0: dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že bude u silnic víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
1: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
0: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. Loni v červenci a v srpnu při nehodách zemřelo 90 lidí. Kanoista Martin Fuchsa je znovu mistrem světa na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznaně díky rychlým posledním metrům podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval i přesto, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
2: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
0: Ve finále kajakářek na kilometru byla Barbora Betlachová čtvrtá, vyhrála Maďarka Cikošová a Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu páté místo v kategorii dvojek bez kormidelnice. Dvojskyf Dalibor Neděla a Jakub Podrazil skončil šestý.
3: Nehody na D1 za Velkým Beranovem i na D5 za Mýtem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za Velkým Beranovem na kilometru 121 střetla dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený, pozor, brzdí se za mírnou zatáčkou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy teď máme hlášenou nehodu za Mýtem. Na 48. kilometru dejte nohu z plynu a projíždějte opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je stále průjezdný pravý pruh, kolona se ale netvoří. Na silnici 43 z Brna do Svitav zasahují záchranáři za Svitávkou. U Sasiny nehoda s cyklistou, průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze pozor na nehodu v Bělohorské ulici ve směru do centra. Před odbočkou do Patočkovy ulice se střetlo osobní auto s nákladním, blokují tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jindřich Buchsbaum je významný český fotograf a dokumentarista židovské kultury, komunity a víry. Ve své tvorbě se zaměřuje na portréty přeživších holokaustu a každodenní život chasidských komunit. Je autorem mimo jiné cyklu Sedmero požehnání a publikace Židé v diaspoře. Dnes je hostem hovoru. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Proč jste svoji nejnovější knihu pojmenoval podle tradičního židovského pozdravu, nebo správněji narozeninového přání, až do 120 let?
6: Tak pojmenovali jsme to společně se spoluautorem doktorem Soukupem a pojmenovali jsme to také proto, že to jsou přeživší, kteří měli 100 a více let. A podle židovské tradice, když se přeje k narozeninám, tak se přeje bizunde cvancích, to znamená až do 120.
5: Hostem hovoru je Jindřich Buchsbaum. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Hovory.
5: Co vás tedy inspirovalo k myšlence zachytit portréty stoletých, kteří přežili holokaust?
6: No tak, co mě k tomu inspirovalo, bylo to, že moje rodina a tatínek sám přežili tady tyto hrozné věci, holokaust. A inspirovalo mě také proto, že můj tatínek zemřel bohužel brzo na následky věznění v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech zemřel brzo v 59 letech. A tyhle ty lidi, kteří se dožili 100 a více let, kteří prošli těmito hrůzami autenticky stejnými, jak můj otec a moje rodina, Tak fascinovalo mě to proto, že jak je možné, že tyhle ty lidé i po tom, co si prožili, tak se dožili takového významného věku a někteří dokonce v úžasné kondici.
5: A jak se to vysvětlujete? Čím to je?
6: No tak vysvětluju si to proto, že ta jejich vůle žít byla tak neuvěřitelná a prostě vůbec nic je nesrazilo na kolena. I přes to, co si prožili, tak neuvěřitelné věci, jo, od věznění, ponižování prostě a pochodu smrti a všechno. No byly to, bylo to neuvěřitelné a prostě, když se člověk na tím zamyslí nějak hlouběji, tak řekne, jak to je možný. No ale člověk to pochopí, když se s těma lidma začal stýkat, tak jsem prostě pochopil, proč, jo, je to možné.
5: Že už si vlastně neberou nic příliš k srdci po tom, co zažili, že už je asi vlastně nic nepřekvapí.
6: No my, nějaká Hanka Šterlich, to je velmi významná osobnost a žena je to sestřenice Kačera, režiséra a Honza je přímá rodina k té Hance Šterlich, která
5: žije. Váš kamarád Jan Hájek.
6: Jo, ano. Honza, ano. Takže on ví, prostě jak tyhle lidi uvažují nebo se chovají, to jsou prostě lidi, kteří jsou neuvěřitelně pozitivní a někdo by se třeba utápěl v té nenávisti neustále po tím prostě, co mu vyvraždili rodinu a dokonce Hanka, mám pocit, že se vrátila sama a prostě v ní není absolutně žádná nenávist a je to člověk, který je neuvěřitelně pozitivní, hodnej, milej a s neuvěřitelnou energií, jo.
5: Jak jste se dali dohromady s judaistou, literárním vědcem a historikem, už zmíněným Danielem Soukupem, spoluautorem knihy?
6: Tak děláme už prakticky třetí knihu, jsme udělali teďkom, ta první se jmenovala Žije v diaspoře, druhá kniha byla Sedmero požehnání a toto je třetí kniha, co jsme udělali už prakticky. A tak koho jiného bych si měl vybrat? Za prvé je to člen židovské obce Olomouc, kde jsme oba členi, já jsem tam dokonce členem už, dá se říct, letos 73 let. Aha. A on teda je pozdějic, mnohem pozdějic. Ale přesto máme stejný pohled na život, na věc a to dokonce myslím si, že máme i stejný pohled na to stáří a na všechno. A vůbec na to konání těch bohoslužeb, svátku a všechno. Takže stýkáme se pravidelně a takže on jednak je taky doktor judaistiky, který je vyučen na vysoké škole a má neuvěřitelný přehled a myslím si, že má velký dar písma. Je to významný literární vědec, takže ani si nedodu představit, že bych to měl s někým jiným dělat.
5: Vy máte zase dar obrazu ve smyslu fotografie, ale chystáte tady další podobnou spolupráci?
6: No tak určitě něco bychom chtěli zase vymyslet. Já jsem si říkal dokonce, že možná bych aj pokračoval v tom ještě, v tom dalším díle. Nebo teď jedu dokonce za chasidama do Maroka, jezdím za nima pravidelně po světě, různě stýkám se s ním, mám tam mnoho přátel, jak v Jeruzalémě, všude možně po světě a teď jsem se rozhodl, že poletím do Maroka, do Isaury, kde je významný yardsight pana rabina Pinta a má tam navštívit tento yardsight mnoho poutníků z celého světa. Hovoří se o tom, že až 10 000 by tam mělo být, tak já druhého odletěl tím do toho Maroka za nima.
5: A co to je za slavnost? Co to jsou takzvané yardsighty?
6: Ten yardsight to je den úmrtí významného rabína. Můžu tu udělat příklad třeba, kde to mám blízko, do Holešova, kde zemřel pan rabin Baha Kohen Šach, který je hodnocen mezi 10 nejvýznamnějšíma tzadikama světa. Jo. Ten žil v tom Holešově a tam také zemřel, již zemřel poměrně mlad, ale zanechal tady obrovský odkaz pro ty zbožný židy, zbožný chasidy, kteří prostě se modlí a uznávají tohodle významného rabína.
5: Když se vrátíme k vaší knížce až do 120 let, tady to je nejnovější, kterou jste vytvořili s Danielem Soukupem, jak složité bylo ty stoleté muže a ženy, kteří přežili holokaust, vyhledávat?
6: No tak jednak jsme měli spoustu dá se říct, takových pomocníků, ať to byla ta Sluníčka Gerfašová ze Slovenska, nebo tady z Prahy, nám pomáhal pan ředitel Hagiboru a další na Slovensku Martin Korčok a Bratislavě předseda židovské obce bývalej Tomáš Ten a podobně, takže těch lidí, co nám pomáhalo, bylo opravdu hodně, aby jsme navázali. Jednak je to, že nám třeba dali ten tip, ano, to je v pořádku, ale taky pak se k těm lidem dostat, navázat s nimi nějaké přátelství, něco, prostě, abyste se s ním vás nějakým způsobem zbližil. To nebylo taky zase tak jednoduché, protože tyhle ty lidé jsou velmi milí, vstřícní všechno, ale logicky se trochu bojí. Jo? Takže nějakou dobu to třeba trvalo, někoho to šlo rychle, ale někdy to trvalo.
7: Než jste získali jejich důvěru.
6: No a pak jsme navázali třeba i hluboké přátelství s nimi, s těma lidma, jo.
7: Kolik z těch 15 portrétovaných dosud žije?
6: No, tak paní Šalamonová zemřela nedlouho, nedožitých 102 letech. Tady je toto právě Jiří Pavel Kafka.
7: Ten je přímo na titulu?
6: Ten žije, totiž už měl 102,5. Jezdívám za ním do Prahy, k němu domů. A na druhé straně je Felix Kafka té knihy. To je jeho bratr a oba jsou z Vintnovýho vlaku. Jo? Takže
7: a oba se dožili víc než 100 let.
6: Ano, oba měli 100 let, proto je to takový výjimečný, že dva bratři, kteří by se dožili 100 let a ještě jsou z Vintnovýho vlaku, to byl takový unikát, že jsem se prostě rozhodl za tím Felixem letět do Anglie. On žil v Anglii a žil, říkám, proto, že když jsem ho fotil v srpnu, tak měl 103 měsíce a bohužel v listopadě zemřel. Měnil mu jenom kardiostimulátor, takže mě to docela jako mrzelo, strašně mě to mrzelo, že zemřel a že už jsem neměl možnost se s ním dál stýkat, ale byl neuvěřitelně, byl v pořádku, duševně všechno, byl to neuvěřitelný člověk, byl to inženýr, chemik a můžu říct, že opravdu byl jsem šťastný, že jsem měl možnost ho potkat. Jo. A nakonec, že jsem měl teda možnost oba dva ty bratry zařadit do té knihy.
7: Jak se dají převyprávět takto pohnuté životní osudy pomocí fotografie?
6: No tak jak se to dá napsat? Zaprvé je to, není to jednoduché to napsat, protože ten Daniel Soukup, on některé ty lidi vůbec neviděl. Jo? A na základě těch fotografií jsme dávali dohromady ty příběhy a on to dokázal, protože každá ta osobnost v podstatě ten příběh by byl na knihu. Jo? Jenomže to by se nedalo, takže on ten Dan to úplně prostě takhle zmenšil a udělal to opravdu skvěle. Tak, aby to bylo výstižné, aby v tom krátkém souhrnu toho velkého příběhu bylo prakticky všechno. Aby to kulminovalo i s těma fotografiemi.
7: No právě, mluvíte o tom textu, je to jistě obdivuhodné vtěsnat ten osud do těch, nechci říkat několika řádků, ale několika stránek, ale mě spíš zajímá to, jak moc sdílné jsou ty vaše fotografie, do jaké míry třeba o tom vypovídá ta tvář samotná, co ten člověk prožil.
6: No tak, když jste se podíval do těch tváří těch lidí, tak opravdu je tam vepsáno skoro všechno v těch tvářích, jo, což je pravda. Jo. A Já když jsem jel třeba poprvé za tou osobností, tak jsem se snažil něco o tom přečíst, abych něco věděl a na základě toho jsem potom taky fotil. Nemůžu přijít a fotit, aniž bych věděl, co ten člověk prožil. Jo? To se prostě nedá tady u těchto lidí. Jo? Ale pravidelně navštěvuji Hagibor, kde mám velmi dobrý vztah s panem ředitelem, který nám opravdu velmi pomohl. A nakonec je tam i v té předmluvě, on to napsal o těch lidech. To si, až si sám tu knihu přečtete, tak to všechno potom uvidíte a myslím si, že vás to docela zasáhne, tady ty příběhy těch lidí.
7: Měli bychom vysvětlit, co je Hagibor?
6: Jo, Hagibor je centrum, který je pod židovskou obcí Pražskou a pod federací A je to ústav, nebo ne ústav, to se nedá říct, je to pečovatelská instituce, která se stará o přeživší, a jednak o přeživší a jednak o lidi, kteří patří k židovské komunitě.
7: Fotograf Jindřich Buchsbaum je hostem Hovoru.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Co vás jako vzděláním technika přivedlo k fotografii?
6: No tak fotografii mě přivedl především můj tatínek, když mě bylo nějakých 14 let, tak jsem začal fotit. Fotil jsem v rodině a tak podobně, že Hradečnou, kde jsem se narodil, kde jsem vyrostl. Dům, kde žila moje babička Berta a děda, toho jsem bohužel nepoznal, oni všichni byli v koncentráku a děda záhy po válce asi v roce 50 už umřel na následky tady těch věcí, protože oni zůstali v Terezíně, no a tatínek s tou nejstarší sestrou putovali do Osvětimi a do další koncentráku pak. Takže bylo to velmi těžké dokud si představit jako rodič, že odcestujete s dětma tam a pak najednou děti zmizí a vůbec nevíte, kde jsou 2 roky, jo, třeba. Takže já si myslím, že to bylo docela těžké pro ně. Prostě vrátili se nakonec všichni zpátky, celá rodina, a to prostě je tak výjimečný, že babička vždycky říkala, že opravdu to bylo tak neuvěřitelné, že se vrátili oni dva s 3 dětma zpátky, ale zase od dědu bratři, sestra, od babičky, sestra, mají všichni zahynuli, že? Nikdo se nevrátil.
7: Takže jste začal fotografovat někdy v těch 15 letech?
6: No, tak asi no.
7: A čím to, že jste začal vystavovat relativně nedávno, někdy před 15 lety?
6: No, tak já nevím, tak jednak taky jsem byl nějakou dobu v Německu, tam jsem pracoval a potom neměl jsem na to prostě čas a pak znovu jsem se k tomu vrátil, pak jsem letěl do Izraele, tam jsem nějakou dobu pracoval, ještě tam v té armádě něco jsem jako dobrovolnickou činnost a prostě tam jako by mě to nějak oslovilo a pak jsem si říkal, no proba, já se k tomu vrátím, tak jsem se znovu k tomu vrátil, k tomu focení, a pak jsem začal intenzivně se k tomu vracet, no a jakému tématu bych se měl vrátit než k židovství, když do té doby vlastně do těch 90. let to nebylo ani umožněné, abyste někde cestoval, abyste něco prostě někde fotil na židovské obci a podobně, to prostě nešlo, že tenkrát. To nebylo, my jsme byli slavili akorát vysoké svátky a šábesy u nás na obci ani nebývali, jo. Protože prostě nebyli rabíni, kantoři, co byli po válce, někteří, co se vrátili, zemřeli. Prostě tak to bylo neuvěřitelně složitý ta doba.
7: No a díky čemu teď můžete při bohoslužbách fotit na místech nebo při příležitostech, kam by se normální fotograf nedostal?
6: No jednak na šábesy a významný židovský svátky se fotit nesmí, jo. Ale
7: ani vy ne.
6: No nikdo, to nejde prostě, to nemůžete, to už je prostě daný, to nesmí se fotit, ale pak když jsou třeba ty, jako je třeba Chanuka a různý svátky, takový, kde se dá fotit, tak tam fotím, když třeba jsou v Jeruzalémě nebo někde, prostě tak můžete fotit, ale nemůžete fotit na šábesy a na nějaký vysoký Jom Kippur a podobně, na tyhle svátky fotit nesmíte. Jo.
7: Dobře, ale já jsem pochopil, že vy máte privilegium, často ano, se dostat tam, kam se normálně fotografuje.
6: To jo, privilegium já mám, ale prostě tyhle ty věci jsou striktní a to se nedá porušit, nebo nesmí se to porušit.
7: A jak k takové práci přistupujete, abyste co nejméně rušil?
6: No tak musíte si získat jejich důvěru a nemůžete prostě dělat nic násilím, nějakým násilím, někde se prostě spádá podobně, musíte to prostě dělat všechno. Musíte mít prostě ty kontakty, aby prostě vás nechali, jo. To je prostě u těch chasidů je to obzvlášť složitý, kde opravdu mě trvalo hodně let, než jsem tam našel spoustu přátel a než jsem se mezi ní dostal a mohl jsem tyhle věci dělat.
7: Kde všude už mohli návštěvníci vaše fotografie vidět?
6: Já nevím, všude možně, v Polsku, na Slovensku, dokonce v Mexiku jsem měl výstavu, v Šangaji, v Číně taky jsem měl výstavu. No a vystavuji hodně v České republice na různých, když je festival židovský, Teď jsem měl třeba v Holešově výstavu na Týdnu židovské kultury. Navíc Holešov, jak jsem se zmínil, je velmi významné město, kde právě pracoval a zemřel pan rabín Šach. A je tam taky šachová synagoga, jo. Já si myslím, že srdečně zvu všechny návštěvníky do Holešova, aby se podívali na úžasný židovský hřbitov a synagogu. Před válkou to bylo velmi významné židovské město, kde, myslím si, skoro polovina obyvatel byli Židé, no a nevrátil se skoro nikdo zpět. Všichni zahynuli skoro a navíc ještě v 18. roce 1918, když skončila první světová válka, tam byl velký pogrom. Vojáci táhli městem a dokonce zabili dva židovské občany, kteří prostě jsou pochováni na tom židovském hřbitově. Takže vidíte, i ještě než byla druhá světová válka, ten antisemitismus a ta nenávist tam byla prakticky vždy.
7: Chtěl byste se dožít 120 let?
6: No víte, to si netroufám říct, 120 určitě asi ne, ale třeba Jirka Kafka, ten prostě má 102 let a je v neuvěřitelné kondici, jo. A navíc já jezdím ještě za jednou paní, jmenuje se paní Šimeková, která je v Prostějově, a ta je taky v té knize a bude mít letos 106, jo. Teď jsem byl za ní, je to asi měsíc a půl, jezdím za ní do Prostějova domů. A prožila si neuvěřitelné věci a ten její příběh je opravdu neuvěřitelný a stále se s ní dá bavit, dokonce se dívá na zprávy a povídal jsem si s ní, sleduje televizní noviny, ona ví, kdo je Macinka, ona ví, kdo je Babiš a všechno, jo, tyhle lidé z vlády, ona má absolutní přehled o všem, což mě teda, já jsem byl šokovaný z toho teda, jo, jak mi to vyprávěla. Nebudu se k tomu vyjadřovat, ale prostě bylo to, no, takhle. Nebo je to takhle.
7: Staří lidé mají být nejenom svědky minulosti, ale hlavně nositeli paměti, která formuje naši přítomnost a otevírá budoucnost. To se píše v té vaší knížce. Platí to ještě?
6: No, já si myslím, že to platí a snad se ta společnost dá nějak dohromady a znovu se to nějakým způsobem upraví tak, aby to, co oni říkají, nebo to, co je té knize, aby bylo skutečností.
7: Celoživotním vzorem vám byl tatínek. Jaké byly osudy vašeho otce?
6: No, tak on si prožil strašné věci, to se nedá ani popsat, čím si prošel. Ani se o tom nechci moc bavit, je to pro mě těžká jako taková věc vzpomínat na ty věci. Ale prožil si prostě neuvěřitelné věci. Jo. To, jeho sestra skončila v Bergen-Belsenu, tu osvobodili Angličani a půl roku byla ještě někde tam v ozdravovně, protože měla skvrnitý tyfus, tam byly neuvěřitelné prostě příběhy v tým Bergen-Belsenu. Jo, to víme dokonce, když americká armáda nebo anglická armáda, když to osvobodili, tak se tam setkali s neuvěřitelnýma věcma. Takže ona tam byla, ta sestra je osvobozená až tím Bergen-Belsenu. Tatínek šel pochod smrtit potom, takže prožil všechno, co teda normální člověk si ani nedovede představit. Jo. Ten jeho příběh já mám a je to strašný prostě, to je neuvěřitelný.
7: Vy už jste o tom mluvil, že od narození v roce 1953, že je na úpatí podhůří Jeseníku právě v Nové Hradečné, čili pro vás ta tradice, která sahá až někam do počátku 19. století, kdy vaše, to byl tedy prapradědeček postavil ten dům.
6: No, 1860 postavil ten dům. Aha. Moritz Fuchs.
7: Tak jak je pro vás ta rodinná tradice důležitá?
6: No, je to velmi důležitý, je pro mě důležitý to židovství a prostě nedovedu si představit, že bych prostě měl být něčím jiným než členem židovské obce prostě. Členem židovské obce Olomouc jsem opravdu celý život a nedovedu si vůbec představit, že prostě bych tam neměl přestat chodit nebo nemohl tam chodit.
7: Povídali jsme si o vašich portrétech stoletých, kteří přežili holokaust s názvem Až do 120 let. Je to výpravná černobílá krásná kniha. Máte na ní už nějaké ohlasy?
6: No já myslím, spousta ohlasů. Nakonec tady na židovské obci pražské bylo předvedení té knihy a to zorganizoval Honza tady Hájek, to je jeho zásluha všechno, že to prakticky hodně
7: zvíjí. Vy nás doprovodil dneska do rády, aby se no, na něj obracíte, to jenom na vysvětlenou pro posluchači.
6: No, sedí tady prostě a velmi nám pomohl s tou knihou. Myslím si, že tím pádem se ta kniha i dostala hodně mezi lidi a o to vlastně šlo, aby lidé si přečetli, nejenom aby se podívali na ty fotky, na ty obrázky, ale aby si přečetli i jejich příběhy.
7: A fotíte výhradně jenom to téma, o kterém jsme se dnes bavili, anebo máte i jiné záměry?
6: Ne, fotím i v divadle na Jezerce u Honzu Hrušinského, fotím někdy v semaforu pana Suchyho, takže no a fotím taky koncerty, teď jsem byl 3 dny ve Všeticích, Michal Prokop taky slavil 80, že? Tak to bych chtěl ještě říct, je to významný umělec, zpěvák, prostě neuvěřitelný člověk a snažím se prostě fotit koncerty, které mi něco říkají, to znamená Michalovi Prokopovi fotím koncert, jednak mám rád muziku, kterou on hraje a potom fotívám ještě blues, ale i v Šumperku, protože mám rád blues a jazz, takže tam fotívám, no a tak někdy fotím taky pražský výběr, jo, mám rád Michala Kocába, Michala Pavlíčka a tady tyhle ty umělce, kteří opravdu, myslím si, že dali té kultuře strašně moc.
7: Tak to byly hovory s fotografem Jindřichem Buxbaumem. Moc děkuji za povídání, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
6: Děkuji moc, nashledanou.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
8: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
9: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 579 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA, Český červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Vybrané peníze půjdou například na provoz polních nemocnic, nouzové přístřešky i dodávky pitné vody a hygienických potřeb. Šéf americké centrální banky Kevin Warsh naznačil, že je připravený zvyšovat úrokové sazby. Řekl to na setkání centrálních bankéřů v americkém státě Wyoming s tím, že by díky tomu měla klesnout míra inflace. Tu chce federální banka držet pod 2%. Ještě minulý měsíc se ale pohybovala kolem 3,5%. Podle britského deníku Guardian je to způsobené taky americkou válkou v Iránu a s tím spojenou energetickou krizí. A policisté dál pátrají po 16-leté dívce. Může se pohybovat po celé Praze. Trpí duševní poruchou a může být dezorientovaná. Vysoká je přibližně 170 cm. Má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ně nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2 hodiny odpoledne z dětského domova na Praze 4 a nevrátila se. Informace ohledané přijímají policisté na lince 158. 7. etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý navíc dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Dnes čeká na závodníky dalších 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut Slovinec Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
3: Zavřená D5 mezi Mýtem a Cerhovicemi a omezení na D11 za odbočkou na Nové Město. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je obousměrně neprůjezdná mezi Mýtem a Cerhovicemi. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Na místě teď bude přistávat vrtulník. Mezi 41. a 50. kilometrem místo objedete po souběžné silnici 605. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Nové Město. Na 69. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného vozidla. Místo není osvětlené a prší tam teď.
10: A mává tam baterkou. Vůbec není vidět, protože tady silně prší. Nemá tam trojúhelník, mává tam baterkou.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova dejte pozor za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 289 překážka na vozovce má jít o Slunečník, tak dejte pozor. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru uklízejí následky po požáru kamionu. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jednání šéfa Evropské rady v Praze, na co upozorňuje výroční zpráva české kontrarozvědky, či smrt jako smysl ruské existence. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
9: Názory a argumenty.
11: Do Prahy včera zavítal předseda Evropské rady Antonio Costa v rámci své cesty po unijních zemích. S českým premiérem Andrejem Babišem více než 2 hodiny v Kramářově vile jednal o připravovaném unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, energetice i rozšiřování 27 o další země, které na vstup čekají. A já o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
12: Hezký den.
11: Co se Česko snaží v těchto otázkách prosadit a nakolik je to průchodné? Začněme u toho rozpočtu na příštích 7 let.
12: Kdybych to měl lapidárně shrnout jednou větou, tak požadavek českého premiéra je hlavně nám nesahejte na dotace. Abych byl ale férový, tak podobně by to asi viděl na jeho místě jakýkoliv český premiér z jakékoliv vlády, protože Česko doposud bylo a stále je čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie a přálo by si, aby tak pokud možno tomu zůstalo co nejdéle. Jenže problém je v tom, že žijeme ve složité době, priorit přibývá, na prvním místě je to obrana, také konkurenceschopnost, takže Evropská komise se snažila ten rozpočet připravit tak, aby tam bylo co nejvíce nových zdrojů právě do těchto prioritních oblastí. Současně ale se úplně nechce nikomu navyšovat ten rozpočet a zároveň jsou tady ti na té straně spíše příjemců, jako je Česká republika, kteří by si přáli, aby ty tradiční kapitoly, jako je zemědělská politika, kohezní politika a tak dále, tak aby se na ně pokud možno nesahlo, což je dost dobře nemožné zadání, řekl bych, takže z toho se těžko couvá. Vidíme na straně čistých plátců do rozpočtu, jako je na prvním místě Německo, ale i další země, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a další, že ty by si přáli naopak škrty a těžko mít nové priority, zároveň škrtat a zároveň nesahat na ty tradiční kapitoly. Takže koktejl je to věru nepěkný, bude, myslím, velice zajímavé sledovat, jak se to vyjednávání odehraje. Antonio Costa tady v Praze znovu zopakoval, že si přeje, aby se ta dohoda podařila nalézt ještě do konce letošního roku. To je dost ambiciózní, řekl bych.
11: Ale zároveň nutné.
12: No, nutné to úplně není. On tvrdí, že u rozpočtu je třeba takové zhruba 1 až 2 roky, aby se nestalo, že někdo nebude mít peníze z těch, kteří z něj čerpají, ale v minulosti, když se ohledneme zpátky, tak jsme viděli případy, kdy stačilo pár měsíců, aby se připravili. Já myslím, že ten důvod je spíš politický, protože nás čekají volby ve Francii a nikomu se nechce riskovat, že se bude muset na rozpočtu shodnout třeba s Marine Le Penovou. Takže vyjednávání to bude rozhodně nesmírně složité.
11: Pojďme k tomu rozšiřování 27. Český premiér Andrej Babiš o tom i tento týden mluvil s velvyslanci českými. Chce vlastně tlačit na rozšiřování hlavně o země západního Balkánu. Jak se na to dívá zbytek 27. a jaký je vlastně stav v současné době?
12: Já myslím, že se otevřelo okno příležitosti se po dlouhých letech konečně rozšířit o dalšího člena. Často se mluví v této souvislosti o Černé Hoře, jako tom, který teď o té zemi, která teď vede ten peleton kandidátů. Ten rok, o kterém se mluví, je rok 2028. Mluvil o něm Andrej Babiš, mluví o něm množství členských států, Evropská komise i sama Černá Hora, takže se zdá možná realistické, že bychom skutečně mohli vidět konečně nového člena a Evropa by ukázala, že je rozšíření schopná po tom, co dlouhá léta tato politika byla takovou šípkou růženkou, především kvůli nechutí zemí na západě, které stále ještě trochu vstřebávají, řekněme to velké rozšíření, při kterém se stalo součástí Evropské unie, také Česká republika, množství dalších zemí. A ono to souvisí i s tím rozpočtem. Ten, zase se k tomu trochu vracím, ale ten důvod, proč se čistým plácům úplně nechce přispívat, je to, že vidí, že ty dotace často na východním křídle Evropy končí všude možně, jenom ne tam, kde by úplně měli. Na mysli mám tím spíše Maďarsko, ale i Česká republika v tom není úplně výjimkou. A to pak komplikuje třeba i politiku rozšířování. Ta ochota je poměrně malá, ale zaplať pámbu, zní to hrozně, ale válka na Ukrajině a Vladimír Putin umožnil pochopit mnoha lídrům západních zemí ve Francii, v Nizozemsku a i jinde, že bez rozšiřování, kredibilní politiky rozšiřování, Evropa prostě nechává jakési mocenské vákuum na svých východních hranicích, které je k dispozici jiným, aby se tam sápali pomoci.
11: Není v tomto ohledu Česká republika tak trochu sama proti sobě, protože s novými členy samozřejmě budou peníze muset směřovat hlavně do těch rozvíjejících se zemí.
12: To je trefný postřeh a Andrej Babiš zároveň říká, že bych rád zůstal co nejdéle tím čistým příjemcem. Diví se, že na Česko připadá teď méně peněz v rozpočtu. Přitom s rozšiřováním se velmi pravděpodobně Česko brzy stane čistým plácem do rozpočtu a to není špatně. Přece proto jsme do Evropské unie vstupovali, abychom zbohatli ideálně nad evropský průměr a pak jsme se stali výhledově čistým plácem do rozpočtu. Bohužel o tom ani Andrej Babiš, ale ani jiní politici v Česku příliš nemluví a je to škoda. Měli bychom se o tom bavit, měli bychom se na to mentálně připravovat, protože to je budoucnost, která nás doufejme čeká a není to špatně.
11: To byl kolega, analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
12: Díky, hezký den.
11: Česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba, zveřejnila tento týden svou výroční zprávu za loňský rok, ve které upozorňuje na vnější i vnitřní nebezpečí a rizika pro naši zemi. Nad některými body ze zprávy se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Jestliže země nechce mít problémy s Ruskem, musí mu ustoupit z cesty při prosazování jeho geopolitických zájmů, píše se mimo jiné v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Bezpečnostní a informační služby za rok 2025 o ruské strategii, usilující ve státech jako Česká republika o to, aby se vyvolal pocit, že se z ekonomického ani bezpečnostního hlediska nevyplácí poskytovat podporu materiální nebo politickou Ukrajině. Pokud pak jde o konkrétní kroky, Rusko se pokouší přes některé české podniky obcházet sankce, aby se dostalo k technologiím pro výrobu sofistikovaných zbraní nebo k nakupování prozbrojovky třeba našich obráběcích strojů a podobně. V letčem Moskvě pomáhá Čína, ostatně oba tyto státy na našem území působí různými ilegálními činnostmi, už jaksi tradičně. Pokusy o obcházení sankcí se leckdy dějí přes několik prostředníků a firem s mezinárodním vlastnictvím, 100% se tomu bránit asi nedá. BIS ale mohla přispět k zařazení jistého ruského a zároveň i izraelského občana na sankční seznam kvůli jeho krytí pro tak řečenou ruskou stínovou flotilu tankerů. Těžko odhalitelní jsou ovšem k sabotážím naverbovaní agenti na jedno použití, od kterých v případném zadržení dává Moskva ruce pryč, nejsou to její profesionálové, ale mnohdy lidé z okraje společnosti nebo kriminálního prostředí. Ale třeba na platformě Telegram se ročně vyskytuje enormní množství inzerátů slibujících finanční odměnu za sabotážní aktivity. Ovšem spíš na území Ukrajiny nebo jiných států Evropské unie a nikoli tady. Dodejme, nejspíš proto, že není zájem obrátit proti sobě českou veřejnost. Jinak zpráva říká, že od domácího extremismu napravo ani nalevo nebezpečí momentálně nehrozí. Levice sice měla silné téma v situaci Gazy, ale k násilí netíhnou ani tady žijící osoby z Palestiny. Za to islámský terorismus se snaží na internetu získávat většinou mladistvé. Několik takových případů BIS společně s dalšími institucemi zachytila. Zase ale nejde o plánované činy na našem území, kde je muslimská komunita spíše v závětří. Jinou oblastí je ochrana významných hospodářských zájmů, kde zvlášť v energetickém sektoru dochází k lobování ze strany některých soukromých společností s cílem prosadit čistě vlastní zájmy, což podle BIS bude také pokračovat. U velkých zakázek s dopady na veřejné finance existuje celé spektrum metod k ovlivňování tendrů, úzkých vazeb mezi státními úředníky a dodavateli a tak dále. Existovaly také pokusy o zpronevěru velkých částek. S čímž souvisí i klientelismus, systém upřednostňování vybraných obchodních partnerů se sítí pevných vztahů se zaměstnanci subjektů podléhajících státní kontrole. Podle BIS jde někdy o hluboce zakořeněné vazby vedoucí ke vzájemnému prospěchu a nespočívají jen ve finanční odměně, ale v různých protislužbách. A osoby působící dlouhodobě v důležitých funkcích systém postupně upevňují a dokážou dozorčím orgánům podávat zkreslené, ale věrohodně působící podklady, a to i o skutečné finanční situaci nějaké instituce. Konkrétní případy BIS neudává, ale nějaké hypotetické by si člověk uměl asi představit a hádat, co asi běží v hlavách politiků, kteří výroční zprávu čtou, pokud ji tedy jen ledabyle nelistují. I to si lze představit.
11: Výroční zprávu BIS komentoval kolega Ondřej Konrád. Sucho nemusí být zabiják. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
14: Všichni jste blbci, vzkázal přes oblíbený německý podcast Paula Ronsheimera slavný švýcarský meteorolog Jörg Kachelmann novinářům poté, co institut Roberta Kocha oznámil, že v Německu si letošní vlna veder vyžádala do 9. srpna na 14 000 životů, většinou seniorů nad 75 let. Je totiž přesvědčen, že řada z nich mohla žít, kdyby novináři nevtloukali lidem do hlavy, že se horko dá vytěsnit, když se zavřou okna a zatáhnou závěsy. Podle Kachelmana se může zvlášť v malých bytech snadno stát, že je v nich postupně větší horko než venku, takže se lidé doma doslova udusí. Zavřít okna neznamená nevětrat. Zrovna tak je podle něj nesmysl tvrdit, že průvan škodí. Pohyb vzduchu je naopak důležitý, protože v bytě redukuje teplotu. Snad ještě víc ale známého televizního meteorologa rozčiluje, když se v médiích mluví o lesních požárech jako o něčem, co v horkých letních dnech vzniká jakoby samo od sebe. Přirozeným způsobem se les může vznítit, jen když do stromu uhodí blesk. Ani tradiční střepiny skla na to podle Jörga Kachelmana zpravidla nestačí, byť by na ně slunce svítilo sebevíc. Obdobně jako na vyschlé dřevo, které by se v lesích mohlo samo vznítit teprve při teplotě kolem 270 stupňů. Takže obrovské požáry, které ještě pořád sužují Evropu, museli založit ať už náhodou nebo úmyslně především lidé. Závěrem Kachelmann zdůrazňuje, že je nutné vyjadřovat se přesně i v detailech. Například v tom, že řeky drasticky vysychají ne proto, že je horko, ale kvůli tomu, že neprší. Dodejme, že na tomhle se nic moc nemění ani teď, kdy pršet začalo. Normální nákladní plavbu nebylo zatím možné obnovit nejen na hlavní evropské vodní tepně Rýnu, ale ani na Labi. Na mysl se tudíž neodbytně vtírá vzpomínka na Miloše Zemana, který se po celých 10 let svého prezidentství urputně snažil o uskutečnění svého velkolepého snu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. V roce 2013 ho propagoval, kudy chodil, od prezidentů sousedních zemí až po návštěvy domácích regionů. Nechal si vypracovat už i konkrétní harmonogram, podle něhož měl být koridor za přibližně 300 miliard dokončen v roce 2039. Od roku 2017 se Zemanovo snění začalo měnit v konkrétní státní projekt. Zároveň se ale ukazovalo, že ekonomicky to bude propadák. V roce 2023 pak Zemanův sen definitivně pohřbila vláda Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že vyschlá koryta řek nás budou provázet i v budoucnosti, se ukazuje, jak prozíravé to bylo.
11: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je zřejmé, že bude nejen ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
15: Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch. Například získali nominaci pro průběžné kongresové volby letos na podzim. To mimo jiné znamená, že demokratičtí socialisté budou mít zastoupení v kongresu a pokud demokraté získají většinu, což je ve sněmovně reprezentantů velmi pravděpodobné a v senátu možné, budou mít socialisté velmi výhodné postavení. Právě na nich bude záviset schopnost demokratů blokovat republikány a budou si moci diktovat své podmínky. Nově posílené levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky. Obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 000 a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdány chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdányho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028. A to může, jen pokud bude mít podporu i ostatních částí strany. Demokratičtí socialisté tedy stoupají vzhůru, ale nahoře se zase trochu zmírní.
11: To byl komentář kolegy Jana Fingerlanda. Smrt jako smysl ruské existence. Tento titulek dal svému pravidelnému pátečnímu okénku do Ruska Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
16: Bezprostředním podnětem k napsání tohoto komentáře se stalo video. Zobrazuje setkání primátora ruského Soči s rodiči místního obyvatele zabitého ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Primátor rodičům blahopřeje. Blahopřeje k tomu, že ztratili syna. Pokud vám to přijde přinejmenším nepochopitelné, anebo v horším případě jako perverze, vězte, že to nejen zmínění rodiče na videu, ale většina ruského obyvatelstva bere přinejmenším jako normální, v horším případě jako správnou věc. Protože ve většinové ruské mentalitě je zakotveno, že smyslem života je dobrá smrt. Odpovídá tomu ostatně populární ruské příslovy na miru i smrt krásná. Dá se přesně přeložit do češtiny? Umělá inteligence říká toto. Pro ruské příslovy na miru i smrt krásná, ve společnosti je i smrt krásná, neexistuje v češtině přímý ekvivalent, který by nesl stejný odstín oslavy nebo přijatelnosti smrti v kolektivu. Česká kultura a jazyk jsou v otázkách smrti mnohem individualističtější a fatalističtější, zatímco ruské rčení vychází z hluboce zakořeněného kolektivismu a představy, že v rámci komunity ztrácí smrt svou hrůzu. Konec citace. Na tuto strunu zahrál na setkání s ženami, které ztratili své muže ve válce, kterou notabene sám rozpoutal, Vladimír Putin. Dne 25. listopadu 2022 jim řekl: u nás při dopravních nehodách umírá na 30 000 lidí ročně. Stejně tolik podlehne alkoholu. Všichni jsme smrtelní. Vše řídí Boží vůle. A jednou z tohoto světa odejdeme. To je neodvratné. Otázka zní, jak jsme žili. Někteří žijí a přece jakoby nežili. Není jasné, zda vůbec byli. Odchází kvůli vodce či něčemu jinému a zmizí. Život se jen prolistuje, jakoby se nic nestalo. Váš syn však žil. Jeho cíl byl naplněn. A proto z tohoto života neodešel nadarmo. Konec citace. Ani v tomto případě mu žádná z žen neoponovala. Naopak, souhlasili. Smrt jako smysl existence nepochybně číhala v pozadí rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska. ačkoliv musel tušit, ba vědět, že ho tam čeká vězení a usmrcení. Jenže jeho případ byl sledován celosvětově, takže mohl usoudit, že je důstojnější umřít na očích všech, než se desetiletí plahočit v emigraci jako bezvýznamný maník. Je v tom také kus dalšího mentálního rysu ruské povahy, kterým je uznávání mučednictví a mučedníků. V bizarní podobě se to momentálně provozuje ve videích, která za poplatek pomocí umělé inteligence zhotovují jedny vdovy po ruských vojácích pro jiné vdovy po ruských vojácích. Kompozice často končívají tím, že manžel či syn nebo bratr poté, co se obejme s celou pozůstalou rodinou, zamává na rozloučenou a ve svatozáří odchází do ráje, kterýž to ráj je tvořen množstvím vlajek Ruské federace. Také proto tolik Rusů jde bez reptání na smrt v nesmyslných útocích proti Ukrajincům. Půjde proti kterémukoliv národu.

0: Tomáš Hradil, že? Majitel tohoto auta. Oslovili muži kytaristu. Ano. Narozen 6.6.76? Ano. No, tak se nám konečně podařilo vás dopadnout. A důvod? Zeptal se Tomáš. Dlužíte našemu státu docela velké peníze, máte spoustu exekucí, ale to asi víte nejlíp sám. To bude nejspíš nějaký omyl. Jste Tomáš Hradil narozen 6.6.76? Ano, v Novém Jičíně. Ve Zlíně. Aha, moment. Tak to není on, řekl celník. Odkud jedete? Z festivalu, kde jsme hráli. A jak se jmenujete? HTH. Cože, THC? Ne, HTH, Hradil Turnová Hradil. Jmenujete se jako tři, ale jste tu jenom dva. No vidíte, a co kdybychom se jmenovali třeba Sto zvířat? Vy ale nejste Sto zvířat, tam je úplně jiná zpěvačka. Co aparatura? Ta je vaše? Basová bedna je Trávy. Co je to za trávu? Druhá. Ukažte nám tu bednu. Vytáhli jsme z auta kombo. No a tak kde je ta tráva? Zeptal se celník. Ta ještě účinkuje. Něco nám tu nehraje. Musíme to prověřit. Dejte nám kontakt na pořadatele, který vám to celé... Myslíte, Hradil?
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Srbský ministr spravedlnosti oznámil, že válečný zločinec Mladič bude mít státní pohřeb. Veslařská dvojka bez Korbidelnice Flamíková Šentrůčková dojela na mistrovství světa pátá. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informace Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
3: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími státními poctami. Oznámil to srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. O místě pohřbení rozhodne rodina. Datum pohřbu zatím není známé. Mladič zemřel ve čtvrtek ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
5: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladičova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladič se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 000 muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 200 000 korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora, ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může ještě růst. Poškozených subjektů policie eviduje 12. Spolek Tábory Aurora vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu.

0: u podvodu. Veslaři Jakub Podrazil a Dalibor Neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu šestí. Pavlína Famíková a Anna Šantrůčková obsadili na dvojce bez kormidelnice pátou pozici. Pavlína Famíková popsala finálový souboj na kanále Bosban.
1: Nejlepší můj výsledek je vlastně sedmé místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou osmé, to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené.
0: A tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která se na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Wendula Waldmannová.
2: Zavřená D5 za mýtem a překážka na D1 před Přerovem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Sjíždějte na 50. kilometru a objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Směr z Prahy na Plzeň je po odletu vrtulníku opět průjezdný. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte pozornost před Přerovem. Na kilometru 285 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za Litoměřicemi. Na 39. kilometru už se jezdí dvěma pruhy. Po požáru kamionu zůstává uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují vozovku v pravém pruhu. Až do rána se bude projíždět pouze levým pruhem vedeným v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost zase přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Letním měsícům novináři říkávají okurková sezóna. Prostě čas zavařování okurek, kdy se nic moc neděje a není o čem informovat.
5: Tak tohle ale v létě roku 1996 určitě nehrozilo.
6: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel.
4: Neznámého tehdy bylo víc.
7: Hraješ mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl.
5: Ale co to všechno bylo proti králi popu?
6: Už za 2 hodiny začne koncert Michaela Jacksona, který tak zahájí své letošní světové turné, pojmenované podle nejnovějšího alba History.
4: Červenec, srpen a září 1996 toho přinesly ještě mnohem víc.
5: A jak o tom tehdy informovalo rozhlasové zpravodajství, to si můžete poslechnout v příštích zhruba 20 minutách.
4: Pěkný poslech od mikrofonu přejí
5: Veronika Kindlová
4: a David Herto.
3: Archiv Plus.
4: A vezmeme to pěkně od začátku, zprávou z 1. července.
6: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel v dopise, který byl doručen na místní oddělení policie v Praze na Malé Straně. Anonym chce své výhrušky splnit v případě, že funkce ministrů vnitra a spravedlnosti v nové české vládě opět zaujmou Jan Ruml a Jiří Novák. Dopis byl odeslán z pošty v Teplicích a podepsán pod ním je Klub za bezpečnost České republiky. Písemnost byla odeslána do kriminalistického ústavu, kde bude podrobena expertíze.
5: Jestli se podařilo pisatele odhalit, tak to už jsme se v ozvěnách dne, tedy tehdejších zpravodajských relacích, ze kterých pro náš pořad čerpáme inspiraci, to už jsme se nedozvěděli.
4: Ale pojďme se zastavit u té nové vlády, jejíž složení leželo vyděračům tolik na srdci. Kdo poslouchal náš předchozí pořad věnovaný jaru roku 1996, ten ví, že v červnu toho roku proběhly parlamentní volby.
5: Vyhrála je do té doby vládnoucí ODS, ovšem byla to, jak by řekl její tehdejší předseda Václav Klaus tak trochu nevýhra. Volební výsledek měla ODS sice téměř stejný jako o 4 roky dříve.
4: To znamená něco přes 29%.
5: Je to tak, ale kvůli jinému počtu stran ve sněmovně a pravidlům přepočtu ztratila 8 mandátů. Její dosavadní vládní koaliční partneři, tedy Lidovci a ODA,
4: tedy Občanská demokratická aliance,
5: díky, si ve volbách oproti předešlým volbám dokonce trochu polepšili, ale dohromady tyto 3 strany nezískaly tolik poslanců, aby měli ve sněmovně většinu. Měli jen 99 křesel.
4: Zbytek, to znamená 101 hlasů, si rozdělili 3 strany. Druhá nejúspěšnější ve volbách, sociální demokracie, kterou od vítězné ODS dělila jen 3%. Potom komunisté a strana Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Populistické uskupení, v jehož čele stál Miroslav Sládek, který se nově dostal do sněmovny. V předchozím období stál mimo ni.
5: No a právě to, že se do sněmovny dostali komunisté a Sládkovi republikáni, hodně zkomplikovalo skládání vlády. S komunisty totiž tehdy žádná demokratická strana jít do vlády nechtěla a s republikány jak bysmet. Ptáte se proč?
4: Tak to si poslechněte jedno z prvních Sládkových vystoupení ve sněmovně, kdy se jednalo o snížení trestní odpovědnosti mladistvých a pochopíte.
8: Dokonce jsme toho názoru, že například u cikánské populace by tato věková hranice měla být snížena už o 10 let. My bychom totiž rádi předešli tomu, aby se celková situace v této zemi vyhrotila. Mezi občany dneska totiž už názory na cikánskou populaci dospěly do takového stádia, že jsem slyšel, cituji, cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin.
5: Demokratické strany tehdy s populisty zvlášť takto rasistickými prostě spolupracovat nechtěly. V úvahu nepřicházela ani velká koalice liberálně konzervativních stran, tedy ODS, ODA a Lidovců se sociálními demokraty. Václav Klaus a předseda sociální demokracie Miloš Zeman tehdy platili za nesmířitelné soupeře a pro jejich voliče by spolupráce byla těžko zkousnutelná. Veroniko, já jsem se ještě díval na výsledky zpětně po letech, na výsledky těch voleb, na přesná čísla. Tak typneš si, kolik lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka? Napadne tě nějaké číslo?
4: Já si pamatuju, že tam to bylo nějaká kolem 8%, že dostal. Nedokážu to teda převést na lidi.
5: 485 072 hlasů. Čili 500 000 lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka.
4: No, to není málo. Sociální demokraté se v té situaci, kterou jsme teďka popsali, uvolili, že umožní vznik menšinové vlády ODS, ODA a Lidovců, a to výměnou za křeslo předsedy sněmovny pro Miloše Zemana a ještě za další funkce ve sněmovně. Zeman byl pak skutečně zvolen do čela sněmovny, ale potom začal koalici tak trochu napínat a žádat všelijaké další ústupky.
9: Jestliže sociální demokracie vědoma si své odpovědnosti za stabilitu tohoto státu byla nakloněna nikoli podporovat, ale alespoň tolerovat současnou navrhovanou vládu, za současné situace nelze vyloučit, že předsednictvo České strany sociálně demokratické a její poslanecký klub se rozhodnou pro vyslovení nedůvěry této vládě.
5: Socialisté si vymiňovali, že chtějí dopředu vidět prohlášení vlády a žádali, aby v něm nebyla zmínka o církevních restitucích a dalších záležitostech, které pro ně byly problematické. Prohlášení vlády je prý jen projev a žádný závazný dokument a sociálním demokratům do něj nic není.
10: Lidé by spolu měli mluvit. A pokud někdo mluvit odmítá, tak tím podle mého názoru prozrazuje jenom svoji vlastní vnitřní nejistotu.
4: No, nakonec všechno dobře dopadlo a 23. července 1996 dostala vláda v čele s Václavem Klausem důvěru. Sociální demokraté to umožnili tak, že při hlasování odešli ze sněmovny. A po tomto vysilujícím politickém okénku si dáme něco letního osvěžení roku 1996. Los del Rio a Macarena.

0: Člověk si ať říká, jak je možné, že když muzika byla tak veselá, tak politika byla taková zvláštní. Na vydechnutí tedy červencová interpelace Miroslava Sládka na Václava Klause. To se dozvíte pěkné věci.
1: V minulém majetkovém přiznání vykázal dar od premiéra Tchaj-wanu tenisovou raketu za 2000 korun. Přijetí tak laciného daru při dnešních cenách tenisových raket nás staví do role velmi podivné. Vypadá to totiž, jako kdyby si premiér Tchaj-wanu myslel, že Česká republika to jsou nějací domorodci z nitra žhavé Afriky, kterým stačí zrcátko nebo korálky na to, aby bylo možné s nimi navázat přátelské styky.
2: Hraji již mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl, že hraju právě s tou jejich tajvanskou raketou, tak jako vtípek mi věnoval tuto raketu. A protože jsem očekával šťouravé dotazy našich republikánů, tak jsem to samozřejmě do toho oznámení mého majetkového vložil a čekal jsem, kdo se na tuto udičku chytí. Jsem rád, že to byl pan poslanec Sládek.
1: Já bych rád znal tedy odpověď na otázku, zda jste podhodnotil tedy tu tenisovou raketu, a nebo zda vás premiér Tchaj-wanu podvedl a daroval vám nějaký rákosový suvenýr.
3: Zajímavá věc, dobré vztahy s Tchaj-wanem udržoval už Václav Klaus. Kdo by to byl
0: Václav
3: řekl?
0: Klaus. Pojďme teď dál. Červenec 1996, to nebyly jenom tahanice kolem vyslovení důvěry vládě, jak jsme o nich mluvili, to byl také filmový festival v Karlových Varech. Na jeho 31. ročník přijela například Upi Goldberg, Pierre Richard, Gregory Peck nebo Alan Alda.
4: Dobrý den. Je to pro mě velké potěšení. Být tady v Karlových Varech na filmovém festivalu. Máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
3: Tak to je roztomilý. Pamatuješ si, co jsi dělal v létě 96?
0: No já jsem si hlavně koupil poprvé telefon mobilní, protože jsem čekal 2 roky na zavedení pevné linky, takže jsem si musel jít koupit jeden z prvních mobilních telefonů za strašné peníze. Ale když jsme byli u těch kin, mě tam zaujalo. Já jsem si zpětně prolistoval noviny a programy kin a zajímavé je, že tam nejen to, že třeba na 10 amerických připadal jeden český v těch kinech, to je možná tak i teď, nevím, ale zaujalo mě, jak ta doba se proměnila, dneska se chodí na premiéry a tenkrát se v kinech běžně hrály 1, 2, ale i 5 let staré filmy. Tak to bylo léto 96 pro mě.
3: Já si tady z léta 96 pamatuju, že jsme se byli s rodiči podívat ve Varech na festival. Alana Aldu jsme tam teda neviděli. Pak jsem byla určitě na vandru s kamarádkou a tak dál. Ale zaujal mě ten tvůj mobilní telefon, protože myslím si, že právě v roce 96 jsem poprvé viděla nějakého člověka, jak na veřejnosti telefonuje z mobilu. A bylo to v restauraci, byli jsme s mamkou na obědě. A hrozně jsme se smáli tomu, že někdo je prostě takovej trouba, že telefonuje v restauraci. Všem jsme to vykládali. Dneska běžná věc. Tak a jdeme dál. Na přelomu července a srpna se konaly letní olympijské hry v americké Atlantě. Naše výprava tam uspěla. Přivezli jsme 11 medailí, z toho 4 zlaté a skončili jsme v hodnocení národů jako 17, což není špatné. Ovšem, jinak se na olympiádu v Atlantě nevzpomíná v dobrém, možná si to budete pamatovat. Kdo si to nepamatuje, poslechněte si komentář sportovního redaktora Miroslava Augustína.
5: Morovou ránu letošní olympiádě pak zasadil nesmyslný pumový útok v noci 27. července. Po druhé v historii musely být vlajky staženy na půl žerdi na počest mrtvých účastníků her, což zarmucuje víc než zpřísněná až do krajnosti vedená bezpečnostní opatření, mnohdy hraničící s omezováním osobní svobody člověka. Hry se změnily v policejní cvičení, kdy jste se na sportovištích a v jejich blízkosti mohli pohybovat pouze v přesně vymezených koridorech, ostře sledováni tisíci policisty a tajnými agenty. Atlanta jako organizátor tak významné události, nebereme-li v potaz komerční stránku, propadla.
0: Já doplním, že jednu ženu zabila střepina a jeden muž zemřel na srdeční selhání způsobené šokem po výbuchu. Dalších 100 lidí bylo zraněno. Pachatel byl dopaden později, šlo o ultrakonzervativního katolického extremistu a za svůj čin dostal doživotní trest. Tak teď by to chtělo asi něco veselějšího. V srpnu 11.
3: Tak to mám mimochodem narozeniny.
0: Tak dodatečně blahopřejeme. Mm-hmm. Přijel do Prahy Arnold Schwarzenegger.
6: Máte správnou náladu? To je ono, tak si ji udržte. Zkuste, když tak přišlo.
7: Několik set převážně mladších Pražanů se odpoledne tísnilo na příkopech, aby alespoň na chvíli spatřili legendárního 49-letého herce. Dával si na čas a tak se o zábavu starali společnými silami herec Martin Dejdar a pražský primátor Jan Koukal. Ten navíc přichystal pár dárků, starobylý meč a 2 knížky. Chvíli na to se už Arnold Schwarzenegger objevil. Na rozdíl od většiny filmů, tentokrát se usmíval.
8: Welcome to my official inspection tour here to Prague.
9: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Mezi srpnovými zprávami jsme našli jednu z dnešního pohledu docela zajímavou věc. Po volbách, které se stranám od středu napravo nepodařilo vyhrát, se pochopitelně rozpoutala debata, kde se stala chyba a jakou strategii zvolit v nadcházejících historicky prvních volbách do Senátu.
10: ODS původně nabídla oběma koaličním stranám při volbách do Senátu spolupráci s tím, že by později mohla přerůst v integraci do jediné pravicové strany. ODA a KDU-ČSL tuto nabídku odmítly.
0: Na konci srpna Václav Klaus ve svém tradičním úterním rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že sloučení s Občanskou demokratickou aliancí by si opravdu představit uměl a že by pak volební zisk mohl být mnohem výraznější.
11: Kdyby se nějaké takovéto sjednocení podařilo, kdyby se opravdu vyčistilo politické spektrum, zůstalo by tam těch 5 stran se zřetelně odlišnými ideovými postoji, pak si také dovedu představit, že by to mohlo být 40%.
3: Tady je zajímavé jednak to, co Václav Klaus říká, nebo co tehdy říkal. A pak je také zajímavé to, kde to říkal. Pravidelní posluchači tady té naší vzpomínací série to vědí, ale premiér vlády měl tehdy v 90. letech každé úterý ve vysílání Českého rozhlasu takový rozhovor pravidelný, který vlastně s Václavem Klausem i skončil. Zajímavá věc, která už mnoho let není.
0: No, byla to taková doba, kdy myslím, že ten rozhlas se snažil jakoby přibližovat tu politiku lidem a že se zdálo, že tohle by byla jedna z těch možných cest, aby jakoby premiér vysvětloval. Ten rok 96 je zajímavý i tím, a my jsme to zmínili, že se chystaly senátní volby. Já si vzpomínám, že tehdy, co by zpravodaj Českého rozhlasu Ústí nad Labem, jsem měl na starosti Žatecko-Lounsko a tam kandidovala do Senátu Helena Růžičková, což bylo velké překvapení, kandidovala za komunistickou stranu. A dokonce si také vzpomínám, že na akcích vybírala 10 korunu za podpis, kdo chtěl něco podepsat. Trošku se kolem toho vedla taková zvláštní debata, proč se vybírá 10 koruna a ona nakonec říkala, že podporuje nějaký dětský domov na Slovensku, což byla
3: pravda. Ano, Sloníčata se jmenovala, já si to pamatuju.
0: Ano. Ale protože na začátku nikde jako verbálně to nebylo deklarováno, tady se vybírá na dětský domov, tak ta 10 koruna za podpis, to bylo tehdy takové zajímavé, takové překvapení trochu.
3: Já mám na kandidaturu Heleny Růžičkové do Senátu takovou vzpomínku. Pamatuju si, že její fanoušci, nebo mnoho jejich fanoušků, jí to mělo za zlé, že kandiduje právě za komunisty. A ona pak vystupovala v nějakém televizním pořadu, diskuzním, kde kromě moderátora byli i diváci, kteří kladli otázky. A oni po ní chtěli vysvětlit, proč kandiduje zrovna za komunistickou stranu. A Heleně Růžičkové se to nějak moc nedařilo jim to vysvětlit. A pamatuju si, že ten pořad končil tím, že ona plakala, že to bylo velice takové dojemné. Přestože se musím přiznat, i já jsem patřila k fanouškům, kteří nechápali, proč kandiduje právě za tuhle stranu. Mimochodem, dostala se do toho?
0: Nedostala se ani do druhého kola a to druhé kolo to jí uteklo možná o nějakých 150-200 hlasů, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem chtěl říct ještě jednu věc. To je prostě zajímavá generace herečka Helena Růžičková. Ona je ročník 1936 a tak ještě řeknu 2 jména. Ročník 1936, Václav Havel a Pavel Landovský. Třeba.

0: Krásný hlas, to mi musíš vysvětlit, kdo to zpívá, co to hrajeme a proč?
1: To je Tracy Chapman, písnička se jmenuje Give Me One Reason a hrajeme to proto, že já tuhle písničku mám spojenou právě s touhle dobou, kdy končily prázdniny roku 96, začínalo září a já, protože jsem chodila na vysokou školu, tak jsem měla pořád ještě volno, čili jak jsem se poflakovala a poslouchala jsem tuhle tu hudbu.
0: To se teda měla napilno, měli v té době v Mladé Boleslavi, protože 1. září byla představena nová oktávka, tedy první nová Škodovka od doby, kdy mladoboleslavskou automobilku převzal německý majitel a při té příležitosti se v Praze na Staroměstském náměstí konala celodenní akce.
2: Mimo jiné bude promítnut film Zrození Oktávie a vůz pak přivítá latinsky zpívaná hymna Vivat Octavia, složená zvlášť pro tuto příležitost. V 21 hodin by měla být Octavie slavnostně pokřtěna, kdo však bude jejím kmotrem, se zatím tají.
1: Tak my už to můžeme prozradit, kmotrem nového auta byl Václav Klaus a 3. září přestřihl pásku nové výrobní linky pro Octavie pro změnu prezident Václav Havel. To je zajímavá věc, představa, že dneska by každý nový model auta byl spojený s takovými akcemi, s celodenním programem na Staroměstském náměstí. To je nemyslitelné.
0: Přesně jak říkáš, myslím, že to je nemyslitelné a myslím, že vím proč. Já si myslím, že to je proto, že jak ta politika hodně se jako vyhraňuje a stává se takovým kontroverzním tématem, takže kdokoliv, nejenom automobilky, nechtějí být úplně spojováni s nějakým konkrétním politikem.
1: Jasně.
0: Že pro ně je důležité ten biznis, jak říkával Palivec, přijď do hospody, dej si pivo, žvaň si, co chceš, jo. Ať seš Turek nebo křesťan.
1: Jasně. To je pravda, no. Václav Klaus byl symbolem transformace, takže bylo vlastně žádoucí, aby byl u nového auta, které
0: tak.
1: Bylo první takové to opravdové kapitalistické auto a Václav Havel byl symbol prostě té nové doby. Co ale politici dělají dodnes, chodí 1. září nebo chodí na začátek školního roku zdravit prvňáčky, nejinak to bylo v roce 96, tehdy se prezident Václav Havel vydal do Kladna na základní školu ve Vodárenské ulici.
3: No a je mezi váma někdo, kdo není rád, že už musí chodit do školy? Ty, jo? Tak to já ti povím, že když já jsem poprvé šel do školy a pak jsem se vrátil domů, tak jsem prohlásil už nikdy. A potom během celého života jsem usiloval o to, abych mohl do různých škol chodit a nechtěli mě tehdy to dovolit, že? A dodatečně jsem musel revidovat svůj názor na návštěvu školy. Třeba ho taky budeš revidovat časem.
0: Prezidenti mají opravdu různorodou práci, protože už 6. září se Václav Havel setkal na Pražském hradě s Michaelem Jacksonem. Ten totiž 7. září na Pražské Letné zahajoval své světové turné History. Na koncert dorazilo 120 000 diváků a celý den pro vysílání reportoval Jakub Železný.
4: Ano, dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
5: Z Bratislavy jsem.
4: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost umorné.
5: Tak čeká se mi celkom dobré, jakože ale mě je trošku zima, lebo se nepohybujem.
6: No, já jsem přišla spozdě a čeká se mi blbě, protože nemám kámošku.
4: Jak to, že nemáte kámošku? Ona se vám někde ztratila?
6: No, ztratila. Hned stávala u vchodu.
4: A nevadí vám čekat tak strašně dlouhou dobu v téhle zimě? Já připomenu pro posluchače Českého rozhlasu na Radiožurnálu, že začíná trošku i pršet, poprchávat, tak vydržíte to do té vlastně 20. hodiny, kdy má Michael Jackson přijít?
5: Samozřejmě, že to vydržím, že jsem si zaplatila za to 1000 korun, tak to není na hlavu, bych to nevydržela.

0: telefonu.
1: Když mluvíme o Michaelu Jacksonovi, tak samozřejmě nemůžeme nezařadit jeden z jeho největších hitů, Billie Jean.
2: Byla jsi tam na tom koncertu vůbec?
1: Ne, nebyla. Michael Jackson úplně není jako moje krevní skupina. I když tady ty písničky z 80. let mám ráda. Tady jako Billie Jean nebo Thriller a tak dál.
2: Víš o tom, že na tomhle koncertu tak trochu nějakou stopu zanechal i Český rozhlas?
1: Ano, to vím. Jednak, jak vím z reportáže od Jakuba Železného, tak první hodinu koncertu živě přenášel Radiožurnál. Byla to vážně jako veliká událost. A pak s Jacksonem na pódiu vystupovala také Dismančata.
3: Jak se vám Michael Jackson líbil? Popište ho.
4: Mně se moc nelíbil.
3: Takového manžela by si nepředstavovala?
5: No, já jsem neměla teda moc možností posoudit, jaký je to člověk, protože my jsme tam opravdu byli jenom na tu jednu písničku nebo na ty dvě písničky, takže to bylo čistě takový pracovní, abych tak řekla.
3: A jak se k nám choval v zákulisí? Měli jste vůbec možnost potřást si s ním rukou? Poděkoval vám za vystoupení nebo někdo vůbec od nich?
5: No, poděkoval nám ten náš, co nás měl na starosti, a Michael Jackson nám jenom krátce řekl naschledanou, bylo to pěkný.
3: Pak řekl love you.
6: On řekl thank you. Thank you.
2: Říkal na závěr rozhlasový režisér Karel Weinlich, mimochodem pro rozhlasáky, ale myslím, že i pro všechny milovníky kvalitní rozhlasové tvorby hvězda tak trochu srovnatelná s Michaelem Jacksonem.
1: No a víc už se nám do dnešního ohlédnutí za třetím čtvrtletím roku 1996 nevejde. Doufáme, že jste se aspoň trochu bavili a že už se těšíte na výpravu za událostmi posledních tří měsíců roku 1996. Dnešní pořad připravili mistr zvuku Valerie Racmanová, archivář Petr Markovský a my dva,
2: Veronika Kindlová
1: a David Hertl. Naslyšenou příště.
7: O tom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
8: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
9: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
8: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 8:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
10: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Irán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Iránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA.

0: patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za více než 90 milionů korun. Na zajištění provozních výdajů soudů má jít v příštím roce víc peněz než letos. Ministerstvo spravedlnosti pro tento rok vyčlenilo v přepočtu na justiční část zhruba 27,5 miliardy korun. Podle šéfa resortu Jeronýma Tejce za ANO o miliardu víc než loni a je připravená i rezerva. Na rok 2028 chystá také reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit vrchní soudy. A Moravské divadlo Olomouc oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie. Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí Jihoafričanku Alexandrovou ztrácí 5 úderů. Kousková se na druhou pozici posunula ze 6. příčky. Cutem do víkendových kol z Češek prošla také Jana Melichová a Kristýna Napoleová, která se dělí o 26. místo. Pro další 3 české hráčky turnaj v pátek skončil.
1: Zavřená D5 za mýtem a nehoda na D56 před Ostravou. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je za mýtem stále uzavřená. U vážné nehody na 48. kilometru zasahují záchranáři. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy pozor na nehodu u odbočky na Novou Bělou. Na 42. kilometru auto dostalo smyk, brzdí se na mokré vozovce a pohybují se tam lidé. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je uzavřený odstavný pruh. Na D11 z Prahy do Hradce Králové spozorněte za odbočkou na Nové Město. Na 68. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto. A na silnici 3 z Mirošovic do Benešova hlásíte nadměrný náklad. Jedou pomalu a nedají se předjet.
2: Teď momentálně jsme před Benešovem. Jede sotva 60 a i v místech, kde jsou dva pruhy, tak doprovodná vozidla zabraňují jeho předjetí.
1: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vláda podpořila novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Podle níž mají být obce přímo odpovědné za to, že nebude docházet k dalšímu množení bezprizorních koček. Obce by měly zajišťovat a platit kastrace těchto zvířat, s tím, že na uchu označení jedinci pak mohou být vypuštěni zpět na původní lokalitu. Zástupci obcí se brání, že nebudou například prověřovat každého kocoura za stodolou. Autoři novely chtějí navíc do občanského zákoníku přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel tento nález oznámit obci. A obec by se tím stala vlastníkem zvířete, s výjimkou zdivočelých koček. Je to celé dotažený nápad. Budou mít na takové řešení obce dost kapacit? Jak poznat zvíře bez pána? A opravdu víme, co je pro kočky nejlepší? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti? Lucie Vopálenské.
4: Ve vysílání srdečně vítám, bohužel na dálku, spoluautorku návrhu poslankyni vládní strany SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: A diskutovat bude s bývalým poslancem dnes místopředsedou Sdružení místních samospráv Tomášem Dubským z hnutí STAN, který je starostou obce Vysočina na Chrudimsku. Hezký den.
6: Dobrý den, přeji hezké dopoledne.
4: Tak pane Adámo, na úvod základní otázka. Je podle vás dobře, že mají do budoucna, pokud to tedy schválí sněmovna, podepíše prezident a tak dále, kastrace bezprizorních kocourů a koček zajišťovat a platit obce? Paní Šafránková, jaké jsou důvody pro to, aby tato zodpovědnost ležela jednoznačně na obcích?
5: Ano, za mě určitě, protože dlouhodobě nám stoupají případy bezprizorních koček, opuštěných koček bez pána, které se nám přemnožují, což samozřejmě sebou nese další důvody k tomu, proč ty kastrace jsou nutné na těch obcích provádět. Ať už z různých epidemiologických pohledů, ať už z pohledu šíření například toxoplasmozy, různých zoonóz a podobně. Takže za mě je to určitě nutné i z hlediska toho, když se podíváme na to samotné zvíře, které nemá veterinární ošetření, které nemá kvalitní krmivo, nemá prakticky nic, tak fakticky to zvíře na té ulici se stává týraným, které se nám dále nekontrolovaně množí.
4: Tak pane Dubský, co říkáte na tyto argumenty? Není správné, že se zákonem stanoví jedna strana odpovědná za to, že nebude docházet k nárůstu populací těchto zvířat, které v podstatě živoří na ulicích, hrozí jim epidemie, přemnožení a kastrace je tedy podle vaší předřečnice nutná?
6: Tak za mě určitě je správně, že se této otázce dlouhodobě věnujeme a tomu se vlastně věnovala i minulá vláda a minulá sněmovna. Nicméně to, co je v tuhle chvilku připravený v poslanecké sněmovně, tak to určitě nevyřeší to, co by to řešit mělo. Aba naopak tomu, že tomu ještě hodně tomu, že tento problematiku poškodit.
4: A je tam spousta to věcí, které
6: vůbec nejsou dořešený a ano, určitě. A bohužel to neprošlo klasickým připomínkovým řízením, takže obce nebyly vlastně přizvaný. Paní Trko, když jsem teď přijížděl do své kanceláře, tak jsem po cestě potkal asi 3 kočky volně pobíhající po vsi. Věřím tomu, že všechny mají svého majitele, ale ve chvíli, kdy tato novela by přišla v platnost, tak kdyby nám ji někdo oznámil, třeba paní poslankyně by nám oznámila, že ty kočky jsou bezprizorní, tak já bych v tu chvilku musel řešit. Musel bych řešit nějakou firmu, kočky odchytit, pak jim nechat vykastrovat a prostřihnout jim ucho. Všechny tyhle věci mě připadají naprosto nedomyslený a ani se mi nechce věřit, že to do té předlohy takhle někdo společně
4: tak
6: dal.
4: Vy sám byste to asi nedělal, pane Dubský, ale samozřejmě na to v diskusi dojde, kdo by byl tím vykonavatelem. Ale paní Šafránková, tady zaznělo více argumentů. Nejprve se chci zeptat, proč to vlastně neprošlo připomínkovým řízením, proč nebyly zřejmě osloveny nebo dostatečně konzultovány na všechna relevantní místa.
5: Tak tato tématika se tady opravdu řeší, diskutuje se o ní několik let, ale nikdy se nestalo nic, že by se to přeneslo právě na půdu poslanecké sněmovny do legislativní podoby. Já dlouhodobě se touto problematikou zabývám, protože sama jsem chovatelkou koček. Nicméně opravdu to, co sleduji ve veřejném prostoru, tak mě nenechává chladnou a myslím si, že je opravdu potřeba legislativně a bylo to potřeba už co nejrychleji otevřít. Naše novela se navíc netýká pouze kastrací koček na obcích, ale týká se i dalších věcí, které jsou důležité na posílení ochrany zvířat proti týrání. Ať už to, že zvyšujeme dolní hranici pokut, v druhé novele dolní hranici trestů za týrání zvířat, tak také posilujeme například institut náhradní péče o týraná zvířata. Také zavádíme například předběžný zákaz chovu, aby se zabránilo tomu, aby ta osoba, která byla zvíře odebrána, ještě před skončením vlastně toho řízení si pořídila další zvířata.
4: Také rozumím vám. Já akorát
5: celou řadu dalších důležitých věcí. A opravdu si myslím, že už tady není na co čekat, protože opravdu víme, že ty kočky se nám čím dál tím více množí. A pokud nebudeme dělat vůbec nic, tak se stane to, že potom opravdu se dostaneme do situace, kdy to bude navíc nákladnější. Bude to potřeba daleko víc veterinárních lékařů a myslím, že do této situace se nikdo dostat nechceme.
4: Tak pane Dubský, co říkáte na ten argument, že když to ještě trošku zveličím, tak kočky se mohou množit v koloniích téměř až geometrickou řadou, 3 vrhy za rok. Není lepší aspoň něco dělat? Nenazrál ten čas do té míry, že lepší nějaké řešení, rázné řešení, než zase čekat dál?
6: Já teda za prvý jsem neslyšel tu odpověď, proč to neprochází klasickým způsobem a proč se k tomu obce a města nemohly vyjadřovat, ale to se třeba ještě doslechnem. Já bych byl hrozně
4: Argument zazněl, já jsem to pochopila tak, promiňte pane Dubský, že se o tom debatuje i spoustu let, tak možná, že už to bylo dostatečně podle paní poslankyně prodebatováno.
6: Ano, v minulém období jsme ve sněmovně řešili takzvanou petici pro kočku. Já teda jsem v zemědělském výboru byl i zpravodajem tohohle tisku. Proběhlo k tomu několik kulatých stolů a paní poslankyně určitě ví, že vznikla i pracovní skupina na bázi sněmovny a senátu. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by někdo z předkladatelů se tady o to téma nějak výrazně zajímal, že by navštívil některý z těch kulatých stolů, případně se účastnil té pracovní skupiny, ale to bych se vracel do historie. Určitě je dobře, že se s tím něco dělat má, ale my dneska dostáváme jakoby informaci, že se s tím nic nedělá, ale od toho tady právě máme samosprávy, které v řadě případů už to řeší. Já třeba mohu použít příklad naší obce, kdy jsme zavedli od letošního roku takzvaný kastrační program, kde lidem přispíváme na dobrovolnou kastraci jejich koček a kocourů a v případě, že kočka je zatoulaná, tak to platíme celý. Jiný problém řešíme v obci, která má 100 lidí, a jiný problém řešíme ve městě, který má třeba 100 000 lidí. A tímto zákonem my ty povinnosti navlíkáme vlastně na všechny stejný a vůbec se nezohledňuje, že tady máme samosprávu, která by to mohla řešit tak, jak v tom místě to nejlépe zná a nejlépe umí a dneska už to dost často dělá.
4: Tak z vašich slov by mohlo vyznít, že v podstatě už se to řešení nějakým způsobem děje a že by tedy jsme nemuseli hned teď přijímat takové opatření, které, jak jste řekl před chvílí, nic vlastně moc nevyřeší a může dokonce situaci ještě zhoršit. Můžete ještě toto, pane Dubský, dopovědět, co jste tím měl na mysli?
6: Určitě. Já jsem vlastně o tom začal mluvit už v tom mým příběhu dnešního příjezdu, protože tato opatření může řada lidí zneužívat. Může to využít jako určitý nástroj, jak si vyřizovat nějaké svoje nejasnosti s obcí. S městem může nahlásit, že kočku vidělo, obec by v tu chvilku hned měla konat. V případě, že konat nebude, tak už je to v zákoně a už vlastně koná protizákonně. Takže ve výsledku to může vést i k tomu, že lidi potom už budou říkat, no, když vy jste nám to hlásili včera, my už znova to řešit nebudeme. Takže ty obce ty řešení umí a spíš by to mělo jít cestou podpory, osvěty, případně i nějakého dotačního programu, ale to ne snad z důvodu financí, ale spíš z důvodu, aby stát a kraje ukázali, že to opravdu řešit chtějí. Takže tohle je podle mě cesta, která by dneska měla jít. Navíc na rovinu máme teďkom tady centrální evidenci psů od letošního července a i Evropa tady v tom připravuje nějaký novely a nějaké novinky, tak pojďme těmi postupnými kroky, které tady nastavené byly, a posuňme se dál.
4: Já bych s dovolením ještě zůstala u těch koček, teď pro tuto chvíli psi odložme, ale zaznělo tady paní Šafránková od pana Dubského, že obce to řešení umí. Vy s tím budete souhlasit, protože to bychom asi nemluvili o koloních koček a o jejich přemnožení. Do jaké míry to ty obce vlastně dokážou řešit? A jak se díváte na argument, že ten zákon, což zdá se být velmi jako případná kritika, že ten zákon nerozlišuje mezi malými a velkými obcemi?
5: Tak já na to budu reagovat tím způsobem, že ano, skutečně dneska už některé obce to skutečně umí, některé města i obce kastrační programy dělají a přináší to opravdu velké přínosy. Myslím, že s tím vůbec nemají problém a tam, kde ten kastrační program už dávno dělají, tak tam ten problém dneska v žádné velké míře nemají, ale jsou to opravdu, dá se říci, desítky případů prostě, kde se stane někde nějaká kolonie, ale už to dneska umí vyřešit.
4: Dobře, takže tyto by to nepotřebovali, ano.
5: A pak tady máme na druhé straně obce, kde zkrátka řada dobrovolníků nebo i lidí, kteří najdou nějakou kolonii koček, kterých se to týká, nebo opravdu opuštěných koček a opuštěných koček bez pána, tak se obrátí právě na daného starostu, který to vůbec neřeší a odmítá jakékoliv řešení. A bohužel těchto případů nemáme také vůbec málo. Takže vnímáme potřebu opravdu opravdu to sjednotit po celé České republice. Navíc my se určitě jakýmkoliv dalším debatám nebráníme. Teďka je novela po prvním čtení, jsme před jednáním výboru životního prostředí, což je garanční výbor. A opravdu si myslím, a i minulá vláda si musí tady sama podívat sama sobě do očí, že v tom neudělali vůbec nic. A těch peticí tady máme celou řadu a není to jenom petice za kočku, ale máme tady opravdu stovky dalších petic, které se tímto tématem zabývají a bojují za to, aby ty kastrace byly povinné.
4: Dobře, mně jde o řešení samotné situace. Já se hned budu ptát pana Dubského, ale ještě mi vysvětlete, jak se stavíte k té kritice, že v obcích by mohlo nastat zneužívání toho zákona. Ještě připomenu, že do občanského zákoníku se má přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Není asi úplně jasné, co se bude dít, když to člověk neoznámí, respektive co bude dělat starosta či starostka nebo zástupce, když dotyčný zvíře přinese, co bude dělat, když ho nepřinese, takové věci. Jak se díváte na ten argument zneužití?
5: Já si myslím, že může se stát, že v nějakých jednotkách případů, tak jak ale úplně u všeho, co tady veškeré zákony máme, tak se zkrátka stát může. To nikdy nevymítíme na nulu, to prostě nejde. Na druhou stranu, my tady jasně definujeme, kterých koček se to týká. Myslím, že to tady nezaznělo a je to velmi důležité. Navíc na to ještě teďka připravujeme, již jsem podala právě na garanční výbor pozměňovací návrh, který jasně definuje, co je pojmy toulavé kočky, potom opuštěné kočky a kočky bez pána, aby bylo zřejmé, jak v těchto případech postupovat. A když to řeknu vlastně úplně zjednodušeně, tak ve všech případech, kdy bude mít někdo třeba pochybnost o tom, zda se jedná o to zvíře toulavé nebo opuštěné nebo bez pána, tak bude zvíře vždycky považováno za zvíře toulavé. A když bude považováno za opuštěné, tak se dá považovat vlastně jenom tehdy, pokud si ten nálezce nebo osoba, která provádí odchyt, bude jistý tím, že se jedná o zvíře opuštěné, což je třeba zvíře uvázané v lese nebo vyhozené do popelnice. A zvíře bez pána, to je, pokud je zase ten nálezce nebo ten, kdo provádí ten odchyt, jistý tím, že se jedná o zvíře bez pána, například chování toho zvířete, kde je úplně zřejmé, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem. To jsou třeba ty kočky, které najdete prostě u kravína, u zemědělského družstva, kde tam žijí kočky, které už dneska jsou opuštěné a narodí se jim noví potomci.
4: Pane Dubský, já jsem zaznamenala v médiích, že jedna z výtek představitelů obcí se týkala právě proto, že není úplně jasné, jak by měli zástupci vesnic, městeček zjišťovat, který kocour je jaký, kdo má pána, kdo nemá pána. Teď jste slyšel tady téměř vyčerpávající vysvětlení od paní poslankyně. Stačí vám to? Je už tedy z vašeho pohledu teď jasně definované, kdo je opuštěná kočka, kdo je toulavá kočka, kdo je zvíře bez pána a tak dále?
6: Já to nechci nějak zlehčovat, protože je opravdu velké téma. Nevím, jestli kočka to bude mít na cedulce na krku, asi pravděpodobně ne. Ale já bych ještě dvě věci použil. Za prvý moc jako vstřícně beru to, že paní poslankyně řekla, že teda teďkom, když už předtím na to trošku zapomněli v tom procesu, takže by nás tomu přizvali, tak to beru jako, to beru jako zprávu, která zazněla v veřejném prostoru a musím říct, že my jako Sdružení místních samospráv jsme této diskuzi okamžitě připravení a chci říct k věcné, není to nějaké nabobrávání toho, co se připravuje, ale pojďme se věcně bavit o tom, co se připravuje a co na nás na všechny, nejenom na starosty, ale i na občany ve výsledku dolehne.
4: A teď mi prosím odpověste.
6: Tak. My jsme právě v minulosti k tomu dělali řadu těch kulatých stolů. Paní kolegyně říkala, že nic se nedělo, ona bohužel se toho neúčastnila, ale to je spíš otázka na ní, ne na mě. A tam přesně tyto věci se řešily, že je velice složité poznat, jestli se bude jednat o kočku opuštěnou, zatoulanou. Teď navíc vy jste sama zmiňovala, paní redaktorko, že v tom zákoně je navíc uvedeno v případě, že tohle neplatí, když se jedná o kočku s divočelou. Takže opět, když ten starosta, starostka řeknou, ale ta kočka byla zdivočelá, my jsme už tu povinnost neměli, tak nám to vlastně celý padá pod stůl.
4: No počkejte, ale teď jste slyšel před chvilkou od paní Šafránkové, že předkládá předkladatelé, nebo já jsem to tak pochopila alespoň, že už ty definice vyjasněné mají. K vám se to ještě nedoneslo, ano?
6: Mají, akorát to zapomněli říct těm kočkám. Já teda se přiznám, že jsem v nějakém střetu zájmu. Máme doma tři kočky, ty nám běžně chodí po vsi a já si nejsem jistý, že můj soused pozná, jestli to je kočka toulavá, zatoulaná, opuštěná. Ty kočky se prostě pohybují volně a já nevím, jestli paní poslankyně zná, jak to funguje na venkově, protože ona tady mluví o těch extrémních příkladech a tam já s ní naprosto souhlasím.
4: No ale čeho se vy obáváte konkrétně? Co by majitel koček?
6: Jako majitel koček mě tam vadí několik věcí. Za prvý, já nechci, aby naši kočku pořád někdo odchytával a kontroloval, že to je naše kočka. Za druhý, už si vůbec neumím představit, že by se mě odpoledne vrátila s prostřiženým uchem v roce 2026. To už se pojďme radši bavit o tom čipování a postupně ho zavést do naší legislativy. A proto jsem předtím hovořil i o těch psech, byť jsme se o toho jakoby vzdálili, ale tam šlo o to, že už dneska systém tady existuje. Pojďme se na to podívat pohledem roku 2026 a pojďme prosím brát samosprávu jako našeho partnera, ne jako našeho protihráče, protože ta samospráva má řešit ty problémy v území. Od toho tady je. A jestliže my tady vytáhneme některé příklady, které jsou opravdu hrozný, a v tomhle já s paní kolegyní naprosto souhlasím, tak tam prostě má konat ta obec, má konat to město. A ten stát mu v tom má být nápomocen a pomoc těma zákonama, aby ta samospráva to mohla dělat co nejúčinněji a co nejlépe. Ale ve chvíli to děláme opačně, že něco někde upečeme si dohromady a pak to té samosprávy jakoby nařídíme, tak to nikdy dobře nefunguje.
4: Aha. Tak já paní Šapránková, toto poslední, reagovat. Co zaznělo, můžete na to reagovat?
5: Já bych se jenom dovolila krátce reagovat, že v místech, kde už dneska kastrační programy probíhají, tak ta obec nebo město dá dlouhodobě dopředu na vývězku, že tehdy od třeba 13 do 19 hodin bude probíhat odchyt koček ke kastraci. A ti majitelé, kteří ty kočky mají, tak pro ně není problém, aby si ty kočky na tak krátkou dobu zabezpečily ve svých domácnostech. Určitě to není tak, že tady kolegovi někdo bude jeho kočkám kastrovat nebo zastřihovat uši a podobně. Myslím si, že tady jdeme úplně do nějakých krajností a jsou to opravdu ty argumenty, které jsou jenom proto, proč to zdržovat, proč to nejde. A co se týká k té evropské legislativě, tak pan kolega by určitě bude tady vědět, že teprve za 4 roky budeme přinášet čipování koček, které jdou ale na trh, ať jsou to kočky v zájmovém chovu nebo kočky z útulku, tak ty budou mít povinnost čipovat. A za dalších 15 let se to bude týkat všech dalších koček. Takže nevím, já už opravdu čekat nechci, protože já s těmi zvířaty soucítím, které dneska trpí a je potřeba to dělat. Dobře.
4: Pane Dubský, chci se zeptat, proč samosprávy doporučují počkat na evropské nařízení o životních podmínkách psů a koček, které má sledovatelnost zvířat řešit systémově. Nemyslíte si, že je lepší skutečně tu situaci řešit teď a tady s tím, že posléze se ty předpisy budou nějak měnit? Ale to hold je život, to je politika.
6: Petrko, ale to je právě to, o čem se hovoří. Ono se to dnes a tady řeší. Ty obce to opravdu řeší. Tady je řada příkladů, kde to prostě skvěle funguje. Ty možnosti legislativní k tomu už dneska máme. To, že my jako něco nařídíme a ještě něco takhle jakoby zvláštně, tam předtím, vy jste to říkala hezky, jako dneska, když někdo to nahlásí, tu naší kočku, když o ní mluvíme, tak já v tu chvíli bych měl konat. Tohle bude v zákoně. To nebude jako, že se o tom bavíme. To bude v zákoně. A já jako starosta bych měl okamžitě konat. To znamená, že bych měl tu kočku odchytnout, zjistit, jestli je toulavá, zaběhnutá, opuštěná, zdivočelá. A pak teprve říct ano, ne, to je v pořádku, tahle kočka je OK, je pouštím zpátky.
4: Tak, ale dobře,
6: ona mi zítra zase půjde ven.
4: Naznačujete, tomu, že by to možná obce nezvládly, co se týče kapacit. Paní Šafránková, jak ten zákon řeší pomoc těm obcím, které třeba na to nemají lidi, nemají na to finance? To je jeden z vážných argumentů, že jakmile se taková věc, taková povinnost ocitne v zákoně, tak to zákon by neměl být cár v papíru a nehrozí tady, že se přijímá něco, co se v praxi bude hodně těžko naplňovat?
5: Tak už dneska tady máme řadu organizací, které se zabývají kastračními programy. Řada těch obcí a měst, jak už jsme se bavili na začátku, to dnes dělá. Ten starosta má možnost, ať už prostřednictvím obecní policie, která má například odchytovou službu, to se týká zejména větších měst, a v případě těch malých obcí, tak může využít kastračních spolků, které to dnes již dělají, ale také se může domluvit i s místními lidmi, kteří už dneska vlastně na základě své dobrovolnické činnosti chodí ty kočky krmit za svoje vlastní náklady. A to je úplně strašné.
4: Čili nepočítáte.
5: Zaplatit jim kurz k odchytu, který by pomáhal vlastně zejména na těch malých obcích s tím, aby to zvíře bylo odchyceno a dodáno k veterináři k tomu zákroku. Takže ty možnosti je tady celá řada a to je opravdu už na té obci, jaký způsob nebo jakou možnost si vybere. Ale kdo chce, opravdu hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já si myslím, že tady těch způsobů, které dneska velmi dobře někde fungují, někde bohužel nefungují vůbec, tak opravdu ten starosta jich může využít.
4: Tak pane Dubský, neměl by to být takový, teď to je moje přehraná interpretace, takový trochu bič na ty starosty a starostky, kteří tu situaci nejsou ochotní řešit a neřeší ji. A nebo myslíte, že jsou opravdu objektivní důvody, proč to některé obce nezvládají a stát by měl udělat něco víc?
6: Já tady v tom jakoby naprosto souhlasím. Já jsem i v minulosti se té tematice opravdu hodně věnoval a i jsem jezdil jak do těch velkých měst, tak na těch malých obcích jsem to diskutoval s těmi starostkami a starosty. A tady teď je jakoby podsouvaný, že obce to neřeší, nic nedělají, ale mě by hrozně moc zajímala odpověď od paní kolegyně, co ona bude dělat, když už jsme mluvili o těch našich kočkách, když mě každý den bude někdo hlásit, že tahle kočka je problémová.
4: Tak jo, co budete dělat, prostě ten zákon, poslankyně, co má dělat taková starostka nebo takový starosta?
6: Má ji pořád odchytávat každý den?
5: Tak. Ne, to určitě ne. A tady se opravdu, jak už jsem tady říkala na začátku, jasnou definici, kterou teďka měníme pozměňovacím návrhem, který teprve půjde na garanční výbor.
6: Tak říkala, ale jak já to poznám na první pohled? Na
4: no bude mít zastřižené ucho, ne?
5: Ne, to se dělá.
6: Já doufám, že tohle se nikdy nepodaří prosadit. Jako, jo.
5: Ne, to se
6: přece,
5: dělá.
6: My jsme v roce 26, my přece nebudeme stříhat kočkám uši, já se na ní nezlobí jako nikdo. Jo.
4: Tak jak se to pozná, paní poslankyně?
5: Omlouvám se, týká se to zastřižení ucha a z té definice je úplně jasné, pokud se to zvíře najde například vyhozené do popelnice nebo uvázané u stromu nebo je úplně samostatně, anebo se týká o zvíře, že je z toho úplně jasné, že nikdy nepřišlo do kontaktu s člověkem, tak tam je to úplně přeci zřejmé. A pokud uvidíte kočku v dobrém výživovém stavu, která nemá viditelné známky nějaké nemoce a podobně, nebo kolonii koček, tak přeci, já si myslím, že tady máme všichni zdravý rozum a ta definice už tady o tom mluví
4: vám
5: naprosto jasně.
4: Zbytek snad probereme někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji za debatu poslankyni SPD Lucii Šafránkové a Tomáši Dubskému, místopředsedovi Sdružení místních samospráv. Díky moc a ať se daří v tomto nelehkém tématu. Naslyšenou.
5: Moc krát vám děkuji za pozvání. Hezký
6: věřím,
5: den.
6: Že budem přizvaný.
4: Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
7: Po třídě obránců míru se blíží smuteční průvod.
8: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
9: V textu, který měl na znamení

0: vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
1: Na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
0: Pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
2: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
3: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
4: Je jeho obrázek.
5: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
2: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Spojené státy uzavřely podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s Venezuelou dohodu o kontrole ropy. Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. O termínovaný účet centrální banky mají ale města a obce malý zájem. Kanoista Martin Foxa pojede na mistrovství světa po zlatu na kilometru o další medaili na pětistovce. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháníky, teploty až 28 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA se tím zajistily většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce. Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně. Peníze nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jen asi 7% samospráv. Zástupci obcí si totiž často stěžují na příliš složitou administrativu. Třeba, že část věcí musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat, říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
8: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
7: Na nedělní derby mezi Spartou a Slavií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slavií skončilo na jaře předčasně poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slavie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
9: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
7: Mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu dvě finále s českou účastí. Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru, finále pětistovky. Finále pojede také kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. V dopoledním programu čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále pětistovky. Vzhledem ke zdravotnímu stavu je to na letošním šampionátu jeho jediná trať. Do polské Poznaně ale přijel i proto, že je na něm možné získat víc bodů do olympijské kvalifikace než na jiných závodech.
10: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o dvoustovku, pětistovku, kilák nebo pětikilák. Počítá se jenom

0: Mám ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří na 5 kilách vozí medy, na ten kilák si neškrtnou, nicméně já to zase využívám na 500.
1: Semifinále na 500 metrů pojedou na Double Canoe během dopoledního programu také bratři Martin a Petr Fuchsovi.
2: Zavřená D5 za mýtem a nehoda na D2 za Blučinou. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná za mýtem. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Je to vážná nehoda, sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna teď nehoda za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru je dodávka v příkopu, tady je to s opatrností průjezdné. Na D56 z Vlídku Místku do Ostravy vyšetřují nehodu u odbočky na Novou Bělou. Na 42. kilometru auto dostalo smyk na mokré vozovce. Opatrně projedete, dejte ale pozor na pohyb lidí na vozovce. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru je po včerejším požáru kamionu uzavřený už jen odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
4: V polovině prázdnin roku 1989, ani ne 4 měsíce předtím, než se v Československu zhroutil komunismus, vyrazili 3 maturanti z Jihlavy do tehdejší Jugoslávie. Byli čerstvě plnoletí a odjížděli s úmyslem emigrovat, dostat se do Itálie nebo do Rakouska a odtud dál nejspíš do Ameriky. Ten útěk může z dnešního hlediska vypadat poněkud neuváženě. Stálo to za to tak krátce před pádem železné opony. Jenomže to je právě to dnešní hledisko. V létě 1989 působil československý komunistický režim na běžného člověka podobně nehybně, jako dejme tomu o 3 roky dřív. Státní bezpečnost evidovala v 89. 5 500 občanů, kteří emigrovali na západ. V minulých příbězích 20. století jsme se věnovali především životu tehdy mladých uprchlíků a otázce, proč se k emigraci rozhodli. Pokud jste pořád neslyšeli, najdete ho na webových stránkách Českého rozhlasu Plus. Dnešní druhá část pojednává o útěku a o tom, co po něm následovalo. Mluvit budou Karel Bečvář a Vítězslav Vítkovič. Ten třetí, Jan Huml, je přítomen skrz jejich vzpomínky. Žije v cizině a rozhovor s ním se nám ještě nepodařilo natočit. Provází vás Adam Drda, za spolupráci patří poděkování Františkovi Vrbovi. Na samém konci července 1989, tedy 3 mladíci z Jihlavy vyrazili za dobrodružstvím do Jugoslávie. Karel Bečvář, ročník 1971. A po něm Vítězslav Vítkovič, ročník 1970.
5: Cesta do Záhřebu, autobus, ráno vás to vyplivlo. A teďka my jsme měli opravdu snad každý 22-kilový batohy. Jo, strašně těžký. Prostě, hrozně jsme se s tím váčeli. A věděli jsme, že ten Honza Huml jezdil na jedno místo, na ostrov Pelješac, prostě roky s tou maminkou, znal to tam. Tak jsme si prostě vzali mapu. A on říkal, no tady se musíme prostě sejít, jo? Tady se sejde, musíme se tam nějak dostat stopem, protože jsme neměli nějak moc peněz. No tak jsme se rozdělili a každý prostě po svý ose jsme se tam nějak dostávali. Já teda protože jsem neměl žádné zkušenosti s autostopem cizí země, nikomu nějak moc nerozumíte, chvilku to šlo, chvilku to nešlo, ale asi třetí den, jak tomu tak ten osud chtěl, tak jsem potkal Víťu Vítkoviče.
6: Já jsem jel stopem, podání si směl Bělehrad a pak jsem to stočil dolů na Baňa Luku přes Bosnu Hercegovinu a to byl taky sám o sobě ohromný zážitek. Já jsem z toho byl nadšený, protože jsem tam poprvé viděl mešitu a minaret a hnedka vedle kostela a lidi by tam byli hrozně fajn, hrozně to bylo takový jižanský. Já jsem to neznal, že jo? My Češi jsme takový studený čumáci a oni tam byli hrozně takový, hrozně milí, hrozně prostě usměvaví. Všude mě tam zvali různě a prostě takovej ten jih, takový to srdce, no. A za Baňa Lukou jsem se potkal s Kájou, jsme se setkali na stopu, tak jsme se rozhodli, že už budeme cestovat spolu, tak jsme dál jeli spolu. A o to víc mě to pak tak strašně bolelo, když jsem viděl všechny ty místa, kterýma jsme projížděli, jak pak byly vybombardovaný, jak tam probíhaly ty nejtěžší boje, vlastně 3 roky na to, 4 roky na to, tam pak se ta šílenost udála.
4: Krvavá válka, která skončila rozpadem Jugoslávie a vznikem několika nezávislých států, začala v roce 1991, trvala několik let.
6: Dokonce jsme spali nad vesničkou, jmenovalo se to Dolní Vakův, tam probíhaly jedny z nejtěžších bojů a já si vzpomínám, jak jsme seděli, a to je hodně hornatý tam, a my jsme seděli na takovým kopečku nad tím městečkem a to bylo takový městečko na dlani, tam byla kašna, tam normálně ženský normálně prali prádlo v té kašně, takový mír a klid tam z toho vyzařoval, taková nádhera. A pak jsem zahlídl jednou ve zprávách, dávali v Rakousku, už jsem byl v emigraci, tak dávali záběry a přesně z toho místa, kde my jsme spali, tak bylo kulometný hnízdo a oni přesně z toho místa pálili dolů normálně do těch domů a tam byl záběr kamerou, jak oni opravdu pálí s tím kulometem. Mně se udělalo úplně špatně. Ještě teď se mi normálně láme hlas. To bylo hrozný. Pak jsme přijeli dolů na ten Pelješas, tam jsme si udělali nádhernou dovolenou 14 dní, prostě dělali ptákovny, co dělají prostě 18-letí kluci, skákali do moře, lezli po horách a kradli ovoce na zahradě a koukali na pěkný holky a byla tam i nuda pláž, tak jsme se šli mrknout, jak vypadá nahý člověk a potkali jsme tam neskutečný individua různý, takovýho celootetovanýho borce Josipa Vrtariče z Osijeku, který měl na potěle vytetovaný safari, běžící zvířata na safari. Já mu říkal, podívejte, jak krásně běží. A takhle se motal, točil kolem dokola, to byl bizár a pak říká, a pak mám, a teď už nevím, co to bylo, jestli nějakou anakondu, nebo co to mě vytetovaný na penisu. Tak jsme říkali, na to ne, to nepotřebuje vědět. My známe, jak vypadá anakonda z obrázku v časopise.
4: Karel Bečvář.
5: Nikdo nic neplánoval, jo. To prostě bylo nádherný v tom, že my jsme opravdu 14 dní leželi na břiše na nuda pláži, koukali jsme se po holkách, jo. Jídla jsme měli poměrně asi dost, proto ten batoh byl tak jako těžký, protože jsme si tam moc toho věcí nenakupovali, protože jsme věděli, že nějak ty peníze budeme ještě potřebovat, protože jsme měli jednak jejich nějaký peníze, ale potom jsme měli pár dolarů. No a ten Honza Huml, on přišel v batoh na té nuda pláži, zůstal mu akorát pas, ukradli mu úplně všecko, protože jak jsme spali na té pláži, no tak si nás tam někdo vyhlídl a my jsme měli teda povětšinou jako za hlavou. A nějak asi my dva jsme leželi tak dobře, že by to bylo slyšet. No. A když tam byla kamenitá pláž, tak jsem se ráno probudil a říkám, Honzo, kde máš batoh? No, on věděl, že se tohle tam stává. No. Tak já jsem mu dal tenkrát kalhoty, aby něco měl a sám jsem si nechal šortky. Takže jsme tam prožili těch 14 dní s tím, že jsme během té doby tam potkali právě nějaký imigranty, kteří byli už žili teda v Německu. A ty nám poradili tu cestu, protože my jsme vůbec vlastně neměli žádný plán, jak se dostat, kam se dostat. To vzniklo všechno v podstatě až na tom místě. Jo, jak? Protože tam byli jako přes Itálii, s tím, že já tam mám teda jako část rodiny. A pak teda vyhrálo Rakousko, protože tam byla taky vlastně jako část rodiny. No, takže bylo rozhodnutý, že teda pojedeme na ty jugoslávsko-rakouské hranice. A my jsme teda, protože už jsme se nechtěli dělit na tři, tak já jsem jel s Víťou a ten Honza jel sám. A měli jsme sraz v Mariboru na hlavním nádraží, s tím, že potom už prostě nějak se dostaneme zase dál autobusem k té řece. Jenomže ten kamarád, ten Honza Huml, nepřijel první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den. Nám už ubyly všechny zásoby, jak jídla, tak i peněz. A věděli jsme, že ještě jako ty valuty, že musíme si prostě schovat. A tak jsme se rozhodli, že prostě to musíme teda podniknout bez něj. A vůbec jsme nevěděli teda, co s ním je, jo, kde se zasekl. A tak jsme věděli, že musíme dojet v noci do nějakého hraničního městečka, do nějakého místa. Měli jsme ještě i připravenou takovou historku, že tam jedeme za nějakým člověkem, nějakého prostě jugoslávského jména, kdyby se něco stalo, a s tímhletím jsme tam teda odjeli k těm hranicím v noci.
4: Říká Karel Bečvář a pokračuje Vítězslav Vítkovič.
6: Všude jsme tam nalepili lístečky, že jsme šli napřed, ať přijede za náma, a vydali jsme se linkovým autobusem někdy v posledním v 10 hodin večer, 20. srpna 89 jsme se vydali směrem k rakouské hranici. Pro nějaký vesnice, Jablonica, nějak tak se to jmenovalo. Vystoupili jsme o zastávku před tou vesnicí, uprostřed ničeho už byla tma a vlezli jsme z autobusu a nikde nic. A přímo před náma byla řeka Mura v Rakousku. A teď jsme si říkali, tyjo, ale to není přece možný, že tohle je ta hranice, že to je ta hraniční řeka, protože jak my jsme znali hranice, tak to byly prostě mnoha kilometrový pásma, kam se nesmělo vkročit, pak jeden plot a elektrický dráty a hlásky pohraničníků, že jo, a psy a teďka najednou my jsme se tam ocitli přímo u té řeky, tam prostě silnice, nějaká cestička a řeka. To jsem říkal, hele, to není možný, že tohle to, ale přitom žádná jiná řeka tam jako neměla být, jo. Ale my jsme z toho byli takový jako přepadlí, že jsme říkali, hele, tohle to přeplavat a být znovu v Jugoslávii, tak nám rupne, jako jo. To říkal, hele, tak ne, tak říkám, hele, tak tady zůstaň, Kájo, s Báglem, s Krosnou a já se půjdu do nejbližší vesnice, do té Jablanice, tak nějak zeptat, jestli to je opravdu hranice a pak teda půjdem na to.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Jak se jmenovala vesnice, do které Karel Bečvář s Vítězslavem Vítkovičem dojeli, to není docela jasné. Přes hraniční řeku Muru, německy Mur, utíkali lidé z Jugoslávie do Rakouska, nejčastěji u slovinského města Gornja Radgona. Pokračuje Vítězslav Vítkovič.
6: Já jsem šel do té vesnice, to bylo asi kilometr, vždycky, když jelo okolo auto, tak já jsem skočil do škarpy, schoval jsem se, to už bylo po tmě, tak já jsem měl strach, že jo, protože jsme byli u té hranice, prostě jsem měl strach. No a došel jsem do té vesnice a byla sobota večer a tam nikde nikdo, tak jsem tam pak našel ale nějakou, asi to byla diskotéka, že jo, sobota večer, a tam byly tři holčiny, tak jsem šel za nima a říkám, dobar dan, tam jest Austria za rekou. Tak na mě koukal, jaký Marťan, odkud to spadl, tady mluví nějakou hatmatilkou a oni to, no tak, tam je Rakousko, tak říkám, tak super, díky. Tak. A šel jsem zpátky a šel jsem přes takovou nějakou větší křižovatku a teprve v ten moment jsem si všiml, že tam byla taková veliká něco jako výkladní skříň a tam stály tři uniformy a koukali na mě a teďka já, že jo, tak jsem se snažil jako působit nenápadně, no ale působte nenápadně, jste v šortkách, takový napůl odranej, někde v 11 v noci a mašírujete ven z vesnice podél hraniční řeky, tak ta jedna uniforma vylezla ven a jako zavolala na mě, pískla na mě a říká, chlapče, pojď, co tady jako dělám, ne? Tak jsem jako šel k frustrety, chvilku jsem zvažoval, jestli zdrhat nebo to, ale říkám, to nemá smysl, jako tady se budem nahánět, to mě mají teď, jako jo. A víc jsem tam měl toho Karla, že jo, v lese s tím Báglem, ty jo. A říkám, nic, musím něco vymyslet, tak jsem šel za ním a ještě než mu promluvil, tak mu říkám, dobar dan, tady hledám kamaráda Josipa Vrtariče. Ano, je to ten Josip Vrtarič s tou anakondou, protože jiný jugoslávský jméno, kromě Tita jsem neznal, že jo? Tak říct, že hledám Tita, to asi by nebylo úplně. No, tak věrohodný, tak říkám, že hledám kamaráda Josipa Vrtariče, že s ním jedeme na návštěvu a to. A on tak jako se usmál, pokéval, a říká, Josipa Vrtariče, jo, jo, richtý, to víš. Tak říká, no, tak co, jako, a ty seš kdo a kde a co? A říkám, to nemá cenu zatloukat. A říkám, no, tady mám kamaráda, který na mě čeká v lese s těma batohama, tak on říká, no, tak jedem pro něj. Takže jsme nasedli do toho vojenského auta nebo policejního, nevím, houkačky a jeli jsme pro Karla. Karel malem dostal infarkt.
5: Auto zastavuje kousiče od nás, já jsem byl schovaný. Co auto vystupuje Vítě, nebo někdo vystupuje a Vítě říká, Karle, je to v prdeli, chytli mě. Teďka já jsem nevěděl, co mám dělat, že jo. Teď říkám, no tak mám jako utíct do lesa. Teď říkám, no tak jo, víš, dobrodružství, tak dobrodružství. No tak nás odvezli na nějakou stanici, že jo, kde nás lehce nějak vyslýchali. My jsme furt tvrdili, že jedeme do té vesnice, která tam byla, ta vesnice, jestli tam bydlí tady tenhle ten člověk. Sranda, že byla, že když chtěli pasy po nás, tak my už jsme je v tu dobu měli, protože jsme viděli, že budeme přeplavávat řeku, tak jsme je měli nějakým způsobem zašitý, jako v nějakým igelitu, jo, v tom batohu. Takže když řekli pasy, no, tak jsme se po sebe podívali, jako, že to bude fakt jako hloupý, prostě, že jsme je museli z toho vyndat. Tak jsme je vyndali, podali, že jo, oni si zapsali iniciály a v podstatě nebylo to žádný drama, protože my jsme nic neprovedli, akorát jsme byli prostě u té hranice. No a tak oni zjistili, teda kolik máme ještě peněz a odvezli nás přímo na ty hranice jugoslávsko-rakouský, k té řece, jak taxíkem. A tam byl hotel. Odvedli nás do recepce, tady prostě řekli, tady se ubytujete, a protože nám už končilo vlastně to vízum, říkal, zítra pojedete do Maďarska a domů. Takže se byli ucha úplný. Jo, tak jsem řekl, jo, jo, jo. V tom hotelu nebyla žádná služba, nikdo nebyl na recepci, my jsme tam měli počkat, než někdo jako přijde. A ten Vítě říká, pojďme, zdráme. Na to člověk nebyl zvyklý, jo. Já teda ne, protože já jsem byl zvyklý fakt jako poslouchat, takže jsem poslechl toho Vítě, zdráme, zdráme, zdrali jsme opravdu za zatáčku.

0: Vítězslav Vítkovič.
1: A zdrhali jsme pryč směrem jakoby po proudu řeky, přes nějaký zahrady a silnice byla osvětlená, tam byl hraniční přechod, totiž tam byl most, hraniční přechod. A my jsme běželi podél té řeky, ale jakoby směrem do vnitrozemí nějakýma zahradama přes tu vesnici, která tam byla, nějaká malá vesnička to byla. A tam jsme se potom vyslíkli v nějakým kukuřičním poli. Rychle jsme zase ty doklady se snažili nějak vodotěsně, pokud možno zpátky jakoby zadělat a doplavek. A v ten moment už tam začal schon a povyk v té městečku. Přišli na to, že jsme jim zdrhli. A my jsme byli asi 300 metrů, to tak odhadnu, těžko říct dneska zpětně, protože to bylo, my jsme běželi fakt jako v takovém amoku, my jsme byli úplně nervy na pochodu a už tam, až čekali tam psi, evidentně nějakýho psovoda sebou, tak jsme říkali, musíme rychle do té řeky, musíme rychle to.
0: Než přejdeme k další části příběhu, kdy tehdejší 18-letí mladíci plavali přes hraniční řeku, je dobré připomenout, že v řece Mura zahynulo při pokusu o emigraci mnoho lidí. Jeden z nejznámějších a nejtragičtějších případů se stal v září 1984 mezi městy Gornja Radogna ve Slovinsku a Bad Ratkesburg v Rakousku. Manželé Pánkovi z Brna se tehdy pokoušeli dostat přes řeku se třemi dětmi. Byla mlha, řeka byla rozvodněná a pokus o útěk na svobodu přežili z pětičlenné rodiny pouze dvě dcery. Nebyl to jediný takový příběh a byť neexistuje přesný údaj, historici odhadují, že v řece se utopily nejméně vyšší desítky uprchlíků z různých zemí. Zdokumentováno je několik úmrtí československých občanů. Pokračuje Karel Bečvář.
2: Měli jsme připravený igelitový pytle, který jsme ukradli na pláži, jako když se vyměňovali odpadky, tak jsme si je vzali, protože jsme věděli, že bude potřebovat. Našli jsme ještě tenkrát na pláži nějaký lana. A tím jsme se v podstatě jako svázali nějak dohromady přes krk a pod rameno, pytel, šňůra, pytel a na druhé straně zase víťa. Takže do trenek a opravdu jenom pás, peníze, tričko, boty. Zbytek jsme tam nechali a doběhli jsme k té řece. Blbý bylo, že asi 4 dny nebo 5 dnů, co jsme byli v tom Mariboru, tak neuvěřitelně pořád s přestávkama pršelo vydatně. Já jsem chodil do plavecké třídy, jo, pár let. Ale když jsem viděl, jak ta řeka je rozvodněná a co nás čeká, jak je to vylitý ze břehu a co jako uprostřed té řeky jako se děje, tak jsem říkal, víš, co tam já nejdu. Já když jsem tam byl před těma třeba 15 lety se podívat, to bylo tak třeba 2x až 3x širší, než je to teď, vylitý ze břehu a hlavně nesmírně dravej proud. Nesmírně dravej proud. A opravdu vlny takový, že my jsme se místama potom ani neviděli. Jo. Uděláte tempo dopředu a odjedete 15 metrů. Prostě. To by nikdo nechtěl jako přeplavávat. Jo, v tu dobu. Ale ten Víťa byl natolik jako odvážný a odhodlaný. Jo. Říkal, ne, jdeme. Jako tady není, ale musíme jít. No, tak tam lezete, že jo, teď vás to začne unášet a teďka jako trošku legrační na této situaci dramatický bylo to, že Vítěz jediný, co uměl, ať se na mě nezlobí a ví to, on plaval takzvanou tu čubičku. A teďka ji plaval s takovou vervou, že byl přede mnou. A to se mi zase jako plavci moc jako nelíbilo. No tak jsem zabral a nějak jsem ho přeplaval. Jenomže jak byl ten proud dravej, tak jsme na sebe neviděli a v jednu chvíli už potom ztratíte toho člověka. Už bojujete za sebe, jo? Už nevnímáte, co tam je, protože fakt to bylo nepříjemné. No a přeplavete to na druhou stranu, chytáte se, co je, vylezete na břeh, jeden pytel, druhý pytel a prázdný oko. A Víťa nikde. Tak se člověk podívá samozřejmě po tom proudu, jako kam šlo dohlídnout, jestli jako ho neuvidíte a nikde nebyl.
1: Já jsem s tou vázal jak blbě ten provaz, že mě to omezovalo v plavání. Navíc ten můj kamarád Kája, on je o hlavu vyšší, má ruce jak lopatky od vodního mlýna, prostě ten zabere a já s tou svojí čubičkou prostě jsem byl hnedka asi o 2 metry za ním a ten provaz mě bránil v plavání jako A teď to jsme se dostali do toho hlavního proudu, no a já jsem se tam prostě začal topit. Navíc jsem si to, ten provaz byl ze švihadla a v té vodě to stvrdlo úplně jak na drát. Tak já jsem se snažil z toho nějak vysoukat a jak jsem z toho dostal ruku, tak se mi to takhle zatáhlo kolem krku a ta voda mě strhávala, jak ten Karel plaval, tak já jsem tam prostě vlál. Tam jsem se dostal jako nejblíž k smrti, tam jsem opravdu viděl všechny svatý. Třikrát jsem se chtěl nadechnout, třikrát jsem se napil a tam jsem zažil to, že mě přestalo úplně poslouchat tělo, že hlava mi běžela úplně na 100%, tam se mi odehrával úplně všechno, tak jsem říkal, ty blbče, ty tady jako zhebneš a vyplaveš někde v Rumunsku, to jsi asi nechtěl, že? A tak ta hlava pracovala a chtěla a to tělo nic. Tak kdybych teďka si řekl, chci se zvednout a to tělo na to nereaguje. A musel jsem se úplně brutálně soustředit na to, abych nějak to tělo zase dostal zpátky, aby začalo fungovat. A nakonec se mi teda povedlo to tělo nějakým způsobem rozchodit, ale opravdu propojit ty dva v ten moment naprosto neslučitelné části mého těla, mozek a tělo, byl opravdu nadlidský výkon. Ale povedlo se to a já jsem se nějakým způsobem konečně vysoukal z té smyčky a nějakým způsobem jsem se dostal na druhý břeh a teďka ten břeh byl takovej, že se tam nedalo dostat, takže já jsem si úplně rozdrápal nehty do krve, jak jsem se snažil to v tom tobogánu prostě vydrápat na ten břeh, který byl prostě stržený a samý kamen a šutr, až jsem zůstal viset na nějakým laně. Tam byla přivázaná lodička na té rakouské straně a tak jsem vlál mezi lodičkou a tím břehem a nějak jsem se na to loďku dostal a v tu chvíli jsem zjistil, že jsem u nějakého statku, tam byl už v tom Rakousku byl statek, kde bylo pouliční osvět nebo nějaká lampa a vidím, jak tam běží Karel, on má skoro 2 metry a rozlíší se, tak jsem na něj zavolal a on říká, dělej, musíme pryč, asi po nás stříleli, tak jsme prostě chytli paniku a zdrhali jsme pak směrem pryč od řeky kukuřičným polem, pak ještě přes nějaký další potok, v kterým plavali nějaký krysy nebo co to bylo, tak jsme skočili mezi ty krysy, pak kopřivama vysokejma úplně, a my jsme byli nahý, že? Až jsme vyběhli v nějaký vesničce úplně, to bylo v takovým úplně amoku. Zaběhli jsme do nějaký telefonní budky, tam jsme se osušili, oblíkli jsme na sebe ty svršky, které jsme si dali do toho, do těch igelitových pytlů z odpadkových košů, z pelješaců. Ano, a točili jsme ruce do kapes a šli jsme objevovat kapitalistický svět.
0: Říká Vítězslav Vítkovič. S kamarádem Karlem Bečvářem se tedy úspěšně dostali do Rakouska, ale někde v Jugoslávii uvízl jejich další spoluuprchlík Jan Huml. Co se s ním dělo a co vůbec bylo s 18-letými maturanty z Jihlavy dál, to se dovíte za chvíli. V příbězích musíme udělat obvyklou přestávku na zprávy a za pár minut budeme pokračovat.
3: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Himalájích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí. Bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují 2 jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné akce. Nový norský král složí

0: štěstí, až do jeho pohřbu státní smutek. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky nebo třeba penály. Diakonie Českobratrské církve evangelické pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září. A Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezónu. Dnes pořádá tradiční tankový den, na kterém představí techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Chybět nebudou ani bojové ukázky, které začnou před 11. hodinou. Spartu opouští srbský fotbalista Veljko Brmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Chetafe přestoupila do Ferencvároše. Na Letné Brmančević působil do letošního února. A moderní pětibojář Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Dnes čeká semifinále Lucii Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou.
1: Neprůjezdná D1 za Mirošovicemi a zavřená D5 za Mýtem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Mirošovicemi. Na 27. kilometru u ní zasahuje více jednotek záchranářů. Provoz teď stojí v obou směrech. A poslední sjezd z dálnice je odbočka na Benešov na 21. kilometru. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za Mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Sjíždíte na 50. kilometru, objíždíte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru vyšetřují nehodu. Dodávka skončila v příkopu. V místě se zpomaluje, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek Místek. U odbočky na Novou Bělou na kilometru 42,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A ještě nám voláte z Prahy, z městského okruhu, dejte pozor ve směru od Černého mostu k Barandovskému mostu. Ve sjezdu na Modřany je nehoda, která blokuje provoz.
2: Zasahují tam všechny složky. Viděl jsem tam stát nějaký autobus, nevím, co se tam stalo, ale ten sjezd je zavřený na Modřany.
1: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběh tří kamarádů z Jihlavy. Karla Bečváře, Jana Humla a Vítězslava Vítkoviče, kteří těsně po maturitě utekli z Československa přes Jugoslávii do Rakouska. Stalo se to v srpnu 1989. Mladí muži cestovali po Jugoslávii stopem, rozdělili se. Přesně řečeno, Jan Huml se cestou ztratil, nepřijel na domluvený sraz. Vítězslav Vítkovič a Karel Bečvář zdolali rozvodněnou řeku Muru a dostali se do vesnice na rakouském břehu. Pokračuje Karel Bečvář.
5: Tam, odsud jsme přijeli do Gracu na hlavní nádraží. Ale už jsme neměli žádný peníze, tak jsme šli normálně na dálnici, na autobán. A stopili jsme si nějakého mladého kluka poměrně. A on jel do Vídně, kam my jsme měli namířeno, protože tam jsem měl adresu svých tetiček. My jsme jim říkali tetičky, ale byly to sestřenice mojí babičky. Ale znali jsme se, protože za náma jezdili do Jihlavy. Co 5 let. No a ten, když nás viděl s těma igelitkama, tak mu bylo všechno prostě tak jako nějak jasný. Neměli jsme ani anglicky, ani německy, jo, ale ukázali jsme mu adresu, prostě on, že jede do Vídně, tak nás zavezl na tu adresu. Tam teda zrovna ta tetička nebyla, byla na návštěvě u své sestry, ale nějakou šťastnou náhodou jsme tam prostě vydrželi a ona tam šla zalít kytky a tak jsme se pozdravili, poznali jsme se. Oni o tom nevěděli, že tady máme takovýhle plán, někomu jsme to teda věděli dopředu, protože jsme ani sami nevěděli, jestli to bude Rakousko, Itálie, kudy vlastně to máme, nebyla žádná příručka pro mladého emigranta, že jo, tady vydaná. Tak jsme jeli k ním domů, tam jsme opravdu se asi 2-3 dny jsme se regenerovali, bylo nám moc dobře, koupili mi kalhoty, boty, takže jsme jim řekli, jako, jaký je plán, a oni řekli, no, tak dobře, ale musíte se přihlásit, musíte do Traiskirchenu, kam nás odvezli, a pořád jsme nevěděli, co je s tím naším kamarádem, s tím Honzou.
4: Co se v Jugoslávii dělo s Janem Humlem, zjistil Karel Bečvář až po 2 týdnech v Rakousku, kdy se s ním setkal v uprchlickém táboře v Traiskirchenu.
5: Ten to měl teda hodně pestrý, ten svůj přechod těch hranic, protože on se někde v půlce Jugoslávie zasekl na nějaké svatbě. Jo, jel stopem, tam mu řekl, hele, my tady máme svatbu, pojď. No, tak tam byl asi 3 dny na té svatbě a pak teda pokračoval dál, nás už tam nepotkal a byl normálně bílej den a on, když jsme se potom bavili, tak on úplně na stejném místě přepravoval tu řeku. Ale už byla opadlá, jo, už ten hlavní proud tam nebyl, takže to šlo úplně v pohodě. Vylezl na druhé straně a tam ho viděl nějaký rakouský sedlák a říká, jo, v pohodě, hej, já zavolám policajty rakouský, tady naše, ty se o tebe postaraj a oni tě odvezou do Traiskirchenu u Vídně, protože je to jejich povinnost. Nějak částečně uměl německy, kdyby tomu rozuměl, tak zavolal ten sedlák ty policajty, policajti ho dali do auta, ale nejeli do Vídně a jeli zpátky do Jugoslávie, k těm pohraničníkům jugoslávským. A tam jim řekli, hele, tady toho jsme chytli, plaval od vás, tady ho máte, a odjeli. No, tak ty ho chytli, zavřeli ho do basy na 3 dny, tam nebyl žádný prej velitel, nic, tam byly samý večírky a občas někdo přišel a rozbil mu hubu. A se prostě odešel. No, takže on byl takhle 3 dny tam odtloukanej, pak, když to asi smrdilo průserem, tak ho pustili, že se měl asi někdo na tu posádku vrátit s tím, že ho nepustili, oni ho převezli do Maďarska. Já si myslím, že musel přejít na černo, zase ty maďarsko-jugoslávské hranice. Znovu se dostal úplně na stejné místo. Znovu ho za bílýho dne přeplaval. Znovu ho tam viděl nějaký sedlák. Ale on už byl taky prostě vyčerpaný, bez peněz, hladovej a nevěděl vlastně, co má dělat. Tak zase prostě sedl do toho policejního auta rakouskýho. Zase ho odvezli do Jugoslávie. Ale měl štěstí, protože tam byla zrovna stejný lidi, stejná směna. A oni řekli, toho známe, ten tady byl před 4 dnama. My ho nechcem, nechte si ho, připlavil k vám. No jim nezbylo, než si ho předávat, až se dostal do toho Traiskirch. Tady na tom je jasně vidět to jejich odhodlání a ta chuť. Někdy by se to stalo, tak pokorně jdu prostě přes to Maďarsko jako zpátky domů.

0: uprchlický tábor Treiskirchen v bývalých císařských kasárnách, asi 20 kilometrů od Vídně, vznikl v roce 1956 kvůli vlně uprchlíků po potlačeném maďarském protikomunistickém povstání. Odhaduje se, že jim prošly mimo jiné desítky tisíc lidí z Československa. Místní komunistická propaganda mimo jiné tábor používala jako strašidlo pro ty, kdo chtěli emigrovat. Vítězslav Vítkovič.
1: Treiskirchen to byla kapitola sama o sobě, opravdu to byla nezapomenutelný zážitek, uprchlický tábor. Člověk nejdřív skončil v takzvaném přijímači. To byly 3-4 takové obrovské místnosti, kde nebylo nic na sezení, lidi pololeželi, poloseděli na podlahách. Bylo to tam vymezené podle národností, jo, takže jednu místnost měli Rusáci, jednu měli Rumuni, další. A tak to tam bylo rozparcelované, dost striktně se to dodržovalo, dost jako konfliktní to bylo celý, protože všichni ti lidi byli vystresovaní, unavení, hladoví. My jsme tam teda 3x denně dostali nějakou malou paštičku a kousek chleba a tam se čekalo, až vám vezmou pas. Jo? A tam vždycky jednou za hodinu třeba vylezla nějaká uniforma, na to všichni čekali a všichni se tam, ty emigranti se tam nahrnuli a nastala strašná strkanice a i potyčky mezi jeden druhým a všichni natohovali tu ruku s tím pasem a komu vzal ten pas, tak ten byl jakoby přijatej. Celou noc se svítilo, teďka oni tam všichni kouřili, byli tam malí děti, byli tam starci a z těch očí tam úplně čišela jako taková nenávist, jo, takový ten boj toho zvířete, když je nahnaný do kouta, taková ta beznaděj, únava, agresivita lidí, co utekli hrobníkovi z lopaty, protože třeba tu Rumuni, ty plavali přes Dunaj a oni tam opravdu stříleli, tam strašně moc lidí zastřelili a spousta z nich to tam zažilo, co tam byli, jo. Takže tam byli lidi, kteří za sebou měli úplně čerstvě neskutečný traumata. Ne všichni samozřejmě, ale byla jich tam spousta takových. A my jsme tam samozřejmě byli v jednom koutě, všichni ti Čechoslováci a drželi jsme stráž, vždycky každý měl hodinu byl vzhůru a hlídal ty ostatní, ty jejich věci a takhle jsme se střídali, vždycky jsme si jak skautíci rozebrali ty jednotlivé hodiny, takže jsme každý věděli, koho budeme budit dalšího a každý den tam přišlo nějakých kolem přibližně 15 Čechoslováků a každý den těch 15 přibližně jakoby tam vzali. Jo. Tam se dalo dostat buď to na frajlágr a nebo na karanténu. A oni ty Rakušáci nás měli relativně tam rádi nebo s náma sympatizovali, tak mi říkali, vy si počkejte, my naplníme napřed karanténu a vás dáme pak na frajlágr.
0: Podmínky na frajlágru v Treiskirchenu byly lepší než v takzvané karanténě, ale to teď v příbězích asi není třeba podrobně rozvádět. Na Vítězslava Vítkoviče navazuje Karel Bečvář.
2: Museli jsme se vlastně projít takovým nějakým kolečkem od nějaký zdravotní prohlídky, pasů a musíte se zapsat do nějaké organizace, tam už byli samozřejmě Češi, kteří to organizovali, která pomáhala emigrantům potom se dostat do nějakého místa určení, protože povětšinou lidi věděli, kam chtějí. A my jsme jako chtěli v podstatě jako z Československa, ale kde budeme jako žít nebo kam půjdeme, nám bylo v podstatě úplně jedno. Akorát nám všichni říkali, že nejlepší je, teďka si to nespomínám, buď to Austrálie nebo Kanada, že ty jako berou mladěch. Tak jsme to tam napsali a bylo vystaráno, takže jsme prošli tady tím jedním kolečkem. V tom Treiskirchenu jste byl kolem týdne, 10 dnů max. Pak jste dostal přidělené nějaké místo v Rakousku, kde jste čekal, bylo o vás postaráno, měl jste postel, prostě snídaní, oběd, večeři, už oni na vás dostávali nějaké peníze a tam se čekalo dál, co vlastně bude, co ta organizace pro vás jako udělá, kam se dostanete.
3: A tam jste museli udělat nějaké prohlášení, že utíkáte z politických důvodů?
2: Jo. To bylo, samozřejmě, protože tam byl takovýhle samozřejmě jako pohovor. No a tam už jsme si trošku vymýšleli o nějaké činnosti, o vylepování plakátů. A bylo to jako, opravdu jako spíš takový jako formální, jo, protože tady u nás, jo, protože viděli mladí kluci, prostě nechcou být v Československu, chtějí být pryč, chtějí žít jiný život. Takže nás jako nějak jako netrápili, ale od těch lidí, kteří už tam byli díl v tom Treiskirchenu, tak říkali, že je tady ještě jeden takový obávaný člověk, jmenuje se Holoubek, Říkávalo se o něm, že to je bývalý SSák, že dělá výslechy, jo. Jestli je to byla pravda, to těžko říct, ale ty výslechy byly jako opravdu teda potom nepříjemný. Ne všichni absolvovali, ale my jsme hráli na pokoji karty, rozrazily se dveře a Nemecek, Vitkovic, Becvar, to si pamatuju do teďka, na policejní výslech. První šel ten Němeček, to jsme se s ním seznámili tam, nějaký prostě tady Čech. Pak šel Vítě, pak jsem šel já. No a bylo to jako opravdu hodně nepříjemný, protože on se vyptával, uměl se vyptávat, jo. Ale tím, že já jsem teda v podstatě asi mlel pořád dokola ty stejné věci, tak mě potom nechal bejt, jo. Jo, takže jsme prošli tady tímhle tím výslechem, a byl klid, jo. Pak byly ještě nějaké jako další formality a prostě do toho týdne jsme dostali přivdělený penzion někde u Gracu, prostě malinká vesnička. Tam byli další kluci, taky mladí, ale těm bylo třeba nevím, 23 let, 24 let a taky v podstatě čekali, co s nima bude, kam se dostanou jako dál, protože Rakousko si řeklo, že v té době, že nepřijímá.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Pro připomenutí dobových souvislostí, den předtím, než se 18-letí kamarádi dostali přes řeku z Jugoslávie do Rakouska, se na maďarsko-rakouské hranici konal takzvaný panevropský piknik. 19. srpna 1989 se tam na několik hodin otevřela železná nebo spíš drátěná opona, což využilo k útěku na západ několik set lidí, převážně z východního Německa. 11. září téhož roku Maďarsko úplně otevřelo hranice pro východní Němce. V září 1989 se stovky východních Němců uchýlily na pražskou ambasádu Německé spolkové republiky v Praze, odkud se později také dostali na západ. Jak jste mohli slyšet v předchozí části příběhu, otec Karla Bečváře, Karel Bečvář starší, měl za sebou emigraci v roce 1948. Po jistém dobrodružství se vrátil do Československa, nějakou dobu byl vězněn. Z dobových dokumentů se zdá, že zkušenost se státní bezpečností ho zřejmě zatížila natolik, že se v září 1989 rozhodl svého uprchlého syna v Rakousku vyzvednout.
2: Mě kontaktovali rodiče, telefony a něco, že za mnou přijedou do Vídně. Vlastně všichni jsme kontaktovali rodiče, že jo, aby věděli, že jsme to nějak jako zvládli nebo že jsme v pořádku. No a no, nějakým zázrakem se otcovi podařilo vyřídit, na základě toho teda, že jsem utekl, jako že za mnou přijedou a že mě zkusí přemluvit, abych se vrátil. V tu chvíli to bylo pro mě jako úplně absurdní, že bych se jako mohl vrátit. A řekl jsem jim, že bych byl rád, kdyby mi prostě přivezli tyhle ty věci, jako co se týče oblečení, aby člověk si to nemusel kupovat. A nějak jsme se sešli teda v té Vídni, no což jako samozřejmě je, když se vidíte s mámou, no tak si pobrečíte, obejmete se. Je ráda, že žijete, s otcem už to bylo takový jako chladnější, ale dobrý. No a byli jsme vlastně potom dva dny u těch sestřenic a tam jsme si povídali a to na oni takovým cíleným zase, ale víte co, jo, bylo to, máma v tu dobu už byla smířená s tím, že tam zůstanu. A otec z nějakého důvodu se s tím, byť sám jako emigrant, se s tím smířit nechtěl a takovým způsobem mě dokázal zpracovat, že já jsem nakonec souhlasil s tím, že se vrátím. To se taky stalo, no. No muselo to být přes city a přes mámu, jo. Já už si, tohle to je věc, kterou si nevybavuju, nakonec jsem s tím souhlasil v podstatě jako vždycky se vším, co prostě jsem měl udělat nebo musel udělat a s tím se člověk jako potýká potom celý život, jo. Ne, že by byl člověk jako nerozhodnej, jo, v tom to není. Ale byl jsem tam najednou jakoby sám, zase bez těch kamarádů, že Vítě by mi řekl, vykašli se na něj, jako pojď, jako tady utečem prostě od něj pryč, jo. Máš svůj život, jako. No prostě se jim to podařilo, takže jsme šli na Českou ambasádu ve Vídni, tam se vydal náhradní cestovní jako doklad a jeli jsme ještě pro pár věcí na ten penzion, jako tam já jsem měl teda hodně velký takový cukání, prostě fakt jako utéct, ale neutekl. Vrátil jsem se zpátky do auta a zpátky do Vídně, sedli do autobusu, jeli jsme zpátky do Československa, že jo, přes ty hranice, přes ty dráty. První, co člověk jako viděl, když zastavil autobus jako a opravdu se to za váma zavřelo, to si vzpomínám, říkám, tak to je blbý. To bylo jako se Sovětským svazem na věčné časy. Vytáhli mě z autobusu, že jo, počkal jsem si na nějaký dva pány, kteří přijeli nemoc nadšení z Brna, protože byl nějaký víkend, že jo. No a tak proběhlo jenom první nějaký vyšetřování, protože už se vědělo, že se teda vracím, že jsem byl v emigraci. Nic jako dramatického, že jo, neměli důvod mě tlouct, prostě jako nebyl důvod. Potřebovali vědět akorát co a jak. Sepsali to a trvalo to, já nevím, kolem 2 hodin, chtěli vědět nějaký jména. To jsem nic neřekl, že jo, ani Víťu, ani Honzu. A pak vlastně rodiče pro mě poslali auto na hranice, no a odjel jsem zpátky do Jihlavy, domů. A vím, že tam bylo takových 14 dnů, kdy se nedělo vlastně vůbec nic a bylo to strašně smutný, protože jsem byl zase v takové té kleci, té domácí, z které jsem vlastně chtěl utéct. Pak byly ještě pár výslechů, bylo v Brně a v Jihlavě, ale už zase nebylo to nic prostě jako dramatického. A najednou to šlo tak jako úplně tak zoufale dostracená.
0: Vzpomíná Karel Bečvář, který posléze dostal v Rakousku politický azyl, ale to už byl zpátky v Čechách, respektive na Moravě. Mezitím ho totiž přijali do Brna na vysokou školu, kde prožil studentský listopad 1989. Navazuje Vítězslav Vítkovič v rozhovoru s Františkem Vrbohou.
1: Já jsem skončil v takové malé vesničce v jihovýchodním Štýrsku, 40 kilometrů od Gradsu, Kirchberg an der Raab, takže já jsem tam chodil a dělal jsem tam různý jaký pomocný práce, dělal jsem různě někde na stavbě, většinou nějakých sedláků, pak jsem tam dělal na jatkách, kde se porážely slepice, tak jsem podřezával slepice. To bylo úplně nejhorší, teda, co jsem kdy zažil. No tak člověk se snažil tak nějak tam protloukat, ale nebylo to jako nic jako úplně zlýho. Bylo nás tam asi nějakých 10-12 Čechoslováků a byli tam asi 15 Rumunů. S kterýma jsme byli naprosto v pohodě. Já jsem pak s tím jedním Rumunem bydlel na pokoji a byl to ten nejlepší spolubydlící, jaký jsem kdy měl. To bylo super. My jsme si moc nerozuměli, ale dobrý. Jako myslím jazykově. Kolem 5. září jsme se dostali na ten penzion a já jsem 31. října jsem dostal politický azyl v Rakousku. Což jsem se pak dozvěděl, že dostalo asi jenom 5% Čechoslováků, ale já si myslím, že my jsme to s Kájou dostali, ten politický azyl, protože jsme byli tak mladí a přece jenom ten útěk byl takový dramatický a s tím vlastně jsem dostal téměř všechna práva, ale i povinnosti rakouského občana, kromě toho, že jsem nesměl volit a neměl jsem povinnou vojenskou službu.
5: Sledoval jste tu sametovou revoluci vlastně, jak jste se to dozvěděl?
1: To bylo vtipný, protože ten večer my jsme měli puštěnou Svobodnou Evropu a strašně jsme se opili, ale hrozně. A my jsme to rádio vypli v momentě, kdy oni, a teď mě opravte, ten přenos skončil s tím, že se to už jako rozchází, nějaká ta demonstrace, nějaký ten průvod. Oni řekli tak, zase se nic nestalo a my jsme to s napětím sledovali i s těma Rumunama, protože my jsme byli poslední dva státy komunistický, tady z té střední Evropy, který furt nic, jako my jsme říkali, Ježíši Kriste, kdy už to přijde, to přece není možný. Teď jo, Poláci, Maďaři, jo, ty východní Němci, tenkrát oni vozili ty východní Němce přes tu Budapešť, je vozili do Německa už, jo. Ty v Praze tam přelejzali ten plot na tu západoněmeckou ambasádu, nechávali tam ty trabanty po té Praze rozházený. Prostě všechno se to hrozně mlelo a my nic. My tam furt měli ty starý dětky a zase nic, tak jsme se hrozně opili a ráno jdeme na snídani a ta jedna servírka říká, tak co? No my, jak co? No nic, to zase nic. A říká, no ne, tam u vás něco děje, jako tam je nějaká mela. A my cože, jak melá, tyjo? Tak jsme letěli zpátky k rádiu, zapli jsme rádio, no a po té době jsme od toho neodendali ucho. A zase jsme se vopili, že konečně. Tak to mládí, no.
5: Nenapadlo vás, že se vrátíte vlastně v ten moment, že padá režim?
1: To není úplně jednoduchý, vypovědět, co se vlastně v člověku děje. My jsme měli obrovskou radost a na druhou stranu my jsme tomu moc nevěřili. My jsme byli takový hrozně podezřívaví. Já jsem se poprvé zpátky do Československa dostal na první svobodné volby. To bylo v koncem června, jestli se nepletu, 90. Nebo v polovině června. A my jsme před hranicí, jsme museli zastavit, já jsem zvracel. Já jsem zahlídl tu zelenou uniformu u těch pohraničníků a mě se udělalo tak zle. Já jsem se úplně třásl, já jsem měl úplně panický pomalu záchvat. Já jsem měl strašný strach. Abych se dostal ještě ale k tomu, co se tenkrát vlastně událo. Jo? Takže 31. října ten politický azyl, 17. listopadu, že jo, přišla revoluce, 28. listopadu propouštěli politický vězně u nás, něco takového, a mě 30. listopadu v Jihlavě odsoudili za emigraci. Takže dneska, když jako se mluví o revoluci a jo, když 17. byla revoluce a bylo to, ne, tak to nebylo. Celý ten proces se táhl a možná, že v Praze, v Brně to bylo rychlejší, ale na těch malých městech, jako je Jihlava, tak tam vás opravdu i 30. listopadu ještě odsoudili za to, že jste opustil ilegálně republiku. Pravda je, že to byl takovej, že jsem byl odsouzený už jenom na 6 měsíců podmíněně. Normálně za emigraci byly 2 roky natvrdo. Takže už to byl takový chytrá horákyně, jo, ten soudce, takové odsouzení na voko. Nicméně ten verdikt padl, on nikdy nenabyl právní moci, protože pak jsem dostal amnestii ještě od Husáka, který doufal, že si zachrání krk tímhletím svým krokem, takže ten dal potom amnestii, udělil na veškerý politický rozsudky, nebo jak bych to nazval. Takže ten verdikt nenabyl právní moci, čistě technicky tohle. Ale ten člověk, který pak soudil ještě dalších 15-20 let, nevím, nešel do důchodu, tak tím kladívkem nám prostě bouchl a řekl, odsuzuje se k půlročnímu podmíněnému vězení. No a samozřejmě moji rodiče si zažili svoje po mý emigraci, veškerý můj majetek propadl státu, majetek 18-letýho kluka, 2 měsíce po maturitě, který nikdy nepracoval, neviděl za svůj život ani korunu, tak je jeho veškerý majetek propadl. No. Takže fakt jako směšný. Takže naši museli odevzdat moje hračky, moje oblečení na Národním výboře a táta byl tenkrát tak naštvaný, že šel na půdu a tam z bedny naházel nějaký starý hadry, naházel do pytle a odnesli na ten Národní výbor a tam nějaká soudružka, taková přepečlivá, to začala vyndávat ty hadry z toho a byla tam nějaká stará sukně. A říká, no to snad si děláte legraci, že váš syn nosil tohle. A táta prej na to odpověděl, no, to nosil, on byl ujetej, proto taky emigroval.
0: Vzpomíná Vítězslav Vítkovič. Jeho dětské sny se mu splnily. Naučil se několik jazyků, procestoval velkou část světa, navštívil všechny kontinenty, kromě Austrálie. Dnes žije nedaleko Jihlavy. Jeho kamarád Karel Bečvář se stal restaurátorem nábytku a barokních varhan. A jejich třetí přítel Jan Huml.
2: No, on potom v tom Traiskirchenu se seznámil s Češkou, která měla přiklepnutou Kanadu, tak se ještě narychlo vzali, domluvili se na sňatku, protože se vědělo, že v rámci slučování rodin, byť to nepůjde hnedka, tak se tam dostane jako s nás do té Kanady, což se baví potom. Mu podařilo, takže on byl v Kanadě, tam něco studoval, ale Honza je taky takový svůj a odjel do Jižní Ameriky a dneska žije takovým způsobem, že 3-4 měsíce dělá v Kanadě nočního vrátného, vydělá si dostatek peněz na to, aby v Jižní Americe mohl žít po zbytek roku a tam si cestuje. Nejezdí semka moc často, jo, je mu tam dobře.
0: Říká na konci příběhu 20. století Karel Bečvář.

0: www.postbellum.cz. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Islanďané dnes rozhodují o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce znají soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer začne oblačnosti ještě přibývat. Teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
2: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
1: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. V Česku je zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Do několika let se to má změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi ale bude teprve jednat. Už jen hodiny dělí Island od začátku referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islanďanů bude pro, bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné.
3: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem, a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy znovu jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají i tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech je i několik trvalých změn, říká Filip Drápal z Ropidu, který MHD v Praze organizuje.
4: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
1: Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Rozhodl o nich los v Monaku.
5: Sparta a Plzeň mají v evropské lize 2 stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brightnem, švýcarským Luganem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. V Turecku nastoupí proti Trabzonsportu, v Německu proti Freiburgu a v Lotyšsku proti FC Riga.
6: kolona na D1 za Mirošovicemi a zavřená D5 za Mýtem. Dálnice D1 z Prahy do Brna je opět průjezdná za Mirošovicemi.

0: Na 27. kilometru už následky kolize dvou aut blokují jen levý pruh. Kolona začíná na 23. kilometru a chvíli potrvá, než se to rozjede. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je za mýtem stále uzavřená. Uvážné nehody na 48. kilometru zasahují záchranáři. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždíte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice, vyšetřují tam nehodu. Na 11. kilometru dodávka v příkopu, v místě se zpomaluje, je to ale s opatrností průjezdné. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je stále neprůjezdný odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháníkami. Večer pak začne oblačnosti na západě znovu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
3: Voda může být i nepřítel, jak poznala Česká republika při mohutných záplavách v roce 1997. Připomene je už za chvíli repríza pořadu Archiv Plus. Ještě předtím představíme legendu české ochrany životního prostředí Ivana Dejmala.
1: Portréty.
4: Vítejte k poslechu portrétu, nerušenou půlhodinu vám přeje Jan Sedmidubský. Náš dnešní protagonista prožil věru tak bohatý život, že nám nezbývá, než se jenom letmo, ale snad přece jenom s jistou intenzitou dotknout toho, co dělal a čím naší zemi prospěl. Více Dejmalů chce se mi zvolat, neboť Ivan Dejmal, muž téměř nápadný svou skromností a zdánlivou nevýbojností, jakoby klamal tělem. Přitom byl jedním z těch, kdo si dokázali včas stanovit hranice a občas taky prostě něco neudělat. A naopak nastavit pravidla tam, kde bylo třeba. Je ovšem také dobré připomenout, že s tímto přístupem mohl v politice uspět jenom po jistou dobu, konkrétně brzy po listopadu 1989. Budeme se dnes věnovat porevolučnímu ministru životního prostředí Ivanu Dejmalovi, který ale po svém způsobu zasáhl do dějného kvasu v listopadových a prosincových dnech roku 1989. Dejmal měl tvrdou výchovu, ne snad přímo v rodině, ale místo a doba, kde se narodil, se s ním nemazlili. Výmluvný je rozhovor, který poskytl Hospodářským novinám v říjnu roku 2007 a který později vyšel v knize Ivan Dejmal, Prostor k úvaze.
5: Můj táta byl obchodník v severočeském městečku. Po únorovém převratu jsme o všechno přišli. Avšak celá naše generace byla silně politická. V Sudetech bylo tehdy zvykem před začátkem školy obcházet známé a sousedy s kornoutem a ten posléze přinést do školy plný sladkostí a rozdělit se o ně se spolužáky. V roce 52 jsem přinesl v takovém kornoutu do školy hrozny vína a jeden jsem nabídl sousedovi v lavici. Byl to syn chudého koláře. Viděl jsem, jak se mu zbíhají sliny, ale přesto se nejdřív zeptal, je tvůj táta komunista? Když jsem řekl, že ne, oddechl si a pustil se s chutí do vína. Také si pamatuji, jak jsme vytrhávali z učebnic fotku Rudolfa Slánského. V takové atmosféře jsme vyrůstali. Jako vysokoškoláci jsme samozřejmě politické dění prožívali ještě citlivěji.
4: Po stopách Ivana Dejmala půjdeme dnes s publicistou Pavlem Hlavatým. Hezký den, Pavle.
6: Dobrý den.
4: To, co jsme slyšeli, se odehrálo v Dejmalově rodišti v Ústí nad Labem?
6: Asi v tom širším regionu v rámci toho, že Ivan Dejmal se pohyboval nějakým způsobem v severních Čechách.
4: On se narodil 17. října roku 46 a k Ústí nad Labem vlastně celý život takovým zvláštním způsobem lnul. On si uvědomoval, že je to město, že tedy bylo a i dnes je dějinami i průmyslem poměrně poznamenané, ale řekl bych, že mu na jeho rodišti nikdy nepřestalo záležet. Já se tady odkážu na jeho článek Mezní situace z října 1994, který původně v našem výběru pro tento pořad byl, ale museli jsme ho nakonec vyřadit. Tak je poprosím alespoň o krátkou charakteristiku tohoto článku a vůbec vztahu k Ústí nad Labem, který Ivan Dejmal měl.
7: Je to takový krátký, ale velmi hutný rozbor. Těžko se to na velmi malé ploše nějakým způsobem převypráví, ale je to takový sociálně ekologický hlubinný rozbor, to znamená, nejsou tam pouze ty věci, které se týkají bezprostředně přírody, životního prostředí, ale jsou tam zdůrazněny i ty, řekněme, sociální, kulturní a další vazby.
4: Mně ten text přišel v podstatě až básnický, on to město personifikuje, nějakým způsobem s ním komunikuje v tom textu a tak podobně. Tedy připomenu, že se nachází tento text v knize Ivan Dejmal, Prostor k úvaze, můžeš ji přiblížit?
7: Je to soubor jeho textů, některých rozhovorů, které poskytl a dávali ho dohromady jeho žena a jeho dcera. Ta kniha se jmenuje tedy Prostor k úvaze a je to jediná kniha takovýmto způsobem vydaná. On se podílel ještě na řadě více méně odborných publikací, ale tady jsou ty publicističtější texty. Ivan Dejmal, pokud můžu říct, jak jsem ho poznal, byl člověk velmi briskní myšlenky, velmi kondenzovaného pohledu, ale můžu-li trochu to říct, tak vyrazit z něj článek bylo skutečně velmi obtížné. On, co se týče těch krátkých věcí, nepsal zas tak moc. Já jsem to tehdy řešil tím způsobem, že jsem s ním udělal řadu rozhovorů, kde byl ochoten tedy hovořit. Nějakým způsobem se to pak skondenzovalo a ty rozhovory tedy postupně vycházeli, ale on nebyl ani příliš rozhlasový typ, proto jsme také v archivu Českého rozhlasu nenašli příliš ukázek s jeho hlasem. Já jsem tam shodou okolností asi dvě věci, které jsem točil, nenašel, takže tam ani nezůstalo všechno, k čemu kdysi v těch 90. letech došlo. Ale tato kniha si myslím, že je naprosto unikátní tím, že je opravdu sebráním téměř všeho, co tedy Ivan Dejmal napsal na té ne úzce odborné úrovni.
4: A je poměrně málo známá a je to škoda. Zkrátka Ivan Dejmal psal málo, ale když psal, psal skvěle. Pojďme k tomu, jak šel čas. On se vyučil zahradníkem, pak absolvoval střední zahradnickou školu. Byly tam nějaké úvahy, že chtěl jít do semináře? Což nešlo.
7: Což v 60. letech sice mohly být alespoň úvahy, ale přece jen polovina 60. let na to nebyla příliš ideální doba. A pak se přesunul na Vysokou školu zemědělskou do Prahy Suchdola.
4: Pokud vím, tak Agronomická fakulta obor zemědělské krajinářství. To byla léta 1965 až 70. A z těch letopočtů je zřejmé, že šlo o přelomovou dobu a Dejmal se svým způsobem dostal jaksi do politického dění, nebo se zapletl, pokud to tak mohu říct. Jeho život se na konci 60. let dostal do jakési spojitosti s takzvaným hnutím revoluční mládeže, což byla skupina studentů s výrazně levicovými postoji. Přesto s touto skupinou měl komunistický režim svůj zásadní problém. Dejmal přece ale nebyl nějak zvlášť levičák.
7: Už se bavíme o přelomu let 69-70, to znamená době, kdy ta společnost už byla tak jaksi primárně pacifikována po těch demonstracích ze srpna 69 a vlastně i to studentské hnutí začínalo pomalu skomírat. Já si myslím, že a měl jsem dojem z toho, co jsem slyšel vyprávění Ivana Dejmala, že spíše šlo o to, že vůbec se dávali dohromady ti aktivní lidé, kteří vůbec něco chtěli dělat. Ten ultralevicový nádech některých těch proudů byl až naprosto druhotný, až zcela marginální.
4: Každopádně, on byl v roce 1970 vyloučen ze studií na základě téhleté kvazipolitické činnosti a tím to teprve všechno začalo, protože Ivan Dejmal prakticky přišel o 6 let svobodného života, prosím pěkně. Byl odsouzen na 2 roky do vězení, pak si musel odkroutit vojnu a pak opět šel na 2 roky si takzvaně sednout do basy. Co se vlastně stalo?
7: To první věznění bylo v souvislosti s tou, řekněme, podzemní činností proti režimu té nastupující normalizace a to druhé věznění souviselo s jeho, řekněme, chováním nebo vystupováním nebo různými akty, ke kterým došlo na té vojenské službě a následovalo po té vojenské službě. Velice mne mrzí, že pokud vím, alespoň se mi je nikde nepodařilo sehnat, neexistují v písemné podobě zachyceny jeho vzpomínky z vězení, opravdu z vězení. Já si pamatuju několik jeho vyprávění a byla to vyprávění naprosto unikátní. On se tam sešel mimo jiné třeba s generálem Prchlíkem a ty věci, které tam dělali, byly neuvěřitelné.
4: A víš tedy, kde byl vězněn, v kterém věznici?
7: Já
4: když
7: mám
4: už jsme na to narazili.
7: Že to druhé věznění bylo minimálně částečně v Minkovicích.
4: To ale byla velmi tvrdá věznice.
7: To samozřejmě.
4: Možná pro inspiraci nebo pro poučení takto odpověděl Ivan Dejmal na otázku, jak s ním zamávalo komunistické vězení.
5: To já nevím. Myslím, že mne nepodlomilo. Odnesl jsem si spoustu zkušeností. Takové prostředí je vždycky psychologickou laboratoří. Ale doufám, že mě to nepoznamenalo. Jedno však v kriminále bylo jasné. Hranice mezi ano a ne byla mnohem ostřejší. Z té konfrontace nebylo úniku, nikdo z takové volby nebyl vyvázán. Platilo tak důrazně ono křesťanské, můžeš celý život být dobrý, ale když zradíš v poslední momentu, zradíš všechno.
4: Řekl Ivan Dejmal v rozhovoru z roku 2007. Roku 1976 tedy Ivan Dejmal vyšel na svobodu. O jeho jisté statečné sveřeposti svědčí fakt, že se ihned zapojil do aktivit chystajících chartu 77. Pokud jde o jeho odbornost nebo obor, řekl Dejmal o dalších svých letech následující slova.
5: Ekologii jsem se věnoval hned po návratu z vězení, i když pochopitelně jenom soukromně. V zaměstnání jsem topil, chladil, čerpal vodu a dělal jiné podobné práce. Sama ekologie se tehdy začínala formovat jako širší obor. Teprve v roce 1982 byla založena ekologická sekce České biologické společnosti. Založil ji profesor Hadač a činnost sekce zahájila sérií pootevřených přednášek v Emauzích. Hned první setkání se týkalo krajinotvorby. Byl jsem tam a párkrát jsem vstoupil do diskuse. O přestávce pak na mě pan profesor ukázal, abych přišel za ním a povídá: já vás vůbec neznám, odkud jste? Popravdě jsem mu vylíčil svoji situaci. On se zamyslel a pak odpověděl: víte co, příště se nezapisujte. Pak jsem tam chodil pravidelně. Později se objevil Josef Vavroušek, Bedřich Moldan, toho jsem znal přes Jirku Němce. Přitom všichni, celá ta ekologická komunita od těch, kdo byli zároveň členy Rady vlády pro otázky životního prostředí, až po lidi jako já, tedy po vyložené politické disidenty, držela pohromadě. Díky tomu jsme byli připraveni po roce 1989 začít okamžitě pracovat. V oblasti životního prostředí nebyly dva světy, oficiální a neoficiální. Všichni jsme se znali a mohli spolupracovat.
4: To je, myslím, také zajímavý a důležitý postřeh, že vlastně šedá zóna sahala v oblasti ekologie skutečně mimořádně jaksi do šířky. Jaká byla jinak 80. léta Ivana Dejmala, o tom by s Pavlem mohl možná pohovořit jako přímý pamětník, neboť si Ivana Dejmala tedy znal.
7: Já jsem se s ním seznámil v roce 1985 a musím říct, že vydával například Ekologický bilten, což byl samizdatový časopis věnovaný ekologii. Spolu založil a v podstatě vedl Ekologickou společnost, což byla nezávislá iniciativa vysloveně tedy orientovaná na ekologii. On stál vlastně v čele komise Charty, co se týče životního prostředí a podílel se na řadě dalších iniciativ, včetně třeba různých filozofických seminářů, což je věc, která o něm není až tak zas příliš známa. A byl celkem osobnost, která byla taková krystalická a která neustále člověka nutila přemýšlet, nutila promýšlet různé věci znovu a velmi jeho pohledy a jeho jeho filozofické vzdělání bylo velmi osobité a musím říct, že mi často třeba půjčil knížku, která mě překvapila jednak, že mi ji doporučuje zrovna on a jednak, že vlastně odpovídala na ty otázky, které jsem si tehdy kladl třeba úplně jiným způsobem, než bych čekal.
4: Já vím, že to je těžké popsat, ale my jsme řekli, že Ivan Dejmal tedy se svým zájmem o ekologii vůbec bychom ho nemohli zařadit mezi nějaké skutečně krajně levicové ekologii. Zároveň on byl z křesťanského prostředí. Jak bys popsal Ivana Dejmala někomu, kdo ho v životě neviděl ani o něm neslyšel?
7: Kdybych použil spojení, že to byl boží člověk, tak asi je to příliš hutná charakteristika, ale...
4: Byl třeba sebeironický.
7: Měl dar ironie i sebeironie, samozřejmě měl, byť bych asi neřekl, že to bylo úplně to stěžejní, na čem stavěl, ale byla to schopnost skutečně brilantní analýzy na poměrně malé ploše. To je asi věc, která u nás není příliš obvyklá a možná tuto jeho vlastnost bych zdůraznil.
4: Mimochodem, jako chartista on tedy už ho nechala státní bezpečnost a režim, nechali ho na pokoji a nechali ho tedy alespoň manuálně pracovat, pokud vím, někde zaměstnán.
7: No on pracoval postupně tedy jako metář, tuším, že byl i řidičem a já jsem se s ním právě seznámil v době, kdy byl tedy strojníkem u pražských vodáren.
4: Dostáváme se pomalu k roku 1989, tedy zaměstnanec vodáren Ivan Dejmal se dostal do středu dění hned od těch počátečních dnů převratu v Praze. Jaká byla vlastně jeho role v občanském fóru, v tom širším okruhu občanského fóra?
7: Pokud je mi známo, já jsem tam tedy nebyl tehdy ani později, tak on byl takovou velmi podstatnou kritickou zpětnou vazbou a řada těch, řekněme, jevů, které se později vyvinuly velmi negativním způsobem, tak on minimálně některé z nich byl schopen pojmenovat, nějakým způsobem na ně reagovat a kriticky zhodnocovat. Já se přiznám, že mne velmi potěšilo, když jsem četl knihu Petra Pidharta 89, kde, ačkoliv tedy se mi některé soudy nezdály tak úplně výstižné, tak pasáž o tom, že vlastně k té koncepci Václava Havla tehdy existovaly pouze dvě alternativy a sice autorem jedné z nich byl tedy Emanuel Mandler, potažmo Demokratická iniciativa a autorem té druhé byl právě Ivan Dejmal. Přišlo mi to velmi výstižné.
4: Ty se odkazuješ s tou koncepcí Ivana Dejmala na dopis Václavu Havlovi, který teď uslyšíme?
7: Nejenom, ale i...
4: Pak se musím zeptat, zdali tedy koncepce Ivana Dejmala byla ovšem politicky jaksi průchodná a realizovatelná. V tom případě by si měl alespoň stručně popsat, v čem spočívala ta koncepce.
7: Já se domnívám, že to je nad rámec našeho pořadu a neprůchodná byla asi z toho důvodu, že dokonce i na rozdíl od toho Emanuela Mandlera, který měl k dispozici aspoň nějakou širší skupinu, tak Ivan Dejmal byl sám. Už z tohoto důvodu neměla ta jeho koncepce šanci.
4: No my tu teď máme tedy výrazný dokument, který zveřejnil tuším poprvé historik Jiří Suk ve své dneska už vlastně proslulé knize Labyrintem revoluce. O co jde? Je to reakce Ivana Dejmala na první veřejná mediální vystoupení tehdy už prezidentského kandidáta Václava Havla. My si poslechneme dopis Ivana Dejmala. Je to velmi osobní dopis, psal ho Václavu Havlovi 19. prosince 1989. Jiří Suk ten dopis charakterizuje těmito slovy. Dejmal je Havlovým alter egem, vzdalující se ozvěnou jeho vlastního hlasu.
8: Nazdar Vašku. Již mnoho dní má drtivá většina těch, kteří tak jako ty v uplynulých letech usilovali o změny, k nimž teď, jak se zdá, dochází, stále menší a menší možnost vyslovit se k praktickým politickým krokům, které ty a skupina lidí kolem tebe provádíte. Vliv na to, co děláte, už nemáme prakticky žádný. Dřívější plénum občanského fóra, kde k tomu mohlo docházet, bylo postupně odstaveno na vedlejší kolej s poukazem, že nemáte čas, soudce plně zaměstnání jednáním s vládou. Po jejich skončení však bylo plénum administrativně proměněno v sněm, který se má po odkladech sejít až za 12 dní po zrušení pléna občanského fóra. Vedl jsem ostrou kritiku vznikající situace a mnohé tím popudil. Byla to však žel kritika málo radikální a málo účinná, jak ukazují politické kroky uplynulých hodin. Včerejšího dne mě bylo umožněno zúčastnit se zasedání Rady občanského fóra a po mnoha dnech tě vůbec vidět. Tím, co jsem viděl a slyšel, jsem však naprosto zděšen. První věcí je tvoje či vaše taktizování kolem osoby pana Dubčeka, a druhou způsob zákulisního jednání o tom, jak má být proveden jeho návrat na politickou scénu. Vycházíš z toho, že Dubček jako po Štefánikovi druhý nejznámější Slovák ve světě musí být dnes na čelném místě politické reprezentace státu, aby tak demonstroval jednotu národů naší země. Tím, že vycházíš z vnější proslulosti, nejen snižuješ srovnáním mravní a osobní velikost Milana Rastislava Štefánika, ale co horšího, živíš tím falešnou legendu a mýtus, namísto toho, aby ve shodě se svou proklamovanou devízou života v pravdě poukázal na prázdnotu v totalitě vzniklého symbolu Dubčeka, obroditele a mučedníka. Což si opravdu zapomněl, co tento pán dělal před srpnem a po srpnu 1968 a v následujících letech normalizace a stagnace? Veškeré dnešní taktizování s ním se musí zákonitě dříve či později postavit proti tobě a potažmo proti občanskému fóru a bývalé opozici vůbec. Dokonce jen trochu nestranné závěry historické komise zkoumající události roku 1968 nutně musí konstatovat lví podíl pana Dubčeka na krachu pražského jara a úspěšnosti normalizace. Proto, aby mohl být tento symbol jednoty národů po tvém příštím prezidentském boku, neváhaš se pouštět do zákulisních machinací, které, aby byly z formálního hlediska možné, předpokládají v krátké časové perspektivě jen jimi vyvolanou nutnost změny ústavních zákonů a domanipulace federálním shromážděním. O hodnotě voleb, z nichž poslanci federálního shromáždění odvozují svůj mandát, jistě netřeba diskutovat. Ale rozhodli jsme se respektovat stávající struktury a vzít je, jaké jsou, pak nesmíme opustit demokracii a parlament nadále považovat za toliko loutkovou instituci. Z toho, s jak lehkým srdcem si vyzval pana Kukrála, aby se vzdal své předsednické funkce ve prospěch pana Dubčeka, mi dosud běhá mráz po zádech. Ta věc se přeci netýká jen pana Kukrála. Svou žádostí především rušíš výsledek a tím i smysl svobodné volby poslanců. Nevím, jak nyní chceš držet a obnovovat obsah slova demokracie, ke kterémuž to poslání si se jako spisovatel přihlásil. Sám nejlíp víš, kam se po cestě taktizování bez pravdy a demokracii obcházejících dohod nakonec dostaneš a my s tebou dostanem. Nebuď jako předchozí vládci a nemysli si, že lid je hloupý a prázdnost svého dosavadního idolu nepochopí. Možná, že by si tím ohrozil krátkodobý politický úspěch, ale v opačném případě odhazujeme to nejcennější, co jsme dosud měli, totiž věrohodnost a čest. Moc tě prosím, vzpamatuj se, dokud je čas, dokud vše nepřeroste ve svár, který by zranil rodící se svobodu a nás proměnil. Došlo by k tomu jinak dost brzy, protože takovouto cestou bych já ani mnozí jiní s tebou jít nemohli. Vím, že je to v politice těžké, ale byli jsme to právě my v opozici, kdo nedemokratické praktiky kritizovali. Říkali jsme, že se tak dít nemá a nemusí. Ukaž to. S upřímností a přátelstvím v Praze 19.12.1989 Ivan Dejmal.
4: Asi nebylo možné od toho dopisu Ivana Dejmala Václavu Havlovi očekávat nějaký zvrat. Asi není naší úlohou dávat teď zapravdu jednomu nebo druhému. Zkrátka Ivan Dejmal napsal to, co napsat musel, protože byl čestný a tvrdohlavý a, jak znovu opakuji, nebyl vlastně profesionálním politikem, což je svým způsobem škoda a svým způsobem dobře. V prosinci se Ivan Dejmal spoluúčastnil založení Konfederace politických vězňů, tedy v prosinci 89, ale pro nás je možná ještě daleko důležitějšího angažmá v křesle ministra životního prostředí české vlády od roku 1991, kde tehdy vystřídal už taky zmíněného Bedřicha Moldana. Byla to svým způsobem zvláštní a jedinečná doba, ve které disidenti jako Petr Pithart nebo Ivan Dejmal byli najednou politiky a dokázali za ony necelé dva roky, tedy v případě Dejmala vlastně rok a něco, postavit na nohy jaksi nejdůležitější zákony a základy demokratického systému u nás, bez kterých bychom ještě dnes byli v daleko horší brindě, než jsme. No a potom už v roce 92 přišli k moci zcela jiní lidé. Pavle, poprosím tě přece jenom o krátkou bilanci Dejmalova působení na ministerstvu životního prostředí. Co za tu dobu se zvládlo?
7: Tam vlastně došlo ke schválení těch klíčových zákonů, co se týče životního prostředí, z kterých by se dalo říct, žijeme dodnes a které tehdy byly protlačeny pro nás naprosto neuvěřitelným způsobem za poměrně velmi krátkou dobu. Skutečně tuším, že Ivan Dejmal byl ministrem asi 16 nebo 17 měsíců. Ještě asi bychom měli zmínit, že Ivan Dejmal byl nejprve členem Křesťansko-demokratické strany, poté byl tedy členem Občanské demokratické aliance a teď už tedy předbíháme, k tomu došlo opravdu výrazně později, byl na sklonku života členem Strany zelených.
4: Ovšem jako profesionální politik se Ivan Dejmal už tedy do politiky nevrátil. Je to tak?
7: V podstatě nevrátil. Je ještě velmi dobře zmínit jeho snahu o obnovu takové té, řekněme, autentické občanské společnosti, to znamená, on se podílel na založení společnosti pro trvale udržitelný život, inicioval a byl první léta předsedou spolku pro obnovu venkova a zakládal a stál v čele společnosti pro krajinu. A co se týče jeho profesního dalšího života, on pracoval v Českém ekologickém ústavu, byl krátce ředitelem Českého ústavu ochrany přírody a pak ta závěrečná léta působil jako nezávislý projektant v oblasti krajinného plánování.
4: My se ještě dostaneme snad k tomu, že také byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů v těch úplně prvních měsících, což ale mě přivádí k důležité věci, kterou nesmíme na závěr pominout. Materiál z roku 2007, který teď budeme citovat, napsal Ivan Dejmal pro Hospodářské noviny. Je to zase taková větší ucelená část Dejmalových myšlenek, ne na téma ekologie, ale na téma české minulosti, která nás tedy se sakra ovlivňuje až do dneška. Ten příspěvek bychom mohli nazvat Účet za rok 38. nebo také Naše koupelny. Příspěvek ponecháme bez komentáře, jenom tedy podotknu, že se jedná o výbornou a výsostnou politicko-psychologickou analýzu.
8: Ten příběh má počátek na začátku 60. let, kdy se můj strýc, otcův starší bratranec, vrátil z vězení. Před válkou a po ní až do 48. roku byl důstojníkem generálního štábu a pracovníkem rozvědky. Vezli jsme mu s tátou uniformu, kterou u nás teta ukryla, a já jsem mu s neomaleností teenagera položil pro moji generaci tehdy živou otázku – proč jsme se v 38. nebránili? Z váhy zkušenosti mnohaletého vězení a svých 70 let mi tehdy lídně řekl, seš ještě moc mladej, tomu bys ještě nerozuměl. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nemrzelo. Nicméně jsem se k otázce nevrátil, i když jsme se pak vídali častěji a posléze jsem na ní zcela zapomněl. Ovšem ne tak strýc. Naposledy jsem ho navštívil o Vánocích v 69. roce. Těsně před svátky zavřeli první lidi ze studentského hnutí, s nimiž jsem úzce spolupracoval, a tak jsem se ho jako zkušeného mukla vyptával, jak to ve vězení chodí. Když jsme se loučili, řekl, počkej, jestli tě opravdu zavřou, tak se už možná neuvidíme. Dlužím ti odpověď na jednu otázku. Ptal ses mě, proč jsme se v 38. nebránili? Teď už tomu možná budeš rozumět. Těsně před Mnichovem jsem měl na stole dešifrovanou depeši jugoslávského vojenského ataše. V depeši se obsáhle popisoval stav naší armády. Její autor nešetřil chválou výborná výzbroj, skoro dokončené mimořádně masivní opevnění na hranicích s nepřítelem, dokonale vycvičený sbor, ukázkově provedená mobilizace, rychlé organizační vyřešení problémů s důstojníky a vojáky, německé národnosti a tak dále. Na konci depeše však byla jedna klíčová věta. Češi se bránit nebudou, mají koupelny. Co s tím? Nám jako malým dětem vyrůstajícím po válce se zdálo morálně nepřijatelné nebránit se zlu. A aniž bychom znali příčinou souvislost, cítili jsme, že za kapitulaci z roku 38. platíme nesvobodou let 50. To vědomí pak hrálo významnou roli ve společenském dění 60. let. Na normalizaci 70. let už ale nestačilo. Na první pohled se zdá, že pes je zakopán především v naší národní oblibě účetního kalkulu zisků a ztrát. Příčina naší nestatečnosti je ale spíše v tom, že pro velkou část naší společnosti ve vypjatých situacích koupelny prostě váží víc než éterické hodnoty, pro které stojí za to umírat. Otázka je, čím může běžný občan jejich nehmotné tělo přikrmit. V novodobých dějinách k nám svoboda vždy přišla zvenčí bezvalného domácího přičinění, zatímco na vlastní nesvobodě jsme se aktivně podíleli. Mocní rozhodli, co s námi bude, a na mocných jsme též nechali, jak se k různým situacím postavit. Nástroj suverenity armádu pro většinu současné populace zesměšnili Teraskové a nechuť dát život za socialismus lze těžko někomu vyčítat. Přitom však právě mravní postoj nelze vyčíst z knížek. K němu se vychovává příkladem a opora se pro něj hledá v dějinách. Generace obrozenců ji v dějinách poctivě hledala, ale nalezla jen bratrovražedná vzepětí dvou tradic, o které se na mnoze doposud spíše přou. O mnoho lépe na tom dnes nejsme ani my. Ne, že bychom nenašli česká jména na válečných pohřebištích světa, ale křížů bělé řady známe spíše jen za Schlerovy písničky a neznámý vojín byl natolik zprofanován, že nám ústy Karla Kryla jadrně vzkazuje nasrat, jo nasrat.
4: Jenom pro naše posluchače dodám, že hlas Ivana Dejmala se nám už do pořadu nevejde a najdete ho na našem webu Českého rozhlasu Plus v rubrice Dokumenty a portréty. Já bych na závěr bez dalších dlouhých komentářů přečetl kus nekrologu, který Ivanu Dejmalovi napsal hudební publicista Jiří Černý. Zní takto. Chartu 77 podepsal okamžitě. Uprostřed sametové revoluce kritizoval Havla, pak všechny Klausovy i sociálně demokratické vlády. Byl proti Temelínu a pro americký radar. Ctil bratry Mašíny. Byl proti uhelné lobby a pro kácení stromů napadených kůrovcem v Šumavském národním parku. Zmetaře to dotáhl na ministra Pithartovy vlády. Od roku 1995 ho už do žádné funkce nepovolali. Prý se s ním obtížně jednalo. V řadě encyklopedií Ivan Dejmal chybí, v roce 2000 ale dostal cenu ministra životního prostředí za celoživotní dílo. Jako politik hodně prohrával. I u zelených měl víc morální autority než publicity nebo moci. Nade všemu byly čest a příroda, napsal Jiří Černý. Ivan Dejmal zemřel 6. února 2008, příliš brzy. A končí pořad Portréty dnes věnovaný Ivanu Dejmalovi. Texty a rozhovory interpretoval David Schneider. Děkuji za spolupráci publicistovi Pavlu Hlavatému.
9: Naslyšenou.
4: A spolu s ním se z Českého rozhlasu Plus loučí také Jan Sedmidobský.
1: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Více než 50 mrtvých, 60 tisíc evakuovaných a škody přes 60 miliard korun. To byly následky povodní v roce 1997. Připomene je repríza pořadu Archiv Plus.
10: Události den za dnem, sumarizace škod, rozhlasová sbírka i komentáře politiků, tedy povodně v roce 1997. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
11: Archiv Plus.
12: Za normální situace by v uplynulých i v těchto dnech byly hlavními zprávami v médiích informace o našem přizvání k jednání o vstupu do NATO, po včerejšku i náš vstup do Evropské unie. Ministr zahraničí Josef Želeněc určitě chápe, že tato témata jsou teď trochu v pozadí. Dobrý den, pane ministře.
13: Dobrý den.
10: Ukázka z rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Josefem Želencem ze 17. července 1997 nás uvádí do dobového kontextu. Vládne menšinová vláda Václava Klause, která za několik měsíců podá demisi, a Severoatlantická aliance a Evropská unie pro nás přestávají být vzdáleným cílem.
12: Srovnejte Madrid a včerejší posudek Evropské komise pro Českou republiku.
13: Já mám pocit, že obě události jsou velmi důležité. Madrid, protože nám otevírá cestu do aliance, je to pro nás nesmírně důležité po zkušenostech 20. století, po Mnichovu a Jaltě, je toto rozhodnutí Severoatlantické aliance pro nás znamením, že zakotvíme mezi spojenci, s kterými sdílíme podobný historický osud, dějiny prožitek, sdílíme podobný způsob života a podobný pohled na mnoho, mnoho věcí. A to je jistota toho, že toto spojenectví bude trvalé a spolehlivé.
7: A Evropská unie?
13: Evropská unie je úžasný projekt, který slouží především tomu, aby evropský kontinent už nebyl tím zdrojem napětí, který po staletí generoval konflikty a problémy pro nás, pro všechny. Proto po druhé světové válce se evropské národy rozhodly ustavit takovou spolupráci, tak propojit fungování státu, jednotlivých států, aby společné zájmy byly daleko, daleko důležitější pro všechny, než to, co případně národy dělí.
10: Tolik širší historicko-politický kontext. V červenci 1997 dochází na Moravě, Slezsku a ve východních Čechách k ničivým povodním. Ty proběhly také v Polsku, Rakousku a na Slovensku. Poslechněme si v ukázkách z magazínu Týden v České republice z 12. července sumarizaci prvních dnů rozbouřeného živlu.
9: Katastrofální povodně zaplavily zhruba třetinu našeho území. Voda zabila více než 20 lidí. Na obnovu postižených oblastí bude uvolněno 10 miliard korun. Neděle. Záplavy způsobené dlouhotrvajícími dešti se přihlásily o slovo především na území Moravy a Slezska a na českomoravském pomezí. Hladinu vody ve Slezsku sleduje František Tvrz z ostravského studia Českého rozhlasu.
14: Zaplavené sklepy domů, pole, zahrady a komunikace pod vodou hlásí policejní zpráva z oblasti Brušperku, kde dochází k vylití řeky Ondřejnice. Dobrovolní hasiči a občané v okolí říčky Baštice u přehrady Olešná na Frýdecko-Mistecku už rovněž musí zasahovat v domech a hospodářských budovách. V Ostravě měl krizový štáb první zasedání už ve 3 ráno. Voda zde zaplavuje podjezdy a sklepy. Nepříznivě se vyvíjí situace ve Svědnově v místní části Staré město na řece Ostravici. I na Lukavici mezi Kopřivnici, Vlčovicemi a Lichnovem i Frenštátem. Všechny toky v povodí Odry stoupají, některé od včerejška až o 2 metry. Nejhorší třetí stupeň ohrožení je na Bělé v Jeseníku. Druhý stupeň pohotovosti je na Odře ve Svinově u Ostravy.
9: Ve východních Čechách se rozlila voda ve Třebůvce a povodně kolem této řeky dosáhly metrových hodnot. Záplavy vody z rozvodněných potoků a řek odpoledne postihly také menší obce na Olomoucku a Přerovsku, kde voda s bahnem zatopila sklepy. Na Bruntálsku a Jesenicku byl vyhlášen stav ohrožení. Hladiny Bečvy a Moravy stále stoupají. Pondělí. První obětí záplav je 18-letý mladík, který v noci spadl do rozvodněné řeky Stonávky na Frýdecko-Místecku. Stav ohrožení mají už i v okresech Šumperk, Vsetín, Karviná a Svitavy. Rozvodněné řeky zcela zatopily několik měst a obcí na Bruntálsku a jejich obyvatelé našli pouze dočasné a nejisté útočiště na střechách svých domů. Také na Valašsku se situace blíží katastrofě. Telefonuje Ivan Sekanina, Český rozhlas Ostrava.
15: V okolí Valašského Meziříčí zmizely některé vesnice pod vodou. Nejhorší situace je v Poličné, Podlesí, Brankách a v obci Hustopeče. V Poličné jsou lidé evakuováni ze střech svých domů. Do záchranných prací se zapojili i obojživelná vozidla a vojenský vrtulník. Hladina řeky Bečvy, která se už dávno vylila ze svého koryta, přitom stále stoupá.
9: Situace na Horním Labi v Krkonoších je kritická. V povodí Třebovky a Tiché Orlice byl vyhlášen stav ohrožení. V pondělí odpoledne vykolejil mezinárodní rychlík nedaleko Suchdola nad Odrou. Do nemocnic byla převezena zhruba 10 vážně zraněných, ale přestože některé vagóny skončily půl kilometru v poli, havárie se obešla bez ztrát na lidských životech. V závěru dne je už severní Morava prakticky bez železničního spojení.
10: Český rozhlas tehdy operativně vyhlašuje finanční sbírku pro postižené povodněmi. V dokumentárním pásmu nazvaném Živel ve vstupní hale, odvysílaném 12. srpna 1997, hovoří přispívající občané.
16: Co vás tam přivedlo?
17: Přivedlo, no ta hrůza na Moravě, tak každý musí přispět aspoň trošku, pokud může.
16: Máte tam nějaké známé příbuzné?
17: Ne, nemáme. Já jsem čistokrevný Pražák a doufám, že ty Moraváci teď budou koukat na ty Pražáky trochu lepší. Když tam bude záplava, nedej bože, znovu takým zase přispěju.
18: No humanita, pochopitelně. soucit s těmi postiženými. A velmi mě to dojímá, já nemůžu moc mluvit, pak bych plakala.
19: Doprovázíte manželku?
20: Doprovázím.
19: Co vás sem přivedlo?
20: No tak utrpení těch lidí, kteří tam jsou prostě na té Moravě.
18: Já si myslím, že by tak polovina obyvatel dala, kdyby dali 10 korun každý, takže by to i to pomohlo. A jsme důchodci, tak dáme, co můžeme.
19: Chodí sem mladí mužové dobrovolně, nebo byli k tomu někým vyzváni?
21: Dobrovolně, dobrovolně.
19: A proč jste se tak rozhodl?
21: Proč? Já si myslím, že to je moje povinnost. Nebo já jako soucítím s těma lidmama. Nevím, myslím si, že to je moje povinnost.
22: Příbuzné tam mám.
19: Kde?
22: Vsetín a Zlín. Otrokovice ne, jsem slyšel, že tam je nejhorší, ale spojení tam bohužel už nefunguje na okres Zlín, už se tam nedovolám.
19: Kdy tam pojedete?
22: No až to opadne, co nejdřív. Pokud to opraví trať, železnice, ne, jsem závislý na železnici.
19: Máte o něco obavy, strach? Nebo...
22: Ne, nemám, volal jsem tam, měl jsem s nima spojení, mluvil jsem s nima včera.
19: Vy jim zřejmě budete pomáhat, až, nebo přispívat, až přijedete na Moravu. Proč ještě navíc teď přinesl peníze?
22: Už jsem tady podruhé, jako tento týden, tak víceméně z patriotismu.
23: Máte někoho na Moravě?
24: Mám hodně příbuzných, naštěstí to teda. Se to obešlo bez těch nejhorších těch. Akorát pak je od synovce teda tchána tchyní jsou teda v těch Otrokovicích, tak ty jsou pryč od tamtu vystěhovaní.
23: Dovedete se představit sama sebe?
24: Ne.
20: Soucit, ne.
23: A setkali jste se vy sami někde s takovou situací, kdybyste třeba přišli o něco velmi podstatného?
25: Ne, nesetkali nikdy.
20: Nedělo.
23: A dovedete si představit, co byste dělali?
25: Byla bych zoufalá, jako jsou ty lidi dneska zoufalá.
10: Vraťme se však zpátky k magazínu Týden v České republice. Další dny povodní vypadaly následovně.
9: Úterý. V noci nastalo zhoršení na Přerovsku. Rozvodněná Bečva a její přítoky zaplavily takřka všechny silnice a okresní město voda doslova odřízla od okolního světa. Město Hulín je neprůjezdné, zcela zatopený je Krnov. Situace začíná být velice vážná také v Olomouci, která je nakonec zcela odříznuta od okolního světa. Potvrzuje to Marie Hovadíková z tamního studia Českého rozhlasu.
26: Morava se rozhodla.

0: jižních částí Hanácké metropole. Krizový štáb musel být kvůli zatopení přemístěn na okresní úřad. Příznivé je pouze to, že podle informace ředitele Povodí Moravy Antonína Kurfiesta výrazně klesají hlavní přítoky řeky Moravy, Moravská Sázava a Třebůvka.
1: Kritický stav je na řekách Tichá a Divoká Orlice, kde je třetí stupeň povodňové aktivity. Na Vsetínsku začíná voda opadávat. Středa. V noci povodeň zasáhla Kroměříž. Jak to vypadá v okrese Přerov, shrnuje Jana Zemková, Český rozhlas Olomouc.
0: Po třech kritických

0: regionu, rovněž tak zásobování základními potravinami.
1: Po Ostravě je stav ohrožení vyhlášen i v Novém Jičíně a Bohumíně. Stav ohrožení byl kvůli povodní vyhlášen také při soutoku obou Orlic na Královéhradecku. Hladina rozlité řeky Svitavy v Brně stále stoupá.
2: Povodně přinesly i negativní jevy.
1: Na záplavy každý reagoval po svém. Nemám teď na mysli lidi, kterým voda stoupala k prahu, k okenním rámům nebo až do patra, ale ty, kteří zůstali povodněmi nezasaženi. Od prvních hodin záplav začalo organizování humanitární pomoci, lidé nosili jídlo, oblečení a deky, na urychleně zřizovaná konta posílali peníze. Jiní lidé kroužili zaplavenými obcemi a zjišťovali, co voda ještě nestihla odnést, nebo obětavě zásobovali postižené spoluobčany chlebem, dobrou vodou a bateriemi. Bochník za 60, láhev za 40, kus za 70 korun. Každý si může vybrat.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
2: Ve foaje Českého rozhlasu zazněly při vybírání peněz i celé příběhy.
4: Na tu první výzvu, řekla bych, reagovali převážně lidé starší a důchodci, ale tak za zhruba den a půl se ta skladba trošku proměnila, chodí sem úplně všichni. Studenti, milenecké dvojice, manželé středního věku, přece jenom asi ale nejvíc jich bude penzistů.
5: Kolik tak dávají průměru?
4: To je těžko říct, od 20 koruny po 15 tisíc.
5: I víc.
6: Já bych chtěla vědět, co bylo s těma penězma dál.
7: Jsme tady přepravili výčetky a odnesli do pokladny. Paní pokladní si to zkontrolovala a předala to na účet, na to konto, který bylo kvůli tomu zřízený pod účtem Českého rozhlasu u Poštovní investiční banky. Takže se to předávalo jako všechny peníze, které chodí přes rozhlas oficiálně přes pokladnu.
5: Tak já si vás musím napsat.
7: Jo. Takže Jandová Jarmila.
5: Ano.
7: Jsme obě teda Jarmily. Praha 6, Mládeže 20.
5: Mládeže 20?
7: Ano. Ano.
5: Můžu se vás na něco zeptat, jak jste se rozhodli takhle na poslední chvíli ještě?
7: No já jsem přijela z dovolený. A když jsem přijela, tak jsem měla potíže ze zády, jo. Tak jsem se nemohla dostat. A chtěla jsem dceru sem vzít, aby jako to viděla. Takže to není jako na poslední chvíli, nebyla možnost. No a teďka čekám na ty poukázky, že ještě si vemu nějaký ty, na ty certifikáty, nebo jak, jo.
5: Vydáváte 2000, to je celkem dost peněz.
7: Ano, tak mám asi jiný hodnotový žebříček než řada lidí. Jak vidíte, mám postiženou žábu.
5: Zkuste mi ho ještě trošku blíž popsat.
7: No, ono je to dost komplikovaný. Ve 12 letech mi zemřela celkem tragicky matka. Vydala jsem se postižený dítě. Když jsem se z toho problému dostala, tak rakovina. No, teďka třeba už jsem se poprala s tou rakovinou, zase mi našli osteoporózu, že jo. Takže už pomalu rok to trvá, než mi udělají všechny speciální vyšetření tamhle ve Vinohradské nemocnici, tak se nedivte, že jako chci druhým pomoct, když sama se poču v nějakých problémech.
5: Vy jste se poprala sama s rakovinou?
7: No, byl to teda vnitřek, samozřejmě, musela. To je ten hodnotový žebříček úplně jiný.
5: Co je na té špičce?
7: No to zdraví.
5: Takže vy teď vlastně přispíváte lidem, kteří přišli o majetek.
7: No ale předpokládám, tady bylo řečeno, že postiženým, ale že třeba to bude nějaký sociální zařízení nebo tak. Proto jsem si vybrala třeba jít sem.
2: Generálmajor Petr Voznica byl vojenským velitelem postižené oblasti. V naší ukázce odpovídá na poněkud nevojenskou otázku.
8: Vy nejste na svém místě proto, abyste projevoval city, ale pocítil jste někdy na sobě určité pohnutí v těch minulých dnech?
9: Když vidíte to obrovské lidské neštěstí, stojíte v oblastech postižených záplavami, vidíte, že lidé nemají nic než ruce, oči od pláče, nevím, jestli by to nevyvolalo v někom určité pohnutí a určité soucítění s nimi.
8: Jak jste obrněn proti nervozitě, abyste třeba nevydal nesprávný rozkaz?
9: Máte kolem sebe tým lidí. Potřebujete se s nimi poradit, potřebujete zvážit každé rozhodnutí, uvědomit, že jdete pomoci lidem, kteří vás potřebují a současně, že máte za sebou 8,5 tisíce mladých lidí, jejich životy nesmíte také riskovat. Musíte mít klidnou hlavu.
8: Vydal jste v minulých dnech nějaký rozkaz, který jste pak musel měnit?
9: Nejsem si vědom, že bych měnil své rozkazy.
2: Povodněmi se opakovaně zabývala česká vláda.
10: Občané nejvíce postižení povodní, na jejichž domek se vztahuje exekuční výměr, obdrží od státu finanční výpomoc ve výši 150 tisíc korun. Další částku ve formě půjčky obdrží podle premiéra Václava Klause ti, kteří se rozhodli pořídit si nové bydlení, a to jakéhokoliv typu. Půjde až o 850 tisíc korun.
11: S tím, že tato půjčka je určena se splátkou na 20 let, s tříletým odkladem splácení a s úrokovou sazbou velmi nízkou 4%.
12: Další finanční prostředky obdrží také okresní úřady. Půjde o zálohu 10 milionů korun na každou postiženou oblast. Stanoveny byly také podmínky tzv. Povodňových půjček v podobě dluhopisů, jejichž emise v první fázi dosáhne 1 miliardy korun. Prodej dluhopisů bude zahájen 1. srpna. Podle vlády by měly následovat ještě další dluhopisy v celkové výši 5 miliard korun.
2: Povodně neměly prostý lineární průběh a po první vlně přišla nečekaně ještě vlna druhá.
13: Ta druhá začala minulý pátek, kdy začalo hustě pršet. Bohužel opět především na místech, která byla postižena už prvními ničivými záplavami. Srážky ale naštěstí nedosahovaly úrovně, která způsobila na Moravě více než stoletou vodu. Hovoří Michal Lisoň z Českého hydrometeorologického ústavu.
14: Nejvíce srážek spadlo v uplynulém víkendu v oblasti Krkonoš, a to 243 mm, což je víc než dvouměsíční úhrn srážek, v Jizerských horách 117 mm, v Beskydech 113 a v Jeseníkách 100 mm, což je přibližně měsíční úhrn, a téměř 100 mm spadlo také na severu Českomoravské vrchovině na Svratouchu.
13: Povodně, které tyto vydatné srážky způsobily, naštěstí nedosáhly předchozích rozměrů. I tak se na mnohých místech vylily řeky z břehů. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na většině vodních toků, především podél severních hranic České republiky, ale i na Bečvě, Moravě a Svratce. Na několika místech byl vyhlášen stav ohrožení. V průběhu týdne se potom situace nejvíce komplikovala na středním a dolním toku řeky Moravy. Opět musely být evakuovány části Otrokovic. Voda se stále drží na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku a Břeclavsku a stále hrozí podemletím rozmáčených hrází. Situace na dalších územích se stabilizovala nebo postupně stabilizuje. Na Olomoucku ovšem přišly další problémy. Toto území postihla dosud nevídaná komáří kalamita. Ve vodě z rozlité Moravie podle hygieniků více komárů než loni, kdy byl v některých obcích vyhlášen kalamitní stav. A navíc se dosud vylíhla jen polovina komárů.
2: Generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek poděkoval přispívajícím do rozhlasové sbírky a informoval posluchače také o tom, komu byly vybrané peníze poskytnuty.
15: Český rozhlas se rozhodl ukončit vyhlášenou sbírku v pondělí 21. července ve 4 hodiny odpoledne, a to vůbec ne proto, že by chuť lidí a solidarita lidí ochabovala, ale především proto, že se začaly sbírkami zabývat, řekl bych, profesionálové, a především vláda vyhlásila svůj způsob, kterým se rozhodla pomáhat povodňovým oblastem vypsáním povodňových dluhopisů. A já i v tom odůvodňování, proč jsme skončili sbírku, jsem říkal, že dáváme přednost v tuto chvíli tomu řešení, které navrhla a rozhodla vláda, protože to řešení má být podle mého soudu jenom jedno koncentrované a má mít co největší účinek. My jsme na rozdíl od řady jiných sběratelů se rozhodli trošku jinak. Nezbírali jsme na anonymní pomoc, byť jistě také důležitou, ale slíbili jsme posluchačům, že jim sdělíme, kterým objektům, kterým zařízením vybrané peníze poskytneme. To jsme také splnili. Vybrali jsme nakonec tři objekty, mezi které rozdělujeme téměř 8 milionů korun, což je suma opravdu neuvěřitelná na tak krátkou dobu, po jakou jsme to dělali, a na způsob, jakým jsme tu sbírku dělali. Tím prvním objektem je domov důchodců, pomoc starým lidem v Bystřičce u Podlesí v okrese Vsetín. Tím druhým a třetím objektem jsou naopak místa určená dětem. Dětskému centru v Nedbalově ulici 36 v Olomouci Topolanech a domovů pro mentálně postižené, domovu naděje v Otrokovicích ve Volkrově ulici. Mimochodem je symbolicky, ačkoliv to nebylo tak předem zamýšleno, jsou ty tři objekty každý v jiném regionu, severní, střední a na jižní Moravě. Já bych chtěl ještě jednou, i když jsem to už mnohokrát poděkovat vám, posluchačům, kteří jste tak rychle reagovali na naší výzvu a nosili peníze sem do haly na Vinohradské ulici především, protože každý z těch vašich darů to byl jeden lidský příběh, na které si naposledy pamatuji z listopadu 1989, kdy jsem byl členem stávkového výboru na Filozofické fakultě a chovali jste se, milí přátelé, úplně stejně a moc krásně. A zejména bych chtěl poděkovat babičkám a dědečkům, kteří z uspořených peněz, z nevelkých důchodů nosili neuvěřitelně velké částky a vážím si tohoto projevu solidarity mnohem více než sponzorských darů velkých firem, které většinou očekávali, že za své sponzorské dary dostanou neplacenou reklamu.
2: Vraťme se ještě k úvodnímu rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Josefem Želencem ze 17. července 1997. Také v něm zazněly osobnější tóny.
16: Pojďme teď zapomenout na politiku a na to všechno, o čem jsme se teď bavili. Co tomu všemu říká Josef Želenec?
17: Víte, to je apokalypsa, která se nemůže hluboce nedotknout každého, kdo to jen trošičku vidí a vnímá. Já mám pocit, že je strašně důležité, že cítíme solidaritu, mezilidskou solidaritu. Tato společnost po těch složitých událostech posledních roku či měsíců už mnohdy začínala, aspoň někteří lidé o sobě a o této společnosti pochybovat. A teď pro mě je zdrojem optimismu způsob, jakým naši občané se k tomuto neštěstí postavili. Takže to jsou moje dva občanské pocity. Na jedné straně hrůza z této potopy a na druhé straně způsob, jakým občané tomu dovedou čelit. Je to povzbuzení.
2: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Voda jako nepřítel. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti?

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ostatky Jana Masaryka čeká na začátku září exhumace, má to pomoct s objasněním jeho smrti. Francouzští zemědělci dostanou kvůli suchu kompenzace za stovky milionů eur. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa o další medaily a bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Policisté pátrají po 16-leté Libuši Šafrové. Dívka trpí duševní poruchou, může být dezorientovaná a pohybovat se po celé Praze. Vysoká je přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ní nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2 hodiny odpoledne z dětského domova v Praze 4 a nevrátila se. Pokud dívku uvidíte nebo o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Detaily zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
7: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadů výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v dějinách země stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
8: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
9: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
8: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 v těch letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Fuchsu ještě semifinále pětistovky na debelkajaku s bratrem Petrem. Pokračuje Martin Fuchsa.
11: Samozřejmě je to náročný, co si budeme povídat. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
10: Semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. Finále pak čeká kanoistku Denisu Řáhovou taky na pětistovce. A tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci. Poprvé v seniorské kariéře si tak zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina. Do hlavní soutěže mužského singlu tak zasáhne 5 českých hráčů. Mezi ženami se představí 12 českých tenistek.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D5 za Mýtem a nehoda na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za Mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru auto sjelo do příkopu. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždíte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na D1 z Prahy do Brna pozor za Mirošovicemi. Na 27. kilometru v levém pruhu stojí vozidla po nehodě, čekají na odtah. Náhle se tam brzdí v nepřehledném místě.
2: Auto tam čekají na odtah, je to značené silničářskou šipkou a neopůželi. Ale je to relativně nebezpečný pořád, protože je to za zatáčku.
1: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy hlásíte překážku před Slaným. A před sjezdem na 16 na Řevničov a Velvary překáží odstavené vozidlo.
3: Zasahuje do části do toho jízdního pruhu na Prahu a musí se ho objíždět a přijíždět do protisměru.
1: Na D4 z Prahy do Strakonic podobná překážka u Dobříše. Na kilometru 29,5 nepřehlédněte stojící osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ruská armáda se údajně blíží k ukrajinským městům Slavjansk a Kramatorsk. Obě města jsou posledními záchytnými body v obraně Doněcké oblasti. Pokud padnou Rusům do rukou, dokončí se tím okupace celého Donbasu. Začíná páteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař, který se z Ukrajiny před několika dny vrátil. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Ukrajinská zpráva města Slavjansk uvedla, že se Rusové přiblížili na 12 kilometrů. Rusové, konkrétně Valerij Gerasimov, tvrdí, že jsou to pouhé 4 kilometry. Jak si z toho udělat představu o postupu Rusů?
6: No, v zásadě je dobré nevěřit ani jedné straně a spolíhat se na nejen propagandistické zdroje, o což se snažím, takže já jsem v kontaktu, co to jde s ukrajinskými vojáky, kteří přesně v tomhle tom úseku fronty na východ a jihovýchod od Slavjansku bojují, tak se snažím čerpat informace od nich, ale já mám tu exkluzivitu, že tam opravdu jezdím a jsem v každodenním styku tam s těmi kluky, kteří tam bojují. No.
5: A když říkáte, že nevěříte ani jedné z těch stran, tak co říkají ti vaši přátelé, jak daleko Rusové jsou?
6: Já bych to odhadl něco kolem 8 a 10 kilometrů, protože podle docela ověřených informací už Rusové vlastně vcházejí nebo zalézají do města Mikolajevka nebo Nikolajevka rusky, která je 6 kilometrů od Slavjansku a jedno z jeho cípů vlastně už jako začínají pronikat ty diverzní skupiny a Ukrajincům se to moc nedaří zastavit.
5: Slavjansk je považovaný za obranný štít Doněcké oblasti, Kramatorsk za nejvýznamnější velitelské a zásobovací centrum. Zhroutí se podle vás obrana celé oblasti, pokud Rusové ta města obsadí?
6: No tak pokud ta města obsadí, tak bude na Donbase vlastně dobojováno do značné míry, to jo. Otázka, jak dlouho Rusové ta města budou obsazovat, protože o Pokrovsk, který je o polovičku menší nežli Slavjansk, se bojovalo prostě rok a půl a do dneška Rusové ještě nedokázali plně obsadit Konstantinivku, ač už jí z větší části mají, ale ty městské boje jsou mimořádně vyčerpávající pro obě strany a pro ty útočníky to obvykle znamená ještě o několikanásobně větší ztráty. Tak je otázka, za jak dlouho prostě Rusové ta města dobydou. To, že se to stane, o tom jako nikdo pochybnosti nemá, ale to už jsem vám tady říkal dřív.
5: No. Takhle skepticky jste byl už dřív. Já si jenom říkám, jestli vlastně se nebavíme, když řekneme kontrolovat město nebo obsadit město, v tu dobu už jsou to trosky.
6: No jasně, to je vlastně pro mě to nejsmutnější, že já jsem v průběhu 5 let svědkem toho, jak se města, která byla živá a neřekl bych skvétající, ale prostě živá města s desítkami tisíc obyvatel, možná stovkami, tak se postupně mění v ruiny a pro mě Slaviansk je město velmi vlastně osobní, protože je spojené s začátkem války, kterou já jsem tam v tom 14. roce v květnu 2014 vlastně zastal a dokumentoval. A nemám nejmenší iluzi, že dopadne stejně, jako je Mariupol, jako je Severodoněck, jako je Avdijevka, jako je Pokrovsk, jako je Vuhledar. Všechna ta města jsem dobře znal a vlastně tam nezůstal kámen na kameni. A je teda drtivý, že se tohleto stane s Pokrovskem a s Kramatorskem dřív, než to Rusové, než tam vlastně vstoupí, tak ta města úplně zhuntujou, z nich tam nezůstane nic.
5: Jak by se změnila válečná situace, kdyby Rusové mohli prohlásit, že Donbas, celý Donbas už je v jejich rukou? Byl by to významný strategický zisk nebo jenom symbolický?
6: No já nevím, co má Vladimír Putin v hlavě, ale on deklaroval, že nejenom Doněcká a Luhanská oblast, ale ještě další dvě, jsou oficiálně součástí Ruské federace. A teď uvidíme, jestli se spokojí s tímhletím dobytím Donbasu v nadcházejících měsících nebo letech, protože to taky se může táhnout ještě pár let, ta bitva o Donbas. A jestli to uhraje tak, že získali jsme vše, co jsme chtěli a na to zápas Poroží a Dněpropetrovskou oblast zapomene. A nebo jestli bude odhodlaný táhnout dál. Na Ukrajině se nikdo nedělá moc velké iluze, že prostě se spokojí s Donbasem. A proto se vlastně také Ukrajinci ho nechtějí vzdát.
5: Co všechno vlastně Donbas pro válčící strany znamená? Co z jejich pohledu představuje?
6: Upřímně si myslím, že vůbec nic. Že vlastně hodnota toho území není nikterak velká, co se týče nějakého praktické využitelnosti, protože už dnes je Donbas zničený. Byla to průmyslová základna budovaná od 19. století, ale masově industrializovaná za stalinských časů. A vlastně to byl takový řetězec těžkého průmyslu, kde se na jedné straně těžilo uhlí, pak se někde koksovalo a o kus kilometrů dál byly těžké nějaké metalurgické závody, ale vlastně celý ten řetězec je zničený, narušený a doly jsou zatopené a asi nebude na světě síla, která by to dala dohromady tak, jako to dokázal stalinistický sovětský svaz, takže vlastně jeho praktická hodnota je minimální a myslím si, že strašně moc Ukrajinců by nad Donbasem dokázalo mávnout rukou, kdyby měli jistotu, že Vladimír Putin a jeho armáda nepůjdou dál, ale bohužel všichni víme, že Putinovou Rusku se nedá věřit ani slovo, takže oni vědí, že musí bojovat, tuší, že o ta města přijdou a jediná naděje je, že tam zabijou tolik ruských vojáků, že to Rusko začne bolet a třeba si další agresi rozmyslí aspoň nějakou dobu.
5: A když říkáte, že průmysl a přírodní zdroje Donbasu, že to teď není téma, tak je to tedy symbolické téma. Dobýt Donbas znamená mít úspěch v té válce?
6: Ano, bude to tak jistě deklarováno Vladimírem Putinem, ale já teď mám zprávy o tom, co se děje s městečkem Vuhledar, kde jsem trávil hodně času, které nakonec Rusové dobili, tuším, že na podzim 2024 a to bylo 20-tisícové město před válkou, které je totálně zrujnované. Rusové slibovali, že tam pár domů opraví, ale vlastně to město zeje prázdnotou a jsou to jenom trosky a nikdo vlastně nemá sílu to dokupy dát a pak tam nějaké lidi převíst a najít jim tam zaměstnání. To je čistá prostě vlastně demonstrace ega Vladimíra Putina a ruské věrchušky, že budou deklarovat, že dobili Donbas, ale oni tu zemi vlastně nepotřebují.
5: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
5: Bavíme se o dvou městech, Slaviansk a Kramatorsk. Vy jste říkal, že ruská vojska budou zhruba tak 8 kilometrů od těch měst. Z Kramatorsku?
6: Od Slaviansku. Od Kramatorsku budou trošku blíž možná, od Slaviansku budou kolem těch 8-10 kilometrů. No.
5: Z Kramatorsku řídí ukrajinští generálové bojové operace a koordinují obranu. Kam se velení přesune, pokud se Rusové toho města zmocní.
6: Já vůbec nevím, to jste mě překvapil. Ani nevím, že z Kramatorsku se ta...
5: Píše se to.
6: Nevím, já o tom vám nemůžu nic říct, o tom nic nevím. Já se jako komunikuji s vojáky na úplně jiné úrovni vojenské hierarchie, takže o ukrajinských generálech v Kramatorsku já fakt nevím nic. Nevím, já vím, kde jsou prostě kluci, s kterými jsem já. A ti se třeba už ze Slaviansku buď to stáhli, nebo stahují, protože... Ty podmínky, obzvlášť v posledních několika týdnech, se tam dramaticky zhoršily. Ruské drony operují v centru města velmi úspěšně, myslím ty malé FPV drony. A ta situace je nesrovnatelná s tím, jak byla třeba na začátku léta, když jsem tady vlastně vyhrožoval tím, že to půjde do kytek všechno. No a vlastně bohužel se naplňují moje předpoklady, protože to naše chlácholení se tím, že Rusko na Ukrajině prohrává, nebo že vlastně postupuje jenom o stovky metrů, tak neprohrává jistě. A ten postup o stovky metrů, to je pravda, ale stovky metrů se stovkami metrů prostě dělají kilometry. A Rusům se podařilo východně od Slaviansku zalézt na takové kopce, tam je kóta 220 metrů nad mořem, zatímco samotný Slaviansk je, řekněme, v 70 metrech. Oni tím tam styčili antény a vlastně ty ruští operátoři dronů teď mají volné pole působnosti a začínají v tom Slaviansku, v těch městech vlastně, tam vzniká peklo a odřezávají ukrajinské síly od komunikačních tras, takže to se prostě Rusům podařilo. Ten postup je pomalý, ale tohle to bylo absolutně jako taktické vítězství pro ně.
5: Plus se uvádí, že Rusové města bombardují klouzavými bombami KAP. Jak se vůbec Ukrajinci mohou bránit? Nebo je to ztracená varta, jak se říká?
6: No, myslím, že se moc proti KABům bránit nedokážou. Jak se dokážou bránit proti dronům, to vím, protože třeba ti moji chlapci, s kterými já tam trávím hodně času, tak už do Slaviansku jezdí výhradně, se po Slaviansku pohybují s brokovnicemi. Včera jsem mluvil s jedním klukem a ten říkal, že během teď cesty krátký do Slaviansku se střelili dva FPV drony, které na ně útočily. Takže tam jsou v tom městě sítě, což je taková ochrana na úrovni roušek za covidu, řekl bych, že to prostě skvěle funguje, ozvlášť, že to není moc potřeba. A v momentě, kdy do toho města masivně začnou nalítávat drony a je pod těžkým úderem, tak vlastně ty sítě začínají být rozbité, vůbec neplní účel, naopak jsou docela kontraproduktivní, protože ty stožáry, na kterých stojí, padají na cestu, do těch sítí se zamotávají auta a ta obrana je velmi obtížná.
5: Ukrajinští analytici citovaní webem Euromaidan varují před možnou infiltrací ruskými vojáky. Já myslím, že jste o tom před chvíli mluvil. K té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Jak přesně si představit to, čemu se říká infiltrace vojáky? Jde o ty malé dvou, tří člené skupiny?
6: Přesně tak, ano. Jsou to skupiny vlastně 3-4 vojáků, které Rusové vysílají. Vysílají je vlastně, ty kluci jdou třeba 3-4 dny, jdou od stanoviště ke stanoviště, vždycky jdou do bunkru, tam se občas jdou dál a dál. V tom posledním bunkru, co vím ze zaručených zpráv, tak jim vlastně odeberou třeba i vojenské knížky a jakékoliv insignie a dál pokračují. Samozřejmě Ukrajinci se je snaží najít a primárně zabijí drony, protože na střelecký kontakt dochází, ale výjimečně. Vlastně snaží se ty ruské vojáky pozabíjet drony. Většinou se to povede, ale ne vždycky. A třeba jeden z těch chlápků přežije, dostane se do nějakého úkrytu a vzniká tam ohromná zóna vlastně nikoho, taková země nikoho, kde jsou ukrajinské pozice, které jsou typicky 2 až 4 až 5 mužů třeba, někde v nějakém sklepě rozbitého baráku nebo v nějaké vyhrabené noře a mezi nimi jsou stovky metrů, kterými se ty Rusové snaží projít a když se jim to podaří, tak vlastně pronikají jakoby do týlu ukrajinské, kde čekají a až přijde další 2-3 vojáci, tak udělají třeba nějakou diverzní akci, že vlastně dozad vlítnou Ukrajincům a zlikvidují je někde.
5: Vy jste řekl, že oni těm Rusům v těch malých skupinkách nakonec odeberou ty insignie, to označení vojenské. Proč se to dělá? Aby nebylo jasné, že to jsou Rusové na první pohled?
6: I to se děje, že obě strany vlastně používají válečnou lest, ale Já vlastně nevím. Já vám na to dokážu odpovědět. Vím, že takhle mi to říkali kluci, kteří brali zajatce, že vlastně Rusové jsou často bez insignií a třeba bez vojenských knížek, a aby asi stížili případnou identifikaci. A možná to je jenom čistě proto, aby třeba nedokázali ty kluky potom posmrtně identifikovat jednoznačně a nemuseli se rodinám vyplácet ty kompenzace. To je možná také jeden z důvodů.
5: Ukrajinské úřady prohlásily Kramatorsk, Slavjansk a okolní obce, myslím, že to bylo 21. srpna, za zónu aktivních bojů. Co to znamená pro civilisty?
6: No, že by měli se vystěhovat v zásadě. To znamená, že už tam nemají co pohledávat a že to je nejvyšší tlak, který vlastně ukrajinský establishment může udělat na civilisty, aby ta města opustili, protože je to tam extrémně nebezpečné a vlastně i přítomnost civilistů tam potom komplikuje nějaký operační prostor ukrajinské armádě.
5: No a dá se to taky vykládat tak v tom smyslu, co jste říkal, že ta zóna aktivních bojů znamená, že to město brzy bude zbořené, že to bude prostě půl ruiny, v který budou operovat jenom vojáci.
6: Tak to je asi každému na Ukrajině jasný, a zvlášť na Donbase. Já se vlastně podivu těm lidem, kteří tam zůstávají, protože se říká, že v Slavianském okresu furt zůstává kolem 30 tisíc obyvatel, přičemž Slaviansk sám o sobě jako město před válkou mýval 120 tisíc obyvatel, takže tam prostě ještě lidé zůstávají, kteří z nejrůznějších důvodů vlastně to území opustit nechtějí. Ono je vlastně na Ukrajině nic moc dobrého nečeká. Oni mají příležitost k nějaké evakuaci, že vlastně stát se posará tím, že je vyveze, ale potom často lidi živoří prostě v nějakých ubytovnách a ten život se jim vlastně svým způsobem zhroutí, takže mnozí
5: zvláště
6: starších volí tu možnost, že prostě neopustí svoje hospodářství, kde mají třeba zvířata.
5: Co by ztráta celého Donbasu znamenala pro vaše přátele na frontě? Jak by pár Slaviansku a Kramatorsku je postihlo?
6: No já hlavně nevím, kolik mých přátel na frontě se toho dožije, protože oni tam bojují a od začátku léta, já jsem teď počítal, jsem vlastně přišel opět chlapů, který jsem znal dobře, jakože to byli fakt přátel, že bych je nazval přáteli, takže pět jich tam padlo a ty boje na Donbase teď vstoupí do jako velmi brutální fáze, takže já ani nevím, kolik z nich se toho dočká, toho konce. A je tam pár z nich, kteří třeba přímo mají jako domy ve Slaviansku, no, tak ty rozhodně jako přijdou o všechno, co měli, no.
5: Hostem Interview Plus je fotograf a reportér Stanislav Krupař. Vy jste už zmínil situaci vašich přátel, kteří bojují na frontě. S jakou náladou jste Ukrajinu opouštěl tentokrát? Vy nejste tady ve studiu poslem dobrých zpráv, nechlácholíte.
6: Já myslím, že můj pohled na to, co se odehrává na východě Ukrajiny, se nikterak nezměnil, jako už za několik možná let. Ta ztráta Slaviansku, nebo ta velká bitva o Slaviansk, kterou se pravděpodobně ukrajinské armádě nepodaří vyhrát, tak to vlastně očekávají lidi, s kterými já se tam vídám někdy od roku 2023 a často jsem slyšel, že na Vánoce 23 už o Slaviansk přijdeme, na Vánoce 24, na Vánoce 25 a je vlastně fantastické, že Ukrajina dokáže takhle hrdinsky tomu ruskému náporu čelit.
5: Vy jste při rozhovorech v minulosti jako hlavní potíž ukrajinské fronty zmiňoval nemožnost nechat se vystřídat,
6: ano,
5: že nejsou vojáci pro rotaci. Platí to stále?
6: No jasně, samozřejmě.
5: Podle Zelenského chystá Putin po volbách masivní odvody na frontu. Mluví se o 300 000 vojáků. Jak by to změnilo válku na Ukrajině?
6: No já nevím, jestli to vůbec pravda. To je prostě jedna paní povídala, ale tak jestli v tuto chvíli třeba aktivně se těch bojů účastní 500 000 ruských vojáků, no tak si můžete představit, co se stane, když tam vrazí dalších 300 tisíc, pokud budou mít nějakou bojovou hodnotu, což se teda o většině těch ukrajinských nových žoldáků, ukrajinských vojáků, ani ruských žoldáků vlastně moc říct nedá. Jo. Ty vojáci z obou stran, kteří teď přicházejí do armád, tak nemají moc vysokou bojovou hodnotu, ale přesto asi 300 tisíc mužů něco bude znamenat.
5: A co by to znamenalo?
6: No tak asi, že Ukrajincům se té síle bude čelit ještě hůř. No.
5: Že by fronta postupovala.
6: To já nevím, to já nedokážu posoudit, to nevím.
5: Evropská unie zavedla od srpna na žádost Ukrajiny nové opatření, kterým by země, včetně Česka, měly vracet Ukrajince v bojeschopném věku zpět do země. Je to podle vás správný krok? Teď se bavíme pořád o lidských zdrojích, jak se říká.
6: Já nevím. Já fakt za sebe nevím. A i na Ukrajině na to existují prostě různý pohledy. Já znám prostě kluka, který na východě bojuje u Slaviansku a ten svýmu bráchovi zaplatil, zajistil skrz úplatek to, že může vlastně na území Evropské unie, potažmo České republiky, teda vlastně jako žít, a je to jeho mladší brácha a ten by asi nechtěl, aby jeho bratr rodnej o tuhle možnost přišel. A zase jiní ukrajinští vojáci samozřejmě jsou naprosto frustrovaní, že oni dřepí roky v zákopech a někdo prostě zdrhnul do Čech. A oni říkají, pokud ty lidi aspoň budou posílat peníze a budou podporovat Ukrajinu, tak jo, ale pokud tady chodí po diskotékách a dělají čurbes, tak šup s nima do Slovenska.
5: Já to vysvětlím, já po vás spíš nechci morální soud, jak to má být správně. Spíš by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to může mít nějaký praktický výsledek.
6: Nevím. Já vidím, že ti noví rekruti, kteří přicházejí do ukrajinské armády, protože toho jsem svědkem, ty jsou často jako v žalostným fyzickém stavu a jejich odhodlání, jejich bojová hodnota v mých očích je velmi nízká. Tak nevím, jak budou na tom ti muži, kteří budou deportovaní z Evropy, ale třeba se pro ně najde místo někde jinde, nežli v bojových pozicích, protože bohužel jsem byl svědkem toho, že do bojových pozic jsou posíláni muži, kteří by měli být spíš v invalidním důchodu.
5: A já se mluvám za tu otázku, protože nejsme na konci té války podle všeho, ale když si tohle to všechno, co říkáte, když si sečtete a potrhnete, jak vám to vychází?
6: No mi to vychází, že Ukrajině nezbývá nic jiného, nežli zuby nechty se bránit Putinové armádě a armádě Ruské federace.
5: Což dělá Hitler?
6: Což dělá, ale oni nemají jinou možnost. Tak já si často kladu otázku, co bych dělal já, kdybych byl Ukrajincem. Nedej bože, kdyby na mě leželo, jako na mých ramenech leželo to břímě rozhodovat se. A jim nic jiného nezbývá, protože oni, když se nebudou bránit, tak prostě s nima Rusové zatočí tak, že z Ukrajinců udělají nějaký folklorní kroužky, kde se bude tancovat, a tím to hasne prostě.
5: Ukrajinská i zahraniční média citují odvolaného ministra obrany Michaila Fedorova, že by se Ukrajina zasloužila nové prezidentské volby. A vy jste mi už v minulosti říkal, že dění v Kyjevě není pro vojáky na frontě prioritní, ano, protože se snaží hlavně přežít. Ale co si o tom zemětřesení v ukrajinské politice myslíte vy? Dosáhne nějak do těch zákupů?
6: Já nevím.
5: Myslím, jestli o tom kluci, mluvíte, vaši
6: přátelé. To je strašně obtížné. Jo. Kdybyste se zeptal chlapů v jedné hospodě a v druhé hospodě, nebo u jednoho a u druhého stolu, každý v Čechách budou mít na to jiný názor. A ukrajinská armáda jako každá jiná je prostě průřez ukrajinské společnosti a jsou tam lidi, kteří volili Zelenského, jsou tam lidi, kteří Zelenského nenávidí a mně se strašně těžko tohleto posuzuje a hlavně generalizuje. Já prostě znám lidi z různých táborů. Pravdou je to, že si málo kdo umí představit, jak by se dali uspořádat na Ukrajině volby. Ukrajině by to strašně prospělo. Ty věci, které se dějí kolem prezidenta Zelenského, vyvolávají jako velké pozdvižení, jsou tam korupční kauzy a sláva bohu, na druhou stranu je fantastické, že existuje země jako Ukrajina, kde se vlastně může do tohohle vosího hnízda píchnout, protože kdo by si u nás troufnul mluvit z nějakých protikorupčních úřadů o korupci v nejvyšších patrech politiky. A představte si, že by to bylo možné v Rusku, což je vlastně mafiánský a korupční stát, tak zároveň vlastně tyhle ty odhalené případy dávají hroznou naději, že Ukrajina má šanci nepropadnout se čistě do korupční země.
5: Své fotky z ukrajinské fronty publikujete taky na sociálních sítích. Zachytil jste pohřeb Alexeje Jukova, ukrajinského dobrovolníka, který zachraňoval těla mrtvých vojáků. Jestli se nepletu, nejenom Ukrajinců, ale i Rusů, rovněž civilistů, aby jejich rodiny je mohly pohřbít. Jukova zabila mina 5. srpna na Donbasu. Jak vnímají jeho odkaz bojující Ukrajinci? Jak ho vlastně vnímáte vy?
6: Já ho vnímám, Ljoša Jukov je jeden z mých velkých hrdinů téhle války. Protože to byl kluk, který by se teď v září dožil 40 a od svých 13 let, prostě on byl ze Slaviansku původně a vlastně od svých 13 let lezl po izjumských polích a lesích, kousek prostě od Slaviansku, kde se během druhé světové války tam odehrály ohromné bitvy a leží tam stovky tisíc nepohřbených sovětských a německých vojáků a jemu to nedalo a vlastně se snažil ty kosterní pozůstatky pohřbívat. Dělal takovou vojenskou archeologii a založil spolu s pár přáteli spolek, který si říkal Plazdarm a když začala velká válka v roce 2022, tak byli jediní, byla vlastně jediná nestátní organizace, která tohleto právo dostala od generálního štábu ukrajinské armády a oni za ty 4 roky války z míst bojů vytáhli 4000 těl. A na něm bylo fantastický to, na Jukovovi, že on nerozlišoval mezi vojáky, civilisty, Rusy a Ukrajinci. On upřímně nenáviděl ruské okupanty, ale v momentě, kdy ti ruští kluci tam zahynuli, tak se k ním choval se stejnou důstojností jako k padlým Ukrajincům. A to bylo fascinující, že vlastně v tomhle zmaru a v tomhle prostředí zoufalství a nenávisti on byl takovým světlem toho, že člověk i ve válce může zůstat člověkem.
5: Hmm. Potkali jste se někdy? Mě totiž zajímá.
6: My jsme se potkali mockrát.
5: A vysvětlil vám, proč to dělá? Protože vzhledem k té zkáze, o které se celou dobu mluvíme, vlastně člověk si řekne, no tak jako, jaký to má smysl tahat mrtvá těla a pohřbívat je. Jaký smysl to mělo pro něj?
6: Já jsem se s ním viděl mockrát. Já jsem se s ním viděl v průběhu posledního roku 10krát. Já jsem to počítal a on mě vlastně nikdy nechtěl vzít přímo na ta místa, kde se ti padlí sbírají, protože bylo extrémně nebezpečné. To jsou místa zamořená minami a nevybuchlou municí a do toho na ně útočili ruští dronaři. Ale nakonec jsem s ním vlastně byl 3krát v terénu, přímo, kde jsme vyzvedávali těla. A on mluvil velmi otevřeně o své motivaci, ale nikdy nepřiznal tu nejhlubší. A já tuším, že tam byl vlastně nějaká afinita nebo nějaké hluboké až jako neošamanistické přesvědčení nebo neopohanské, kdy on vlastně vnímal duši člověka jako nesmrtelnou a byl přesvědčený o tom, že pokud se tělo nevrátí pozůstalým a nebude důstojně pohřbeno, takže vlastně ta duše nikdy nenajde pokoj a věděl, jak důležité je pro každou ruskou nebo ukrajinskou matku mít aspoň kousek kosti svého syna nebo svého manžela, aby se s ním mohla rozloučit. A bylo fascinující to, že on vlastně šel do těch nejnebezpečnějších míst a sbíral tam nejenom ta mrtvá těla v nejstrašnějším stavu rozkladu. Někdy to byly mumie, jindy to byl vlastně takový rozteklý, smrdutý gel. Ale sbíral tam všechno, co tam bylo. Když se tam válela přilba, tak se bral přilbu, protože věděl, že pro tu rodinu to bude artefakt na stovky let.
5: Hostem Interview Plus byl fotograf a reportér Stanislav Krupař. Já vám mnohokrát děkuji.
6: Já taky.
5: Za pozornost děkuje Petr Vizina.

0: Laboratoř.
1: Jak se v Mongolsku šíří poušť? Jak ubývání stepí ohrožuje velká zvířata, třeba sněžného levharta? A kdy pastva škodí a kdy prospívá?
2: No, pastva škodí, když je jí moc. Pastva škodí, když je jí málo.
3: Pastva škodí, když je neřízená, nekontrolovaná, a naopak prospívá, když je vlastně znovu obnovena tam, kde může otvírat cené lokality.
4: Pastva škodí, když je systémově zkostnatělá a není operativní.
0: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
5: Jednání šéfa Evropské rady v Praze, na co upozorňuje výroční zpráva české kontrarozvědky, či smrt jako smysl ruské existence. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
5: Do Prahy včera zavítal předseda Evropské rady Antonio Costa v rámci své cesty po unijních zemích. S českým premiérem Andrejem Babišem více než 2 hodiny v Kramářově vile jednal o připravovaném unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, energetice i rozšiřování 27 o další země, které na vstup čekají. A já o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
6: Hezký den.
5: Co se Česko snaží v těchto otázkách prosadit a nakolik je to průchodné? Začněme u toho rozpočtu na příštích 7 let.
6: Kdybych to měl lapidárně shrnout jednou větou, tak požadavek českého premiéra je hlavně nám nesahejte na dotace. Abych byl ale férový, tak podobně by to asi viděl na jeho místě jakýkoliv český premiér z jakékoliv vlády, protože Česko doposud bylo a stále je čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie a přálo by si, aby tak pokud možno tomu zůstalo co nejdéle. Jenže problém je v tom, že žijeme ve složité době, priorit přibývá, na prvním místě je to obrana, také konkurenceschopnost, takže Evropská komise se snažila ten rozpočet připravit tak, aby tam bylo co nejvíce nových zdrojů právě do těchto prioritních oblastí. Současně ale se úplně nechce nikomu navyšovat ten rozpočet a zároveň jsou tady ti na té straně spíše příjemců, jako je Česká republika, kteří by si přáli, aby ty tradiční kapitoly, jako je zemědělská politika, kohezní politika a tak dále, tak aby se na ně pokud možno nesahlo, což je dost dobře nemožné zadání, řekl bych, takže z toho se těžko couvá. Vidíme na straně čistých plátců do rozpočtu, jako je na prvním místě Německo, ale i další země, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a další, že ty by si přáli naopak škrty a těžko mít nové priority, zároveň škrtat a zároveň nesahat na ty tradiční kapitoly. Takže koktejl je to věru nepěkný, bude, myslím, velice zajímavé sledovat, jak se to vyjednávání odehraje. Antonio Costa tady v Praze znovu zopakoval, že si přeje, aby se ta dohoda podařila nalézt ještě do konce letošního roku. To je dost ambiciózní, řekl bych.
5: Ale zároveň nutné.
6: No, nutné to úplně není. On tvrdí, že u rozpočtu je třeba takové zhruba 1 až 2 roky, aby se nestalo, že někdo nebude mít peníze z těch, kteří z něj čerpají, ale v minulosti, když se ohledneme zpátky, tak jsme viděli případy, kdy stačilo pár měsíců, aby se připravili. Já myslím, že ten důvod je spíš politický, protože nás čekají volby ve Francii a nikomu se nechce riskovat, že se bude muset na rozpočtu shodnout třeba s Marine Le Penovou. Takže vyjednávání to bude rozhodně nesmírně složité.
5: Pojďme k tomu rozšiřování 27. Český premiér Andrej Babiš o tom i tento týden mluvil s velvyslanci českými. Chce vlastně tlačit na rozšiřování hlavně o země západního Balkánu. Jak se na to dívá zbytek 27. a jaký je vlastně stav v současné době?
6: Já myslím, že se otevřelo okno příležitosti se po dlouhých letech konečně rozšířit o dalšího člena. Často se mluví v této souvislosti o Černé Hoře, jako tom, který teď o té zemi, která teď vede ten peleton kandidátů, ten rok, o kterém se mluví, je rok 2028, mluvil o něm Andrej Babiš, mluví o něm množství členských států, Evropská komise i sama Černá Hora, takže se zdá možná realistické, že bychom skutečně mohli vidět konečně nového člena a Evropa by ukázala, že je rozšíření schopná po tom, co dlouhá léta tato politika byla takovou šípkou růženkou, především kvůli nechutí zemí na západě, které stále ještě trochu vstřebávají, řekněme to velké velké rozšíření, při kterém se stalo součástí Evropské unie také Česká republika, množství dalších zemí, a ono to souvisí i s tím rozpočtem. Ten, zase se k tomu trochu vracím, ale ten důvod, proč se čistým plátcům úplně nechce přispívat, je to, že vidí, že ty dotace často na východním křídle Evropy končí všude možně, jenom ne tam, kde by úplně měli. Na mysli mám tím spíše Maďarsko, ale i Česká republika v tom není úplně výjimkou, a to pak komplikuje třeba i politiku rozšířování. Ta ochota je poměrně malá, ale zaplať pánbů, zní to hrozně, ale válka na Ukrajině a Vladimír Putin umožnil pochopit mnoha lídrům západních zemí ve Francii, v Nizozemsku a i jinde, že bez rozšiřování, kredibilní politiky rozšiřování, Evropa prostě nechává jakési mocenské vákuum na svých východních hranicích, které je k dispozici jiným, aby se tam sápali pomoci.
5: Není v tomto ohledu Česká republika tak trochu sama proti sobě, protože s novými členy samozřejmě budou peníze muset směřovat hlavně do těch rozvíjejících se zemí.
6: To je trefný postřeh a Andrej Babiš zároveň říká, že bych rád zůstal co nejdéle tím čistým příjemcem. Diví se, že na Česko připadá teď méně peněz v rozpočtu. Přitom s rozšiřováním se velmi pravděpodobně Česko brzy stane čistým plátcem do rozpočtu. A to není špatně. Přece proto jsme do Evropské unie vstupovali, abychom zbohatli ideálně nad evropský průměr a pak jsme se stali výhledově čistým plátcem do rozpočtu. Bohužel o tom ani Andrej Babiš, ale ani jiní politici v Česku příliš nemluví a je to škoda. Měli bychom se o tom bavit, měli bychom se na to mentálně připravovat, protože to je budoucnost, která nás doufejme čeká, a není to špatně.
5: To byl kolega, analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
6: Díky, hezký den.
5: Česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba, zveřejnila tento týden svou výroční zprávu za loňský rok, ve které upozorňuje na vnější i vnitřní nebezpečí a rizika pro naši zemi. Nad některými body ze zprávy se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Jestliže země nechce mít problémy s Ruskem, musí mu ustoupit z cesty při prosazování jeho geopolitických zájmů, píše se mimo jiné v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Bezpečnostní a informační služby za rok 2025 o ruské strategii, usilující ve státech jako Česká republika o to, aby se vyvolal pocit, že se z ekonomického ani bezpečnostního hlediska nevyplácí poskytovat podporu materiální nebo politickou Ukrajině. Pokud pak jde o konkrétní kroky, Rusko se pokouší přes některé české podniky obcházet sankce, aby se dostalo k technologiím pro výrobu sofistikovaných zbraní nebo k nakupování prozbrojovky třeba našich obráběcích strojů a podobně. V letčem Moskvě pomáhá Čína, ostatně oba tyto státy na našem území působí různými ilegálními činnostmi, už jaksi tradičně. Pokusy o obcházení sankcí se leckdy dějí přes několik prostředníků a firem s mezinárodním vlastnictvím. 100% se tomu bránit asi nedá. BIS ale mohla přispět k zařazení jistého ruského a zároveň i izraelského občana na sankční seznam kvůli jeho krytí pro tak řečenou ruskou stínovou flotilu tankerů. Těžko odhalitelní jsou ovšem k sabotážím naverbovaní agenti na jedno použití, od kterých v případném zadržení dává Moskva ruce pryč, nejsou to její profesionálové, ale mnohdy lidé z okraje společnosti nebo kriminálního prostředí. Ale třeba na platformě Telegram se ročně vyskytuje enormní množství inzerátů slibujících finanční odměnu za sabotážní aktivity. Ovšem spíš na území Ukrajiny nebo jiných států Evropské unie a nikoli tady. Dodejme, nejspíš proto, že není zájem obrátit proti sobě českou veřejnost. Jinak zpráva říká, že od domácího extremismu napravo ani nalevo nebezpečí momentálně nehrozí. Levice sice měla silné téma v situaci Gazy, ale k násilí netíhnou ani tady žijící osoby z Palestiny. Za to islámský terorismus se snaží na internetu získávat většinou mladistvé. Několik takových případů BIS společně s dalšími institucemi zachytila. Zase ale nejde o plánované činy na našem území, kde je muslimská komunita spíše v závětří. Jinou oblastí je ochrana významných hospodářských zájmů, kde zvlášť v energetickém sektoru dochází k lobování ze strany některých soukromých společností s cílem prosadit čistě vlastní zájmy, což podle BIS bude také pokračovat. U velkých zakázek s dopady na veřejné finance existuje celé spektrum metod k ovlivňování tendrů, úzkých vazeb mezi státními úředníky a dodavateli a tak dále. Existovaly také pokusy o zpronevěru velkých částek. S čímž souvisí i klientelismus, systém upřednostňování vybraných obchodních partnerů se sítí pevných vztahů se zaměstnanci subjektů podléhajících státní kontrole. Podle BIS jde někdy o hluboce zakořeněné vazby vedoucí ke vzájemnému prospěchu a nespočívají jen ve finanční odměně, ale v různých protislužbách. A osoby působící dlouhodobě v důležitých funkcích systém postupně upevňují a dokážou dozorčím orgánům podávat zkreslené, ale věrohodně působící podklady, a to i o skutečné finanční situaci nějaké instituce. Konkrétní případy BIS neudává, ale nějaké hypotetické by si člověk uměl asi představit a hádat, co asi běží v hlavách politiků, kteří výroční zprávu čtou, pokud ji tedy jen ledabile nelistují. I to si lze představit.
5: Výroční zprávu BIS komentoval kolega Ondřej Konrád. Sucho nemusí být zabiják. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Všichni jste blbci, vzkázal přes oblíbený německý podcast Paula Ronsheimera slavný švýcarský meteorolog Jörg Kachelmann novinářům poté, co institut Roberta Kocha oznámil, že v Německu si letošní vlna veder vyžádala do 9. srpna na 14 000 životů, většinou seniorů nad 75 let. Je totiž přesvědčen, že řada z nich mohla žít, kdyby novináři nevtloukali lidem do hlavy, že se horko dá vytěsnit, když se zavřou okna a zatáhnou závěsy. Podle Kachelmana se může zvlášť v malých bytech snadno stát, že je v nich postupně větší horko než venku, takže se lidé doma doslova udusí. Zavřít okna neznamená nevětrat. Zrovna tak je podle něj nesmysl tvrdit, že průvan škodí. Pohyb vzduchu je naopak důležitý, protože v bytě redukuje teplotu. Snad ještě víc, ale známého televizního meteorologa rozčiluje, když se v médiích mluví o lesních požárech jako o něčem, co v horkých letních dnech vzniká jakoby samo od sebe. Přirozeným způsobem se les může vznítit jen když do stromu uhodí blesk. Ani tradiční střepiny skla na to podle Jörga Kachelmana zpravidla nestačí, byť by na ně slunce svítilo sebevíc. Obdobně jako na vyschlé dřevo, které by se v lesích mohlo samo vznítit teprve při teplotě kolem 270 stupňů. Takže obrovské požáry, které ještě pořád sužují Evropu, museli založit ať už náhodou nebo úmyslně především lidé. Závěrem Kachelmann zdůrazňuje, že je nutné vyjadřovat se přesně i v detailech. Například v tom, že řeky drasticky vysychají ne proto, že je horko, ale kvůli tomu, že neprší. Dodejme, že na tomhle se nic moc nemění ani teď, kdy pršet začalo. Normální nákladní plavbu nebylo zatím možné obnovit nejen na hlavní evropské vodní tepně Rýnu, ale ani na Labi. Na mysl se tudíž neodbytně vtírá vzpomínka na Miloše Zemana, který se po celých 10 let svého prezidentství urputně snažil o uskutečnění svého velkolepého snu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. V roce 2013 ho propagoval, kudy chodil, od prezidentů sousedních zemí až po návštěvy domácích regionů. Nechal se vypracovat už i konkrétní harmonogram, podle něhož měl být koridor za přibližně 300 miliard dokončen v roce 2039. Od roku 2017 se Zemanovo snění začalo měnit v konkrétní státní projekt. Zároveň se ale ukazovalo, že ekonomicky to bude propadák. V roce 2023 pak Zemanův sen definitivně pohřbila vláda Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že vyschlá koryta řek nás budou provázet i v budoucnosti, se ukazuje, jak prozíravé to bylo.
5: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Zdá se, že jediný politický směr ve Spojených státech, který zaznamenává rostoucí úspěch, je demokratický socialismus. Už teď je zřejmé, že bude nejen ovlivňovat dění v demokratické straně, ale i v celé americké politice. Někdy je to ale vše trochu složitější, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Asi nejvýraznější událostí americké politiky za poslední nejméně rok je zvolení Zohrana Mamdányho do čela New Yorku. Aby se stal starostou, musel především překonat odpor tradičního proudu demokratické strany. Od té doby několik dalších silně levicových demokratů zaznamenalo podobný úspěch. Například získali nominaci pro průběžné kongresové volby letos na podzim. To mimo jiné znamená, že demokratičtí socialisté budou mít zastoupení v kongresu a pokud demokraté získají většinu, což je ve sněmovně reprezentantů velmi pravděpodobné a v senátu možné, budou mít socialisté velmi výhodné postavení. Právě na nich bude záviset schopnost demokratů blokovat republikány a budou si moci diktovat své podmínky. Nově posílené levicové křídlo je z velké části složeno z přívrženců DSA, demokratických socialistů Ameriky. Někdy bývá toto hnutí srovnáváno s republikánskou Tea Party, obrodným populistickým hnutím. To vzniklo v minulém desetiletí jako proud kritizující tradiční republikánství a v podobě trumpismu nakonec stranu z větší části ovládlo. Historie DSA je ale jiná, existuje mnohem déle a vlastně fungovala jako politický akční výbor mimo samotnou demokratickou stranu. Její představitelé ale vycházeli vždy z toho, že ve většinovém dvojstranickém systému nemají jinou šanci ovlivnit velkou politiku, než se snažit ovlivňovat demokratickou stranu a její politiku. Přesto tento proud fungoval na okraji americké politiky. Ještě před 20 lety měli demokratičtí socialisté jen několik tisíc členů. Pak se ale stalo několik věcí. DSA elektrizoval relativní úspěch levicového kongresmena Bernieho Sandersa ve snaze získat demokratickou nominaci do prezidentských voleb. A když nakonec podlehl Hillary Clintonové, americkou politiku proměnil, stejně jako COVID a jeho ekonomické a psychologické důsledky. Obojí nástup Donalda Trumpa, nespokojenost s Bidenem a demokratickým establishmentem vůbec a také válka v Gaze. Nedávno přesáhl počet členů DSA 100 000 a průměrný věk klesl na polovinu. Socialismus zaujal nejmladší americkou generaci, která má pocit, že staré cesty selhaly, nebo přinejmenším nepracují pro ni. Chtějí státní zdravotní systém, univerzity zdarma, přinejmenším selektivní zestátňování, vyšší zdanění miliardářů a omezení moci technologických firem. Mají menší víru v trh a větší ve stát. Mamdány chce například v New Yorku symbolicky provozovat neziskové supermarkety. Někteří z představitelů levice demokratické strany žádají velmi radikální věci, jako je zrušení státních hranic nebo vězení, případně redukci policie, a kritizují samotného Mamdányho za to, že chce přijmout několik set nových policistů. Nástup krajní levice vyděsil představitele tradičnějších demokratů, nejenže je připravuje o moc nebo rovnou o práci, ale vidí, že vzestup socialistů ohrožuje naději na úspěch v podzimních volbách. Pokud budou demokraté proti republikánům nasazovat v nejistých státech příliš extrémní politiky, umírnění voliči se této straně raději vyhnou. Kritici nového směřování si také všímají, že socialisté mají úspěch hlavně u univerzitně vzdělaných mladších obyvatel měst nebo části muslimů. Chudší vrstvy, dělníci nebo některé etnické menšiny, tedy tradiční voliči demokratů, o jejich názory zájem nemají. Toho si samozřejmě všimli i představitelé levicového křídla. V posledních dnech se mluvilo o tom, že Alexandria Ocasio-Cortezová se od některých excesů začala distancovat. První vlna woke ideologie už se prý přežila. Její reakce je logická. Má ambici stát se kandidátkou demokratů v prezidentských volbách v roce 2028. A to může, jen pokud bude mít podporu i ostatních částí strany. Demokratičtí socialisté tedy stoupají vzhůru, ale nahoře se zase trochu zmírní.
5: To byl komentář kolegy Jana Fingerlanda. Smrt jako smysl ruské existence. Tento titulek dal svému pravidelnému pátečnímu okénku do Ruska Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
10: Bezprostředním podnětem k napsání tohoto komentáře se stalo video. Zobrazuje setkání primátora ruského Soči s rodiči místního obyvatele zabitého ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Primátor rodičům blahopřeje. Blahopřeje k tomu, že ztratili syna. Pokud vám to přijde přinejmenším nepochopitelné, anebo v horším případě jako perverze, vězte, že to nejen zmínění rodiče na videu, ale většina ruského obyvatelstva bere přinejmenším jako normální, v horším případě jako správnou věc, protože ve většinové ruské mentalitě je zakotveno, že smyslem života je dobrá smrt. Odpovídá tomu ostatně populární ruské příslovy na miru i smrť krásná. Dá se přesně přeložit do češtiny? Umělá inteligence říká toto. Pro ruské příslovy na miru i smrť krásná, ve společnosti je i smrt krásná, neexistuje v češtině přímý ekvivalent, který by nesl stejný odstín oslavy nebo přijatelnosti smrti v kolektivu. Česká kultura a jazyk jsou v otázkách smrti mnohem individualističtější a fatalističtější, zatímco ruské rčení vychází z hluboce zakořeněného kolektivismu a představy, že v rámci komunity ztrácí smrt svou hrůzu. Konec citace. Na tuto strunu zahrál na setkání s ženami, které ztratili své muže ve válce, kterou notabene sám rozpoutal, Vladimír Putin. Dne 25. listopadu 2022 jim řekl: u nás při dopravních nehodách umírá na 30 tisíc lidí ročně. Stejně tolik podlehne alkoholu. Všichni jsme smrtelní. Vše řídí Boží vůle. A jednou z tohoto světa odejdeme. To je neodvratné. Otázka zní, jak jsme žili. Někteří žijí a přece jakoby nežili. Není jasné, zda vůbec byli. Odcházejí kvůli vodce či něčemu jinému a zmizí. Život se jen prolistuje, jako by se nic nestalo. Váš syn však žil. Jeho cíl byl naplněn. A proto z tohoto života neodešel nadarmo. Konec citace. Ani v tomto případě mu žádná z žen neoponovala. Naopak, souhlasili. Smrt jako smysl existence nepochybně číhala v pozadí rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska. Ačkoliv musel tušit, ba vědět, že ho tam čeká vězení a usmrcení. Jenže jeho případ byl sledován celosvětově, takže mohl usoudit, že je důstojnější umřít na očích všech, než se desetiletí plahočit v emigraci jako bezvýznamný maník. Je v tom také kus dalšího mentálního rysu ruské povahy, kterým je uznávání mučednictví a mučedníků. V bizarní podobě se to momentálně provozuje ve videích, která za poplatek pomocí umělé inteligence zhotovují jedny vdovy po ruských vojácích pro jiné vdovy po ruských vojácích. Kompozice často končívají tím, že manžel, či syn nebo bratr, poté co se obejme s celou pozůstalou rodinou, zamává na rozloučenou a ve svatozáři odchází do ráje, kterýžto ráj je tvořen množstvím vlajek Ruské federace. Také proto tolik Rusů jde bez reptání na smrt v nesmyslných útocích proti Ukrajincům. Půjde proti kterémukoliv národu, na který ukáže velení.
5: O smrti jako smyslu ruské existence hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
11: Hráli jsme na festivalu ve Frištáku. Po nás druhá tráva, Jakub Koenig, výborná atmosféra. Domů jsme vyrazili celkem pozdě. Asi po 100 kilometrech nás zastavili 3 černě oděný muži s opasky a zbraněmi. Požádali nás, abychom vystoupili. Dobrý den, vy jste Tomáš Hradil, že? Majitel tohoto auta. Oslovili muži kytaristu. Ano. Narozen 6.6.76? Ano. No, tak se nám konečně podařilo vás dopadnout. A důvod? Zeptal se Tomáš. Dlužíte našemu státu docela velké peníze, máte spoustu exekucí, ale to asi víte nejlíp sám. To bude nejspíš nějaký omyl. Jste Tomáš Hradil narozen 6.6.76? Ano, v Novém Jičíně. Ve Zlíně. Aha, moment. Tak to není on, řekl celník. Odkud jedete? Z festivalu, kde jsme hráli. A jak se jmenujete? HTH. Cože, THC? Ne, HTH, Hradil Turnová Hradil. Jmenujete se jako tři, ale jste tu jenom dva. No vidíte, a co kdybychom se jmenovali třeba 100 zvířat? Vy ale nejste 100 zvířat, tam je úplně jiná zpěvačka. Co aparatura? Ta je vaše? Basová bedna je trávy. Co je to za trávu? Druhá. Ukažte nám tu bednu. Vytáhli jsme z auta kombo. No a tak kde je ta tráva? Zeptal se celník. Ta ještě účinkuje. Něco nám tu nehraje. Musíme to prověřit. Dejte nám kontakt na pořadatele, který vám to celé... Myslíte Hradil?
5: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.

0: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Armádě nařídil, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
1: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
0: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. Podle Zelenského to bude trvat do té doby, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámil to srbský ministr spravedlnosti. Datum zatím není známé. Mladić zemřel ve čtvrtek ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
2: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladićova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladić se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
0: V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
3: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
0: Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéfdirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek anebo Kateřina Kněžíková.
4: Zkrácenou verzi opery doplní videomapping Tanec i kejklíři. Scénograf Michal Caban promění zámecké nádvoří v obraz staročeského dvora a projekcemi oživí také okolní historické budovy. Koncert se koná v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné, který připomíná slavnou českou pěvkyni. Ta v Litni několik let žila se svým manželem Jiřím Antonínem Daubkem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
5: Sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na kilometru. Olympijský šampion z Paříže se stal na šampionátu v Poznani, podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově 5. světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
6: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
5: Ve finále kajakářek byla Barbora Betlachová na kilometru 4. Vyhrála Maďarka Cikošová. Pavlína Flamlíková a Anna Šantrůčková vybojovaly na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 5. místo v kategorii dvojek bez kormidelnice. Závod ovládly Rumunky Adamová a Radišová. Dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil 6. a to při vítězství domácích Nizozemců Tvelára a Fandorpa.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D6 za Loktem a taky na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu pozor na nehodu za Loktem. Na kilometru 130 havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. A průjezdné je to jen levým pruhem, ale bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna čekejte omezení za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je po nehodě ještě uzavřený levý pruh. Silničáři budou sbírat dopravní značení a jsou za zatáčkou, tak je nepřehlédněte. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu taky před Jihlavou. Na kilometru 111 se střetlo osobní auto s nákladním a stojí ve sjezdu čerpací stanici, takže jízdní pruhy jsou volné. A na dálnici D1 nová nehoda před Ostravou ve směru z Brna a před odbočkou na Svinov a Vítkovice na kilometru 353 v zatáčce havarovala dodávka. Je v odstavném pruhu, už je také označená šipkou a kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno ještě může doznívat déšť, přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách se

0: ještě ojediněle znovu přidají přehánky. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: A začíná poslední prázdninové sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, co rozebereme. Počet pohřešovaných po obří záplavové vlně v Nepálu a v Tibetu už přesáhl hranici 2400 lidí. Náš zpravodaj na místě řekne podrobnosti. V minulých dnech jednali poslanci, vláda i tripartita, my všechny politické události končícího týdne shrneme. Markéta Irglová v Poděbradech zaspívala Oscarovou Falling Slowly poprvé po smrti Glena Hansarda. Jak na emotivní koncert reagovalo publikum? Je sobota 29. srpna. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
1: Hraní plus.
2: Nepál, který bojuje s následky devastující záplavové vlny, žádá svět o technickou pomoc. Podle tamního ministerstva zahraničí má země dostatek záchranářů i pátracích týmů, ale v zasažených oblastech potřebuje těžkou techniku, hlavně bagry, buldozery, nákladní auta a další mechanizaci. Přímo v Nepálu je i zpravodaj Českého rozhlasu David Jakše. Dobré ráno.
3: Přeji hezké ráno.
2: Jaké jsou aktuální zprávy ze zasažených míst?
3: Tak na mnoha místech se ty kameny, také bahno, obrovské množství trosek pořád ještě odklízí ručně jenom s jednoduchým nářadím. To trvá pochopitelně velmi dlouho. Jsou vesnice, které jsou zaneseny nebo zasaženy bahnem až do výšky 8-10 metrů. Mnoho domů sice zůstalo stát, ale musí se teď strhnout, protože s tou narušenou statikou už vlastně nejde nic udělat a bourat ručně je nebezpečné. A co je velmi důležité, je také nutné obnovit stržené cesty a silnice. Proto Nepál žádá hlavně Čínu a Indii. Ty dva velké, bohaté sousedy, aby mu mechanizaci poslali. Vy už jste to říkali, hlavně buldozery, bagry, nákladní auta. Těžce poškozená je celá soustava malých a středních hydroelektráren, které Nepálci se zahraničními investory dlouho a velmi pracně stavějí nahoře v horách na té inkriminované řece Trišulí a i tam zemřelo hodně zahraničních pracovníků. Nepálské úřady teď odrazují záchranné týmy, aby sem posílali další lidi. Nepál tvrdí, že lidské síly má teď dost, pracují tu už třeba Indové, Korejci, také Číňané, také humanitární organizace, včetně českých. Nicméně ne všichni místní s tímhle rozhodnutím souhlasí. Oni říkají, že v téhle katastrofě je vlastně každá zdravá ruka nebo každá silná paže dobrá a myslí si, že tu nabízenou pomoc zahraničních týmů by Nepál určitě měl přijímat.
2: Čína varovala Nepál, že se nebezpečně plní ne jedno, ale dokonce už dvě jezera vysoko v horách, která vznikla po odlomení ledovce a to způsobilo tu obří ničivou vlnu. Jak na to zareagovali záchranáři?
3: Nepálské úřady včera odpoledne vydali zprávu, že z bezpečnostních důvodů bude nutné kvůli tomu, co říkáte, dočasně zastavit záchranné práce, přerušit je. Obávali se, že hrozí protržení právě jednoho z těch dvou jezer na hranici Číny a Nepálu v té inkriminované oblasti, kde to vlastně všechno začalo a že by se ta katastrofa mohla opakovat. Dokonce instruovali místní obyvatele i záchranné týmy, aby se přesunuli na výše položená místa, kam by případně voda nedosáhla. Později tohle prohlášení úřady zmírnili s tím, že vojenské helikoptéry a drony situaci nahoře v horách monitorují a teď v sobotu ráno, nebo tady tedy už předpolednem, ty záchranné práce dál pokračují. Bohužel platí, co už jste říkali, počet mrtvých rychle roste, jak opadla voda a odklízí se bahno, lidé nacházejí stále více mrtvých těl, dokonce velmi daleko od místa, kde ty lidi zasáhla a vzala voda. Jsou hlášeny nálezy lidských ostatků až z oblasti daleko na jihu, v oblasti Čitvanu u indické hranice. No a možná taková zajímavá, i když smutná informace, úřady apelují na místní lidi, aby v případě, že najdou lidské tělo, aby mu neodebírali části oděvů, šperky, doplňky, třeba náboženské artefakty, protože tyhle věci v zápětí usnadní přeživším a také úřadům identifikaci ostatků.
2: Nepál, Indie i Čína už rozebírají katastrofu z různých úhlů a začíná diskuze, jestli šlo téhle pohromě nějak zabránit. Kam se ta debata ubírá?
3: Tak já musím říct, samozřejmě sleduji tyhle ty debaty jak mezi lidmi, tak na sociálních sítích a tady v Nepálu je ta debata velmi věcná, realistická. Ono není koho kritizovat. Řetězec nešťastných událostí, všechno začalo odlomením toho kusu ledovce nad mořské výšce 5200 metrů. Ty kusy dopadly tedy na vodní plochu. se do takových obrovských bloků zatarasili vodní cestu, zatarasili protékající vodu, no a potom vlastně ty řeky Boté Koší a Trišulí, když byly plné, rozlily a tou obrovskou silou se hnali tedy do údolí. Samozřejmě se tady mluví o instalaci nějakého moderního monitorovacího systému, ale Nepál je země, kde je přes 3000 ledovců, více než 1000 řek, které patří do kategorie velkých a středních. Ta země je proslulá strmými, hlubokými horskými údolími. Je to jedna z tektonicky nejaktivnějších částí světa. Prostě Nepál nikdy nebude Japonskem, Čínou, Spojenými státy, tedy těmi bohatými zeměmi, které část v Nepálu riziko přírodních pohrom bude. Bohužel ta, která se teď tady řeší, tak ta byla extrémně velká, extrémně silná.
2: Tolik asijský zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš, který je právě teď kvůli katastrofickým událostem v Nepálu. Davide, dávejte na sebe pozor, děkujeme za informace, naslyšenou. A omlouváme krátkodobé výpadky na trase Praha-Nepál. Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V 7 hodin 11,5 minuty teď následuje pravidelný přehled toho, co přinesl uplynulý týden v české politice. Jednala vláda, tripartita i sněmovna, poslanci přehlasovali prezidentské veto. Vládní většina prosadila novelu rozpočtových pravidel. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Prezident Petr Pavel zdůvodnil veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podrobnosti nejen k tomuto tématu shrnula reportérka Jana Čermáková.
4: Vládní novelu od začátku silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá jen k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
4: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
6: Nechceme dělat vylhané rozpočty, právě proto přicházíme s tímto zákonem.
4: Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Ještě před prezidentem ji poslancům vrátili taky senátoři a vláda v týdnu schválila vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady. Kabinet tak chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
7: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO kritiku odmítá.
8: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
4: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Tripartita v týdnu jednala o minimální mzdě. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se shodli na tom, že by se příští rok mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. Minimální mzda se bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
9: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
4: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
10: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
4: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. A v týdnu jednala taky Ústřední komise pro sucho. sucho. Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr pak oznámil, že správa zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Vyjde to podle něj zhruba na 50 až 60 milionů korun. Pavel Švagr dodal i detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky.
11: To jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cisteren kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
4: Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. A prezident Petr Pavel v týdnu podepsal novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Obstruovat by tak mělo být nově složitější. Bude například možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programu. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezování řečnické doby při projednávání zákonů. Zpřísnění bude platit i pro poslance s takzvaným přednostním právem. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: 7 hodin 16 minut posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a tady je krátký přehled zpráv. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. Spojené státy si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dohoda podle ní sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Islanďané budou dnes v referendu rozhodovat o pokračování v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek velmi vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. V roce 2013 od nich ale tehdejší pravicová vláda se zlepšením ekonomické situace upustila. A v Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 2/3 takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Od začátku války v Iránu uplynulo 6 měsíců následkům konfliktu, který odstartovaly americko-izraelské útoky na Irán, teď čelí celý svět. Válka totiž nejenže ovlivňuje bezpečnostní situaci na většině Blízkého východu a blokáda Hormuzského průlivu zase kriticky dopadla na světové ceny benzínu nebo třeba hnojiv. Situace se nevyjasňuje ani po půl roce bojů a blokád. A vývoj a výsledky americko-íránského konfliktu sledoval Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
2: Matěj, jak se za půl roku Spojeným státům podařilo naplnit cíle, se kterými do konfliktu šlo?
12: Jedním z těch plánů a cílů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo mimo jiné to, že válka bude krátká a že potrvá maximálně týdny. Podle Trumpa je ale svým způsobem stejně u konce. Minimálně to vyplývá z jeho nedávného postu na sociální síti Truth Social. Na něm sdílel AI snímek, na kterém se zachytil, jak s válečnými loděmi a stíhačkami za zády vyhlašuje válku v Íránu jako mission accomplished, tedy splněnou misi.
2: No a jak je to s dalšími americkými cíly?
12: Spojené státy chtěly mimo jiné zničit íránský jaderný program, zlikvidovat jeho námořnictvo nebo změnit íránský islamistický režim. Trump sice opakovaně tvrdí, že všech těchto met dosáhl, třeba konzervativní náboženský režim tam podle něj změnil hned několikrát. Blízkovýchodní země to ale popírá, i když samozřejmě kvůli americko-izraelským úderům přišla třeba o nejvyššího náboženského vůdce Alího Chameneího, kterého oficiálně nahradil jeho syn Močtaba. Krize v Hormuzském průlivu, kterou válka odstartovala, například podle zpravodajské stanice Al Jazeera, ovšem zůstává problémem, a to i pro amerického prezidenta. I když se aktuálně snaží soustředěvat pozornost hlavně na jeho údajné úspěchy se zakončením a zakročením proti íránskému jadernému programu.
2: Jak tedy aktuálně vypadá situace kolem Hormuzu?
12: Ten aktuálně stále čelí blokádám nebo opakovaným útokům íránských revolučních gard. Írán je navíc podle Al Jazeera odhodlaný trvale kontrolovat dění v průlivu, o čemž svědčí i jeho jednání s Ománem, a používat ho chce taky jako páku ve vyjednávání. Mimo jiné taky o budoucnosti svého, a už jsme o něm mluvili, jaderného programu. Spojené státy ovšem ještě zostřují blokádu íránských přístavů a slibují nové sankce. Islámská republika je přitom už teď těžce zasažená. Za jednu korunu bychom aktuálně pořídili skoro 66 tisíc íránských riálů. A takový chleba třeba teď v létě stál nějakých 27 tisíc riálů. Jeho ceny se tak podle serveru Iran International prakticky zdvojnásobily. Situace ale dopadá samozřejmě i na globální ekonomiku. Třeba na blízkovýchodní sousedy Iránu, ale taky Čínu anebo Evropu. Podle agentury AP na druhou stranu ale krize zase přispěla k tomu, že se státy snaží hledat alternativy k Hormuzskému průlivu. I jejich provoz se ale zdražil. Po začátku konfliktu v Iránu například stouply i poplatky za průjezd americkým panamským průplavem.
2: Dodává kolega Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Díky za informace, naslyšenou.
12: Já děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a teď se v čase 7 hodin 21 minut podíváme na stránky zahraničních novin a zpravodajských serverů a projdeme spolu s editorem Plusu Zdeňkem Novákem. Dobré ráno.
13: Dobré ráno. Americký federální soud v New Yorku znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa přesunout případ s platbou za mlčenlivost k federálnímu soudu. Podle soudce Alvina Hellersteina Trump nepředložil žádné nové ani právně dostačující důvody. Přesun případu by přitom, jak na svém webu uvádí zpravodajská CNN, mohl Trumpovi usnadnit snahu zrušit své odsouzení.
2: Hellerstein zároveň odmítl argument, že se na Trumpa vztahuje prezidentská imunita. Podle něj se jednání, za které byl odsouzený, týkalo jeho soukromého života a nesouviselo s výkonem prezidentského úřadu. Platby za utajení vztahu s pornoherečkou Stormy Daniels proto podle soudce nelze považovat za úřední jednání prezidenta.
13: Soud Trumpa v roce 2024 uznal vinným ve všech 34 bodech obžaloby sfalšování obchodních záznamů v souvislosti s platbami pro Stormy Daniels. Od soudu odešel s takzvaným nepodmínečným propuštěním, bez trestu, ale vinen. Stal se tak prvním americkým prezidentem odsouzeným za trestný čin, podotýká CNN.
2: Trumpův právní tým podle jeho mluvčího proti nejnovějšímu rozhodnutí podá odvolání. Samotné odvolání proti odsouzení přitom dál pokračuje u newyorských státních soudů. Případ se tak může dostat až k nejvyššímu soudu Spojených států. Více informací najdete na webu zpravodajské CNN.
13: Další téma z Francie je, Francie je otevřena spolupráci se Švédskem na vývoji nové generace stíhacích letounů. Před pondělní návštěvou prezidenta Emmanuela Macrona ve Švédsku to uvedl Elizejský palác. Na svém webu to rozebírá bruselský server Politico.
2: Prostor pro spolupráci vidí obě země třeba ve výrobě motorů. Francouzská nabídka přichází po krachu evropského projektu FCAS, na kterém spolupracovali Francie, Německo a Španělsko. Tento program se dlouhodobě potýkal se spory mezi francouzským Dassault Aviation a německým Airbusem. Definitivně se pak rozpadl letos na jaře.
13: O Švédsko teď, jak vysvětluje Politico, soupeří Paříž s Berlínem. Švédská společnost Saab vyrábí stíhačky Gripen. Jejich motory ale využívají klíčové technologie americké společnosti GE Aerospace. Francouzské stíhačky Rafale naopak používají motory vyráběné přímo ve Francii společností Safran.
2: Francie kromě toho zdůrazňuje, že mezi Dassaultem a Saabem existuje dlouhodobá spolupráce a obě firmy mají podobný přístup k vývoji letadel. Žádná konkrétní dohoda ale zatím uzavřená nebyla. Švédsko by mělo o dalším směřování svého programu vojenských letounů rozhodnout do září 2027. Detaily nabízí na svém serveru bruselský web Politico.
13: A ještě jedno téma. Rozsáhlé lesní požáry, které letos v létě zasáhly francouzské departmány Gironde, Landes a Var, způsobily podle pojišťoven zhruba 25 tisíc pojistných událostí. Jejich celková cena se odhaduje na téměř 500 milionů eur. Částka ale podle francouzského deníku Le Monde ještě může růst. Lidé totiž můžou škody nahlásit až do konce srpna.
2: Většina případů se týká majetku domácností, kterých pojišťovny evidují kolem 21 tisíc. Do celkové částky jsou zahrnuté také náklady na náhradní ubytování pro lidi, kteří museli kvůli požárům opustit své domovy. Další téměř 3000 škod nahlásili podnikatelé, firmy, zemědělci a místní samosprávy. Píše o tom Le Monde, se kterým končíme čtení ze zahraničních novin. Pročetli jsme je s editorem dnešního vysílání Zdeňkem Novákem. Díky za to, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
2: Za 5 minut bude 7:30 v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Stihneme ještě jednu reportáž. Oba mají doma Oscara a oba se výrazně zapsali do historie filmové hudby. Řeč je o Zdeňku Svěrákovi a Markétě Irglové, kteří večer na festivalu Soundtrack v Poděbradech převzali cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku dostala jen chvíli před začátkem svého koncertu, který byl jejím prvním veřejným vystoupením před českým publikem od nedávné smrti jejího dlouholetého hudebního partnera a přítele Glena Hansarda.
14: Dámy a pánové, prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
15: Při přebírání ceny na pódiu v zámecké zahradě Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda a díky kterému před zhruba 20 lety odstartovala svou hudební kariéru.
16: K němu bylo vždycky tak vřele a ono měl tak rád.
15: V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Fall.

0: Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
1: Jsem ji nikdy jako neposlouchala. Znala jsem samozřejmě jednu písničku, to je všechno. A jako krásně zpívá. Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování je úplně úžasný.
0: A jak se líbilo vám?
2: Já asi nemůžu mluvit, jako nezlobte se. Já opravdu nenacházím zloba, jako asi na mě vidíte, že...
0: Slzy vám ještě jdou z očí, takže vás to hodně dostalo.
2: Strašně.
1: Myslím si, že se jim to povedlo, jakoby sem dostat takovýhleho člověka, prostě do té komerční stránky tady toho festivalu, takovýho něco jiného.
2: Obdivuju, strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se. Klobouk dolů před ní, fakt, že jo.
0: A koncert si nenechala ujít ani Anna s Tomášem z Prahy.
3: Líbilo se mě to strašně moc, bylo to hodně dojemný a jsem strašně ráda, že jsem dorazila a vlastně mě přišlo strašně hezký, jakým způsobem ten koncert byl pojatý, vzhledem k tomu, že vlastně Glenn Hansard nedávno zemřel. A bylo to vlastně úplně přesně ta podoba, kterou jsem potřebovala slyšet, takže bylo to krásný.
4: Jsem tam cítil takovou hodně sílu a hodně emocí vlastně v tom, co zrovna ten Glenn dokázal tou hudbou vyjádřit. A to mi přišlo takový nejlepší vyjádření nějakého respektu.
3: Nějak jsem tady cítila přítomnost sobou.
0: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák pak cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převzal před projekcí snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Promítání doprovodila živá hudba symfonického orchestru. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: A ještě jeden příspěvek na budově nádraží v Dobroníně na Jihlavsku. Chybí pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války. Zmizela při rekonstrukci budovy a ani po dokončení modernizace se tam nevrátila.
6: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
7: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce, tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mamojová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do dokončení stavby. A ono furt nic. Červenci tam ještě dělali přednádražní prostor, ale venkovní nedělalo se na budově, už je vlastně hotová, ta už je vlastně od toho června.
6: Na desce bylo jméno Štěpána Vampoly, železničáře, který zemřel 9. května 1945. Pietní místo na nádraží bylo zřízené o rok později.
7: Začněte pátá, protože se nejedná o věc, nápis čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo, ale tohle to by zmizet nemělo.
6: Na místě, kde dřív byla pamětní deska, je teď nové zateplení. Před výpravní budovou stojí ještě elektrický rozvaděč. Jinak na první pohled tady už všechny práce jsou hotové, včetně přístřešku čekárny. I trávník vedle budovy už je nově vysazený.
8: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
6: Ujišťuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová. Dotazy na chybějící desku zaznamenal v posledních dnech i bezpartijní starosta Ivan Sehnal.
9: Předpokládám, že teda nebude na tom samém místě, kde byla, protože tam jsou nové rozvody elektřiny. Ale chtěl bych samozřejmě, aby byla umístěna k tomu perónu.
6: O umístění pamětní desky se podle něj rozhodne na společné schůzce. Její termín ale ještě není daný. František Jirků, Český rozhlas.
10: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili ji za největší ropnou dohodu v dějinách světa. V Česku je zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Lidé se z nich ale nedovolají ani na tísňové linky. Změní se to zřejmě až za několik let. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi ale bude teprve jednat. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z Vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nalci. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm víc než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun. Sport. Fotbalovou Spartu definitivně opustil Veljko Birmančević. Po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupil srbský křídelník do maďarského Ferencvároše. Z Letné odešel 2 roky po zisku ligového titulu a vítězství v domácím poháru. Plzeňskou Viktorii posílil obránce Adam Gabriel. Do západočeského klubu přišel z dánského Mjutulendu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D6 za Loktem a na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu vyšetřují nehodu za Loktem. Na kilometru 130 havarovalo osobní auto, na místě jsou ještě záchranáři. Jsou v odstavném pruhu, takže provozu výrazněji nepřekážejí. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je ještě uzavřený levý pruh. Kolona se netvoří, silničáři sbírají dopravní značení, brzdí se a vybočuje tak opatrně. Na D1 dejte pozor i na příjezdu do Ostravy směrem od Brna. Před odbočkou na Svinov a Vítkovice na kilometru 353 havarovala dodávka. Je v odstavném pruhu, v mírné zatáčce, označená šipkou a kužely. Na Pardubicku opatrně na silnici 36 do Holic na vjezdu do Časů bourala 3 osobní auta. Počítejte s omezeným průjezdem. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je neprůjezdný odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Vstáváte do soboty s datem 29. srpna a dnešek nabídne na nebi polojasno až oblačno, zejména na horách s dešťovými přeháňkami. V ranních hodinách ale bude hlavně na východě našeho území zataženo a srážky tam budou ještě četnější. Večer pak bude od západu oblačnosti postupně přibývat. Teploty odpoledne vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až k 28 stupňům Celsia. Na hřebenech hor dnes naměříte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní vítr, který bude k večeru slábnout. Pokračuje meteorolog František Šopko.
14: V počátku bude převažovat velká oblačnost a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. Během dne očekáváme většinou polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti objeví ojedinělé přehánky. V noci teploty klesnou na 17 až 12 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia.
13: To byla řeč o zítřku a v pondělí pak bude oblačno až polojasno, od jeho západu přechodně až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Od úterý do čtvrtka očekáváme převážně oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Teploty v příštím týdnu většinou docela příjemné, od 22 do 26, na jihovýchodě dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: A 4 minuty po 7:30 pokračuje sobotní ranní plus. Tady je výběr některých témat pro tuto půl hodinu. O víkendu můžou lidé v některých obchodech darovat školní pomůcky dětem z rodin, které si jejich nákup nemohou snadno dovolit. Jak sbírka školákům od srdce funguje a ke komu se pomoc dostane? Českým akcím se daří, pražská burza hlavně díky dobrým hospodářským výsledkům v bankovním sektoru zaznamenává rekordní růst. A Norsko sází na další těžbu ropy a plynu v Arktidě a odmítá, že by mu v tom měla určovat směr Evropská unie. Nakolik může unijní tlak ovlivnit norské plány v Barentsově moři? Hezké ráno a dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
11: Ranní plus.
5: Začátek školního roku bývá finančně náročný pro každou rodinu s dětmi. Sehnat pomůcky, učebnice, zařídit kroužky, družinu, obědy. O to těžší je to pak pro rodiče, kteří školáka nebo školáky vychovávají sami, případně pro rodiny, které nemají peněz na zbyt. A právě jim má s výbavou pomoct například sbírka Školákům od srdce. Povíme si o ní s Anou Marií Huškovou. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
5: Kde a čím můžeme do sbírky tedy přispět?
15: Sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické a dobrovolníky, kteří s ní pomáhají, najdete ve vybraných supermarketech nebo papírnictvích. Takže až nakoupíte, můžete jim tam školní pomůcky rovnou předat. O co bude zájem, přiblížila manažerka sbírky Magda Frišová.
16: Penály, sešity, tušky, výtvarní potřeby a tak dále. A samozřejmě i aktovku, nebo třeba přezůvky, různé sáčky na tělocvik a tak, že to nemusí být jenom takový ty klasické věci, co jako lidi napadnou, ale třeba lahve na pití, svačinový boxy a tak dále.
15: Minulý rok takto diakonie pomohla asi 15 tisícům dětí. A jen pro kontext, těch, které nemají na začátek školního roku dostatek pomůcek nebo žijí na hranici ohrožení chudobou, je v Česku podle diakonie až 200 tisíc.
17: A zapojit se můžeme jen teď o víkendu.
15: Nejen o víkendu. Online forma sbírky potrvá zřejmě do půlky září. Do virtuální aktovky můžete vhodit zase ty základní pomůcky, o kterých byla řeč, nebo i to, co je důležité, ale rodiče často vyškrtávají kvůli penězům jako první. Třeba kroužky, školní výlety nebo doučování. Případně máte možnost přispět na kompletní výbavu a tam je všechno dohromady.
17: Když se tedy dělá sbírka na školní pomůcky, je to teda zároveň ta nejdražší položka, kterou musí rodiče před začátkem školního roku obstarat?
15: Mezi svými klientkami a spolupracovnicemi to zjišťovala nezisková organizace Fandi Mámám. A jak nám přiblížila její spoluzakladatelka Žaneta Slámová, nejdražší položka to není.
18: Odpovědělo nám asi 140 maminek samoživitelek a nejčastěji právě zaznívalo, že ty školní potřeby jsou jakoby hned druhé místo zaujaly v těch potřebách, které jsou nákladné a které potřebují odbavit, ale na tom prvním místě bylo paradoxně oblečení, boty a třeba vybavení na tělocvik.
15: Pak to je podle Slámové taky vybavení starších dětí, které jdou třeba na učiliště a potřebují mít nějaké nářadí, rondon a podobně. No a v těchto dnech pořádá sbírku právě i neziskovka Fandi Mámám. V hypermarketu v pražských Štěrboholech potrvá do půlky září. Kompletují vždy balíček o 18 základních položkách, jako jsou gumy, vodovky, nůžky, kružítka a podobně. Hotové balíčky potom rodičům posílají.
17: A my jsme taky tento týden vysílali seriál, který se na samoživitele zaměřoval. Mluvili jsme taky o další pomoci.
15: Ano, protože jsou i spolky, organizace a místa, kde nízkopříjmovým rodinám pomůžou třeba právě s tím zmiňovaným oblečením. Existuje ale i nábytková banka, tam se třeba může hodit na dovybavení pokoje nějaká skřínka, psací stůl, poličky. No a notebooky zase dávají dohromady třeba v projektu Počítače dětem.
17: A shrnula tyto informace redaktorka domácí redakce Anna Marie Hušková. Děkujeme za to, naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
17: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Je 7 hodin skoro 39 minut a to je čas na sobotní ranní komentář Týden očima Petra Švarce, dnes s podtitulem Na co se ani měsíc nechtěl dívat.
19: Nebeská představení pokračovala. Po nedávném zatmění slunce bylo tento týden k vidění zatmění měsíce. Jasněji je z plány vládní koalice. Ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto a rozvolnila rozpočtová pravidla, což jí umožní více a s menšími problémy stát zadlužovat, což zase znamená hlavně to, že na problémy je založeno do budoucna. Podle slov premiéra Babiše je konsolidace veřejných financí možná, teprve až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. To je jistě pro voliče líbivé heslo, jenže nemocnice vždycky budou potřebovat být ještě perfektnější, dopravní síť modernější a dokončenější a různé platy zase o něco vyšší. A ujišťování premiéra a jeho vládních kolegů, že s rostoucím zadlužením země začne ekonomika znenadání stoupat k výšinám a zasypávat státní rozpočet závějemi peněz, stojí na stejných základech jako vzdušné zámky. Dá se jakž takž pochopit, že vláda nechce poslouchat varování opozice, ale měla by poslouchat aspoň varování expertů. Místo toho by třeba nominant SPD na ministerstvu financí náměstek Mach chtěl radši zrušit Národní rozpočtovou radu. A mimochodem, občané se u vlády inspirují. Zadlužení českých domácností meziročně stouplo o 16% na téměř 4,5 bilionu korun. Něco přes 2 měsíce zbývá ve Spojených státech do důležitých voleb v polovině prezidentského období zvaných midterms. Popularita pána Bílého domu Trumpa mezi voliči se drží na rekordně nízké úrovni 33% a jeho republikánům hrozí porážka. A Trump reaguje po svém. Rozpoutal ostrou ekonomickou válku se sousední Kanadou, ještě nedávno jedním z nejvěrnějších amerických spojenců, kterou by ovšem Trump rád začlenil do Spojených států, ač Kanaďané dávají jasně a důrazně najevo, že o nic takového nestojí. A když se Doug Ford, premiér kanadské provincie Ontario, sousedící s několika americkými státy, vymezil proti Trumpovým clům na kanadské zboží a prohlásil, že ikona amerických republikánů, někdejší prezident Reagan, by se ze svého následovníka Trumpa pozvracel, americký prezident podepsal dekret, kterým přejmenoval velké hraniční jezero Ontario na jezero americké. Pravda, název Trumpovo jezero je ještě v záloze, ale kdo ví, třeba při přejmenovávací mánii amerického prezidenta i na něj ještě dojde. Konzervativce Forda, kterému před nástupem Trumpa k moci v sousedních Spojených státech byla někdy vyčítána spíše krajně pravicová rétorika, pak označil Trump za šaška a srovnal ho s jeho bratrem Robem, který podle Trumpa byl naopak charismatický a prostě velký a skvělý. Jenom na vysvětlenou, Rob Ford, který byl starostou Toronta a zemřel před 10 lety, proslul především svými skandály, alkoholovou i drogovou závislostí či vyhrožováním manželce. Na ekonomicky slabším spojenci Kanadě ukazuje Trump voličům svaly poté, co jeho válka s Íránem stále nespěje ke konci a americké angažmá ztrácí rychle podporu i mezi jeho republikány. Podle ministra zahraničí Rubia nyní Spojené státy nechystají vůči Tehránu další údery a Trump oznámil, že ho dostanou na kolena hospodářsky. Jeho ministr financí Besant vyhlásil operaci Ekonomický vyvrhel a pohrozil tvrdou odvetou zemím, které s Íránem budou obchodovat. Trefný komentář k tomu vyslovil profesor ekonomie na Michiganské univerzitě Wolfers, podle kterého je těžko říci, co si o této operaci myslet, protože jde v podstatě jen o oznámení, že budou následovat další oznámení. Íránské revoluční gardy mezitím ohlásili údajnou dohodu s Ománem na poplatcích za plavbu Hormuzským průlivem. Horské údolí na hranicích Nepálu s Tibetem, hojně navštěvované turisty i náboženskými poutníky, smetla obří blesková povodeň, která si vyžádala stovky životů. Téměř 1000 lidí z poloviny cizinců z celého světa se pohřešuje. Není ještě zcela jasné, co bylo její prvotní příčinou. Podle dosavadních poznatků se možná vlivem horka odštípl velký kus ledovce, který se zřítil stovky metrů do údolí řeky a vzal sebou i část úbočí. Ohromná záplava vody a bahna pak rychle pokračovala dále. Alespoň týden bez velkých katastrof. Přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
17: Za minutu bude 7:45 a v sobotním ranním plusu teď krátký přehled zpráv. Středeční blesková povodeň v Nepálu má už přes 600 potvrzených obětí. Informovala o tom nepálská policie. Desítky tisíc lidí v zasažené oblasti podle OSN potřebují nouzové dodávky jídla a vody. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Pražská burza láme rekordy, tento týden překročil její index PX úroveň 2820 bodů a dostal se na své historické maximum. Přinejmenším část analytiků ale nadšení mírní. České akcie totiž podle nich takřka výhradně táhne růst bankovního sektoru nebo zbrojařských firem. Ve spojení jsme teď s ekonomem Tomášem Cvrnou. Dobré ráno.
20: Dobré ráno, děkuji moc za pozvání.
17: Také vy zůstáváte při hodnocení opatrní, nebo je to podle vás skutečný důvod k optimismu a důkaz, že se českým akcím daří?
20: Já zůstávám opatrný a to hlavně z jednoho důvodu a tím jsou relativně nízké objemy, které se zobchodovávají na pražské burze, protože ta historická maxima tak jsou tažená podprůměrnými objemy, což v praxi znamená, že teď nesledujeme nějaký výrazný přítok institucionálního kapitálu do českých akcí, ale je to způsobeno spíše nějakou tou omezenou nabídkou akcí, takže za mě je to spíše při té současné situaci jeden z těch nejdůležitějších faktorů, které je potřeba brát v potaz. Navíc ten růst, který máme na pražské burze, tak se děje na pozadí vlastně celkového růstu akciových trhů, ať už někde jinde v Evropě, například i index DAX se pohybuje v Německu poblíž historických maxim, případně americký index S&P 500, tak taky ta historická maxima v těch minulých dnech přepsal.
17: Jak důležitý podíl na tom současném růstu mají tedy právě banky, co ukazují jejich aktuální hospodářské výsledky?
20: Když se budeme bavit o nějakém celkovém dopadu těch jednotlivých společností na růst indexu PX, tak v případě ČEZu, Komerční banky a ARD je ten dopad opravdu klíčový, protože právě tyto firmy mají nejsilnější pozici, mají největší váhu, která se pak promítá do toho směru, řekněme, celého toho indexu. Když se budeme bavit o posledních hospodářských výsledcích, tak třeba v případě ČEZu nebo Komerční banky, tak tam ty výsledky já hodnotím jako něco horší, tam bylo hlavně teda zklamání u ČEZu. Na druhou stranu, když se podíváme na nějakého premianta mezi těmi třemi společnostmi, tak je to jednoznačně rakouská banka Erste, která akvírovala vlastně polskou Santander Polska v současné chvíli. Je tedy do těch výsledků hospodaření promítán i ten vstup na ten polský trh, který je zatím velmi dobrý. Navíc té společnosti roste ziskovo i České spořitelně, tak vzrostl pololetní čistý zisk o necelých 12%, takže tady to hospodaření mi přijde výrazně lepší než třeba v případě Komerční banky.
17: Jak velký může být problém, že na pražské burze se obchodují hlavně banky a ten výběr není tak pestrý jako na burzách v jiných zemích? Hrozí, že kdyby se náhodou bankovnictví nedařilo, tak není pražská burza dost diverzifikovaná?
20: Je to přesně tak. Já v té koncentraci do toho bankovního sektoru vidím zároveň příležitost, ale zároveň i taky nějakou komplikaci, která může nastat právě v době, kdy těm bankovním sektorům se nemusí moc dařit. Navíc významná stopa by na pražské burze mohla být zanechána v případě, že by odešel ČEZ. Mluví se v současné chvíli o restrukturalizaci té majetkové struktury ve společnosti v okamžiku, kdy se ČEZ rozdělí, víme se, vlastně ta část výroby, tak a zbytek by třeba zůstal na burze, tak si myslím, že to pro ty investory už nebude zas tak atraktivní a co je potřeba říct, tak ČES je absolutním tahounem objemu obchodů na pražské burze, takže v případě odchodu ČESu, tak si myslím, že ten negativní dopad na tu pražskou burzu může být ještě větší, než kdybychom se bavili o nějakém období, kdy se nebude dařit bankám.
17: Co dál táhne růst? Je to zbrojařství, případně ČES?
20: Když se budeme bavit o nějakých dalších titulech, které pomáhají v růstu na té pražské burze, tak ano, ČES taky dosahuje významných hodnot a v současné chvíli teda se řadí mezi ty tituly, které pomáhají táhnout celý ten PX index, nicméně dále jsou tam i společnosti jako třeba Colt v současné chvíli, taky jedna z akcí, která pracuje v hot odvětví, kterým je to zbrojení a z mého pohledu taky ten se dá zařadit mezi nějaké tahouny toho pražského indexu.
17: Dodává ekonom Tomáš Cverna. Děkujeme za vaši analýzu a za rozhovor. Díky, naslyšenou.
20: Také děkuji a přeju všem hezký víkend.
1: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30
2: na Plusu.
17: A teď nás posloucháte 10 minut před 8 hodinou. Norsko nemá v úmyslu vzdát se těžby ropy a plynu. I přes námitky Evropské unie a obavy o životní prostředí chce Oslo pokračovat v průzkumu a nových vrtech v Arktidě. Norský ministr energetiky Tarje Aasland agentuře Reuters řekl, že jeho země má suverénní právo rozvíjet ložiska v Barentsově moři bez ohledu na postoj 27. Jinak by podle něj mohla norská produkce ropy a plynu během příštích 25 let prakticky zaniknout. Podrobnosti teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
17: Jaké plány má tedy Norské království s těžbou ropy a plynu v Arktidě?
21: Norsko chce v průzkumu a těžbě pokračovat a Barentsovo moře pro něj bude v příštích letech jednou z klíčových oblastí, jak tento týden potvrdil zmiňovaný ministr energetiky Aasland. Letos v květnu už vláda vyhlásila další kolo licencí pro firmy, které chtějí suroviny v Barentsově moři těžit. Hlásit se mohou teď do začátku září a vláda poté ty licence udělí a na začátku příštího roku. Pokud Norsko brzy neobjeví ta nová ložiska, tak totiž podle oficiálních prognóz očekává v následujících letech prudký pokles těžby. To potvrzuje i zpráva norského úřadu odpovědného za zdroje na mořském šelfu. V optimistickém scénáři bude produkce v roce 2050 o třetinu nižší než dnes. V pesimistickém scénáři klesne téměř na nulu.
17: Jak se k těžbě v arktické oblasti staví Evropská unie?
21: Brusel v současné době podporuje zákaz nových vrtů v Arktidě kvůli ochraně životního prostředí. Podle agentury Reuters nicméně Evropská komise nyní zvažuje změnu svého postoje a to právě kvůli obavám o energetickou bezpečnost Evropy. Připomínám, že po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se Norsko stalo největším dodavatelem zemního plynu do Evropy. Pokrývá asi 30% poptávky Evropské unie a Británie. Zmiňovaný ministr pro energetiku Aasland prohlásil, že pokud má Norsko i nadále dlouhodobě dodávat ropu a plyn do Evropy, tak Arktida musí být součástí diskuze. A Norsko hodlá průzkum v této oblasti rozvíjet bez ohledu na to, jestli Evropská unie zavede moratorium na těžbu v této oblasti.
17: Norsko ovšem není členem Evropské unie. Znamená to, že unijní postoj může ignorovat?
21: Tak z právního hlediska do značné míry ano, Norsko není v EU a o využívání svého kontinentálního šelfu rozhoduje samo. Evropská unie mu nemůže jednoduše zakázat nové vrty v Barentsově moři. Úplně ignorovat ale Evropskou unii samozřejmě nemůže. Z ekonomického hlediska Norsko je těsně napojené na evropský trh přes evropský hospodářský prostor a pokud bude Evropa spotřebu plynu výrazně snižovat, tak to samozřejmě ovlivní i budoucnost norských projektů. Nicméně Oslo na to namítá, že ropa a plyn se dají prodávat i mimo Evropu a že norské dodávky jsou stále důležité pro evropskou energetickou bezpečnost.
17: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu při unijních institucích Zdeňka Trachtová. Děkujeme za vaše téma a zdravíme z Prahy do Bruselu. Naslyšenou.
21: Díky, naslyšenou.
17: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 7 minut bude 8 hodin a v zahraničí ještě zůstaneme, ale z evropského severu se přesuneme na východ Afriky. Smrt krále tento týden totiž nezasáhla jen Norsko, kde zesnulého krále Heralda V. nahradil jeho syn Håkon VII., ale i Ugandu. Přestože je totiž Uganda republikou, v jejím rámci existuje i několik tradičních monarchií a vládce jedné z nich zemřel. Král Oyo Nimba Kababumba Iguru Rukidi IV. Vládl království Toro na západě Ugandy a zemřel ve věku pouhých 34 let. Víc si nejen o něm řekneme se spolupracovníkem naší zahraniční redakce Vojtěch pod Duklem, který v Ugandě dlouho působil. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
17: Kdo byl ten zesnulý ugandský král a čím byl výjimečný?
22: Ten král vládl tomu království Toro na západě Ugandy, které má asi 2 miliony obyvatel. A je to jedno z těch menších království v rámci Ugandy. Ona má, dělí se asi na 15 regionů a některé z toho jsou království, některé ne. Tohle bylo jedno z těch menších a on byl výjimečný hlavně tím, že nastoupil na trůn už ve věku 3 let, když zesnul jeho otec a nejenom, že zemřel jako mladý, on i nastoupil na trůn jako mladý.
17: Uganda je ale republika. Jaké postavení měl v rámci jeho systému král Rukidi IV. A jeho království Toro?
22: Ty království mají postavení podle toho, kdo je zrovna u moci jako prezident Ugandy, ten současný Yoweri Museveni, který vládne mimochodem už něco přes 40 let, tak se vyhodnotil, že pro něj bude lepší, když nechá ty krále vládnout, teda vládnout, nechá panovat v rámci té republiky, a funguje to tak, že oni žádnou politickou moc nemají, ale jsou důležití pro tradice těch svých poddaných, řekněme, a pro ten i, řekněme, rodinný život. Ono to funguje tak, že to království je zároveň i kmen, takže kdybychom mohli říct, že král je náčelník toho kmene, který ale může mít klidně 10 milionů obyvatel, což třeba ten centrální region, to království Buganda má.
17: Tradičních království je v Ugandě víc a tím nejvýznamnějším je Buganda. Co je to za království a jaký je jeho vztah k vládě v hlavním městě Kampala?
22: To je právě největší království. Buganda je ten centrální region, který vlastně se kterého se později přenesl název na celou tu zemi. A ten má právě nějakých těch 10 milionů obyvatel. Ten král je nejvýznamnější vlastně ve chvíli, kdy slyšíte v běžném jako životě Ugandanů, že se o tom baví, aspoň teda ti, co obývají ten centrální region, když má vždycky novoroční projev, který vychází na našeho Silvestra, tak je taková ceremonie, kdy on vyhlašuje, jak se dařilo a jak se snad bude dařit další rok, tak to je taková jako největší role toho krále. A právě ten současný diktátor se rozhodl, že jako jemu pomůže, když se občas právě s tím Kabakou, tak se je titul toho krále Ugandy, když se s ním občas vyfotí a když s ním bude za dobře. To třeba i předchozí diktátoři v 61. letech se rozhodl, že proti těm monarchům bude otevřeně bojovat a dokonce zaútočil na ten královský palác, který stojí v hlavním městě, a ten král tehdy musel uteknout z Ugandy.
17: Zmíněný král Rukedy IV. Zemřel v pouhých 34 letech. Vypovídá to něco o tamních poměrech, kvalitě života, zdravotnictví a podobně?
22: To bych neřekl, on byl vážně nemocný. Průměrná délka dožití je dnes v Ugandě nějakých 65 let, což se výrazně protáhlo od těch 80., kdy to bylo o nějakých necelých 50 let. A ta kvalita života v Ugandě, mě to hrozně, to jak jsem to viděl, vlastně ten denní život, jak vypadá, jak s čím se potýkají Ugandani, tak mě to hrozně připomnělo historky mých rodičů nebo prarodičů, co mají ze socialismu, kdy vlastně člověk se potýká jako s nedostatkem zboží a s tím, že to, co může nakoupit, tak je šíleně nekvalitní, jako třeba hrnce z toho úplně nejméně kvalitního materiálu, mlíko v pytlíku. A když potom člověk třeba jde k zubaři, což jsem si tam sám vyzkoušel, tak tam to i podle toho vypadá, že i tam ty nástroje jsou vlastně jako z těch levnějších. Všechno se dělá bez umrtvení. Ta zdravotní péče je tam soukromá, asi z 90%, přičemž v těch některých chudších regionech, pokud má člověk štěstí, jakožto místní Ugandan, tak zrovna třeba v tom jeho městečku, v té jeho vesnici, bude i nějaká nemocnice, kterou řídí nezisková organizace z Evropy nebo z Ameriky a má šanci se dostat i k něčemu zadarmo, jinak se platí hotově na místě za tady ty nějaké jednoduché zdravotní zákroky. Tady taková třeba vytržení zubu, co jsem slyšel, tak stojí přibližně 200 českých korun v přepočtu.
17: Uganda patří spíš mezi chudší státy Afriky, ale zároveň jednou ze zemí, kde v posledních letech přibývá hlavně čínských investic. Jak se to projevuje?
22: Nejvíc to vidíte ve veřejné infrastruktuře. Tam čínské firmy postavily nedávno dálnici mezi letištěm a hlavním městem, což je nějakých 30 kilometrů, zároveň tam ten dálniční okruh kolem hlavního města, který oni už teda mimochodem mají dostavěný, tak to taky dělali Číňani. Tvrdí se o tom, že je to jedna z nejdražších dálnic na světě. Oni teda se dělají sami v Ugandě legraci, že to byla nejdražší dálnice v přepočtu na kilometr, což teda úplně není pravda, protože když jsem se díval na oficiální čísla českého ministerstva dopravy, tak hodně těch českých dálnic i podle těch oficiálních údajů vyšlo dráž, než to se udává tady ohledně té uganské. Jinak Čína tam investuje do rafinerií především, hodně tam staví i byty, i v hlavním městě, i právě kolem tady těch svých podniků, jako jsou ty rafinerie, a hodně spolupracuje s hlavním městem i třeba na zavedení pořádného osvětlení v tom hlavním městě, které tam doteď chybí, tam jako veřejné osvětlení v podstatě není. A ta firma největší, která tam do toho vstoupila, má dohodu s tím hlavním městem a buduje jim tam to veřejné osvětlení, tak je z Číny a tu, když tam přejdete do té Kampaly, tak fakt nepřehlednete, protože oni mají takovou obří centrálu, která sama svítí. Je to vlastně jako
2: bohužel musíme
22: budova.
2: Končit, ale díky za vaše informace, tolik Vojtěch Podjuklub, spolupracovník Českého rozhlasu. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: V Nepálu je po bleskové záplavě v nouzi přes 90 tisíc lidí, dál roste i počet obětí. Policie se připravuje na rizikové derby Sparty a Slávie. Na bezpečnost budou zítra na Letné dohlížet stovky policistů. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa po zlatu na kilometru o další medaili na pětistovce. Nehodou čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna na 110. kilometru. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.

0: vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Írán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Íránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Íránu. Nejpozději zítra se můžou Češi žijící v zahraničí zapsat k hlasování v senátních volbách, pokud chtějí voličský průkaz. Hlasovat přímo v zahraničí nemůžou díky průkazu, ale nemusí přímo do svého okrsku, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Policisté se připravují na zítřejší derby mezi Spartou a Slávií. Utkání považují za rizikové. Poslední derby skončilo předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, budou dohlížet stovky policistů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
1: Brněnský festival židovské kultury Štetlfest dnes pořádá Den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si návštěvníci připomenou autorským čtením, literárním workshopem s Lustigovou dcerou i promítáním dokumentu. Akce připomíná výročí 100 let od narození světoznámého autora.
4: Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou na programu dvě finále s českou účastí. Kanoista Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru o medaili z pětistovky. Na stejné trati se představí i kanoistka Denisa Řáhová. Oba závody jsou na programu krátce po 15. hodině a uslyšíte je v přímých přenosech Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Zhruba za 2 hodiny čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále pětistovky. Na letošním světovém šampionátu na jiných tratích nestartuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Do polské Poznaně ale přijel i proto, že tam může získat víc bodů do olympijské kvalifikace než v jiných závodech.
5: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o 200, 500 kilák nebo 5 kilák. Počítá se jenom ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří na 5 kilách vozíme, na ten kilák si neškrtnou, nicméně já to zase využívám na 500.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Jihlavy a také na D6 u Lokte. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně na Vysočině před sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Zpomaluje se, ale bez většího zdržení. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Chebu za sjezdem na Loket na kilometru 130 tam řeší nehodu osobního auta, které vyjelo mimo vozovku. Hasiči blokují podle záběru z kamer pravý pruh, provoz je ale velmi slabý, projíždí se zcela plynule. A na Pardubicku pozor na silnici 36 ze Sezemic směrem do Holic. Na příjezdu do obce Časy se srazila 2 osobní auta, projíždí se okolo pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
8: Jedu vlakem Českých drah.
6: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: A teď posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Tady jsou témata pro tuto půl hodinu. Studenti už nástup do školy zdravotní pojištění.

0: ubytovně sami hlásit nemusí, odpovědnost je na školách. Jsou na změnu školy připravené a dostali o nových pravidlech dost informací. Ještě donedávna stál v čele kurdských ozbrojených sil, teď bude radit syrskému prezidentovi, co jmenování Mazlouma Abdiho vypovídá o začleňování Kurdů do nové syrské státní struktury. A bývalá opavská kasárna po letech znovu ožívají, tentokrát jako bydlení pro mladé rodiny, co všechno přestavba jednoho z největších vojenských areálů ve městě přinese. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
1: Hraní plus.
0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku totiž tuto povinnost mají pouze školy, zatímco dřív se o ní dělili i se studenty. Pojišťovny ale i tak radí si pro jistotu zkontrolovat, jestli škola nástup oznámila. A bude to nejspíš potřeba, protože, jak nám řekli někteří ředitelé škol, ne všude o této novince vědí. A s podrobnostmi je teď ve studiu Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobré ráno ještě jednou.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak si tedy může student nebo jeho rodič kontrolovat, že je u pojišťovny vše v pořádku?
2: Nejrychlejší to asi bude přes mobilní aplikaci pojišťovny nebo na jejich webových stránkách. Pokud to ale někomu nevyhovuje, je samozřejmě možné přijít na pobočku a zeptat se. Studenti nebo rodiče se tak vyhnou případným nepříjemnostem. Kdyby totiž pojišťovna o změně nevěděla, mohli by pojistné zpětně doplácet.
0: A co mají tedy dělat, pokud zjistí, že škola nástup studenta pojišťovny nenahlásila?
2: Pak to můžou udělat i sami. Pojišťovně se musí změna nahlásit do 8 dnů od nástupu do školy. V případě středoškoláků tedy do 8. září. A dál platí to, co už jsme řekli. Nahlásit to můžou zase na webu pojišťovny, přes mobilní aplikaci nebo osobně na pobočce. Případně přes datovou schránku. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: V případě zaslání oznámení do datové schránky VZP je nutné přiložit vyplněný formulář, přihláška a evidenční list pojištěnce. Vždy je také nezbytné doložit příslušný doklad vystavený školou.
2: Takovým dokladem může být třeba potvrzení o studiu. A radši ještě doplním, že ověřit si informaci u pojišťovny by měli i studenti víceletých gymnázií, kteří dokončili nižší ročníky a ve studiu budou dál pokračovat.
0: A proč tedy stát změnu v ohlašování udělal? Je to kvůli tomu, co jsme naznačili, že dřív tuto povinnost měli jak školy, tak studenti?
2: Ano, přesně tak. Dřív postup nemusel být úplně jednoznačný. Na výzvu VZP, která spravuje centrální registr pojištěnců, měli nástupy studentů hlásit školy. Informovat pojišťovnu ale museli ze zákona taky studenti. Takže v praxi se stávalo, že povinnost ve výsledku nesplnil nikdo, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, vznikl dluh na pojistném a bylo nutné to tady samozřejmě potom doplatit nebo vysvětlit tu situaci tak, že ten člověk byl studentem a tudíž nevznikla povinnost hradit pojistné jako osoby bez zdanitelných příjmů.
2: Studentům ale radí, aby si u pojišťovny informaci zkontrolovali. Podle něj se totiž může stát, že ne všechny školy se stihly se změnou seznámit. My jsme mluvili třeba s předsedkyní asociací ředitelů gymnázií Renatou Schejbalovou, která je zároveň ředitelkou pražského gymnázia Nad Štolou, a ta o novince nevěděla. Předseda asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč o tom věděl, ale podle něj by povinnost měla být na studentech.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
2: Podle Viktorie Plívové ale VZP školy o změně informovala. A ještě doplním, že školy by neměly nově hlásit jen nástup do studia, ale taky jeho přerušení nebo ukončení.
0: Tolik Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme za tento souhrn. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A v tématu pokračujeme. Mluvíme o tom, že studenti už sami nemusí hlásit zdravotní pojišťovně, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově to mají dělat školy. Jenže podle našich zjištění ne všude o změně vědí. Naším hostem je teď Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Je to tedy pro školy skutečně nová administrativa nebo podobná data posílali už dřív?
6: No tak je to samozřejmě pro školy poměrně nová skutečnost a nemyslím si, že je to úplně krok správným směrem. Já se na to možná podívám trošku s nadhledem v tom, že vlastně o té změně nás nikdo neinformoval, to znamená s předstihem. Myslím, že tady jsou struktury, se kterými se projednávají návrhy různých opatření, zákonů, vyhlášek a tak dále. A tuto skutečnost v podstatě nikdo s náma neprojednal. Já jsem současně i člen Národní rady Češi, to znamená, to je ten vrcholný orgán, který slouží k tomu té komunikaci. A tam teda tuto informaci jsme dopředu nedostali. Takže to je možná první. Druhý pohled je na to, že si myslím, že skutečně tuto povinnost by mělo zůstat na rodičích a na žácích, aby skutečně tak, jak už bylo v příspěvku uvedeno, aby se učili starat o sebe, plnit si své povinnosti a ne to přehodit v podstatě na školy, protože to prostě ty jednotlivci nečiní. Hmm. To je druhý pohled. A třetí, jestli teda ještě dovolíte, tak... Jo, je možná zase pohled o tom, že skutečně, jak říkal kolega, že těch případů nebylo tolik, kdy vlastně došlo k tomu zanedbání, nahlášení, buď přihlášení nebo změny při skončení studia nebo přerušení. Takže samozřejmě chápu pojišťovnu, že asi tyto případy se množí, ale nevím, jestli to úplně to jednoduché řešení přehodit povinnost na školy úplně šťastným krokem.
0: Čili to, jak jste říkal, že podle vás ta odpovědnost měla zůstat na oznámení, zůstat na studentech, čili jak jste říkal, bylo to kvůli tomu, aby byli vedeni k samostatnosti a tak nějak té zodpovědnosti už tedy v těch 15, 16 letech?
6: Určitě. Já si myslím, že to není úplně tak těžký krok, aby si zabezpečili takovýhle krok, to znamená, jestli ověří příslušnost příslušné zdravotní pojišťovně, anebo se tam přihlásí, protože samozřejmě můžou měnit asi pojišťovnu tak jako všichni ostatní. A tato administrativa pro nás potom bude znamenat skutečně velkou zátěž, protože my budeme muset skutečně u každého žáka kontrolovat, jestli tam nedošlo ke změně, jestli je přihlášen a tak dále. A jsou to školy různě velké, takže i ten velikost toho problému bude různý. Já bych tím navážu možná jenom krátkým takovou suvkou, že si myslím, že vlastně my jim odstraňujeme pořád těm žákům takový ten krok a ten tah na to, abychom vlastně z nich udělali samostatně myslící bytosti. Já vám řeknu jeden příklad, že v podstatě pak máme žáky ve čtvrtém ročníku, kteří nejsou schopni si dojít do kanceláře školy pro potvrzení o studiu. Takže přijdou rodiče, maminka a chce potvrzení. Já se jich ptám, jak je možné, že to kluk nezvládne. No to on nezvládne ve čtvrtém ročníku, jo? To znamená v 19 letech neumí si dojít do kanceláře zaklepat a požádat o potvrzení. Takže možná se k tomuhle blížíme, protože vlastně jim odstraňujeme další, když to řeknu, běžnou povinnost. Mm-hmm. To je takové zlehčení jenom.
0: Rozumím. Jak jste se o změně dozvěděl, vy dostali školy včas jasné informace, co mají dělat?
6: Tak my jsme dostali rozhodnutí VZP jako orgánu, který má na starosti tu centrální evidenci. Byl to v podstatě dopis, který teďko neřeknu přesně, protože nejsem na pracovišti, tak abych se podíval přesně, kdy nám to přišlo. A bylo to stručné oznámení v podstatě o změně. To zná nějaké další úplně detaily, si myslím, že ne. Dokonce to zapadlo v množství těch informací, které dostáváme, že jsem tomu původně ani nedával nějaký jakoby důraz a myslel jsem si, že to je vtip v první chvíli, když to zlehčím teda.
0: Rozumím. Přesto jsme mohli slyšet v tom minulém příspěvku, že někteří ředitelé, se kterými jsme mluvili o té změně, prostě nevěděli. Tak kde mohl být podle vás problém?
6: No tak je to možná v kontextu toho, co jsem říkal, protože těch informací, které přichází do škol, to zná od našich řídících orgánů, když použiju tento termín, jako je ministerstvo školství nebo zřizovatelé, je tolik, že takováhle informace klidně mohla zapadnout. To zná zvlášť na školách, kde ta agenda je takhle rozsáhla, tak ty různé dokumenty, které k nám chodí, skutečně mohlo dojít k tomu, že vlastně se to k tomu řediteli vůbec nedostalo.
0: Víte z asociace třeba, kolik škol už má ten nový systém nastavený a kolik s ním třeba může mít problém?
6: Ne, vůbec tuhle informaci nemám, protože budeme mít jednání asociace teďko v říjnu, kde určitě tohle téma budeme otevírat, ale říkám, znovu je škoda, že vlastně ten systém s náma nikdo neprobral. Myslím si, že v době digitalizace a evidenčních systémů, které ve školách jsou, ať je to EduPage nebo bakaláři, tak určitě by se asi našla cesta, jak vlastně vstoupit a využít tyto databáze pro to, aby jsme z toho vyfiltrovali i tuto informaci. Pokud teda už se shodneme na to, že tato povinnost má zůstat na školách. Jo, takže myslím si, že do budoucna pokud s náma bude někdo normálně komunikovat, tak jsme schopni využít stávající adresáře, stávající systémy pro to, aby jsme tuto informaci z toho získali. Ale určitě tam bude velký problém s tím, když tam dojde ke změně, to znamená přerušení studia, ukončení studia a tak dále. Jo. Takže to jsou zase jednotlivci a i tam nevylučuji, že ten systém to úplně přesně nepodchytí.
0: Dodává Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol. Děkujeme za rozhovor a hezkou sobotu. Naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Máme minutu a půl po čtvrté na devět a tady je krátký přehled zpráv. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje možnou nedbalost při včerejším ruském útoku na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Podle úřadu jsou na místě mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničili soukromý dům a poškodili domov pro seniory 7 dalších domů. Úřady musely evakuovat přes 200 lidí. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. A z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. A Islanďané budou dnes v referendu rozhodovat o pokračování v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek velmi vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny a v roce 2013 od nich ale tehdejší pravicová vláda se zlepšením ekonomické situace upustila. V této chvíli se podíváme, o čem píše dnešní domácí tisk v sobotním ranním plusu v 8 hodin 18 minut a to spolu s editorem dnešního ranního vysílání Zdeňkem Novákem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Průvan ve státních firmách. Vláda smetla přes 30 šéfů, píše Deník Právo. Personální změny pokračují i po půl roce vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Z čela státních podniků a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Bez výběrového řízení ho vystřídá Lenka Hamplová. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů.
0: Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity jde o důsledek toho, že Babiš vidí politiku jako obchodní společnost. Nominační zákon přitom nařizuje transparentní výběrová řízení a nezávislé nominační výbory, nikoli výběr napřímo.
1: Změny mají obvykle stejný vzorec. Nadřízený úřad obmění dozorčí radu, ta pak odvolá vedení. Stalo se to u České pošty i na letišti Praha. Přímo ministr zahraničí zase odvolal šéfku Českých center. Někteří šéfové sami rezignovali nebo požádali o převedení jinam, uvádí Právo.
0: Podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba vláda nerespektuje nominační zákon. Měla by posuzovat skutečné schopnosti lidí, nedávat trafiky kamarádům, říká Hřib. Výměny v čelech státních institucí bývají po nástupu vlády běžné. Současná vlna ale vyniká rychlostí. První Babišův kabinet měl za prvního půl roku na kontě 15 odvolaných šéfů, teď jich za 8 měsíců skončily 3 desítky.
1: Vláda navíc prosazuje zrušení nominačního i služebního zákona. Podle Šárky Zvěřiny Trunkátové z protikorupční organizace Oživení, to není krok správným směrem. Znamenal by totiž mnohem větší vliv kabinetu nad personální oblastí, dodává Deník Právo.
0: Teď ještě další téma, další deník. Ředitel České televize Hynek Chudárek už ví, kde a jak bude šetřit, upozorňuje na to Mladá fronta dnes. Návrh rozpočtu na příští rok je snížený o 350 milionů korun. Nižší provozní náklady se projeví v odložení investice, v krácení mzdových nákladů, ale i v částečném omezení výroby pořadu. Za těchto podmínek ale nebude ohrožena schopnost České televize dostát svým závazkům a poskytovat veřejnou službu.
1: A pokračujeme citací. S dalšími úspornými opatřeními bychom pokračovali v roce 2028 tak, abychom dosáhli celkové úspory 500 milionů korun, řekl Mladé frontě dnes ředitel Chudárek. Ve hře je také pronájem či prodej některých z budov. Televize počítá také s redukcí zaměstnanců.
0: V loňském roce Česká televize uzavřela s ministerstvem kultury memorandum, které stanovuje kvůli kvóty výroby některých pořadů. Pokud by došlo k radikálnímu snížení příjmu, jak je uvedeno momentálně v návrhu zákona, nedali by se dodržet především striktně vyčíslené ukazatele, jako třeba 30% původní tvorby na kanálu Dčko, 50% animované tvorby, 12% na dokumenty nebo také rozsah investic ve výši 7%. Memorandum by proto muselo být modifikováno, případně oboustranně vypovězeno. A to by ale způsobilo výrazné rozkolísání duálního systému, připomíná Mladá fronta Dnes.
1: A ještě jedno téma. Šéf ANO a premiér Andrej Babiš veřejně napadl Asociaci soukromého zemědělství, píše web Forum 24. Asociace totiž otevřeně kritizuje zemědělskou politiku Babišovy vlády, která nahrává velkým agropodnikům typu Agrofertu. Babiš asociaci označil dokonce za buňku ODS, jak jsme o tom konec konců informovali i v našem vysílání. Čeští farmáři se teď písemně ohradili a požadují po předsedovi vlády veřejnou omluvu. Dali mu 10-denní lhůtu, jinak budou následovat právní kroky. Nejspíše i žaloba. Lhůta vyprší už příští týden.
0: Podle předsedy asociace Jaroslava Šepka zatím žádná reakce ze strany premiéra nepřišla. Ten přitom na asociaci útočí opakovaně. Ministerstvo zemědělství naopak ignoruje, přestože sdružuje tisíce českých farmářů. Jejich práce je důležitá pro zachování života na venkově a pro péči o českou krajinu. Asociace přitom není politická organizace, jde o občany České republiky, kterým záleží i na její budoucnosti. Uzavírá předseda asociace Šebek pro deník Forum 24, se kterým také končíme čtení z domácích novin a zpravodajských serverů. Pročetli jsme je s editorem dnešního ranního vysílání Zdeňkem Novákem. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte sobotní ranní plus, teď je 8 hodin 22 minut a přesouváme se do zahraničí k dalšímu tématu. Syrský prezident Ahmad Šara má nového poradce, jím bývalý velitel kurdských syrských demokratických sil Mazlum Abdi, informovala o tom syrská státní média. Stalo se tak jen několik dní poté, co právě Abdi rozpustil tyto ozbrojené složky a oznámil jejich začlenění do státních syrských institucí. Prezident Šara, který se snaží o sjednocení Sýrie, už dřív podepsal dekret, ve kterém uznává práva Kurdů a kurdštinu jako úřední jazyk. Naším hostem je teď Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, kde vede Centrum pro studium Blízkého východu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Co toto jmenování Abdiho za poradce prezidenta znamená?
7: Tak je to vlastně završení trendu, který už jste naznačil, to znamená Ahmad Šara se stal vůdcem Sýrie po svržení Bašára Asada vlastně už předloni na konci roku 2024. Už loni potom vlastně docházelo nejen k potyčkám těch centrálních syrských sil, ať už třeba z Drúzy nebo z Alavity, ale také z Kurdy. Nicméně zároveň Ahmad Šara, tedy nový prezident, řekněme, Sýrie, nový vůdce, tak vlastně se snažil skutečně tu zemi sjednotit, což mimo jiné znamenalo vlastně odzbrojit nebo i otupit nějaké politické aspirace těch menšinových komunit v zemi, což byly zejména Kurdové. A to, že teď vlastně Kurdové rozpustili své vojenské síly, respektive začlenili je do vládních sil a zároveň jejich činitelé se stávají vrcholnými činiteli centrální syrské moci, ať už Mazlum Abdi, který je tedy poradcem, jak už bylo řečeno, ale máme tam i lidi ve vedení ministerstva obrany, máme tam lidi v parlamentu z těch syrských Kurdů dosazených. Takže to všechno jsou vlastně věci, které se hrají do karet centrální syrské moci, která se snaží tu zemi sjednotit.
0: Jak se tedy daří kurdský element zapojovat do těch syrských struktur?
7: Promiňte, teď jsem neslyšel otázku.
0: Jak se daří vlastně Kurdy zapojovat do státních struktur Sýrie?
7: Tak asi máme nějakou horší kvalitu přenosu.
0: Ještě
7: nerozuměl jsem.
0: Zkusím se zeptat ještě na něco jiného. Jak se k těmto integračním snahám prezidenta staví arabské obyvatelstvo, které tvoří v Sýrii většinu? Slyšíme se už lépe?
7: Jak se staví kdo?
0: Vypadá to, že máme špatné spojení, tak zkusíme vám se ozvat jinak než takto. Mluvíme o tom, že syrský prezident Ahmad Šara má nového poradce, jím bývalý velitel kurdských syrských demokratických sil Mazlum Abdi, informovala o tom syrská státní média. Stalo se tak jen několik dní poté, co právě Abdi rozpustil tyto ozbrojené složky a oznámil jejich začlenění do státních syrských institucí. Prezident Šara, který se snaží o sjednocení Sýrie, už dříve podepsal dekret, ve kterém uznává práva Kurdů a kurdštinu jako úřední jazyk. Už jsme rozebrali, co toto jmenování Abdiho za poradce prezidenta znamená. Zkoušíme se také ptát, jak se daří kurdský element zapojovat do těch syrských struktur, jak se vlastně k těmto integračním snahám prezidenta staví arabské obyvatelstvo, které tvoří v Sýrii většinu. Podařilo se nám opět navázat spojení s naším hostem Břetislavem Turečkem z Metropolitní univerzity Praha, kde vede Centrum pro studium Blízkého východu. Tak zkusím zopakovat ty poslední otázky, kterých jsme se špatně slyšeli, jak se daří vlastně Kurdy zapojovat do syrských struktur a jak se k těmto integračním snahám prezidenta staví právě arabské obyvatelstvo, které tvoří v Sýrii většinu?
8: No, je to samozřejmě, je to rozporuplná otázka, protože síly Ahmada Šary tak dlouhá léta bojovaly proti režimu Bašara Asada a Kurdové do určité míry byli bráni jako jeho spojenci. Kurdové vlastně na východě země jsou nejen etnická menšina a řekněme politická entita, ale sehráli velkou roli v té občanské válce, která v Sýrii dlouhá léta trvala. Takže to, že teď Ahmad Šaráje takovýmto způsobem začleňuje, samozřejmě i v jeho vlastních řadách vyvolávalo určitou nevoli, ale možná daleko důležitější je, co to vyvolává u samotných syrských Kurdů, protože sice jsou začleněni do centrální moci, ale vlastně na úkor svých nějakých snů a ambicí získat nějakou formu autonomie, protože o té se vlastně v těch nových dohodách nemluví. Oni dostali, jak už bylo řečeno, jazyková práva, kurdština třeba se dostane do škol, do vzdělávacího systému a tak podobně, ale nic už nemluví o tom, že by Kurdové si měli udržet tu svoji autonomii v Rožavě, o které v uplynulých 12-14 letech snili.
0: A to arabské obyvatelstvo, jak se k tomu staví?
8: Já si myslím, že tam je důležité si uvědomit, že ta aktuální moc v Sýrii vlastně měla celou řadu proudů. Jsou tam skutečně radikální proudy, pro které toto je nepřijatelné, a jsou tam pak proudy kolem Ahmada Šary, který, ano, my víme na západě, že je to bývalý terorista, nicméně pochopil, že má-li mít dobré vztahy se Západem, se Spojenými státy, s Tureckem, tak prostě musí jít nějakou cestou kompromisu. A to si myslím, že je ten převažující teď, řekněme, politický názor v Sýrii.
0: Syrské demokratické síly považuje Turecko za odnož strany kurdských pracujících, kterou vnímá jako teroristickou organizaci. Jak na tyto integrační snahy v Sýrii reaguje Ankara?
8: To je velice zajímavé. V podstatě se dá říct, že kdyby Turecko a jeho prezident Recep Tayyip Erdogan s tímto nesouhlasil, tak by se to asi nestalo. Zdá se, že vlastně Turecko dalo skrytě, diskrétně zelenou k tomuto integračnímu procesu v Sýrii. A to proto, že sám Erdogan vlastně ve své zemi se už opakovaně snaží o to též se stranou pracujících Kurdistánu, z PKK. Znovu probíhá něco jako, řekněme, mírový proces. I v Turecku se řeší vlastně demilitarizace místních kurdských povstalců a teroristů. Řeší se možnost jejich amnestie. Takže to, že se to teď svým způsobem daří v Sýrii, může být, řekněme, pozitivní, jak se říká, signál i pro turecké vedení, které se navzdory tureckým nacionalistům třeba o to též snaží doma.
0: Tolik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme moc za rozhovor, za vaši analýzu a omlouváme se za prvotní špatné spojení s námi. Díky, naslyšenou. Díky,
8: naslyšenou.
0: Posloucháte sobotní Ranní plus, následují zprávy a po nich pořad Řečí peněz. Ten se během prázdnin věnuje základům hospodaření s penězi, aby sloužili nám a ne, abychom my sloužili jim. Václav Pešička, ekonom České spořitelny, Michal Skořepa servirují finanční jednohubky už po zprávách Radiožurnálu.
9: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
10: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje včerejší ruský útok na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Na místě jsou mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničili soukromý dům a poškodili domov pro seniory i 7 dalších objektů. Ukrajinská prokuratura na Telegramu uvedla, že vyšetřovatelé prověřují i to, jestli byly výbušniny na místě skladované podle zákona. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Sport. Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve 3 setech. A tenistka Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. V mexickém Monterey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující 3. sadě.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Komplikace na D1 u Rohlenky a nehoda na D4 u Dobříše. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem vázne provoz v úseku mezi Rohlenkou, sjezdem na Slavkov a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 se projíždí vždy pouze jedním pruhem v omezení. A směrem do Brna už na kilometru 210 řeší i menší nehodu. Srazila se 2 auta a zdržení z kilometru 213 je na Brno asi 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic pozor za sjezdem na Dobříš. Na kilometru 28 se srazila 3 osobní auta, stojí aktuálně v levém pruhu, vybočuje se zatím plynule. Na silnici 11 z Rýmařova do Bruntálu za výjezdem z Rýmařova tam narazilo osobní auto do svodidel, na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. A v Praze pozor, v Prosecké ulici směrem do centra u nájezdu na Kbelskou u prodejny Lidl v křižovatce se tam srazila dodávka s osobním autem, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Dnes se po bouřlivém pátku počasí uklidní, čeká nás převážně polojasno, jen teď po ránu ještě na východě a severovýchodě zataženo s doznívajícím deštěm. Přes den může sprchnout většinou jen na horách. Zítra bude také převážně polojasno, dešťových přeháněk bude jen velmi málo. Teploty dnes mezi 21 a 25 na jižní Moravě až 28 stupni, zítra od 23 do 27 stupňů a opět tepleji na jihu Moravy. Tam může teplota vyšplhat až k tropické 30. A jak začne nový týden, to nám prozradí meteorolog František Šopko.
14: V pondělí pak bude oblačno až polojasno, od jeho západu přechodně až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami.
13: Odpolední teploty příjemné mezi 22 a 26 na jižní Moravě až 28 stupni. Od úterý do čtvrtka očekáváme převážně oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Teploty stejné jako v pondělí, tedy 22 až 26, na jihovýchodě až 28 stupňů. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutno s tím dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomínáme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
11: Řečí peněz.
15: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
16: Dobrý den.
15: Michale, my jsme se dostali na úplný závěr naší série, tak bychom se měli podívat na to, proč finanční gramotnost rozhoduje o kvalitě života jednotlivce a vlastně i o kvalitě a výkonnosti a prosperitě celé společnosti. A proč vlastně nestačí umět peníze jenom vydělávat, ale proč jim také máme rozumět. Co to vlastně znamená být finančně gramotným člověkem, ale v 21. století, protože ty poslední roky přinesly řadu změn, ať už technologických, anebo náročných ekonomických, dejme tomu, problémů, které se řešily na celospolečenské úrovni a bylo třeba a je třeba jim rozumět i do budoucna.
16: To jádro, to gro je pořád stejné už desítky let. To znamená, když zůstaneme na půdě vysloveně té domácnosti, tak prostě mít svůj rozpočet pod kontrolou, vědět, jak to je s našimi příjmy a výdají, nedopustit, aby se to dalo do nějakého rozkolu, o kterém jsme nevěděli, který jsme nečekali a tak dál, který nás zaskočil. To je první věc, když se pak rozhlídneme po té krajině, tak prostě umět používat ty nástroje, které se nám nabízejí, ať už to jsou platební nástroje, ať už to jsou investiční nebo dluhové nástroje. Tam se ta situace samozřejmě komplikuje neustále, ale na druhou stranu já si myslím, že samozřejmě ti, kteří nám je nabízejí, tak oni dobře vědí, že lidská mysl má svá omezení a že jsme v nějakém světě, který na nás útočí ze spousty stran, že máme málo času, že spoustu času trávíme prostě úplně jiným způsobem, než abychom se kochali svým internetovým bankovnictvím, co tam je všechno za nové funkcionality. Čili oni o tom vědí a snaží se nám vstříc a všechny tyhle ty věci, všechny ty nástroje pořád držet na nějaké úrovni srozumitelnosti, abychom prostě to zvládli. Plus samozřejmě je tady celé odvětví poradenské, ať už samostatní poradci nebo instituce, která nám nějak radí, které nám taky s tím pomáhají, čili celý ten systém samozřejmě ví, že člověk je pořád jenom člověk a že je potřeba se mu jako přiblížit, jinak prostě ty jejich produkty nepoužijeme anebo je použijeme úplně špatně.
15: My teď aktuálně sledujeme prudký nástup umělé inteligence. A to i ve světě financí samozřejmě. Jak důležité je vlastně rozumět základům umělé inteligence, protože ona už dokáže absorbovat ta základní pravidla, o kterých my jsme se bavili a dokáže nějak zhodnotit. Je vlastně i pro finanční gramotnost zásadní rozumět i tomu, jak funguje umělá inteligence? Protože ji budeme potkávat ve světě s peněz čím dál častěji, to se odvážím říct.
16: To určitě. Já si myslím, že nemusíme ani tak úplně rozumět tomu, jak funguje, protože to je velice složitá věc a navíc se to pořád mění, ale měli bychom minimálně být si dobře vědomi omezení, která má. To znamená, je to úžasný nástroj, ve spoustě věcí nám usnadňuje situaci, urychluje uvažování a tak dále, ale měli bychom vědět, že ona se prostě vždycky nakonec ty její odpovědi budou závislé na tom, kde se učila v úzovkách. Zatím, pokud se nepletu, nejsem žádný velký expert na AI, ale pokud se nepletu, tak neustále vlastně veškerá AI halucinuje takzvaně, čili občas dělá vysloveně chyby, naprosto nevysvětlitelné. Může to být jednou za 10 let, nebo za 10 000 našich dotazů, které jí položíme. No jo, ale co když zrovna ten 10 000 je dotaz týkající se hypotéky, kde my prostě řešíme, co máme dělat na dalších 20 let s našimi penězi, respektive si chceme půjčovat cizí peníze. A možná zrovna tahle odpověď bude prostě s halucinací a bude problém. Navíc je tady a bude vždycky problém to, co se říká lidově, že by mohla být cinknutá. Tu AI někdo vyrábí a má nějaké obchodní zájmy. A může se stát, že prostě zrovna té naší kauzy, mini kauzy, protože naše hypotéka nikoho ve Silicon Valley asi nezajímá, ale může se to prostě tak se běhnout, že zrovna na nás padne nějaké nenápadné pravidýlko, které je tam zakomponováno a které prostě má za úkol tlačit klienty nějakým konkrétním způsobem. Proč o tom všem mluvím? Myslím si, že AI je dobrý nástroj, ale nikdy to nebude, nebo by nemělo být tak, že to je prostě ten, kdo rozhoduje. Vždycky by to mělo být jenom nějaká příprava, jenom nějaký náš asistent. A pak bychom měli přijít my s našimi znalostmi, s naším selským rozumem, případně s naším poradcem, pokud máme pocit, že na to sami nestačíme. A měli bychom to probrat s kamarády, zeptat se ještě někde jinde, ale rozhodně bych varoval předtím něco odevzdat AI, zeptat se, aha, poradila mi, že mám investovat zrovna sem, tak to tam ty peníze poslat a prostě čekat, že to dopadne dobře.
15: Mm-hmm, takže jaké znalosti bys měl obyčejný člověk znát z pole ekonomiky, aby dokázal zhodnotit to, co mu vlastně AI asistent poradí?
16: Měl by vždycky měl mít pocit, že tomu v zásadě vlastně rozumí to, co se mu říká, že to dává nějaký smysl jemu samotnému, že si umí představit, jak to funguje. Když prostě, já nevím, investuju do nemovitostního fondu, který má nakoupeny domy, kde jsou nějaké nájmy, tak já vím, že to bude z těch nájmů ty peníze. Umím si představit, kolik tak asi nájemné vynáší, že tam jsou potíže občas nájemníky a tak dále, takže nemůžu čekat od takového fondu 30% zhodnocení každoročně, ale zase asi ne třeba nulu. Musím mít nějaký prostě cit pro to, co asi se tak dá očekávat, A pokud ho nemám, tak buď se do těch transakcí nepouštím, což bych doporučoval mnohým z nás, prostě nemít tu ambici příliš vysoko, jo, s hospodařením. Nepouštět se zbytečně jenom proto, že někdo jiný, kdo ale třeba k tomu má, buď má to má ty nervy, nebo na to má znalosti a prostě koupil si kryptoměny, řekněme například, jeden příklad z mnoha, tak to ještě neznamená, že všichni si je musí kupovat prostě, čili musím to mít neustále pod kontrolou, všechno, co dělám v té finanční oblasti, buď sám, anebo po případě, pokud teda mám pocit, že přece jenom se držím příliš při zemi, tak se jít někam poradit. Ale vždycky musím mít pocit, jako že to stádo mám někde v nějaké ohradě a ne, že se mě to rozutíkává někam za kopec a vlastně vůbec nevím, co se děje. A jenom tak doufám, prostě mám hlavu v dlaních a doufám, že nakonec to snad dopadne dobře.
15: A jakou roli dáváte v ekonomice kryptoměnám, které jste sám zmínil?
16: No, já si myslím, že kryptoměny, zase je to dynamické odvětví, kde se spousta věcí samozřejmě vyvíjí, ale už se to tak trošku stříbří, aspoň v tuhletu chvíli se to stříbří, že vlastně celý ten obor se rozpadl na dvě základní části, které mají výrazně odlišné vlastnosti. Jedna věc jsou takzvané stablecoiny, což jsou kryptoměny, jejichž hodnota je pevně navázána na hodnotu nějaké konkrétní normální měny, skoro všechny jsou na dolar navázané. A tam se ukazuje, že tenhle ten konkrétní vynález těch stablecoinů, pokud bude dobře regulován, což zatím úplně není, ale myslím si, že ta regulace se zesiluje, tak vlastně do budoucna může začít hrát roli, řekl bych, velmi nebezpečnou pro bankovní sektor, protože se ukazuje, že možná v řadě oblastí je to rychlejší, jednodušší, levnější řešení pro platby, zejména přeshraniční. To jsou stablecoiny, které začínají být těmi hlavními hvězdami z mého pohledu v rámci celého toho kryptosvěta. A pak je tady ten zbytek, nebo teda konkrétně minimálně ty ostatní kryptoměny, typicky Bitcoin, to je největší, odjakživa největší hvězda, která trpí právě tím, co u těch stablecoinů je definiční znak, jaksi, aby to tam nebylo, to znamená kolísání hodnoty. Tak stablecoiny jsou tak definovány a doufáme vždycky, že to tak zůstane, tak Bitcoin a řada dalších kryptoměn, prostě ta jejich hodnota se natolik mění, nejenom z roku na rok, ale z měsíce na měsíc a dokonce občas i ze dne na den, že to prostě tu původní ambici, aby to byla skutečně měna, aby to byl platební prostředek, prostě nesplňují. A tam si myslím, že je určitá šance, že to nespadne zpátky na nulu. Je spousta ekonomických finančních guru, kteří se Bitcoinu vysmívají, že to je naprostý nesmysl. To já si nemyslím. Nějaký zdroj poptávky tam je. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, ale je to, bych řekl, část, která víc a víc začíná připomínat prostě jenom další způsob investování, ale rozhodně ne něco, co bychom používali každý den k placení.
15: Každý den k placení používáme hotovost, ale řada z nás už hotovost prakticky nepoužívá. Platí vše kartami, mobily, hodinkami. Přežije hotovost 21. století, protože tato otázka se kladla právě v souvislosti s kryptoměnami a s pokračující digitalizací stále častěji. Většinou ekonomové řeknou, že hotovost má nezastupitelnou roli v ekonomice a že nezmizí nikdy. Ale my stále častěji vidíme, že už i ti stánkaři někde na horách řeknou, zaplatíte QR kódem, blik blik a je zaplaceno a už spousta lidí s sebou ani hotovost možná nenosí.
16: Dokonce u nás máme snahu dlouhodobou prosadit právo na placení hotovostí i do ústavy, mám ten pocit, čili je to evidentně horké téma. Já osobně jsem skálopevně přesvědčen, že hotovost nezmizí. Přesně právě proto, že má v jistých okamžicích, které třeba teď ani nezažíváme, ale prostě můžou přijít období různých blackoutů, kybernetických útoků, prostě okamžiku, kdy ten bezhotovostní systém, elektronický systém přestane fungovat nebo přestane fungovat pořádně a v tu ránu najednou zase budeme velmi rádi, že máme doma ty 10 koruny a 100 koruny a 1000 koruny. A tak zrovna mimochodem třeba některé severské státy, které se uvádějí jako naprostí průkopníci v používání bezhotovostní platebního styku, tak zrovna ty byly první, protože ty už došli k tomu bodu, kde to začínalo zavánět skutečně zánikem hotovosti, tak tam centrální banky a možná i ministerstva financí a další instituce vydávají oficiální jednoznačná doporučení tamním domácnostem, velmi silná doporučení. Prosím vás, hlavně nedělejte tu chybu, že byste neměli vůbec žádnou hotovost. Mějte to doma nachystáno, dokonce myslím, je to asi třeba konkrétní částky 2000 na naše v přepočtu zhruba 2-3 tisíce korun na dospělého na týden. Prostě mít je doma někde v knihovně schováno, v hrníčku a tak dále. Nemusí to být moc, ale to znamená, že prostě ta hotovost jako instituce by měla zůstat zachována. Bude asi ustupovat, ano, ale za jistých okolností nadále určitě bude existovat, takže já bych se rozhodně nebál, že zanikne. Druhá věc je s tím právem placení, protože jsou mezi námi tací zejména třeba důchodci nebo lidé, kteří mají panickou hrůzu z toho, že někdo uvidí jejich platby tím elektronickým způsobem, kteří chtějí mít možnost platit všude hotovostí. Já osobně v tomhle směru jsem liberál a myslím si, že by bylo nejlepší to nechat na trhu. Pokud na těch horách skoro všichni chtějí platit bezhotovostně, tak ať ten člověk prostě zruší placení hotovostí. Ten, kdo tam přijde, má jenom hotovost, no tak má hold smůlu, musí si to předem nějakým způsobem zjistit. Ale to jsem už já liberál, asi jsou mezi námi jiní, kteří to vidí výrazně jinak a tu regulaci by rádi viděli. Já osobně jsem proti téhle regulaci.
15: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává nadále naším hostem.
11: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Michale, vy se finanční gramotnosti věnujete dlouhodobě. Kdy jste si jako ekonom uvědomil, že právě finanční gramotnost může zásadně ovlivnit kvalitu života celé společnosti?
16: No, ono to bylo vlastně nepřímo, protože já jsem původně hlavně chtěl dělat ekonomickou gramotnost, protože jsem viděl kolem sebe, jsem ekonom, ale viděl jsem kolem sebe mezi známými, příbuznými, že mnohdy ty lidé vůbec nevědí, o čem je řeč, že chodí k volbám a nerozumí těm politikům nebo nejsou schopni posoudit ty makroekonomické vize, které jim ty různé strany nabízejí. Takže tam jsem viděl určitý problém. No a když jsem začal zjišťovat, v jakém stavu je výuka ekonomických témat ve školách, tak v Turánu jsem zjistil, že v podobném stavu nepříliš lichotivém, ale to se bavíme o stavu před 20 lety. Takže v podobném stavu je i výuka těch finančních témat, osobních financí a podobně, takže vlastně nakonec, když jsem pak dával dohromady první učebnici, tak už rovnou ta učebnice se jmenovala finanční a ekonomická gramotnost, protože tam bylo obojí. Myslím si, že to patří k sobě, je tam spousta provazeb a mimochodem ta úroveň se výrazně zlepšila. Čili už to není něco, to bývalo, ale myslím si, že ještě pořád v cíli nejsme.
15: Vy se hned ve dvou kapitolách ve své knize věnujete kapesnému pro děti. Proč je kapesné z vašeho pohledu tak zásadním momentem pro, dejme tomu, finanční gramotnost, kterou získáváme?
16: No, je to úžasný vynález kapesné, protože je to jakési pískoviště v uvozovkách, na kterém si to dítě, pokud se teda bavíme o kapesném pro děti, malé děti, tak si tam může prostě vyzkoušet v malém, v mikroskopickém měřítku, kde prakticky o nic nejde, kde kdykoliv jsme my schopni z našeho skutečného rozpočtu to dítě zasanovat, kdyby se tam stala nějaká úplná katastrofa, ale to dítě si tam prostě může vyzkoušet základní principy, takový ten vůbec ten pocit základní, že tady jsou nějaké příjmy a proti ním tím pádem můžou být nějaké výdaje, že tam musí být nějaká rovnováha, těch příjmů není nekonečně mnoho. Dokonce můžeme hrát s dětmi hru, já jsem i sám se svými dětmi hrál. A byla to veliká zábava na půjčování, kdy prostě to dítě si může trošku něco maličko půjčit a zažije ten pocit, já to ale taky musím splatit a co když to nedodržím tu smlouvu, jsou tam nějaké pokuty, je tam případně třeba dokonce i nějaké úročení mikroskopické a podobně. Čili je to prostě učební pomůcka. Znám lidi, kteří řeknou, no to vy otravujete to dítě už odmala.
15: No právě.
16: něčím tak odpudivým a nudným a nepříjemným, jako jsou ekonomické záležitosti.
15: A nebo rodiče kapesné zasanují, když dojde, tak koupí to dítěti stejně to, co chce.
16: No,
15: pak to možná ten efekt úplně postrádá.
16: No to samozřejmě, že postrádá. Tam prostě musí být ten prvek toho napětí, té konečnosti, toho limitu, toho mantinelu. A já osobně si myslím, že naopak, pokud to samozřejmě všecko probíhá v tom správném duchu, tak to dítě to naopak ocení, protože je to jedna z prvních věcí, kde to dítě, když pomineme hračky na zemi někde v pokojičku, tak je to jedna z prvních věcí z toho dospělého světa, kde to dítě má svoji vlastní kontrolu nad něčím. Ono je pánem něčeho, má svůj malý svět, kde prostě si ono může rozhodovat. A pak můžeme, je to užitečné i v tom, že pak můžeme debatovat s tím dítětem u útrat konkrétně, když vidíme, že to dítě míří k tomu, že si chce koupit nějakou úplnou ptákovinu. tak my mu to samozřejmě můžeme rozmlouvat sáhodlouze, ale pak určitě, určitě 100% musíme nakonec zvednout ruce. A pokud to dítě skálo pevně přesvědčeno přes všechny argumenty, které s námi probralo, že si to chce koupit, tak prostě my mu musíme dát tu šanci, protože jinak to spálíme celou tu myšlenku té svobody a to dítě může říct, no tak, tak v tom případě, k čemu to mám.
15: No ale není největší školou pro dítě to, jak se chovají jeho rodiče, protože od nás se učí jak společenskému chování, ale také tomu, jak zacházíme s penězi, za co nakupujeme, kdy nakupujeme.
16: Ano, do jisté míry ano, ale já mám trošku obavu, že to úplně tak nefunguje, protože za prvé velká část hospodaření domácnosti se odehrává vlastně ve skrytu. To dítě to nevidí. Mnohdy, když s námi vůbec to dítě jde do nějakého obchodu, tak vidí jenom, jak někam dáme nějakou kartičku, k něčemu ono to pípne, nebo dokonce dneska už jenom telefon. A co si se tam přihodí a najednou můžeme si odvést to, co ještě před chvilkou nám nepatřilo. To pak znamená sáhodlouhé vysvětlovat, jak to celá tahle ta věc funguje. Na tohle vysvětlování mnozí rodiče za druhé nemají prostě chuť a čas, nebo ani třeba buňky někdy. Čili z tohoto pohledu ano, pomáhá to asi hlavně u těch starších, kteří kapírují trošku víc, ale minimálně u těch nejmenších dětí si myslím, že to kapesné má nezastupitelnou roli. A mimochodem zapomněl jsem, že na kapesném se dá trénovat taky budování rezervy, jako klíčová záležitost, o které jsme mluvili hned na začátku hned těchto finančních jednohubek.
15: My jsme se ve finančních jednohubkách snažili ukázat, že ekonomie není disciplína jenom odborníků, nebo jenom pro odborníky, tak to řeknu přesněji, ale je to součást každodenního života každého člověka. Jedna z kapitol nese dokonce název Existuje něco zadarmo a právě schopnost rozpoznat skutečnou cenu věcí je jedním ze základů finanční gramotnosti, které se děti mohou už prostřednictvím toho kapesného učit. Ale jak poznat v dospělosti to, jestli kupujeme správně nebo neskupujeme správně, to je přeci jako ryze individuální věc. Univerzální pravidlo na to neexistuje.
16: Tady platí totéž, co se říká o takzvaných svátečních řidičích. Nejhorší je prostě sváteční řidič. Tak buď jezdím pravidelně, to znamená, buď používám nějaký finanční produkt, ne snad třeba pravidelně, ale opakovaně, abych získal nějakou zhruba představu, nějaký cit pro to, jak ten produkt asi tak funguje, co se od něj dá čekat a nedá, anebo radši vůbec. Největší riziko je prostě, když do toho vstupuju poprvé, tam zase znova je dobře mít nějakého poradce po ruce, nebo teda si hodně důkladně proklepnout, jak to funguje, ale to konec konců zná každý z nás běžného života. Když jdeme nakupovat máslo, je super, když víme, kolik to máslo asi tak má stát. Že prostě, když se někde prodává za 90, tak je asi docela drahé, a když je za 20, tak je ukrutně levné. A možná bychom se měli ptát, proč je tak levné. Ale prostě pokud někdo z nás pravidelně chodí nakupovat věci, no tak získá časem tohle, tuhle expertizu získá a je daleko silnější, potom to jeho rozhodování v tom obchodě je daleko efektivnější a dá daleko méně peněz za ty věci, než někdo, kdo přijde do obchodu jenom za rok a vůbec netuší, jestli na něj je právě páchán podvod v tom, že za něco platí strašně moc a o kus dál by dal za to daleko méně nebo o týden později.
15: A tyto finanční nebo sváteční nákupy, to jsou největší chyby, které můžeme z hlediska financí.
16: Já bych neřekl, že to je chyba se do toho pustit, ale je chyba se do toho pustit bez hlavy a neopatrně. Ale to si myslím, že asi každý snad pro Boha má, jak si ve svých instinktech, že pokud začínám s něčím nově, je to pro mě novinka, no tak jsem velmi opatrný, nedám tam hned všechny své peníze, řekněme, do nějaké investice. Hodně se poradím, dělám si průzkum, čtu si na internetu a tak dále. To předpokládám, že většina z nás tohle má v krvi.
15: Když se podíváme na ty finanční chyby, které neděláme, protože nejsme nezodpovědní, ale protože nerozumíme základům těch ekonomických principů, o kterých jsme se tady bavili, které nejsou konec konců tak složité. Ale jaké chyby vlastně děláme nejčastěji? Na co bychom si měli dávat největší pozor?
16: No tak úplně obecně si myslím, že to je právě tahle ta otázka té opatrnosti. Měli bychom prostě být opatrní, nedělat věci rychle, nenechat se zmást tím, že je něco okamžitě v tuhle chvíli k dispozici a za chvilku už to nebude. Nemít přehnané ambice. Prostě nečekat, že pokud se tím neživím, pokud jsem investor amatér, like, který to dělá jednu hodinu týdně, prostě si sedne večer k počítači, tak nečekat, že prostě si budu vydělávat to, co si vydělává soused, který leží v terminálech burzovních celé dny. Prostě je to zaměstnání jako každé jiné a pokud jsem like, tak nečekat toho zázraky a v podstatě od toho čekat jenom nějaké drobné jaksi výnosy nebo ochranu, řekněme, před inflací, ale jaksi nestat se obětí takové té emoce, všichni kolem mě zbohatli, tak já teď taky strašně rychle zbohatnu.
15: A co bude výzvou pro finanční gramotnost v těch příštích dekádách? Co bude to nové, co se budeme učit a co budeme poznávat? Budou to ty nové technologické výzvy, o kterých jsme mluvili na začátku toho dnešního povídání?
16: No pravděpodobně největší výzvou minimálně v nejbližších letech bude asi právě ta umělá inteligence a ta její svůdnost, protože ty její odezvy jsou čím dál dokonalejší na venek. Už tam nejsou pravopisné chyby, už tam nejsou češtinářské chyby prostě. Takže to skoro začíná skutečně vypadat, že si povídáme s něčím naprosto, s někým rozumným, kdo si dokonce pamatuje, na co jsme se ho ptali před pár dny třeba, v jaké situaci žijeme a tak dále. A to se obávám, že někteří z nás prostě ztratí právě tu obezřetnost a neudělají ten druhý krok, že si zaprvé řeknou, dobře, AI mě velmi takovým důvěryhodným způsobem doporučuje tohle, ale já se prostě buď zeptám dalších třech různých AI, nebo se zeptám kamarádů, kteří tomu rozumí, nebo se zeptám paní v bance u přepážky nebo nějakého poradce a podobně. To v tuhle chvíli vypadá skutečně asi ta AI jako největší hrozba.
15: Které... A příležitost, je to i příležitost, protože od řady ekonomů slýcháme, že AI bude největší příležitost pro nás jako pro společnost, jak se posunout rychleji dál.
16: Určitě, jako z hlediska ekonomiky jako celku je AI velká příležitost. Myslím si, že v té finanční oblasti to zas tak velká příležitost není. Asi nám trošku usnadňuje určité rozhodování, ale myslím si, že naši v uvozovkách produktivitu v téhleté oblasti zase tak strašně moc nezvýší, takže toho bych z toho, o toho bych si tolik nesliboval, ale možná jsem chtěl říct ještě druhou věc, že taková další velký trend v poslední době je investování napřímo přes aplikace, kde někteří z nás mohli by také podlehnout prostě tomu problému, že to je tak strašně jednoduché a rychlé a přijít tam o hodně peněz, takže je to určitě dobrá věc třeba v mládí zkoušet to i třeba z toho kapesného, si maličko něco málo, jenom tak čistě cvičně, abych si vyzkoušel ten pocit, že jsem zbohatl a pak zase schudnul, že prostě to není pořád jenom nahoru, ale i v téhle oblasti je potřeba být opatrný.
15: Kdybychom na závěr celé té série naší prázdninové měli dát jednu ekonomickou radu, kterou bychom si měli zapamatovat na celý život, jak by zněla? Je to ta obezřetnost?
16: Já bych řekl přiměřená obezřetnost. To znamená nebát se nějakým úplně panickým způsobem vycházet na ulici v uvozovkách na tu finanční, ale vycházet na ní opatrně, našlapat opatrně, zejména pokud jsme tam poprvé, jak jsme o tom mluvili.
15: Nejlépe s doprovodem?
16: Pokud možno s doprovodem, bude to něco stát, na to se připravme, prostě doprovod vždycky něco stojí, čili musíme za tu pomoc něco zaplatit, ale prostě snažit se vždycky zvolit nějaký ten rozumný střed, neštítit se těch věcí, ale na druhou stranu dávat si pozor, aby jsme jim nepropadli, aby se z pomocníka nestal nepřítel.
15: A to je z finančních jednohubek vše. Snažili jsme se říct, že finanční gramotnost není znalost několika finančních produktů, ale je to způsob přemýšlení o hodnotě, o riziku, odpovědnosti a především o budoucnosti. A já doufám, že jsme společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou přispěli k tomu, že my všichni budeme více přemýšlet o svém hospodaření, o hospodaření státu, o kterém jsme se taky bavili, a budeme dělat kvalifikovanější a kvalitnější rozhodování i hodnocení. Michale, já děkuji za váš čas, který jste s námi přes prázdniny strávil a který jsme společně věnovali těmto důležitým tématům.
16: Já děkuji za pozvání a děkuji Českému rozhlasu, že dává prostor těmhle velmi užitečným tématům.
15: A ke všem předchozím dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v knihách Finanční a ekonomické jednohubky, které napsal náš dnešní host, ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
17: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
11: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
9: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Island v referendu rozhoduje o nových přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Fotbalisté Zlína se pokusí získat první ligové body v sezóně, nastoupí v Brně proti Zbrojovce. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 mezi Brnem a Slavkovem u sjezdu na Slavkov. A bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Nově je to povinnost školy.
18: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
18: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů

0: Si. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Islanďané dnes v referendu rozhodují o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Výsledky nejspíš budou velmi těsné.
1: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku, Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků. Přehlídku historických a moderních letounů nabízí celý víkend areál chebského letiště. Divákům se představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo české armády, vrtulníky i historické stroje z druhé světové války. Program začíná už za hodinu. Připravený je taky letecký akrobat Martin Šonka. Kromě letounu Zlín bude pilotovat i nejmodernější stroj Extra.
2: Díky tomu, jaký je poměr vlastně váhy k výkonu motoru, tak vlastně já začínám tu exhibici prakticky okamžitě od vzletu. Tam mám k dispozici nějakých 12 minut. Ještě by klidně to mohlo být delší, ale zase zároveň je to velice fyzicky náročný, takovýhle vystoupení, těch obratů udělám spoustu, takže si myslím, že ta škála těch figur bude opravdu velká a snad si diváci přijdou na svý.
3: Sport. Fotbalisté Zlína se pokusí vybojovat první body v sezóně šance ligy. V 6. kole nastoupí v Brně proti Zbrojovce, která získala 7 bodů a navíc má utkání k dobru. Nováčka soutěže chválí i zlínský kouč Bronislav Červenka.
4: Zbrojovka do toho stopla velmi dobře, vyhrou na Spartě, dokázala zvládnout velmi takticky v Teplicích, takže má formu, má ten tým poskládaný velice dobře. Marta Svědík ví moc dobře, co chce a co potřebuje a si stavit tým, aby mohl být úspěšný v lize. Velmi disciplinovaný, takticky vyspělý tým a teď jenom na nás, aby jsme se na to připravili, odjeli do Brna získat nějaký ten bodík.
3: Zápas Zbrojovky se Zlínem začne v 17 hodin, stejně jako utkání mezi Pardubicemi a Artisem Brno. Od 20 hodin se pak utká ostravský Baník s olomouckou Sigmou. Na Radiožurnálu Sport nebo webu iRozhlas.cz nabídneme přímé přenosy. Původně se měl hrát i duel mezi Bohemians a Mladou Boleslaví, ten byl ale odložený kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu Středočechů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D5 směrem na Rozvadov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále vázne provoz mezi Rohlenkou, sjezdem na Slavkov a Rousínovem mezi kilometry. 208 a 214 se jezdí v zúžení vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou teď v obou směrech vždy asi na 10 minut. Teď už pouze provozem, nehoda u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 už nepřekáží. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadová za sjezdem na Benešovice na kilometru 125 havarovalo nákladní auto do svodidel, policisté jdou na místo. Kolona teď má asi kilometr. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic pozor za sjezdem na Dobříš na kilometru 28 řeší nehodu 3 aut v levém pruhu, zpomaluje se bez většího zdržení. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalejší provoz před Benešovem, zdržení od Brače je asi na 10 minut. A ještě aktuálně dálnice D5 opět z Plzně směrem na Rozvadov, dálnici teď za sjezdem na Benešovice zavřeli po nehodě nákladního auta. Odklon dopravy je na kilometru 119 exit Benešovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: A sobotní ranní Plus pokračuje 6 minut po 9. hodině, o čem budeme mluvit dál. Island se chystá rozhodnout, jestli obnoví přístupové rozhovory s Evropskou unií, co může v těsném referendu rozhodnout. Smrt Jana Masaryka zůstává po téměř 80 letech neobjasněná. Pomůže exhumace jeho ostatků určit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu. A bitva u Moháče trvala jen krátce, její důsledky ale střední Evropa pocítila na staletí. Co rozhodlo o drtivé porážce vojska mladého krále Ludvíka Jagellonského? Budeme toho ale mít víc. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
7: Ranní Plus.

0: Už za několik hodin se na Islandu otevřou volební místnosti. Obyvatelé ostrova budou rozhodovat, jestli má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií nebo je natrvalo ukončit. Podle průzkumů jsou rozdíly mezi oběma tábory extrémně těsné. Přímo z Reykjavíku se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhovory s Evropskou unií byly přerušeny už před 13 lety. Tak proč vlastně jdou Islanďané k volbám teď?
1: No, oni nikdy nezastavili úplně, jenom je opravdu pozastavili dočasně. A těch faktorů, proč zrovna teď je víc? Za prvé nastoupila levicová vláda, jsou tam sociální demokraté, je tam reformní strana, no a hlavně ta druhá jmenovaná je hodně pro vstup do Evropské unie. Ona vlastně byla založena tady s touhle myšlenkou tohle prosazovat. Pak je tu takový geopolitický faktor, to jsou Spojené státy. Island je na Spojených státech poměrně závislý, třeba v obraně, a je Spojeným státům relativně blízko, nejvíc rozhodně ze severských zemích, ale chování Donalda Trumpa Islanďany znepokojuje, i když tedy oficiálně vláda zatím mluví o tom, že ty vztahy jsou stále plně korektní, ale přichází taková otázka, jestli se nepojistit členstvím v nějaké velké organizaci, která by s tímto mohla pomoct a mohla by Island chránit. No a ten třetí faktor je ten, že právě by se to mohlo stihnout ještě za té současné vlády, vyjednávání by se mohlo stihnout ještě za tohoto parlamentu, ale na druhou stranu ta rychlost je tady součástí kritiky. Já jsem od několika lidí slyšel, že těch informací není dost, že vláda neinformuje vlastně lidi, o čem přesně se rozhodujou, a navíc sociálně demokratická aliance, vlastně hlavní vládní strana, která má premiérku, tak ta před volbami slibovala, že takovéto referendum nebude, že Evropská unie nebude tím hlavním tématem.
0: Pokud referendum vyhrajou podporovatelé vstupu do Evropské unie, znamená to, že Island se stane členem 27?
1: To ještě zdaleka ne, těch kroků tam bude potřeba celá řada a ještě to vlastně to referendum ani o tom úplně ještě není. Je to o tom, ta otázka je opravdu položená, jestli zda jsou lidé pro znovu obnovení rozhovorů s Evropskou unií o vstupu. To referendum je navíc jenom poradní, ale je to takový symbolický mandát pro to vyjednávání. Dokonce i kampaň má motto Jautil at Schau, což znamená ano, proto abychom viděli, to znamená viděli tu nabídku Evropské unie, co to pro nás bude znamenat, když vstoupíme. A na základě toho pak má být ještě další referendum na základě té nabídky, pokud tedy v tomhle referendum podporovatelé EU uspějí. Navíc vstup do Evropské unie bude muset být na Islandu ústavní změnou a to na Islandu znamená opravdu spoustu práce. Je to tak, že ústavní změnu musí schválit dva po sobě jdoucí parlamenty oddělené volbami. To znamená, třeba tento parlament by to ještě tak nějak těsně mohl stihnout podle odhadů a pak ten další parlament musí zase mít většinu tak, aby to odhlasoval taky.
0: Dá se nějak odhadovat, jaká bude volební účast? Zajímá tahle volba Islanďany?
1: No, rozhodně se o tom velmi debatuje napříč celým Islandem. Kolik lidí přijde, to je otázka. Ono to ta referenda na Islandu mají tu volební účast hodně různou. Zatím z náznaku to vypadá, že bude vyšší, zejména podle takzvaného předběžného hlasování, kdy Islanďané můžou odevzdat hlas dopředu na vybraných místech, někde už vlastně 20 dní, tak tam to funguje, tam je odevzdaná zhruba pětina všech hlasů, všech oprávněných voličů, což je víc, než bylo při předchozích volbách. No ale to jsou tedy ti rozhodnutí voliči, to je ta část Islanďanů, která má velmi jasný názor, takových je na Islandu rozhodně dost, ale pak je tu nerozhodnutých asi 8% voličů, kteří nakonec vzhledem tomu, jak těsné ty výsledky jsou, opravdu tam je dělí 1-2 procentní body oba dva tábory, tak v těch posledních průzkumech, tak ti nejspíš rozhodnou a otázka je, kdo z nich přijde a kdo si řekne, že ten názor nemá úplně dost ujasněný.
0: Island je součástí několika klíčových součástí Evropské unie, schengenského prostoru, společného trhu. Tak změní se pro něj vůbec něco, pokud by do Evropské unie vstoupil?
1: No to je vlastně ta zásadní část celé té debaty, jestli se toho změní dost a jestli se to změní pozitivně. Co se rozhodně změní, tak je přístup k jednáním. Vlastně v tuhle chvíli Island musí přebírat poměrně dost evropské legislativy, protože je právě součástí tady těch věcí v EU, ale nemá možnost o nich hlasovat, nemá možnost do nich vstupovat, vlastně musí přijmout tak, jak jsou, aby mohl zůstat součástí těch organizací. A tady ten přístup k jednáním chybí, já jsem to slyšel i v Norsku, že vlastně věci utíkají, není možné do nich nějakým způsobem vstoupit. Občas i třeba věci, které se v EU řeší, takové nabídky, můžeme si vzpomenout na nákup vakcín na COVID, tak tam se Norsko i Island museli, nebo Norsko se tehdy přidávalo na poslední chvíli, muselo se to rychle vyjednávat. A všechny ty argumenty pro jsou tedy to mít víc přístupu, ale taky zavádět víc regulace, což v některých případech může být dobře. To sami Islanďané říkají, že ta vláda je příliš blízko lidem, Island je příliš malý a v politikum se nechce zavádět věci, které jsou nepopulární, a naopak ty argumenty proti jsou, že té legislativy moc, bude to velká zátěž a nebude odpovídat podmínkám na Islandu.
0: Dodává Jakub Lucký, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Islandu. Děkujeme za tvoje informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte sobotní Ranní plus teď v 9 hodin 12,5 minuty. Měníme téma. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. A k objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
2: Při méně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
4: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
3: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
3: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
6: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
3: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Máme 9:30. Tady je krátký přehled zpráv. Středeční blesková povodeň v Nepálu má už přes 600 potvrzených obětí, informovala o tom nepálská policie. Desítky tisíc lidí v zasažené oblasti podle OSN potřebují nouzové dodávky jídla a vody. Úřady v Nepálu a Tibetu dál pohřešují celkem 2400 lidí. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i dál neprůjezdný. A studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy. Přesně před Přesně 500 let dnes uplynulo od bitvy u Moháče, jedné z významných událostí v dějinách střední Evropy. Místo, které dnes leží na jihu Maďarska, nedaleko hranice s Chorvatskem a Srbskem, se stalo symbolem pro vítězství osmanské armády sultána Sulejmana I. a naopak symbolem porážky pro uherská vojska. Po bitvě u Moháče a smrti mladého 20-letého krále Ludvíka Jagellonského, který utonul při útěku v bažinách, se na český trůn dostali Habsburkové, kteří vládli českým zemím 400 let. A my jsme teď ve spojení s historičkou Marií Koldinskou z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den, já bych jenom opravila, že už několik let jsem z Masarykovy univerzity.
0: Dobře, děkujeme za upřesnění, opravíme si to u nás, omlouváme se. Celá bitva trvala 2 nebo 3 hodiny a znamenala ztrátu 16 000 mužů na obou stranách. Proč to dopadlo tak katastrofálně, jak bitvu vnímají její současníci?
7: Když se podíváme, jak tu bitvu komentují současníci, tak samozřejmě na té křesťanské straně je tam znát obrovský šok, protože to byla záležitost, na kterou se vlastně nikdo nedokázal připravit, nedokázal počítat s tím, že to dopadne takhle dramaticky, jelikož osmanská moc to bylo něco vzdáleného pro tehdejší Evropu, něco neodhadnutelného, nevypočitatelného. Sice to tady bylo přítomno v podstatě už od 15. století, ale ta představa, že by Osmané mohli takhle dramaticky postoupit a oni potom Moháči postupovali ještě dál do nitra Evropy, to bylo něco, s čím prakticky nikdo nepočítal a vlastně se to propsalo i do té podoby přípravy na tu bitvu na té křesťanské straně.
0: Jak velkou roli hrála převaha Osmanů v taktice, dělostřelectvu a palných zbraních?
7: Ta převaha tam nepochybně byla, ona se často v téhle souvislosti zdůrazňuje v tom smyslu, že Osmané vlastně byli i po té technické stránce lépe vybaveni, připraveni na takový střet, než to křesťanské vojsko, ve kterém přece jenom ještě převládaly trošku principy středověkého válečnictví. Ale důležitější možná než zbraně byly lidé a sice jejich příprava na boj, protože tohle to je éra, kdy v osmanské armádě dominují janičářské jednotky. Janičáři, turecká elitní pěchota, pochází to slovo z turečtiny, janičery znamená noví vojáci. A byly to jednotky, které primárně byly doplňovány ze zajatců získaných vlastně už v dětském věku na tom křesťanském území. A to byly muži, kteří v podstatě od toho nejútlejšího mládí byli vychováváni pro boj. Oni nic jiného neznali, byli to vlastně konvertité k islámu a byli jaksi opravdu velmi elitním způsobem připraveni na to, aby bojovali. To byla hlavní náplň jejich života. A v téhle té době ti janičářské oddíly jsou ještě ve velmi dobré kvalitě. Za pár desítek let už to bude vypadat jinak a bude to doba jejich úpadku, ale právě i tohle zásadním způsobem přispělo k úspěchu osmanské síly v bitvě u Moháče.
0: Jak jsme řekli v úvodu, na český trůn se dostali Habsburkové. Jak tato okolnost ovlivnila osmanské dobývání Uherska?
7: Tak bezprostředně po bitvě u Moháče tahle záležitost ještě úplně jasná není, jak to dopadne za Habsburky, ale je fakt, že to, že zahynul Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, tak otevřelo vlastně cestu na trůn pro Habsburky v souvislosti i se sňatkovou aliancí, která byla realizována už v roce 1515, protože Ludvík Jagellonský, ten, který se vlastně utopil na útěku z bitvy u Moháče, ten mladý panovník, měl za manželku Marii Habsburskou. A to byla sestra krále Ferdinanda I. Habsburského, který se potom v roce 1526 dostal mimo jiné i na český trůn. A ten měl zase za manželku sestru Ludvíka Jagellonského, Anu Jagellonskou, kterou většinou naši posluchači si vybaví v souvislosti s takzvaným letohrádkem Belvedere nebo taky s královským letohrádkem královny Anny na Pražském hradě. Takže byl tady vlastně základ pro to, aby Habsburkové nastoupili na český trůn už od roku 1515, ale pokud jde o ty Uhry, tak tam to jednoznačné nebylo, protože nárok na uherský trůn vznesl Jan Zápolský, což byl šlechtic, který tedy nedorazil včas do bitvy u Moháče, někdy se spekuluje i o jakési jeho zradě směrem tedy k Ludvíkovi Jagellonskému, ovšem v zápětí po smrti Jana Zápolského se otevřel ten prostor i tady pro Ferdinanda a ten i prostřednictvím vlastně velmi zdatné diplomatky té vdovy po Ludvíkovi Jagellonském, svojí sestry Marie, nakonec uherský trůn získal. Ovšem uherská šlechta, samozřejmě i sedmihradská šlechta, různě spekulovala s tím, že pro ně není úplně výhodné být pod habsburskou mocí a to je něco, co nám potom vyplní i ta další století, protože často dochází uherským stavovským povstáním, kde úhři se vlastně jsou schopni i domlouvat s Turky proti habsburskému panovníkovi.
0: Můžeme o bitvě u Moháče mluvit jako o milníku, který zásadně ovlivnil směřování střední Evropy na další staletí?
7: Tak to asi můžeme, protože ta bitva u Moháče sama o sobě sice představovala pro křesťanskou Evropu šok, na útěku z bitvy zahynul panovník, křesťanské vojsko bylo drtivě poraženo, ale to by samo o sobě ještě tolik neznamenalo. Ovšem otevřel se prostor pro to, aby sultán Sulejmán I. přezdívaný nádherný mohl postupovat vlastně dál do nitra Uher a v roce 1541 on se dostal až na území dnešní Budapešti. Tehdy Budapešť ještě neexistovala, byl to Budín a Pešť, k tomu spojení došlo až později, ale když si uvědomíme, kde leží Budapešť a kde leží Vídeň, tak to opravdu není příliš daleko a právě v dnešní Budapešti, v tehdejším Budíně, vzniklo centrum něčeho, čemu se říkalo Budínský pašalík. To bylo správní území vlastně Osmanské říše a ten Budín zůstal potom vlastně v osmanských rukách až do roku 1699, to znamená dalších plus minus 160 let. Takže tímto způsobem vlastně se osmanská moc usídlila, dá se říci, téměř ve střední Evropě. Pohyblivá vojenská hranice byla relativně nedaleko od Vídně a byl to prostě fenomén, se kterým Evropa musela počítat na několik dalších staletí.
0: Ještě jedna věc. Osmanská vojska krátce po bitvě u Moháče obsadila Budín, tedy hlavní město Uherska. Jak moc celá tato událost, o které mluvíme, rezonuje v dějinách Maďarska? Podle některých historiků se Maďaři z této katastrofy prostě nevzpamatovali dodnes.
7: No tak to já bych úplně neřekla, já bych, jestli se Maďaři ve svých dějinách z něčeho nevzpamatovali, tak se nevzpamatovali z Trianonu, ale to jsme jaksi už v době mnohem pozdější, protože jestli něco třeba rezonovalo v projevech Petra Maďara teďko na jaře, když byly v dubnu v Maďarsku volby, tak to byly spíš odkazy na daleko novější dějiny, jako je právě Trianon a ne nutně Moháč. Ale samozřejmě, že jaksi charakter toho maďarského prostoru Moháč a přítomnost vlastně Osmanů na velmi významné části předchozích Uher ovlivnila, spoluformovala a je to prostě něco, co se propsalo vlastně do uherských a posléze i maďarských dějin.
0: Dodává historička Marie Koldinská z Masarykovy univerzity. Je to už takhle správně?
7: Je to takhle správně.
0: Děkujeme moc za rozhovor a za váš čas. Hezkou sobotu. Naslyšenou.
7: Vám taky. Díky, naschledanou.
8: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
0: A za 5,5 minuty bude 9:30. Příběhy našich sousedů, projekt Paměti národa, přináší výjimečné rozhlasové reportáže, které vytváří žáci 8. a 9. tříd základních škol. Některé z nich uslyšíte v nedělních příbězích 20. století. Teď krátká pozvánka k poslechu od Mikuláše Kroupy.
9: Česko-německá rodina Indrákových žila v Sudetech. Na začátku druhé světové války museli rodiče s dcerou utéci před nacisty. Tatínek byl československý vlastenec, člen Sokola, měl strach o svůj život. Na konci války chtěli maminku osvoboditelé z Rudé armády popravit. V 50. letech rodina byla uvězněna. Ukrývali totiž západního agenta. Rozhlasovou reportáž o tomto příběhu zpracovali žáci ze základní školy z Plzně. Zapojili se totiž do programu Příběhy našich sousedů. Kousek jejich práce vám nyní pustím. Zbytek až v příbězích 20. století.
10: S mojím tatínkem jsme před těma Rusákama klečeli na kolenou a já tedy v tom hanáckým kroji měla jsem kytici šeříku a šla jsem vítat osvoboditele Tovačova a tam toho kraje. No, takže jsem byla docela na ně hrdá, že nás osvobodili. No a když přitáhli tu maminku, tak jsem s tatínkem předně klekla a prosila jsem je, aby jí nic nedělali, že to je moje maminka. Maminka měla svázané ruce takhle na zádech. No a ten jeden Rusák, ten voják mě řekl, jako až to týd, nebo co, já rusky neumím. No ale předpokládala jsem, že se mě ptá, kdo jsem, nebo kdo je ta žena, tak jsem řekla, no to je moje maminka, prosím vás, ale nestřílejte jí, protože oni měli pořád ty pušky u sebe. Tak jsem měla strach, že jí zastřelí. A on řekl, to je tvoje mať? A já jsem řekla, ano, to je maminka. A on jí rozepnul na rukou ten špagát a řekl, jdi domoj.
11: Z Tvočova se rodina po válce přestěhovala do Hlubočku u Olomouce. Jarmila si moc přála sourozence a její rodiče proto adoptovali holčičku Dadolku, které zemřela matka krátce po porodu a její teta o ní neměla zájem.
12: Rodina žila v Hlubočku spokojeně a Jarmila si plánovala studia na typografické škole v Brně. Pak ale přišel rok 1948 a s ním konec rodinného štěstí.
10: Na Silvestr ráno přišlo asi 7 nebo 8 takových nějakých oděnců s flintama. No a začalo zatýkání. Začalo to tím způsobem, že jsme tedy my vylezli z postele ještě v pyžamu v noční košili. Brčela jsem. No a oni, ať si zbalíme tady prostě nějaký průkaz nebo co. No a že jsme zatčení a že nás odvezou.
12: 6 měsíců pak čekali na proces ve sklepních celách Olomouckého soudu, kde byly velice špatné životní podmínky.
10: Každý den, hlavně v noci, nás brali na výslechy a to tatínka hrozně bylý. Ten byl hrozně pořád takový bolavej, protože jsem ho viděla, když nás brali potom zase v noci na nějaký to setkání a tam říkali, to si nedělal, to si neměl, to si udělal. Tatínkovi takhle prostě na něj a vždycky s klackem a prostě hrozný to byl.
12: V uměle vytvořeném procesu střídními nepřáteli a zráci byla celá rodina Indráková dle dochovaných spisů obviněna z vyzvědačství, špionáže, velezrady a spolupráce s agenty CIC.
11: Jarmilu Bočánkovou odsoudili na 4 roky, jejího otce na 10 let a matku na 7 let vězení. Sestru Dadolku už nikdy neviděla a o jejím dalším osudu není nic známo.
12: Jarmila Bočánková postupně prošla vězením na Pankráci, v Hradci Králové, v Kostelci na Otorlicí a Ústavem pro mladistvé delikventy v Elnářích. Zde už byly podmínky lepší a dokonce si mezi spoluvězenkyněmi našla přátele.
0: Tak to byla ukázka z pořadu Příběhy 20. století, který vysíláme v neděli večer po 20. hodině.
8: Laboratoř.
13: Jak se v Mongolsku šíří poušť? Jak ubývání stepí ohrožuje velká zvířata, třeba sněžného levharta? A kdy pastva škodí a kdy prospívá?
14: No, pastva škodí, když je jí moc. Pastva škodí, když je jí málo.
15: Pastva škodí, když je neřízená, nekontrolovaná a naopak prospívá, když je vlastně znovu obnovena tam, kde může otvírat cené lokality.
16: Pastva škodí, když je systémově zkostnatělá a není operativní.
8: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
0: A to už je z dnešního sobotního ranního Plusu vše. Za celý tým, který ho připravil a odvysílal, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
17: Radiožurnál 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
18: Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování běženců, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich zůstává asi 5. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé při sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Írán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Íránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchu vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA. Nejpozději zítra se můžou Češi žijící v zahraničí zapsat k hlasování v senátních volbách, pokud chtějí voličský průkaz. Hlasovat přímo v zahraničí nemůžou, díky průkazu ale nemusí přímo do svého domovského okrsku. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Vyšší Brod na Českokrumlovsku propojila s rakouským Reichenthalem nová cyklostezka. Měří přes 3,5 kilometru. Trasu doplnila i nabíjecí stanice na elektrokola poháněná solárními panely a větrnou turbínou. Sport. Kanadský hokejový obránce Cale Makar podepsal v NHL rekordní smlouvu s Colorádem. Jako první hráč v historii zámořské soutěže si díky novému kontraktu vydělá přes 20 milionů dolarů za sezónu. To je víc než 420 milionů korun. Spoluhráč českého útočníka Martina Nečase si tak za 8 let přijde na více než 3,25 miliardy korun.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Komplikace na D5 na Plzeňsku a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov čekejte komplikace za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 řeší nehodu. Kamion tam narazil do šipky silničářů a pak následně i do svodidel. Dálnice byla na pár minut zcela pozastavená, teď už se ale jezdí jedním pruhem kolem nehody. Ta kolona má asi kilometr a rozjíždí se. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem čekejte kolony obou směrně v úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 se jezdí v zúžení vždy pouze jedním pruhem. Kolona směrem na Vyškov je z kilometru 205 asi na 15 minut. Směrem do Brna to zdržení mezi kilometry 215 a 210 je delší asi na 25 minut. Dá se to objet přes Rousínov a pak po staré silnici k Rohlence. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz před Benešovem, zdržení asi 10 minut. A na silnici 57 mezi Fulnekem a Opavou u Hradce nad Moravicí je tam několik omezení za sebou, zdržení celkově obou směrně asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25 stupňů, na Jihomoravě až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Její příběh by stál za velký román nebo rovnou velkofilm. Jediná zlatá československá medailistka z olympijských her v Melbourne v roce 1956, diskařka Olga Tykotová, byla vynikající sportovkyní, ale také ženou s velkým smyslem pro olympijského ducha a fair play. Navíc její život silně ovlivňovaly politické poměry, do kterých se narodila a ze kterých odešla se svým americkým manželem za oceán. V roce 2025 věnovala její nejstarší dcera Majra České republice významnou část její pozůstalosti. A to je dobrý důvod vrátit se v pořadu k této výjimečné ženě. Příjemný poslech přeje Lubomír Smatana.
19: Zaostřeno.
22: This is what she won when she was in Melbourne and she was the only gold medalist.
23: Tohle je to, co vyhrála v Melbourne. Byla jedinou československou zlatou medailistkou toho roku a přitom házela disk teprve necelé 2 roky, ale samozřejmě vyrůstala jako velmi všestranně sportovní dítě. Hrála týmovou házenou, basketbal a měla kvalitní tělesnou průpravu.
21: Mayra vypráví příběh své matky na verandě svého domu. Je nejstarší ze 4 dětí Olgy Tykotové Konoliové a tak udržuje její odkaz. Pozůstalost balí do krabic a připravuje na odeslání do Prahy.
22: I've been the keeper.
23: Já jsem byla strážcem. Jako nejstarší dcera jsem za to nesla odpovědnost. Máma se v životě hodně stěhovala a tak jsem to všechno uchovávala u sebe doma, na speciálním místě v úložném prostoru. A jsem nadšená, že teď přišel čas, kdy to může jít tam, kam patří. In my storage, I'm thrilled
21: that now's the time that it can actually go somewhere. Tuto část pořadu Zaostřeno zachytil na mikrofon americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák v domě Mayry Konoliové Frondové v Santa Aně na předměstí kalifornského Los Angeles.
22: My mom, we have here in her collection, which
23: V pozůstalosti máme jménem mých a všech čtyř dětí Olgy Fikotové Konoly nádhernou sbírku pamětí a deníků z dětství. Je tam asi 5 dětských deníků napsaných česky. Pak 3 opravdu velká alba olympijské historie z let 1956, 1960, 1964 a 1968. Jsou tam novinové články i fotografie, některé její ceny, studijní materiály a taky jeden z jejich disků. Různé nášivky dresů, je toho hodně.
1: Master of sport, one of her discs, and there's some of her patches from her uniforms. It's a big array here.
2: In the women's discus event, Russia's Nina of hat fame was the favorite. But Russia was beaten out by one of her satellites, Czechoslovakia. Here's the winner, Miss Olga Fikotova. To everyone's surprise, she broke the Olympic record, 176 feet, 1.5 inches.
21: 4 pečlivě zabalené velké krabice a jednu menší viděl už v Americe odborník na dějiny tělesné výchovy a sportu Jan Lomíček z Národního muzea. Věděl proto, co 2 měsíce putuje přes oceán do Prahy. Celou zásilku ovšem poprvé otevřel až v depozitáři Národního muzea v Terezíně.
4: Ještě jsem je neotevřel, takže uvidíme, co v ní bude opravdu.
5: Si berete bílé rukavičky, ne?
4: Na ten vnitřek, protože to je jako nařízení v podstatě. Když to ještě jako není zapsaný sbírkový předmět.
5: A tak já se těším hlavně na ten disk.
4: No tak ten je v té nejspodnější předmětní. Ale jako já si myslím, že ten disk je sice zajímavý jako ve předmět, ale jinak tady máme výstřižkový fotoalba a tam si myslím, že ty jsou daleko zajímavý.
5: Tak pro vás historika určitě, no. Americky zabalená krabice, takže potřebujete hodně nožů a hodně trpělivosti.
4: Takže my musíme ještě nějakým způsobem se to snažit vlastně potom i restaurovat nebo rekonstruovat na základě těch vlastně volných fotek, protože samozřejmě...
5: Ty fotky nejsou popsané většinou.
4: Některé jsou, některé nejsou. Zároveň tam jde o to, že vlastně o Olze Fikotové vzniklo několik reportáží právě kolem toho roku 2007 a ona vlastně jako velmi často využívala ten obrazový materiál vlastně z těch fotoalb, tak využívala jako pro natáčení těch reportáží. To znamená, někde bude potřeba vlastně rekonstruovat i ten obsah těch fotoalb a těch výstřižkových alb.
21: Slavná atletka přijela poprvé do Prahy po svém odchodu z Československa až v roce 2006, když dostala pozvání na oslavy 50 let od Melbourneské olympiády. Podruhé pak v roce 2008, kdy s ní mluvil 2. dubna v pořadu Českého rozhlasu Tandem Jan Rosák. Je to jediný profilový rozhovor z jejího života, který má Český rozhlas k dispozici.
24: Já, můj táta byl legionář a byl u italských legionářů a potom sloužil tam u pluku v Mostě a já se tam narodila. A potom táta byl zvolený vlastně do gardy prezidenta Masaryka na Hradě a potom jsme přišli do Prahy. A čili, když pan prezident Masaryk zemřel, ještě stala stráž u jeho těla, já...
4: A na začátku vlastně začala ta alba dělat její vlastně budoucí tchyně, to znamená matka vlastně Harolda Connollyho. Harold Connolly byl americký koulař, se kterým se vlastně Olga Fikotová potkala na olympiádě v roce 1956 v Melbourne. A tam se seznámili a v podstatě do téměř půl roku tak se vzali v tehdejším Československu, vycestovali legálně do Ameriky. Tam je vlastně dokumentace vůbec jakoby počátku toho vztahu na té olympiádě v Melbourne a vlastně i následné kariéry o tom, jak Harolda Connollyho, tak Olgy vlastně Fikotové potom v Americe.
5: Nevím, New York Times, American Weekly,
4: Paris Match třeba.
21: Zájem médií byl obrovský, ovšem pouze ta svobodná americká mohla rozebírat kapitalisticko-socialistický pár do všech detailů. Když Olga s Haroldem přijeli parníkem z Evropy do New Yorku už jako manželé, na břehu čekali i televizní štáby a paní Connollyová jistě okouzlila reportéry i svojí velmi dobrou angličtinou.
25: Olgo, vím, že máte asi spoustu smíšených pocitů z příjezdu do Spojených států. Můžete nám trochu říct, jak se cítíte?
26: Ale já už jsem to říkala, jak se cítím. Cítím se trochu nervózní. Poprvé se setkám s Haroldovou maminkou. Možná se jí nebudu líbit. Možná mě pošle zpátky do Evropy. Představuje si, že by pro něj byla lepší nevěsta. Takže nevím. Taky jsem si říkala, že s našimi 35 centy si nejsme úplně jistí, co budeme dělat. A Já nevím. Nikdy jsem si nedokázala představit, jak to v New Yorku vypadá a tak. Tak se prostě nechám překvapit, jaké to bude.
25: Rozumím, že máte v kapse jen 35 centů. Vy oba, to je všechno. Žádné československé peníze?
26: Ne, ne. Když jsem odjížděla z Evropy, Harold musel prodat svoje kladivo, aby měl dost peněz na koupi lodní jízdenky. Harold si mě chtěl, doufám, vzít, když jsme jeli do Evropy. Ale nepočítal tak jistě s tím, že se oba vrátíme. Takže jsme žili z peněz, které měl jen sám pro sebe. Neměli jsme žádnou šanci na líbánky, byli jsme pořád v novinách. Ale když jsme nastoupili na loď, žádné noviny tam nebyly. A měli jsme svoje peníze, takže to byly jen krátké líbánky. A teď vidíme, že jsou zase pryč.
5: A tady hodně fotografií, asi ještě z Československa, mám pocit, ne?
4: No, určitě, tam jde o to, že vlastně vůbec ta svatba v roce 1957, tak byla... Ano, ano, tady vidíte vlastně tu svatbu v médiích, tady vidíte vlastně zaplněné staroměstské náměstí.
5: Hodně zaplněné.
4: Jinak tady vidíte vlastně, za svědky jim šli manželé Zátopkovi, to zná Dana Zátopková, Emil Zátopek. Tam, co je poměrně zajímavé, tak jedna věc je samozřejmě to, že v té době nebylo úplně jako jednoduché se dostat vlastně do Československa, což se Harold Connolly dostal jako vyslanec dobré vůle. Dostal se sem na turistické vízum, ale zároveň on v podstatě přicestoval v únoru a v dubnu byla svatba. To znamená, že mezi tím se museli vyřídit si povolení ke svatbě a vyřídit si povolení k vycestování. Na jednu stranu samozřejmě jim vyšly vstříc americké vlastně úřady, protože to byl takový trošku, dalo by se říct, mediální boj vlastně přes železnou oponu v té době.
24: Přesně, řekli mi, jsou trošku, vy jste ale vyhráli na 50%, protože jste se spustila s americkým fašistou.
3: S fašistou, takhle to přímo prezentuje.
24: O já, přímo, no, přímo. Já jsem řekla, jak to víte, kdo, já jsem se s nikým nespustila a já prostě někoho znám a mně se moc líbí a moc si rozumíme, jak můžete vědět, kdo co je. A mě říkají, nemáme čas vybírat jednotlivce, ty jsou z nepřátelského tábora. My to známe, zapomeňte to, no. A dali mi pánské hodinky. Mně je jedno, že to byly pánské hodinky a mně je jedno, že vůbec by mi nedali nic, ale jako ta poznámka ukázala zabedněné mozky.
4: To je jedna z takových jako poměrně zajímavých momentů vlastně života Olgy Fikotové, protože ona, když vycestovala v tom roce 57 do Ameriky, tak měla sice trošku naivní, ale poměrně zajímavou představu o tom, že vlastně i v té Americe se bude připravovat vlastně na reprezentaci Československa na dalších olympijských hrách v roce 1960 v Římě. Dokonce tady byla vlastně na nějaké krátkodobé návštěvě, vlastně československé orgány jí umožnily navštívit rodiče a ona se snažila vlastně nějakým způsobem v té době získat vstup na vlastně tehdejší Československý svaz tělesné výchovy a zároveň vlastně Československý olympijský výbor s tím, že by ráda opravdu jako dodržela slib a v roce 1960 reprezentovala vlastně Československo na olympiádě v Římě. V té době nikoho nesehnala a přestože bombardovala vlastně ČSTV, potažmo ČSOV vlastně dopisy, tak se jí nedostalo žádné odpovědi. Až na vlastně konci roku 1959 tak jí přišel přípis vlastně z Československého olympijského výboru, že se váží prostě její snahy, ale že nemůže reprezentovat vlastně Československo na základě toho, že se nepřipravuje na vlastně na území Československa a nespadá pod žádný vlastně tehdejší jakoby československou tělovýchovnou organizaci, takže ona vlastně jako v té chvíli se jí vlastně zhroutil svět, to nám popisuje i v těch svých pamětech, protože jí vlastně ona dokonce dal slib vlastně prezidentu Zápotockému, že pakliže jí umožní vycestovat, tak prostě bude reprezentovat Československo a udělá pro to cokoliv. Nicméně po té reakci vlastně Československého olympijského výboru, tak ona se vlastně dostala do takové jakoby trošku krize a trvalo jí poměrně dlouho, než se vlastně k té atletice vrátila. Nicméně potom se řekla, že nebude sedět prostě se založenými rukami v klíně a snažila se a povedlo se jí to reprezentovat vlastně svou novou vlast Ameriku, že jo, v roce 1960 a vlastně v té reprezentaci pokračovala na dalších trojích vlastně olympijských hrách.
5: Já bych se rád mrknul na ten disk, ten bude v té malé krabici, nemyslíte?
6: Ten je určitě v té malé krabici, ale...
5: A to je nějaký slavný disk, nebo to
6: já
5: je jenom disk?
6: Já si myslím, že to je jenom disk.
5: Jenom disk.
4: Jenom disk, protože ten slavný disk, jestli je to slavný disk, tak ho budeme muset ještě identifikovat podle toho, čím se házelo vlastně na olympiádě v Melbourne, výrobce a podobně. Tady vím, že tenhle ten disk je vlastně... Made in Poland. Takže si myslím, že je to vlastně nějaký standardní tréninkový materiál z východního bloku.
7: To je takhle malinký ten disk, já jsem si myslel, že to bude něco většího. Proč si myslíte, že je z Polska? Aha, proč je to tady napsáno? Tady je napsáno Made in Poland.
4: Že ani rodina mě jakoby nepotvrdila, že by to byl nějaký jakoby prostě významný disk z tohohle hlediska, ale protože Olga Fikotová házela vlastně do svého pokročilého věku, takže si myslím, že to mělo trošku jako tréninkový vybavení.
7: Jo, tak to jsou nějaké desky.
4: Vlastně jedno. Jako já jsem si řekl, že to je řada právě fotografií, které nějakým způsobem vlastně ukazují i ten jako život z druhé stránky, nejenom vlastně z té atletické dráhy. A právě proto si myslím, že ten soubor je unikátní, jo? Že to poskytuje vlastně takový jako celkový vhled do života vlastně naší olympioničky. A je zajímavé, že vlastně jak u nás, tak potom prostě jako v Americe. To znamená, já si myslím, že z tohohle hlediska vlastně ten soubor archiválí nebo vlastně i těch fotografií tak je poměrně unikátní, protože velmi často se vám zachovají jenom vlastně fragmenty. Když to tohle je taková, dalo by se říct, že od toho třeba vlastně roku 54 až do toho vlastně roku 70, 72, tak máte takový průřez vlastně tím
7: 70
4: životem.
7: 70 let života.
4: A další věc je, že samozřejmě Olga Fikotová vlastně se nepohybovala jenom v Československu nebo vlastně v Americe, ale ona, jak jsem říkal, byla na 4 olympijských hrách, to zná v Římě, v Tokiu, vlastně v Mexiku, potom v Mnichově a mezi tím vlastně Harold Connolly tak získal Fulbrightovo stipendium na výuku angličtiny v Finsku, kde se právě narodili dvojčata vlastně Maria a Jim a tam v té době už měli vlastně toho syna Marka.
9: Finsko hraje zásadní roli v životě Olgy, ovšem kvůli rodičům. Ti celou dobu žili v Československu, nemohli ho opustit a Olga zase nemohla za nimi. A když její matka onemocněla rakovinou slinivky, nemohla být s ní. A právě ve Finsku se to zvláštní náhodou změnilo a dcera se shledala s rodiči.
24: Co nejhorší ze všeho bylo si uvědomit, že třeba tak snadno nebudu se dostávat doma, oni jsou tam opuštěni, já nemám bratři. Já nemám ani bratři, ani sestry, tak jsme jako se snažili je hned nějak do Ameriky a bylo jim to vždycky zamítáno. A potom ve Finsku byl vyslanec Rowan. Karl Rowan byl Afroamerikan, Afričan-Amerikan. A ten československý vyslanec mu říkal, že má velkou radost, že je to černý vyslanec, protože černí lidé to mají špatné v Americe. A Karl Rowan řekl, no, to jsou lidé u vás, co to taky nemají tak dobré. A výsledek toho bylo, že do 3 dnů policie nařídila moje rodiče se vystěhovat do Ameriky.
10: Vážně?
24: Teda do Finska. Já měli 3 dny zbalit a ven. A já dostala v telefon teda od vyslance Rovena kanceláře, že rodiče jsou na cestě. No, to bylo nejhezčí. A potom teda rodiče byli s námi a pak přišlo to nejhorší, že maminka měla hrozné bolesti v zádech a dělali nějaké operace a bylo to rakovina pankreasu a byla v šílených bolestech a umírala teda v šílených bolestech a to bylo nejhorší. Já jsem brečela v autě palivo, že radši si vem, to bylo nejhorší.
4: Ta její kariéra vlastně v Americe byla poměrně taky zajímavá sportovní, protože ona vlastně se zúčastnila těch 4 olympijských her, ale v roce 72 tak byla vlajkonožkou vlastně americké výpravy na olympiádě v Mnichově.
7: První neameričanka.
4: První neameričanka a je tam docela zajímavé to, že vlastně tam probíhala ta známá historie kolem vlastně toho teroristického útoku vlastně Černého září na izraelské sportovce. A u nás v té době vlastně se zasazovala o to, aby nějakým způsobem to reflektovali vlastně i olympionici a stála s ostatními olympioniky za tím, že vlastně byla sepsána petice tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi, aby nějakým způsobem se snažil vlastně o mírové řešení konfliktu, ať už v Palestíně nebo dalších vlastně válečných konfliktů ve světě. Tam je zajímavé to, že vlastně tehdejší vlastně mezinárodní olympijský výbor nebo lépe řečeno funkcionáři na mnichovských olympijských hrách tak obvinili právě tuhletu petice, nebo vlastně ty organizátory té petice, že vnáší vlastně na olympijské hry politiku. A to částečně jako pro Olgu Fikotovou v té době znamenalo rozchod vlastně s olympijskými, dalo by se říct, myšlenkou, protože ona vlastně se nějakým způsobem zahleděla do olympijských her v roce 1956, kde měla pocit, že to je vlastně je to nějakým způsobem událost, která propojuje právě národy na poli sportovním a propojuje vlastně napříč ideologickými spektry. A tady se v podstatě jako nějakým způsobem spíš otevřeli oči a zjistili, že ta politika přece nějakým způsobem zasahuje do toho mezinárodního olympijského hnutí.
24: Já jsem závodila přes 72, jenomže v roce 72 jsem se dostala do odpoledního finále a tudíž to jako není ve statistikách. Ale v roce 72 jsem dostala ještě jednu odměnu, kterou musím teda říct, že to je jako vyhrání zlaté medaile, že já jsem byla kapitánka ženského atletického družstva a byly volby, kapitáni všech družstev delegace mě zvolili, abych nesla americkou vlajku. A tak v roce 72 jsem byla vlajkonožka.
10: To, co se vám nepovedlo.
24: Rozpojené, co se nepovedlo. Mi potom dala Amerika ve Spojených státech a já si toho hrozně vážím, protože to bylo ne, že někdo řekl, ona ponese vlajku, ale opravdu zvolená. A snad to bylo proto, že já se opravdu nikdy nevzdala té myšlenky Kubertína a také snad té lidskosti staré československé výchovy, no, tak prostě já měla učit.
10: Je to ve vás?
24: Je to ve mně, no.
10: A dokonce vy jste dostala tentokrát, když jste sem přijela, Fair Play Clubu jste dostala takovou medaili, víte?
24: No, dostala jsem, ano, jednak členství a ano. Dostala jsem, ano, medaili a vázu a květiny a tak mě ohromili, ale víte, co jsem dostala nejvíc? Takovou ohromnou a optimistickou dávku hrdosti, že jsem z Československa, i když to byla jenom první třetina mého života, ale kde jsem dostala vychování, ze kterého jsem vlastně žila celý život a já vám řeknu proč. Já už jsem nebyla na schůzi nebo něčem takovém, které mělo hloubku a upřímnost a ryzost jako dneska ráno ty odměny. A kde jdete na schůzi a tam někdo čte Jana Amose Komenského dopis k synovi, který se tak hodí dnešní generaci. A tam byli mladí lidé a starší lidé a tak to dostávali odměny. A všichni to dostávali za něco, kdy se museli rozhodnout, půjdou za nějaký peníze, slávou nebo tak, anebo udělají, co je morálně a charakterovně správné. No tak jich to bylo třeba 20, víte? A tak to ten klub Fair Play snad obrozuje sport a společnost.
4: Ale jako je strašně zajímavé sledovat vlastně na těch jejich pamětech třeba, jakým způsobem se dostala vlastně ta myšlenka vlastně toho propojení té olympijské myšlenky vlastně s praxí. Jak se dostalo, kolikrát se vlastně dostalo do střetu vlastně s našimi orgány, ale i s orgány třeba v Americe. Vlastně opakovaně právě jako tím, že vám chtěla prosazovat vlastně ten sport, nějakým způsobem zrušil hranice mezi národy, zrušil by hranice vlastně mezi ideologiemi, zrušil by hranice mezi náboženstvími a že by prostě zavládl ten olympijský mír, vlastně ta Akecheiria, aspoň po dobu té olympiády, a ona se vlastně s touhletou olympijskou myšlenkou vlastně snažila žít v podstatě celý život. A to je na tom strašně zajímavé. Jakoby.
24: Když jsem nedodělala medicínu, tak potom v Americe jsem chvíli dělala v laboratoři a potom jsem dostala místo na Loyola, na univerzitě, řídit rekreační sport a také ale řídit pomoc pro freshmen, no ty, co prostě přišli do univerzitu a zelenáči, jo, tak pomoc studijní, pomoc.
10: Ano, ano.
24: Z toho prostě jsem se učila více a více a více o Americe a nakonec jsem se rozhodla, že co Amerika potřebuje nejvíc je vzdělanost mezi mladými lidmi, kteří třeba nedokončili školu a je jich hodně a také tělesná výchova, fyzická zdatnost a Později jsem taky si uvědomila, že to tež je na druhém konci životní dráhy, že lidé jako přes 60, že předčasně se vzdávají svého zdraví a tak, protože mají nesprávnou životosprávu a nějak si myslí, že už na nich nezáleží. A později jsem začala pracovat se seniorem. Prostě já v tom pracuju, já si myslím, že to je, co Amerika potřebuje, to je ten slabý článek v Americe, tak já ho se posilňuju, no.
4: A zajímavé je taky to, že vlastně se dostávala do střetu samozřejmě s těmi orgány, jak na naší straně železné opony, tak potom vlastně na druhé straně, kde už to ale zase pramenilo prostě, jako dejme to z tehdejší vlastně třeba myšlenkové nastavení Ameriky, to znamená, v těch pamětech se setkáte s tím, že ona byla kritizována třeba za to, že vlastně když nastoupila vlastně k tomu reprezentování vlastně Spojených států ve stejných vlastně trenýrkách, jaké měla z Melbourne, tak to bylo označené za necudné, že má mít prostě ty trenýrky delší a podobné záležitosti. Jako jo. Takže jako já jsem si, že to je strašně zajímavé právě životní osudy. A já jsem strašně rád, že vlastně ten soubor skončil u nás, protože doufám, že budeme mít nějaký čas vlastně na toto prostudovat pořádně. Já si myslím, že to není jenom vlastně takový výřez nějakého sportovní historie, ale že to vlastně taková sonda do toho života vlastně československé občanky, která vlastně se stala americkou občankou, ale zároveň vlastně do té historie vlastně 20. století od těch 50. let do 70. nebo až těch 90. vlastně potažmo.
7: Čili takový komplexní materiál k jedné sportovkyni, jak z toho sportovního, tak civilního života tady ještě nemáte?
4: Takhle řazený si myslím, že ne. Samozřejmě bychom tady našli jakoby třeba soubory, které jako nějakým způsobem aspoň částečně pokrývají vlastně jak ten sportovní, jak ten civilní život, ale jako myslím, že tohle je opravdu soubor, který je neuvěřitelně zajímavý. A právě nezasahuje jenom jakoby ty sportovní dějiny, ale vlastně jakoby i dějiny společnosti vlastně v tom 20. století opravdu od těch 50. let vlastně až do těch 70. Je tam celá řada fenoménů, které prostě jako kterými se vlastně tenhle ten materiál jakoby dá ilustrovat.
7: A co vy s těmi materiály budete dělat?
4: My je v současné době hlavně prostudujeme, potom je necháme vlastně zdigitalizovat a potom je vlastně po dohodě s rodinou Olgy Fikotové, díky které vlastně ty materiály přicestovaly do České republiky, tak je vlastně chceme zpřístupnit široké laické i odborné veřejnosti. Zatím se diskutuje o tom, jestli to vlastně bude nějakou formou nějaké databáze a měla by na základě toho vzniknout i vlastně monografie o Olze Fikotové a částečně vlastně taky Haroldu Connollym, protože v současné době vlastně existují paměti Olgy Fikotové, které se jmenují Kruhy osudu a které ona vydala vlastně v roce 2007, to je české verzi vlastně u nás. Jinak ta první verze pamětí vyšla v roce 68, vlastně tak vyšla jakoby americkou čtenářskou veřejnost, ale vlastně v roce 2007 právě tady vyšly přepracované paměti Olgy Fikotové a já teda je doporučuji jakoby k přečtení, protože jsou, jako to stojí opravdu za to.
23: A já doufám, že nás teď vidí z nebe, protože Olga by byla strašně šťastná, že to všechno poputuje do Národního muzea v Praze. Ona milovala svou zemi a milovala své lidi a věřím, že když v roce 1957 odjížděla, vůbec ji nenapadlo, že už se nebude moci vrátit, že se nevrátí v roce 1960, aby znovu soutěžila za Československo, aby zůstala ve spojení s přáteli a rodinou.
9: Dodává Mayra Connollyová-Frondová, dcera Olgy Fikotové-Connollyové, které jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Lubomír Smatana.
19: Radioservis představuje audioknihu Pastvina zmizelých.
8: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
19: Kam se poděli?
8: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
19: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
8: Je to pěkně zamotaný.
19: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
11: Radiokniha. Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: zprávy a s nimi Kateřina Causidisová.
12: Nepálská vláda po středeční bleskové povodní žádá o těžkou techniku, počet obětí dál roste. Lidé o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Kanoisté Martin Fuxa a Denisa Řáhová pojedou na mistrovství světa finále na pětistovce. Kolony jsou na D1 mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28.
13: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a úřady pohřešují více než 2400 lidí.
14: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
12: Ve vybraných prodejnách můžou dobrovolníci tento víkend přispět do sbírky nazvané školákům od srdce. A to třeba pomůckami, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití a nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoci je možné taky online.

0: mimořádně otevřené letiště, které využívají elitní výsadkáři. Jednotka má za sebou mise v Iráku, Afghánistánu nebo Bosně a Hercegovině. V Chrudimi je reportérka Anna Svobodová.
1: Výsadkáři si dnes pro návštěvníky připravili seskoky na různých typech padáků a taky dynamickou ukázku přepadení objektu. K vidění je na letišti jejich výzbroj, výstroj a vojenská technika. Představí třeba nové lehké útočné vozidlo Flyer 72 Heavy Duty. Výsadkový pluk v Chrudimi jich získal celkem 46 a jeden z vozů si dnes lidé můžou prohlédnout zblízka. Program potrvá do 16 hodin. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.
2: Sport. V polské Poznani pokračuje mistrovství světa rychlostních kanoistů. Z místa se hlásí reportér František Kuna.
3: Dvě Češky v cíli v semifinálových závodech. Na sprinterské dvojstovce kajakářka Barbora Sovová ani Denisa Řáhová mezi kanoistkami nepostoupily do finále a pojedou v finále B. Po 10. hodině pojede semifinále pětistovky Josef Dostál a odpoledne Martin Fuchsa, třeba i o zlato v kategorii C1 500 v 15 hodin a 11 minut. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
2: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa v Amsterdamu páté v kategorii dvojek bez kormidelnice. Dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil šestý. Z vítězství se radovali Rumunky Adamová a Radišová. Mužský dvojskiv ovládli domácí Nizozemci Tvelár a Fandorp.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na D5 směrem na Rozvadov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále popojíždí kolony obou směrně v úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 dělníci likvidují dlouhodobé omezení. Jezdí se tam v zúžení vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak obou směrně na Brno i na Vyškov zdržení vždy asi 20 minut. Na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami hlásíte nehodu u odbočky na Kuřim. U úsekového měření se bouralo přímo v křižovatce, srazila se tam podle zpravodaje dvě auta.
6: Jakoby v té křižovatce, takže tam směrem od výpustí vzniká kolona, tak 10-15 minut. No. Křivadlově jako, tak nějak jako někteří projedou. No.
5: Na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov čekejte komplikace za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 řeší nehodu, kamion narazil nejprve do šipky silničářů a pak také do středových svodidel. Stojí v levém pruhu, je to označené, ale projíždí se plynule. A v Praze vázne provoz na jižní spojice směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město a Strašnice. Pracují silničáři a asi 10 minut naberete v koloně od Spořilova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasná až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy teplej kolem 28. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje střední Asii.
8: No, je to mnohem horší než u nás. Takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
7: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
9: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
7: Tak to cítíme i u nás.
10: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
7: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijášová, zooložka, dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Vladimír Hula, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
11: Dobrý den.
7: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
10: Dobrý den.
4: Laboratoř.
9: Kdo přijde, ten pase.
10: Obrovský louky, kde jsou jeden, dva, tři druhy rostlin. A to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
9: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
11: Kolegové z Lambátaru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
7: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť? Ptám se Vladimíra Huly.
8: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože

0: tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
1: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
0: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
1: Barbora Dobijášová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
2: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo, přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani, asijští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska, ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je, a pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
1: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
3: Mě velice právě zaujalo, že ta dezertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohézní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
1: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
0: Oni do nedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velké množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jsou jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kvůli kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zemi jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
1: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zaramovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
0: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ono to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podílím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovované pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám taje permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá.
1: Tam,
0: ano, ano. Jo, nehledě na to, že díky tomu, že se mění klima, otepluje se, tak se tam objevují škůdci, kteří tam doposud nebyli. A to včetně teda jejich lesních dřevin. Teďko budeme mít jeden zajímavý článek na to.
1: Takový nějaký mongolský kůrovec?
0: Třeba máme teďko prvonález ploštice, která se šíří z Ameriky, která likviduje borový semínka a na tom stojí část jejich ekonomiky.
1: Jsme v rozhlasové laboratoři a věnujeme se tentokrát hlavně situaci v Mongolsku, kam jezdí dva z mých hostů. Hosty dnešní debaty jsou ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Na ničení stepy se Mongolsku lidé podílejí nejenom tím, že přispívají ke klimatické změně, ale třeba i změněnou pastvou koz. Pokud je nadměrná, ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k šíření pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Rubiášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
2: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života. Tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
1: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
2: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobit tu pastvu těch svých zvířat.
1: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kos je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
0: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, který vlastní ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta dezertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta půda degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulaanbaatáru, jmenuje se to Javland, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama a společně s německou rozvojovou pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pastvě. Díky tomu přebytku pastvy je tam nádherný slaný, nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a ku podivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současní chvíli tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně dzudy, ty studený zimy. Bohužel to samé ale se děje v přírodních ekosystémech, že nám umírají i ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
2: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo na nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
1: Trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhle té studii.
3: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Vláďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc, v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i té biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat, než třeba v Mongolsku, a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak, k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
0: Mm-hmm. Navážu hned rychle, nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tímto nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočítá.
3: V Evropě je tohle asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit. K té redukci ale stejně nedochází.
1: No ale to myslím kvůli suchu, pokračující klimatické změně, bylo navíc málo krmiva.
3: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, anebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
1: A tohle nějak řeší i Mongolové.
0: No, Mongolové řeší taky, že tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je teda velký průšvih. Jo.
1: Proč?
0: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosané. A třeba v Numrugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
1: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, s tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se Barbory Dobiašové.
2: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už a ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vracet do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
1: Prospívá to vegetaci?
2: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinu těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním, dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků a takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně větší diverzita potom těch návazných druhů.
1: Takže proto v Mongolsku to střídání pastvin.
0: Určitě. To je hypotéza jednoho pana profesora z Holandska, který přišel s tím, že ta naše krajina musela být vždycky otevřená, protože tady byly ty velký kopytníci, kteří otvírali. Je okolo toho obrovská diskuze.
1: Že jsme tu měli málo lesu?
0: No, že jsme tu měli mnohem méně lesa, než si myslíme. Že dokonce i v tom období Atlantik, kdy to bylo vlhký, tak ten les ve skutečnosti byl asi dost řídký. A že třeba palynologické analýzy, které máme, jsou
1: to znamená pilu, analýzy pilu.
0: Ano, takže jsou zkreslený tím, že některý pil se líp pohybuje než jiný, líp se schromažďuje, my se k němu potom dostaneme v těch sedm, kde se schromáždil a tak dál. Takže vlastně ty vývody jsou jako složitější. Protože profesor Zdravý říkal, že vždycky odvozujeme něco od rozpláclíků, ale my vlastně vůbec nevíme, jak ty rozpláclíci vypadaly, teda myšleno fosílie. My se snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válku. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc. Jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teď posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí i ty louky se zakládají. Jo. Není to tak, že by ta louka jako vznikla. Ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu, to nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
1: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hula, zoložka Barbora Dobiašová a student David Štrub.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Na závěr v té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhart, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba. A ubývání kořistí v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom Mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
2: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně navázaný, takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
1: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci schovu?
2: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou. Jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
1: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autoru studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
0: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský. Že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí ty zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhkost, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív a přijde jich tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje. Kdybych neřekl, že to je národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě bylo zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou. To je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo. Jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně. Tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
1: To se myslím týká i práce Barbory Dobijášové, že vy se zabýváte právě koňmi tam.
2: Já se zabývám chovem vlastně lidské péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně převalského do Mongolska, do Kazachstánu.
1: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
2: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře uživnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastev tuta zvířata pást. Zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B v jihozápadní Mongolsku vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní převalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
1: Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
3: Mně to připomnělo třeba populace našeho modráska černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menších populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohleto je za mě potom ten problém podobně i jako u toho irbise, právě ta fragmentace.
1: On to má asi jinak než třeba modrásek bahení.
3: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v Jeseníkách.
1: Tady zbyl z doby ledové.
3: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský, to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy a nějakým stejným způsobem pozorovat.
1: V debatě k tomu článku o irbisech, tedy o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
2: V Mongolsku se právě o té konektivitě podstatě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, snaha nějakým způsobem ty krodery tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné, seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
1: Jak ten kulan vypadá?
2: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolný v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
1: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
2: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to pro to zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
1: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
0: Oni vědí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků a nebo teda nějakých výrazných míst a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo? To jako známá věc.
1: To mají svoji GPS.
0: Ty mají svoji GPS navíc a my jim do toho potom stavíme nějaký bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů a samozřejmě ten ekologický by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle to mají jako navrch docela, protože máme úzesy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš jako v některých případech spíš na škodu.
1: Co je ten ekologický přístup?
0: No ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo. Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HKO Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly být přechody, jak jsem říkal, podle toho úzes, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak jako by mělo. A opět zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Jo, když dělala třeba Arnika jako sdružení, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, nebo 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byli teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Měla příliš se bála třeba. Jo,
1: tam tak
0: byla...
1: tohle řeší i Mongolové.
2: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích a sleduje se, kudy se pohybují.
1: Skončíme možná trochu optimističtěji, protože moji hosté dobře znají i situaci ve východním Mongolsku. Čím je to ekologicky zajímavé?
2: V tom východním Mongolsku vlastně se zachovala pravá step, opravdu ta úživná vysoká tráva. Je to v současné době v Asii největší celistvá step. Říká se jí také východní step, to opravdu označuje tento cíp toho východního Mongolska a ten národní park, který tam, jaký my se soustředíme, se jmenuje Numruk. A pro nás je zajímavý proto, že vlastně je to habitat, který by potenciálně mohl podporovat pěknou a velkou populaci koní převalského, kterou bychom tam rádi reintrodukovali. A oproti těm ostatním, řekněme, suším stepím má tu výhodu, že v té vidině nějakého ohřívání nebo vysychání má, řekněme, nějakou rezervu a ta vegetace tam je dostatečně hojná na to, abychom věřili tomu, že vydrží.
1: Tak máte důvod tam cestovat? Já vlastně nevím, kolik hodin je to třeba letecky do Ulaanbaatar a potom dál.
0: A jede se tam 1,5 dne, teda myslím, že jo. Vyjedete po relativně slušný silnici asi den a pak další den po strašném tankodromu, který prostě někdy nejde ani projet. Tam se prostě velice špatně něco plánuje, protože jednak příroda vám to změní, lidi vám to změní. Prostě musíte být opravdu operativní. A já teda jako Numruk miluju, je to fantastický území, který prostě si zaslouží nejpřísnější ochranu. myslím si, že Mongolové k tomu mají nějak našlápnuto. No a já věřím tomu, že ta introdukce se povede, no, že tam ty koně půjdou. Je to jako hrozně hezký místo.
1: V dnešní laboratoři účinkovali ekolog Vladimír Hula. Děkuju moc.
0: Není zač.
1: Děkuju zoložce Barboře Dobijášové, že se připojila do této naší debaty, byla v našem pořadu.
2: Děkuju za pozvání.
1: A také studentovi Českolipského gymnázia Davidu Štrupovi, díky, že jste tu byl.
3: Moc děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší za týden zase v tomto pořadu naslyšenou. Laboratoř.

0: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Měnová politika je nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně. A k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje a nebo je drží na stabilní úrovni a tím i mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Proces, kterým centrální banka skrze úrokové sazby výši inflace ovlivňuje, popisuje ekonom Michal Skořepa.
2: Představme si svět, kde je inflace příliš vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu. Banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měly aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech. A teď přichází ten druhý krok, to znamená, jakmile jsou dražší úvěry, ať už pro firmy nebo pro domácnosti, tak firmy a domácnosti míň si půjčují, to znamená, mají míň peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze a kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená, zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je méně peněz a tím pádem se méně nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali předpokladem, že je vysoká, se začne snižovat.
0: A stejně to funguje naopak. Působení měnové politiky je ale, jak vyplývá z logiky věci, poměrně složité a proto nefunguje na trhu rychle. Dopady změn úrokových sazeb se v reálu projeví zhruba za rok a půl. Pokud chce banka reagovat na inflaci rychleji, má k dispozici ještě jeden nástroj, a to měnový kurz.
2: Pokud centrální banka je schopna ovlivnit výši směnného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží, čili tam ten efekt je relativně rychlý a kratší, řekl bych. Je tam určitý problém u tohohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží, dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska. Služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad, takže celkově si myslím, že to zas tak velký rozdíl není.
0: V praxi se centrální banka vybírá, zda bude primárně řídit úrokové sazby a měnový kurz zůstane jen doplňkovou veličinou, tak je tomu u nás a ve většině vyspělých zemí Evropy, nebo jestli bude ovlivňovat především měnový kurz, což obvykle volí centrální banky v rozvojových zemích. Na to, jak moc by centrální banka měla zvyšovat nebo naopak snižovat úrokové sazby, v různých situacích panují mezi ekonomy různé názory. Centrální banka musí v každém konkrétním případě dobře zvážit, zda při zvyšování sazeb na miskách vah převáží ten pozitivní efekt, kterým je zkrocení problematické inflace, nebo už by sazby mohla zvýšit tak vysoko, že by to mohlo vážně ohrozit ekonomické zdraví firem a domácností. A podle toho musí svoji měnovou politiku co nejlépe nastavit.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: České nemocnice stále trpí příliš vertikálním rakousko-uherským způsobem řízení a potřebovaly by výrazný řez, říká muž, který české zdravotnictví zná hodně zblízka. Jako lékař, jako vědec, jako šéf jedné z jeho špičkových klinik. Začíná sobotní osobnost Plus. Mým hostem je přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
1: Osobnost Plus.
3: Já si to představuju tak, pane profesore, že se vám stane tu a tam, netroufám si odhadnout, jak často, že někomu změníte život jednou větou. Ta věta zní, máte leukémii. Já se ptám, co je na takovém okamžiku, ze kterého mi jde mráz po zádech i po těch letech pro vás nejtěžší?
4: Tak ono záleží na tom, o jakou leukémii jde, to je hnedka ta druhá věta, kterou tomu pacientovi musíme říct. Takže máme dvě takové skupiny, akutní a chronické. U těch chronických leukémií toho pacienta často uklidňujeme tím, to jsou takové typy leukémie, že ho vůbec nemusíme léčit. A Bůh ví, jestli ho někdy léčit budeme, že to třeba ta leukémie, že se to sice tak děsivě jmenuje, ale že to nepotřebuje. Takže to jsou.
3: A samo to zmizí?
4: A dokonce nezmizí to, ale ten pacient s tím žije a kolikrát ani opravdu
3: bez potíží.
4: A pokud ty potíže nastanou, tak teprve potom musí být léčen. To je jeden typ a to je vlastně nejčastější leukémie. Čili v tomhletom ta naše pozice, pokud jde o tuto leukémii, je celkem snadná, ale samozřejmě ten pacient se s tím nějak musí s naší pomocí umět zžít. No a pak jsou ty jiné leukémie, některé taky chronické, které se ale musí léčit, a to je krásná, elegantní tabletková léčba dneska. A pak jsou ty akutní, které se musí léčit teď hned a je ta léčba poměrně intenzivní a jsou i vylečitelné, dokonce 50% z nich jsou vylečitelné někdy s pomocí transplantací kostní dřeně. A tam samozřejmě s tou zprávou a s tím, jak to tomu pacientovi podat, musíme vyhrát.
3: Tak a to by mě zajímalo, tahle hra o slova. Jak to, nebo kde se to učíte, podle čeho se to učíte, jak to pacientovi říct, že má tu nejrizikovější formu leukémie?
4: Jo, to je dobře, že jste položila tento dotaz, protože já jsem končil vlastně medicínu na konci 80. let a tenkrát ještě se to přelilo trošku do těch 90. se na onkologických, hemato-onkologických pracovištích dokonce před pacienty zakazovalo mluvit o jejich nádorových chorobách. Vůbec vyslovit slovo nádor na onkologickém oddělení bylo někdy zakázané. Sám jsem toho byl svědkem, byť jsem původem internista. A pouze na sesternách a na lékařských pokojích se tedy mohla vyslovovat jaksi diagnóza konkrétního pacienta. Čili dneska vám to připadne jako absurdní, mě taky. Ale chci se dostat k tomu vaší otázce, že naše studenty dnes samozřejmě už od začátku učíme, jak si komunikovat s pacientem.
3: Jak to říct?
4: No obecně, jak komunikovat s pacientem a jak sdělovat takzvané špatné zprávy. Mm-hmm. Takže jo.
3: Je tam nějaký speciální fígl, který by se mohl hodit i nám nelékařům?
4: Zaprvé to musí být v nějakém vhodném prostředí. Takové věci, i já jsem to zažil kdysi dávno, kdy se takové věci sdělovaly na chodbě ve stoje nakonec příbuzným a tak dále, tak to samozřejmě už taky jsme naštěstí někde jinde. A je potřeba prostě dopředu toho pacienta a nejenom pacienta, i jeho rodinu, příbuzné nebo blízké, kteří s ním v tu chvíli jsou, odhadnout a některé věci, jak si říct, naplno, ale zároveň říct, že proč tady jsou, to je to nejdůležitější sdělení, je, že jim můžeme pomoct a že to onemocnění je nějakým způsobem ovlivnitelné, léčitelné a v řadě případů i vylečitelné, takže toho se samozřejmě potřeba chytat.
3: Víte, jenom mě maně napadá, když vlastně připomínáte, jak to před pár dekádami bylo, myslíte někdy na to, co všechno, a to se netýká jen medicíny, to se týká vlastně všech oborů, co všechno v minulosti bylo, abych to řekla kulantně, zvoráno a muselo to být posléze přeoráno?
4: No, samozřejmě, jestli myslíte vůbec ve společnosti, tak ano, v souvislosti třeba s medicínou, pochopitelně ano. Ono teda zase, já jsem strávil nějakou dobu pracovně tehdy v 90. a ve Spojených státech, potom v Anglii, v Irsku, předtím ještě ve Francii a musím říct, že vlastně tahle ta doba, kdy se pacientům ty diagnózy nezdělovaly, ona zase nebyla tak vzdálená ani tam od té doby, kdy já jsem měl tu možnost se tam vyskytnout. Ale tak v Americe to byly desítky let, ale v Evropě to byly skoro jednotky let, takže měli jsme zpoždění, ale řekl bych, že bylo vidět, že ta medicína v tomhletom směru vlastně se vyvíjí i tam, no. Akorát, že rychleji.
3: Když jste použil to slovo zpoždění, Tak by mě zajímalo, jak velké zpoždění v tuhle chvíli máme v léčení tohoto typu leukémie, nebo řekněme těch nejrizikovějších. Hmm. Jak velké zpoždění máme za Bostonem, za Londýnem?
4: O, tak za Bostonem, já si myslím, že žádné teda. Jo. Dovolte mi to teda říct, že teda žádné. Jsou tady velké rozdíly jedině snad v managementu, jak řekněme ta pracoviště, která se tím zabývají, manažovat tak, aby se tam ten pacient cítil dobře. Jo,
3: a co je ten základní rozdíl? Co dělá pacienta nepohodlný, že se cítí nepohodlný?
4: Aby, a to já vám řeknu, tím se zabývám už řadou let a pořád přemýšlím, jak to vylepšit, aby pacient odcházel nebo byl po, řekněme, konverzaci nebo po kontaktu s lékařem, aby měl pocit, že mu byl věnován dostatek času a že se dozvěděl všechno, co chtěl. Ono to druhé, to poslední, co jsem říkal, je objektivně těžké, protože když myslím to, aby ten pacient měl pocit, že se všechno dozvěděl. Jo? Protože jedna z nejčastějších odpovědí po první návštěvě je řek, já vlastně nevím, co mi říkal, anebo on mě nic neřekl. A nebo manželka se ptá pacienta, tak co? Říkali, já nic nevím, on mi nic neřekl.
3: To je ze šoku.
4: To je ze šoku, no. To je často právě ze šoku a chyba je taky na straně nás, lékařů, že se snažíme chybně, a to právě mediky odnaučujeme, těm pacientům v první minutě, dvou říct úplně všechno. To nejde. Zahltit pacienta novými informacemi je prostě chyba.
3: A kdybyste řekl, vemte si papír, tušku a pište si.
4: Tak, to nejlépe, a to třeba v těch západních nemocnicích je celkem standard, je, že ten pacient málo kdy zcela vzácně přichází sám. Vždycky je s ním jeho partner, partnerka, manžel a tak dále. A že těch uší je tam víc, což u nás zatím zas tak nebývá často, bohužel. Takže ano, i na ten papír někdy dojde a samozřejmě to je správné. Ale to první vlastně, že ten pacient má pocit, že mu byl věnován čas, to je taky hrozně důležité a to bohužel u nás zatím ne tak úplně je splněno těm pacientům. No.
3: Pane profesore, když jste řekl, že poté, nebo naznačil, že po té kvalitativní úrovni léčba je velmi srovnatelná tady a třeba v Bostonu, tak mě zajímá, kde v těch posledních více než třech dekádách, kdy začala tady existovat normální společnost, jsme to vlastně dohnali všechno, to, co v té Americe trvalo dekády.
4: Jasně. No tak v našem oboru jsou to hlavně nové léky, že jsme měli možnost jaksi k přístupům k novým těm lékům, které my jsme tady zpočátku třeba mohli považovat ještě za experimentální a už se třeba v Americe používali relativně standardně a tady bych si dovolil říct jednu vsuvku na Ameriku, ale ne pro každého pacienta. Standardně, ale ne pro každého pacienta. To je důležité si uvědomit. A tak to je jedna skupina teda, nebo jedna důležitá věc, nové léky a potom nové postupy a také nakonec i ten hardware, že ty nemocnice se těm našim hematologickým pacientům, kteří potřebují speciální, třeba potřebovali při transplantacích kostní dřeně a tak dále, postavit speciální místnosti a vzduchotechniku a tak dále, tak to všechno se v těch 90. letech celkem dohnalo.
3: Navedl jste mě na další otázku těmi novými léky. Mě by zajímalo, stalo se vám někdy, že jste před sebou měl pacienta s jakoukoliv prostě tou rizikovou formou leukémie a prostě jste ho nemohl léčit, protože se to nevešlo do rozpočtu, nebo pojišťovna vám řekla, že to nejde, nebo nemocnice to regulovala, něco takového. Stalo se vám to?
4: Paní redaktorko, dneska už můžu říct, že ano. Už jsem přeci ve věku, kdy si můžu dovolit koukat se dozadu a i na sebe něco špatného prozradit. Ano, stalo se mi to. Stalo se mi to rozhodně minimálně dvakrát nebo třikrát. A Bylo to v jednu chvíli, nebyly to už devadesátky, bylo to už v novém miléniu, ale už je to víc než 15 let, možná 20 nakonec, kdy jeden nejmenovaný minister dokonce prohlásil, jsme spolu osobně mluvili, že pacienti v Angole taky nemají všechny léky, šlo o tablety.
3: Třeba měl pravdu, že?
4: Ano. Ale pozor, to nebyly devadesátky, ale to už bylo nové milénium. A potom, že jsme tedy měli ten rozpočet, to bylo také za dávného vedení naší nemocnice, že jsme ten, já jsem byl čerstvě, relativně čerstvě ve vedoucí pozici, ve kterým jsem už dneska vlastně 25. rok, takže už je to hodně dlouho. A tam skutečně hrozilo, že tam byly výhrušky ze strany managementu, že kromě toho, že mě vzali osobní ohodnocení dobře, tak já jsem si zadotoval naše pacienty, tak, že prostě zruší naše oddělení. Tak to bylo, ta hemato-onkologie tehdy, tak ono to trošku, jak si přetrvává do dneška, byla shledána tak nákladným oborem, že prostě pro ředitele bylo lepší nemít, než mít. No. Takže to jsou takové dvě moje...
3: Takové tristní. Ale no. Mě by zajímalo, jak je to právě dneska. Jo, to, že to někdy v historii takhle jasně nastalo, už je to za námi. Ale je to opravdu za námi?
4: Já takhle, tohleto brutální, co já jsem musel zažít, přežít, prožít, tak už je za námi. Chvála Bohu, i co mám zprávy tady z ostatních pracovišť v republice. A nějak se to posunulo. Takovým zvláštním předělem byl COVID. Já to vnímám jako velmi zvláštní předěl, kdy ta, já to řeknu, společnost, ale ty, kdo to o tom rozhodovali, si uvědomili, ten COVID byl taková rána mezi oči pro ně, kdy si uvědomili, že ty peníze do toho zdravotnictví nějaký je potřeba fakt dát, jo, když je potřeba. A od té doby, alespoň u nás na pracovišti, vlastně my s tímto nějaké úplně razantní problémy nemáme takovéhle a už vůbec ne ty brutální, které byly před 20 lety. Nicméně ten tlak, ale tomu já rozumím, ten tlak s pojišťovem tady je pořád, ale tomu já rozumím, protože kdyby nám opravdu dali volné ruce ve všem, tak ta příslovečná černá díra se objeví. To, jako kontrola toto být musí a třeba se v tom ještě dneska dostaneme. Ale ta administrativa s tím spojená, ta je teda pořád brutální, to teda jo. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, už nejsme pod tak šíleným finančním tlakem, jako jsme bývali. I pojišťovny, i managementy nemocnic si uvědomují, že hematologický pacient není jenom drahý pacient, ale že to je vylečitelný pacient, který se vrátí zpátky do práce a platí daně. A tak to je, zkrátka dobře, ne všichni pochopitelně, ale hodně z nich.
3: Ale staří pacienti právě, to chci říct, tak, ty se do práce
4: ano,
3: nevrátí.
4: Ano, staří ne. Ale jaksi změna v tom myšlení a náhledu na tu hematologii, hemato-onkologii proběhla. Já teda jsem rád, že jsem to celý před těma 20 lety přežil nějak tak ve zdraví, ale mám tam určité jizvy a záseky, o kterém jsem před chvílí mluvil. No.
3: Kdo nemá? Ale pane profesore, vy, jak jste zmínil ten COVID a vlastně relativně pozitivně, že to byl ten předěl, kdy začaly tec větší peníze do zdravotnictví, ale tak zároveň v průběhu té pandemie se začaly poprvé ve velkém objevovat takové ty zlehčovací řeči pro vědu. Takové nezajímají nás fakta, zajímají nás, že v Německu roušky, neroušky a tak dále. Víte, co myslím? Že najednou jakoby pro ty lidi přestalo být důležité, co je prokázaná pravda a co není. Hmm. To jste zpozoroval?
4: Ano, to bylo pro mě, já jsem možná o covidu zbytečně mluvil pozitivně, prostě na všem špatném je něco dobré, to na tom se asi shodneme na tomhle rčení. A to, co bylo špatné teda na covidu, kromě tedy samotné ta infekce a hrozně mrtvých, které stála ta infekce, tak bylo i to, že se stalo tady v naší společnosti, že cenami ověnčení kolegové a se začali vyjadřovat, myslím lékaři, se začali vyjadřovat k něčemu, čemu nerozuměli. Někdy byste se zeptala...
3: Myslíte třeba zubaři.
4: Zubaři, chirurgové, tak. Slovutní a tak dále, kteří asi o nějaké podrobní molekulární genetice možná někdy slyšeli naposledy na, a teď se jich nechci dotknout, opravdu na, ještě na fakultě, kdy byla v plenkách. No tak začali, oni trošku podlehli, já to jim opravdu vyčítám, ale takhle, abych byl spravedlivý, já jsem část covidu prožil v Anglii a tam to bylo lehce podobné, jo, lehce podobné, ne tak zase brutálně jako u nás, ale lehce podobné. A tam teda, těmto lidem já vyčítám, že opravdu podlehli tomu, že jim ti novináři, vy s prominutím, že jste jim vnukli, že oni rozumí úplně všemu. Jo, a když má člověk nějaké ego a podlehne tady tomuhle, no tak pak je výsledek už takový, jaký byl, jaký jsme zažili. No.
3: Já jenom tady se chci na místě na tři vteřiny obhájit, protože já jsem dávala slovo akorát profesoru Konvalinkovi.
4: Výborně.
3: A ten je docela, bych řekla, erudován. V
4: to bylo V s malým V, tak ale vás z toho vyjmu teda.
3: A vy jste řekl, a já jsem to zmínila v tom úvodu, že české nemocnice jsou pořád řízené trochu podle Rakouska-Uherska, že by měl přijít velký řez. Tenhle váš citát je starý 2 roky a já se ptám, platí to stále?
4: Ano. Tak já bych neřekl nemocnice, ale spíš ty jednotky na těch v nemocnicích, které se v třeba krajských okresních jmenují oddělení a tady ve fakultních kliniky. Prostě ty subjekty podle oborů takhle rozdělených, tak oni jsou to vlastně taková, ona jsou to taková malá knížectví, se kterými, a teď se zase těch ředitelů musím zastat, se kterými oni často jako špatně hýbou, prostě protože ty je ta knížata, my k něm patřím taky, knížata, hrabata a tak dále, s těma všichni jaksi jsou nějakým způsobem mocní a vážení a nějaké, řekněme, dramatické manažerské změny, které by vedly k tomu, že třeba bude míst pro pacienty v té dané nemocnici výst více při stejném počtu lůžek například, jo, tak se dělají velmi obtížně. Takže to je taková ta manažerská, ten manažerský pohled a ten odborný pohled je, že od toho šéfa, od toho knížete hrabata šéfa se čeká, že v tom svém oboru rozumí úplně všemu. A to je taky dneska už nesmysl. Takže to, co třeba já jsem zažil v Anglii, v Irsku, ve Spojených státech, ten spíš horizontální vedení, tam třeba v Anglii nebo i v Irsku, tam se ty lidi hádají, kdo bude dělat toho vedoucího. Myslím, hádají, kdo ho nikdo to nechce dělat. Dokonce jsem zažil tahání sirek. Jo. A protože to je velice nevděčná tam role, ale ono to zase souvisí trošku i s ekonomickými podmínkami a tak.
3: Ale víte, co by mě zajímalo, jestli kdyby zítra vám Adam Vojtěch nabídl, že můžete udělat 3 bez kompromisů zásadní změny v českém zdravotnictví, tak které byste udělal?
4: Já nemám rád Harryho Pottera v podstatě, ale tu jeho hůlku, vím, že nosil hůlku takovou jako kouzelnou. Jo? Čili takhle asi
3: myslíte,
4: kdybych najednou byl Harry Potter díky našemu panu ministrovi a on mi dal tu hůlku. Nevím, jestli 3, ale rozhodně bych propojil všechna zdravotnická zařízení digitálně. To je to, co nám dělá a ušetřil bych tak 5-10 miliard, možná víc, digitálně.
3: A pak řeknu, na čem byste to ušetřil?
4: Na zbytečných vyšetřeních. Vy to zažíváte určitě taky, nebo ve svém okolí, tak mám ultrazvuk, jedu tamhle zase, před 14 dny jsem měl ultrazvuk, jedu na nové vyšetření, protože se tam něco našlo, anebo nenašlo právě, a já mám pořád obtíže, tak přijdu na nemocnice a co mám hned? Ultrazvuk další. Měl jsem před 14 dny krevní odběry, Bůh ví, kde to bylo. Uděláme další a větší.
3: Já jsem si Mani vzpomněla při tom, co říkáte, že to byl taky hlavní problém hygienických stanic v době covidu. Oni vůbec nebyli propojené jakkoliv.
4: Čili a my teď jenom takový triviální příklad. K nám se dostává starší pacient, populace stárne, není to žádné tajemství. Tak jaké, že užíváte léky? No, pane doktore, ty modré.
5: Jasně.
4: A jednou týdně si mám vzít ten hnědej.
5: Jasně.
4: Je odpověď. Donutit například, a teď já si jich nechci dotknout, donutit praktické lékaře, aby nám poslali kompletní, nemyslím kompletní dokumentaci, ale kompletní seznam léku, například, které pacient užívá, je nad lidský úkon. Já dokonce u sebe na klinice jsme dali dohromady takový objednávací systém, kde teda může lékař na konkrétní hodinu a den objednat pacienta, praktický lékař nebo specialista, to je jedno, ale má za úkol tam napsat, vypsat nebo nakopírovat, prostě oskenovat veškerou medikaci, který ten pacient bere. No myslíte si, že toho využívají? 1 z 10, opravdu. Jo? Čili to je velká bolest, která ale ve finále nešetří jenom čas těm specialistům, ale hrozný peníze na všech těch zbytečných laboratorních a jasně, zobrazovacích duplicitních metodách. To jsou miliardy, podle mě jsou to miliardy.
5: A sekundo, druhá záležitost, kterou byste změnil Harry Potterovským proutkem?
4: Asi bych vedení těch oddělení a klinik, nemyslím rozpustil, ale horizontalizoval.
5: Jak se to dělá? Jak se to dělá?
4: Takže každý, a to je možná to třetí, co bych vymyslel, že bych jednotlivé atestované specialisty, čili to je hotový lékař. Jo? Tady si řekněme, že absolvent medicíny po 6 letech je nositel titulu MUDr. To není lékař mých očích. S prominutím, tak ne. Ten se tu medicínu učí teprve jaksi potom a za 5, za 10 let podle oboru je opravdu, když má štěstí a je na dobrém pracovišti, je z něho opravdu tedy vzdělaný, erudovaný lékař, kterého v tom oboru můžete postavit kamkoliv a on dělá dobrou práci. Jo. Čili tento lékař by byl, nebo tyto lékaři by byli na stejné úrovni, měli by svoje prostě dané kompetence a ten jejich šéf, ten profesor, primář a tak dále, ten by je pouze koordinoval.
5: Úplně na závěr, pane profesore, řekněte mě, věříte české stávající vládě, že udělá, já se neptám celkově, jo, to bych si netroufla, ale že udělá ve zdravotnictví to, co nahlásila, že bude restrukturalizovat nemocnice, dál centralizovat specializovanou péči. Vy sám vedete špičkové centrum, tak se ptám, radujete se z toho, kdo má to české zdravotnictví v danou chvíli v rukou, anebo jste spíš opatrný?
4: Ne, takhle, já jsem ze zásady spíš opatrný, ale myslím si, že to, jak teď mluvím, jak jsem poslouchal a nevím, neposlouchal jsem všechny jeho výroky našeho pana ministra, jak jsem ho poslouchal, tak ten směr je správný. Jo. Ten směr by mohl být správný, ale ta vláda má 4 roky, nebo prostě každá vláda má 4 roky. A já pochybuju, že za 4 roky se to všechno dá stihnout, i kdyby, řekněme, zákonodárci a tak dále byli úplně všichni na stejné vlně.
5: Tak to je bohužel bolest každého oboru, ve kterém by měly přijít zásadní změny, že se to nedá stihnout. Mým hostem byl přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky.
4: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den.
5: A hezkou sobotu, ale i neděli vám taky přeje Barbora Tachecín.
6: Radiožurnál, bylo 11 hodin. Jsou tu čerstvé zprávy a s nimi Kateřina Causidisová.
7: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Ukrajinská armáda má více než trojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Olomoučtí fotbalisté budou hrát v Ostravě o 4. ligovou výhru v řadě. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 25. kilometru. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí a nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad. Po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
9: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
7: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců ve skalách v Adršpachu na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu. Armádě nařídil, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí.
10: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
7: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Pro veřejnost je dnes mimořádně otevřený důl Darkov na Karvinsku, a to 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí v této

0: Fotbalisté Ostravy nastoupí v šestém kole šance ligy proti olomoucké Sigmě, která se v případě čtvrtého vítězství v řadě může dostat do čela neúplné tabulky. Utkání začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Od 5 hodin odpoledne jsou na programu zápasy Zbrojovka Brno Zlín a Pardubice Artis Brno. Kajakář Josef Dostál postoupil na světovém šampionátu rychlostních kanoistů do finále závodu na 500 metrů. Světový titul na neolympijské trati se v Poznani pokusí obhájit zítra. Dnes po 15. hodině pojedou na stejné trati finále kanoisté Martin Fuchsa a Denisa Řáhová. A v Amsterdamu pokračuje mistrovství světa ve veslování. Aktuální informace má reportér Kamil Jáša.
1: Párová čtyřka Zindulka, Ježek, Čížek, Smejkal se blíží na první kilometr. Teď je aktuálně na třetím místě. Alice Prokešová ve skihvastském finále C skončila na třetí pozici. Tuto jízdu vyhrála dánka Frida Nilsenová. Prokešová opouští šampionát na 15. místě. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 u Sadské a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte komplikace u Sadské. V zúžení na 25. a půltém kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Už výrazně ji nepřekáží, kolona se začíná rozjíždět. Z kilometru 22 je to ale stále asi na 15 minut. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem je výrazné zdržení mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 dělníci ruší dlouhodobé omezení. Projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Směrem na Vyškov kolona z kilometru 204 asi na 25 minut. Směrem do Brna je kolona už od Rousínova z kilometru 216 a na 210 je to asi na 40 minut. Dá se sjíždět z D1 na Rousínov, exit 216 a pak to do Brna oběd přes souběžnou silnici k Rohlence. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz před Benešovem, pomaleji se jede od Mrače až ke Konopišti, je to asi na 10 minut a v Rychnově nad Kněžnou je zastavený provoz na silnici 14 na průtahu městem. Z Vamberka do Dobrušky u prodejny Lidl, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, objíždí se to centrem Rychnova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
5: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
6: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
7: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
5: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec viděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
6: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl. They tell us what to do and we
5: do it. To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
6: I guess you never really know a person, do you? A to je ta výměna 2010.
5: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že nějak

0: ve čtvrtém nebo pátém díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka, přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shauna Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat.
1: I first heard about it in 2010. I was at that time working for the Independent newspaper in Moscow.
2: Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směřováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
0: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let. Jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte brutální výcvik jazykový a pak nějakým způsobem, pak třeba odjedete do Kanady, to bylo velmi časté, nebo do Latinské Ameriky, tam vystupujete třeba jako Němci a během pár let se přemístíte do té cílové země, což teda většinou byly Spojené státy. A tam se už potom uvidí, máte za cíl se dostat k nějakým lidem. Často ty úkoly byly jako naprosto nerealistické a když to nešlo, no tak vás třeba využívali jako pro výběr mrtvých skránek.
2: Takže jsou to jakoby na první pohled občané cizích států, tu nevím, Španělé, tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a otevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často to ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Shauna Walkera.
3: Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada.
4: Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court.
5: Yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this.
0: Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. On žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. Snažil se...
2: Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4, tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky, takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
0: A jeden z těch manželských parů problém, měl dva syny, kterým bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
6: Nějakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
2: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o dva roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
0: A kde se to ocitli?
2: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
0: No, Sean vlastně argumentuje v té knížce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
2: A možná trochu znouzecnost.
0: No tak protože samozřejmě, ale protože ta bolševická strana ještě před revolucí, tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam
2: ale
0: prostě...
2: Protože Rusie postupně otevírala až...
0: Až do těch 30. let. A současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě než Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti Kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
2: A po druhé světové válce uvádí aspoň Sean Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven.
1: As the Cold War starts, the FBI gets massively funded.
6: Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo, co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let. Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
2: Nějaké ty linky se v té Seanově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym, falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly, tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské jeho námořnictva a ponorek a technologií a také pro pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v těch takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Haarlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna, jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech pravděpodobně na základě typu jednoho z přeběhlíků, jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu, umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh, biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Haarlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
0: To je strašný. Sean má v knize příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů. A poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
2: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
0: Naprosto, dokonce se tam prý u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále. No, ale prostě nemá šanci.
2: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
0: Přesně. A on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinkou nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
2: Že on to konzultuje s tím ústředím.
0: Ano, tomu to schválí, protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a on ho skutečně naverbuje a oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
2: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
0: Už začíná být monitorován a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám a oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
2: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný. A to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, je to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
0: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
6: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200-milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy.
2: Manhattan, talk to people, and they sent their reports back. No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
0: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo? Že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
6: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
2: Je to jako specifická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal jí britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nás tam bylo 6 na té cimře ještě. Takže Pepek nás, kluci, vypadněte, to nebude dobrý.
8: My jsme si dnes z toho pátrání paměti národa připravili několik takových vskutku až detektivních příběhů.
9: Jiří Lukštěk popisuje, že samozřejmě slyšeli výkřiky a zvuky bitvy. Nakonec vyvlekli stlučeného, dobitého Vladimíra Požára a umístili do korekce.
10: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
8: Pokrok nespočívá v pouhé změně, ale závisí na schopnosti pamatovat si. Jestliže je změna úplná, nezůstává nic, co by se mohlo zdokonalovat, ani žádný směr, kterým by se zdokonalování mohlo ubírat. Ti, kdo si nedokážou připomenout minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby ji znovu prožili.
11: Jestli generace našich otců zažila tu válku a ty deziluze z těch začátků komunismu, tak prostě naše generace je poznamenána ne tím, že jsme zažili jako 17-letý okupaci, ale že jsme se pak zlomili, že prostě spousta mých vrstevníků, i těch, kteří tam slibovali, je nikdy nezapomeneme, tak se z nich stali svině.
12: Závěrem pro budoucnost, no, to je těžký. Já mám naštěstí optimismus z krví. Takže já pořád doufám, že lidi se poučí ze všeho, a doufám právě, že ta mladá generace neskočí na lep těm pitomým komunistům, protože já nevím, je tady tolik důkazů, které by je měly varovat. Ovšem, nikdo nemůže vědět, protože naivita je možná, hloupost, jak se říká, nekonečná, jestli se z toho podaří lidstvu vůbec nějakým způsobem dostat, to nevím. Byli tady nacismus, byl tady komunismus, byli tady všelijaký izmy už dávno předtím, a lidé, když něco prožijí, tak raději na to zapomínají. A toho se bojím. Já proto jako považuji za svoji povinnost tyhle ty všechny věci připomínat.
13: Každý zlo sebou nese zlo.
14: A tak bych chtěl říct, učte se, chápejte všechno, snažte se pochopit všechno, co je kolem vás, protože je to velice důležité, vzdělání je nade vše, ale to vzdělání historické je z hlediska vývoje vašich osobností i našeho státu to nejdůležitější. Chápat, co se tady stalo, co se už stát nesmí.
15: Dalším generacím, aby se opravdu nikdy nepoznali válku, nepoznali to, co my, hlad, vždycky si vážili svoji vlast.
8: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady
16: Mikuláš Kroupa. Dobrý den, ahoj Lucie.
8: V úvodu já jsem začala citátem George Santayana z knihy The Life of Reason z roku 1905 a vybrala jsem si ho proto, protože dneska ukážeme paměť národa z takové další stránky, protože paměť národa tady více jak 20 let nejen, že uchovává vzpomínky pamětníků, ale také se snaží odhalovat nové příběhy, přinášet další střípky naší historie a dopátrat se toho, jak to vlastně bylo doopravdy.
16: My slavíme 25. výročí, všechny srdečně zveme 16. září do Senátu. Od 10 hodin bude probíhat konference o tématech paměti, o vlastenectví a potom budeme odpoledne až do večera ve Valčtinské zahradě, bude hudba, bude to úžasné, tak všichni přijďte a moc se na vás těšíme.
8: To se budeme těšit a my jsme si dnes z toho pátrání paměti národa připravili několik takových vskutku až detektivních příběhů, které právě se odehrály pod taktovkou paměti národa a která pátrala po těch vzpomínkách pamětníků a tom dalším, co se tam skrývá, jak by se dalo jít do hloubky. A Ten první příběh, kterým začneme, a dneska to bude hodně na tobě, Mikuláši, protože ty jsi u toho byl, jsou to tvoji lidé, kteří se na tom podíleli a vidíš do toho zákulisí víc než já. Já se moc těším, že budu v roli posluchače a budu napětě poslouchat a dávat doplňovací dotazy. Tak ten první příběh je ale děsivý, smutný a jsem vlastně zvědavá na to celé, jak to vzniklo, jak to začalo. Já jsem si tady vypůjčila váš titulek, který si k tomu kdysi napsal. Dozorci umlátili vězně v korekci, v protokolu uvedli, že se oběsil. Vrahy vedl dozorce Černá Máry. Tak a to bych nechal jen takové krátké.
16: To je příběh, okay, kterýmu se budeme teďka věnovat, ale než se do něj pustíme, přece jenom bych pár slov chtěl říci, že paměť národa prochází vlastně poměrně velkou změnou. My do této chvíle měli nepřeženu, když řeknu třeba 300 spolupracovníků, takzvaných sběračů. Jejichž úkolem bylo hledat ve svém okolí příběhy a zaznamenat jejich vyprávění. Teď nově vzniká redakce Paměti národa. Našim spolupracovníkům už neříkáme sběrači. To slovo vlastně dávalo smysl, když jsme měli seznamy pamětníků, které jsme chtěli natočit, hlavně díky obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu, ale teďka všechny ty seznamy už nefungují, neplatí, prostě ti lidé jsou pryč a my musíme opravdu pátrat a hledat zajímavé příběhy. A k tomu tedy jsme se rozhodli proměnit sběrači na redaktory. A těch bude mít teďka Paměť národa asi 10 v každém kraji. A jde o to, že redaktor se bude věnovat nejen tedy samotné orální historii, tedy zaznamenávání vzpomínek, ale půjde do těch příběhů hlouběji, i do těch, které už jsme natočili, které jsme zpracovali na Paměti národa. A jeden z nich je právě Jiřího Lukšička. To je scout, bývalý politický vězeň. V jehož příběhu, který je nádherný, veliký a úžasný, je to také jeden z posledních žijících scoutů, kteří osvědčili ten svůj scoutský slib, věrnost republice. Opravdu svým vlastním životem mnoha lety kriminálu v 50. letech stal se účastníkem takové malé scoutské odbojové skupiny, která šířila letáky, rozbíjela někde ve středočeském kraji komunistické nástěnky ve vesnicích. Jsou to takové banality, ale tito mladí lidé mezi 17 až 25 lety prostě se snažili nějakým způsobem jaksi narušit ten monolit toho socialistického budování tím, že občas někde něco poškodili. Vím, že také propíchali pneumatiky autobusům, které svážely na nějaké soudružské cvičení milicionáře. Ale bohužel její skupina byla prozrazena a protože v té skupině měli skauta, který pracoval ve zbrojovce a své skautské kumpány vybavil pistolemi. Jiří Lukšiček jí stačil zakopat a vykopal ji až v 90. letech. Tak bohužel tito mladí lidé dostali strašně vysoké tresty. Lukšiček tuším dostal 20 let vězení. Ale právě on podává neuvěřitelně bohaté svědectví o každodennosti politických vězňů v těch jáchymovských lágrech, ale zároveň podává vlastně jediný, který dnes má toto svědectví o případu vraždy jistého muže jménem Vladimír Požár. Jiří Lukšiček vlastně součástí toho svého mnohahodinového vyprávění pro Paměť národa, tak v jednu chvíli vypráví o situaci na baráku. Myslím, že uvádí lágr Nikolaj, nicméně pravděpodobně se jedná o lágr Rovnost, kde také Lukšiček byl, tak tam dochází k jistému posunu, ale to je prostě pochopitelné po tolika letech. A podává zprávu, že jeho spoluvězeň Vladimír Požár, zhruba 40-letý statný muž, který měl za sebou dramatický útěk do západního Německa, tam v táboře jaksi vyhledal verbíře do francouzské cizinecké legie, byl tedy rekrutován a odvezen do Marseille, do Sidi Bil Abbès, do výcvikového střediska z cizinecké legie, prošel nějakým základním výcvikem, ale během něhož si uvědomil, že se mu stýská. Měl 4 děti, manželku a vypadalo to, že třetí světová válka hned tak nebude. A on se rozhodl vrátit se zpátky. Nejsem si jistý, jestli to bylo i s nějakou domluvou s francouzskou tajnou službou, že by tedy přecházel hranici jako agent chodec, spíš ne. Je zřejmé, že to byl do jisté míry něčem prostý člověk, neměl žádné školy, žádná studia za sebou, byl to původem horník s jistou takovou dobrodružnou povahou a také dost rázný člověk. Mnohokrát se porval, našel se mi nějaké policejní záznamy o nějakých rvačkách v hospodě, ale co je zajímavé, je, že byl zadržen na hranicích při cestě zpátky do komunistického Československa a poměrně otevřeně všechno řekl, vypověděl a také vypověděl, že byl vyslýchán v těch sběrných táborech nebo v těch táborech pro uprchlíky tajnými službami, západními tajnými službami. To byl vyslýchán v podstatě každý. A myslím si, že udělal chybu při těch výsleších, ale ono to vlastně bylo tak jako na běžícím pásu a ti soudruzi ho okamžitě zaškatulkovali jako špiona a u soudu dostal také velmi vysoký trest.
8: A tyhle ty všechny informace o tom, jaký byl, jak probíhalo to vyšetřování a kolik dostal let, to si našel v archivu bezpečnostních složek?
16: To jsem hledal v jeho osobním spise, který je přiložen v Národním archivu k vyšetřovací zprávě o jeho sebevraždě nebo spíše vraždě. Já se kloním, že byl tento muž v tom komunistickém vězení v roce 1957 zavražděn.
8: No tak si pojďme říct, co se stalo.
16: Jiří Lukšíček podává svědectví toto. Vladimír Požár sedí na baráku na lágru Rovnost a sepisuje dopis pro manželku. Tento dopis je důležitý, výjimečný, protože do obálky vkládá potravinové lístky, táborové poukázky, což jsou velmi vzácné táborové peníze, za které může i civilista si nakoupit v táborové kantýně základní potraviny. Může si je proměnit i za peníze. On strašně chtěl pomáhat svojí manželce. Ti vězni samozřejmě nesmírně trpěli stiskem po svých dětech a po manželkách. To bylo opravdu nejtrýznivější, když jaksi dostali rozhodové papíry. A bachaři toho velice často využívali a zneužívali. Chodili za těmi vězni, které chtěli zlomit a vykládali jim často báchorky o tom, jak jsou manželky nevěrné a jak se chtějí rozvést a podobně. Ale Vladimír Požár psal dopis a vložil do ní tyto poukázky jednak své a jednak svých spoluvězňů, protože Vladimír Požár byl pravděpodobně velmi oblíbený vězeň. Byl to bonvián, veselý člověk, člověk odrzlý vůči bachařům. Našel jsem asi 9 různých hlášení o tom, že ho posílají do korekce za to, že posílá k šípku bachaře a nestaví se do pozoru, když má a odpovídá dozorcům při sčítání nikoliv zde, ale tady a podobně. To bylo velmi častý, když si ten vězeň chtěl udělat trošku legraci z těch dozorců. Vlastně docela odvážný, protože potom jít na 5 dnů až 10 dnů do korekce. To bylo opravdu temnice, samota, snížené dávky jídla a podobně. Abych se dostal k té situaci. Vladimír Požár podle Lukšička psal dopis. Načež do baráku vtrhnul dozorce s přezdívkou. Samozřejmě vězni neznali pravá jména ostrahy, ale přezdívali je různými způsoby. A tomuto sadistovi říkali Černá Máry.
8: A známe my dneska už jeho jméno, nebo neznáme?
16: Některých dozorců ano, třeba velitele toho lágru, Vaščka, tak tomu říkali Fešák, tak to byl také pěkný sadista, darebák, tak toho znali, ale u většiny ne. Takže byly přezdívky Mongol, Číňan a podobně. A Černá Máry vtrhla do baráku. Teda mimochodem, odskočím si, když čtete ty příkazy ke korekci, potrestání, tak tam jsou podepsáni. Ale velmi často jsou tam jenom škrábance. Ale já jsem identifikoval několik jmen. Stránský, Petřík, Malý a takové ty běžné jména. Ale když je chcete dohledat, tak zjistíte, že neexistují seznamy příslušníků sboru vězeňské stráže. Ty prostě byly z těch 50. let zničeny, takže my opravdu nevíme a tápeme s tou identifikací. Jak vstoupil dozorce, tak vězni se postavili do pozoru. Nejbližší vězeň nebo velitel světnice podával hlášení a Černá Máry koukala na Vladimíra Požára, který zůstal sedět a dopisoval dopis. On ho potřeboval dopsat, aby ho mohl odevzdat včas a mohl odejít. Tam šlo o čas, tak on dopisoval rychle ten dopis. Na Češčana Máry na ní začala řvát, jako, jak to, že se nepostavíte do pozoru, když stoupí dozorce. A on prostě svým osobitým způsobem odpověděl, že podle vězeňského řádu nemusí vězeň vstávat a stavět se do pozoru, když píše dopis. To jsem nikde nenašel, ale možný to je. Rozhodně teda Černá Máry samozřejmě dostal hysterák, hystericky na ní řval a Vladimír Požár zatím dopsal dopis, obálku zalepil a řekl, já jsem potřeboval dopsat tento dopis svojí manželce. Černá Máry vytrhl ten dopis a roztrhal. I s těmi poukázkami.
8: Od všech těch vězňů.
16: Od těch všech vězňů a na Češ Požárově ruply nervy a prohodil Černou Máry dveřma. Tak to popisuje Jiří Lukšiček. Černá Máry otřesen utekl pro další dozorce a Požár ostatním vězňům řekl takovou památnou větu. Kluci, rychle pryč, tady to nebude hezký. Vězni teda vyšli ven z toho baráku a naběhla tam svita asi 8 dozorců, dokonce údajně i se psy. A pes prý prolítl oknem, jak ho Požár drapnul a vyhodil a došlo k velikému násilí. Jiří Lukšiček popisuje, že samozřejmě slyšeli výkřiky a zvuky bitvy. Nakonec vyvlekli stlučeného, dobitého Vladimíra Požára a umístili do korekce. Dostal 5 dnů korekce. Ještě ten den přijelo pohřební auto a Vladimír Požár byl odvezen do Márnice, protože byl nalezen oběšen v korekci.
7: Oběsit se nemohl, protože neměl na čem. Tam nebylo ani prostěradlo, ani nic, ani deka, nic. Deka, jo, tomu dali večer předtím, že jo, byla jediná, ale prostě, že by se někdo oběsil na desce, tomu teda jako se dá dost těžko věřit. Prostě najednou byl Pepek mrtvej.
16: Jsou další 3 svědectví politických vězňů, které byly podány v roce 1969 a v 90. letech, tuším 97, Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, pro UDV. A tam se rozchází to svědectví s Jiřím Lukšičem a to je trochu potíž a já se s tím trošku potýkám. Já prostě Jiřímu Lukšičkovi, tomuto úžasnému skautovi, opravdu věřím. Nemá důvod, proč by si to vymýšlel.
8: A v čem se to rozchází?
16: Rozchází se to v tom, že k násilí došlo na nástupu. Nikoli v baráku, ani Požár nepsal dopis, prostě byl nástup a jedna z těch verzí nástupu říká, že Požár byl neupraven, přišel snad v bačkorách. Jiná verze je, že přišel v zablácených botách, třetí verze je, že přišel v celých fáračkách, prostě rovnou ze směny. Další verze jednoho spoluvězně zase říká, že k tomu násilí došlo při výdeji jídla, obědu, kdy on právě přišel v zablácených botech a nabral si do Ešusu oběd, ale dozorce na něj zařval, položte to jídlo, abyste se řádně ustrojit. A Požár údajně praštil s Ešusem o zem a zařval, tak ať si to ti bolševici sežerou sami. A došlo zase k nějakému, tedy nějaké potyčce. Na tom nástupu je svědectví, že dozorce šel podél řady, bohužel Požár byl v první řadě a zastavil se a těma okovanýma botama mu začal drtit palce u nohou. Načež Požár se zhroutil bolestí, pak se zpamatoval a nakopnul toho dozorce údajně do rozkroku. A následně tedy doběhli další bachaři a vytáhli ho a především ho stloukli a odtáhli do korekce. 18. května 1957 v 16 hodin byl Vladimír Požár nalezen v korekci, zavěšen na takovém pozoruhodném ústrojí, které ho uškrtilo. On si musel sundat tkaničky, což je velmi podezřelé. Vězňům se do korekce vždycky zabavovaly tkaničky.
8: Takže by je neměl vůbec mít u sebe.
16: On si roztrhal na kousky vězeňskou košili a upletl si z něj provaz a zavěsil se na malé mřížované okénko, které ale bylo velké snad 1,20 m. To člověk byl v takovém zvláštním sedu. Viděl jsem fotky jako z ohledání a on ani nevisí, on jakoby sedí opřen o zeď a vlastně ho škrtí tak jako zvláštně dost složitě udělané, jaksi škrtidlo, no, jak, já nevím, jak to popsat.
8: Jakože tedy je to velmi nebyl podezřený. Zavěšený. Že když si představujeme oběšence, tak je to někdo, ano, do
16: skupasti. On se musel škrtit hrozně dlouho, za prvý. Za druhý, nebyla provedená pitva, to je další podezření. Za třetí, do hodiny vlastně je ten případ takřka uzavřen. Konstatovaná smrt, nejsou žádné podezření, jako kdyby se nic předtím nestalo. A do té zprávy, která vzniká pár dnů poté, 27. května, tak píše už lékař z nemocnice z Ostrova, jistý Tomšiček, zprávu, že došlo k sebevraždě a po ohledání zjistil, že na smrti se nepodílela žádná další osoba a proto není potřeba nařizovat žádné další úkony. Nějací dozorci říkají, že kvílel a nadával v té korekci, ale že mu nic neudělali a že si myslí, že se za sebe vraždil, protože se s ním chtěla rozvést jeho manželka, že si stěžoval na bolest hlavy a podobně, ale tohle opravdu ty vězni, to, co vypovídali, nikdy nikdo z nich neřekl. Tenhle Bonvian, tenhle ten člověk, který se strašně těšil samozřejmě na svobodu a psal té manželce pravidelně. Já se domnívám, že toto je přesně ten případ, kdy nelze s jistotou říci, jak to přesně bylo, ale velmi nám poslouží tato svědectví těch politických vězňů. A poslední to svědectví je právě Jiří Rukšička, který nám o tom podal tuto zprávu.
8: Ty, když jsi pátral po tom příběhu, nepodařilo se ti najít manželku Vladimíra Požára? Byla ještě naživu?
16: Pravděpodobně budeme hledat jeho děti. To je určitě cesta, která nás čeká. Není jednoduchá, protože máme velmi málo indicí. Myslím, že nejpodrobněji a takovým poctivým způsobem tento případ zpracoval historik František Bartík. Je to práce, která ale nejvíc vychází, zdá se mi, právě z těch archivních dokumentů, z dokumentů, které vznikly z provenience těch bezpečnostních složek, tedy zaměstnanců ministerstva vnitra, které měly na starost odbor Jáchymov. Jsou to podle mého soudu zprávy, které jsou účelové. Ta svědectví politických vězňů, i když se rozcházejí, ano, v tom příběhu před uvržení Požára do korekce, tak se rozcházejí, ale ne zase až tolik. Vlastně všechny mají společného jmenovatele, tedy konflikt politického vězně s dozorcem, či dozorci. Pak je tady indicie, že ten případ byl prostě strašně rychle smetený ze stolu. Taková věc prostě si zasloužila pečlivé prostě rozkoumání. V 69. se to znovu otevřelo. Konfederace politických vězňů, nově vlastně v roce 68 obnovená, v roce 70 zase zrušená, ale tak ten rok vlastně tam probíhala jakási snaha zjistit podrobnosti o této vraždě. Také nedošli k závěru. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu v roce 1997 případ znovu otevřel na základě podnětu jednoho z těch politických vězňů a sezbíral několik tedy svědectví a tam právě najednou vzniká určité rozpory a UDV to uzavírá, nebo vlastně to neuzavírá, ani nekonstatuje nějaký závěr, rozhodně to neposílá dál, nikoho neobvinuje a myslím si, že to je taková ta nedokončená práce UDV. Ale pan Bártík, opravdu ta práce jeho, kterou jsem četl, tak je shrnující, ale myslím si, že příliš vychází z těch policejních dokumentů. Já jsem asi 3x nebo 4x o tomto velmi podrobně s Jiřím Lukšičkem mluvil. A Jiří Lukšiček to popisuje opravdu velmi detailně a velmi stejně. Není to tak, že by tu historku nějak
8: že to bylo po každé jinak.
16: Já prostě opravdu důvěřuju Jiřímu Lukšičkovi. Jeho svědectví mi přijde detailní, pozoruhodné, s vlastně velkým příběhem a je vlastně opravdu jediné.
8: To svědectví se samozřejmě můžete poslechnout na Paměti národa, kde jsou vzpomínky pana Lukšička uchované. A jelikož opět se blížíme spíš ke konci, nebo hodně ke konci, tak bych ale ráda ještě naťukla ten druhý příběh, to druhé vyšetřování, které potom dokončíme samozřejmě v bonusu, jak je naším dobrým zvykem. Ale abychom aspoň trošku nalákali. Teď to druhé vyšetřování Paměti národa, ještě takhle nazvu, je jedno z nejnovějších, co jsem tak koukala. A jde o příběh německého četníka, který ale vlastně Čechům pomáhal. A ten jeho konec je taky obestřen spoustou tajemství a taky tam se hrál významnou roli jeden z pamětníků.
16: Ano, v květnu 1945 došlo k vraždě nedaleko malé obce Vrchotových Jarovic v takovém lese. Byl zavražděn německý polní četník, kterému Češi přezdívali Slinták.
8: To mě Slintác. Dost zaujalo.
16: Oni nosili totiž takovou známku plechovou na krku. Jo? A ona byla taková velká ta známka a působila trošku jako jakýmsi brindákem. Tak se ty lidé si z ní dělali legraci, že jsou to Slintáci. Musí nosit brindáky. Ale on byl zavražděn. Ale lidé, kteří ho znali, tak věděli, že byl zapojený do odboje, nebo že to byl velký pomocník, který během války zachránil spoustu lidských životů. A také ono to bylo na zvláštním místě. Ono to bylo u Vrchotových Janovic, kde se nacházel koncentrační tábor, pobočný tábor v Losumbirku. A jak bychom nalákali? Nalákáme tak, že Paměť národa vlastně na takovýto příběhy kápne takovou novou metodou, my říkáme orálně historická akce. Spočívá to v tom, že redaktoři a sběrači Paměti národa přijedou do nějakého kraje, obce a tam obejdeme všechny domy, všechny staré lidi, co potkáme, zastavíme a ptáme se jich, zda neznají zajímavý příběh, zda by nevyprávěli ten svůj. A takhle v jednom domě jsme narazili na pana Kahouna, což byl syn místního hostinského. A v těch hospodách si lidé vypráví, takže vyprávěl jeden z těch příběhů právě o tomto Slintákovi.
8: No? A k tomu my se dostaneme v bonusu.
16: Jestli jsme ho vykopali, jestli jsme ho našli.
8: Jestli jste ho našli a co jste tam všechno vyzjistil, jaký ten příběh byl. A já se teda budu moc těšit na pokračování. A vám, milí posluchači, moc děkujeme, že nás posloucháte.
16: Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
8: A Lucie Korcová.
10: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
17: Dobývání vesmíru. Lidstvo od nepaměti vzlíželo k obloze. Mnozí tam možná hledali odpovědi na otázky bytí, jiní toužili vzlétnout ke hvězdám. To se stalo skutečností až ve 20. století. Umožnili to znalosti zejména ve fyzice. Vzlétnout do vesmíru se tak přiblížilo s vývojem tryskových a především raketových motorů.
18: Voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Hlas prvního astronauta hovoří major Jurij Alexejevič Gagarin.
17: Psal se duben roku 1961. Tu už byly naplno rozjeté kosmické závody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Reakce Američanů přišla o několik let později.
19: Motor se zastavil.
20: To znamená, že v tuto chvíli jsme svědky historického přistání na měsíci. Díváme se do Houstonu na obrazovku a je to skutečně, filmaři pracují, někteří nadskočili nadšením.
17: 21. července 1969 Neil Armstrong jako první pozemšťan stoupl na povrch měsíce. Pokud je řeč o aktuálních možnostech a projektech, pak podle Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz mluvíme o pilotované a nepilotované kosmonautice.
21: Ta nepilotovaná se samozřejmě dostane dál, nemusíme řešit třeba její návrat na Zemi a tak podobně. Takže třeba v současné době už můžeme říct, že máme prozkoumány všechny planety sluneční soustavy, byť samozřejmě U některých už je to dlouho, to jsme ji navštívili, ale zlepšuje se to.
17: Ohledně pilotované kosmonautiky je třeba říct, že ta se drží na nízké oběžné dráze okolo Země. Plány jsou ale smělé. Zvažuje se kosmická stanice Gateway na oběžné dráze Měsíce,
21: která by měla umožnit ověření technologií a také vědecký výzkum, který by mohl umožnit nejenom návrat lidí na Měsíc, ale třeba i výpravu lidí k Marsu.
3: Raketou na Mars, poletíme zas, ty a já.
17: No, ono to ale nebude zas tak jednoduché.
21: Já bych řekl, že je to někde mezi, protože už v éře programu Apollo se říkalo, že na Mars poletíme za 20 let. Uteklo půl století a říkáme to pořád. Takže těch problémů se musí vyřešit celá řada, ovšem jako utopii bych to neoznačoval. V současné době se zdá, že bychom člověka dokázali dostat na Mars, ale jde o to, abychom ho tam dostali ve zdraví, což nejsou dvě stejné věci.
17: Případný let na Mars by znamenal dlouholetou izolaci skupiny lidí v malém konstantním prostoru. Moderní psychologie se pokouší předvídat a modelovat lidské chování těmi nejmodernějšími nástroji. Dosavadní výsledky jsou ale spíše skeptické.
21: Je pravda, že ty analogové mise, které simulují kosmický let, nejsou stoprocentní a vždycky simulují pouze jeden z aspektů. Tohle to musíme mít na paměti při vyhodnocování dat. Ale pokud je těch analogových misí více, každá se zaměří na něco jiného, tak v tu chvíli, když sečteme data z nich, tak v tu chvíli už to může začít dávat poměrně rozumné výsledky. Je pravda, že psychika bude hrát významnou roli, protože ne nadarmo se říká, že člověk je nejsilnějším, ale zároveň i nejslabším článkem každé mise.
17: Co se ale zdá být jasné, je, že zkoumání hlubokého vesmíru bude pokračovat, a to za přispění především americké NASA.
21: Já se domnívám, že NASA má v současné době neotřesitelnou pozici, má nejvíce kosmických sond, nemyslím si, že by se to mělo v nejbližších letech změnit.
17: Daří se i Číně, která má dostatek prostředků k výzkumu. Za úspěch je třeba považovat přistání na odvrácené straně Měsíce a odebrání vzorků. Naopak ztrácí a vyklízí pozice ruská civilní kosmonautika.
21: Rusko jako takové nemá vlastní úspěšnou meziplanetární sondu. Ta poslední ještě z éry Sovětského svazu. Rusko má stále pilotovanou kosmonautiku, kosmické lodě Sojus a tak podobně. To jim nikdo nebere, ale v případě té bezpilotní kosmonautiky je vidět opravdu velmi významný propad.
17: Existuje ale ještě další strana. Soukromé subjekty. Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz vysvětlil, proč soukromé firmy zřejmě nikdy nenahradí státní agentury.
21: Soukromé firmy logicky budou dělat jenom to, co jim přinese zisk. A takový ten základní výzkum, na kterém kosmonautika v podstatě stojí, tak ten není ziskový. Když pošlete nějakou sondu, aby prozkoumávala třeba ledové měsíce Jupiteru, tak vám to moc peněz nevydělá. Ale podpoříte tím ten základní výzkum. To znamená, tohle bude pořád doména NASA. Ale ta agentura může ušetřit tím, že si nechá některé služby zajistit od soukromých firem, které to dokáží levněji.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Nepálská vláda po středeční bleskové povodní žádá těžkou techniku. Islanďané v referendu rozhodují, jestli obnoví přístupové rozhovory s Evropskou unií. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do finále pětistovky. Kolony popojíždí po dálnici D1 u Brna v omezení na kilometru 210. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Je sobota 29. srpna. Hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Cousrisová.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se více než 2400 lidí.
4: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitvan u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
19: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, který změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
5: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
22: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
5: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
23: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
5: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
24: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
5: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
19: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat anebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
25: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat

0: přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle průzkumu můžou být výsledky velmi těsné. U jedné z volebních místností v Reykjavíku je i náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
1: Pro Reykjavíku je před volební místností docela živý provoz, rodiny s dětmi, ale žádné velké fronty. Část Islanďanů, asi pětina, přitom už má odvoleno, své hlasy odevzdali v takzvaném předběžném hlasování, které začalo v první polovině srpna. Voliči rozhodují, zda má vláda obnovit 13 let zmražená přístupová jednání a pokusit se s Unií navrhnout dohodu o vstupu do 27. V takovém případě by pak o návrhu bylo další referendum. Vstup do Unie by taky jakožto ústavní novelu museli schválit dva po sobě jdoucí parlamenty. Hlasovat mohou Islanďané až do půlnoci času a podle průzkumu bude velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných jsou více než 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf správy kyjevské oblasti Timur Tkačenko. Aktuálně evakuují přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů taky uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinských hranicích. Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
2: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
3: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
2: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 v těch letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Lidé můžou přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití a nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf-dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek anebo Kateřina Kněžíková.
5: Zkrácenou verzi opery doplní videomapping, tanec i kejklíři. Scénograf Michal Caban promění zámecké nádvoří v obraz staročeského dvora a projekcemi oživí také okolní historické budovy. Koncert se koná v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné, který připomíná slavnou českou pěvkyni. Ta v Litni několik let žila se svým manželem Jiřím Antonínem Daubkem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
6: Kanoista Martin Fuchsa pojede v 15 hodin a 11 minut o další medaili z mistrovství světa rychlostních kanoistů. Po zlatu na kilometru bude v Poznani na startu poloviční trati. Finále na pětistovce čeká odpoledne i kanoistku Denisu Řáhovou a zítra kajakáře Josefa Dostála. Ten byl v semifinálové jízdě dlouho na nepostupových místech. Na šampionátu není zdravotně v pořádku a bylo to znát.
7: No, bylo to hrozný. Já se zvyklý, že když mám prostě mistrovství světa, tak mám většinou dobrou formu. A své výsledku bych to asi taky vyhrál, ale hodně to bolelo už v cíli. Vůbec mi nese ten vítr dozad silnej. On to rád, nechytil jsem si záběr. A zítra ta předpověď je jiná, takže to bude mít trošku jiný charakter.
6: Do bojů o medaile postoupil taky deblkajak Havel Špicar, v semifinále byl druhý. Fotbalisté Zlína se pokusí získat první body v sezóně šance ligy, a to na stadionu brněnské Zbrojovky. Zápas 6. kola začne v 17 hodin, stejně jako utkání Pardubice s Artisem Brno. Od 8 večer pak proti sobě nastoupí Baník Ostrava a Sigma Olomouc v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
8: Zastavená D5 u Borů a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadova.

0: A je stále ještě zastavený provoz za sjezdem na Bor a Benešovice. Na kilometru 121 odtahují kamion po ranní nehodě. Auto už je naložené, bude odjíždět. Provoz policisté z D5 odklánějí na Bor exit 119, pak se to objíždí přes centrum Boru. A na D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte zdržení před sjezdem na Slavkov. Na kilometru 210 tam dělníci ruší dlouhodobé omezení, projíždí se vždy pouze jedním pruhem a tvoří se kolony poměrně dlouhé. Na Vyškov ta kolona je od kilometru 204 asi na 30 minut. Směrem do Brna se stojí od Rousínova z kilometru 216, tam je to skoro na 40 minut a náhradní trasa po souběžné silnici 430 už je hodně ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasná až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
3: Vláda chce změnit výši podpory v nezaměstnanosti směrem dolů. Zvýší to motivaci lidí najít si rychle práci? Jak uzavření ropné dohody Spojených států a Venezuely ovlivní světový obchod s ropou? A dají se sesuvy ledovců, jako byl ten v Nepálu, čekat častěji a mohou nastat také v Evropě? Ministerstvo práce plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících z 80% platu na 65% platu. Příští rok tím chce v rozpočtu ušetřit 4,5 miliardy korun. Zvýšení podpory v prvních dvou měsících nezaměstnanosti bylo přitom součástí tzv. Flexinovely pracovního práva, kterou v minulém volebním období připravila vláda Petra Fialy a kterou při hlasování podpořili i poslanci hnutí ANO. Úprava měla podle expertů rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Víc dodáme s ekonomem, výkonným ředitelem výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERGEI a také bývalým členem Národní ekonomické rady vlády Danielem Minichem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V souladu s našimi pravidly předvolebního vysílání ještě dodám, že kandidujete v podzimních komunálních volbách. Zvýšení flexibility doporučovala na pracovním trhu Národní ekonomická rada vlády, jejímž jste tedy byl členem. Jaký efekt to zvýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících mělo mít? Co jste si od toho, co tedy platí od začátku ledna letošního roku, vlastně slibovali?
4: Tak to základní očekávání bylo, že lidé, kteří pracují za velmi nízké mzdy v málo produktivních firmách, se přestanou tolik bát toho přechodného období ztráty zaměstnání, hledání nového, myslím tím finančně bát. A dají se do toho, řekněme. Prostě najdou si místo, které je produktivnější, lépe placené u firm, které jdou technologicky více kupředu, že ta česká pracovní síla nebude tak silně vázaná v těch starých zastaralých odvětvích.
3: Ta změna je účinná od začátku letošního roku. Dá se už teď na konci srpna říci, jestli má tenhle ten efekt, který mít měla a o kterém jste teď mluvil, jestli se to osvědčuje?
4: Do jisté míry by se to říci dalo, ale musel by někdo udělat kvalitní analýzu. My jsme takovou analýzu ministerstvu práce nabízeli, ale žádný zájem nebyl. A teď se ukazuje, že ministerstvo, zřejmě vláda, nepotřebuje k těm domněnkám, které má, žádné analýzy a že prostě se vrátíme zřejmě, ještě to samozřejmě není ve finále, k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, do jaké míry to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: To znamená, že analýza toho, jestli to funguje, neexistuje z toho, co říkáte, chápu to dobře?
4: Já jsem tam záměrně říkal kvalitní analýza, protože analýza založená na několika pár číslech nedává smysl. Musím nutně dodat tedy, že ten efekt by měl být dlouhodobějšího charakteru. Od toho ledna letošního roku běhlo pouze 8 měsíců, takže my bychom viděli teprve nějaké počáteční efekty, než se ty informace roznesou mezi lidmi, než si ty lidé taky najdou novou práci, abychom se mohli podívat, jestli ta nová práce je skutečně výrazně lepší a lépe placená než ta původní. Ale ty prvotní efekty určitě by se analyzovat na těch datech za 8 měsíců dali.
3: Ministerstvo práce odůvodňuje návrat k té dřívější nižší výši podpory v prvních dvou měsících tím, že chce zvýšit motivaci nezaměstnaných k hledání uplatnění. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na konci července po jednání o podobě rozpočtu řekl, že ty podpory od letošního ledna vzrostly nelogicky, že je teď výhodné nepracovat. Je na tom nebo není na tom něco na tomhletom argumentu?
4: Na to není vlastně nic nového. Pan premiér prostě se asi krátkodobě zamyslel, přišlo mu, že jim chybějí peníze v rozpočtu, což je pravda, a dal rozkaz vládě a ministerstvu práce, aby na tom něco udělalo. Dlužno říci, že to, co na jedné straně může uspořit peníze, může v dlouhodobém pohledu ty peníze ubrat příjmu státního rozpočtu, protože ty více produktivní zaměstnání v těch prosperujících firmách můžou zvýšit odvody a daně těch lidí, takže v tom dlouhodobějším období to naopak, ten současný stav by mohl zvýšit čistý příjem státního rozpočtu.
3: Já se k těm rozpočtovým dopadům dostanu ještě za chvíli, ale k tomu argumentu pana premiéra. Nemotivuje ten od ledna platný model, kdy tedy celé první dva měsíce člověk dostává víc peněz k tomu, aby během těch dvou měsíců nenastupoval, aby ty dva měsíce v uvozovkách si tedy užil bez práce?
4: Jako možné to je, ale žádné analýzy nemáme. To jsou jenom teorie. No. Tady je potřeba říci, že ta možnost dva měsíce žít nějakým rozumným způsobem jako do ztráty zaměstnání a intenzivně si hledat práci a vybírat si. Víme, že český trh práce je přehrátý, to znamená, že těch nabídek práce je obrovské množství a určitě je dobré si nějakým způsobem ty nabídky přebrat a vybrat si tu nejlepší, nebrat hned tu první. Takže opět jsme u toho, toto opatření, které navrhuje pan premiér, je velice výhodné pro firmy, které platí nízké mzdy, aby si udrželi zaměstnance, aby se nezajímali o lepší nabídky.
3: Ta změna, tedy navrácení výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících na původní výši, má podle ministerstva práce uspořit 4,5 miliardy korun v příštím roce. Tohle je realistický odhad?
4: Jak jsem říkal, ten přímý efekt, ten prvotní efekt, ano, krátkodobý, ale určitě ne ten dlouhodobý. Ten dlouhodobý efekt může být přesně obrácený, pokud ti lidé by si skutečně našli lépe placenou práci a odváděli vyšší daně a vyšší pojistné. To ovšem v žádné analýze nezaznělo samozřejmě.
3: Když se vrátíme k té podstatě a k tomu záměru, jehož součástí byla právě změna výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících, tedy k flexibilitě trhu práce, dlouhodobě statistiky ukazují, že ochota Čechů měnit práci je jedna z nejnižších v rámci celé Evropské unie. Jaká další opatření, kromě tedy toho, jak bude nastavená podpora v nezaměstnanosti, jaká další opatření by tohleto mohla výrazněji změnit?
4: Tak podpora nezaměstnanosti spadá do takzvané pasivní politiky zaměstnanosti, a když to je ještě pravá nebo levá ruka, a to je aktivní politika zaměstnanosti. To znamená aktivní práce s nezaměstnanými a nejtypičtější program je rekvalifikace, respektive nějaké doučení se nových dovedností. Které se na trhu práce začaly objevovat na té straně poptávky. A bohužel současná vláda zásadním způsobem skrouhla tyto programy aktivní politiky zaměstnanosti, takže ani na této straně nelze očekávat, že by se zvýšila dynamika na českém trhu práce. Jak jste správně řekl, v naší asi dva roka půl staré studii jsme ukázali, že patříme k zemím, kde ten obrat na trhu práce, to měnění práce a přechod do těch produktivnějších firm je velice nízký.
3: Ten návrh samozřejmě ještě není schválen, proti němu jsou odboráři, proti němu jsou zaměstnavatelé. Myslíte si, že je šance, že by ještě od toho vládní koalice ustoupila?
4: No tak když sledujeme, jakým způsobem zavádí novou legislativu, to znamená obchází ty standardní procesy a v podstatě jde rovnou na věc, zvoluje to, aniž by tomu kdokoliv pořádně rozuměl, bez analýz, bez připomínek, pak ta pravděpodobnost je poměrně veliká.
3: Říká ekonom z Think Tanku IDEA při CERGEI Daniel Minich, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Také děkuji, naschledanou.
3: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této země. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump a dosažení dohody potvrdila také prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Ta dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy. My jsme ve spojení s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Americký prezident Donald Trump napsal, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Je to pravda a jak významný krok pro světový obchod s ropou to vlastně je?
5: Tak já bych byl jako ve všem, co říká Donald

0: Trump opatrný v tom hodnocení, jak ta dohoda je rozsáhlá a jaký bude mít dopad, protože spoustu toho ještě nevíme. Nevíme třeba, jak, která ta společnost by měla realizovat tu těžbu tam, ale především, a to je to nejdůležitější, co je potřeba říci, tak venezuelský ropný průmysl je v takovém stavu, že bude potřeba dlouholeté, bych řekl, investice, aby se vůbec dostal na svou základní nějakou produkční kapacitu, aby to vůbec na tom ropném trhu nějak bylo poznat. A jestli se to stane, to je samozřejmě otázka.
1: Právě na tohle už na začátku roku v našem pořadu Peníze a vliv upozorňoval třeba expert na energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Ten říkal, že venezuelská těžební zařízení potřebují opravdu výraznou modernizaci. Jak dlouho tohle to může trvat?
0: Koukáme se na zemi, kde roky, spíš desítky let, byl vlastně podinvestován ten ropný sektor. Navíc v posledních 10 letech byl skutečně zdevastován, protože ta země procházela těžkou ekonomickou krizí. To znamená, nebavíme se o týdnech, o měsících, bavíme se o jednotkách let, kdy by pravděpodobně by Venezuela potřebovala, aby se dostala na úroveň, která by skutečně na tom ropném trhu byla cítit. Momentálně Venezuela produkuje méně než 1% nebo zhruba kolem 1% ropy ze světa, pokud vezmeme podíl na světovém obchodu. To znamená skutečně je to jenom malá část.
1: Václav Bartuška v tom lednovém rozhovoru mluvil také o pochybnostech, jak velké vlastně ty zásoby venezuelské ropy jsou. Podle něj se tam přes čtvrt století nedělalo ověření zásob moderními metodami. Nebude to tedy nakonec pro Spojené státy méně výhodné, než jak to prezentuje Donald Trump?
0: No to je další, to je jeden z těch aspektů, na který si budeme muset počkat, protože velká část těch ohromných ropných rezerv, nebo spíše zdrojů, takhle bychom měli říci, to znamená toho, co teoreticky leží pod povrchem, tak velká část toho, co ve Venezuele je v podobě velice těžké ropy, to znamená, bavíme se o něčem, co když to zjednoduším vypadá spíš jako asfalt, nebo je to součást nějaké horniny, a to je samozřejmě mnohem nákladnější těžit, to znamená, je otázka, a to je jeden z důvodů, proč vlastně ty ropné společnosti se zatím dost zdráhaly do Venezuely v mnohem větším řádu, než je teď. A to je samozřejmě něco, co ty soukromé ropné společnosti velmi zvažují. Takže ano, je otázka, do jaké míry skutečně ty zásoby, které Venezuela má, jsou ekonomicky těžitelné.
1: Donald Trump napsal, že v dlouhodobém horizontu tahle dohoda podstatně sníží ceny benzínu pro všechny Američany. Platí to a platí to případně nejen pro Američany. Může to mít vliv i na ceny ropy, potažmo benzínu a nafty v Evropě?
0: Teoreticky každé zvýšení dostupné ropy na světovém trhu by mohlo znamenat snížení ceny. Ale tady se právě dostáváme k tomu, co už jsem zmínil, a to je to, jak dlouho bude trvat, než se reálně ten venezuelský ropný průmysl bude schopen dostat do nějaké vyšší produkční kapacity a jestli to ten trh v tu dobu akceptuje. To znamená, jestli bude po takové ropě poptávka, jestli bude cenově konkurenceschopná a tak dále. Nemyslím si, nebo záleží na tom, co myslí Donald Trump tím dlouhodobým horizontem. Určitě nepocítí ten trh nějaké reálné dopady, jak jsem řekl, v řádu týdnů, měsíců. Spíš jsou to roky a je otázka, jestli se tomu tak vůbec stane. To znamená, nějaký efekt, který to může mít na ten trh, může tam být nějaký efekt, řekněme, v nějakém uklidnění. To znamená, tak jak teď vidíme, že trh reaguje na jakékoliv zmínky o problémech v Hormuzském průlivu, tak tam může být nějaký, řekněme, nějaký efekt v řádu jednotek dolarů, kdy ten trh si řekne, je tady výhled na nějaké uklidnění, na otevření nějakých dalších zdrojů, ale reálný efekt na ten trh ve smyslu nějakých nových objemů ropy, který by se dostal na ten trh, tak ten skutečně v dohledné době nebude.
1: Agentura Bloomberg včera přinesla zprávu o tom, že Venezuela zvažuje odchod z organizace zemí vyvážejících ropu, tedy z OPECu. Dá se to očekávat a co by to znamenalo případně?
0: Já bych to dával do kontextu právě s tou dohodou, které Spojené státy uzavřely tedy s Venezuelou, nebo aspoň podle toho, co víme. Obecně pro ty menší producenty objemově je OPEC i historicky byl svazující, protože vlastně ty kvóty na produkci vyhovovaly vlastně těm velkým producentům a těm menším producentům to svazovalo ruce, že by třeba chtěli produkovat více, ale nemohou. To znamená, v tomto kontextu já to vnímám podobně jako vlastně výstupy zastoupení Saudské Arábie z dřívější době, tak toto může být právě v kontextu tím, že si řekněme Venezuela dělá nějakým způsobem prostor pro budoucí zvyšování nebo manipulaci s tou produkcí, aniž by do toho OPEC nějak mohl intervenovat.
1: O ropné dohodě, kterou uzavřely Spojené státy americké s Venezuelou, jsme mluvili s Martinem Jirůškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Ničivá povodeň v severním Nepálu už má podle tamní policie přes 600 obětí. Skoro 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Způsobil ji sesuv ledovce, který se zřítil do řeky v údolí a následně vyvolal prudkou záplavovou vlnu. Problémem je také jezero, které vzniklo při sesuvu ledovce. Při protržení bariéry z trosek, kamenů a zbytků ledovce totiž hrozí sekundární povodeň. Naším dalším hostem je Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak si představit velikost toho ledovce, který se v Nepálu utrhl?
3: Tak ta odtržená část má velikost zhruba necelý kilometr čtvereční a tloušťka toho ledovce, to je trošku spekulativní, to se úplně přesně neví, ale jsou to řádově vyšší desítky metrů, takže je to opravdu jako velký kus, obrovská masa.
2: Proč sebou ten ledovec vzal i podloží, tedy ten obrovský skalní masiv?
3: Tak ten relief tam je hodně vlastně členitý a zároveň i tektonicky nestabilní. Tam spousta nějakých geologických zlomů a poruch a velmi pravděpodobně ten ledovec právě v tom pohybu narušil i nějaký ten skalní masiv, který byl pod ním a podél nějaké té geologické hrany toho zlomu se otrhla i velká část té horniny. A samozřejmě v tom pohybu dál do toho údolí potom sebou strhával i ten nestabilní materiál, který tam byl vlastně z minulosti.
2: Dá se zpětně zjistit, jaký impuls vlastně spustil ten kolaps ledovce na hranici Nepálu a Číny?
3: Určitě se to dá zpětně zjistit a jsem si jistý, že už na tom odpovědní lidé pracují. A samozřejmě většinou je to kombinace několika těch faktorů. Už jsme tady několikrát zmiňovali v médiích, že vlastně k tomu může velmi přispět právě nějaké zvýšené tání během velmi teplého počasí, kdy ten ledovec vlastně produkuje velké množství vody, která vlastně velmi usnadní pohyb toho ledovce potom podloží a potenciálně potom nějaké to odtržení. Spekuluje se i o nějakých seismických vlastně otřesech, ale dneska se vlastně ještě neví, jestli to byl ten spouštěcí mechanismus nebo naopak utržení toho ledovce a téma si horní vyvolalo nějaký ten seismický otřes. Takže tohle si myslím, že zjistíme v následujících týdnech.
2: Vy jste mluvil o tom, že roli může hrát vysoká teplota, tedy teplé počasí. Dá se a bude možné zjistit, jakou roli tedy v téhleté tragédii hraje globální oteplování, protože pokud by ten vliv byl výrazný, potom by se asi mohlo čekat, že podobných kolapsů by mohlo přibývat.
3: Tak globální oteplování jako takové, asi bych to úplně takhle negeneralizoval, ale samozřejmě nějaká ta epizoda toho velmi teplého počasí tomu může přispět. A samozřejmě v souvislosti s globálním oteplováním se bavíme o tom, že vlastně frekvence těchto událostí bude mnohem vyšší, takže bude častěji docházet k těm vlastně vlnám veder a náhlému tání, takže je velmi pravděpodobné, že by k tomu mohlo docházet častěji i v budoucnosti.
2: Může k něčemu takovému dojít i u nám bližších ledovců, třeba v Alpách?
3: Tak z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho, té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, ke smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání té velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. Takže v principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
2: Jak je možné, nebo do jaké míry je možné předpovědět takovéto odlomení a sesuv ledovců? Jakým způsobem se to sleduje? Jaká technika se využívá?
3: Tak třeba právě u těch Alp, tak všechny ty alpské státy mají celkem dobře zvládnutý a vyvinutý systém vlastně varování a mají zmapované vlastně ty rizikové oblasti, kde se dá očekávat, že něco takového by mohlo nastat. A velmi dobře to zafungovalo právě loni v tom zmiňovaném Švýcarsku, kdy ta vesnice, která vlastně byla poté postižena, tak už byla dopředu vlastně evakuována, už se vědělo, že k něčemu takovému může velmi pravděpodobně dojít. Takže nějaké v úvozovkách předpovědi máme, ale je to spíš otázka pravděpodobnosti, než to, že budeme vědět, kdy přesně se něco takového stane. Ale můžeme si vyhodnotit, která území jsou riziková.
2: Ještě stručně, mluvil jsem o hrozbě sekundární povodně z toho vzniklého jezera. Jak pravděpodobné je, že opravdu se protrhnou ty trosky?
3: Pravděpodobné to je, řekl bych, velmi, protože je to obvyklý scénář u tohohle typu jezer. Otázka je samozřejmě, kdy k tomu nastane a jak vlastně ničivá bude to protržení té hráze. Takže si myslím, že lze to očekávat, ale otázka je, v jaké míře a kdy.
2: Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Posloucháte Radiožurnál Je půl jedné. A to je čas na zprávy s Kateřinou Causidisovou.
5: Irán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Iránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Iránu. V Černošicích začne ve 14:00 charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Zúčastní se také Ukrajinci a nebo lidé, kteří podporují práci dobrovolníků finančně i materiálně. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří. Akce začne v garáži Řepy jízdou historických trolejbusů. Sport. Úřadující mistr světa vozů Formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s McLarenem. V týmu zůstane britský pilot minimálně do roku 2030. McLaren zároveň dodal, že součástí kontraktu je taky víceletá opce na prodloužení spolupráce. Norris v jeho barvách debutoval v seriálu v roce 2019. V aktuálním pořadí šampionátu je čtvrtý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Otevřená D5 u Borů a ucpaná D1 u Brna. Dálnice D5 z Plzně směrem do Rozvadova je opět průjezdná za sjezdem na Bor. Na kilometru 121 ještě odtahují kamion po ranní nehodě, už se okolo nehody ale projíždí levým pruhem a to zcela plynule, bez držení. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte poměrně výrazné zdržení před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 se jezdí pouze jedním pruhem, dělníci tam ruší dlouhodobé omezení a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Směrem na Vyškov se stojí od kilometru 203, je to asi na půl hodiny. Směrem do Brna a na Prahu kolona od Rousínova z kilometru 216 na 210. tam naberete asi 40 minut. Náhradní trasa po silnici 430 se nevyplatí, je také hodně ucpaná směrem k Rohlence. A v Praze čekejte komplikace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most za nájezdem od Spořilovské ulice. Kousek za Autopalas je hlášená nehoda a kolona je od Spořilovské asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
8: Jedu vlakem Českých drah.
6: Počasí.
5: Bude polojasná až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy tepleji kolem 28 a na horách naměříme kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: kam pošle vláda miliardy z Evropské unie. Vyšegrádská skupina se dělí na chudé a bohaté. Izrael po letech vyšetří smrt palestinské dívky. Jak chce vládní kabinet porušovat ústavu. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
11: Názory a argumenty.
10: Velkým celoevropským tématem posledních let je zvyšování odolnosti společností. Evropská unie na to pravidelně vyčleňuje finanční částky. Jenomže vláda premiéra Andreje Babiše na zmíněná opatření nahlíží jako na formu politického aktivismu, který ona odmítá. Nad důsledky takovéhoto přístupu se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
12: Vláda jedná o tom, kam nasměrovat miliardy z Evropské unie. Jde o více než 21 miliard eur přes 500 miliard korun. Balík. Nová evropská pravidla vyžadují, aby státy jednak určily, kam peníze půjdou a jednak jaké výsledky očekávají. Ministerstvo pro místní rozvoj už v květnu nachystalo priority, jak chceme evropské miliardy utratit. K návrhu se sneslo asi 800 připomínek, které vláda nedávno vyhodnocovala a které získal deník N. Jak se ukázalo, ku příkladu úřad vlády, který řídí premiérova pravá ruka Tünde Barta, navrhl vypustit pasáž věnovanou odolnosti občanské společnosti a boji proti dezinformacím. Vadila ta část, která hovořila o tom, že Česko není dostatečně připraveno na aktuální výzvy ohrožující společnost, demokratické hodnoty a procesy. Tünde Barta to navrhla vyhodit. Proč? Vláda prý počítá se zvýšením odolnosti státu vůči hybridním hrozbám výhradně pomocí technických nástrojů, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úřad vlády k tomu napsal, programové prohlášení vlády výslovně stanoví, že veřejné prostředky nesmí být využívány pro politický aktivismus, že vzdělávání musí být prosté ideologických vlivů a působení politických neziskových organizací a že svoboda projevu je nedotknutelná. Co to znamená? Je posilování občanské společnosti politický aktivismus? Samozřejmě je. Musíte být aktivní, abyste lidem demokracii vysvětlili. A posilovat vztah dětí ve školách k obraně svobody a lidských práv, to snad není potřeba? Pro tuto koalici, v níž je Okamurova SPD, ne. Jak chcete tyto věci posilovat výhradně technickými prostředky? To je nesmysl. Vypuštěna byla pasáž o posílení odolnosti společnosti primárně pomocí preventivních nástrojů kulturních, komunitních a vzdělávacích intervencí. Patří sem třeba posilování společenské odolnosti vůči vnitřním i vnějším hrozbám, dezinformacím a polarizačním narativům. Dál také rozvoj občanské společnosti, dobrovolnictví, aktivního občanství, včetně fyzické odolnosti a tak dále. Výsledkem je, že vše, co posiluje obranu proti dezinformacím, mediální gramotnost a co aktivizuje občany, nebude moci čerpat evropské peníze. Jen dodám, že tento absurdní český plán bude muset schválit Evropská komise, pro niž je, celkem logicky v dnešní době, odolná společnost naprosto klíčová. Úřad vlády tvrdí, že oblast odolnosti nebyla z národního a regionálního partnerského plánu vyškrtnuta, jen byla zpřesněna. Jak? Prý se nyní váže přímo na krizovou připravenost, ochranu obyvatelstva, krizovou komunikaci, kritickou infrastrukturu a kyberbezpečnost. Hybridní a informační hrozby byly staženy na falešné krizové pokyny, na podobování oficiálních komunikačních kanálů státu, deepfake obsah v krizové situaci nebo šíření nepravdivých informací o mimořádné události. To je absurdní a nesmyslné zúžení. Pokud nebudujete společnost odolnou vůči dezinformacím obecně, těžko ji učiníte odolnou vůči falešným zprávám třeba při povodních. Závěrem můžeme konstatovat, Babišova vláda odolnou společnost nechce a nepotřebuje.
10: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V Evropské unii se schyluje ke klíčové bitvě o podobě budoucího víceletého rozpočtu. Státy Visegrádské skupiny se při těchto jednáních v minulosti snažily svůj postup koordinovat a vystupovaly jako blok. Tentokrát tomu bude ale jinak, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
13: Visegrádská skupina se sice vrátila po pádu Viktora Orbána v Maďarsku opět do hry, ale hned první velká zkouška ji čeká při už probíhající přípravě nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Česká republika a také Polsko patří k velmi úspěšně se rozvíjejícím státům Evropy. Náš hrubý domácí produkt se blíží evropskému průměru a obě země se posouvají do středu evropských žebříčků prosperity, životní úrovně, výkonnosti ekonomiky a podobně. Z logiky věci to znamená, že jak pro Česko, tak při pokračování současného vývoje hospodářství i pro Polsko bude příští sedmiletý rozpočet Evropské unie poslední, kdy obě země budou v pozici příjemců unijní pomoci v porovnání s prostředky, které do rozpočtu unie zaplatí. Zlaté časy evropských dotací, které především Polsko dokázali zásadně modernizovat, a v Česku jsou vidět na každém náměstí či návsi, jak Varšavě, tak Praze končí. A bohaté Česko a Polsko si budou muset zvykat na pozici toho, kdo dostane méně, než do evropského rozpočtu dá. Což je obrovský psychologický zlom, na který jsou možná trochu připraveni Poláci, hrdí na svůj ekonomický úspěch. Ale vůbec na něj nejsou připraveni Češi, žijící v představě, že oni jsou stále ti chudí, evropští příbuzní. Občas jsme si sice na dovolené všimli, že doma v Česku za mnoho věcí platíme stejně nebo více než v zahraničí, ale pak je nadáváme, jakáže je to v Česku drahota. Zatímco rozumní politici v Praze a Varšavě budou tedy muset začít obyvatele svých zemí připravovat na konec evropského oslíčku otřese, Maďarsku a na Slovensku je tomu jinak. Obě země se poslední roky ekonomicky propadaly až někam na chvost Evropské unie. A pokud má Unie někde dál pomáhat, tak to rozhodně jsou východní regiony Slovenska i Maďarska. Bratislava a Budapešť proto budou muset ve svém vlastním zájmu omezit soudržnost s bohatou českou a polskou dvojkou, pokud mají z nového evropského rozpočtu uhájit, co jim po právu jako chudým částem Evropy patří. A až dojde na lámání chleba, tak to nakonec udělají. Proto spoléhat se, že Visegrád bude při jednáních o evropském rozpočtu spolu držet, tak říkajíc basu, je iluzorní. Prostě proto, že ekonomicky jsou na tom Polsko a Česko na jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé straně prostě jinak. Dodejme k tomu, že nás Čechy by vlastně mělo těšit, že se máme tak dobře. Byť to znamená nenatahovat ruku po evropských penězích, ale podívat se do své peněženky, jak těm skutečně chudým evropským zemím přispět. Jen mě tak napadá, že nechuť dávat peníze chudšímu Slovensku byla jeden z důvodů, proč se část Čechů lehce smířila s rozpadem Československa.
10: Dodává komentátor deníku Luboš Palata. smrt 5leté palestinské dívky Hind Rajab během izraelského vojenského tažení v pásmu Gazy vyvolala svého času nejenom značné pobouření veřejnosti. Událost se dočkala i filmového zpracování. Trvalo ale 2 roky, než oznámila izraelská justice, že okolnosti její smrti prošetří. Svůj názor připojuje dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
14: 29. ledna 2024 zavolala 5letá Hind Rajab operátorům Červeného půlměsíce. Byla uvízlá v autě v Gaze spolu se svými příbuznými během ostřelování izraelskými jednotkami. Hind Rajab byla během telefonátu, který trval několik hodin, jedinou žijící osobou ve voze. Sanitka, která pro ní po několika hodinách vyrazila, k ní ale nakonec nedojela. 2 záchranáři, kteří v ní jeli, byli zabiti, stejně jako také samotná Hind. Izraelská armáda původně tvrdila, že v době incidentu se její vojáci v oblasti nevyskytovali. Teprve před několika dny poprvé potvrdila, že na vůz skutečně stříleli izraelští vojáci. Zároveň oznámila, že okolnosti smrti Hind, jejich příbuzných i záchranářů začne vyšetřovat vojenská policie. Nejde přitom o jediný případ, který se izraelská armáda rozhodla podrobit vyšetřování. Vojenská policie se bude zabývat také smrtí 15 Palestinců v Gaze v březnu 2025. Izraelští vojáci tehdy stříleli na sanitky, hasičský vůz a označené vozidlo OSN. Armáda nejprve tvrdila, že vozidla jela po tmě bez zapnutých světel. Záznam z telefonu jednoho ze zabitých záchranářů ale později ukázal, že měla zapnutá výstražná světla a armáda následně připustila, že její původní verze se nezakládala na pravdě. Zároveň ale izraelská armáda oznámila několik případů, kterým se věnovat nebude. Patří mezi ně útok z dubna 2024, při kterém bylo v Gaze zabito 7 pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, nebo 2 případy, při nichž zahynuli celkem 4 pracovníci Lékařů bez hranic. Podle armády se v těchto případech neobjevily důvody pro zahájení trestního vyšetřování. Za to si vysloužila mezinárodní kritiku. Podle posledních hodin 5leté Hind byl natočený film Hlas Hind Rajab režisérky Kauter Ben-Haniyi. Snímek sleduje především lidi na druhém konci linky, kteří se snaží dívku udržet na telefonu, uklidňovat ji a zároveň k ní dostat pomoc. Dívčin hlas patří skutečné Hind, ale násilí samotné zůstává mimo obraz. O to víc se jeho tíha přesouvá do zvuku. Slyšíme dívku, která říká, že se stmívá, že má strach a znovu úpěnlivě prosí, aby pro ně někdo přijel. To, že se izraelská armáda rozhodla případ vyšetřovat s takovým odstupem, je alarmující. Stejně jako lehkost, se kterou se jiným případům věnovat nebude. Zda vyšetřování povede k trestům pro viníky je nicméně dost nejisté. Například BBC cituje izraelskou lidskoprávní organizaci Yesh Din, podle které podobná vyšetřování jen velmi zřídka končí obžalobou. Na případu Hind Rajab i řady dalších byla strašlivá také následná lhostejnost. Ta ostatně dosud je patrná i v řadě českých médií nebo na české politické scéně. Přitom podle údajů UNICEF bylo v pásmu Gazy od začátku války do začátku února 2026 evidováno nejméně 21 289 zabitých dětí. UNICEF ve zprávě uvádí, že vychází z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví. Toto číslo přitom může být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože řadu případů se nepodaří doložit či zaznamenat. Příběh Hind Rajab je jedním z 10 000 příběhů těch, kteří přišli o život. Její hlas, na rozdíl od řady jiných, zůstal zachovaný. Je přesto neskutečné, že i v tak jasně zdokumentovaném případu trvalo izraelské armádě 2,5 roku, než připustila, že je na místě ho vyšetřit. Hlasy dalších obětí si často vyslechnout nemůžeme. Nemělo by ale být potřeba slyšet je umírat, aby to, co izraelská armáda v Gaze během posledních téměř 3 let napáchala, stálo za důkladné vyšetření.
10: Míní dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V mnoha zemích se dostávají demokratická pravidla pod stále větší tlak. Dlouhodobě platné normy se často ignorují nebo rovnou porušují. Nezbývá pak jiná možnost, než aby zasáhl ústavní soud, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
15: Přiznejme si, jsme uprostřed jedné z největších technologických revolucí v historii. Něco podobného naše civilizace zažila na zlomu 19. a 20. století. A taková změna vždy vyvolává obavy a niternou úzkost ve všech zemích, který se to týká. A právě tu využívají autokraté nabízející snadná řešení, za nimiž se snaží skrýt svou hrabivost. Americký prezident Donald Trump, symbol těchto autokratů, v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal 2,2 miliardy dolarů, informoval The New York Times. U nás se podobně chová premiér a jeho vláda, jak vidíme na vztahu ke státnímu rozpočtu. Ve sněmovně si nechali schválit zákon o rozvolnění rozpočtové zodpovědnosti. V principu jde o legalizaci únikových doložek, jež umožňují nezapočítávat část státních výdajů do vládního rozpočtového deficitu. A aby takové a podobné kroky nemohla veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, kritizovat, má tato vláda současně v programu zrušení koncesionářských poplatků. Napříště by měla být financována ze státního rozpočtu a tudíž snadno vydíratelná. Oba výše uvedené nebezpečné kroky, které ohrožují demokracii, velice často vláda zdůvodňuje tím, že pouze plní sliby, které dala svým voličům. Jenže právě už tento fakt je v rozporu s ústavním poslaneckým slibem, v němž stojí. Slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A u premiéra a ministru jde navíc i o porušení slibu členů vlády, kteří jsou povinni uvádět zákony v život a ne je porušovat. Item. Za prvé, voliči této vlády nepředstavují veškerý lid, ale pouze 34% občanů. Za druhé, neodpovědné navýšení státního rozpočtu k plnění nereálných volebních slibů je zásahem do ústavního principu ochrany státního majetku. Pro nastupující generace se tím vytváří obrovská zátěž platit tyto dluhy i vysoké úroky. Nebylo by překvapující, kdyby tato vláda byla jednou volána k odpovědnosti a na kompenzaci vytvořeného dluhu by další generace sáhly k vyvlastnění majetku členů dnešního kabinetu. A měla by vzor. Po roce 1948 komunistická strana, jejímž aktivním členem premiér Babiš byl, zrušila demokratická pravidla ochrany majetku a následně vyvlastnila téměř všechno a všem bez náhrady. Nutno dodat, že tehdy bohužel šlo o majetky, které se tvořily po generace, z pokolení na pokolení a později v rámci spravedlnosti došlo k jejich částečné restituci. Oč přehlednější a snažší by to jednou mohla mít při vyvlastňování mladá generace s majetkem nabitým na její úkor po roce 1990. Za třetí, přímým financování veřejnoprávních médií by porušila Evropský akt o svobodě médií, kterým mají být zaručeny adekvátní, stabilní a předvídatelné finanční zdroje. Doufejme, že v takových situacích, pokud ním skutečně dojde, se najde dost poslanců a senátorů, kteří by se obrátili na ústavní soud. K tomu stačí ve sněmovně 41 hlasů a v senátu dokonce jen 17.
16: To byl publicista Karel Hvížděla. A v této chvíli dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Senát, tedy druhá komora českého parlamentu, krátce před doplňovacími volbami na sebe upozornila. Vrátila totiž sněmovně několik důležitých zákonů. Více už v komentáři politického analytika Lukáše Jelínka.
17: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraniční službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
16: Tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je dlouhodobě nespokojena s měnovou politikou americké centrální banky Fed. Vláda by chtěla, aby banka snižovala úrokové sazby, ta se ale brání, protože chce bojovat proti inflaci. Americké ministerstvo financí tak začalo být samoaktivní na trhu se státními dluhopisy. Nad možnými dopady tohoto postupu se zamýšlí Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
18: Amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministry jakoby nepřestávala lákat práce centrálního bankéře. Přestože prezident má v čele Fedu od května svého nominanta Kevina Borše, nedá si pokoj. Nyní se vláda rozhodla zasahovat do měnové politiky prostřednictvím výkupu dluhopisů. Zdůvodnila to snahou stabilizovat dluhopisový trh. Opatření má ale i jiné účinky. O co jde? Dříve, když vláda potřebovala refinancovat dlouhodobé státní dluhopisy, vydala krátkodobé státní pokladniční poukázky a těmi dluh refinancovala. V systému se vyměnil kus za kus, nevedlo to ke zvýšení množství peněz v oběhu. Trumpův nový mechanismus je jiný. Vláda využije na odkup dluhopisů své vlastní peníze v hodnotě až bilion dolarů, které nyní leží na jejich účtu nazvaném TGA. Leží tam v zásadě nečinně, protože část musí být rezerva a také tam čekají na použití pro běžné vládní výdaje. peněz v ekonomice přibude. Jinými slovy, krok má měnově expanzivní charakter a takové kroky byly dosud vyhrazeny centrální bance. Trhy mohou vnímat čerpání TGA a expanzivní operace jako inflační impuls a protože Spojené státy hospodaří s velkým deficitem, úrokové sazby mohou klidně ještě růst. To, že investoři před dluhopisy utíkají spíše do bezpečí, je v posledním měsíci vidět na prudkém růstu cen zlata a bitcoinu. Nicméně není to poprvé, kdy ministerstvo financí spouští podobné programy na nákup dluhopisů. Dosud byl ale kontext jiný. K výkupu historicky docházelo v době, kdy federální rozpočet měl přebytky. Trumpova vláda je v opačné situaci, je zadlužená až po uši. A za druhé, v minulosti byly podobné operace míněny čistě jako technická správa státního dluhu, zatímco nyní Trumpova administrativa otevřeně hledá cesty, jak srazit úrokové sazby a uvolnit měnové podmínky přímo z Bílého domu, bez ohledu na to, zda Fed sazby snižuje či nikoli. A perlička na závěr. Tento týden vyšlo najevo, že firma World Liberty Financial, kterou Trump založil spolu se svými syny a dalšími přáteli, se požádala o bankovní licenci a dostala předběžný souhlas. Pikantní samozřejmě je, že orgán, který založení banky schválil, patří do gesce Trumpovy vlády. Cílem nové banky rodiny Trumpových je směňovat dolary za kryptoměny a vybranou hotovost investovat do amerických státních dluhopisů. Profese bankéře amerického prezidenta evidentně láká. Jak dávno vědí hráči hry Monopoly, málo co je uspokojivější než možnost si vyrábět vlastní peníze.
16: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešního pořadu Názory a argumenty. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
19: Radiokniha.
20: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
21: Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 27 lidí. Vzdušný úder zasáhl taky budovu muničního skladu. Bezvěrově na severním Plzeňsku lidé vyklízejí domy po rozsáhlém středečním požáru. Fotbalisty Plzně posiluje slovenský reprezentant Denis Vavro. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28.
19: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
21: Ruské útoky u města Buča mají 27 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně dvou dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
22: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
21: Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele požárem zničených domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Na místě stále pokračuje vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Jana Petrů.
23: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
21: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známá ani předběžná příčina požáru. Ráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta zbourá starou mostovku a nahradí novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
0: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
1: Sport. Fotbalista Denis Vavro je novou posilou plzeňské Viktorie. 30-letý slovenský reprezentant přestoupil do západočeského klubu z druholigového německého Wolfsburgu. Už v pátek přišel do Plzně jiný obránce Adam Gabriel. Fotbalisté Pardubic a Artisu Brno nastoupí proti sobě v šestém kole šance ligy. Oba týmy zatím čekají na první vítězství v sezóně. Pardubický záložník Tomáš Jelínek k utkání říká:
2: myslím si, že by to mohl být zápas, kdybychom mohli mít herní převahu, což jsme třeba měli i v zápase s Jabloncem, bohužel tam se nám nepodařilo střelit gól a nebyli jsme úplně pevní v breakových situacích, kterým dal soupeř dva góly, takže určitě se odhle se chceme poučit střelit co nejdřív gól a doufám, že vyhrám.
1: Souboj Pardubic s brněnským Artisem začne v 17 hodin. Ve stejný čas má výkop utkání Zbrojovky Brno se

0: To oběd po silnici 430 okolo Rohlenky, cesta je tam opět volnější. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov, kousek za Autopalas, tam se zrazila dvě auta, blokují prostřední pruh, kolona je od Spořilovské asi na 10 minut. Menší kolony jsou pak v Praze i na magistrále, a to před omezením u hlavního nádraží a také před zúžením na Hlávkově mostě. A na tahu 35 z Mohelnice směrem do Světav a Litomyšle hlásíte překážku v Mohelnickém kopci.
1: Mohelnice na Svitavy a v prvním sloupání za Mohelnicí je v pravém pruhu roztrhaná kurta. Je to ale na 4 místech. Jsou tam kusy železa, všechno.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 25 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ukrajinu čeká obzvlášť těžká zima.
5: Rusko se snaží oslabit podporu pro Kyjev falešnými útoky.
4: Donald Trump nemá před doplňujícími volbami žádné zahraničně politické úspěchy.
5: Německá ultrapravicová AFD možná vyhraje zemské volby v Sasku a na Haldsku.
4: Nový francouzský prezident může stáhnout Francii z NATO.
5: Taková jsou témata následujícího pořadu.
4: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
5: Od mikrofonu vás vítají
4: Šárka Feniková
5: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
4: S blížící se zimou Západ podceňuje hrozby Ukrajině i možnost, že se konflikt přeleje do Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin se každou zimu snažil Ukrajinu zlomit bombardováním elektrické infrastruktury, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ukrajinci posílili obranu, solární panely, generátory, akumulátory i podzemní školy. Na začátku války zase Putin blokoval ukrajinské přístavy a ničil zemědělství, aby poškodil tamnější ekonomiku a znemožnil Ukrajině další boj, ale i tato strategie byla neúspěšná, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
5: Letos je to jinak. Ukrajina může poprvé ruské útoky oplácet vlastními drony s dlouhým doletem. Rusko ale vyrábí mnohem víc raket a Kyjev ztrácí možnost je sestřelovat. Moskva navíc vyvíjí nové drony, které umějí přerušit elektrické vedení a montuje proudové motory na bezpilotní letouny Šáhyd, takže jsou příliš rychlé a ukrajinské stíhací drony je vždy nezachytí.
4: Přestože Evropa zajistila Ukrajině peníze na příští rok, mohly by volby ve Francii, Řecku, Itálii, Polsku a na Slovensku narušit politickou schodu, která je nutná k pokračující podpoře Kyjeva.
5: Na začátku války dělalo Rusku potíže doplňování zásob balistických raket. Ukrajinci navíc opevnili celou řadu velkých elektrických rozvodem betonem a sítěmi z oceli, kvůli kterým drony explodovaly ještě před dopadem. Většinu balistických raket likvidovaly protiletadlové střely Patriot a další systémy protivzdušné obrany ničily řízené střely a roje dronů.
4: Tlak globálního jihu přiměl Putina uzavřít dohodu o obilí, ale když zjistil, že mu nevyhovuje, neměl už kontrolu nad Černým mořem, kterou potřeboval k blokádě ukrajinských přístavů. A když Donald Trump loni zastavil americkou pomoc Ukrajině, Evropská unie ji nahradila částí zmrazených rezerv ruské centrální banky, aniž by jí hrozilo právní riziko jejich zabavení.
5: Letos se však zdá, že zima bude pro Kyjev mnohem méně příznivá. Rusko vyrábí přes 220 raket měsíčně, z toho 65 balistických a podle náměstka ukrajinské vojenské rozvědky Vadima Skibického má dalších 130 balistických střel v zásobě. Ukrajině však došly rakety do obranného systému Patriot, takže Rusku stačí k zásahu cíle jediná balistická střela. Putin by tak letos mohl připravit ukrajinská města o teplo a světlo. Může to vyvolat novou vlnu uprchlíků, ale ochota Evropy přijímat další slábne.
4: Kyjev ve vzdušné válce dělá, co může, a nově vyvinutými drony bombarduje ruské přístavy a energetickou infrastrukturu. Nemá však dost stíhaček, které by chránily černomořské přístavy, zajišťující 90% vývozu obilí.

0: a ty jsou proto od konce července zavřené. Po ukrajinských úderech v Azovském a Černém moři však klesl i ruský export obilí. Prezident Volodymyr Zelenský navrhl Rusku vzájemné zastavení útoků na obilnou infrastrukturu, ale Rusko to odmítlo s tím, že příměří musí platit i pro energetiku.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží pomoct tak, že hledá systémy Patriot. Řešením by bylo, kdyby ukrajinští spojenci pomáhali ničit ruská odpaliště balistických raket a továrny.
0: Ukrajina údajně požádala Elona Muska o souhlas napojit drony na jeho síť Starlink, ale to Musk už jednou odmítl kvůli riziku eskalace. Rusko však válku eskaluje a Putin nemá důvod souhlasit s příměřím, když ví, že může beztrestně zasáhnout kterýkoliv ukrajinský cíl. Napadl sousední zemi, aby zvítězil, a s dohodou bude souhlasit, až mu dojde, že zvítězit nemůže.
1: Podle nového návrhu by měl Brusel zajistit převod správy zmrazených ruských peněz v hodnotě 185 miliard eur uložených u belgické společnosti Euroclear na Evropskou unii. Má to uklidnit obavy Belgie, že by musela nést následky využití těchto prostředků sama. Rozhodnutí by mohlo být schváleno ještě letos, než je znemožní případná vítězství populistů ve volbách v roce 2027.
0: Pro Ukrajinu však bude zima těžká. Minulý týden varovala, že už probíhá mobilizace ruských vojsk, protože Putin se snaží zvítězit dříve, než se zhroutí ruská ekonomika i společnost. Teď je na Evropě i Spojených státech, aby zajistili, že tato zima bude pouze těžká a ne katastrofální, zdůrazňuje Mark Champion v analýze pro agenturu Bloomberg.
1: Ukrajina zesílala útoky na ruské cíle v okolí Petrohradu a nejméně 10 dronů se následkem elektronického boje od března ocitla ve vzdušném prostoru Lotyšska, Estonska, Litvy a Finska. Jeden v Lotyšsku minulý týden sestřelil italský stíhací letoun v rámci mise NATO. Dron tam vletěl z Běloruska a lotyšská armáda potvrdila, že pocházel z Ukrajiny. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti a došlo jen k několika případům povrchového poškození energetické infrastruktury v Estonsku a Lotyšsku, píše britský deník The Times.
0: Panují obavy, že tyto incidenty záměrně řídí ruské systémy s falešnou GPS a mohou být předehrou k závažnější agresi. Polsko a Litva varují, že Moskva hromadí zachycené ukrajinské drony a chystá se podniknout útok na některého člena NATO pod falešnou vlajkou. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cakhny jde o eskalující nepřátelskou činnost Ruska vůči evropským státům, kam patří i sabotáže, kyberútoky a organizovaná migrace.
1: Některé z těchto aktivit mohou chtít otestovat naše slabá místa nebo připravit půdu pro další kroky, vysvětlil ministr. Podle něj bychom však neměli každou takovou akci považovat za přípravu k vojenskému útoku na NATO. Musíme ruské útoky brát vážně, ale není třeba je zveličovat. Rusko chce vyvolat zmatek a nejistotu, kdo vlastně incident vyvolal, ale NATO disponuje schopnostmi zjistit skutečný stav věcí, vysvětluje ministr.
0: Rusko už skoro 4 roky zahlcuje východ a jih Pobaltí elektronickým rušením. Nedávno se zjistilo, že může vyvolat zmatek i nasměrováním dronů do východního křídla NATO. Kvůli jednomu takovému incidentu v květnu rezignoval v Lotyšsku ministr obrany a nakonec padla i tamnější koaliční vláda. Tato taktika umožnila Rusku prověřit protivzdušnou obranu aliance, čas reakce, postupy velení i politické rozhodování. Působí chaos, protože analýza incidentu může trvat i několik dní a snaží se vrazit klín mezi Ukrajinu a její nejvěrnější spojence v NATO.
1: Incidenty s drony vyvolávají vojenské poplachy, zásahy stíhaček NATO, omezení a nouzové stavy. V celém pobaltském regionu naruší provoz letišť, škol a dopravu. Polsko a pobaltské státy letos dvojnásobili úsilí vybudovat u hranic s Ruskem a Běloruskem zeď proti dronům, kterou tvoří rušičky, radary, kulomety a bezpilotní letouny zachycující nepřátelské stroje. Podle expertů však tato opatření nejsou stoprocentní.
0: Po pokusu vyhodit do vzduchu ukrajinské transportní letadlo pomocí dronu na letišti v Lipsku před 2 týdny se znovu rozhořela debata, jestli evropští spojenci nemají na takové incidenty reagovat asertivněji. Když rumunský stíhací letoun ve čtvrtek zničil námořní dron s výbušninami nedaleko místa, kde se v Černém moři těží zemní plyn, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie bude na eskalující hrozby reagovat.
1: Nervozitu prohlubuje také postupné stahování části amerických vojáků z Evropy. A ta proto musí být lépe připravena řešit problémy sama. Podle deníku Wall Street Journal chce Pentagon přemístit zbytky své specializované strategické jednotky k prolomení ruské obrany z Evropy do Jižní Koreje.
0: Někteří evropští představitelé podporují model hybridního odstrašení, který by Moskvě ukázal, že po provokaci může přijít odveta i v nesouvisející oblasti, například kyberútok za sabotáž. Podle Cákny se sice na ruské činy ještě nevztahuje článek 5 smlouvy NATO o vzájemné obraně, ale to neznamená, že nemají důsledky, citují estonského ministra zahraničí Londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdil, že bude mírotvorcem, ale k listopadovým doplňujícím volbám směřuje v situaci, kdy nákladná válka s Íránem uvázla ve slepé uličce a vyřešeny nejsou ani krize na Ukrajině a v pásmu Gazy. Republikánům tak hrozí, že kvůli nevyřešeným zahraničním konfliktům a jejich ekonomickému dopadu na domácí půdě přijdou o většinu v kongresu, píše agentura Reuters.
0: Trump usiloval o diplomatické řešení krize s Íránem už nějaký čas. Minulý týden mu vyhlásil hospodářskou válku a přiznal tak, že několik měsíců útoků nepřineslo požadované ústupky. Spojené státy se stále potýkají s vysokou inflací a rostoucími cenami benzínu a podle nejnovějšího průzkumu Reuters a agentury Ipsos Trumpova popularita klesla na pouhých 33%, což je historické minimum.
1: Trumpův zeď a vyjednavač Jared Kushner se vrátil z jednání o míru v pásmu Gazy s prázdnou a nebylo obnoveno ani jednání o ruské válce proti Ukrajině. Po několika zahraničně politických úspěších, jako je příměří v Gaze, nebo zajetí venezuelského prezidenta Nicolase Madura, stíhá Trumpa jeden diplomatický neúspěch za druhým. Iránský konflikt prezidenta velmi trápí, ale v Bílém domě nepanuje shoda na jeho řešení, řekl jeden nejmenovaný Trumpův spojenec.
0: Tlak by mohl ještě zesílit, jestli investoři usoudí, že se válka protáhne. To by vedlo ke zvýšení nákladů na půjčky ve Spojených státech a ještě víc by to omezilo Trumpovu domácí agendu. Prezident ale tvrdí, že ekonomické náklady stojí za zajištění, že Irán nezíská jadernou zbraň.
1: Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová připomněla, že Trump ukončil 9 válek, dosáhl osvobození izraelských rukojmích ze zajetí Hamásu, nastavil spravedlivější cla a zabrání Íránu ve výrobě atomové zbraně. A podle jednoho nejmenovaného činitele ochromily americké sankce a námořní blokáda Hormuzského průlivu íránskou ekonomiku tak, že zcela na dně.
0: Někteří odborníci chválí Trumpa za ochotu zabývat se problémy, které jiní prezidenti neuměli nebo nechtěli řešit, a za snahu urovnat i konflikty mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo nebo Thajskem a Kambodžou. Trump také změnil diplomatická pravidla jednání o míru a využívá americké hospodářské a vojenské síly, a to i v jednání s americkými partnery. Tento neobvyklý styl má však smíšené výsledky.
1: Trump inicioval jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajině, ale konec války je stále v nedohlednu. V pásmu Gazy zase Izrael i Hamás odmítají podmínky Trumpova mírového plánu. Jednoznačným úspěchem bylo jen zajetí venezuelského prezidenta bez amerických ztrát. Tato operace podle analytiků Trumpa přesvědčila, že společný útok s Izraelem na Irán proběhne stejně hladce.
0: Tam se však přepočítal. Příliš spoléhal na nátlak, jenže Írán v podstatě nemá důvod ustoupit a otevřít Hormuzský průliv, přestože ekonomika oslabuje. Trump nebere v úvahu strategické cíle Teheránu ani íránskou domácí politiku a proto se mu nedaří dosáhnout cíle. Popularita šéfa Bílého domu tak klesá a jeho republikáni by mohli v nadcházejících volbách ztratit většinu v jedné či dokonce obou komorách kongresu a s ní i schopnost prosazovat Trumpovy cíle v příštích 2 letech.
1: Podle analytiků sice Trumpův nátlak může přivést protivníky k jednacímu stolu, ale často nevede k trvalému výsledku. To může povzbudit protistranu, aby počkala, až Trumpovi skončí mandát. Vladimír Putin, Xi Jinping i Irán tak možná budou chtít počkat, až jeho prezidentství skončí. Po listopadových volbách bude touha čekat na Trumpův odchod ještě větší, soudí agentura Reuters.
0: Německé centristické strany odmítají spolupracovat s Alternativou pro Německo, jejíž části jsou označovány za pravicově extremistické. Tento přístup však čelí sílícímu tlaku. Soudy zatím nerozhodly, jestli je AfD skutečně nedemokratickou stranou. O tom, zda jako celek jedná v rozporu s německou ústavou, by musel rozhodnout spolkový ústavní soud v rámci řízení o zákazu strany. Padla už řada výzev k zákazu AfD, ale oficiální návrh zatím nikdo nepodal, vysvětluje server německé stanice Deutsche Welle.
1: Když se v prosinci 2021 stal předsedou středopravicové křesťansko-demokratické unie Friedrich Merz, prohlásil, že jeho strana bude vůči AfD uplatňovat politickou firewall, tedy politickou izolaci. CDU už v roce 2018 přijala usnesení o neslučitelnosti, v němž odmítla koalice i podobné formy spolupráce jak s AfD, tak se socialistickou stranou Levice. CDU záměrně usilovala o většinu bez podpory AfD a představitelé Unie odmítali být voleni do politických funkcí díky hlasům právě AfD.
0: V lednu 2025 se CDU od této politiky odklonila a její návrh požadující odmítnutí žadatelů o azyl prošel v Bundestagu s podporou AfD. Kritici to Mercovi dodnes vyčítají. Dnes se kancléř výrazu firewall vyhýbá a otázky na toto téma ho čím dál víc rozčilují. Středolevá sociálně demokratická strana a strana zelených však odmítají s AfD spolupracovat, přestože to oficiálně neschválili.
1: Sára Wagenknechtová, zakladatelka levicového populistického spojenectví Sáry Wagenknechtové, je naopak proti vyloučení AfD a dokonce projevila ochotu umožnit vládu pod vedením populistů v Sasku a Nálcku po nadcházejících zemských volbách. Ty proběhnou 6. září.
0: Skutečnost, že se Merzova CDU v lednu 2025 spolehla na hlasy AfD, vyvolala pobouření, ale nebylo to poprvé, kdy byl politik, který oficiálně podporoval politickou izolaci AfD, zvolen díky jejím hlasům. Thomas Kemmerich z liberální svobodné demokratické strany se tak stal v roce 2020 premiérem Durinska. Tehdejší kancléřka Angela Merklová tehdy požadovala zrušení výsledků voleb a Kemmerich odstoupil.
1: Na místní úrovni však politická izolace občas nefunguje. V městských a obecních zastupitelstvech politici často hlasují s AfD a tvrdí, že například výstavba mateřské školky není špatný nápad jen proto, že ji podporuje i tato strana. Kritici však varují před postupnou normalizací. Podle nich taková spolupráce dělá s AfD společensky přijatelnou stranu, takže by mohla proniknout i do spolkové či dokonce federální politiky.
0: Zdá se však, že politika izolace AfD nijak neškodí. Její preference v průzkumech rostou, možná právě díky ní. V části východního Německa, kde je AfD obzvlášť silná, musí strany v zemských parlamentech často spojit síly, aby zabránili vzniku místní vlády pod vedením AfD. Wagenknechtová však nedávno prohlásila, že je nedemokratické trvale vylučovat stranu, kterou podporuje až 40% voličů.
1: Důvody politické izolace AfD zpochybňují také někteří východoněmečtí politici CDU. Saský premiér Michal Krečmer z této strany nedávno prohlásil, že strana musí hovořit se všemi, kdo jsou ochotni hovořit s námi.
0: CDU by takové debaty na federální úrovni nejraději ukončila. Thorsten Frey, nový předseda konzervativní frakce v Bundestagu, jejíž součástí je i křesťansko-sociální unie, prohlásil, že nebude odchylky zemských organizací od oficiální politiky strany tolerovat. Prohlásil, že zákaz spolupráce s AfD je základním usnesením CDU a nelze ho v jednotlivých spolkových zemích vykládat odlišně.
1: I kancléř Merz zastává nekompromisní postoj. Navzdory obrovskému tlaku a náročné politické situace ve východním Německu dál trvá na usnesení o neslučitelnosti s AfD i se stranou Levice. Není tak jasné, jak bude v budoucnu možné sestavit vládní většinu bez účasti AfD, uzavírá Deutsche Welle.
0: Severoatlantická aliance se připravuje na reálnou možnost, že z ní s novým prezidentem či prezidentkou vystoupí Francie. V době, kdy NATO pochybuje, zda Washington dodrží závazky vůči Evropě a zároveň se připravuje na možný útok Ruska, se podle průzkumů zhruba polovina francouzských voličů chystá v prezidentských volbách v příštím roce podpořit kandidáty, kteří mají vůči alianci výhrady, píše evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
1: Marine Le Penová z ultrapravicového národního sdružení chce Francii stáhnout jen z integrovaného velení aliance. Ale levičák Jean-Luc Mélenchon chce, aby Francie z NATO vystoupila úplně. Odchod jediné jaderné velmoci v Evropské unii by aliancí otřásl. Omezil by přístup k důležité bojové výzbroji, oslabil by vojenskou koordinaci mezi 32 členskými státy a Rumunsko a Estonsko by přišli o francouzské vojáky.
0: Odchod Francie by přišel v nejhorší možnou dobu. Trumpovi Spojené státy začaly snižovat počet amerických jednotek v Evropě a spojenci v reakci posilují obranu kvůli varování, že by Rusko mohlo alianci ještě v tomto desetiletí napadnout. Odchod z integrovaného velení NATO by způsobil problémy spojencům i Francii. Tamnější prezidentské volby se však budou konat až za 8 měsíců a výsledek není zdaleka jistý. Je také šance, že zvolený prezident zmírní nároky tak, jako by to udělala italská premiérka Giorgia Meloniová. Vzhledem k tomu, že francouzské vztahy s aliancí byly vždy napjaté, je však hrozba pro NATO závažná.
1: Francie už z integrovaného velení aliance odstoupila v roce 1966 za prezidenta Charlese de Gaulle, podle kterého země potřebovala větší suverenitu. Stáhl asi 26 000 vojáků a přiměl alianci, aby se přestěhovala do Belgie. Rozhodnutí přehodnotil až prezident Nicolas Sarkozy v roce 2009. Kdyby to příští prezident udělal znovu, asi by nepřerušil vztahy úplně, ale bylo by pošetilé předpokládat, že bude udržovat vztahy současné.
0: Podle průzkumu aliance v ní chce zůstat jen 54% francouzských voličů, což je druhý nejnižší počet po Černé hoře. Oba hlavní kandidáti se vyjádřili jasně. Mélenchon chce z NATO vystoupit, ale pro alianci by to mělo závažné následky, protože Francie je jejím zakládajícím a významným členem, a to nejen kvůli svému jadernému arzenálu. Z vystoupení Francie by měli prospěch pouze nepřátelé aliance.
1: Francouzský generál poručík a bývalý zástupce náčelníka štábu velitelství aliance Michel Jakov vysvětluje, že rozhodnutí vstoupit z NATO by teoreticky mohlo nabýt platnosti okamžitě. Prezident nemusí žádat o souhlas parlament a ustanovení o jednoroční výpovědní lhůtě v Severoatlantické smlouvě se vztahuje jen na země, které opouštějí politické struktury aliance, což by nemusela chtít Le Penová. V praxi by to nicméně i tak trvalo zhruba rok. Bylo to tak i za de Gaulle.
0: I tehdy však Francie s NATO dál udržovala těsné vztahy a často se účastnila vojenských akcí. To ale může být za příštího prezidenta jinak. Největší obavy vzbuzuje budoucnost 1200 francouzských vojáků v Rumunsku, neformální jaderná spolupráce Francie s NATO a její speciální schopnosti jako satelity a zpravodajství. Vojenští plánovači aliance by například ztratili přístup k jediné letadlové lodi s jaderným pohonem v Evropě, k obojživelnému loďstvu, včetně vrtulníkových výsadkových plavidel Mistral, k zpravodajským satelitům Ceres a k námořnictvu, které dokáže nasadit až 65% své flotily, což je vyšší podíl než v případě Američanů, uvedl Jakovlev.
1: Podle něj by odchod Francie měl i rozpočtové důsledky, protože země dnes přispívá 10% celoročního operačního rozpočtu NATO. Odchodem ze struktur velení by si však uškodila i sama Francie. Zůstalo by jí sice místo v politických orgánech NATO, včetně práva rozhodovat o uplatnění klauzule o vzájemné obraně aliance, ale měla by výrazně omezené pravomoci v oblasti vojenských návrhů, upozornil Jakovlev.
0: Francie by také přišla o vysoké funkce v alianci. A kdyby Paříž ukončila sdílení informací, mohlo by to omezit její přístup k informacím o dění v NATO. Odchod by pro ně zkrátka znamenal ztrátu vlivu v politické, technologické, operační i strukturální oblasti. Vystoupení Francie a stahování Američanů by také mohlo znamenat, že vedoucím členem NATO se stane Německo.
1: Podle expertů by představitelé aliance měli začít vysvětlovat poslancům Národního sdružení a Mélenchonovy strany nepodrobená Francie, jaké negativní důsledky by vystoupení z NATO mělo, a nabídnout Paříži více velitelských funkcí v Alianci, aby zdůraznili její význam v ní, soudí Politico.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přejí
0: Šárka Feniková
1: a Ladislav Dvořák.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
1: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Studenti už nemusí hlásit nástup na střední a vysoké školy pojišťovně. Nově je to povinnost školy. Pojišťovny ale radí, aby si studenti zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách anebo osobně na pobočce. V hlavním městě afrického Nigeru Niamey bylo brzy ráno slyšet výstřely a exploze. Zatím neznámí ozbrojenci tam zaútočili v okolí prezidentského paláce a na leteckou základnu v areálu mezinárodního letiště. Nigerská vojenská junta vyzvala ke klidu a oznámila, že mobilizovala bezpečnostní složky. Sport. Fotbalisté Slávie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů domácím soubojem s francouzským týmem Lan, a to ve čtvrtek 10. září. Pak budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. Pražané se dále utkají doma s Arsenalem a Villarealem a v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu pak Slávia zakončí základní část soutěže zápasem v Portu a utkáním proti Aston Ville. Rozpis duelů zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zastavená D8 u Německa a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 je aktuálně pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa od Drážďan. Na vjezdu do tunelu Panenská Libouchec na 87. kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Provoz na Prahu je tak zastavený, čeká se na policejní hlídku, která situaci prověří. Osobním autem se to dá objet, pokud si jedete na kilometru 87 a dáte se přes Nakléřova Telnici. Na dálnici se pak vrátíte u Ústí nad Labem na kilometru 74. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to obou směrně. Kvůli omezení u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210, tam likvidují dlouhodobé omezení a jezdí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou jak od Rousínova, tak také od sjezdu na Šlapanice. Je to vždy asi na půl hodiny. Dá se to objet osobním autem po silnici 430, ale u Rohlenky opět čekejte silnější provoz. A v Praze lepší situace na jižní spojice směr Černý most, nehoda za Spořilovskou už nepřekáží, byla odklizená, kolona se de facto rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno až oblačno, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28, na horách dnes naměříte většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové divadelní sezony. Předali nejmladším kolegům umělecké ceny a do síně slávy uvedli tenoristu Štefana Margitu. Na jaké role vzpomíná nejraději a jaké to pro něj je zaspívat si v domácím prostředí, dozvíte se v Kultuře Plus. Také umělecká díla potřebují občas někam uklidit. Galerie hlavního města Prahy proto dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Z bývalého skladu léčiv a civilní obrany je teď moderní zázemí pro tisíce obrazů, soch nebo také fotografií. Na prohlídce depozitáře jsme byli osobně, jak ostatně uslyšíte za chvíli v našem kulturním magazínu. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových v pátek promítli v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle, s živou symfonickou hudbou. Víc vám řekneme o této projekci také za chvíli. A také vám představíme jedinečný projekt kulturního centra v malé obci nedaleko slovenských hranic. Navštívili jsme stodolu u Rohlíků v Prlově na Vsetínsku a ptali se tamních mladých lidí, kteří za projektem stojí, proč to vlastně dělají. Dobrý a inspirativní poslech vám přeje Michaela Vetešková.
2: Kultura Plus.
4: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchálka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohli závidět nejeden návštěvník galerie. Reportáž tam natáčel Martin Hrnčíř.
5: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
6: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
5: V areálu Bouchálky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
6: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
5: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
6: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
5: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
7: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
5: Budovy mají také solární panely.
7: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
5: Kdyby v budoucnu začalo někdy v hlavním depozitáři hořet, tak obrazy o nevyčíslitelné hodnotě nejde hasit vodou. Proto je pod stropem připravený systém plynovodů.
7: Je to poměrně drahý zařízení, jakýkoliv planý poplach vyjde asi na 450 tisíc korun. Tenhle systém umí to, že od vyhlášení prvního signálu poplachu, což je teplota, kouř, tak do 30 vteřin sem pod tlakem dostane ten inertní plyn, který jakýkoliv požár okamžitě uhasí. Je to 30 vteřin i s tím, že veškerá vzduchotechnika se musí uzavřít klapky, tak aby se to hermeticky uzavřelo.
5: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů.
4: A z depozitáře nedaleko Buštěhradu zamíříme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus do Poděbrad. Od čtvrtečního večera se tam odehrává festival Soundtrack. V pátek tam byl koncert symfonického orchestru, který hrál k hudbě filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii. A jak uslyšíte v reportáži Tomáše Malečka, hrála komorní filharmonie Pardubice.
8: Netoliko, že je tma.
9: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
10: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
9: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to, myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
11: Malým záležitým. zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
10: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou soukupovou hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
11: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením. Svítá.
10: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
12: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
10: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že předobraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
12: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen.
4: To jsme se teď tak trochu ohlédli za pátečním večerem v Poděbradech a ještě zavítáme na Letnou. Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkouší děti na příměstském táboře v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusu vyprodaná dlouho dopředu. Natáčela tam Tereza Cedidlová.
13: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
14: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
13: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, dolů.
14: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
15: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
14: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
13: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
16: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
14: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
13: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
14: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
13: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jak se ubránit pokusům o nadměrné uchopování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla Praha spolu se svými diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezona, ale i do státní opery, baletu nebo Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem šéf Národního divadla Praha Jan Burian uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu. Na pondělním zahájení sezony první české scény byla i kolegyně Michaela Pištěláková. Jaká to nádhera.
17: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
18: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
17: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
18: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
17: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruj z Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Bat, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá Rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
18: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba, Slaterny Magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
19: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
18: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
19: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
18: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově.
4: A po reportáži z Národního divadla přidáme pozvání do kina. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický snímek s názvem Vzhlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera. Before the world ended, I was kissing my
20: wife, playing with my dog. Jasper! Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Kolorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world it was doesn't exist. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj. I heard a voice on the radio. My name is Hick. I'm Seema. Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestselleru amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. 88-letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a také krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu s názvem Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat, každý po svém.
21: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
19: Myšlenka udělat tenhle film přišla roku v roce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
21: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Skibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
19: Ta nápodoba toho krásného nebo toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru, což pak předává nějakou důležitou message.
21: Touha po bělení pokožky existovala v různých kulturách už před kolonialismem.
19: Tohle to platilo i v Evropě do industriální revoluce, kdy pak se to mění, kdy najednou ten chudej člověk tak je spíš ten ledej, který pracuje od rána do večera v továrně a nemá možnost se slunit na rozdíl od těch, který ten čas mají. Takže potom vlastně do toho ten rasismus vstupuje samozřejmě ruku v ruce s kolonialismem.
21: Dnes se jednotlivé vlivy mísí a příkladem je třeba právě Jižní Korea, která prostřednictvím K-popu a popkultury sama vytváří globální představy o kráse. Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem.
0: Mně přijde, že jako hodně Korejců, že mají rádi Evropany bílí, ale že jakoby je mají rádi jenom na chvíli, protože jako předpoklady, že všichni odletíme.
21: V Indii pak režisér sleduje 36-letou Joan. Ta se snaží uniknout tlaku rodiny, která očekává, že se provdá.
19: Pochází ze středotřídní rodiny, což v indickém kontextu mít neprovdanou dceru, tak je zase, že už člověk riskuje nějaké společenské postavení. Joan se tomu snaží uniknout. Je to taková jako emancipovaná moderní žena, chce si toho partnera najít svojí cestou, ale to samozřejmě zase nevyhnutelně jako obnáší to podřídit se zase nějakým dalším tlakům a to je i to být zase světlejší.
3: I don't have any problem with my skin or my complexion. Other people who are telling me that you should have problem.
21: Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Kosmetické firmy dnes často používají označení jako glowing nebo brightening, tedy rozzařující nebo zesvětlující. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
19: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisícenásobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma, jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
21: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Představte si, že vlastníte rodinný dům v obci se 400 obyvatel, ta obec leží v údolí obklopené hustými lesy, nejbližší větší město Vsetín je vzdálené 10 kilometrů, krajské město Zlín asi 30 kilometrů. A během pandemie, někdy kolem roku 2020, se v přilehlé stodole rozhodnete hrát divadlo, třeba pro děti, nebo pořádat koncerty pro dospělé. To jsem právě popsala vznik poměrně jedinečného projektu Stodoly u rohlíků. Tato rodina opravdu existuje. Jmenují se Rohlíkovi. A jejich syn se spolu se svými přáteli z této stodoly rozhodl vybudovat kulturní centrum.
22: Tak nás to hlavně baví. Organizovat tady ty akce, baví nás na tom ta komunitní činnost. Nemyslím si, že bychom měli ambici jakoby růst do velikosti nebo do počtu diváků, že takhle nám to bohatě stačí, ale spíš se snažíme přilákat tady na to místo něco zajímavého těm lidem, něco neobvyklého. Baví nás ta kultura na tom netradičním místě.
4: Dní tam na vyvýšeném pódiu a pod dřevěnou střechou vystoupí herec Daniel Krejčík s monodramatem Všechny báječné věci. Během léta tam hráli studenti Pražské DAMU.
23: A to je ona!
24: Vodoprávní úřad Hranice Okounová.
4: A také jsem tam zalítala já na představení tragikomické grotesky Bečva True Crime. Text napsal a režíroval režisér Městského divadla ve Zlíně a v současné době už také divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Po 70-minutovém představení byla diskuze s lidmi, kteří se o kauzu otrávené Bečvy dlouhodobě zajímají.

0: Tak jsem požádala o rozhovor s Tibora Goldefuse, dramaturga programu Stroly u rohlíků, jinak také studenta produkce na Pražské DAMU, a slovo jsem dala také už zmíněnému Honzovi Rohlíkovi, mladému 28letému muži, který o sobě říká, že rád fotí a s kulturou je spjat od dětství.
1: Část našeho publika jsou přímo místní, naši sousedé obyvatelé z Prlova, ano, ale samozřejmě poměrově jako malá část a větší část přijíždí právě z toho Vsetína, ze Zlína, ale třeba i z Brna nebo jako známí a tak dále přijedou i z větší dálky třeba, a občas, když někdo úplně náhodně tady tráví na Valašsku dovolenou a dozví se o nás a přijedou, tak často i od těchto lidí slýcháme velmi pozitivní zpětnou vazbu a že jsou jako překvapení, že vlastně jsou rádi, že našli něco takového.
0: Rozhovor natáčím během diskuze po představení Bečva True Crime. Sedíme se s Tiborem Goldefusem a Honzou Rohlíkem na dřevěných lavicích nedaleko zaplněného hlediště. Na lavice, židličky nebo také na dřevěné špalky se vejde až 150 diváků. Z dálky se ozývá bečení ovcí. To stádo se pase nedaleko ještě před setněním. A slyším také zvuk kávovaru a cítím vůni sladkých makových koláčů. Ve stodole to působí jako na návštěvě u dobrých sousedů.
1: Je pravda, že nejvíce chodí na komedie, na něco, u čeho se pobaví, uvolní, dají si třeba nějaký drink, ale zároveň nám to ti lidi chválí, že ten náš program je opravdu různorodý a že si každý může vybrat to své. A dokonce máme i návštěvníky, kteří mi říkali, že rádi přijdou a že vůbec neví, na co jdou. Že jdou k nám, že u nás už byli několikrát a nikdy nebyli zklamaní. Vždycky byli překvapení, obohacení, inspirovaní, a že kolikrát už ti lidi přijdou i bez toho, úplně bez toho očekávání, že by si třeba nějak blíže zjistili, na co jdou, a nechají se prostě unášet tím, co tady od nás dostanou.
2: Jak reagují třeba, teď jsou tady herci ze Zlínského divadla, na tento koncept nebo na ten projekt?
3: Často jsou vlastně překvapení nějakým způsobem unešení z té atmosféry, která tady je a kterou my už třeba ani tolik nevnímáme, a to je vlastně ten hrozný plus nebo velký plus toho rodinného prostředí a zázemí, které tady můžeme mít. To, že vlastně přijedou přesně, jedou kopečkama a dojedou do obce Prlov, která má 400 obyvatel, pokud se nepletu. A spatří tohle, tak je to vesměs velmi pozitivní vždycky.
2: Co na to říkají vaši rodiče? Předpokládám, že maminka, tatínek, babička, prababička, dědeček, no prostě rodina tady pracuje a funguje. A předpokládám, že tu i bydlí, tady mají někde ložnici naproti.
1: Je to tak. Mí rodiče jsou neuvěřitelně podporující a velmi nám v tom fandí, a to doslova, takže nám s tím maximálně pomáhají. Jsou velice společenští a někdo by mohl být vadivý, někomu by to mohlo vadit, že má za barákem na dvoře 100, 150 diváků na nějaké kulturní akci, ale naši vlastně si to užívají spolu s námi. Maminka na každou akci chystá 3 druhy pomazánek, jako takovou takové občerstvení pro ty vystupující třeba. Tatínek zase s oblibou všechny osobně vítá, když k nám přichází, a rád se s těmi lidmi jako zakecává, baví se na různá témata. Takže já myslím, že celá naše rodina se to vlastně jako dost užívá, že se tady něco děje. A jak už

0: Má to pro nás obrovské kouzlo.
1: Baví nás žánrová i souborová pestrost, proto rádi uvádíme představení z různých částí naší republiky, říká k dramaturgii Ctibor Goldefus. A když se obou, tedy i Honzi Rohlíka, zeptám, proč to vlastně dělají, odpověď mají jasnou.
0: Protože tady se cítím já doma, já jsem tady doma, cítím se tady doma, mám to tady moc rád a baví mě to tady prostě přinášet.
2: Je to hodně to stejné z nějaké lásky k regionu a to, že vlastně přes rok se sem moc nepodívám a přijde mi důležitý sem nějakým způsobem tu poletní kulturu přinášet, protože často zrovna v našem kraji převažuje ta mainstreamová nebo nějakým způsobem mi přijde, že tu spoustu věcí chybí, proto tenhle komunitní styl a spíše komorní akce, které jsou třeba dramaturgicky nějakým způsobem víc vedený.
1: V Kultuře Plus jsme vám představili projekt Stodoly u rohlíků v obci Prlov. Natáčela jsem tam přímo na místě s Honzou Rohlíkem a Ctiborem Goldefusem. A tím také vstoupila Kultura Plus do finále. Přeji vám pěkné dny plné inspirace. Loučí se Michaela Vetešková.
3: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
4: Zprávy má Kateřina Sousidisová.
5: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Exploze po ruském útoku poblíž Kyjeva nepřežilo 37 lidí. Fotbalisté Slávie začnou ligu mistrů 10. září zápasem s francouzským Lán. Opět otevřená je dálnice D8 na příjezdu do České republiky z Německa. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů na jihu Moravy kolem 28.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: V Česku je 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Jedná se například o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí a nebo Pelhřimova. Brzy by se to mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
7: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. Na své sociální síti Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
8: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostoucí kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojný, Radiožurnál.
5: V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. Pondělí se k nim přidají také tramvaje. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
9: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
10: Sport. Fotbalisté pražské Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září, a to domácím zápasem s francouzským Lán. Základní část soutěže zakončí taky na stadionu v Edenu, a to 27. ledna proti Aston Ville.
11: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarrealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
10: Kanoisty Martina Fuchsu a Denisu Řáhovou čeká finále mistrovství světa na pětistovce. Oba závody českých rychlostních kanoistů přiblíží v přímých přenosech digitální Radiožurnál Sport. Ženy odstartují v 15.04, muži v 15.11.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Otevřená D8 v tunelech a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 je opět obnovená.

0: 2. To zdržení vždy asi na půl hodiny. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, ale čekejte i tam silný provoz. U Brna pak menší kolony jsou i na křížení dálnic D1 a také D2 před křižovatkou, před stavbou nové křižovatky. Zdržení na příjezdu z Prahy i Bratislavy je vždy na 10 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 25. kilometru je hlášená nová nehoda a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až oblačno, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 28.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Arméni věří, že pravé kopí osudu střeží právě oni. Grassmayerovi vyrábí v Innsbrucku zvony už přes 400 století. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. V okolí zámku Fontainebleau u Paříže už dávno francouzští králové neloví zvěř. Dnes v rozlehlých lesích spíš lidé lezou po skalách nebo chodí na procházky. A my vás tam zavedeme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? Arméni věří, že právě v jejich zemi. Po stopách kopí osudu se vydal reportér Jaromír Marek.
4: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
5: Izначально ho nazývali Ayrivank.
6: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
4: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristu. Je smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
6: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
4: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
7: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
4: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
7: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
4: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
7: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
4: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
7: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
4: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo.

0: co kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají. A když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmayerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje ale uslyšíte třeba v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek může vydržet stovky let, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
2: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
3: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
2: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
3: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
2: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
3: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
2: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
3: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
2: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
3: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
2: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce.
1: Jestli se z naší zpravodajky Báry Vránové stala odbornice na zvony, tak na to se jí můžu zeptat právě teď. Báro, já ti přeji hezký den.
4: Dobrý den.
1: Stala a ty prý možná jeden z těch zvonů dokonce denně posloucháš.
4: Odbornice určitě ne, protože pokud někdo, jako je Johannes Grassmayer, který má vlastně za sebou i za celou svou rodinou, tak obrovský odkaz nejstaršího zvonařství v Rakousku, jednoho z nejstarších v Evropě, a on sám o sobě, tenhle člověk, není schopen říct, že je expertem, protože je velmi pokorný a velmi skromný, tak já rozhodně nebudu ta, co bych mohla říct, že se tomu jenom blíží. Poslouchám je často, protože vlastně spousta z nás, aniž bychom si to uvědomovali, slyšíme zvony nebo výsledky práce rodiny Grassmayerů prakticky denně, protože oni dodávají zvony po celé Evropě. V České republice jsou například v Praze, jeden z těch nejznámějších, tam vlastně doputoval před 4 lety, byl to zvon 9801, což je jeden z největších zvonů v České republice a vznikl vlastně jako připomínka zvonů, které za války rozstavili Němci. že to byl takový odkaz. A ten zvon nemohl být vyrobený nikde jinde v Evropě, protože je tak velký, že to zkrátka nikdo jiný neumí. Pak jsou také na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, dokonce do Česka dodával Johannes zvony taky pro orchestry, pro orchestr v Praze a pro orchestr v Ostravě. V Českých Budějovicích můžeme slyšet výsledky jejich práce. A brzy možná uslyšíme ještě jeden výsledek, ale v tomhle případě jsem musela svatosvatě slíbit, že neprozradím to město, ale bude v České republice, protože jedno z našich měst poslalo svůj pokažený zvon na opravu do této dílny a on je tak poškozený, že prakticky se ze začátku zdálo, že je nemožné, aby ještě někdy zvonil. Nicméně Johannes a jeho parta slíbili, že to zvládnou, dělají opravdu všechno. A tam je problém v tom, že na tom zvonu chybí jedna velká podstatná část a nedochovalo se, jak vlastně vypadala. A tím, že on musí být opravený jedna ku jedné, aby správně zněl, tak hledají způsob, jak to vlastně spravit.
1: Báro, jak vlastně taková zvonařská dílna vypadá? Kolik lidí tam pracuje?
4: Ona je překvapivě malá, v podstatě je to takový ateliér, který má v přízemí, přirovnala bych to k takové větší garáži nebo pneuservis pro dvě auta, kde jsou všechny uložené formy na to odlévání, nebo respektive ty části, ve kterých se vlastně může odlévat ten zvon, pak je tam jedna ta veliká pec a celkově tam pracuje, myslím, že se zaznělo kolem 20 lidí, že je to opravdu úzký okruh a největší část samozřejmě patří Johannesově rodině, jeho příbuzným, ale v prvním patře třeba mají také takovou kuchyňku na vosk, protože vlastně všechny ty negativy se nejprve vyrábějí z vosku a modelují, pak tam mají taky sochařský ateliér, tak to nazývají, protože některé ty části se vlastně nejdříve musí i vysochat. A kromě toho tam mají takové roztomilé muzeum všemožných zvonů, i těch, co už prostě nejde opravit, a taky obchůdek, ve kterém si lidé můžou koupit prakticky cokoliv od malých zvonečků přes kravské zvonce až po různé všelijaké zvonkohry, všechno, a to vše vlastně vzniká v té dílně Grassmayeru.
1: Ta rodinná dílna přežila 30letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Přežije i další generace.
4: Johannes je v tom velmi optimistický, on sám má dva syny, jeho bratr má taky děti a všechny mají samozřejmě o ten rodinný odkaz, zájem, vědí vlastně, co v podstatě leží na jejich bedrech, ale současně Johannes mi několikrát zdůrazňoval, že jeho cílem není donutit své děti k tomu, aby tu firmu přebrali. On by chtěl, aby ji přebrali, protože ji chtějí přebrat a minimálně jeho děti vlastně už teďka jsou to teenageři a už na letních brigádách se učí a sami chtějí se učit, jak se takové zvony vyrábí, takže tam pomáhají, učí se i od těch mistrů zvonařských, co vlastně pracují v té dílně, nebo začínají v tom obchodě. A Johannes tady řekl vlastně jednu velmi krásnou větu, že on by byl hrozně rád, kdyby se jeho děti naučili jeho řemeslo a nesli to jméno a tu tradici dál, ale nejdůležitější pro něj je, aby v nich zažehl, jak on řekl, vnitřní zápal pro tu práci. To znamená, že on je nenutí, ale opravdu čeká, až přijdou za ním a sami se zeptají, jestli by mu mohli pomoct v práci, jestli by se mohli podívat, co táta dělá a jestli by si to mohli zkusit.
1: Říká naše zpravodajka Bára Vránová. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ručně vyráběné mýdlo, voná svíčka nebo vyšívaná peněženka. Oblíbené suvenýry, které jste si možná i vy letos přivezli z dovolené. V Jordánsku se vyrábí například v organizaci Zarqa Life Center, která podporuje místní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A podobně jako další malí tvůrci se i v tomto centru snaží najít nové cesty, jak dostat své produkty na trh. Mýdla v českých barvách tam teď vyrábí pro českou ambasádu, jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
6: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mýdlo vyráběčka, mě hned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
7: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
6: Tyčový mixer.
8: Soda u mojí.
6: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Ta směs olejů se zakalila. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
8: A pět.
6: Barva číslo dvě je červená.
8: Ahmar.
6: A ještě modrá. A zrak?
8: A zrak.
6: Ta výroba mídel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
9: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mídla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou zvědčení většiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mídel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
6: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
7: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít tři různé barvy, tak potřebujeme tři lidi najednou. V jednom člověku by se to mídlo vyrobit nepodařilo.
6: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
10: Není to taková sranda, co?
6: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
11: To soustředění by se dalo krájet.
8: Bravo.
6: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další tři už vypadají dobře. Teď se musí nechat mídlo tady ještě vyschnout a nejméně jeden měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní. A potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z Jordánské Zarky, Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám minulý víkend přidal další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta se proháněla rychlostí až 300 km v hodině. Naše americká zpravodajka Jana Ciglarová si tuhle událost nenechala ujít.
12: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pennsylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapení.
13: Hello, I'm Tony.
12: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
13: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
12: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes milion lidí. Co si o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
14: Washington DC from First Street.
15: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné.
12: Trať vede po Pennsylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300 kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. A Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
16: My first name is Salvadora.
17: Why is it so special? Tell me.
16: Why is it so special? This is the first time in history.
12: Paní Salvadora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu. Grand Prix in the city.
15: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte.
12: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar. Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
18: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
12: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Pískovcové skály, lesy, ale i krásný zámek kombinující několik architektonických stylů. To všechno nabízí město Fontainebleau ve Francii. Leží zhruba hodinu a půl vlakem od hlavního města a je tak oblíbeným výletním cílem Pařížanů. Asi desetinu lesa ale v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se ale les částečně znovu otevřel veřejnosti a lidé se tam podle našeho zpravodaje ve Francii Marcela Faltise pomalu vrací.
19: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
20: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
19: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přejel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má bouldermatku a lezečky.
21: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
19: Uprostřed lesa je mezi dvěma stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
22: Snažím se tu být aspoň jednou týdně. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávili čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
19: OK, merci. Je vous en prie. Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho 3 děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
23: Když jsem byla uvnitř v zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
19: Size of each garden. Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
0: Radiožurnál Půl třetí. Zprávy a Kateřina Cousidichová.
2: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Ze 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Poslední prázdninový víkend si lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na v sběrných místech můžou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky a nebo třeba svačinové boxy. Na Islandu dnes v referendu rozhodují o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. Dnes a zítra je kvůli opravě úplně zavřená silnice Udržkové na Zlínsku. Jde o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovická přes Hostýnské vrchy. Řidiči tak musí jet více než 40 kilometrů dlouhou objížďkou přes Slušovice a Vsetín. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa zabojuje na mistrovství světa v Polsku o druhou medaili. Po zlatu na kilometru ho čeká finále na poloviční trati, a to od 15 hodin a 11 minut. Na pětistovce se představí taky Denisa Řáhová. Finále kanoistek odstartuje zhruba za půl hodiny. Radiožurnál Sport odvysílá oba závody v přímých přenosech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 u Plzně a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Rozvadová velmi opatrně u Plzně za sjezdem na Bory a Klatovy na 86. kilometru leží na dálnici ztracený koberec. Vybočuje se v nepřehledném úseku, tak pozor. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte zdržení před omezením u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 se projíždí vždy pouze jedním pruhem, dělníci tam demontují dlouhodobé omezení, no a kolony jsou od sjezdu na Rousíno směrem do Brna z kilometru 216 a také od Slatiny z kilometru 202 směr Vyškov. Dá se to celé objet obou směrně po souběžné silnici 430 okolo Rohlenky, čekejte ale i tam silný provoz. A v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojice z Černého mostu směrem na Lanový most. U Průmyslové ulice před Europarkem je hlášená nehoda a kolona je od sjezdu na Běchovice asi na 20 minut. A 10 minut pak naberete i na jižní spojice v opačném směru směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město pracují silničáři, pomaleji se jede od Spořilovské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Marina během své spolupráce s orgány Ministerstva národní obrany nabrala velké zkušenosti ve zpravodajské práci. Přesto však na základě špatného řízení se nestala dobrým agentem, ale naopak jako agent se úplně zkazila. Zvykla si na tento způsob práce. Úkoly, které dostávala, se zásadně neřídila, nýbrž přinášela vždy zprávy, které náhodně získala, a to bez ohledu na to, zda se týkaly objektů, k nimž byla úkolována nebo ne. Řídila se jen tím, aby dala takové zprávy, za které dostane velkou odměnu. Přitom si zvykla zásadně nedávat zprávy písemně a rovněž si zvykla zásadně nevracet se při vytěžování ke starým zprávám s odůvodněním, že je povinností orgánů, aby si vše, co jim říká, zapsali a pak si to pamatovali. Tím se vyhýbala jakékoliv kontrole.
1: Píše se, bylo to v roce 1952 v archivním dokumentu nazvaném Hodnocení agentky Mariny a text pokračuje.
0: Během spolupráce s orgány Ministerstva národní obrany si Marina zvykla chovat se k řídícím orgánům drze, vyžadovat nejrůznější ohledy a pozornosti jako k ženě a dovedla být i sprostá, jestliže jí bylo něco vytýkáno. Rovněž tak si zvykla během schůzky nepřetržitě popíjet koňak, samozřejmě s řídícím orgánem. Dle různých náznaků a sdělení soudruha majora Solfronka ze 6. zprávy ministerstva vnitra, který se v té době několikrát zúčastnil schůzek s Marinou, udržovala Marina se svými řídícími orgány i milostný poměr, který byl pravděpodobně příčinou jejího chování vůči řídícím orgánům i její zkaženosti v práci.
1: Agentka Marina, kterou takto nelichotivě hodnotili pracovníci státní bezpečnosti, není úplně výjimečnou postavou žen agentek v naší historii. Ostatně, když slyšíme Mata Hari, bez pochyby se nám může vybavit příběh nizozemské tanečnice a kurtizány, která se proslavila jako agentka v období první světové války a jmenovala se Mata Hari. A otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Československo nemělo také svou Mata Hari. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My jsme slyšeli hodnocení z pera státní bezpečnosti, které bylo poměrně ostré. Například, že agentka se zkazila, dělala všechno jen za peníze, nadřízené příliš neposlouchala, navíc s nimi ještě měla milostný poměr a vůbec žila promiskuitním způsobem života. Byla tedy pro komunistickou zpravodajskou službu nepoužitelnou? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
2: Agentka Marina, vlastním jménem Marie Pekelská, ovdovělá Blaštovičková rozená Tomšů, pracovala od roku 1946 v západním Německu pro československou vojenskou zpravodajskou službu. Citované hodnocení pochází z dubna 1952, kdy ji do své agenturní sítě převzala rozvědka státní bezpečnosti. Byla to doba po zatčení generála Bedřicha Rajcina, kdy právě státní bezpečnost od vojáků převzala funkci nejdůležitější československé zpravodajské složky, nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Přestože většina těch výtek, které v Marijině hodnocení zazněly, se zakládala na pravdě, je z jeho dikce znát především profesní řevnivost mezi oběma zpravodajskými složkami. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že ve službách státní bezpečnosti zůstala další dvě desetiletí, aniž by výrazně změnila styl práce.
1: My už tedy víme, že to byla Marie Tomšů či Tomšová, posléze získávala další příjmení, o tom uslyšíme v souvislosti s jejím dalším životním příběhem. Narodila se ve Vizovicích v roce 1920. Do jakého prostředí? Co o ní víme?
2: Pocházela z rodiny českého rolníka. Po vychození obecné školy a měšťanky absolvovala dvouletou obchodní školu, což byla ve 30. letech kvalifikace pro zastávání nižšího úřednického místa v komerční sféře. Na podzim v roce 1937 přišla do Prahy, kde pracovala v několika firmách. Co je důležité, v polovině února 1938 vstoupila do krajně pravicového hnutí za nové Československo, tedy pověstné vlajky. Ta byla v té době jedním z hlavních antisystémových seskupení, kritizujících masarykovskou demokracii a obdivujících evropské totalitní systémy.
1: A v roce 1943, v období druhé světové války tedy, získala německé občanství. Jak si to vysvětlit, že se stala občankou Třetí říše, když se říkal, že pocházela z české rolnické rodiny z Vizovic?
2: Ve vlajce už před válkou existovala pronacistická skupina, soustředěná kolem jejího pozdějšího protektorátního vůdce Jana Ryse Rozsévače, do níž Marie Tomšů náležela. V polovině září 1938 uprchli někteří její exponenti do Vídně, kde se dali do služeb nacistické propagandy. Hlas Marie Tomšů se v té době ozýval z českých relací říšského vysílače Vídeň, nazvaných ironicky Pravda vítězí, jejíž úkolem bylo vnášet mezi české posluchače chaos a podporovat poraženecké nálady. Vysílání řídila zpravodajská služba Sicherheitsdienst a jako pravděpodobné se zdá, že pro ní Marie právě v té době začala pracovat. Do Prahy se vrátila až po 15. březnu 1939. Obživu našla právě v jedné z krycích firem Sicherheitsdienstu a 22. února 1943 na základě její žádosti jí bylo uděleno říšsko-německé občanství. Marie Tomšů by se ale občankou říše stala tak jako tak, protože 11. října 1944 se provdala za pražského Němce doktora Kurta Blaštovičku.
1: Kdo to byl?
2: Kurt Blaštovička se narodil v roce 1906 v severočeských Teplicích. Pocházel ze smíšeného manželství, jeho maminka byla Češka, ale díky otci se z něj stal nacionálně smýšlející Němec. Vyrůstal v Praze, kde vychodil obecnou školu a gymnázium. Po maturitě se zapsal ke studiu práv na německé univerzitě a od roku 1933 působil jako soudní čekatel u krajského soudu v Praze. O 4 roky později byl dokonce jmenován soudcem. V září 1938 si podal přihlášku do sudetoněmecké strany a hned po Mnichovu požádal o přeložení do odstoupeného pohraničí, aby mohl sloužit říši.
1: Znamená to, že se tady propojilo jeho právnické vzdělání a zároveň nacistické přesvědčení?
2: Ano, od března 1940 až do prosince 1944 totiž působil jako státní zástupce u německého zemského soudu a především neblaze proslulého Sondergerichtu v Praze. Tady si získal pověst krvavého prokurátora. Po válce doznal, že trest smrti navrhoval ve více než 600 případech a téměř ve 120 byl skutečně realizován.

0: Velkou pozornost přitahoval soudní proces u mimořádného lidového soudu v Praze s bývalým okresním soudcem a poté státním zástupcem doktorem Kurtem Blaštovičkou, konaný dne 13. září 1945. Byl souzen za to, že jako státní zástupce při německém zemském soudu v Praze jednak způsobil smrt 117 osob tím, že jako státní zástupce navrhl těmto osobám trest smrti, a jednak za to, že využil tísně způsobené národní a politickou perzekucí, aby se obohatil na úkor několika desítek osob tím, že přijímal dary od příbuzných a známých osob, které byly souzeny německým zemským soudem v Praze, a za to jim sliboval různé intervence ve prospěch obviněných nebo odsouzených.
1: Napsala ve své rigorózní práci o mimořádných lidových soudech v regionech Petra Feníková. Soud s Blaštovičkou se konal poměrně velmi rychle po skončení druhé světové války. Bylo to neobvyklé?
2: Blaštovičkův případ byl skutečně jedním z prvních, kterými se mimořádný lidový soud v Praze zabýval. Nic neobvyklého na tom ovšem nebylo, jeho případ byl vcelku jednoznačný. Podle praxe retribučních soudů stačil podíl na smrti jediného československého občana k vynesení nejvyššího rozsudku. Blaštovička sám byl za války na svůj pověst krvavého prokurátora natolik pyšný, že se s ní na potkání chlubil, takže dokazování nebylo příliš složité.
1: A Petra Feníková ve své rigorózní práci pokračuje.
0: Osoby, na jejichž úkor se obohacoval, nazýval klienty. Od nich on i jeho manželka Marie vyžadovali jako úplatu za služby potraviny různého druhu, alkohol, tabákové výrobky, peníze v hotovosti. A zvláště jeho žena Marie vyžadovala různé movité věci, jako bylo například oblečení, nábytek či jiné vybavení domácnosti. V některých případech skutečně na základě Blaštovičkovy intervence došlo ke zmírnění trestu, ale ve většině těchto případů neučinil nic, co by souzeným či odsouzeným pomohlo.
1: A samozřejmě před soudem se ocitla také Blaštovičkova manželka Marie, neboli pozdější agentka Marina. Ta uvedla, že nikdy žádné dary za intervence manžela nepřijímala a že je vlastně velmi to zjednoduším úplně nevinnou, poněvadž se na jeho jednání nepodílela. A tuto výpověď podepřel také sám Blaštovička. Můžeme tomu rozumět tak, že zachránil svou manželku před odsouzením?
2: Jenom do určité míry. Z vazby byla totiž propuštěná teprve v květnu 1946, což nasvědčuje tomu, že se o jejím postavení před soud uvažovalo, ale nakonec bylo rozhodnuto, že bude bez soudu odsunuta. Začala se živit šmelinou a prostitucí. K tomu po několika měsících se rozhodla přibrat i pašování nedostatkového zboží přes hranice. V listopadu 1946 se poprvé ilegálně vrátila do Československa. Při jedné z dalších cest, ještě před koncem roku, se pak dobrovolně stala spolupracovnicí Československé vojenské zpravodajské služby.
1: A této nevadilo, že byla podezírána ze spolupráce s nacisty?
2: Naše vojenské zpravodajství už před únorem 1948 pracovalo operativně proti Západu. Využívalo proto osob, které odcházely do Německa, včetně bývalých nacistů.
1: To znamená, že vše bylo dovoleno, účel světil prostředky?
2: Do značné míry to můžeme tak říct, ve světě zpravodajských služeb to tak fungovalo.
1: Takže agentka Marina už pracuje pro další zpravodajskou službu ve svém životě. Můžeme říci, že si prostě obrátila kabát. Co dělala v této pozici?
2: Již v roce 1947 byla instruována, aby pronikla mezi české uprchlíky. V té době, tedy před komunistickým převratem, se jednalo o příznivce politických stran, které nebyly po válce obnoveny, ale z nemalé části také příslušníky radikální pravice, často bývalé stoupence vlajky nebo jiných aktivistických organizací, kteří se pokoušeli navázat na své dřívější aktivity. Právě do jejich řad, v nichž se, jak víme, již před válkou pohybovala, měla proniknout. V té době byla málem dekonspirována, když při jedné z cest do Československa byla zatčena kriminální policií československou. Spolupráce s ní však nebyla ani poté přerušena a krátce po únoru 1948 dostala za úkol proniknout do blízkosti Vladimíra Pekelského.
1: Proč právě Vladimír Pekelský se měl stát objektem její akce?
2: Byl v té době vůdcem jedné ze skupin emigrantů nacházející se v Mnichově, která se politicky orientovala na skupinu generála Lva Prchaly a jeho Český národní výbor sídlící v Londýně. Sám Vladimír Pekelský měl vlastně podobnou minulost jako Marie. Od roku 1937 byl členem vlajky. a před 15. březnem 1939 dokonce se jako její člen účastnil protistátní činnosti. Po okupaci postupoval rychle na žebříčku vlajkařských hodností a od roku 1941 byl členem jejího ústředního vedení. Na podzim téhož roku však odjel do Německa, aby tam pokračoval ve vysokoškolských studiích. Po skončení války byl zatčen a měl být postaven před retribuční soud, ale podařilo se mu uprchnout a dostat se do americké okupační zóny Německa. Tady se zapojil do vlajkařského exilu a když byly vlajkařské organizace americkými úřady zakázány, začal spolupracovat s organizací generála Lva Prchaly, která byla považována za hlavního nepřítele socializující demokracie Třetí republiky, vzhledem k tomu, že generál Prchala byl už za války vůdcem proti benešovské opozice v Londýně.
1: Čím větší význam a rozsah aktivit exulanta emigranta Pekelského byl, tím větší zájem na získání ho ke spolupráci měly československé bezpečnostní orgány. Podařilo se Marii Blaštovičkové alias Maríně Pekelského nějak nakontaktovat?
2: Podařilo. V roce 1948 se stala na příkaz rozvědky jeho sekretářkou a o 3 roky později, 5. září 1951, dokonce jeho manželkou.
1: Co o jejich životě víme?
2: Pekelský v té době řídil organizaci uprchlíků v Mnichově, která začala podnikat zpravodajské aktivity proti československému a východoněmeckému území. Začali do těchto zemí posílat agenty chodce, kteří zde měli plnit zpravodajské úkoly. V roce 1951 se Pekelský rozešel s Prchalou a založil svoji vlastní politickou organizaci. Ve zpravodajských aktivitách pod patronací Američanů však pokračoval.
1: A co Marina? Donášela to na něj do Československa, do komunistického státu, a nebo se držela trochu zpátky?
2: Marina pracovala velmi aktivně pro Československou zpravodajskou službu. Do roku 1951 přešla skoro 40krát hranice a ovšem, co se dělo v jejím osobním životě, velmi podrobně informovala své řídící orgány.
1: Pekelský nic netušil?
2: Pekelský netušil vůbec nic.

0: Dne 10.4. vylákala Marina dle našeho pokynu svého manžela do sovětské zóny, kde byli oba společně zatčeni sovětskými orgány. Pekelský alias Tonda se při zatýkání ze všech svých sil bránil a křičel tak, že musel být vtlačen do auta velkým násilím. Utrpěl na svém těle menší zranění. Po prošetření okolností při zatčení Pekelského bylo zjištěno, že nikdo z obyvatel na ulici nevěděl, oč se jedná, a všeobecně byl tento případ přijat, že šlo o odvezení opilého člověka.
1: Osedli jsme se ve Vídni v roce 1953. Připomeňme si, že tehdy Vídeň byla rozdělena na 4 části jednotlivými okupačními zeměmi a právě Sovětský svaz řídil a ovládal velkou část tohoto města. To bylo důležité pro ten ďábelský úkol, který Marina od československé rozvědky dostala. Zřejmě už nestačilo jenom to, že na manžela donášela a udávala. Ona totiž měla být tím hlavním hybatelem, který napomůže tomu, aby byl Vladimír Pekelský novým spolupracovníkem komunistického Československa a jeho zpravodajských služeb. Ostatně hlášení, které jsme slyšeli jako archivní dokument, bylo adresováno přímo tehdejšímu ministru Bacílkovi, tak to byl zřejmě velmi důležitý a velký úkol, když splnění mělo být informací přímo pro ministra. Co se dělo dál s Vladimírem Pekelským, co se dělo dál s Marinou?
2: Na rozdíl od jiných unesených, kterých se zmocnila československá rozvědka, tak neputovali do Československa, ale na konspirační chatu nebo do konspiračního objektu, který využívala sovětská KGB. Odtud po několika dnech vyšel Vladimír Pekelský jako agent státní bezpečnosti. Při zlomení jeho odporu velmi výrazným způsobem státní bezpečnosti napomohla právě jeho manželka.
1: Co o tom víme?
2: Dělala, že vlastně byla unesena spolu s ním, byť vlastně hrála tu hru státní bezpečnosti před svým manželem, se tvářila jako oběť a dá se říct, že ho citově vydírala s tím, že i ona je vlastně nucena ke spolupráci a pokud se spolupracovníkem nestane on, bude citelně postižena i ona.
1: Co s oběma manželi bylo následně?
2: Mezi lety 1953 až 1956 se z manželů Pekelských stal velmi výkonný zpravodajský tandem. Po roce 1956 však jejich zpravodajské možnosti v souvislosti s koncem první fáze studené války a změnou postupů zpravodajských služeb tak velmi výrazně poklesly, takže v roce 1957 poklesl i zájem státní bezpečnosti o spolupráci s nimi.
1: Pohybujeme se na území tehdejšího západního Německa, poněvadž pobyt Pekelského a agentky Mariny ve Vídni to bylo pouze krátké intermezzo, které souviselo právě s tím, aby se Pekelský stal spolupracovníkem komunistického státu. Podezíral je někdo, že by mohli být agenty? Čím se vůbec živili?
2: Podezírání byly v podstatě permanentně, ale musíme si uvědomit situaci, která byla v tehdejším českém exilu ve Spolkové republice. Vzájemné podezírání, že je někdo agentem komunistického Československa, bylo naprosto běžné a tahle atmosféra skutečným agentům přála. Manželé Pekelští byli v té první polovině 50. let placeni částečně americkou zpravodajskou službou. Pekelské organizace byla podporována z amerických fondů, což byl také jeden z důvodů, proč oni státní bezpečnost měla takový zájem. Po roce 1957 následoval určitý útlum, ale v roce 1962 s nimi byla spolupráce plně obnovena. Oba totiž nalezli zaměstnání v nově založeném českém vysílání německé rozhlasové stanice Deutsche Welle v Kolíně nad Rýnem, které se okamžitě stalo objektem zájmu rozvědky státní bezpečnosti. Pekelský se stal vedoucím tohoto vysílání a Marie hlasatelkou. Další 4 roky jejich následné spolupráce lze označit opět jako velmi plodné. Tato fáze skončila v roce 1966, kdy Pekelský přišel o vedoucí místo a jeho žena byla dokonce ze zaměstnání úplně propuštěná.
1: Znamenalo to, že už se nehodili komunistické rozvědce v zahraničí? Neuvažovalo se, že by se vrátili zpět do Československa?
2: První zprávy o tom, že by manželé pekelští mohli být staženi do Československa, jak se v tehdejší zpravodajské hantýrce říkalo, se objevily už ve druhé polovině 50. let. Po roce 1966 každoročně rozvědka předkládala návrh, aby se do Československa vrátili, a ten návrh toho hmotného zajištění ze strany ministerstva vnitra lze označit za poměrně velkorysý. Pekelští ale o něj nikdy neprojevili zájem, což vedlo k dalším úvahám, že jsou dvojitými agenty a pracují zároveň ještě pro nějakou západní zpravodajskou službu.
1: Spolupráce československé rozvědky s manželi pekelskými, s agentkou Marinou a Vladimírem, končí definitivně v roce 1972. Proč?
2: Po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 odešel na západ major Ladislav Bittmann, československý rozvědčík, který se v minulosti podílel v Německu na řízení manželů pekelských. Bylo navrženo, aby s nimi spolupráce byla definitivně ukončena. S největší pravděpodobností v důsledku čistek, které v nastupující normalizaci v rozvědce probíhaly, to bylo formálně provedeno až v lednu 1972.
1: O 3 roky později Vladimír Pekelský v západním Německu umírá. Marie Pekelská alias agentka Marina přijela ještě někdy do Československa?
2: Víme, že po listopadu 1989 do Československa příliš nepospíchala. Je otázka, jestli tady někdy byla. Rozhodně se sem nikdy nevrátila a velmi krátce na to v roce 1993 zemřela.
1: Bylo jí tehdy 73 let a její ukotvení do našich dějin zaplňuje jedno z bílých míst, o kterých si přiznejme, příliš nevíme, či jsme nevěděli. A tak si zodpovězme na otázku, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Československo nemělo také svou Matahari? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, také autora studie Vizovická Matahari, historika doktora Jiřího Plachého.
2: Označení Matahari má u nás jakýsi romantický nádech. Agentka Marina, která je někdy označována právě jako Matahari z Vizovic nebo Vizovická Matahari, přestože byl její osud přinejmenším netypický, však byla spíš opovrženíhodnou postavou, která si žádný romantický pomník nezaslouží.
1: Při jaké příležitosti se před vámi toto téma otevřelo?
2: Bylo to v roce 2005, když byl natočen dokument České televize, který pojednával o jejím životě, který vykreslil naprosto v jiných barvách, a já jsem se tehdy jako pracovník úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu začal jejím příběhem zabývat.
1: A osobní či řekněme lidská tečka celého tohoto příběhu. Víme o tom, zase někdy Vladimír Pekelský dozvěděl, že jeho vztah s pozdější manželkou Marinou a to, že se stal agentem STBáku, bylo takto rafinovaným ďábelským plánem?
2: To se z největší pravděpodobností nikdy nedozvěděl.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a na slyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
2: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
1: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Na psaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
2: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
1: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
2: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul barona po něm získal také jeho syn, který vydal otcu životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
3: Radiožurnál 15 hodin. Čas zpráv a Kateřiny Causerisové.
4: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 37 lidí. Kanoisté Řáhová a Fuxa zabojují na mistrovství světa o medaile. Kolony popojíždí po dálnici D1 u Brna před omezením na kilometru 190. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Čechům, kteří žijí v zahraničí, zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. Tam se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat anebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
4: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
6: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Festival Krystal Velivík v Liberci dnes v 7 hodin večer zakončí přehlídka umělců z Česka i zahraničí. Nabídne ukázky šperku, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou vystavené skleněné šaty Studia Lev a sklářského studia Kultivar. Doplňuje Marcel Mochal ze Studia Lev.
7: My jsme společně přišli na skleněný komponent, který je možný šít sklem dohromady a vytvářet nekonečnou plochu. Máme dva tvary komponentů a vlastně skládáme do modních doplňků. Máme takovou kuklu, náušnice, náhrdelník, rukavice, tomu šaty dámské.
8: Sport. Kajakář Josef Dostál může obhájit titul mistra světa na 500-metrové neolympijské trati. Český reprezentant postoupil na šampionátu v Poznani do zítřejšího finále, stejně jako debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Už za chvíli budou o medaile bojovat další dva Češi. Víc už z Polska dodá František Kuna.
9: Martin Fuchs může navázat na zlatou medaili na kilometru na poloviční trati. Jeho velkými konkurenty bude vedle něj v dráze Moldavec Tarnovsky a také Brazilec Queiroz. Dále pak Daniel Feyes, který byl právě stejně jako včera Fuchsa zlatý. 15 hodin a 11 minut je start tohoto závodu. Za malou chvíli v 15.04 se na start postaví Denisa Řáhová. Na startu pětistovky kanoistek přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
8: A fotbalovou Plzeň posílil Denis Vavro, zkušený slovenský obránce, přichází na západ Čech z druholigového německého Wolfsburku. Z Viktorií podepsal dvouletou smlouvu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna, silný provoz také v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem zůstává zdržení před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna před kilometrem 210. Tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli demontáži dlouhodobého omezení a ty kolony jsou poměrně dlouhé od Rousínova z kilometru 216 a také v opačném směru od Brna ze Slatiny z kilometru 202. Dá se to obousměrně objet po souběžné silnici 430. Provoz je tam silnější, zejména okolo Rohlenky se tvoří kolony. A v Praze pak je silný provoz na Štěrboholské spojice směr Lanový most. Asi 10 minut naberete v koloně od Běchovic k Průmyslové. Na vině je dřívější nehoda, ta už je ale odklizená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně

0: Popovídáme si s Draganem Stojčevským, známým divadelním scénografem, který pochází ze Srbska. A na závěr uslyšíme životní příběh maďarského malíře a hudebníka Attily Gala. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
1: Mezi námi.
0: Kromě hrůzy a utrpení přináší válka i neobyčejné lidské příběhy, plné odvahy, lásky a naděje. Česká novinářka s ukrajinskými kořeny Ilona Zasitkovičová pravidelně míří na Ukrajinu, kde natáčí reportáže pro Českou televizi. Kromě toho se podílela na reportážním dokumentu Tři roky lásky, který zachycuje partnerské vztahy ve válce. Snímek přibližuje příběhy těch, kteří i tváří v tvář válce, ztrátě a bolesti hledají smysl života a sílu jít dál. Redaktorka Alexandra Simočko si s Ilonou povídala o tom, co filmaře k dokumentu inspirovalo a jaké bylo mluvit o tak intimních tématech.
2: Vlastně, když jsme natáčeli pro například Českou televizi, když jsem byla na Ukrajině, tak ty příběhy, které já jsem zmapovávala, ty jsou krátké. Vlastně mám na ně stopáž takový maximálně 2 minuty. Právě co první můžete reflektovat, co se tam odehrává. To jsou takové ty instantní věci, které se odehrávají hned, zničené budovy, pak třeba zranění. To je to, co vidíte hned a to, co můžete předat divákovi jako obrazově. Ale poté, jak jsem se začala zabývat hlouběji těmito tématy, jak válka ovlivňuje životy lidí. A to jsou právě mezilidské vztahy. To je to, co transformuje životy lidí, to je to, co mění životy lidí. A právě kvůli tomu jsem se zaměřila na ten delší formát.
3: Jaké pro tebe byly výzvy při natáčení tohoto reportážního dokumentu?
2: Těch výzev bylo víc, protože zaprvé kontaktovala jsem lidi, které jsem například znala nebo přes známé novináře, příběhy, o kterých jsem věděla, ale samozřejmě ne vždycky je jednoduché mluvit o svém soukromém životě, o výzvách v soukromém životě a to, jak vlastně válka ovlivňuje tvůj život. Takže byla velká výzva právě navázat komunikaci tak, aby se nám a jako tvůrcům, aby se ti lidé otevřeli a byli maximálně upřímní v momentě, když máte u sebe televizní kamery, mikrofony. Takže je dost těžké se naladit právě na tu atmosféru. Takže bylo dost časté to, že jsme se například s respondenty potkávali jenom nezávazně a poté už jsme jako přicházeli k natáčení u celého dokumentu Tři roky lásky. Ten reflektuje 5 příběhů. U toho 3. příběhu, kdy 2 mladé ženy přišly o své partnery, jedna přišla o svého manžela a ta druhá o svého partnera ve válce, tak tam už to natáčení se téměř neuskutečnilo. Tam už hrozilo to, že právě pro tu mladou paní už to bylo dost těžké o tom mluvit, ale nakonec jsme zvolili nějaký kompromis, nějakou cestu, jak to natočíme.
3: Bylo těžké mluvit o takových intimních tématech, vzhledem k tomu, čím si tyto lidé prošli.
2: Ne každý může být připravený o tom mluvit, ne každý má ty procesy v sobě uzavřené, nebo ne každý ví, co se právě děje v jeho osobním životě. Ale z druhé strany, třeba když jsme točili s lidmi, kteří si prošli amputacemi, rozhodně takovými silnými výzvami v tom manželském nebo partnerském životě, tak ti naopak už po nějakém rozhovoru byli dost ochotní se svěřit s tím vlastním osobním příběhem vlastně, protože to ukazuje to, co přinesla ta válka, to ukazuje celou tu destrukci, celý ten dopad. Vlastně soukromý osobní život, to je takový jeden z těch, podle mě, to je ten jeden z těch důležitých pilířů života člověka.
3: Vlastně, jak jsi přistoupila k tvorbě dokumentu? Jak jsi našla hrdinové?
2: Byly to různé reportáže, ve které jsem vlastně kontaktovala různé lidi, takže třeba jedna reportáž byla o úplně jiném tématu, třeba o ukrajinských dronech na frontové linii, ale tam jsem se dozvěděla, že třeba jeden z těch vojáků se rozvedl a poté, jak vlastně nastoupil ten rozvod, že ta manželka od něj odešla, ale pak se našel někoho jiného. Takže jsme se vlastně bavili o různých takových osobních příběhů. Hodně jsme se bavili se samotnými vojáky, jak oni to mají těžké teď v osobním životě. Bavili jsme se s civilisty, jak oni to mají těžké. Právě ženy, které čekají na své blízké, právě ať už je to syn nebo manžel. Takže vždy to bylo skrze nějaké zprostředkované příběhy, jsem se dostala vlastně těm lidským příběhům a to byla dost zajímavá cesta.
3: Jaký pro tebe byl rozdíl mezi prací jako reportérka a vlastně natáčením toho reportážního dokumentu?
2: Bylo to dost stejné, protože to probíhalo ve stejném čase, takže my jsme to natáčeli s kameramanem Vojtěchem Hennigem v jedné časové ose, takže občas

0: Čas jsme mimo to točili obyčejné reportáže do vysílání a poté třeba za den nebo za několik hodin jsme měli setkání právě z rodiny našich příběhů. Bylo to časově náročné vybudovat se nějaké schéma, jak postupovat, s kým prvním natáčet, jak právě si uspořádat ten časový harmonogram, bychom nic nevynechali. Ale například u tohoto reportážního dokumentu jsme si mohli víc pohrát s tím formátem, mohli jsme déle mluvit s těmi lidmi, dávali jsme jim větší prostor, měli jsme možnost nahlédnout do jejich soukromí, což většinou ano, to bývají u reportáží, akorát bylo to víc přípravy určitě.
1: Jsi spokojená se svou prací a máte nějakou zpětnou vazbu od hrdinu tohoto dokumentu?
0: Já si myslím, že to předalo určitě ten message, to, co vlastně jsme chtěli tím vyjádřit, právě to, jak teď vypadá Ukrajina, jaký je vliv té války, že i když nastane příměří, i když skončí válka, tak ty příběhy budou pokračovat, protože právě lidé, kteří bezprostředně buď mají nějaké blízké ještě na Ukrajině, nebo tam žijí samotní, tak právě to trauma války na ně může doléhat i třeba několik dalších let. Jsem osobně v kontaktu stále s hrdiny právě tohoto projektu, protože to natáčení bylo dost intenzivní a myslím si, že nás to dost spojilo, takže neustále jsme v kontaktu a ano, každému z nich jsem posílala tento příběh a oni mi říkali, i když česky nerozumím, protože to vlastně byl ten dubbing, tak ty reakce od nich byly pozitivní. Bylo dojemné, když děkovali nám, že měli ten prostor si vyjádřit, ten prostor ukázat ten svůj život.
2: Říká novinářka a reportérka Ilona Sasitkovičová. Ještě dodám, že její první dokumentární film Tři roky lásky, který natočila s kameramanem Vojtěchem Hennigem, můžete sledovat na platformě České televize iVysílání. Drakan Stojčevsky patří k nejvýraznějším současným scénografům v Česku. Spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Národním divadlem Brno i dalšími českými scénami. Vedle toho se uplatňuje taky jako kostýmní výtvarník. Má neotřelé nápady a rád experimentuje. Pro inscenaci Faust ve Stavovském divadle navrhl před lety scénu, jejíž součástí byl i kamion v životní velikosti. U diváků i kritiků to okamžitě vzbudilo značný ohlas. Stojčevsky se narodil v srbském Pančevu, městě ležícím nedaleko Bělehradu. Scénografii studoval na pražské DAMU. V Česku žije a pracuje více než 20 let. V úvodu rozhovoru se ho Tatiana Čepáková zeptala, jaký byl jeho úplně první kontakt s Českou republikou.
3: No já jsem na střední škole dělal výpravu, vlastně spíš kostýmy a nějaké jako objekty pro amatérské divadlo ve francouzštině. A to pak bylo na festivalu frankofonního jazyku a bylo i v Brně. A takhle jsem se na střední škole poprvé dostal do České republiky. Byl jsem v Brně v divadle Huse na Provázku, se to odehrávalo. A tehdy moje učitelka ze střední školy už tady studovala, Anna Perajca, a ona mě s přítelem, oni mě vzali autem z Brna do Prahy, tak jsem jeden den přijel do Prahy a byl jsem naprosto okouzlený a říkal jsem si, že by se chtěl tady vrátit a třeba studovat a nějak trávit víc času, než jen tak jako turista nebo jen tak na výlet. Myslím, že mi bylo 17, 18 a pak jsem přijel studovat, ale už mi bylo vlastně 20.
4: Jak to bylo u vás s češtinou, když jste přijel studovat na DAMU scénografii? Uměl jste česky nebo jste se všechno učil?
3: Nemoc. Přijel jsem o něco dřív v srpnu a dostal jsem se na letní školu češtiny a tam jsem zase potkal další dámu, další Anu, Anu Adamovič, která mi pomohla tím, že mě vlastně na ten kurz vzala. A furt jsem jakoby neuměl a myslím si, že vlastně na DAMU je i furt jako velká tolerance v tom, že jako oni nechtěli po mně úplně, abych mluvil skvěle a plynule a nevím, připravoval se na ten zimní semestr, na ty teorie, teoretické zkoušky, tak trošku na mě počkali a pak to už bylo jakoby brzy jako líp a tak.
4: Dragane, pojďme teď od vzpomínek na studentské časy do současnosti. Co vás baví jako scénografa, když sedíte v divadle jako divák?
3: Jo, teda já tvrdím, že třeba nikdy nezapomenu na to, že jsem zároveň divák. No, je pravda, že stane se mi někdy, že vidím něco, co by i mě mohlo napadnout, a je pravda, že mě ty věci pak méně baví. Jako v divadle mě dost baví, když mě něco překvapí, že vidím něco, co by mě vůbec nenapadlo. To mám nejradši.
4: Dragane, dá se dnes mluvit o nějaké moderní scenografii, nebo scenografie prostě je nějaká kreativní práce a nedá se říct, že je moderní nebo zastaralá?
3: Jo, je to zajímavé. Napadají mě dva slova. Jedna je moderní scenografie nebo moderní divadlo a druhá je současná scenografie a současné divadlo. A někdy jako moderní můžu brát i jako pejorativně ve smyslu, že nějaká doba prostě má ráda tyhle věci a tím pádem bude to moderní, protože jsou to nějaký estetický paterny, který použiju a vím, že nějaký průměrný divák bude uspokojený. Tak to považuji jako moderní scenografie nebo moderní divadlo. A pak je současný a to je jakože nějaká tendence, která zároveň vzniká a zároveň je už jakoby vznikla, ale ještě se na tom pracuje, ještě v nějakém vývoji. A to beru jako to současný. A to má nevýhodu, že nemusí úplně být přijatelný od diváku. Takže divák může být jako nešťastný a nespokojený, protože to nesplňuje to, co on v tom současném moderním divadle chce vidět. Ale to považuji za důležitý, experimentovat a dělat současnou scenografii.
4: Já z pohledu diváka, když přijdu do divadla, zvedne se opona nebo začne divadlo bez zvednutí opony, vnímám kostýmy, herce, scénu, hudbu jako jeden celek. Někdy se mi stává, že herci v kostýmech dle mě vůbec nějak nezapadají do scény. Takže směřuji k tomu, jakým způsobem, pokud komunikujete s kostýmním výtvarníkem nebo výtvarnici na nějakém souzvuku, symbioze, aby to ladilo, aby ty kostýmy patřili do té scény, kterou vytváříte vy.
3: Jako mám na to silný názor na kostýmy, i když je nedělám, tak je to náročný a teď si taky učím dát ten prostor tomu kolegovi, aby moc neříkal svůj názor, když bychom si v něčem úplně nerozuměli. Mně se stává, že jsem se nachytal na to, že někdy kolegům říkám, jak bych to já udělal nějakou věc, ne jako celkově, ale že třeba s nějakým detailem nebo jedním kostýmem, nebo může to být věc na kostýmu a třeba s tím nesouzním, pak mu říkám, že bych to udělal jinak a teď se snažím dát tu svobodu, že respektovat ten jeho názor, který je jiný než můj a já ho mám. Prostě já kostýmům rozumím, dělám je a taky je vnímám jako celek v rámci scény.
4: Dobře, Dragane, ale mě zajímá, jestli si vzájemně ukazujete ty své návrhy. Kostýmnímu výtvarníkovi řeknete nebo ukážete, podívej, já připravuji takovouto scénu, ukážete mu skici nebo materiály a jestli skutečně probíhá tam ta komunikace, aby to nějakým způsobem ladilo, nebo každý pracujete separátně?
3: Obojí. Zažil jsem obojí. Samozřejmě fandím ty a myslím, že jediná správná cesta spolu. To znamená právě na ty schůzky, když chodíme s režisérem, ideálně, když je tam dramaturg, někdy právě ten, jako myslím, že je extrém u Fliče, že tam vždycky na těch schůzkách se účastní i hudebník. Asi to je jediný režisér, který jakoby osloví celý tým. A teď úplně na začátku, i když řešíme jednu scénu, tak je tam přítomný i kostýmní výtvarník, i hudebník. A samozřejmě dramaturg a třeba asistent režie a tak dál. Ale jsou režiséři, třeba Jiří Heřman často to odděluje, takže má separátně se mnou schůzku a pak má s kostýmní výtvarnici schůzku a tak jakoby přináší ty informace, na co jsme přišli my, tak to posílá kostýmní výtvarnici a stane se, že se s to kostýmní výtvarnici třeba u té opery potkáme později, a nebo možná máme první společnou schůzku, ale pak separátně pracujeme, ale mám nejradši, když pracujeme společně od začátku.
4: Vy jste zároveň pedagogem na DAMU, vedete jeden bakalářský ročník scenografu. Co je pro vás důležité, co chcete předat svým studentům, scenografům příštím, budoucím?
3: Lásku a vášeň. Vážně. Jako já myslím, že dál předávat jako věci, jak přemýšlet a jak dělat je nebezpečný. Myslím, že by pedagog neměl dělat své klony. Ale jestli natchnu, že to je strašně krásná kreativní práce, tak to je největší úspěch.
2: Uzavírá uznávaný divadelní scénograf Dragan Stojčevský.
5: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Už 26 let uplynulo od vzniku spolku Concordia, který sdružuje maďarské výtvarníky žijící v Česku. Jeho členové tvoří v různých oblastech výtvarného umění. Jsou to malíři, grafici, sochaři a restaurátoři. Mnozí z nich se aktivně podílejí na uměleckém životě v Česku, na Slovensku i v Maďarsku. Jedním z nich je Attila Gál, o jehož život a práci se zajímala Jana Šustová.
6: Ačkoliv Attila Gál pochází z maďarské rodiny, mluví výborně česky. A co ho vůbec do Česka přivedlo?
7: Já pocházím ze Slovenska, z vesnice Streda nad Bodrogom, Bodrog Serdehej, což je maďarská vesnice na jihu, ještě od Košic, taková vesničko má středisková. A já jsem po maturitě v Košicích začal studovat strojnictví tady na ČVUT v Praze a potom jsem přešel na filozofickou fakultu a tam jsem dostudoval maďarskou filologii. A ještě během studií jsem začal pracovat už tady v Maďarském institutu a vlastně jsem se sem dostal tak, že jsem začal učit maďarštinu pro začátečníky tady v jazykových kurzech a protože jsem maloval, tak jeden můj bývalý spolužák, který už tenkrát tady pracoval, Matyáš Nádaši, a on tady začal pracovat v knihovně a jelikož věděl, že maluju a znal ty moje obrazy, tak mi chtěl udělat nějakou výstavu, což se stalo, to bylo ještě v roce 1998 a ta výstava se povedla a tenkrát tehdejší ředitelka se mě zeptala, jestli bych tady nechtěl pracovat. A já jsem především tady dělám literaturu, ale i koncerty, jsem i muzikantem, hraju na baskytaru a hraju v kapelách. Teď současně hraju v kapele Nedělní lidé, což není maďarská kapela, ale je tam nějaká taková ta maďarská, maďarský element.

0: Maďarský element do kapely Nedělní lidé nevnáší jen Attila Gál, ale i další hudebník.
1: Máme kytaristu, který vystudoval maďarštinu, on je Čech, ale mluví výborně maďarsky a občas tam něco řekneme i maďarsky, jako na koncertech. A ještě předtím, než jsem tam začal s nimi spolu hrát, tak on už do textů občas něco zabudoval jako z maďarštiny. Párkrát jsme měli koncerty a takový kratší turné v Maďarsku a ostatním se tam taky náramně líbilo, takže máme rádi opravdu tu maďarskou kuchyni a tak dále.
0: Zajímalo mě, jak Attila Gál srůstal s maďarskou kulturou, když je rodákem ze Slovenska.
1: U těch maďarských hranic v celém Slovensku jsou maďarské vesnice, maďarské oblasti. Největší je Žitný ostrov, že jo, to je v západním Slovensku, ale všude třeba i ten náš region, ten se jmenuje Medzibodroží, to je vlastně nejsevernější část Tokajské oblasti, která z té historické Tokajské oblasti malilinkatá část je i na Slovensku. Ale je to opravdu maďarské prostředí. Třeba moje babička vůbec neuměla slovensky. Já mám taky maďarské školy, maďarskou základní školu, pak jsem studoval na průmyslové střední škole v Košicích, taky s maďarským vyučovacím jazykem, takže vlastně já jsem taky slovenštinu jsem měl vždycky jako cizí jazyk, přestože moje maminka vyučovala dlouho maďarštinu a slovenštinu, takže jsme se slovenským vždy se sourozencema museli umět dobře.
0: Jeho práce pro Listův institut v Praze je velmi pestrá.
1: Jelikož je nás tady poměrně málo, tak všichni musíme trošku pracovat ve všech oblastech, takže já především dělám literární akce, což znamená, že tím pádem, že Maďarský institut je oficiálním kulturním zastoupením, tak se snažíme se zúčastnit všech těch velkých festivalů, jako je Svět knihy a Protimluv fest například v Ostravě, ale nejenom literární festivaly, ale třeba divadelní festival, divadlo v Plzni a prostě všude. Ale třeba i na těch pražských festivalech jsme teď v posledních letech spolupracovali, jako je United Islands of Prague a Metronom festival. Ale naším úkolem je především zprostředkovat tu maďarskou kulturu českému publiku. To, že tady žije několik tisíc Maďarů v Praze, tak samozřejmě pro ně je to taky jedna dobrá možnost, jako taková samozřejmost vlastně, že když přijdou sem na nějakou třeba literární akci, tak tam uslyší maďarštinu, protože se všechno snažíme tlumočit do češtiny, ale tím pádem tam funguje i ten původní výchozí jazyk.
0: Návštěvníci akcí Listova institutu jsou různorodí. Přichází jak Češi, tak i Maďaři a další lidé.
1: Musíme trošku rozdělit i to, co se děje u nás v budově, jako v institutu samotným, protože tady přece jenom máme nějakou spíš víceméně stálou nebo základem stále publikum. Ta maďarská menšina sem chodí, jako Svaz Maďarů a spolek Iglice například je velice aktivní, oni dělají dětské akce, to je spolek rodičů zde žijících, jak to jsou maďarské rodiny nebo smíšené rodiny, takže to je jedna věc, co se tady děje, ale třeba na výstavy chodí z větší části české publikum. Co se týče potom už festivalu a tu naši práci mimo institut, tak tam už samozřejmě figuruje spíš ta česká část toho publika zdejší.
0: K výtvarné činnosti se Attila Gál v poslední době dostává už jen zřídka.
1: Ještě tak řekněme tak 2004-5, tak to jsem ještě maloval celkem pravidelně, ale teď v posledních letech opravdu vždycky, když vím, že se blíží nějaká ta výstava, kde jsem slíbil, že se to budu taky zúčastnit, tak něco namaluju a není to tím, že bych neměl nápady nebo neměl nějaké i nutkání jako k tomu, abych něco namaloval. Jde spíš o čas a prostor, doma se na to musíte připravit, rozložit barvy, stojan a všechno, takže to vlastně tím pádem, že hraju muziku aktivně a mám i rodinu, syna a snažím se mu věnovat co nejaktivněji, tak ten čas na to malování, kreslení se najde jen málo kdy. Ale nechci s tím skoncovat a možná třeba přijde ještě nějaké období, když v tom budu aktivnější.
0: Maďarskou identitu přinesl Attila Gál i na svého syna.
1: Můj syn je Maďar. Moje manželka je z Maďarska, naučila se česky celkem dobře, ale doma jsme vždycky mluvili jen maďarsky. I když přišel ten čas, že náš syn už měl jít do mateřské školy, tak jsem se snažil s ním trošku i tu češtinu nějak procvičovat, ale moc to nebral. Nechtěl mluvit, pak samozřejmě, když začal chodit do školky, pak do školy, tak to je samozřejmě, že mluví vlastně absolutně líp česky než já. Koun už je na půl Čech, i když jako maďarsky samozřejmě výborně mluví, to je jeho mateřština.
0: Přímo v Listově institutu existuje maďarská školka pro děti.
1: On sem chodil, ale když mi bylo tak 4-5, tak se mnou chodil každý pátek, to je jenom jednou týdně, jak to provozuje ten spolek Iglice. A chodil jsem asi tak 2 roky a potom ještě i když už začal chodit do školy, tak ještě v prváku a v druháku ještě taky chodil na čtvrteční hodiny maďarštiny odpoledne. Potom během covidu se to trošku změnilo, to bylo pro nás těžké období, ale co se týče i žáků, to byla problematická záležitost, jak se do té výuky zapojit, jak se s tím dokázali vyrovnat učitele, to bylo všechno trošku chaotické a během toho se trošku ztratila i ta zájem nebo ochota spíš jako chodit na tu maďarštinu ze strany mého syna. Ale doma mluvíme maďarsky a já se snažím aspoň trošku to nějak mu nahradit tu třeba historii. O historii mu vyprávím docela často. Snažím se i literaturu nějak předávat, ale moc to nebere. Ta nová generace už v mobilu si najde, co si pokládá za zajímavé.
2: Říká malíř a hudebník Attila Gál, který pracuje v Maďarském institutu v Praze. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančelová, Alexandra Simočko, Tatiana Čabáková a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.
3: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí 90. česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz.
4: Zprávy a Kateřina Caucidusová.
5: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 60 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Řekl to americký prezident Donald Trump. V posledních týdnech Trump čelí rostoucímu tlaku kvůli vysokým cenám benzínu a válce s Íránem. Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad. Ten před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů. Archeologický nález stříbrných mincí je běžně uložený v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny zapůjčilo zpátky do Svitav. Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek a nebo Kateřina Kněžíková. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získala na mistrovství světa v Poznani 2. medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na 500 šestá Denisa Řáhová. A motocyklový závodník Filip Saláč odstartuje do nedělní velké ceny Aragonie ze 4. řady. Český jezdec, který vyhrál předchozí závod světového šampionátu v Silverstone, dojel v kvalifikaci kategorii Moto2 na 10. místě.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u sjezdu na Slavkova uzavřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále vázne provoz a to před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210 demontují dlouhodobé dopravní omezení, takže se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem a to jak na Brno, tak také na Vyškov a také kolony jsou obousměrně, teď se o něco zkrátili. Směrem na Vyškov zdržení od Ostravské ulice asi na 20 minut, směrem do Brna zdržení asi 15 minut od sjezdu na Rousínov. Silnice 34. Z Jindřichova Hradce do Třeboně je teď neprůjezdná za Lásenicemi. Srazila se tam 2 osobní auta, na místě jsou záchranáři, hasiči a provoz policisté zastavili obousměrně. Osobním autem se to dá objet přes Vydří a Dolní Lhotu. A v Praze je silný provoz na Štěrboholské spojice, směr Lanový most, asi 10 minut naberete na příjezdu k průmyslové Odběchovic a omezení pak brzdí provoz také na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město pracují silničáři, kolona je tam asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jasnovidná paní Emílie.
1: Je 21. květen 1928. Ze zátoky Kings Bay na Špicberkách startuje vzducholoď Italia. Její parametry: délka 106 metrů, maximální objem 19 000 metrů krychlových, maximální rychlost 113 km v hodině. Dne 24. května popolední dosáhla vzducholoď severního pólu. Ovšem vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo vysadit průzkumné družstvo a vzducholoď se vracela zpátky na základnu. V té době bylo na palubě 16 mužů, včetně velitele Umberta Nobileho. Všichni Italové, kromě švédského meteorologa a fyzika Fina Malmgrena a kromě Čecha Františka Běhounka. Tomu bylo souzeno, aby se stal prvním Čechem, který proletěl nad severním pólem. Jinak jeho úkolem byl výzkum elektřiny a kosmického záření v polárních krajích. Sebou tedy vezl i elektroměr na měření intenzity kosmického záření. Zpáteční cesta se podobala hororu. Mlha, sílící protivítr, námraza. Loď se stávala neovladatelnou a začala klesat. František Běhounek na to vzpomínal.
2: Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, prvně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel.
1: Čteme nyní z dnes již legendární knihy Františka Běhounka Trosečníci polárního moře.
0: Muži z kabiny rozeseti po ledě namáhavě se zvedali a setřásali z tváří a šatů sníh. Jen dva z nich zůstali bezmocně ležet, Nobile a Cecchioni. Oba měli zlomenou nohu. Vzducholoď s přídí směřující vzhůru těžkopádně stoupala k zamračenému nebi. Její stěny byly zborcené, místo, odkud byla odtržena velitelská kabina, podobalo se rozervané hrudi obrovského ptáka. Na lávce levého motoru stál Arduino nehnutě jako socha. Snad uvažoval, nemá-li seskočit dolů ke svým druhům, ale čas k rozmyšlení byl jen velmi krátký. Vzducholoď rychle stoupala a v několika vteřinách zmizela v mlze, unášejíc sebou 6 mužů.
1: 6 mužů, kteří zůstali ve vzducholodi Italia, mezi nimiž byl i novinář Ugo Lago, nebyli nikdy nalezeni. Jejich osud patří mezi největší záhady příběhu vzducholodi Italia. Zbylé muže, včetně Františka Běhounka, bylo jich 9, a kromě nich také foxtalier Umberta Nobileho, čekal potom strasti plný téměř dvouměsíční pobyt na ledové kře. Nacházeli se asi 100 kilometrů od Špicberků. Měli tu prožít měsíce neuvěřitelného strádání. Muži byli zcela odříznutí od světa. Jejich postavení bylo opravdu zoufalé. První naděje svítla poté, co našli přijímací stanici a pak ještě krátkovlnnou vysílačku. Radiotelegrafista Giuseppe Biagi se okamžitě pustil do práce, aby se pokusil o její zprovoznění. Později se jim podaří najít náhradní elektronku do přijímače. Hledají pak ještě další potřebné součástky, hlavně akumulátory. Plynou první dny, vyslat ale stále nemohou. Jsou úplně odříznutí od světa. Pak konečně přijde den, kdy Biagi odvysílá první depeši. František Běhounek psal:
0: Morzeovy značky se řadí v jedinou větu. SOS, SOS, Italia Nobile. Výkřik trosečníků o pomoc ten přece zaslechnou a ihned na něj odpovědí, myslí si důvěřivě malá skupina ubohých k smrti unavených mužů. Visí očima na rtech Biagiho, když přestane tisknout klíč vysílačky a jemně otáčí knoflíkem přijímací stanice, snaže se zachytit odpověď druhů z Cittadi Milano. Ale Biagi jen kroutí hlavou a smutně odpovídá: Sisentaniente není slyšet nic. Biagi odložil s nechutí sluchátka, usedl do sněhu a zabořil hlavu do rukou. Až dosud pracoval s neochabující energií, nyní rázem pozbyl naděje.
1: Bez jakéhokoliv spojení zůstanou muži z Itálie téměř 2 týdny. Tisk celého světa přináší znepokojující zprávy. Co je ze vzducholodi Itálie? Je její posádka vůbec ještě naživu? Začínají si organizovat záchranné akce. Pátat po členech expedice si vydávají a postupně vydají ti nejodvážnější, včetně Roalda Amundsena, tohoto mlčenlivého nora, který v roce 1911 stanul jako úplně první na světě na jižním pólu. Do pátrání se zapojují námořníci, letci a také, věřte nebo ne, spiritisté. Čeští spiritisté. Ledacos o tom ví spisovatel Jiří Kuchař. Při svém bádání vycházel také z knihy Jaromíra Kozáka Spiritismus.
3: Spiritisté byli velice významnou početnou skupinou. V Československu jejich počet odhadoval Tomáš Garrigue Masaryk na téměř 300 tisíc. A když Jaromír Kozák udělal knihu Spiritismus, velice obsažnou a vyčerpávající, tak pod titulem té knihy je zapomenutá klíčová kapitola českých dějin. Centrum jednoho významné bylo v Nové Pace a ještě významnější bylo v Ostravě v Radvanicích, kde měli dokonce spiritisté vlastní dům, dnes tedy k nepoznání přestavený, a kde se konaly seance.
1: Základem spiritismu, jak se oficiálně uvádí, je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých. To vše se děje prostřednictvím člověka, označovaného jako médium. Toto hodnocení je ale velmi omezené. Spiritismus byl rozšířen ve druhé polovině 19. století, zejména v anglosaských zemích. Mezi jeho velké propagátory patřil například slavný otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle. Nová vlna zájmu o spiritismus nastala po první světové válce. V současné době je spiritismus rozšířen především v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii. A co se týče českého spiritismu, byl rozšířen zejména v oblasti Nové Paky, Jílemnice, Semil a dalších míst. Jiří Kuchař zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Není tajemstvím, že se o spiritismus zajímal. V knize Jaromíra Kozáka Spiritismus je o tom řada důkazů. Například také citáty z dopisů, které Masaryk spiritistům psal. A třeba také dokument o tom, že v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk věnoval spiritistickému spolku bratrství v Radvanicích 2000 korun pro vzdělávací účely. Že je to pro někoho dnes překvapivé, nepochopitelné? Problém tkví, podle mého soudu, v tom, že u nás dodnes dost dobře nevíme, co ten spiritismus vlastně opravdu je. Jaromír Kozák ve své knize uvedl.
0: Řekne-li se dnes spiritismus, většině lidí se vybaví představa blouznivců zcela odtržených od reality. Ve skutečnosti tak ovšem spiritismus představovali veřejnosti jeho odpůrci, kteří se jej nikdy nenamáhali poznat. Málo kdo si totiž uvědomuje, že mluvíme-li o spiritismu, je to vždy nemístná zkratka, protože i v jeho rámci existuje řada škol. Pod toto jediné a příliš zobecňující slovo spadá široké spektrum přístupů k duchovnu, sahající od vysoce duchovní úrovně až po mimořádně primitivní a zavržení hodné projevy zneužívání těchto sil. Osudy spiritismu, zejména v našich zemích, byly natolik rozmanité a pohnuté, že je prostě nelze hodnotit šablonovitě a bezmyšlenkovitě.
1: Jiří Kuchař doplňuje.
3: Spiritismus byl skutečně velmi populární a dokonce nacisti nějakou dobu nechali spiritisty být. Po válce druhé potom chvíli spiritismus fungoval vlastně až do 48. roku, pak byla obrovská pauza. Pokud vím teda, tak pod Krkonoší se držel stále. Léčitel Josef Prouza, kterého jsem leta znal, tak ten byl u několika mediálních sezení a ty sezení měly, co mi aspoň říkal, opravdu velice zajímavý průběh. No a za první republiky u nás vycházelo několik časopisů. Rosa duší byl, to byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
1: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat trosečníky vzducholodi Itália? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
3: Když ztroskotala Itálie, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
1: Než si o výpovědi paní Skálové povíme více, zastavme se krátce u osobnosti zmíněného Františka Jezdinského. Byl to profesor z Jilemnice. Byl rovněž autorem několika prací o spiritistech. V Národních listech dokonce uveřejnil pojednání o jasnovidnosti a o svých výzkumech této oblasti. Jak se dalo čekat, následovaly odmítavé reakce, hlavně ze strany oficiální vědecké obce. Profesor Jezdinský ale se svými experimenty nepřestal a dokonce, jak už víme, jednoho takového experimentu chtěl využít k vypátrání a k záchraně trosečníků ze vzducholodi Itália. Právě prostřednictvím vzpomínané Emilie Skálové z Jilemnice. S touto ženou profesor Jezdinský již několik let úspěšně experimentoval. Například v určování vzdálených předmětů a událostí. Paní Skálová se nejprve dostala, jak se říká, do změněného stavu vědomí. V zápětí, jak potvrdil několik svědků, popsala a podrobně průběh celé katastrofy vzducholodi. Mimo jiné uvedla.
4: Doktor Běhounek je zdrav a těší se ze svého zachránění, ale vrátí se domů pozdě. Vidím ho v mlze na ledové kře, a to na kraji propasti. Ale vrátí se zdrav. Jeho radost i já zde pociťuji.
1: Krátce poté zachytil radioamatér Nikolaj Schmidt, učitel z malého městečka Vosněsenské Vochma v severodvinské oblasti, volání trosečníků z Itálie. Záchrana členů Nobelovy expedice, a tedy Františka Běhounka také, dostala konkrétnější obrysy. Jak se později mělo potvrdit, švadlena z Jilemnice, Emilie Skálová, věrně popsala prostředí, ve kterém se František Běhounek a jeho přátelé ocitli. V jejím případě však nešlo o spiritismus, jako běžně známe. Hovoří opět Jiří Kuchař.
3: Spiritismus, když vzniknul v Hightsville ve Spojených státech, tak vlastně jeho, jak bych řekl, principem bylo komunikace se záhrobím. A z toho potom vyplynula u těch lidí, takzvaných médií, schopnost všeho možného. Například mediální kresby. Dneska bychom jí mohli říkat třeba automatická kresba v nějakém pohledu. A samozřejmě získávání informací jinou než smyslovou cestou. Parapsychologie proto měla termín, nebo našla termín, informační pole. Rapper Sheldrake, britský vědec, tomu říká morfická pole nebo morfická rezonanční pole. Chce se tím naznačit, že všechny informace, které se dějí teď, které se udály, dokonce některé, které existují ještě v latenci teď a teprve se projeví, jsou k dispozici. Zvlášť nadaným jedincům.
1: Zvlášť nadaným jedincům. Člověka napadá, jaké mohla mít švadlena z Jilemnice paní Skálová znalosti o Arktidě a vůbec o polárních krajích. Co vlastně byla ona a jí podobní lidé zač?
3: U těch médií je velice zajímavé, aspoň co Jaromír Kozák tedy uvádí a co jsem měl možnost vidět, že to většinou byli nevzdělaní lidé. Dokonce u těch, kteří kreslili, tak nebyli v normálním stavu schopni nakreslit křivý provázek. Ale v tranzu, to znamená v tomhletom změněném stavu vědomí, naprosto úžasné věci. Samozřejmě tahle ta švadlena těžko asi měla vůbec, nejspíš uměla číst, ale jako těžko sledovala třeba osud té vzducholodi. Najednou prostě za ní přišel jeden z hlavních českých spiritistických vůdců a řekl, je to takhle. Možná jí dal fotografii, do detailu to nebylo popsané, každopádně výsledek byl takový.
1: O Emilii Skálové ještě uslyšíme. Pokračujeme v příběhu trosečníků ze vzducholodi Itália. Nikolaj Schmidt uslyšel volání trosečníků 3. června 1928. Zachránit nobelého muže jdou švédští, norští, francouzští a sovětští letci. Včetně již zmíněného Roalda Amundsena. Je mu 53 let. Na záchrannou misi se vydá společně s 5 druhy letounu Latan 47. Vyrazí 18. června časně ráno. Poslední zprávu odvysílá posádka letounu v 17.40. Od té doby se už nikdo neozve. Amundsen a další členové posádky zmizí beze stopy. První se k trosečníkům dostane švédský letec Lundborg. Odveze zraněného Umberta Nobelého. Ovšem při návratu k trosečníkům, když se odvez dalšího zraněného, havaruje. A musí zůstat s nimi. Zachránit muže ze vzducholodi Itália spěchá rovněž ledoborec Krasín. Plavidlo, které bylo schopné lámat led silnější než 4 metry. Délka lodi 99,80 metrů. Šířka 21,4 metry. Rychlost 15 uzlů. Na jeho palubě je i velitel záchranné výpravy profesor Rudolf Samojlovič. Krasín pluje ve dne v noci, nikdo z posádky neodpočívá. Počasí je krajně nepříznivé. Je 12. červenec, večer. Ubyly téměř 2 měsíce od katastrofy vzducholodi Itália. A Krasín konečně dorazí k trosečníkům. Krátce poté se z telegramu, který pošle profesor František Jezdinský, František Běhounek rozvídá o švadleně Emilie Skálové. Vypráví o tom také Umberto Nobelemu. Doktor Běhounek pak obratem posílá profesoru Jezdinskému telegram.
0: Vše se shodovalo. Chybí ještě kapitán Sora Sepsi a druhý oddíl posádky Itálie, skupina Alexandriniho. Telegrafujte, jsou-li živí. Nobile čeká netrpělivě vašich zpráv. Pozdravy, Běhounek Nialesund.
1: Běhounkovi, Nobilemu a samozřejmě nejenom jim, ležel stále na srdcích osud druhé nezvěstné části výpravy. Za pár dnů mu prostřednictvím telegramu Emilie Skálová sdělila.
4: Dosud se chvějí hrůzou. Druhý oddíl posádky Itálie byl mrtev dříve, než dopadl na zem. Kapitán Sepsi čeká na svou záchranu podle uhlého ostrova.
1: Kapitán, to byl italský velitel Alpínu Gennaro Sora. Ten se na záchrannou výpravu vydal společně se dvěma druhy a také s přím spřežením. Putovali podél pobřeží severovýchodní země. Záchranná výprava našla 14. července. Pár dnů poté se Běhounkovi došel výše citovaný telegram. Sora se opravdu nacházel, jak říkala Emilie Skálová, na pobřeží úhlého ostrova. Ať už to byla náhoda, byla to v každém případě zajímavá informace. Osud druhé Alexandriniho nezvěstné posádky však už nikdo ověřit nemohl. Takže osud druhé části výpravy zůstává nejasný až do dnešních dnů. Nicméně vize Emilie Skálové i po letech může Leckoho skoro až mrazit, opět hovoří Jiří Kuchař.
3: To ještě celá se třesu, nebo tenhle ten druh výpovědi, jako myslím, co jsem měl možnost vidět, chce říct, že ona uvolnila určitou část svého eterického těla, což často způsobuje třes, a to samozřejmě, a vlastně, jako bychom řekli, kdyby vás ve spánku navštívil, dejme tomu, dvojník, nebo váš kamarád, nebo někdo, takovýmhle jako způsobem se propojila, i když samozřejmě tenhle ten popis je naprosto nesmyslný, protože nic neříká. To bychom museli být v kůži té švadleny.
1: Běžný člověk si stále klade otázku, jak je tohle možné, nešlo o podvod, a vůbec jak pracovní technika, řečeno s nadsázkou, takové paní Skálové vypadala.
3: Jak to dělala Švadlina Skálová, nevím. Ale viděl jsem třeba brněnského parapsychologa a malíře automatické kresby Karla Kožíška, který k napojení potřeboval třeba položit levou ruku, kterou nakreslil na fotografii, a pravou rukou maloval automatickou kresbu. On byl schopen touhle cestou podat informace v podstatě o komkoliv, kdekoliv a kdykoliv. To jsem u něj zažil tolikrát, že vůbec jsem ztratil jakoukoliv pochybnost. Zažil jsem několik telepatických přenosů, to znamená, když bych to mohl předvést, tak třeba ty lidi skutečně jsou jako v koncentraci, jako při meditaci. Zavřené oči většinou, úplné soustředění, ale to, co je na tom klíčové, to mentální, to není vidět. Takže my můžeme dedukovat jenom z toho projevu. A ten v tomto případě byl teda 100%.
1: Dopisy, které si profesor František Jezdínský vyměňoval s Františkem Běhounkem a které ve své knize Jaromír Kozák uveřejnil, svědčí mimo jiné o tom, že doktor Běhounek spiritisty nepodceňoval. Přitom by se dalo říci, že Běhounek byl veskrze pragmatický člověk. V roce 1928, kdy ztroskotala v Dukloč Itálie, mu bylo 30 let. Za sebou ale už měl úctyhodnou vědeckou kariéru. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. V dalších studiích pokračoval na pařížské Sorboně. Díky dvouletému stipendiu se stal žákem dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny proslulé Marie Skłodowskiej-Curie, pod jejímž vedením studoval radiologii. Schopnosti Emilie Skálové ocenila rovněž také sestra Františka Běhounka Anna, která byla tehdy na palubě lodi Città di Milano, té lodi, která ze Špicberku odvážela trosečníky ze vzducholodi Itália. Na lístku, který Anna Běhounková přímo z lodi poslala profesoru Jezdinskému, stálo:
4: Vážený, drahý pane profesore, mnoho díků. Měl jste v každém slově pravdu. Jakmile se vrátíme, podrobně napíši. S projevem nejhlubší úcty, vaše Běhounková.
1: Na lístku byla ještě věta, napsaná přímo Františkem Běhounkem:
0: Děkuji vřele za váš zájem o mne, doktor Běhounek.
1: Dodejme ještě, že profesor Jezdinský se rovněž zajímal o osud nezvěstného Roalda Amundsena. Při dalším experimentu mu Emilie Skalová sdělila, že Amundsen stále ještě žije. Je prý však nemocen a nemůže o sobě dát vědět. Jeho přístroj byl totiž údajně porouchaný. Kolik však na tomhle všem bylo, či nebylo pravdy, už nezjistíme. Osud prvního pokořitele Jižního pólu je až do dnešních dnů obestřený tajemstvím. Bylo objeveno pouze několik předmětů, které, jak se ukázalo, pocházely z Amundsenova letadla. A to bylo všechno. Jaromír Kozák ve své knize uvádí i další případ české jasnovidky, která údajně měla rovněž objevit Nobileho ztracenou výpravu. Šlo o pražskou jasnovidku Bohumilu Šťastnou. Své svědectví uchovala v písemné formě, v podobě pamětí, které se zachovaly až do dnešních dnů.
0: Popisuje, jak poté, co se Itálie přestala hlásit, se vydala v astrálním stavu, ona to popisuje jako prostřednictvím duševního zraku, na místo neštěstí. Pozdější svědectví zachránců i zachráněných o událostech i místu mělo její vizi plně potvrdit. Není ovšem známo, zdali se snažila s někým spojit a ohlásit svá zjištění, která by měla vést k objevení trosečníků. Podle jejich zápisů byla její zjištění nesmírně přesná, včetně toho, že se vzducholoď rozlomila na dvě části a tím se i trosečníci rozdělili na dvě části. Toto neměla být první cesta tohoto druhu, kterou paní Šťastná podle vlastního vyjádření podnikla, protože již v roce 1925 měla být v mentálním spojení s Roaldem Amundsenem, když v roce 1925 letěl k severnímu pólu. Její vize měly být potvrzeny korespondencí. Ta se však nezachovala.
1: Toto svědectví samozřejmě nelze brát jako důkaz. Nicméně je zajímavé, že vize již několikrát zmiňované Emilie Skálové z Nové Paky evidentně zaujala Františka Běhounka. Zaujala také generála Umberta Nobileho. To, že v knihách, k které později o tehdejších událostech napsali, o českých spiritistech neuvedli jedinou zmínku, je docela pochopitelné. Bez pochyby by se stali terči tehdejší vědecké veřejnosti. Nicméně Jiří Kuchař ještě dodává.
3: Tahle ta událost z června roku 1929 si myslím, že je v dějinách nejen českého spiritismu, ale kdybychom to zobecnili, tak i parapsychologie velice významná proto, že to je skutečně důkaz. Ta Švadlen naprosto jasně popsala, jak vypadal osud té první části, to znamená, když se vzducholoď rozpůlila, jak dopadly ostatní, na dotaz, co je s kapitánem, co je se psy, naprosto přesně byla schopná na tuto obrovskou vzdálenost to jednoznačně popsat. Děkovný Běhounkův dopis a telegram si myslím, že hovoří za všechno.
1: Můžeme si o tomhle vše myslet cokoliv. Nicméně důkazy hovoří jasně. Doktor František Běhounek se spiritisty, kteří usilovali o objasnění jeho osudu v době, kdy byl se svými druhy nezvěstný, měl i po své záchraně těsné kontakty a jednal s nimi s nepředstíranou úctou. Dosud uchované dopisy jsou toho důkazem. Co k tomu ještě říci? Lidé, kteří se tenkrát obětavě a nezištně zapojili do záchranných akcí ve prospěch trosečníků, zaslouží i po letech úctu. Úctu si bezesporu zaslouží třeba i profesor František Jezdinský, Emilie Skálová a jejich přátelé z Podkrkonoší. Lezdo se dnes sice může nad jejich tehdejším počínáním smát, jenomže ti lidé obětavě a nezištně nabízeli to, čemu věřili, a co, jak byli přesvědčeni, ovládali. A to vše proto, aby pomohli uchovat životy těm, kteří se ocitli v těsném dosahu smrti. Co může být na lidském životě ještě vznešenějšího?

0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucedisová.
1: Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se na Benešovsku zranili dva lidé. Kanoista Martin Fuxa získal na mistrovství světa stříbro na půl kilometru. Nehoda blokuje provoz na silnici u Lásenic na Jindřichohradecku. A zítra bude polojasno až oblačno a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo práce chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci. Takže my máme tady velký problém.
1: Proti návrhu jsou odbory i zaměstnavatelé. Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Dva lidé se zranili. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Podle Vojenského historického ústavu, který akci pořádá, se zranil člen štábu televize Prima, pro který se ukázka techniky zrovna konala. Záchranáři na místo vyslali dvě posádky a inspektora provozu, říká jejich mluvčí Monika Nováková.
4: V péči jsme měli dva pacienty. Jednoho muže se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli sanitkou do Tomajerovy nemocnice. Druhý pacient s lehčím poraněním byl po ošetření směřován také sanitkou do Benešovské nemocnice.
1: Společnost CSG potvrdila, že mezi zraněnými je i zaměstnanec společnosti Tatra. Příčinou nehody se podle ní zabývá vojenská policie. Španělsko požádala Evropskou agenturu pro pohraničí a pobřežní stráž o pomoc s rozdělením migrantů v Seutě. Teď jich tam podle úřadu je asi 5 000. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění anebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavěli zhruba 2 roky. Pokračuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
5: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
6: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro na poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuxa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami. Řekl to Radiožurnálu Sport.
7: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon.
6: A Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské 500 šestá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a uzavřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovém stále čekejte poměrně dlouhé kolony před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210. Dělníci tam demontují dlouhodobé omezení, projíždí se tak pouze jedním pruhem obousměrně a ty kolony jsou stále od Rousínova z kilometru 215 směr Brno a také od Slatiny z kilometru 202 směr Vyškov. Dá se to obousměrně objet po souběžné silnici 430 okolo Rohlenky, čekejte ale silný provoz zejména na příjezdu motoristu Rohlenka. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně pozor za sjezdem na Rokycany. Na 66. kilometru kousek před sjezdem na Ejpovice leží na vozovce sražená zvěř. Policisté jedou na místo. Vybočuje se, tak pozor. A silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně zůstává neprůjezdná po těžké nehodě za Lásenicemi. Srazila se tam 2 osobní auta a nedá se projet. Osobním autem se to dá objet přes obce Vydří a Dolní Lhotu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty do 28 stupňů na jižní Moravě i kolem 30, na horách většinou naměříme kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Patříte k těm, kteří v knihách hledají inspiraci nebo dokonce odpovědi na zásadní životní otázky? Pak titul Aleše Palána s názvem Tahle kniha ti změní život by vás mohl zajímat. Můžeme ho vnímat jako nadsázku, inspiraci, poučení či cestu. V rozhovorech

0: Co moje paměť sahá, žila jsem v prostředí slova, hudby a soch od malička. Vlastně ještě dřív. Máma celé těhotenství prospívala a já jako batole jsem prý vyžadovala, aby na mě mluvila ve verších, aby mi říkala básničky. Jsem prvorozená, mám mladší sestru a bratra. Takže máma se věnovala prvnímu dítěti nejvíc. Táta byl na vojně, ona po něm tesknila a prospěvovala si. Rodiče byli sochaři, žáci Jana Laudy, Španěla a Vincence Makovského. Domem často zněla hudba, z gramofonu nebo z domácích koncertů. Bratr hrál na čelo, sestra malovala a já psala od 4 let básničky. Sochařina je těžká fyzická práce, 3 děti také, a tak maminka začala psát pohádky. Patřila do okruhu zakladatelů české moderní pohádky, to ona vymyslela jméno Hajaja.
1: Vzpomíná prozaička, básnířka a editorka Markéta Hejná, která se narodila v Moravské Třebové. V době Charty 77 uklízela na AVU v Praze. Pohybovala se v prostředí pražského disentu, kam ji přivedla láska. Od roku 1983 pracovala jako sekretářka a tajemnice redakce časopisu Zlatý máj v nakladatelství Albatros. I když byla celý život obklopená knihami, přesto existovala jedna, která pro ní měla mimořádný význam.
0: Na Žižkovském gymnáziu, takzvané Slaďárně, vedla školní knihovnu profesorka češtiny doktorka Brimerová. A ona jednoho dne ukázala na polici a řekla, tohle si přečtěte. I teď vidím tu zlomenou lilii na vazbě deníku Jiřího Ortena. Byla to knížka bez obalu, sáhla jsem po ní a to gesto mi podle všeho změnilo život. Někdy na podzim roku 1975 mě fotograf Jan Svoboda vzal na oslavu 50. Libora Fáry. V jeho ateliéru se scházeli hosté. Tady je básník Ladislav Dvořák, Václav Havel, Josef Topol, Landovský, Istler a tam ten bělovlasý, to je Zdeněk Urbánek, nejslušnější člověk, jakého znám. Překladatel Shakespeara, přítel Jiřího Ortena, to mi řekl Jan Svoboda. Ptám se, vy jste ten Zdeněk z Ortenových deníků? A on, který? Jsou tam dva. Žila jsem verši dávno mrtvého básníka a najednou mluvím s jeho nejbližším přítelem.
1: V době, kdy se Markéta Hejná seznámila s nejbližším přítelem Jiřího Ortena, Zdeňkem Urbánkem, jí bylo 25 let a jemu 58. A byla z toho láska. V té době byla krátce vdaná, měla dítě a její představy o budoucnosti se postupně zásadně měnily.
0: Zdeněk o mě hodně stál, dál mi psal dopisy, občas jsme se viděli a to mi vyprávěl o lidech, jejichž jména jsem znala jen z literatury a on doopravdy. Skrze něho oživli umělci, kteří pro mne byli historií, ti z učebnic a ti, co v učebnicích být nesměli. Jednoho dne jsem mu oznámila, Zdeňku, zůstanu s tebou rok. A on mě okamžitě odvezl i s dcerkou ke svému nejbližšímu příteli, k Havlům na Hrádeček a tam jsme nějaký čas bydleli. V neskutečně krátkém čase dostal můj život jiný obsah, jiné kvality.
1: A já připomenu, že za vše může kniha. V tomto případě výbor zdeníků Jiřího Ortena. Markéta Hejná nakonec zůstala se Zdeňkem Urbánkem 2,5 roku. Smyslem jejich vztahu byla radost, dodává. Posloucháte Ex Libris. Listujeme v knize rozhovorů Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Jsou to rozhovory o nečekané síle čtení, kdy vás osudy lidí doslova pohltí, ať už je to životní cesta prozaičky nebo faráře. Román Jana Otčenáška, Když v ráji pršelo, přivedl na Šumavu manželé Janu a Jaroslava Pulkrápkovi a začal se odvíjet jejich román.
2: Když na Šumavu hrdinové té knihy šli, byli plní elánu a měli svoje sny, ale realita byla tvrdá a brzy dostali přes čumák. Takhle to zní nezajímavě,

0: ale bylo v tom hodně romantiky. Volání dálek, neznámá a opuštěná krajina, nekonečné lesy, divočina s nádechem tajemství a nebezpečí, boj s přírodou, tajemné příběhy. Něco jako cesta na divoký západ. V 80. letech nebylo z čeho vybírat.
1: Oba jsme trampovali, takže nás ta romantika a touha po dobrodružství oslovila. Vlastně to bylo podobné jako v knize. Opustili jsme dobrou práci, pohodlné bydlení a vydali se do míst, která jsme znali jen z vyprávění a z několika málo knížek. Knížky vlastně vždy v našem životě hrály nemalou roli.
2: Šumavu do té doby, než se přestěhovali z Prahy, Satalic, neznali. Rozhodla za ně knížka, která je nějak podvědomě oslovila. V Praze měli dobrou práci, byt a přesto zvítězila Šumava. Proč? Co hledali?
1: Tajemstvím opředenou krajinu se dodnes snažím pochopit. Bylo to, jako by tu zmizela neznámá civilizace. Nikde se o ní nepsalo, nemluvilo. Nebyly žádné staré fotky, žádné staré mapy. Mapy. To bylo vždycky moje. Jednou nám přivezli maringotku, která dřív stála přímo u hranic. Otevřel jsem šuplík a tam staré lesácké mapy. Krásná hora, stožec, nové údolí. Poznával jsem Šumavu takhle v náznacích.
0: Chtěli jsme na Šumavě prostě nějak začít. Byt to byl pěkný, hned přes chodbu jsem měla kamarádku Evu. V záblatí byl krám, školka a pošta. Tam jsem chodila telefonovat. Máma mi vždycky v určitý den a určitou hodinu na poštu volala. Měli jsme vyhrazené relace. Já bych tady určitě někde zůstala, i kdybychom se rozvedli. V žádném případě bych nešla zpátky do Prahy.
2: Manželé Jana a Jaroslav Půlkrápkovi si na Šumavě našli cestu k víře. Pan Jaroslav je ředitelem kulturního centra ve Volarech a jednou za 14 dní slouží bohoslužbu v kostele ve Vltavici. Střídá se tak s knězem. Přijdou známí, sousedé, kamarádi, i třeba z Prahy. Píše texty o Šumavě a jeho žena mu je opravuje. Chystá se na třetí díl Šumavských toulání. A jakou roli hrají ve vašem životě knihy dnes? Ptá se Aleš Palán, autor titulu Tahle kniha ti změní život.
1: Knihy jsou to nejcennější, co vlastním. Jsou mezi nimi opravdové skvosty, aspoň pro mě. A Jana? Ta má na knihách úplnou závislost.
0: Vimperskou knihovnu mám už přečtenou celou. Brala jsem to pěkně podle abecedy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Ex Libris. Listujeme knihou Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. A o čem je? O příbězích lidí, kteří si jednoho dne přečetli knihu a díky ní se jejich osud začal měnit. Autor zpovídá 14 osobností různého věku, povolání a založení. Zaujala ho i Jana Millerová, empatická věřící pečovatelka. Její obětavost spolu utvářela kniha Školák Kája Mařík. Čtvrté vydání z roku 1931 je sice potrhané, ale to není ve čtení na překážku. Naopak.
3: Dost jsem ji prožívala, aspoň prvních 5 dílů. Vyrůstala jsem v Polné na Kateřinově, to byl kout, kde se trochu zastavil čas, hlavně ve vztazích. Všichni jsme tam spolu dobře vycházeli. Kája Mařík tak prožíval věci, které jsem znala sama. Imponoval mi, jen mi přišlo divné, že rodičům vyká. Uměla jsem si představit, jak se v knize píše o mých kamarádech ze Špejcharu. S Kájou Maříkem jsem velmi silně prožívala třeba jeho první lež. Nejvíce se mne dotkla kapitola, kde Zdeňa z hájovny měla spálu a Kája se za ní vydal. Tenkrát k nám jezdila Mařenka, děvče mého nejstaršího bratra, později jeho manželka, a ona byla zdravotní sestrou. Mně se moc líbila uniforma zdravotní sestry. Chtěla jsem být jako Marie. A hlavně, Kája se nebál spály. Tak jsem si řekla, že já se nemocí taky bát nebudu.
2: Školák Kája Mařík paní Janu Millerovou fascinoval. Jako malá holčička příběh obdivovala a brala si z něho postupně příklad.
3: Když se Kája připravoval na biřmování, jel na Svatou horu. A já si říkala, jak to muselo být velké. Měli jsme strejčka, co bydlel nedaleko Příbrami, tak jsem měla svou dětskou představu, jak tam šli. Byla to zkrátka knížka, která mě provázela dětstvím.
4: Paní Jana nakonec na Svatou horu jela a předčilo to její očekávání a upevnilo cestu k víře.
3: Svatá hora mi učarovala. Šli jsme s Příbrami po schodech vzhůru, po cestě několik oltářů, všude fuchsie a každá jiná. Nebylo to písmo, nebylo to nějaké zbožné kázání, nebylo to nic ve škole, co by mě k tomu přivedlo. Byla to tahle dětská knížka. Jednou mi někdo říkal, že jsem chorobný optimista a že mu tím jdu pěkně na nervy. Já se smála, že z toho mám radost. Vzpomínám, jak jsme jednou byli v Českém Těšíně na duchovních cvičeních, už nebyli na tajňačku jako za komunistů a povídali jsme si o tom, jaká knížka nás nejvíc oslovila. Zaznívaly tituly známých teologů a já si říkala, jen počkejte, zajíci, mě formoval Kája Mařík. Pak jsem to vyslovila a údiv se míchal s pohoršením a smíchem. Došlo mi, jak se lidi rádi škatulkujou. Proč se tlačit do toho, že mě nejvíc oslovilo nějaké složité duchovní dílo? Nejvíc se mi tehdy chechtali tři chlapy, co tam byli. Ti mladší pomalu ani nevěděli, co to Kája Mařík je.
5: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Listujeme knihou Aleše Palána, novináře a spisovatele, který je autorem i spoluautorem přibližně 60 titulů, převážně rozhovorů a publicistiky. Patří k nim také ten, ze kterého dnes čteme ukázky. Nese název Tahle kniha ti změní život. Co vše na sebe prozradili lidé, které zpovídal Aleš Palán, třeba páter Pavel Šimák z Jihočeské kaplice, který kdysi přečetl jednu knihu a ta ho bytostně zasáhla. Od té chvíle ví, co je jeho posláním, poskytovat zázemí lidem, kteří potřebují pomoc.
1: Pravděpodobně to ovlivnila jedna kniha. Obsahovala něco, co už znělo i v mé duši, ale ona to vyslovila. Byla to slovenská kniha od Ludovíta Fazekaše s názvem Posvěcení jako bohoslužba všedního dne. Vyšla ještě za totality, četl jsem ji tuším v roce 1984. Mimo jiné se v ní psalo o tom, že církevní objekty, střediska dnešní doby, si budou muset zvyknout na to, že v nich nebudou naleštěné mramorové schody, ale že ty schody budou občas třeba pozvracené a ubrusy na stolech budou od propálených cigaret. Fary a podobné církevní objekty by měly být otevřené těm, kteří mají životní těžkosti, třeba i se závislostmi. A církev by měla být nemocnicí, která sice dbá na duchovní hygienu, ale je otevřená všem, kdo jsou jakkoli nemocní. Tato myšlenka mě velice zaujala. Vždycky jsem si církev představoval jako rodinu, která pomáhá všem. V té knize to bylo krásně vyjádřeno.
4: Faráře Pavla Šimáka z Jihočeské kaplice ovlivnila ještě jedna kniha, co se týče služby, která vyžaduje oběť. Byly to příběhy od Bruna Ferrera a jeden vám nyní nabízíme.
1: Je to příběh jedné dívky, která jde s maminkou na procházku. Potkají velice silnou paní a holčička se začne na celé kolo smát. Maminka ji sice nejdřív okřikne, ale potom jí do ucha pošeptá zajímavou větu. Řekni si, to jsem přece já. Holčička tomu nerozumí, tak jí to maminka vysvětlí. Budeme hrát takovou hru. Kdykoliv uvidíš nějakého podivného, nesympatického nebo přímo protivného člověka, zkus se vcítit do jeho kůže. Zkus si počínat tak, jako kdyby spotkala sebe samu a řekni si, ten druhý jsem přece já. Holčička na to po letech vzpomíná. Za tím příběhem je hezká filozofická či teologická myšlenka, že všichni jsme jedno, tvoříme jeden společný organismus. Patříme k sobě podobně, jako k nám patří levá ruka, která obvykle není tak šikovná jako ta pravá, ale naše je úplně stejně. Stejně tak k nám patří ti druzí, kteří třeba nejsou tak krásní a chytří jako my. I s nimi tvoříme jeden organismus.
4: Páter Pavel Šimák by si přál, aby se církev přiblížila ideálu, který byl na počátku. Církev je rodinou, kde se všichni bez rozdílu mohou vyjadřovat a navzájem se starat i o ty takzvaně venku v nouzi. Další zajímavou osobností, kterou zpovídal novinář a spisovatel Aleš Palán, je cestovatelka a spisovatelka Viktorka Rys, která se sama vydává i do pro někoho nehostinných a nebezpečných míst a v její výbavě nechybí ani kniha. Viktorka nemá pevný cíl, ani neví, kdy se vrátí zpět do České republiky, ale co ví přesně, je, že chce napsat beletrii o čtyřech dílech. Dobrodružná povaha, žádné plány, to jsou rysy, které charakterizují Viktorku Rys. Kde se vzala touha po cestování?
0: Když mi bylo 10, přečetla jsem si Robinsona Crusoe a můj osud byl spečetěn. Od té doby mne zajímalo jen to, jak přežít v přírodě, jak si vytvořit olej, z čeho udělat provaz. Tím jsem žila. Přirozeně se dostavil Jaroslav Foglar, Henry David Thoreau, trochu Jack London a zejména Ernest Thompson Seton. Ten někde napsal, že by dokázal přežít v divočině, kdyby měl sebou jediný nástroj – sekeru. Bylo mi zhruba 11, když jsme si pořídili labradorského retrievera a já jsem s ním chodila na procházky. A někdy opravdu se sekerou. Se sekerou jsem jela i na Velkou Fatru na svůj první solo track. To už jsem měla přečtené Karpatské hry. Míla Nevrlí tam, myslím, že to bylo ve hře Na poutníka s lehkým srdcem, píše, že je dobré mít jen malinký batůžek a netahat žádné zbytečnosti. Takže jo, vyházím všechny zbytečnosti. Neberu ani stan, protože Míla píše, že ten je pro zelenáče. Na spaní mi stačí plachta. Ale sekerku podle Seitna mít musím.
4: Těmi největšími překážkami v životě nemusí být jen horské velikány. Své o tom ví další žena, jejíž příběh knihu Aleše Palána otevírá. A my jim naše povídání uzavřeme. Ocitla se na hranici svých sil, byla v nouzi, bezradná, bez náznaku východiska, znásilněná vlastním bratrem. Kamila se nedobrovolně stala prostitutkou. Z Moravy odešla do Prahy s mužem, který jí sliboval úplně jinou kariéru, než jaká byla nakonec realita. Že je vše jinak, pochopila během jediného dne.
3: Dali mi klíče, oblečení a oznámili mi harmonogram. Za chlapama se mnou chodil Ruda, aspoň si tak říkal. Odvezl mě, přivezl a pořád mi stál za zadkem. Ze začátku žádná holka nechce, tak jí začnou vyhrožovat. A když se pokusí utéct, posílají jí SMSky, že vědí, kde bydlijou její rodiče a že se s nima může rozloučit, pokud nebude do pár minut zpátky na bytě. Teprve když holka začne hrát jejich hru, dají jí ten luxus, co slibovali. Ale musíš hrát podle jejich pravidel.
4: Eskort na povel, to bylo živobytí Kamily, která od klientů zažila bití, řezání, pálení cigaretou. Život, který prožívala, pro ní rozhodně životem nebyl. A tak začala uvažovat o sebevraždě.
3: První knížka od Paola Coelha, kterou jsem četla, byla Veronika se rozhodla zemřít. Přelouskala jsem to a uvědomila si, jak by bylo sobecké skončit se životem. Minimálně 5, možná 10 lidí by tím trpělo. Bylo by to ode mě nefér. Nemůžu přece postavit rodiče nebo kamaráda do situace, že mi budou chodit zapalovat svíčku na hrob.
4: Kamila dvakrát spolikala prášky až do úplného bezvědomí. Po druhé to nedomyslela a skolabovala jen pár kilometrů od nemocnice, když šla za klientem, který o ní pálil cigarety. Naštěstí ji nějací kolem jdoucí odvezli do Motola. Jednoho dne se jí dostala do ruky další kniha od Paula Coelha. 11 minut, která je o prostituce, co odjela do Brazílie a začala se živit v eskortu.
3: Otáčela jsem stránku za stránkou a říkala si, ta hrdinka je ale blbá, vždyť ona je úplně blbá. K tomu bych se nikdy nesnížila. A pak jsem zvedla hlavu od čtení a došlo mi, že dělám úplně to samé. Dostalo mě to zpátky do reality. 14 dní mi to leželo v hlavě tak silně, že jsem si počítala těch 11 minut a při styku koukala na hodinky.
4: Jak se Kamile podařilo prchnout z Prahy a vrátit se domů na Moravu? Mohla za to kniha? Při jejím rozhodování určitě, ale ani knihy nejsou všemocné. Na pasáky potřebovala silnější kalibr. Zaúčinkovalo až nechtěné těhotenství.
3: Ano, když se to pasáci dozvěděli, sebrali mi veškeré věci, mobil i falešné doklady. Sebrali mi hotovost, protože jsem nedodržela smlouvu. Měla jsem naspořeno asi 250 tisíc, z toho mi 150 tisíc sebrali. Vrátila jsem se na Moravu, pronajala jsem si vlastní byt. Mým snem bylo vystudovat psychiatrii, ale bylo mi přes 20. Musela jsem se živit a navíc jsem čekala malou. Pak mi došlo, že můžu být šťastná, i když vystuduju něco obyčejného. V obchodě jsem každý den s lidma, vím, kdo si dárky či kytky kupuje, poslouchám příběhy. Dnes vidím dcerku, jak se těší na karneval, vážím si toho, že si večer pustím film nebo že jedeme na výlet. Díky tomu špatnému jsem se naučila prožívat život.
4: Příběhem Kamily z Moravy jsme uzavřeli knihu Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Ať už jste vášnivými čtenáři, posluchači, diváky nebo pozorovateli, i ve vás může jednou zažehnout jiskra touhy po změně životního stylu. Jiskra pro zatím nesplněné sny. Možná se skrývá mezi řádky knihy, kterou jste ještě nepřečetli. Až ji objevíte, třeba vám změní život. Citace z publikace, kterou vydalo v roce 2024 nakladatelství Host, četli Vladimíra Bezdíčková a Ivo Tajmr. Dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková a za zvukovým pultem seděla Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí autorka Lenka Kopecká.
5: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr.
6: Hodin 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
7: Při nehodinového pancéřovaného vozu Tatra Tadea se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidi. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj se nehoda stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí. Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu. Měli by to udělat sami školy. Dřív to měly dělat obě strany. stávalo se ale, že to nakonec pojišťovně nenahlásil nikdo. Pojišťovny ale doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. A v Praze končí prázdninový provoz MHD, metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech, od pondělí vyjedou častěji i tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý a v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs má další medaili z mistrovství světa. V Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. A fotbalisti Slavie rozehrají ligovou fázi Ligy mistrů 10. září v Edenu proti francouzskému Lán. V říjnu nastoupí v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahče Istanbul. V listopadu se pak doma střetnou s Arsenalem a Villarealem. V prosinci se představí na hřišti Bayernu Mnichov, v lednu na stadion FC Porto a pak v Praze proti Aston Villa.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Brnem a otevřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem po celý den čekejte kolony před omezením u sjezdu na Slavkov před kilometrem 210. Demontují tam dlouhodobé omezení a projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony se teď o něco zkrátily. Od Vyškova do Brna teď to zdržení je z kilometru 213 na 210. asi na 15 minut. Směrem z Brna na Vyškov to zdržení stále zůstává poměrně výrazné, stojí se už od sjezdu na Slatinu z kilometru 202 a to zdržení na ten 210. kilometr je pak přes půl hodiny. Z Brna se to dá osobním autem objet po silnici 430 okolo Rohlenky, na dálnici se pak dá najet na kilometru 210. Silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně je opět průjezdná, za Lásenicemi dořešují dřívější těžkou nehodu, už se ale dá projet a zdržení před nehodou tam není velké. A v Praze čekejte silný provoz na Štěrboholské spojice, a to před Průmyslovou ulicí od sjezdu na Štěrboholi, zdržení asi 5 minut. A ještě aktuálně silnice 7 z Prahy směrem do Chomutova u Slaného je omezení, kolony obou směrně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutno s tím mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomínáme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
9: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Dobrý den.
9: Michale, my jsme se dostali na úplný závěr naší série, tak bychom se měli podívat na to, proč finanční gramotnost rozhoduje o kvalitě života jednotlivce a vlastně i o kvalitě a výkonnosti a prosperitě celé společnosti. A proč vlastně nestačí umět peníze jenom vydělávat, ale proč jim také máme rozumět. Co to vlastně znamená být finančně gramotným člověkem, ale v 21. století, protože ty poslední roky přinesly řadu změn, ať už technologických, anebo náročných ekonomických, dejme tomu, problémů, které se řešily na celospolečenské úrovni a bylo třeba a je třeba jim rozumět i do budoucna.
10: To jádro, to gro je pořád stejné už desítky let, to znamená, když zůstaneme na půdě vysloveně té domácnosti, tak prostě mít svůj rozpočet pod kontrolou, vědět, jak to je s našimi příjmy a výdaji, nedopustit, aby se to dalo do nějakého rozkolu, o kterém jsme nevěděli, který jsme nečekali a tak dál, který nás zaskočil. To je první věc, když se pak rozhlídeme po té krajině, tak prostě umět používat ty nástroje, které se nám nabízejí, ať už to jsou platební nástroje, ať ať už to jsou investiční nebo dluhové nástroje. Tam se ta situace samozřejmě komplikuje neustále, ale na druhou stranu já si myslím, že samozřejmě ti, kteří nám je nabízejí, tak oni dobře vědí, že lidská mysl má svá omezení a že jsme v nějakém světě, který na nás útočí ze spousty stran, že máme málo času, že spoustu času trávíme prostě úplně jiným způsobem, než abychom se kochali svým internetovým bankovnictvím, co tam je všechno za nové funkcionality. Čili oni o tom vědí a snaží se nám jít vstříc a všechny tyhle ty věci, všechny ty nástroje pořád držet na nějaké úrovni srozumitelnosti, abychom prostě to zvládli. Plus samozřejmě je tady celé odvětví poradenské, ať už samostatní poradci nebo instituce, která nám nějak radí, které nám taky s tím pomáhají, čili celý ten systém samozřejmě ví, že člověk je pořád jenom člověk a že je potřeba se mu jako přiblížit, jinak prostě ty jejich produkty nepoužijeme anebo je použijeme úplně špatně.
9: My teď aktuálně sledujeme prudký nástup umělé inteligence, a to i ve světě financí samozřejmě. Jak důležité je vlastně rozumět základům umělé inteligence, protože ona už dokáže absorbovat ta základní pravidla, o kterých my jsme se bavili a dokáže nějak zhodnotit. Je vlastně i pro finanční gramotnost zásadní rozumět i tomu, jak funguje umělá inteligence? Protože ji budeme potkávat ve světě s peněz čím dál častěji, to se odvážím říct.
10: To určitě. Já si myslím, že nemusíme ani tak úplně rozumět tomu, jak funguje, protože to je velice složitá věc a navíc se to pořád mění, ale měli bychom minimálně být si dobře vědomi omezení, která má. To znamená, je to úžasný nástroj, ve spoustě věcí nám usnadňuje situaci, urychluje uvažování a tak dále, ale měli bychom vědět, že ona se prostě vždycky nakonec ty její odpovědi budou závislé na tom, kde se učila v úzovkách. Zatím, pokud se nepletu, nejsem žádný velký expert na AI, ale pokud se nepletu, tak neustále vlastně veškerá AI halucinuje takzvaně, čili občas dělá vysloveně chyby, naprosto nevysvětlitelné. Může to být jednou za 10 let. Nebo za 10 000 našich dotazů, které jí položíme. No jo, ale co když zrovna ten 10 000 je dotaz týkající se hypotéky, kde my prostě řešíme, co máme dělat na dalších 20 let s našimi penězi, respektive si chceme půjčovat cizí peníze. A možná zrovna tahle odpověď bude prostě s halucinací a bude problém. Navíc je tady a bude vždycky problém to, co se říká lidově, že by mohla být cinknutá. Tu AI někdo vyrábí a má nějaké obchodní zájmy. A může se stát, že prostě zrovna té naší kauzy, mini kauzy, protože naše hypotéka nikoho ve Silicon Valley asi nezajímá, ale může se to prostě tak se běhnout, že zrovna na nás padne nějaké nenápadné pravidýlko, které je tam zakomponováno a které prostě má za úkol tlačit klienty nějakým konkrétním způsobem. Proč o tom všem mluvím? Myslím si, že AI je dobrý nástroj, ale nikdy to nebude, nebo by nemělo být tak, že to je prostě ten, kdo rozhoduje. Vždycky by to mělo být jenom nějaká příprava, jenom nějaký náš asistent. A pak bychom měli přijít my s našimi znalostmi, s naším selským rozumem, případně s naším poradcem, pokud máme pocit, že na to sami nestačíme. A měli bychom to probrat s kamarády, zeptat se ještě někde jinde, ale rozhodně bych varoval předtím něco odevzdat AI, zeptat se, aha, poradila mi, že mám investovat zrovna sem, tak to tam ty peníze poslat a prostě čekat, že to dopadne dobře.
9: Mm-hmm, takže jaké znalosti bys měl obyčejný člověk znát z pole ekonomiky, aby dokázal zhodnotit to, co mu vlastně AI asistent poradí?
10: Měl by vždycky měl mít pocit, že tomu v zásadě vlastně rozumí to, co se mu říká, že to dává nějaký smysl jemu samotnému, že si umí představit, jak to funguje. Když prostě, já nevím, investuju do nemovitostního fondu, který má nakoupeny domy, kde jsou nějaké nájmy, tak já vím, že to bude z těch nájmů ty peníze. Umím si představit, kolik tak asi nájemné vynáší, že tam jsou potíže občas nájemníky a tak dále, takže nemůžu čekat od takového fondu 30% zhodnocení každoročně, ale zase asi ne třeba nulu. Musím mít nějaký prostě cit pro to, co asi se tak dá očekávat. A pokud ho nemám, tak buď se do těch transakcí nepouštím, což bych doporučoval mnohým z nás, prostě nemít tu ambici příliš vysoko, jo, s hospodařením. Nepouštět se zbytečně jenom proto, že někdo jiný, kdo ale třeba k tomu má, buď má to má ty nervy, nebo na to má znalosti a prostě koupil si kryptoměny, řekněme například, jeden příklad z mnoha, tak to ještě neznamená, že všichni si je musí kupovat prostě, čili musím to mít neustále pod kontrolou, všechno, co dělám v té finanční oblasti, buď sám, anebo po případě, pokud teda mám pocit, že přece jenom se držím příliš při zemi, tak se jít někam poradit. Ale vždycky musím mít pocit, jako že to stádo mám někde v nějaké ohradě a ne, že se mě to rozutíkalo někam za kopec a vlastně vůbec nevím, co se děje. A jenom tak doufám, prostě mám hlavu v dlaních a doufám, že nakonec to snad dopadne dobře.
9: A jakou roli dáváte v ekonomice kryptoměnám, které jste sám zmínil?
10: No, já si myslím, že kryptoměny, zase je to dynamické odvětví, kde se spousta věcí samozřejmě vyvíjí, ale už se to tak trošku stříbří, aspoň v tuhle tu chvíli se to stříbří, že vlastně celý ten obor se rozpadl na dvě základní části, které mají výrazně odlišné vlastnosti. Jedna věc jsou takzvané stablecoiny, což jsou kryptoměny, jejichž hodnota je pevně navázána na hodnotu nějaké konkrétní normální měny, skoro všechny jsou na dolar navázané. A tam se ukazuje, že tenhle ten konkrétní vynález těch stablecoinů, pokud bude dobře regulován, což zatím úplně není, ale myslím si, že ta regulace se zesiluje, tak vlastně do budoucna může začít hrát roli, řekl bych, velmi nebezpečnou pro bankovní sektor, protože se ukazuje, že možná v řadě oblastí je to rychlejší, jednodušší, levnější řešení pro platby, zejména přeshraniční. To jsou stablecoiny, které začínají být těmi hlavními hvězdami z mého pohledu v rámci celého toho kryptosvěta. A pak je tady ten zbytek, nebo teda konkrétně minimálně ty ostatní kryptoměny, typicky Bitcoin, to je největší, odjakživa největší hvězda, která trpí právě tím, co u těch stablecoinů je definiční znak, jaksi, aby to tam nebylo, to znamená kolísání hodnoty. Tak stablecoiny jsou tak definovány a doufáme vždycky, že to tak zůstane, tak Bitcoin a řada dalších kryptoměn, prostě ta jejich hodnota se natolik mění, nejenom z roku na rok, ale z měsíce na měsíc a dokonce občas i ze dne na den, že to prostě tu původní ambici, aby to byla skutečně měna, aby to byl platební prostředek, prostě nesplňují. A tam si myslím, že je určitá šance, že to nespadne zpátky na nulu. Je spousta ekonomických finančních guru, kteří se Bitcoinu vysmívají, že to je naprostý nesmysl. To já si nemyslím. Nějaký zdroj poptávky tam je. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, ale je to, bych řekl, část, která víc a víc začíná připomínat prostě jenom další způsob investování, ale rozhodně ne něco, co bychom používali každý den k placení.
9: Každý den k placení používáme hotovost, ale řada z nás už hotovost prakticky nepoužívá. Platí vše kartami, mobily, hodinkami. Přežije hotovost 21. století, protože tato otázka se kladla právě v souvislosti s kryptoměnami a s pokračující digitalizací stále častěji. Většinou ekonomové řeknou, že hotovost má nezastupitelnou roli v ekonomice a že nezmizí nikdy, ale my stále častěji vidíme, že už i ti stánkaři někde na horách řeknou, zaplatíte QR kódem, blik blik a je zaplaceno a už spousta lidí s sebou ani hotovost možná nenosí.
10: Dokonce u nás máme snahu dlouhodobou prosadit právo na placení hotovostí i do ústavy, mám ten pocit. Čili je to evidentně horké téma. Já osobně jsem skálopevně přesvědčen, že hotovost nezmizí. Přesně právě proto, že má v jistých okamžicích, které třeba teď ani nezažíváme, ale prostě můžou přijít období různých blackoutů, kybernetických útoků, prostě okamžiků, kdy ten bezhotovostní systém, elektronický systém přestane fungovat nebo přestane fungovat pořádně a v tu ránu najednou zase budeme velmi rádi, že máme doma ty 10 koruny a 100 koruny a 1000 koruny. A tak zrovna mimochodem třeba některé severské státy, které se uvádějí jako naprostí průkopníci v používání bezhotovostní platebního styku, tak zrovna ty byly první, protože ty už došli k tomu bodu, kde to začínalo zavánět skutečně zánikem hotovosti, tak tam centrální banky a možná i ministerstva financí a další instituce vydávají oficiální jednoznačná doporučení tamním domácnostem, velmi silná doporučení. Prosím vás, hlavně nedělejte tu chybu, že byste neměli vůbec žádnou hotovost. Mějte to doma nachystáno, dokonce myslím, je to asi třeba konkrétní částky 2000 na naše v přepočtu zhruba 2-3000 korun na dospělého na týden. Prostě mít je doma někde v knihovně schováno, v hrníčku a tak dále. Nemusí to být moc, ale to znamená, že prostě ta hotovost jako instituce by měla zůstat zachována. Bude asi ustupovat, ano, ale za jistých okolností nadále určitě bude existovat, takže já bych se rozhodně nebál, že zanikne. Druhá věc je s tím právem placení, protože jsou mezi námi tací zejména třeba důchodci nebo lidé, kteří mají panickou hrůzu z toho, že někdo uvidí jejich platby tím elektronickým způsobem, kteří chtějí mít možnost platit všude hotovostí. Já osobně v tomhle směru jsem liberál a myslím si, že by bylo nejlepší to nechat na trhu. Pokud na těch horách skoro všichni chtějí platit bezhotovostně, tak ať ten člověk prostě zruší placení hotovostí. Ten, kdo tam přijde, má jenom hotovost, no tak má hold smůlu, musí si to předem nějakým způsobem zjistit. Ale to jsem už já liberál, asi jsou mezi námi jiní, kteří to vidí výrazně jinak a tu regulaci by rádi viděli. Já osobně jsem proti téhle regulaci.
9: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává nadále naším hostem.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Michale, vy se finanční gramotnosti věnujete dlouhodobě. Kdy jste si jako ekonom uvědomil, že právě finanční gramotnost může zásadně ovlivnit kvalitu života celé společnosti?
10: No, ono to bylo vlastně nepřímo, protože já jsem původně hlavně chtěl dělat ekonomickou gramotnost, protože jsem viděl kolem sebe, jsem ekonom, ale viděl jsem kolem sebe mezi známými, příbuznými, že mnohdy ty lidé vůbec nevědí, o čem je řeč, že chodí k volbám a nerozumí těm politikům nebo nejsou schopni posoudit ty makroekonomické vize, které jim ty různé strany nabízejí. Takže tam jsem viděl určitý problém. No a když jsem jaksi začal zjišťovat, v jakém stavu je výuka ekonomických témat ve školách, tak v Turánu jsem zjistil, že v podobném stavu nepříliš lichotivém, ale to se bavíme o stavu před 20 lety. Takže v podobném stavu je i výuka těch finančních témat, osobních financí a podobně, takže vlastně nakonec, když jsem pak dával dohromady první učebnici, tak už rovnou ta učebnice se jmenovala finanční a ekonomická gramotnost, protože tam bylo obojí. Myslím si, že to patří k sobě, je tam spousta provazeb a mimochodem ta úroveň se výrazně zlepšila. Čili už to není něco, to bývalo, ale myslím si, že ještě pořád v cíli nejsme.
9: Vy se hned ve dvou kapitolách ve své knize věnujete kapesnému pro děti. Proč je kapesné z vašeho pohledu tak zásadním momentem pro, dejme tomu, finanční gramotnost, kterou získáváme?
10: No, je to úžasný vynález kapesné, protože je to jakési pískoviště v úzovkách, na kterém si to dítě, pokud se teda bavíme o kapesném pro děti, malé děti, tak si tam může prostě vyzkoušet v malém, v mikroskopickém měřítku, kde prakticky o nic nejde, kde kdykoliv jsme my schopni z našeho skutečného rozpočtu to dítě zasanovat, kdyby se tam stala nějaká úplná katastrofa. Ale to dítě si tam prostě může vyzkoušet základní principy, takový ten vůbec ten pocit základní, že tady jsou nějaké příjmy a proti ním tím pádem můžou být nějaké výdaje, že tam musí být nějaká rovnováha, těch příjmů není nekonečně mnoho. Dokonce můžeme hrát s dětmi hru, já jsem i sám se svými dětmi hrál. A byla to veliká zábava na půjčování, kdy prostě to dítě si může trošku něco maličko půjčit a zažije ten pocit, já to ale taky musím splatit a co když to nedodržím tu smlouvu, jsou tam nějaké pokuty, je tam případně třeba dokonce i nějaké úročení mikroskopické a podobně. Čili je to prostě učební pomůcka. Znám lidi, kteří řeknou, no to vy otravujete to dítě už od mala.
9: No právě.
10: něčím tak odpudivým a nudným a nepříjemným, jako jsou ekonomické záležitosti.
9: A nebo rodiče kapesné zasanují, když dojde, tak koupí to dítěti stejně to, co chce.
10: No,
9: pak to možná ten efekt úplně postrádá.
10: No to samozřejmě, že postrádá. Tam prostě musí být ten prvek toho napětí, té konečnosti, toho limitu, toho mantinelu. A já osobně si myslím, že naopak, pokud to samozřejmě všecko probíhá v tom správném duchu, tak to dítě to naopak ocení, protože je to jedna z prvních věcí, kde to dítě, když pomineme hračky na zemi někde v pokojičku, tak je to jedna z prvních věcí z toho dospělého světa, kde to dítě má svoji vlastní kontrolu nad něčím. Ono je pánem něčeho, má svůj malý svět, kde prostě si ono může rozhodovat. A pak můžeme, i je to užitečné i v tom, že pak můžeme debatovat s tím dítětem u útrat konkrétní, když vidíme, že to dítě míří k tomu, že si chce koupit nějakou úplnou ptákovinu. Tak my mu to samozřejmě můžeme rozmlouvat sáhodlouze, ale pak určitě 100% musíme nakonec zvednout ruce. A pokud to dítě skálo pevně přesvědčeno přes všechny argumenty, které s námi probralo, že si to chce koupit, tak prostě my mu musíme dát tu šanci, protože jinak to spálíme celou tu myšlenku té svobody. Mm-hmm. A to dítě může říct, no tak v tom případě, k čemu to mám.
9: No ale není největší školou pro dítě to, jak se chovají jeho rodiče, protože od nás se učí jak společenskému chování, ale také tomu, jak zacházíme s penězi, za co nakupujeme, kdy nakupujeme.
10: Ano, do jisté míry ano, ale já mám trošku obavu, že to úplně tak nefunguje, protože za prvé velká část hospodaření domácnosti se odehrává vlastně ve skrytu. kde to dítě to nevidí. Mnohdy, když s námi vůbec to dítě jde do nějakého obchodu, tak vidí jenom, jak někam dáme nějakou kartičku, k něčemu ono to pípne, nebo dokonce dneska už jenom telefon. A co si se tam přihodí a najednou můžeme si odvést to, co ještě před chvilkou nám nepatřilo. To pak znamená sáhodlouhé vysvětlovat, jak to celá tahle ta věc funguje. Na tohle vysvětlování mnozí rodiče za druhé nemají prostě chuť a čas, nebo ani třeba buňky někdy. Čili z tohletoho pohledu ano, pomáhá to asi hlavně u těch starších, kteří kapírují trošku víc, ale minimálně u těch nejmenších dětí si myslím, že to kapesné má nezastupitelnou roli. A mimochodem zapomněl jsem, že na kapesném se dá trénovat taky budování rezervy, jako klíčová záležitost, o které jsme mluvili hned na začátku těchto finančních jednohubek.
9: My jsme se ve finančních jednohubkách snažili ukázat, že ekonomie není disciplína jenom odborníků, nebo jenom pro odborníky, tak to řeknu přesněji, ale je to součást každodenního života každého člověka. Jedna z kapitol nese dokonce název Existuje něco zadarmo a právě schopnost rozpoznat skutečnou cenu věcí je jedním ze základů finanční gramotnosti, které se děti mohou už prostřednictvím toho kapesného učit. Ale jak poznat v dospělosti to, jestli kupujeme správně nebo neskupujeme správně, to je přeci jako ryze individuální věc. Univerzální pravidlo na to neexistuje.
10: Tady platí totéž, co se říká tak o takzvaných svátečních řidičích. Nejhorší je prostě sváteční řidič. Tak buď jezdím pravidelně, to znamená, buď používám nějaký finanční produkt, ne snad třeba pravidelně, ale opakovaně, abych získal nějakou zhruba představu, nějaký cit pro to, jak ten produkt asi tak funguje, co se od něj dá čekat a nedá, anebo radši vůbec. Největší riziko je prostě, když do toho vstupuju poprvé, tam zase znova je dobře mít nějakého poradce po ruce, nebo teda si hodně důkladně proklepnout, jak to funguje, ale to konec konců zná každý z nás běžného života. Když jdeme nakupovat máslo, je super, když víme, kolik to máslo asi tak má stát. Že prostě, když se někde prodává za 90, tak je asi docela drahé, a když je za 20, tak je ukrutně levné. A možná bychom se měli ptát, proč je tak levné. Ale prostě pokud někdo z nás pravidelně chodí nakupovat věci, no tak získá časem tuhle expertizu získá a je daleko silnější, potom to jeho rozhodování v tom obchodě je daleko efektivnější a dá daleko méně peněz za ty věci, než někdo, kdo přijde do obchodu jednou za rok a vůbec netuší, jestli na něj je právě páchán podvod v tom, že za něco platí strašně moc a o kus dál by dal za to daleko méně nebo o týden později.
9: A tyto finanční nebo sváteční nákupy, to jsou největší chyby, které můžeme z hlediska financí udělat.
10: Já bych neřekl, že to je chyba se do toho pustit, ale je chyba se do toho pustit bez hlavy a neopatrně. Ale to si myslím, že asi každý snad pro Boha má, jaksi ve svých instinktech, že pokud začínám s něčím nově, je to pro mě novinka, no tak jsem velmi opatrný, nedám tam hned všechny své peníze, řekněme, do nějaké investice. Hodně se poradím, dělám si průzkum, čtu si na internetu a tak dále. To předpokládám, že většina z nás tohle má v krvi.
9: Když se podíváme na ty finanční chyby, které neděláme, protože nejsme nezodpovědní, ale protože nerozumíme základům těch ekonomických principů, o kterých jsme se tady bavili, které nejsou konec konců tak složité. Ale jaké chyby vlastně děláme nejčastěji? Na co bychom si měli dávat největší pozor?
10: No tak úplně obecně si myslím, že to je právě tahle ta otázka té opatrnosti. Měli bychom prostě být opatrní, nedělat věci rychle, nenechat se zmást tím, že je něco okamžitě v tuhle chvíli k dispozici a za chvilku už to nebude. Nemít přehnané ambice. Prostě nečekat, že pokud se tím neživím, pokud jsem investor amatér, like, který to dělá jednu hodinu týdně, prostě si sedne večer k počítači, tak nečekat, že prostě si budu vydělávat to, co si vydělává soused, který leží v terminálech burzovních celé dny. Prostě je to zaměstnání jako každé jiné a pokud jsem like, tak nečekat toho zázraky a v podstatě od toho čekat jenom nějaké drobné jaksi výnosy nebo ochranu, řekněme, před inflací, ale jaksi nestat se obětí takové té emoce, všichni kolem mě zbohatli, tak já teď taky strašně rychle zbohatnu.
9: A co bude výzvou pro finanční gramotnost v těch příštích dekádách? Co bude to nové, co se budeme učit a co budeme poznávat? Budou to ty nové technologické výzvy, o kterých jsme mluvili na začátku toho dnešního povídání?
10: No pravděpodobně největší výzvou minimálně v nejbližších letech bude asi právě ta umělá inteligence a ta její svůdnost, protože ty její odezvy jsou čím dál dokonalejší na venek. Už tam nejsou pravopisné chyby, už tam nejsou češtinářské chyby prostě. Takže to skoro začíná skutečně vypadat, že si povídáme s něčím naprosto, s někým rozumným, kdo si dokonce pamatuje, na co jsme se ho ptali před pár dny třeba, v jaké situaci žijeme a tak dále. A to se obávám, že někteří z nás prostě ztratí právě tu obezřetnost a neudělají ten druhý krok, že si zaprvé řeknou, dobře, AI mě velmi takovým důvěryhodným způsobem doporučuje tohle, ale já se prostě buď zeptám dalších třech různých AI, nebo se zeptám kamarádů, kteří tomu rozumí, nebo se zeptám paní v bance u přepážky nebo nějakého poradce a podobně. To v tuhle chvíli vypadá skutečně asi ta AI jako největší hrozba.
9: A příležitost, je to i příležitost, protože od řady ekonomů slýcháme, že AI bude největší příležitost pro nás jako pro společnost, jak se posunout rychleji dál.
10: Určitě, jako z hlediska ekonomiky jako celku je AI velká příležitost. Myslím si, že v té finanční oblasti to zas tak velká příležitost není. Asi nám trošku usnadňuje určité rozhodování, ale myslím si, že naši v úzovkách produktivitu v téhle té oblasti zase tak strašně moc nezvýší, takže toho bych z toho o to bych si tolik nesliboval, ale možná jsem chtěl říct ještě druhou věc, že taková další velký trend v poslední době je investování napřímo přes aplikace, kde někteří z nás mohli by také podlehnout prostě tomu problému, že to je tak strašně jednoduché a rychlé a přijít tam o hodně peněz. Takže je to určitě dobrá věc třeba v mládí zkoušet to i třeba z toho kapesného, si maličko něco málo, jenom tak čistě cvičně, abych si vyzkoušel ten pocit, že jsem zbohatl a pak zase schudnul, že prostě to není pořád jenom nahoru, ale i v téhle oblasti je potřeba být opatrný.
9: Kdybychom na závěr celé té série naší prázdninové měli dát jednu ekonomickou radu, kterou bychom si měli zapamatovat na celý život, jak by zněla? Je to ta obezřetnost?
10: Já bych řekl přiměřená obezřetnost. To znamená nebát se nějakým úplně panickým způsobem vycházet na ulici v uvozovkách na tu finanční, ale vycházet na ní opatrně, našlapat opatrně, zejména pokud jsme tam poprvé, jak jsme o tom mluvili.
9: Nejlépe s doprovodem?
10: Pokud možno s doprovodem, bude to něco stát, na to se připravme, prostě doprovod vždycky něco stojí, čili musíme za tu pomoc něco zaplatit, ale prostě snažit se vždycky zvolit nějaký ten rozumný střed, neštítit se těch věcí, ale na druhou stranu dávat si pozor, aby jsme jim nepropadli, aby se z pomocníka nestal nepřítel.
9: A to je z finančních jednohubek vše. Snažili jsme se říct, že finanční gramotnost není znalost několika finančních produktů, ale je to způsob přemýšlení o hodnotě, o riziku, odpovědnosti a především o budoucnosti. A já doufám, že jsme společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou přispěli k tomu, že my všichni budeme více přemýšlet o svém hospodaření, o hospodaření státu, o kterém jsme se taky bavili, a budeme dělat kvalifikovanější a kvalitnější rozhodování i hodnocení. Michale, já děkuji za váš čas, který jste s námi přes prázdniny strávil a který jsme společně věnovali těmto důležitým tématům.
10: Já děkuji za pozvání a děkuji Českému rozhlasu, že dává prostor těmhle velmi užitečným tématům.
9: A ke všem předchozím dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v knihách Finanční a ekonomické jednohubky, které napsal náš dnešní host, ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
5: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. Ukrajina hlásí po ruském útoku nedaleko Kyjeva téměř 40 mrtvých. Fotbalisti brněnské zbrojovky hrají v lize proti Zlínu. Na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov popojíždí v obou směrech kolony. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ni poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o dva dny později.
11: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem jim měl dostat okamžitě, a ne, že mi oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
7: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaně označil za cílenou provokaci, ocenil taky, že na ni lidi neslyší. Ruský útok u ukrajinského města Buča v Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky, informují o tom tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už podle Zelenského vyšetřuje možnou nedbalost.
12: První úder zasáhl sklad munice, který tam rozhodně neměl co dělat. Šlo o zařízení ozbrojených sil. Vybuchly granáty, miny, další munice a drony. Rozsah je značný.
13: Značný masštáb.
7: Už pátým rokem pomáhají napadené Ukrajině nejen jednotlivé země a velké organizace, ale taky mnoho dobrovolníků v menších spolcích. Představuje je charitativní festival Nejste v tom sami. Ten se dnes koná v Černošicích u Prahy. Program popisuje jeden z pořadatelů z organizace Česká stopa, Luboš.
14: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět na život, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi s nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat.
7: V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Představí některé z nejvzácnějších známek světa v hodnotě stovek milionů korun. Hlavním exponátem je jediný dochovaný exemplář britské Guajany. Popisuje za pořádající Prestige Filatelie Club Prague Tomáš Mádl.
15: Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak, na vlhkost. Je třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobil lidské ruce. Vaří to 400 gramů, stojí to přes 250 milionů korun.
16: Sport. Kanoista Martin Fuchsa přidal na mistrovství světa ke zlatu z kilometrové trati stříbro na 500 a celkově tak získal 18. medaili ze světových šampionátů. V Poznani ho porazil jen Brazilec Queiroz. Denisa Řáhová pak byla ve stejné disciplíně mezi ženami šestá a vybojovala svůj nejlepší výsledek v kariéře. Fotbalisté zbrojovky Brno hrají v šancelize o třetí výhru v nové sezóně. V šestém kole nejvyšší soutěže oni hrají se Zlínem. Je u toho Adam Kodet.
17: Na konci třetí minuty hraje zbrojovka se Zlínem nerozhodně 0-0. Utkání Pardubice Artis Brno sleduje Otaku Tvirt.
18: Čtvrtá minuta utkání a platí Pardubice Artis Brno 0-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
16: Ve 20 hodin začne ještě duel Baníku Ostrava se Sigmou Olomouc. Všechny zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Cerhovice a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 46 stojí dva karavany ve stoupacím pruhu a mohou nepříjemně překvapit.
19: Prahy na Brno na 46. je tam ve stoupáku, tam jsou odstavený dva karavany nějaký pro poruchu. Pán tam teda dával trouhelník, ale je to do zatáčky, není tam vidět na ně.
8: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále popojíždí kolony před omezením u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 je zúžení vždy pouze do jednoho pruhu a ty kolony jsou stále od Rousínova z kilometru 214 asi na 20 minut a také z Brna od Slatiny z kilometru zhruba 203 také asi na 20 minut. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, ale čekejte silný provoz. A na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami opatrně v úseku mezi obcemi Březová nad Svitavou a Brněnec. Asi na půli cesty se převrátilo osobní auto na střechu, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: V roce 2009 vyšla kniha Věry Šťovíčkové Heroldové Po světě s mikrofonem, plná vzpomínek na slavnou éru zahraniční redakce Československého rozhlasu s lidmi jako Jiří Dienstbier nebo Karel Kincl. Období po roce 19...

0: Nevšímejte si, neberte je na vědomí. Žádejte každého, kdo by s nimi diskutoval, ať tak nečiní. Naše nová zbraň, naprostá ignorace cizích žoldáků. Podepsán Zbyněk Okrouhlický, předseda ústředního výboru Svazu Československé mládeže. A ještě tu máme malý vzkaz. Alenko v Dobříni u Roudnice, doma je všechno v pořádku, nejezdi domů.
1: Bylo 24. srpna 1968 a okupace, opravdu hlavně sovětská okupace, se v té době stávala jakýmsi kusem normality, jakousi věcí, která se opravdu lidem už jenom nezdála. Ostatně právě tak to říkala tehdy u mikrofonu Věra Šťovíčková. Žena, která určitě netušila, že v téhle době, v těch okamžicích srpna 1968, dochází k velmi důležitému, ba možná zásadnímu zlomu v jejím životě. Právě o tom si budu s Marcelou Benešovou povídat. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Musím vysvětlit, proč jsem si sem pozval vlastně vás. Jak vy jste se znala s Věrou Šťovíčkovou?
2: Já jsem ji nepoznala ani jako rozhlasačku a redaktorku Věru Šťovíčkovou, ani jako disidentku Věru Heroldovou. Já už ji poznala jenom jako překladatelku a starou dámu, paní Věru Heroldovou Šťovíčkovou. Poznali jsme se při přípravě publikace od mikrofonu k posluchačům v roce 2002. Protože nezvládala některé práce kolem počítače a moje kolegyně doporučila, abych byla to zrovna já, kdo jí přijde pomoct. Časem se mezi námi vyvinulo úžasné přátelství, které v podstatě přerostlo až do rodinného stavu.
1: Když bychom měli ze života Věry Šťovíčkové z těch prvních let říct něco zásadního, tak mě napadá studium na gymnáziu, protože jednak je to věc, ke které ona se tak trochu dostala úplně sama o své vlastní vůli, a jednak, když jsem pročítal tu její knížku, ty její vzpomínky máme tady před sebou, tak mě tam zaujal takový důraz na sociální vnímání toho, že na tom gymnáziu je tak trochu jiná než ty ostatní studenti z dobrých rodin.
2: To je tak. Věřiné rodiče nebyli ani bohatí, ani příliš vzdělaní. Tatínek byl původně truhlář, později se živil jako taxikář a maminka byla, dnes by se řeklo, hospodyně v bohatých domácnostech. Věra přesto byla hýčkaný jedináček, který si vždy prosadil to, co chtěl, a ona chtěla strašně studovat. Hrozně se to přála, jenomže tatínek měl představu, že z ní bude hospodyně. Maminka prosazovala aspoň rodinnou školu. Věře to nedalo a sama se přihlásila na gymnázium. O výsledcích spravila svoji maminku tak, že ji prostě za ruku dovlekla ke dveřím gymnázia Charloty Masarykové v Dušní ulici. Ukázala. Maminka pak už musela jenom přemluvit tatínka. Ve škole samozřejmě hned první den poznala, že je jiná, protože tam byly krásné, načinčané, bohaté dívky, které měly úplně jiné starosti. A Věra měla přešívané šatečky a copy až do půly zad a měla samozřejmě od svých rodičů úplně jiné názory na politiku a na to, co je a není důležité. Ale byla ve škole a mohla se učit, což bylo to nejdůležitější.
1: Maturovala v roce 1949. Tady možná je důležité říci, že k těm jejím názorům asi hodně patří i to, že už co by 17letá vstoupila 2 roky po konci války do komunistické strany. A ještě během studií na gymnáziu přišla do Československého rozhlasu, pracovala tady nejprve na brigádě, potom tedy přišla nabídka na stálou práci. Naše další ukázka, ta bude poměrně zajímavá. Bude z období, kdy se Věra Šťovíčková vrátila po 2 letech z práce v Polsku. Ale ta cesta, řekněme, od té rozhlasové brigády až do pozice zpravodaje v Polsku, tam ještě něco mezi tím bylo. Co ona tady dělala v těch prvních letech?
2: Na svoje začátky vzpomínala hrozně ráda, především na Františka Gela, který v té době už byl mírně odsunovaný od své pozice, od toho, co uměl. O to více vrhl na ty mladé a neskušené kádry, které mu byly doporučené. A on je vzdělával nejenom v tom, jak správně točit, jak správně mluvit, jak se chovat, ale bral to i přes kulturní rozhled, pány poučoval o tom, jak se mají chovat k dámám, dámám vysvětloval, jak správná dáma se chová a jak se teda nikdy nechová. Věra z té doby samozřejmě vzpomínala i na další, na Petránka Aškenaziho, Schubert

0: a další a další. Byla to pro ně obrovská škola a jestliže o někom mluvila vždy velmi hezky, byl to právě František Gál.
1: Pracovala tady ve zpravodajské směně, potom tedy přišla snad ani ne nabídka, ale řekněme rozhodnutí, aby odešla na 2 roky do Polska. Tam pořád ještě odchází jako člověk, který věří možná nějakým ideálům tehdejší z naší společnosti, ale jaké to bylo, když se vrátila, na to vzpomínala v roce 2008 takhle.
2: Víte, já když jsem se vrátila z Polska a zažila jsem tam dělnické stávky, zažila jsem tam návrat polských vězňů z ruské Vorkuty, tak jsem si říkala, jak já jim to povím v redakci, že věci vidím už úplně jinak, než když jsem odjížděla. A tak jsem tak opatrně našlapovala, až mi jeden z kolegů tak mě naznačil, že oni si už myslí svoje také. A to byl ten moment, kdy jsme se stali kolektivem bez jakýchkoliv manifestací, ale věděli jsme, za čím jdeme, a začala ta krásná éra psaní mezi řádky.
1: To byl rok 1958 a blíží se rok 1960, rok Afriky, kdy celá řada bývalých afrických kolonií získává samostatnost. Československý rozhlas se samozřejmě snaží o tom nějakým způsobem referovat. A v tuhle chvíli přichází velká chvíle Věry Šťovíčkové. Jak se dostala do té Afriky?
0: Ona v Africe už byla krátce, konkrétně v Egyptě v roce 1958. Tam prostě pochopila, že Afrika je její srdeční záležitost a bylo jasné, že ona bude měnit fyzikální zákony, aby se tam dostala. Takže když právě v roce 60 nebo před rokem 60 začali hledat dopisovatele, okamžitě se hlásila. Jenomže oni chtěli muže, protože bílá žena, mladá v Africe, co by tam pro boha dělala. Byť jazykově velmi vybavená, ona mluvila rusky, francouzsky i anglicky. Takže se samozřejmě přihlásila a první čtvrt roku to nešlo, jenomže chlapa, který by uměl takto jazykově hovořit a chtěl tam, tak toho prostě neměli, takže na to kývli. A celá šťastná Šťovíčková odjela do Afriky.
1: Těch s odpuštěním štací, kterými prošla, těch byla celá řada. První, vy jste říkala Egypt, pak tady asi to klíčové, tak to byl pobyt v Gvineji ve městě Conakry. A naše další ukázka bude vzpomínka Věry Šťovíčkové na to, jak zažila třeba převrat v Jemenu.
2: Proti sobě šla egyptská vojska, protože Egypt tam tehda měl trošku, řekněme, nepříliš důstojnou roli ochránce a Jemencům se to příliš nezamlouvalo a pochodovalo se dlouhý zástup. Pánů v dlouhých košilích pochodoval hlavní třídou. Já, jak jsem běhala, tak jsem se postupně propracovala do první řady. Pak byly nějaké projevy a pak z té protější egyptské strany padla první kulka. A začala velká mela. Můj soused padl k zemi a viděla jsem, že už z ní nevstane. Tak já jsem honem padla k zemi taky, než se mi něco stane. A neměla jsem čas vypnout magnetofon. Takže magnetofon točil a točil a když ta mela přestala, tak jsem popadla magnetofon, utíkala k silnici a tam šťastnou náhodou jel sběrný vůz z Márnice, který sbíral mrtvá těla. Tak mě ti pánové pomohli dovnitř a já jsem tam zastavila konečně ten magnetofon, vydechla jsem si a když jsme přijeli k Márnici, tak jsem se skočila.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Ty dnešní portréty věnujeme legendární rozhlasové novinářce Věře Šťovíčkové Heroldové. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl a mým hostem je Marcela Benešová. A té se ptám, Afrika pro Věru Šťovíčkovou asi znamenala hodně.
0: Strašně moc.
1: Změnilo to její život určitě.
0: Určitě. Věra jí milovala, milovala Afričany a milovala ne ty oficiální věci, ke kterým se dostala. Ona milovala skutečně ty nejchudší chýše a ona, která nebyla příliš dobrá kuchařka, milovala jejich stravu, takže sbírala recepty a dá se říct, že i potom, co my jsme se poznali, tak stále žila z toho, co si z Afriky přinesla, ať už teda duchovního nebo fyzického. Měla spoustu památek, věcí, kteří jí darovali ti drobní, ti malí, se kterými se tam potkala.
1: Mohlo se zdát, že to bude nadlouho, ale pak přišla jedna příhoda v březnu 68, která Věru Šťovíčkovou, řekl bych, katapultovala okamžitě zpátky do Prahy. Co se stalo?
0: No, Věra tenkrát byla v Libii a když se z malého rozhlasového přijímače doslechla, co se děje, tak samozřejmě okamžitě její reportérská a vlastenecká, ona byla velká vlastenka, dušička začala křičet, že se musí vrátit. Takže okamžitě letěla do Prahy a i hned se zapojila do všeho dění.
1: Působila v té slavné zahraniční redakci, některá jména na začátku našeho pořadu jsme zmínili, Jiří Dienstbier, Karel Kinzel a další. Přišel srpen 68, ostatně ukázku z této doby jste také na začátku našeho pořadu slyšeli, ale potom dochází velmi rychle ke změnám. Ona se do rozhlasu vrátila 9. září, postupně byla ta její práce omezována a skončilo to nakonec tak, že vlastně už ani nemohla před mikrofon. Byla prý zapůjčena kamsi do jakéhosi podniku na severu Čech, ale vlastně do zahraničí. Co se tam stalo?
0: Máte pravdu, byla zapůjčena Jablonexu, který měl expozici v Montrealu v Kanadě, expozici svých výrobků. Tam se Věra stala takovou holkou pro všechno, ale říkalo se tomu šéfka protokolu. Tenkrát se naučila milovat jabloneckou bižuterii, zvlášť slavnou černou, kterou nosila pro velmi důležité příležitosti až téměř do svého konce. A mimo jiný, ona tenkrát ještě dávno předtím, než byla populární kombinace Becherovky s tonikem, ředila Becherovku právě tímto nápojem pro místní honoraci, která to velmi s úspěchem kvitovala.
1: Tak období, kdy rozhlas zapůjčoval své prestižní zaměstnance do podniku, to bylo i nakonec definitivně spláchnuto, protože přišel březen 1970. Věra Šťovíčková byla vyhozena z rozhlasu, vyloučena z komunistické strany. Jak vypadá takový odchod z rozhlasu? To si teď pojďme poslechnout. Dochoval se dopis vedoucího personálního odboru Československého rozhlasu Karla Zavadila ze 3. března 1970.
4: Vážená soudružko, žádáme vás, abyste do 10. března odevzdala v osobním oddělení personálního odboru služební průkaz opravňující ke vstupu do budov a zařízení Československého rozhlasu. Současně žádáme, abyste si při příležitosti odevzdání služebního průkazu vyřídila všechny záležitosti související s ukončením vašeho pracovního poměru. V případě, že byste sama potřebovala vyřídit nutnou záležitost v Československém rozhlase, vyžádejte si povolení ke vstupu v personálním odboru. Pokud by ze závažných důvodů vaše přítomnost v zařízení Československého rozhlasu byla nutná, budete k tomu zvlášť vyzvána.
1: Jaká byla ta další cesta Věry Šťovíčkové? Předpokládám, že najít v těch prvních letech normalizace nějakou solidní práci, která by odpovídala jejím schopnostem, to asi bylo nemožné.
0: Bylo to nemožné, ale měla obrovské štěstí, protože se jí podařilo získat místo v pražském Náprskově muzeu, kde mohla zúročit za prvé ta léta v Africe, za druhé tam poznala svého druhého budoucího muže Ericha Herolda. A ještě shodou náhod k tomu jí paní Kondrysová z nakladatelství Odeon nabídla možnost překládat knihy. Takže tím Věra slučovala všechny svoje lásky do jednoho. Samozřejmě éra v Náprskově muzeu byla velmi kratička, necelé 3 roky. A potom už jenom hledala místa, která byla podřadná, která jí rozhodně neodpovídala a ze kterých byla velice rychle vyprovázena s tím, že není vhodným pracovníkem.
1: V té její knížce tam se dokonce dochovala historka, že ona nemohla pracovat ani jako uklízečka.
0: Ano, a paní majitelka penzionku, která se snažila pomoct, tak řekla legendární větu, ale ona vytírá i pod postelema.
1: Ale ani to nestačilo.
0: Ani to nestačilo.
1: Nakonec se podařilo v roce 1980 najít místo v ústředních skladech hlavního města Prahy. Tam ji pozval kolega, disident Petr Pithart, který tam už nějaký rok pracoval. Státní bezpečnost samozřejmě se snažila získat informace o tom, jak se tam Věra Šťovíčková Heroldová na pracovišti chová. Máme o tom velmi zajímavou zprávu z 28. září 1983 od spolupracovníka státní bezpečnosti, který používal krycí jméno Cirda.
4: Na pracovišti zcela otevřeně při různých příležitostech vystupuje proti současnému státnímu zřízení. O představitelích se vyjadřuje, že jsou to idioti, brání intelektuálům v jejich vývoji, že si ze zastávaných funkcí udělali doživotní zdroj obživy. Ekonomika je v současné době před úpadkem. Na pracovišti Šťovíčkovou podporuje její přítel a spoluzaměstnanec Petr Pithart, který má stejné názory.
1: My jsme se tady teď trochu smáli, ono asi Věře Šťovíčkové do smíchu nebylo. Musíme se malinko vrátit v historii. Zlomový je další rok 1977, kdy Věra Šťovíčková vlastně ještě před začátkem roku 77, koncem prosince 76, podepisuje chartu 77. Jenom doplním, že podpis ji nabídl Zdeněk Mlynář. Budeme o tom ještě za chvíli mluvit. Vzpomínala někdy na tohle období, proč se stala signatářkou charty?
0: Nevzpomínala příliš, pro ní to bylo naprosto samozřejmé. Ta situace jinam vyústit nemohla. Když později jsme o tom mluvili, trvala si na svém, trvala na tom, že by to udělala tak, jak to udělala, a neměnila názor na chartu. Ona měnila názor na lidi, kteří ji podepsali.
1: Krátce poté, co byla charta zveřejněna, tak státní bezpečnost zahájila takový velký hon na signatáře. Věra Šťovíčková to odnesla třemi více než dvouhodinovými výslechy. Jsou dochovány jejich termíny 11. ledna, 7. února a 11. února 1977. Pravidelně opakovaně odmítla uvést, od koho chartu k podpisu dostala, a odmítala také všechny nabídky státní bezpečnosti na zprostředkování práce. Jenom jedna malá ukázka z jednoho takového výslechu, respektive z toho, jak o tomto výslechu později referovali pánové poručík major Karba a major Karel Fikar.
4: Jmenovaná byla upozorněna, že byla 11. ledna 1977 vyslechnuta jako svědek a přes řádné poučení odepřela sdělit jméno osoby, která ji seznámila s chartou 77 a žádala její podepsání. I přes toto upozornění jmenovaná znovu odepřela sdělit jméno této osoby. Dále byla dotazována, zda by byla schopna vysvětlit, proč je převážná většina autorů charty 77 a jejich signatářů, ale i čelných představitelů pravicového oportunismu z krizových let 1968 a 69 židovského původu. Ani na tuto otázku nebyla schopna odpovědět. O sobě prohlásila, že sama židovkou není ani nikdo z jejich příbuzných. Jmenované byla položena otázka, že sice nejsme k tomuto nikým zmocněni, ale kdybychom jí pomohli najít vhodné zaměstnání, což nelze předem vyloučit jako možnost, jaký by byl její názor a jak by se na náš krok dobré vůle dívala. Jmenovaná odpověděla, že ji přivádíme do rozpaků, ale že by přesto ráda získala zaměstnání normální cestou jako občan tohoto státu.
1: K tomuhle výslechu musím ještě dodat, že státní bezpečnost původně zaregistrovala Věru Šťovíčkovou jako takzvaného kandidáta tajné spolupráce. Ta nabídka na tajnou spolupráci se v těch výsleších objevuje mnohokrát. Věra Šťovíčková ani jednou na tuto nabídku nepřistoupila, takže v listopadu 1977 byl její svazek převeden zpět na svazek prověřované osoby. Ona ta 70. a 80. léta by asi nebyla moc veselá, ale vy jste už malinko zmínila, že byla učiněna určitá nabídka Věře Šťovíčkové, aby překládala, a nakonec vůbec nezůstalo u jediné knížky a stal se z toho, já bych řekl, velký podnik, téměř rodinný podnik.
0: S manželem Erichem ještě v době, kdy pracovala v Náprstkovém muzeu, přiložila slavnou Fraserovu Zlatou ratolest, 700-stránkové dílo, které označují jako světovou učebnici etnografie. Ona ovšem nemohla překládat pod svým jménem, takže přišli na řadu takzvaní pokrývači. Byli to lidé, kteří museli mít patřičné vzdělání, patřičné zaměstnání, aby mohli něco takového vydat, a kteří propůjčili svoje jméno. Nejvíc vydávala jako Greta Mašková, vydávala jako Libuše Boháčková, Věra Bystřická, Eva Musilová, Josef Kandrt a mnoho, mnoho dalších statečných lidí.
1: Neskončila ale jenom u, řekněme, vědeckých publikací, protože ona se pak vrhla, nebo bylo jí nabídnuto překládání prózy a toho se ujela také.
0: Prózy a především detektivek. Ona přeložila mnoho Maigretu, přeložila téměř celého Soudce Ti od Van Kulika, překládala v pozdějších letech Sestru Fidelmu od Petra Tremaina, takže z detektivní oblasti tohle, ale překládala i mnohem hodnotnější díla, jako třeba Hladovou cestu od Bena Okryho nebo Cezara Imperátora, který, jestli se nepletu, přinesl i mnoho cen.
1: Vy jste hovořila o těch pokrývačích. Předpokládám, že dnes už asi je jasné, které knížky skutečně přeložila. Ví se to?
0: Ano, ví se to.
1: Ptám se jenom proto, aby na příště nemuselo docházet k nějakým nejasnostem, kde tedy je podepsán někdo jiný, ale překlad patří Věře Šťovíčkové. Když jsme u těch překladů, ona v těch překladech pokračovala ještě dlouho po roce 1990. Já jsem dlouho přemýšlel, z čeho vybrat, a nakonec jsme sáhli po takové knížce, možná ne úplně typické. Je to ta slavná knížka Nadžma Mandle. To je věc, která možná posouvá naše představy o Věře Šťovíčkové někam jinam, ale ne zase až tak úplně, přeci jenom se to týká trochu Afriky, Orientu. Co jí k tomuhle vedlo?
0: Věra brala všechno jako výzvu. A myslím si, že je důležité říct, že Věra nepřekládala stylem slovo překlad. Ona to musela přeložit tak, aby člověk opravdu pochopil, o čem to je, takže se věnovala reáliím, zjišťovala s odborníky, debatovala o tom, jestli opravdu se daná věc mohla, nemohla stát. Když překládala Vikingy, tak hovořila s odborníky na historickou plavbu, aby zjistila, jak v době Vikingů se správně mohly jmenovat různé části lodí. A pro Věru překlad tohoto lehce erotického románu byla opět zase výzva. Ale k tomu se váže. Oslovila mě s tím, že nemá výrazivo, a vysvětlovala mi, že když je to pětkrát na stránce, tak prostě s výrazem pindík nevystačím. Takže já jsem sehnala pornografické časopisy a s touto distingovanou, vždycky upravenou, slušnou dámou jsme se cvičili v používání názvosloví pánských a mužských intimních oblastí, ale naprosto z vědeckého hlediska.
1: Ona ta knížka opravdu stojí za přečtení, je to hodně zajímavý pohled na tu realitu africké ženy, tak jenom malá citace.
5: Má budoucí tchýně nečekala na konečný souhlas mé matky a rozhodla se sama posoudit a odhadnout moji způsobilost stát se manželkou hodnou jejího rodu a jejího syna. Se svou starší dcerou si jednou vyrazila do lázní, právě když jsem tam byla. Prohlíželi si mě od hlavy k patě, ohmatali mi ňadra, stehna, kolena, tvary mého lýtka. Jelikož jsem znala pravidla a zvyklosti, nechala jsem je jednat. Proč porušovat dobře promazaná pravidla, která mění lázně v súk, na němž se lidské maso prodává 3x levněji než maso zvířecí?
1: Vlastně se nabízí otázka, proč se Věra Šťovíčková po roce 1990 nevrátila do rozhlasu. Určitě nebyla natolik stará, aby tady neodvedla ještě dost dobré práce.
0: Ale ona se vracela už spíš jako účastnice debat, dělali se pořady o ní, bylo jich velké množství, ale ona sama cítila, že už rozhlasačkou je bývalou a že ona i rozhlasu někde úplně jinde. Pro ní v té době existovaly především překlady, z toho žila a to jí opravdu zajímalo nejvíc.
1: Život Věry Šťovíčkové je ohraničen letopočty 1930. 2015 zemřela několik dní před svými 85. narozeninami. Hostem dnešního pořadu byla Marcela Benešová, děkuji, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Ukázky přečetli Lucia Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a naslyšenou zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Naší národní rostlinou je sice lípa, ale možná by byl příhodnější chmel. České země totiž nejen, že rodí pijáky piva s největším splávkem na světě, ale také se tu daří chmelu, který je pokládán za nejkvalitnější vůbec. Pojďme se v příštích minutách zastavit u historie jeho pěstování u nás. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
3: Historie Plus.

0: Čas přišel česat chmel. Chmelař nyní jest vesel. Chmele dost, pěkně vzrost. O, to je radost. Jestli bude platit hezky, zapomeneme na stezky, až peněz jak želez schrábneme za chmel.
1: Zní úvodní báseň Písně při česání chmele. Napsal ji František Chládek, básník z poloviny 19. století, který svými verši opěvoval rodné Rakovnicko, kraj chmele. Jeho básnička nás bude naší výpravou za historii pěstování chmele provázet. Chmel otáčivý, latinsky humulus lupulus, je vytrvalá rostlina z řádu konopovitých. Divoce se vyskytuje zejména v lužních lesích nebo na březích vodních toků. Jako kulturní rostlinu ho lidé vysazují už mnoho set let. Jednak kvůli léčivým schopnostem, ale především jako prostředek na ochucení piva. Nejstarší dochovaná zmínka právě o tomto užití chmelu pochází z 8. století z listiny franského krále Pipina III. A co v českých zemích?
2: Určitě to zasahuje do raného středověku. První zmínky, ze kterých můžeme vyvozovat, že se tady s chmelem počítalo jako s kulturní plodinou, jsou z 11. století. I z pozdějších období většinou se to týká nějakých donačních listin, které zakládají středověké kláštery, ve kterých král nově zřizovanému klášteru věnuje nějakou půdu, majetek a u toho jsou uvedené třeba i chmelnice.
1: Říká host našeho pořadu Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, která se mimo jiné zabývá památkami spojenými s pěstováním a zpracováním chmele. O konkrétní podobě a způsobu pěstování chmele se ve zmíněných středověkých zápisech mnoho nedočteme. Co ale o této době víme? Bylo chmelařství už tehdy soustředěné v těch známých chmelových oblastech, jako je tomu dnes?
2: Nebylo, probíhalo to zcela odlišně. Vychází to z toho, že chmel je velmi specifická rostlina, která vyžaduje určitý typ zpracování a uchování. Není to plodina, kterou v tom předprůmyslovém období můžete nějakým způsobem skladovat dlouhodobě nebo přepravovat tak, aniž by ztratila své kvality. Takže až vlastně do skoro 30-leté války to probíhalo tak, že u každého pivovaru stála chmelnice. A vlastně každý sládek měl povinnost pro svůj pivovar zajistit chmel. Takže ty chmelnice byly rozprostřené opravdu rovnoměrně po celém území, ale ta kvalita toho chmele už se v té době lišila a už se vědělo, že třeba ten žatecký chmel nebo úštěcký chmel je kvalitnější, ale nebyly technické prostředky pro to, jak ho zpracovat a někam ho dopravovat a někam ho uchovávat tak, aby vlastně se ten žatecký chmel mohl využívat v jiných pivovarech. K tomu docházelo jako velmi, velmi postupně.
1: Soustředění chmelařství v těch regionech, kde se chmelu daří nejlépe, ve větší míře dovolila až průmyslová revoluce, říká Lucie Radová.
2: Ve chvíli, kdy máte technické prostředky a rozvoj železnice tam hrál taky velkou roli, především v té možnosti ten chmel vyvážet teda ještě za hranice a prakticky od konce 19. století se vyvážel do celého světa. Takže v tom hrála polovina 19. století úplně zásadní roli a ty největší technologické změny a inovace jsou spojené právě s tímhletím obdobím a s tím je taky spojený, ale následně ten největší rozkvět našeho chmelařství.
1: Čím to bylo, že byl právě o náš chmel ve světě zájem? Vždyť ve velkém se tato plodina pěstovala a pěstuje také třeba v sousedním Bavorsku, v Polsku, Velké Británii. O důvodech úspěchu českého chmelu mluví ve své knize Zelené zlato historik Vojtěch Pojar.
0: Měl totiž ve srovnání s mnoha konkurenčními chmely vedle své kvality ještě jednu podstatnou výhodu. Byl mimořádně vhodný pro výrobu spodně kvašeného piva, především ležáku plzeňského typu. Proces spodního kvašení se přitom ve druhé polovině 19. století výrazně rozšířil. V Čechách zanikla výroba svrchně kvašených piv v druhé polovině 19. století a v roce 1884 se již 99% piva vyrobilo právě procesem spodního kvašení. Segment trhu, na který se většina českých chmelařů zaměřovala, tedy ve sledované době zaznamenal mimořádný růst. Změny pivovarské techniky a technologie tak z Čech v době po přelomu století učinili, co se výměry chmelnic týče, čtvrté největší centrum světového chmelařství.
1: Lucie Radová před chvílí hovořila o tom, že původně se chmel pěstoval u každého pivovaru a až časem se jeho pěstování koncentrovalo v těch nejvhodnějších oblastech. Pojďme si tedy říct, které to jsou.
2: Od poloviny 19. století se dá vysledovat opravdu jako velká koncentrace na ty výtečné chmelařské lokality, které známe dneska. Je to Uštěcko a Žatecko zejména. Z toho staršího období třeba měl i velmi dobrou pověst chmel, který se pěstoval v Klatovech a který se pěstoval v Sokolově. Ale ten už právě od té poloviny 19. století zase nebyl schopný konkurovat tomu žateckému. Ve chvíli, kdy bylo možné ten žatecký někam dovést a někam dopravit, tak tyhle ty menší, byť do té doby poměrně známé chmelařské lokality vlastně začínají upadat. A od té poloviny 19. století teda zejména ta žatecká chmelařská oblast prostě nastoupila jako velmi výraznou konjunkturu a to chmelařství se velmi rozvíjelo.
0: Chmelnice ta sice dá roboty nejvíce, orání, kopání, podřezávání, tyčení a povazování, stahování a česání, tu práci však splácí hojně zlatý chmel.
1: Básník nám práce na chmelnici popsal v několika verších. Historička Lucie Radová z pobočky Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k tomu dodává, že už od poloviny 19. století je pro práci na chmelnici typická vysoká míra organizace. Taková, jakou mnozí z nás zažili na chmelové brigádě.
2: Zejména teda ta sklizeň se organizovala velmi podobným způsobem. U toho chmele je strašně důležitý, kdy ho začnete česat a jak rychle ho zpracujete. Na tom, jak tohle to uděláte, velmi závisela jeho kvalita. To velmi ovlivňovalo i cenu. A proto už ta sklizeň už od té poloviny 19. století je velmi náročná, velmi na ní záleží a všichni hospodáři si dávají pozor na to, aby tu sklizeň měli zajištěnou. Měli svoje vlastní party, které jezdily k ním na statek, velmi čile s nimi korespondovali, třeba už od dubna jim psali, jak se to na chmelnicích rozvíjí, v červnu už byly takové první odhady o tom, jaká bude úroda. A to bylo důležité kvůli tomu, aby věděli, kolik lidí sebou mají vzít. Protože v době sklizně na ty vesnice přijížděly tisíce lidí. Jo, vesnice, která měla třeba 300 obyvatel, tak tam najednou přijeli 3000 česáčů, kteří byli potřeba, aby zpracovali během těch 14 dní, 3 týdnů tu úrodu. Většinou se snažili využívat ty, se kterými měli dobré zkušenosti, někdy stačili, někdy byla ta úroda tak bohatá, že museli schánět i nové lidi. Tady hodně čile využívali třeba horníky z Krušnohoří. A zároveň třeba tohle byla práce, na kterou chodili i chudší lidi z měst. Chodili si o prázdninách přivydělat, protože to bylo velmi pro ně lukrativní. Ale teda zároveň to byla velká sociální stigmatizace. Ty lidi byli považovaní za takovou chudinu. Z období první republiky jsou zprávy o tom, jak prostě z Prahy táhnou česáči na chmel, že jsou nepříliš čistí, že to je prostě taková v podstatě jako spodina té společnosti. Ale zároveň třeba mezi nimi bylo hodně učitelů, protože ti učitelé si chtěli přivydělávat a snažili se to třeba i nějakým způsobem maskovat, takže jsou vzpomínky pamětníků, kteří píší o tom, jak tvrdili, že jedou na letní byt k tetě, ale ve skutečnosti jeli na chmel, ale styděli se za to, takže se to báli říkat otevřeně.
1: Sklizeň byla a je jenom začátkem. Po ní následuje sušení, proces téměř magický, který vyžadoval značné zkušenosti.
2: Otázka sušení chmele je opravdu zásadní prakticky po celou dobu chmelařství a i v té době, kdy to probíhalo jenom přirozeně, že ten chmel se sušil na půdách, tak i to byla velká věda, protože to muselo probíhat při určité teplotě, při určité vlhkosti. Musel se pravidelně obracet. Zároveň bylo důležité, aby uměli prostě poznat, jestli už je to usušené správně nebo jestli se má dál pokračovat. Tohle všechno do toho vnášelo další prvek nejistoty a byla celou dobu snaha to nějakým způsobem ošetřit tak, aby bylo garantováno, že ten chmel bude usušený kvalitně a aby se vlastně eliminoval vstup těch vnějších vlivů. To jsou věci, které pravděpodobně probíhaly už od středověku, minimálně od novověku. Proto existují i písemné zprávy, že sice se teda většina produkce chmele suší přirozeně na těch půdách, ale zároveň už je snaha proto využívat nějaké nucené teplo.
1: Chmel se tak dával sušit například do sladoven na takzvané hvozdy, ve kterých se vysoušel slad. V Anglii, kde se pěstitelé chmele potýkali s velmi nestabilním počasím, které správnému průběhu sušení moc nepřeje, vymysleli v 19. století speciální sušárny chmele. Čeští pěstitelé se u anglické konkurence inspirovali a začali si podobné sušárny také stavět a později i všelijak vylepšovat a modernizovat. Velmi výrazně do vývoje sušáren zasáhl majitel slévárny v Rakovníku Jan Linhart se svým zaměstnancem Janem Vltavským, který později založil vlastní továrnu.
2: Ti začali právě přemýšlet nad tím, že to chmelařství a sušení by bylo jako potenciálně zajímavé odvětví a začali vlastně modernizovat ty různé typy těch sušáren, které na tom venkově u nás po domácku nějakým způsobem fungovaly. A podívali se na to, co se osvědčilo už v tom novověku, podívali se na pivovarské hvozdy a v podstatě na základě těch pivovarských hvozdů vymysleli systém pro sušení chmele. My tomu říkáme hvozdové sušárny chmele, jsou to takové vysoké věžovité stavby, které většinou převyšují zástavbu. V nich byly umístěné lísky a pod nimi bylo topeniště. A ten jejich vklad spočíval v tom, že oni velmi dobře vymysleli tu technologii. Proto sušení je strašně důležité, jakým způsobem probíhá, jak v tom hvozdu proudí vzduch, aby prostě to bylo rovnoměrné, aby tam nebyla příliš vysoká teplota, ten chmel se nesmí sušit při teplotě větší, jak je 35 stupňů, jinak se zničí. A zároveň, aby ve všech těch částech ta teplota byla odpovídající. Ten jejich systém byl opravdu technologicky nejúspěšnější. A velmi se osvědčil a v podstatě během 20 let úplně vytlačil ty všechny ostatní sušárny a stal se opravdu i dobrým vývozním artiklem, protože tyhle ty sušárny se vyvážely i do Bavorska potom.
1: Popisuje Lucie Radová s tím, že tyto sušárny byly dalším prvkem, který napomohl českému chmelařství. Zakrátko se rozšířily i mezi běžné pěstitele.
2: V každé vesnici, v podstatě v té žatecké oblasti, na každém statku takováhle sušárna byla. Každý sedlák si ji postavil. Je to poměrně stavebně, nechci říct, že náročná věc, ale je to prostě část objektu, kterou využíváte jenom během 3 týdnů v roce. A přesto stálo za to těm chmelařům prostě do tohohle zainvestovat, protože věděli, že se jim to velmi rychle vrátí na ceně, protože ten dobře usušený chmel prodají za víc peněz.
1: To musím potvrdit, i v domě mojí babičky taková sušárna byla, a to přesto, že pro babičiny rodiče nebyl chmel hlavní obživou. Byli totiž obchodníci a měli 3 obchody se smíšeným zbožím. Po válce, když rodina musela chmelnice dát družstvu, se sušárna přestavila na koupelnu. Abyste rozuměli, dobrá polovina mých předků žila na Rakovnicku a Žatecku a nejméně od 18. století všichni pěstovali chmel.
0: Tatíci pěnící nechci prázdní sklenici, manželky na dcerky kupují šperky, synáčkové ať si hýří, až se jim tváře zapíří, všecky ty outraty pak zaplatí chmel. Tak hoši s rozkoší přisedněte ke koši, z chmelinky hlávčinky češte dívčinky, kde jste kdo i staré babky, česejte a nechte křapky jen čistě a hbitě, ať přibývá chmel.
1: Aby bylo možné outraty zaplatit, musel se chmel nejprve prodat. A obchodování s chmelem, to byla další složitá záležitost.
2: To obchodování bylo velmi závislé na světovém trhu. Ty ceny se měnily opravdu každý den, takže bylo i velmi důležité, jestli se rozhodnete, že prodáte chmel třeba 2. týden v září nebo 1. týden v listopadu. Ty ceny se mohly lišit třeba o 100%. A z toho samozřejmě těžili ti překupníci, kteří objížděli ty vesnice a obchodovali vlastně s těmi místními zemědělci. A teprve od těch lokálních překupníků potom ten chmel směřoval do světa. Ale většinou, i když to byly jako velké obchodní firmy, které měly vlastní zastoupení v New Yorku nebo v Jižní Americe nebo ve Francii, tak nebyli schopní tam ten chmel prodat pivovarům sami. Takže většinou ještě měli jednoho partnera v té zemi, který tam znal ty místní podmínky a přeprodával. Ale zároveň byla teda část producentů, kteří byli napojeni přímo na konkrétní pivovary ve světě a dodávali teda přímo jim. A zároveň na Žatecku byl teda velký v podstatě evropský pivní hráč, velkou část chmelnic na Žatecku vlastně Dreher, významný pivovarník Rakousko-Uherska, který s tím chmelem ze Žatecka zajišťoval chmel pro všechny svoje pivovary v Evropě.
1: Pojďme se ještě zastavit u těch zmíněných překupníků, kteří od pěstitelů vykupovali chmel. Můj dědeček vyprávěl, že většinou to byli obchodníci židovští a že chmelaři zpravidla měli svého obchodníka, kterému prodávali přednostně.
2: Já jsem slyšela krásnou příhodu o tom, jak vždycky v ten určitý den, každý rok prostě přijel ten překupník židovský. Opravdu většina, 90% z těch překupníků byli židé. A přijel do té vesnice, tam seděli ty místní chmelaři všichni, on tam přijel, začal jim nabízet nějakou cenu. A teď začali licitovat. Bylo to o tom, kdo vydržel víc, kdo měl jaké zprávy o tom, za kolik se zrovna vykupuje chmel ve světě, kdo se byl jistý tím, že když neprodá jemu, tak třeba se prodá někde jinde, protože třeba ve Velké Británii bude špatná úroda, tak třeba věděl, že i když neprodá teď, tak na začátku roku může být o chmel scháňka, takže ho třeba prodá později. A dokonce byly takové úsměvné situace, kdy třeba ti místní chmeláři řekli, že to neprodají, protože cena je příliš nízká. Pak se rozešli z té hospody a pak toho židovského překupníka začali honit a říkali mu tak, jo, já vám to za tohle to prodám.
1: Prodej chmele a vyjednávání bylo zkrátka ritualizovanou záležitostí, říká Lucie Radová. Vedle kvality chmele, správného sušení a dostatečné poptávky záleželo i na vyjednávacích schopnostech toho, kterého chmelaře.
2: Oni opravdu byli schopní tu cenu někdy vyšponovat tak, že jste na té jedné úrodě třeba opravdu nesmírně zbohatli. To byly částky, které se v období první republiky pohybovaly v řádech 100 tisíců za tu úrodu. Ale bylo to velmi náhodné, takže vy jste mohla hodně vydělat a váš soused, který to tak dobře neuměl, tak mohl velmi prodělat v té samé lokalitě.
1: Jeden z mých praprastrýců patřil k těm, kteří uměli chmel prodat velmi výhodně. Z výdělku si vždycky nechal něco stranou na příští sezónu a se zbytkem peněz odjel na zimu do Prahy, kde se ubytoval v pěkném hotelu a peníze utratil ve všelijakých zábavních podnicích, pokud možno v doprovodu nějaké té zábavné krasavice.
2: Přesně tenhle ten příklad, který říkáte, to je opravdu v těch pramenech velmi často. Třeba od farářů, kteří si stěžují, že lidi, prostě, kteří takhle vydělávají, že ani nechodí do kostela, protože se vrhli jenom na to chmelařství a prostě všechno jako tomu obětujou a včetně teda té víry. A opravdu se třeba z ničeho nic začali vydělávat takovéhle ohromné částky a spoléhali na to, že to tak bude každý rok. A když se to nestalo, tak je opravdu řada velmi smutných příběhů, kdy to skončilo jako exekucí, úplnou chudobou a vlastně likvidací té rodiny a toho chmelaře.
1: Například můj praděda Augustin Kindl si jednoho roku plánoval, že za peníze z chmelu si koupí auto. Předcházející sezónu si vydělal opravdu mnoho a tak neviděl důvod, proč by se to nemělo opakovat. Jenže jeho obchodník mu nabídl mnohem méně, než si praděda původně představoval. Obchodník mu řekl, že to je maximum, co může letos za chmel získat, protože v Británii se hodně urodilo a ceny českého chmele letí rychle dolů. A ať tedy praděda neváhá a prodá hned. Praděda neposlechl a vyčkával a to byla chyba. Obchodník měl pravdu. Nakonec mohl být pradědeček rád, že aspoň prodal. To jiní chmelaři z jeho vesnice dokonce neprodali chmel vůbec a přes zimu pak místo dřevem topili neprodanými chmelovými hlávkami. Čas od času prostě přišla chmelová krize. Jedna byla na konci 20. let, způsobila ji nadprodukce českého chmele, svůj díl měla i prohibice v USA, ale i další faktory.
0: Situaci československých pěstitelů chmele v podstatě závislých na vývozu vlastního produktu výrazně zkomplikoval vzestup hospodářského nacionalismu v evropských státech. Největší ranou pro Československo bylo zavedení povinného zpracování určité kvóty německého chmele německými pivovary v roce 1931 a zvýšení německých cel. Československu byl přiznán kontingent, který mohlo dovést za nižší celní sazbu a obnovován byl každoročně až do konce 30. let. Jednalo se o méně než polovinu množství, které Československá republika vyvážela do Německa v letech 1928 až 1930. Současně tlačili na zvýšení cla na chmel i pěstitelé ve dvou zbývajících evropských státech, které byly velkými odběrateli českého chmele – Francii a Belgii.
1: Během 30. let se situace opět zlepšila. V Československu se zásadně snížila výměra chmelnic a v USA zrušili prohibici. A právě Spojené státy se pak staly klíčovým odběratelem českého chmele. Sotva se chmelařství postavilo na nohy a pěstitelé zase začali velmi slušně vydělávat, přišla další rána, Mnichovská dohoda, která znamenala odtržení pohraničí. Československo mimo jiné přišlo o Žatecko, klíčovou chmelařskou oblast. Zde totiž rostl ten nejžádanější chmel.
2: Ideálně Žatecký městský nebo přinejhorším Žatecký okresní. To byly kategorie, které prostě určovaly cenu chmele. Ten chmel, který prostě je blíž. Už tehdy vlastně to fungovalo marketingově tak, že ten byl považovaný za nejlepší. I to byla taková měrná jednotka. Když se někomu mimo Žatec podařilo prodat chmel za stejnou cenu jako v Žatci, tak to byla opravdu výhra. Zdá se, že v tomhletom směru hrála i ta lokalita velkou roli. I ten hůř zpracovaný žatecký městský chmel se mohl někdy prodat za vyšší cenu než kvalitněji zpracovaný chmel z jiné oblasti.
1: Vysvětluje Lucie Radová z Národního památkového ústavu. Ztráta Žatecka tedy znamenala velikou ekonomickou ztrátu. Vždyť chmel byl jednou z mála plodin, které jsme vyvážili a stále vyvážíme do zahraničí.
2: Zároveň takovém jako vzepnutí, všichni řekli, to nevadí, my máme ten rakovník, který nám zůstal a tam ten chmel je vlastně jako kvalitnější a ten pro ty naše pivovary bude stačit. Ale začala jako postupná devastace celého toho odvětví, ono to bylo vlastně způsobené i tím, že ti židovští obchodníci už začali odcházet, že Němci prostě začali chmelařství jako organizovat a ve chvíli, kdy nastoupila válka, tak to chmelařství začalo velmi skomírat. I díky tomu, že je vlastně náročné na práci na chmelnici, na velký počet lidí, který zajistí tu sklizeň, což v době války bylo velmi obtížné a bylo to velmi obtížné i třeba ve 40. letech. Jo, zajištění sklizně ve 46. roce byl velký úkol a nebylo to vůbec jednoduché. A ten stát se vlastně uvědomoval, že tohle to teda musí začít postupně obnovovat, až samozřejmě teda po nástupu komunismu se to dopracovalo do té opravdu státní, velmi precizně organizované formy.
1: Po válce se Československu vrátilo po Mnichovské dohodě odtržené pohraničí, jenže kvůli odsunu z něj zmizeli lidé, pěstitelé chmele.
2: Určitě to byla rána těch bolavých témat od 38. do 48. je v této oblasti strašně moc. Samozřejmě se vylidnily úplně vesnice. Přišli lidi, kteří to neuměli. To chmelařství je opravdu velmi náročné na znalosti a na vědomosti. To, co dělá úspěch českého chmele, je kromě ideálních přírodních podmínek, jsou ty znalosti a to vědomí toho, jakým způsobem s tím chmelem pracovat, kdy co dělat v chmelnici. A to vlastně odsunem úplně zaniklo. Přicházeli lidi, kteří neměli žádnou vazbu na chmelařství a většinou ani neměli žádnou vazbu na zemědělství. A už ze začátku 50. let zase existuje řada případů, kdy ty nově přišlí dokázali to zemědělství v těchto jako opravdu nejkvalitnějších lokalitách, kde to zemědělství jako bylo velmi výnosné. Během 3 let to dokázali úplně zlikvidovat. Ty statky začaly chátrat, pole se neudržovaly, chmelnice se neudržovaly, zároveň některý byly zničený za druhé světové války, takže ty už nebyly obnovovaný, protože stavba chmelnice je finančně velmi nákladná. Takže ta 40. léta a začátek 50. let rozhodně nebyly pro české chmelařství jednoduché.
1: I o tom mi vyprávěl můj děda. Do jejich vesnice po válce místo Němců přicházeli z Ukrajiny volinští Češi. Ti sice měli se zemědělstvím zkušenosti velké, ale o chmelu nevěděli zhola nic. Ptali se proto místních, kolik hlávek si mají z úrody nechat na sadbu na příští rok. Mysleli zkrátka, že s chmelem je to jako s obilím.
0: Pivač bán bude dán, až bude chmel očesán. Koláče, roháče jsou pro česáče, hudba zazní ta nejlepší, kdo česal, ten si vytančí, jen až se očeše, těšme se na chmel.
2: Já hrozně ráda říkám a myslím si, že se to málo lidi uvědomují, že chmelařství je odvětví, ve kterém jsme po staletí nejlepší na světě. A trvá to i teď. Žatecký chmel je pořád považovaný i za standard pro hodnocení jemně aromatických chmelů, za světový standard. A myslím si, že to je věc, na kterou můžeme být fakt pyšní.
1: Uzavírá Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. A to je z Historie Plus o pěstování chmelu v Čechách všechno. Režii měla Michaela Krčmová, ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a Martin Tomas. A od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 600 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Premiér Babiš zdůvodnil plánované snížení podpory v nezaměstnanosti tvrzením, že lidi dávky zneužívají. Kanoista Fuchsa získal na světovém šampionátu po zlatu na kilometru i stříbrnou medaili na pětistovce. Na dálnici D1 u Brna před omezením na 190. kilometru popojíždí kolony a počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů. Je sobota 29. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo víc než 600 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 000 lidí.
0: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
10: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
11: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
12: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
11: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
13: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
11: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
10: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, spočítalo to ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodavných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Noční ruský útok na vesnici Mila u města Buča nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky dalších, včetně dvou dětí. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj při záchranných pracích zemřel i starosta zasažené obce. Počet obětí se podle Zelenského může ještě zvýšit.
14: Ruský útok podle Zelenského zasáhl muniční sklad, ve kterém následně explodovaly granáty, miny a drony. Požár a výbuchy poškodily desítky obytných domů a domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podle Zelenského byla munice ve skladu v rozporu s předpisy.
15: Je to strašná situace a strašná nedbalost těch, kteří skladovali výbušniny přímo v blízkosti lidí.
14: Případem už se zabývá ukrajinská prokuratura a další úřady. Zelenský proto očekává, že se o detailech incidentu brzy dozví i ukrajinská veřejnost. Matěj Kolář, Radiožurnál.
10: Islanděni mají velký zájem o dnešní referendum, rozhodují v něm o přiblížení k Evropské unii. Účast je podle dat volební komise prozatím vyšší než při posledních parlamentních volbách. Obě strany se snaží motivovat své voliče a nabízejí jim například odvoz autem k hlasovacím místnostem.
16: Islanděné rozhodují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory a předložit občanům návrh, za jakých podmínek by mohl ostrov vstoupit do Evropské unie. Právě tento návrh chce vidět i paní Éna, která hlasovala pro. Část Islanďanů ale namítá, že vyjednávání s Evropskou unií paralyzuje státní správu, která se bude muset věnovat přístupovým rozhovorům a nebude se tím pádem zabývat ostatními tématy. Voliči mohou své hlasy odevzdat do půlnoci českého času. Podle průzkumu budou výsledky pravděpodobně velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Stovky bojovníků u Moháče znovu sehrály bitvu, od které uplynulo přesně 500 let. Maďarsko si výročí připomíná přímo na někdejším bojišti. Premiér Péter Maďar zdůraznil, že ani po Moháči Maďarsko nezaniklo. Součástí dnešní akce bylo taky opětovné pohřbení části ostatků nalezených v hromadných hrobech.
17: Z děl se střílí jen pár desítek metrů ode mě a přes bojiště už projíždějí jezdci na koních a nad polem zůstává hustý kouř. Před 500 lety tu proti sobě takto stály daleko větší armády, až 10 000 vojáků. O výsledku přitom bylo rozhodnuto během necelých 2 hodin. Drtivá porážka křesťanské koalice i smrt krále Ludvíka Jagellonského pak otevřely cestu k rozdělení Uher a další osmanské expanzi. Při výročí se vzpomínalo i na tisíce obětí. Část prozkoumaných ostatků při pietním obřadu uložili do nové kaple zdejšího památníku, kde mají po 500 letech znovu spočinout. Z Moháče Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Stovky lidí si dnes prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
18: Tati, bylo to tady super, nebo ne?
19: Jak by teda, no?
20: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
21: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
22: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
20: Mimořádně se dalo dostat i k jámě, anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.
15: Kanoista Martin Fuchs má medaili i z druhého.

0: Brusele se pojede v neděli po 10. dopoledne. Fotbalisté Zlína se v šancelize snaží o první body v nové sezóně. V 6. kole nejvyšší soutěže o ně bojují na hřišti Zbrojovky Brno. Podrobnosti přidá Adam Kodet.
1: Končí 48. minuta, brněnská Zbrojovka vede nad Zlínem 1-0. Utkání Pardubice Artis Brno sleduje Ota Gutwirt.
2: 49. minuta a Pardubice vedou nad brněnským Artisem 1-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
0: Oba zápasy vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, který nabídne od 20 hodin i souboj Baník Ostrava Olomouc. A pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar odstoupil z cyklistické Vuelty. V 8. etapě závodu měl slovinský lídr pořadí nehodu s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda na tahu Budějovice-Krumlov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem se zkrátily kolony před omezením u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 208 a 212 ruší dlouhodobé omezení, projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Směrem na Vyškov je ta kolona od Brna od Ostravské ulice asi na 20 minut. Dá se to ještě obět po staré silnici 430 Grohlence. Směrem do Brna zdržení ve 2-kilometrové koloně asi 10 minut. A na silnici 39 z Českých Budějovic do Českého Krumlova pozor v odbočce na Dolní Třebonín. Srazila se tam dvě osobní auta, podle zpravodaje je to větší nehoda.
4: Z Horního Třebonína křižovatce je tam nehoda, je tam policie, jako netvoří se tam kolony, ale jenom, že provoz tam řídí policie. Byla to nějaká asi těžká havárka, už to tam uklíří.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia při vyjasnění až na 10. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Poslanci přehlasovali veto prezidenta u novely, která mění rozpočtová pravidla. Stovky obětí si vyžádaly bleskové povodně, které zasáhly oblast na hranici mezi Tibetem a Nepálem. Náročné onkologické operace by měly v budoucnu dělat jen lékaři ve specializovaných centrech. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. No a lidé mohli v Česku pozorovat částečné zatmění měsíce. Události, které stály za pozornost, události, které stojí za to rozebrat. O tom bude následující půl hodina. Přichystaný je souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu zdraví Veronika Malá.
5: Týden plus.
7: Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů státu se nově nebudou započítávat některé výdaje, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace. Téma pro redaktorku Adélu Burešovou.
8: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
9: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
8: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
10: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
8: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři.
7: Na plénu vystupovali převážně opoziční poslanci. Na všechny se ale nedostalo. Koalice si totiž prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 řečníků. A i to je jeden z důvodů, proč se opozice plánuje obrátit na ústavní soud. Pokračuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
11: Ta stížnost se bude věnovat jak aspektům procedurálním, tak i aspektům takzvaně meritorním. To znamená, jednak nedostali prostor vyjádření všichni poslanci a za druhé je tam i meritorní důvod, protože tady jde o narušení dělby moci.
7: Pojďme si tedy schválenou novelu rozebrat. Nejprve ekonomický pohled. Čím ministry

0: Ministryně financí vysvětluje možnost nezapočítávat některé výdaje do rozpočtového schodku. To rozebral moderátor Vladimír Kroc s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
1: Vysvětluje to tak, že jde o strategické investice, tedy podobně jako existuje úniková doložka na výdaje na obranu a bezpečnost, to znamená, že po určitou dobu si je nemusíte promítat nad určité procento výdajů do zákonem povolených těch výdajových rámců, takže vlastně ona teď přichází s rozšířením tady toho právě i na ty strategické investice. Má se to vztahovat na půjčky na nové jaderné bloky a některé dopravní stavby. A u těch jaderných elektráren je taková zajímavost, že se to ani doposud nezapočítávalo vlastně do schodku, ale ta půjčka se musela v tom roce, kdy jí stát dal, tak se v tom schodku musela objevit a prostě se to potom jenom odečetlo z toho výkazu té výše toho schodku, takže nezačínaly žádné procedury na jeho snížení a tak dále. Protože právě to byla půjčka s tím, že se to vrátí v budoucnu. Teď je ale ta změna tak, že ani v tom roce, kdy stát tu půjčku dá, tak se to nedá do rozpočtu, bude to tedy méně transparentní a také se to ani nebude započítávat do té zákonné dluhové brzdy státu. A u těch dopravních staveb, tak tam opozice namítá, že podle ní nejde o žádné strategické stavby, že ty vyjmenované, kterých se to má týkat, ta úniková doložka, jsou obyčejné silnice, obchvaty, regionální kusy železnic.
2: Ministryně Schillerová taky řekla, že opozice nepřišla s žádnými návrhy, jak situaci řešit. Co na to opozice říká?
1: No tak ta to samozřejmě odmítá, tvrdí, že ve sněmovně přišla s návrhy, kde šetří. Třeba TOP 09 navrhla nenavyšovat zemědělské dotace x miliard korun navíc. ODS chce víc šetřit na provozu státu, snížit některé platové valorizace. Starostové by nedávali každoročních 17 miliard zhruba, které vláda začala vyplácet za lidi a firmy na poplatky za obnovitelné zdroje a snížila jim tak tedy účty za elektřinu, nebo je podle nich přehnané navýšení plateb za státní pojištěnce bez reformy systému zdravotnictví. Což je ale všechno, jsou to návrhy, které jsou pro tuto vládu prostě neprůchozí.
0: A ještě právní hledisko a avizovaná ústavní stížnost. Vladimír Kroc o ní mluvil s Andreou Procházkovou, která působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Asi se obecně říct, že ústavní soud je poměrně zdrženlivý, pokud jde o posuzování právě těch hospodářských, sociálních otázek a že vlastně samotné jako zadlužování žádná kategorie ústavně právní není, ale samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, které i opozice zmiňuje a kterým se asi dostaneme, které by teoreticky protiústavní mohly být.
2: No, jakou tedy šanci mohou mít opoziční strany uspět u ústavních soudců s poukazem na to, že hrozí obcházení sněmovny při navyšování rozpočtů v kritických situacích, tedy že se oslabuje ta kontrolní úloha poslanecké sněmovny?
3: To bych vnímala jako to více pravděpodobné z těch ostatních argumentů. Neříkám, že to znamená, že to 100% je protiústavní, ale to, že vlastně je vláda zmocněna na základě neurčitého pojmu, jde o to, že může si navýšit výdaje až o 10% při takzvané zhoršené bezpečnostní situaci. Ona bude sama rozhodovat o tom, respektive její poradní orgán Bezpečnostní rada státu, co to znamená, to zhoršení bezpečnostní situace, bude sama rozhodovat o tom, jestli si může navýšit sama ten rozpočet, který vytváří, tak to do určité míry jako je obcházení sněmovny, která tam má být jistým kontrolorem, ale otázkou, jestli vlastně to, co máme upravené v ústavě, upravuje pouze to schvalování rozpočtu, ne jeho provádění, a to bude muset posoudit ústavní soud.
2: No, další součástí ústavní žaloby má být ta procedurální stránka. Opozice se stěžuje, že se nemohla vyjádřit vzhledem k pevně stanovenému času hlasování. A vadí i to, že některé věci ministryně načetla jako pozměňovací návrhy, to znamená v jiném režimu, bez předchozí debaty. Už se k podobným výtkám někdy ústavní soud vyjadřoval?
3: Ano, několikrát ta judikatura ústavního soudu se trochu posouvá, ale řekla bych, že spíš zatím nepříznivě vůči argumentům opozice, protože jako samo o sobě pevné určení hlasování nebo předložení úpravy jako pozměňovacího návrhu později v tom dalším čtení by pravděpodobně jako nebylo dostačující. To, co tam ústavní soud bude posuzovat, je, jestli tahle kombinace těchto postupů opozici připravila o možnost nějakým způsobem informovaně reagovat nebo se nějak připravit a debatovat nad tím, co vládní většina předkládá. A když se koukneme na příklady z minulosti, kde naopak vlastně ty strany sporu byly prohozené, kdy tehdy vládla vláda Petra Fialy a opozice to napadala, tak přesto ústavní soud vlastně došel k závěru, že i ty vlastně excesivní věci, které my vnímáme z hlediska jako politické kultury, nemusí být sami o sobě protiústavní.
0: Tolik Andrea Procházková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Záběry z Nepálu v tomto týdnu obletěly celý svět. Vidět na nich byla masa vody, která v úzkých horských údolích ničila vše, co jí přišlo do cesty. Hraniční přechod mezi Nepálem a Čínou, nedaleká městečka, domy, pole, sklady i silnice. Přívalová vlna bleskové povodně ničila s nebývalou silou a zanechala po sobě stovky mrtvých. Češi by mezi nimi podle ministerstva zahraničí být neměli. Záchranné práce a pátrání po pohřešovaných z více než 30 zemí komplikuje déšť i přírodní podmínky. Proč k neštěstí došlo, shrne redaktor Jiří Chábera.
4: Voda v řece Tríšuli vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Valící se voda a bahno zničily téměř vše, co jim stálo v cestě. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a hinduističtí poutníci, kteří putovali na posvátnou horu Kailáš v Tibetu. Indie, Spojené státy i Evropská unie do oblasti posílají humanitární pomoc.
0: V současnosti záchranné práce v Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plnila dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Pokračuje z Nepálu zpravodaj David Jakš.
5: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tríšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií.
0: A ještě jednou David Jakš natáčel s místními lidmi přímo na místě.
5: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Kátmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
6: Nemáme, tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
5: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic metropoly. A nebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích severního Nepálu, kde už po nich pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
7: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
5: Říká paní Chamindi a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bajráva. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Kátmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků.
0: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, přiblížil jeho prezident Marek Jukl.
8: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
0: První 1 000 000 korun do Nepálu poslala už zmíněná organizace Člověk v tísni. Na co přesně peníze jdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
9: Ten první 1 000 000 stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
0: Nepál leží na místě, kde se střetávají obrovské síly, které neustále přetvářejí celý himalajský region. Výsledkem jsou proto častá zemětřesení i sesuvy. Proč je Nepál na podobné jevy náchylný, probírala moderátorka Lucie Vopálenská s Václavem Kunou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
10: Dochází ke styku nebo k násunu dvou tektonických desek. Jedná se o desku indickou a o desku eurazijskou. A vlastně dochází k tomu, že tyto velké síly vyzdvihují to pohoří Himalaje. Je to jedna z nejvíce geologicky aktivních oblastí na světě.
11: Jak velké riziko ty následné jevy, jako jsou zemětřesení, povodně a podobně, pro obyvatele Nepálu představují? Nakolik jsou z vašeho pohledu, z toho, co víte, místní obyvatelé a tamní úřady připraveni tomu čelit?
10: Je to složitá otázka. Myslím, že obyvatelé na nějaký způsob připravení aspoň mentálně jsou, protože ty katastrofy se tam dějí na málem každodenní bázi, ať už nějaké sesuvy půdy nebo povodně, nebo i vlastně ta zemětřesení. Takže na nějaké úrovni obyvatelé připravení jsou, většinou vědí, co nějak tak zhruba mají dělat. Nicméně potom je spousta úrovní, kterých bohužel se připravit nedá. Za prvé, Nepál je relativně chudá země, čili ty budovy a obecně struktury, které tam jsou postavené, tak mají své nějaké limity inženýrské, čili bohužel ne každé to zemětřesení nebo sesucho dokáží přestát bez poškození. A hlavně, co je úplně nejdůležitější v tom Nepálu, tak ve 2/3 té země, která leží v té hornaté oblasti, tak bohužel před těmi přírodními katastrofami se schovat vůbec nemůžete. Je to natolik dynamické, že a vlastně spousta těch vesnic nebo měst musí ležet v nějakém údolí pod vysokými kopci a tam bohužel, ať už ta povodeň nebo ten sesuv, tak hrozí bohužel neustále a je to opravdu velmi složitá země na to se tam připravit na všechno.
0: Může se něco podobného stát i v Evropě? Na to odpověděl Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity.
11: Z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, k smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. V principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
0: Situaci v Nepálu budou naši reportéři dál sledovat.
12: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nejnáročnější onkologické operace by se do roku 2030 měly přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomu jater, slinivky, plic nebo močového měchýře. Téma pro redaktorku Michaelu Bacílkovou.
13: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
14: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
15: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v těch menších nemocnicích vůbec operovaní nebyli. A jenom pro příklad, v Dánsku Česku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost neboli ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
14: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
16: Ale od roku 28, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok. Takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
14: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní.
0: Děti si užívají poslední dny prázdnin, učitelé už se ale vrátili do práce. Ladili rozvrhy, připravovali nástěnky, pro prvňáčky zdobili třídy. Přípravu výuky i učeben na nový školní rok dokončovali třeba na základní škole ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Natáčela tam redaktorka Magdalena Machová.
17: Mám výzdobu ve stylu poslední sezóny, protože pro děti je to tady poslední rok.
18: Učitelka Kristýna Douchová mi ukazuje nástěnku v 9. A Štocké základní školy, kterou sama vyráběla.
17: Bude laděná trošku do hokejového stylu, zároveň ale v růžových barvách, aby si tam každý našel to své. Vyloženě jsem jim připravila hokejové dresy s jejich příjmením. Tady právě stříhám další výzdobu, která je trošku laděná ještě do přírody, což je takové uklidňující v té třídě.
19: Takže půjdeme nejdřív nahoru do poschodí, kde máme druhý stupeň, dole potom máme celý první stupeň.
18: Na přípravy tady dohlíží i ředitel školy Petr Jakeš. Nejnáročnější na celém procesu je podle něj příprava rozvrhu hodin. Žádné větší změny tady ale letos nechystají. Ředitel nesouhlasí ani s plánovaným zákazem mobilních telefonů.
19: Jak říká Jára Cibrman, ať je to jako ze života. A pokud my děti připravujeme na běžný život, tak se domnívám, že i ty mobily k tomu běžnému životu patří. Proč jít cestou zákazu? Naopak, raději jim tady nabídneme ty alternativy, jak vidíte tady tyhle ty stolní fotbálky. No a ať si potom vyberou.
0: Od nového školního roku přicházejí ale i některé změny, například přísnější odklady školní docházky, asistent v prvních třídách s více než 15 žáky a nemožnost v první třídě propadnout. Jak s dětmi o začátku školního roku mluvit a jak je na nový školní rok připravit, na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové.
20: Já si myslím, že většina rodičů už začala trošku dřív, v tomto posledním týdnu, že začali dětem měnit režim dne, aby věděli, že budou muset vstávat v nějakém čase a odchází spát taky v nějakém čase. Myslím si, že hodně důležité je, aby jsme děti nestrašili školou, aby jsme je spíš podporovali v tom, že se na školu těší. A většinou je to spojeno i s tím, že se dělají nákupy, školních pomůcek, nové věci, takže to děti většinou těší.
21: No a jak mluvit s těmi dětmi, které se třeba chystají do školy poprvé a mají z první třídy obavy a moc se tedy netěší?
20: No většinou je vhodné těm dětem sdělovat, že tam budou na ně čekat kamarádi, že budou dělat činnosti, které třeba i doma dělají rádi, jako je malování, vystřihování, že se budou taky třeba hezky hýbat, budou mít nějaké zajímavé programy, pořady, které školy pro ně dělají. Takže nalákat je, nebo respektive motivovat ty děti pozitivně a nestrašit je tím počkej, až ti začne škola, to teprve uvidíš. To je úplně nevhodné.
0: Tolik předsedkyně Asociace školní psychologie Jana Zapletalová. Po zatmění slunce bylo v Česku možné pozorovat i částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. K zatmění dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy ale nastává jen několikrát do roka. Zajímavý úkaz mohli lidé v pátek ráno pozorovat například na Hvězdárně v Plzni. Byla tam i redaktorka Martina Klímová.
1: Pojďte se podívat, teď je to jak dalekohledu, tak oči má, že je to opravdu stín země. Takže teď je tam příležitost, kde opravdu to zatím poprvé vidíme.
2: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
1: Máme tady takový velký zrcadlový dalekohled. Ale bez dalekohledu je ten pohled možná lepší, protože tam toho světla nám přijde míň do toho oka. Takže zatmění měsíce má výhodu, že se dá na něj podívat očima bez naprosto jakékoliv pomůcky.
2: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
22: Jsme tady úplně poprvé a je to díky tomu, že dcera přišla o zatmění slunce, protože byla u babičky a tam to nepozorovali, tak chtěla vidět aspoň zatmění měsíce. Proto jsme přišli.
2: Tak jste si přivstali.
22: Ano, ano, ano.
2: A v kolik jste vstávali?
22: 15:30.
0: A tím už končí i dnešní souhrn toho, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Kam pošle vláda miliardy z Evropské unie? Visegrádská skupina se dělí na chudé a bohaté. Izrael po letech vyšetří smrt palestinské dívky. Jak chce vládní kabinet porušovat ústavu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
12: Názory a argumenty.
23: Velkým celoevropským tématem posledních let je zvyšování odolnosti společností. Evropská unie na to pravidelně vyčleňuje finanční částky. Jenomže vláda premiéra Andreje Babiše na zmíněná opatření nahlíží jako na formu politického aktivismu, který ona odmítá. Nad důsledky takovéhoto přístupu se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
24: Vláda jedná o tom, kam nasměrovat miliardy z Evropské unie. Jde o více než 21 miliard eur přes 500 miliard korun. Balík. Nová evropská pravidla vyžadují, aby státy jednak určily, kam peníze půjdou a jednak jaké výsledky očekávají. Ministerstvo pro místní rozvoj už v květnu nachystalo priority, jak chceme evropské miliardy utratit. K návrhu se sneslo asi 800 připomínek, které vláda nedávno vyhodnocovala a které získal deník N. Jak se ukázalo, ku příkladu úřad vlády, který řídí premiérova pravá ruka Tünde Barta, navrhl vypustit pasáž věnovanou odolnosti občanské společnosti a boji proti dezinformacím. Vadila ta část, která hovořila o tom, že Česko není dostatečně připraveno na aktuální výzvy ohrožující společnost, demokratické hodnoty a procesy. Tünde Barta to navrhla vyhodit. Proč? Vláda prý počítá se zvýšením odolnosti státu vůči hybridním hrozbám výhradně pomocí technických nástrojů, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úřad vlády k tomu napsal, programové prohlášení vlády výslovně stanoví, že veřejné prostředky nesmí být využívány pro politický aktivismus, že vzdělávání musí být prosté ideologických vlivů a působení politických neziskových organizací a že svoboda projevu je nedotknutelná. Co to znamená? Je posilování občanské společnosti politický aktivismus? Samozřejmě je. Musíte být aktivní, abyste lidem demokracii vysvětlili. A posilovat vztah dětí ve školách k obraně svobody a lidských práv, to snad není potřeba? Pro tuto koalici, v níž je Okamurova SPD, ne. Jak chcete tyto věci posilovat výhradně technickými prostředky? To je nesmysl. Vypuštěna byla pasáž o posílení odolnosti společnosti primárně pomocí preventivních nástrojů kulturních, komunitních a vzdělávacích intervencí. Patří sem třeba posilování společenské odolnosti vůči vnitřním i vnějším hrozbám, dezinformacím a polarizačním narativům. Dál také rozvoj občanské společnosti, dobrovolnictví, aktivního občanství, včetně fyzické odolnosti a tak dále. Výsledkem je, že vše, co posiluje obranu proti dezinformacím, mediální gramotnost a co aktivizuje občany, nebude moci čerpat evropské peníze. Jen dodám, že tento absurdní český plán bude muset schválit Evropská komise, pro niž je, celkem logicky v dnešní době, odolná společnost naprosto klíčová. Úřad vlády tvrdí, že oblast odolnosti nebyla z národního a regionálního partnerského plánu vyškrtnuta, jen byla zpřesněna. Jak? Prý se nyní váže přímo na krizovou připravenost, ochranu obyvatelstva, krizovou komunikaci, kritickou infrastrukturu a kyberbezpečnost. Hybridní a informační hrozby byly staženy na falešné krizové pokyny, napodobování oficiálních komunikačních kanálů státu, deepfake obsah v krizové situaci nebo šíření nepravdivých informací o mimořádné události. To je absurdní a nesmyslné zúžení. Pokud nebudujete společnost odolnou vůči dezinformacím obecně, těžko ji učiníte odolnou vůči falešným zprávám třeba při povodních. Závěrem můžeme konstatovat, Babišova vláda odolnou společnost nechce a nepotřebuje.
23: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V Evropské unii se schyluje ke klíčové bitvě o podobě budoucího víceletého rozpočtu. Státy Visegrádské skupiny se při těchto jednáních v minulosti snažily svůj postup koordinovat a vystupovaly jako blok. Tentokrát tomu bude ale jinak, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
3: Visegrádská skupina se sice vrátila po pádu Viktora Orbána v Maďarsku opět do hry, ale hned první velká zkouška ji čeká při už probíhající přípravě nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Česká republika a také Polsko patří k velmi úspěšně se rozvíjejícím státům Evropy. Náš hrubý domácí produkt se blíží evropskému průměru a obě země se posouvají do středu evropských žebříčků prosperity, životní úrovně, výkonnosti ekonomiky a podobně. Z logiky věci to znamená, že jak pro Česko, tak při pokračování současného vývoje hospodářství i pro Polsko bude příští sedmiletý rozpočet Evropské unie poslední, kdy obě země budou v pozici příjemců unijní pomoci v porovnání s prostředky, které do rozpočtu unie zaplatí. Zlaté časy evropských dotací, které především Polsko dokázali zásadně modernizovat, a v Česku jsou vidět na každém náměstí či návsi, jak v Varšavě, tak Praze končí. A bohaté Česko a Polsko si budou muset zvykat na pozici toho, kdo dostane méně, než do evropského rozpočtu dá. Což je obrovský psychologický zlom, na který jsou možná trochu připraveni Poláci, hrdí na svůj ekonomický úspěch, ale vůbec na něj nejsou připraveni Češi, žijící v představě, že oni jsou stále ti chudí, evropští příbuzní. Občas jsme si sice na dovolené všimli, že doma v Česku za mnoho věcí platíme stejně nebo více než v zahraničí, ale pak je nadáváme, jakáže je to v Česku drahota. Zatímco rozumní politici v Praze a Varšavě budou tedy muset začít obyvatele svých zemí připravovat na konec evropského oslíčku otřese, Maďarsku a na Slovensku je tomu jinak. Obě země se poslední roky ekonomicky propadaly až někam na chvost Evropské unie. A pokud má Unie někde dál pomáhat, tak to rozhodně jsou východní regiony Slovenska i Maďarska. Bratislava a Budapešť proto budou muset ve svém vlastním zájmu omezit soudržnost s bohatou českou a polskou dvojkou, pokud mají z nového evropského rozpočtu uhájit, co jim po právu jako chudým částem Evropy patří. A až dojde na lámání chleba, tak to nakonec udělají. Proto spoléhat se, že Visegrád bude při jednáních o evropském rozpočtu spolu držet, tak říkajíc basu, je iluzorní. Prostě proto, že ekonomicky jsou na tom Polsko a Česko na jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé straně, prostě jinak. Dodejme k tomu, že nás Čechy by vlastně mělo těšit, že se máme tak dobře. Byť to znamená nenatahovat ruku po evropských penězích, ale podívat se do své peněženky, jak těm skutečně chudým evropským zemím přispět. Jen mě tak napadá, že nechuť dávat peníze chudšímu Slovensku byla jeden z důvodů, proč se část Čechů lehce smířila s rozpadem Československa.
23: Dodává komentátor deníku Luboš Palata. Smrt 5leté palestinské dívky Hind Rajab během izraelského vojenského tažení v pásmu Gazy vyvolala svého času nejenom značné pobouření veřejnosti. Událost se dočkala i filmového zpracování. Trvalo ale 2 roky, než oznámila izraelská justice, že okolnosti její smrti prošetří. Svůj názor připojuje dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
4: 29. ledna 2024 zavolala 5letá Hind Rajab operátorům Červeného půlměsíce. Byla uvízlá v autě v Gaze spolu se svými příbuznými během ostřelování izraelskými jednotkami. Hind Rajab byla během telefonátu, který trval několik hodin, jedinou žijící osobou ve voze. Sanitka, která pro ní po několika hodinách vyrazila, k ní ale nakonec nedojela. 2 záchranáři, kteří v ní jeli, byli zabiti, stejně jako také samotná Hind. Izraelská armáda původně tvrdila, že v době incidentu se jí vojáci v oblasti nevyskytovali. Teprve před několika dny poprvé potvrdila, že na vůz skutečně stříleli izraelští vojáci. Zároveň oznámila, že okolnosti smrti Hind, jejich příbuzných i záchranářů začne vyšetřovat vojenská policie. Nejde přitom o jediný případ, který se izraelská armáda rozhodla podrobit vyšetřování. Vojenská policie se bude zabývat také smrtí 15 Palestinců v Gaze v březnu 2025. Izraelští vojáci tehdy stříleli na sanitky, hasičský vůz a označené vozidlo OSN. Armáda nejprve tvrdila, že vozidla jela po tmě bez zapnutých světel. Záznam z telefonu jednoho ze zabitých záchranářů ale později ukázal, že měla zapnutá výstražná světla a armáda následně připustila, že její původní verze se nezakládala na pravdě. Zároveň ale izraelská armáda oznámila několik případů, kterým se věnovat nebude. Patří mezi ně útok z dubna 2024, při kterém bylo v Gaze zabito 7 pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, nebo 2 případy, při nichž zahynuli celkem 4 pracovníci Lékařů bez hranic. Podle armády se v těchto případech neobjevily důvody pro zahájení trestního vyšetřování. Za to si vysloužila mezinárodní kritiku. Podle posledních hodin 5leté Hind byl natočený film Hlas Hind Rajab režisérky Kauter Ben Haniyi. Snímek sleduje především lidi na druhém konci linky, kteří se snaží dívku udržet na telefonu, uklidňovat ji a zároveň k ní dostat pomoc. Dívčin hlas patří skutečné Hind, ale násilí samotné zůstává mimo obraz. O to víc se jeho tíha přesouvá do zvuku. Slyšíme dívku, která říká, že se stmívá, že má strach a znovu úpěnlivě prosí, aby pro ně někdo přijel. To, že se izraelská armáda rozhodla případ vyšetřovat s takovým odstupem, je alarmující. Stejně jako lehkost, se kterou se jiným případům věnovat nebude. Zda vyšetřování povede k trestům pro viníky je nicméně dost nejisté. Například BBC cituje izraelskou lidskoprávní organizaci Yesh Din, podle které podobná vyšetřování jen velmi zřídka končí obžalobou. Na případu Hind Rajab i řady dalších byla strašlivá také následná lhostejnost. Ta ostatně dosud je patrná i v řadě českých médií nebo na české politické scéně. Přitom podle údajů UNICEF bylo v pásmu Gazy od začátku války do začátku února 2026 evidováno nejméně 21 289 zabitých dětí. UNICEF ve zprávě uvádí, že vychází z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví. Toto číslo přitom může být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože řadu případů se nepodaří doložit či zaznamenat. Příběh Hind Rajab je jedním z 10 000 příběhů těch, kteří přišli o život. Její hlas, na rozdíl od řady jiných, zůstal zachovaný. Je přesto neskutečné, že i v tak jasně zdokumentovaném případu trvalo izraelské armádě 2,5 roku, než připustila, že je na místě ho vyšetřit. Hlasy dalších obětí si často vyslechnout nemůžeme.
5: Nemělo by ale být potřeba slyšet je umírat, aby to, co izraelská armáda v Gaze během posledních téměř 3 let napáchala, stálo za důkladné vyšetření.
23: Míní dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: V mnoha zemích se dostávají demokratická pravidla pod stále větší tlak. Dlouhodobě platné normy se často ignorují nebo rovnou porušují. Nezbývá pak jiná možnost, než aby zasáhl ústavní soud, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
6: Přiznejme si, jsme uprostřed jedné z největších technologických revolucí v historii. Něco podobného naše civilizace zažila na zlomu 19. a 20. století. A taková změna vždy vyvolává obavy a niternou úzkost ve všech zemích, který se to týká. A právě tu využívají autokraté nabízející snadná řešení, za nimiž se snaží skrýt svou hrabivost. Americký prezident Donald Trump, symbol těchto autokratů, v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal 2,2 miliardy dolarů, informoval The New York Times. U nás se podobně chová premiér a jeho vláda, jak vidíme na vztahu ke státnímu rozpočtu. Ve sněmovně si nechali schválit zákon o rozvolnění rozpočtové zodpovědnosti. V principu jde o legalizaci únikových doložek, jež umožňují nezapočítávat část státních výdajů do vládního rozpočtového deficitu. A aby takové a podobné kroky nemohla veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, kritizovat, má tato vláda současně v programu zrušení koncesionářských poplatků. Napříště by měla být financována ze státního rozpočtu a tudíž snadno vydíratelná. Oba výše uvedené nebezpečné kroky, které ohrožují demokracii, velice často vláda zdůvodňuje tím, že pouze plní sliby, které dala svým voličům. Jenže právě už tento fakt je v rozporu s ústavním poslaneckým slibem, v němž stojí. Slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A u premiéra a ministru jde navíc i o porušení slibu členů vlády, kteří jsou povinni uvádět zákony v život a ne je porušovat. Item. Za prvé, voliči této vlády nepředstavují veškerý lid, ale pouze 34% občanů. Za druhé, neodpovědné navýšení státního rozpočtu k plnění nereálných volebních slibů je zásahem do ústavního principu ochrany státního majetku. Pro nastupující generace se tím vytváří obrovská zátěž platit tyto dluhy i vysoké úroky. Nebylo by překvapující, kdyby toto vláda byla jednou volána k odpovědnosti a na kompenzaci vytvořeného dluhu by další generace sáhly k vyvlastnění majetku členů dnešního kabinetu. A měla by vzor. Po roce 1948 komunistická strana, jejímž aktivním členem premiér Babiš byl, zrušila demokratická pravidla ochrany majetku a následně vyvlastnila téměř všechno a všem bez náhrady. Nutno dodat, že tehdy bohužel šlo o majetky, které se tvořily po generace z pokolení na pokolení a později v rámci spravedlnosti došlo k jejich částečné restituci. Oč přehlednější a snažší by to jednou mohla mít při vyvlastňování mladá generace s majetkem nabitým na její úkor po roce 1990. Za třetí, přímým financování veřejnoprávních médií by porušila Evropský akt o svobodě médií, který mají být zaručeny adekvátní, stabilní a předvídatelné finanční zdroje. Doufejme, že v takových situacích, pokud ním skutečně dojde, se najde dost poslanců a senátorů, kteří by se obrátili na ústavní soud. K tomu stačí ve sněmovně 41 hlasů a v senátu dokonce jen 17.
23: To byl publicista Karel Hvížděla. A v této chvíli dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Senát, tedy druhá komora českého parlamentu, krátce před doplňovacími volbami na sebe upozornila. Vrátila totiž sněmovně několik důležitých zákonů. Více už v komentáři politického analytika Lukáše Jelínka.
7: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraniční službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
23: Tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je dlouhodobě nespokojena s měnovou politikou americké centrální banky Fed. Vláda by chtěla, aby banka snižovala úrokové sazby, ta se ale brání, protože chce bojovat proti inflaci. Americké ministerstvo financí tak začalo být samoaktivní na trhu se státními dluhopisy. Nad možnými dopady tohoto postupu se zamýšlí Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
8: Amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministry jakoby nepřestávala lákat práce centrálního bankéře. Přestože prezident má v čele Fedu od května svého nominanta Kevina Borše, nedá si pokoj. Nyní se vláda rozhodla zasahovat do měnové politiky prostřednictvím výkupu dluhopisů. Zdůvodnila to snahou stabilizovat dluhopisový trh. Opatření má ale i jiné účinky. O co jde? Dříve, když vláda potřebovala refinancovat dlouhodobé státní dluhopisy, vydala krátkodobé státní pokladniční poukázky a těmi dluh refinancovala. V systému se vyměnil kus za kus, nevedlo to ke zvýšení množství peněz v oběhu. Trumpův nový mechanismus je jiný. Vláda využije na odkup dluhopisů své vlastní peníze v hodnotě až bilion dolarů, které nyní leží na jejich účtu nazvaném TGA. Leží tam v zásadě nečinně, protože část musí být rezerva a také tam čekají na použití pro běžné vládní výdaje. Peněz v ekonomice přibude. Jinými slovy, krok má měnově expanzivní charakter a takové kroky byly dosud vyhrazeny centrální bance, které mohou vnímat čerpání TGA a expanzivní operace jako inflační impuls a protože Spojené státy hospodaří s velkým deficitem, úrokové sazby mohou klidně ještě růst. To, že investoři před dluhopisy utíkají spíše do bezpečí, je v posledním měsíci vidět na prudkém růstu cen zlata a bitcoinu. Nicméně není to poprvé, kdy ministerstvo financí spouští podobné programy na nákup dluhopisů. Dosud byl ale kontext jiný. K výkupu historicky docházelo v době, kdy federální rozpočet měl přebytky. Trumpova vláda je v opačné situaci, je zadlužená až po uši. A za druhé, v minulosti byly podobné operace míněny čistě jako technická správa státního dluhu, zatímco nyní Trumpova administrativa otevřeně hledá cesty, jak srazit úrokové sazby a uvolnit měnové podmínky přímo z Bílého domu, bez ohledu na to, zda Fed sazby snižuje či nikoli. A perlička na závěr. Tento týden vyšlo najevo, že firma World Liberty Financial, kterou Trump založil spolu se svými syny a dalšími přáteli, si požádala o bankovní licenci a dostala předběžný souhlas. Pikantní samozřejmě je, že orgán, který založení banky schválil, patří do gesce Trumpovy vlády. Cílem nové banky rodiny Trumpových je směňovat dolary za kryptoměny a vybranou hotovost investovat do amerických státních dluhopisů. Profese bankéře amerického prezidenta evidentně láká. Jak dávno vědí hráči hry Monopoly, málo co je uspokojivější než možnost si vyrábět vlastní peníze.
23: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešního pořadu Názory a argumenty. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
9: Co jsou to přímé daně?
12: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
12: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Policejní hlídky kontrolují silný provoz na konci prázdnin, zaměřují se na bezpečnost. Koná se víkendová sbírka školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin. Fotbalisti Artisu Brno vyhráli v lize v Pardubicích. Nehoda blokuje provoz na silnici 2 u Jevan u Prahy. A počasí zítra bude polojasno až oblačno. Zpočátku ojediněle přeháňky a teploty až 30 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Poslední prázdninový víkend je na silnicích víc policejních hlídek. Důvodem je větší provoz kvůli návratům z dovolených a prázdnin.
11: Dobrý den, dopravní policie, běžná silniční kontrola. Najdete u sebe nějaký doklad totožnosti náhodou?
13: Pan Jan už má za sebou dopravní kontrolu.
15: Já to beru jako, že to prostě
13: patří asi k provozu, že jo?
14: Policisti se zaměřují na rychlost, alkohol a návykové látky i technický stav vozidel, popisuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
15: Policisté budou kontrolovat dodržování zákazů držení telefonního přístroje či jiného hovorového zařízení v ruce při řízení, zda řidiči jsou připoutáni bezpečnostními pásy a děti samozřejmě v zádržních systémech.
14: Dopravně bezpečnostní akce Konec prázdnin potrvá až do 31. srpna. Ze Stráže nad Nežárkou Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
10: Ve vybraných prodejnách je během tohoto víkendu možné přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Diakonie je pak rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoct je možné taky online, vysvětluje manažerka sbírky Magda Frišová.
16: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
10: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a vrátit by se měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Norsko truchlí po králi Haraldu V. Oblíbený panovník zemřel včera ve věku 89 let po vážných zdravotních komplikacích. Na trůnu byl 35 let.
17: Lidé i dnes přicházejí ke královskému paláci v Oslu, aby se s Haraldem V. rozloučili. Na místě pokládají květiny a zapalují svíčky. Podle agentury Reuters mnozí z truchlících vyzdvihují panovníkova ducha inkluzivity.
25: Very good man for everyone in Norway and been standing close to all people.
17: Novým králem se hned po smrti Haralda stal jeho syn. Vládnout bude jako Håkon VIII. Stejně jako otec, dědeček i pradědeček přijal osobní motto Vše pro Norsko. V úterý bude panovník přísahat před poslanci norského parlamentu a složí slib, že bude království vládnout v souladu s jeho ústavou a zákony. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
26: Fotbalisté Zbrojovky Brno po třetí v novém ročníku šance ligy vyhráli. V šestém kole porazili 3-2 Zlín, který tak dál čeká v úvodu sezóny na bodový zisk. Artis Brno pak slaví premiérové vítězství v nejvyšší soutěži v Pardubicích, vyhrál 2-1. Fotbalisté Pražské Slávie vstoupí do nového ročníku ligy mistrů ve čtvrtek 10. září v Edenu zápasem s francouzským Lán. Osmizápasovou základní část zakončí 27. ledna proti Aston Ville.
27: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarrealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
28: Kolony na D1 u Brna a nebezpečí na D8 za Prahou. Na dálnici D1 stále čekejte silný provoz a kolonu za výjezdem z Brna do Vyškova na kilometru 208 kousek za motorestem Rohlenka odklízí dlouhodobé omezení, průjezdný je tak stále pouze jeden pruh a kolona má asi 2 kilometry, zdržení přes 10 minut. Na dálnici D8 pozor za výjezdem z Prahy směrem do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby hlásíte srnku a to v těsné blízkosti dálnice.
29: Mezi 4. a 5. kilometrem směrem na Německo, tak se pase srnka hned vedle dálnice. Je mezi plotem a dálnicí, tak se asi nemůže dostat ven.
28: Silnice číslo 2 z Kutné hory do Prahy zůstává neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky řeší nehodu dodávky s osobním autem, provoz je zastavený. Osobním autem se to dá objet okolními silnicemi anebo delší trasou přes Jevany. A na tahu 35 na příjezdu do Liberce z Prahy nejprve za Dlouhým mostem řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut, vybočuje se bez kolon a na průtahu Libercem pak o kus dál je kolona, to kvůli omezení u nákupního centra Géčko, tam je zdržení asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
30: Zavolejte i vy.
12: na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Arméni věří, že pravé kopí osudu střeží právě oni. Grassmayerovi vyrábí v Innsbrucku zvony už přes 4 století. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i 2 světové války. V okolí zámku Fontainebleau u Paříže už dávno francouzští králové neloví zvěř. Dnes v rozlehlých lesích spíš lidé lezou po skalách nebo chodí na procházky. A my vás tam zavedeme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
12: Reportáže zahraničních zpravodajů.
0: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? Arméni věří, že právě v jejich zemi.

0: Zkráceně Gegghard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
0: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegghard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
2: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
2: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
2: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
2: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají. A když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmayerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje ale uslyšíte třeba v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek může vydržet stovky let, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
4: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
5: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
4: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
5: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
4: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
5: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
4: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten

0: Kundokyt ist ein Phänomen.
1: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů a ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
2: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599 a přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
1: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
2: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce.
3: Jestli se z naší zpravodajky Báry Vránové stala odbornice na zvony, tak na to se jí můžu zeptat právě teď. Báro, já ti přeji hezký den.
4: Dobrý den.
3: Stala a ty prý možná jeden z těch zvonů dokonce denně posloucháš.
4: Odbornice určitě ne, protože pokud někdo, jako je Johannes Grassmayer, který má vlastně za sebou i za celou svou rodinou, tak obrovský odkaz nejstaršího zvonařství v Rakousku, jednoho z nejstarších v Evropě, a on sám o sobě, tenhle člověk, není schopen říct, že je expertem, protože je velmi pokorný a velmi skromný, tak já rozhodně nebudu ta, co by mohla říct, že se tomu jenom blíží. Poslouchám je často, protože vlastně spousta z nás, ani bychom si to uvědomovali, slyšíme zvony nebo výsledky práce rodiny Grassmayerů prakticky denně, protože oni dodávají zvony po celé Evropě. V České republice jsou například v Praze jeden z těch nejznámějších, tam vlastně doputoval před 4 lety, byl to zvon 9801, což je jeden z největších zvonů v České republice a vznikl vlastně jako připomínka zvonů, které za války rozstavili Němci. Že to byl takový odkaz. A ten zvon nemohl být vyrobený nikde jinde v Evropě, protože je tak velký, že to zkrátka nikdo jiný neumí. Pak jsou také na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, dokonce do Česka dodával Johannes zvony taky pro orchestry, pro orchestr v Praze a pro orchestr v Ostravě. V Českých Budějovicích můžeme slyšet výsledky jejich práce. A brzy možná uslyšíme ještě jeden výsledek, ale v tomhle případě jsem musela svatosvatě slíbit, že neprozradím to město, ale bude v České republice, protože jedno z našich měst poslalo svůj pokažený zvon na opravu do této dílny a on je tak poškozený, že prakticky se ze začátku zdálo, že je nemožné, aby ještě někdy zvonil. Nicméně Johannes a jeho parta slíbili, že to zvládnou, dělají opravdu všechno. A tam je problém v tom, že na tom zvonu chybí jedna velká podstatná část a nedochovalo se, jak vlastně vypadala, a tím, že on musí být opravený jedna ku jedné, aby správně zněl, tak hledají způsob, jak to vlastně spravit.
3: Báro, jak vlastně taková zvonařská dílna vypadá? Kolik lidí tam pracuje?
4: Ona je překvapivě malá, v podstatě je to takový ateliér, který má v přízemí, přirovnala bych to k takové větší garáži nebo pneuservis pro dvě auta, kde jsou všechny uložené formy na to odlévání, nebo respektive ty části, ve kterých se vlastně může odlévat ten zvon, pak je tam jedna ta veliká pec a celkově tam pracuje, myslím, že se zaznělo kolem 20 lidí, že je to opravdu úzký okruh a největší část samozřejmě patří Johannesově rodině, jeho příbuzným, ale v prvním patře třeba mají také takovou kuchyňku na vosk, protože vlastně všechny ty negativy se nejprve vyrábějí z vosku a modelují, pak tam mají taky sochařský ateliér, tak to nazývají, protože některé ty části se vlastně nejdříve musí i vysochat. A kromě toho tam mají takové roztomilé muzeum všemožných zvonů, i těch, co už prostě nejde opravit, a taky obchůdek, ve kterém si lidé můžou koupit prakticky cokoliv od malých zvonečků přes kravské zvonce až po různé všelijaké zvonkohry, všechno, a to vše vlastně vzniká v té dílně Grassmayerů.
3: Ta rodinná dílna přežila 30letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Přežije i další generace?
4: Johannes je v tom velmi optimistický, on sám má dva syny, jeho bratr má taky děti a všechny mají samozřejmě o ten rodinný odkaz zájem, vědí vlastně, co v podstatě leží na jejich bedrech, ale současně Johannes mi několikrát zdůrazňoval, že jeho cílem není donutit své děti k tomu, aby tu firmu přebrali. On by chtěl, aby ji přebrali, protože ji chtějí přebrat, a minimálně jeho děti vlastně už teďka jsou to teenageři a už na letních brigádách se učí a sami chtějí se učit, jak se takové zvony vyrábí, takže tam pomáhají, učí se i od těch mistrů zvonařských, co vlastně pracují v té dílně, nebo začínají v tom obchodě. A Johannes tady řekl vlastně jednu velmi krásnou větu, že on by byl hrozně rád, kdyby se jeho děti naučili jeho řemeslo a nesli to jméno a tu tradici dál, ale nejdůležitější pro něj je, aby v nich zažehl, jak on řekl, vnitřní zápal pro tu práci. To znamená, že on je nenutí, ale opravdu čeká, až přijdou za ním a sami se zeptají, jestli by mu mohli pomoct v práci, jestli by se mohli podívat, co táta dělá a jestli by si to mohli zkusit.
3: Říká naše zpravodajka Bára Vránová. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ručně vyráběné mýdlo, voná svíčka nebo vyšívaná peněženka. Oblíbené suvenýry, které jste si možná i vy letos přivezli z dovolené. V Jordánsku se vyrábí například v organizaci Zarka Life Center, která podporuje místní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A podobně jako další malí tvůrci se i v tomto centru snaží najít nové cesty, jak dostat své produkty na trh. Mýdla v českých barvách tam teď vyrábí pro českou ambasádu, jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
5: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mýdlo vyráběčka, mne hned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
6: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
5: Tyčový mixer.
7: Soda. Umoj.
5: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Ta směs olejů se zakamila. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
7: A pět.
5: Barva číslo dvě je červená.
7: Ahmar.
5: A ještě modrá. Azrak.
7: Azrak.
5: Ta výroba mýdel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
8: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mýdla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou zvědčení většiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mýdel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
5: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
6: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít tři různé barvy, tak potřebujeme tři lidi najednou. V jednom člověku by se to mýdlo vyrobit nepodařilo.
5: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
9: Není to taková srdce?
5: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
10: To soustředění by se dalo krájet.
7: Bravo.
5: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další tři už vypadají dobře. Teď se musí nechat mýdlo tady ještě vyschnout a nejméně jeden měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní. A potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z jordánské Zarky, Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám minulý víkend přidal další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta se proháněla rychlostí až 300 km v hodině. Naše americká zpravodajka Jana Ciglarová si tuhle událost nenechala ujít.
11: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pennsylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapeni.
12: Hello, I'm Tony.
11: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
12: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
11: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes milion lidí. Co se o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
13: Washington DC from First Street.
14: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné.
11: Trať vede po Pennsylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300 kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
13: My first name is Salvadora.
15: Why is it so special, tell me?
13: Why is it so special? This is the first time in history.
11: Paní Salvadora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
13: Grand Prix in the city.
14: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte.
11: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar. Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
16: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
11: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Pískovcové skály, lesy, ale i krásný zámek, kombinující několik architektonických stylů. To všechno nabízí město Fontainebleau ve Francii. Leží zhruba hodinu a půl vlakem od hlavního města a je tak oblíbeným výletním cílem Pařížanů. Asi desetinu lesa ale v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se ale les částečně znovu otevřel veřejnosti a lidé se tam podle našeho zpravodaje ve Francii Marcela Faltise pomalu vrací.
17: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
18: Jsem z Esson, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
17: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přijel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má bouldermatku a lezečky.
19: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
17: Uprostřed lesa je mezi dvěma stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
20: Snažím se tu být aspoň jednou týdně. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávili čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
17: OK, merci. Je vous en prie. Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho tři děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
21: Když jsem byla uvnitř zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
17: Size of each garden. Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové divadelní sezony. Předali nejmladším kolegům umělecké ceny a do síně slávy uvedli tenoristu Štefana Margitu. Na jaké role vzpomíná nejraději a jaké to pro něj je zaspívat si v domácím prostředí, dozvíte se v Kultuře Plus. Také umělecká díla potřebují občas někam uklidit. Galerie hlavního města Prahy proto dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Z bývalého skladu léčiv a civilní obrany je teď moderní zázemí pro tisíce obrazů, soch nebo také fotografií. Na prohlídce depozitáře jsme byli osobně, jak ostatně uslyšíte za chvíli v našem kulturním magazínu. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových v pátek promítli v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle, s živou symfonickou hudbou. Víc vám řekneme o této projekci také za chvíli. A také vám představíme jedinečný projekt kulturního centra v malé obci nedaleko slovenských hranic. Navštívili jsme stodolu u Rohlíků v Prlově na Vsetínsku a ptali se tamních mladých lidí, kteří za projektem stojí, proč to vlastně dělají. Dobrý a inspirativní poslech vám přeje Michaela Vetešková.
0: Kultura Plus.
22: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohli závidět nejeden návštěvník galerie. Reportáž tam natáčel Martin Hrnčíř.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
2: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
2: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
1: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
2: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
1: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
4: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
1: Budovy mají také solární panely.
4: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
1: Kdyby v budoucnu začalo někdy v hlavním depozitáři hořet, tak obrazy o nevyčíslitelné hodnotě nejde hasit vodou. Proto je pod stropem připravený systém plynovodů.
4: Je to poměrně drahý zařízení, jakýkoliv planý poplach vyjde asi na 450 tisíc korun. Tenhle systém umí to, že od vyhlášení prvního signálu poplachu, což je teplota, kouř, tak do 30 vteřin sem pod tlakem dostane ten inertní plyn, který jakýkoliv požár okamžitě uhasí. Je to 30 vteřin i s tím, že veškerá vzduchotechnika se musí uzavřít klapky, tak aby se to hermeticky uzavřelo.
1: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů.
23: A z depozitáře nedaleko Buštěhradu zamíříme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus do Poděbrad. Od čtvrtečního večera se tam odehrává festival Soundtrack. V pátek tam byl koncert symfonického orchestru, který hrál k hudbě filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii. A jak uslyšíte v reportáži Tomáše Malečka, hrála komorní filharmonie Pardubice.
24: Netoliko, že je tma.
25: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
26: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
25: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
27: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
26: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
27: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška a bude to i s malým překvapením. Svítá,
26: probuď se už svítá. bratské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
5: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
26: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že předobraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
5: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen.
21: To jsme se teď tak trochu ohlédli za pátečním večerem v Poděbradech a ještě zavítáme na Letnou. Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkouší děti na příměstském táboře v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusu vyprodaná dlouho dopředu. Natáčela tam Tereza Cedidlová.
6: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
7: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
6: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, dolů.
7: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
8: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
7: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
6: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
9: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
7: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
6: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky. Co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
7: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
6: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Jak se ubránit pokusům o nadměrné uchopování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla Praha spolu se svými diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezona, ale i do Státní opery, baletu nebo Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem šéf Národního divadla Praha Jan Burian uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu. Na pondělním zahájení sezony první české scény byla i kolegyně Michaela Pištěláková.
10: Jaká to nádhera.
12: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
15: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
12: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
15: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
12: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruiz Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému, Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Bat, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá Rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
15: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba z Laterny Magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28letý Zdeněk Piškula.
11: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
15: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
11: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
15: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově.
23: A po reportáži z Národního divadla přidáme pozvání do kina. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický snímek s názvem Vzhlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera. Before the world ended, I was kissing my
13: wife, playing with my dog. Jasper! Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Kolorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world it was doesn't exist. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj. I heard a voice on the radio. My name is Hick. I'm Seema. Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestselleru amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott, místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. 88letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
23: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a také krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu s názvem Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat, každý po svém.
1: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
14: Myšlenka udělat tenhle film přišla ruku v ruce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různý prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
1: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Berry, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
14: Ta nápodoba toho krásného nebo toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru, což pak předává nějakou důležitou message.
1: Touha po bělení pokožky existovala v různých kulturách už před kolonialismem.
14: Tohle to platilo i v Evropě do industriální revoluce, kdy pak se to mění, kdy najednou ten chudej člověk tak je spíš ten ledej, který pracuje od rána do večera v továrně a nemá možnost se slunit na rozdíl od těch, který ten čas mají. Takže potom vlastně do toho ten rasismus vstupuje samozřejmě ruku v ruce s kolonialismem.
1: Dnes se jednotlivé vlivy mísí a příkladem je třeba právě Jižní Korea, která prostřednictvím K-popu a popkultury sama vytváří globální představy o kráse. Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem.
2: Mně přijde, že jako hodně Korejců, že mají rádi Evropany, bílí, ale že jakoby je mají rádi jenom na chvíli, protože jako předpoklady, že všichni odletíme.
1: V Indii pak režisér sleduje 36-letou Joan. Ta se snaží uniknout tlaku rodiny, která očekává, že se provdá.
14: Pochází ze středotřídní rodiny, což v indickém kontextu mít neprovdanou dceru, tak je zase, že už člověk riskuje nějaké společenské postavení. Joan se tomu snaží uniknout. Je to taková jako emancipovaná moderní žena, chce si toho partnera najít svojí cestou, ale to samozřejmě zase nevyhnutelně jako obnáší to podřídit se zase nějakým dalším tlakům a to je i to být zase světlejší.
3: I don't have any problem with my skin or my complexion. Other people who are telling me that you should have problem.
1: Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Kosmetické firmy dnes často používají označení jako glowing nebo brightening, tedy rozzařující nebo zesvětlující. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
14: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisícenásobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma, jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
1: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
23: Představte si, že vlastníte rodinný dům v obci se 400 obyvatel, ta obec leží v údolí obklopené hustými lesy, nejbližší větší město Vsetín je vzdálené 10 kilometrů, krajské město Zlín asi 30 kilometrů. A během pandemie, někdy kolem roku 2020, se v přilehlé stodole rozhodnete hrát divadlo, třeba pro děti, nebo pořádat koncerty pro dospělé. To jsem právě popsala vznik poměrně jedinečného projektu Stodoly u rohlíků. Tato rodina opravdu existuje. Jmenují se Rohlíkovi. A jejich syn se spolu se svými přáteli z této stodoly rozhodl vybudovat kulturní centrum.
16: Tak nás to hlavně baví. Organizovat tady ty akce, baví nás na tom ta komunitní činnost. Nemyslím si, že bychom měli ambici jakoby růst do velikosti nebo do počtu diváků, že takhle nám to bohatě stačí, ale spíš se snažíme přilákat tady na to místo něco zajímavého těm lidem, něco neobvyklého. Baví nás ta kultura na tom netradičním místě.
23: Dní tam na vyvýšeném pódiu a pod dřevěnou střechou vystoupí herec Daniel Krejčík s monodramatem Všechny báječné věci. Během léta tam hráli studenti Pražské DAMU.
17: A to je ona!
18: Vodoprávní úřad hranice Okounová.
23: A také jsem tam zalítala já na představení tragikomické grotesky Bečva True Crime. Text napsal a režíroval režisér Městského divadla ve Zlíně a v současné době už také divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Po 70-minutovém představení byla diskuze s lidmi, kteří se o kauzu otrávené Bečvy dlouhodobě zajímají.

0: Tak jsem požádala o rozhovor s Tibora Goldefuse, dramaturga programu Stroly u rohlíků, jinak také studenta produkce na Pražské DAMU, a slovo jsem dala také už zmíněnému Honzovi Rohlíkovi, mladému 28letému muži, který o sobě říká, že rád fotí a s kulturou je spjat od dětství.
1: Část našeho publika jsou přímo místní, naši sousedé obyvatelé z Prlova, ano, ale samozřejmě poměrově jako malá část a větší část přijíždí právě z toho Vsetína, ze Zlína, ale třeba i z Brna nebo jako známí a tak dále přijedou i z větší dálky třeba, a občas, když někdo úplně náhodně tady tráví na Valašsku dovolenou a dozví se o nás a přijedou, tak často i od těchto lidí slýcháme velmi pozitivní zpětnou vazbu a že jsou jako překvapení, že vlastně jsou rádi, že našli něco takového.
0: Rozhovor natáčím během diskuze po představení Bečva True Crime. Sedíme se s Tiborem Goldefusem a Honzou Rohlíkem na dřevěných lavicích nedaleko zaplněného hlediště. Na lavice, židličky nebo také na dřevěné špalky se vejde až 150 diváků. Z dálky se ozývá bečení ovcí. To stádo se pase nedaleko ještě před setněním. A slyším také zvuk kávovaru a cítím vůni sladkých makových koláčů. Ve stodole to působí jako na návštěvě u dobrých sousedů.
1: Je pravda, že nejvíce chodí na komedie, na něco, u čeho se pobaví, uvolní, dají si třeba nějaký drink, ale zároveň nám to ti lidi chválí, že ten náš program je opravdu různorodý a že si každý může vybrat to své. A dokonce máme i návštěvníky, kteří mi říkali, že rádi přijdou a že vůbec neví, na co jdou. Že jdou k nám, že u nás už byli několikrát a nikdy nebyli zklamaní. Vždycky byli překvapení, obohacení, inspirovaní, a že kolikrát už ti lidi přijdou i bez toho, úplně bez toho očekávání, že by si třeba nějak blíže zjistili, na co jdou, a nechají se prostě unášet tím, co tady od nás dostanou.
2: Jak reagují třeba, teď jsou tady herci ze Zlínského divadla, na tento koncept nebo na ten projekt?
3: Často jsou vlastně překvapení nějakým způsobem unešení z té atmosféry, která tady je a kterou my už třeba ani

0: protože vlastně přijedou přesně, jedou kopečkama a dojedou do obce Prlov, která má 400 obyvatel, pokud se nepletu. A spatří tohle, tak je to vesměs velmi pozitivní vždycky.
1: Co na to říkají vaši rodiče? Předpokládám, že maminka, tatínek, babička, prababička, dědeček, no prostě rodina tady pracuje a funguje. A předpokládám, že tu i bydlí, tady mají někde ložnici naproti.
2: Je to tak. Mí rodiče jsou neuvěřitelně podporující a velmi nám v tom fandí, a to doslova, takže nám s tím maximálně pomáhají. Jsou velice společenští a někdo by mohl být vadivý, někomu by to mohlo vadit, že má za barákem na dvoře 100, 150 diváků na nějaké kulturní akci, ale naši vlastně si to užívají spolu s námi. Maminka na každou akci chystá 3 druhy pomazánek, jako takovou
1: takové občerstvení
2: pro ty vystupující. Třeba tatínek zase s oblibou všechny osobně vítá, když k nám přichází, a rád se s těmi lidmi jako zakecává, baví se na různá témata. Takže já myslím, že celá naše rodina se to vlastně jako dost užívá, že se tady něco děje. A

0: a má to pro nás obrovské kouzlo.
1: Baví nás žánrová i souborová pestrost, proto rádi uvádíme představení z různých částí naší republiky, říká k dramaturgii Ctibor Goldefus. A když se obou, tedy i Honzi Rohlíka, zeptám, proč to vlastně dělají, odpověď mají jasnou.
0: Protože tady se cítím já doma, já jsem tady doma, cítím se tady doma, mám to tady moc rád a baví mě to tady prostě přinášet.
2: Je to hodně to stejné z nějaké lásky k regionu a to, že vlastně přes rok se sem moc nepodívám a přijde mi důležitý sem nějakým způsobem tu kvalitní kulturu přinášet, protože často zrovna v našem kraji převažuje ta mainstreamová nebo nějakým způsobem mi přijde, že tu spoustu věcí chybí, proto tenhle komunitní styl a spíše komorní akce, které jsou třeba dramaturgicky nějakým způsobem víc vedený.
1: V Kultuře Plus jsme vám představili projekt Stodoly u rohlíků v obci Prlov. Natáčela jsem tam přímo na místě s Honzou Rohlíkem a Ctiborem Goldefusem. A tím také vstoupila Kultura Plus do finále. Přeji vám pěkné dny plné inspirace. Loučí se Michaela Vetešková.
3: Co jsou to přímé daně?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Přímá daň je povinná platba státu, kterou odvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svoji daň z příjmu, nebo majitel platící daň z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kde za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny. Přímé daně se na rozdíl od daní nepřímých odvozují od příjmu nebo majetku konkrétního poplatníka a to je považováno za spravedlivé, říká ekonom Michal Skořepa.
5: Čím má člověk víc peněz jaksi majetku, anebo čím víc vydělává, tak tím víc asi může platit do toho společného balíku peněz, protože ho to míň bolí. Ta odevzdaná částka ho nesrazí tak nízko, jak srazí toho, kdo má peněz málo nebo kdo má nízké příjmy.
3: Na druhé straně mohou být ale přímé daně pro stát i nevýhodné.
5: U přímých daní zkušenost v mezinárodní je taková, že tam je mnohem větší prostor pro podvádění, stručně řečeno, pro vyhýbání se těm daním. Je prostě jednodušší zatajit nějaký kus našeho majetku nebo příjmu, než zatajit nějakou transakci, protože nepřímé daně jsou vlastně daně z transakcí, že z nákupu zboží nebo služeb.
3: Proto většina států také používá mix přímých a nepřímých daní. Pokud jde o daně z příjmu, odpovídá náš model u fyzických i právnických osob víceméně průměru Evropské unie. V čem se vymykáme, jsou ale podle ekonoma Michala Skořepy majetkové daně, zejména tedy daně z nemovitosti.
5: My patříme k zemím, kde příjmy z daní z nemovitostí jsou extrémně nízké, zakrnělé, já bych řekl skoro až jako zanedbatelné, čili v tomhle směru určitě u nás velký prostor pro nějaký posun. Pokud se chceme víc podobat jiným zemím v Evropě, tak jsme vyloženě na chvostu.
3: I vyšší zdanění nemovitostí může být, ale podle Michala Skořepy nastaveno poměrně spravedlivě.
5: Ta řešení existují, u nás bohužel zatím vůbec se o nich neuvažuje, v zahraničí je to naprosto standardní, i v Evropské unii je řada zemí, které to prostě umí udělat a dělá se to tak, že se tam zavede progrese, to znamená, vezme se nějaký základní objem bydlení v úvozovkách, to znamená buď první nemovitost nebo první hodnota nemovitostí vlastněných třeba v rozsahu třeba prvních 5 milionů, řekněme, ta částka samozřejmě by se musela měnit tak, jak se mění ceny nemovitostí. A tam ta daň je relativně malá na tomhletom začátku, to, co člověk skutečně asi tak potřebuje pro svoje vlastní bydlení a všechno to, co je nad rámec, to znamená druhá, třetí nemovitost nebo to, co je v hodnotě nad nějakým tím limitem cenovým, tak už by se danilo výrazně víc. A pokud bychom to nastavili tímhle, řekl bych, sofistikovanějším způsobem tu daň, tak mnozí z nás by prostě spadli pod ten limit základní a platili by jenom tu nízkou sazbu nebo dokonce případně vůbec nic. A naopak mnohem víc by se platilo potom nad tím limitem.
3: Praxe by tak mnohem víc na daně z nemovitosti platili investoři a spekulanti, tedy ti, kteří mají dostatek finančních prostředků.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Rusko chystá ofenzivu na severu Ukrajiny, varuje kancelář prezidenta Zelenského. Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu. Fotbalisti ostravského Baníku nastoupili v lize proti Olomouci. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Rusko podle Polska chystá ofenzivu na severu Ukrajiny, zaměřenou hlavně na Kyjev a Černihiv. Včerejší ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Zraněných jsou desítky lidí, včetně dvou dětí.
7: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu, měli by to udělat sami školy. Dřív to byla povinnost obou stran, stávalo se ale, že to nakonec pojišťovně nenahlásil nikdo. Pojišťovny ale doporučují klientům, aby se ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci na webových stránkách nebo osobně na pobočce. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidi nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, vysvětluje mluvčí ČTU Tereza Merava.
8: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
6: Téměř 500 lidí se dnes v Chrudimi zúčastnilo charitativního běhu na podporu českých vojáků. Akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku těch, kteří zahynuli ve službě. Výtěžek ze startovného poputuje Vojenskému fondu Solidarity, který vznikl v reakci na útok v Afghánistánu v roce 2014. Při něm zemřelo 5 českých vojáků.
9: Teď musíme prostě pomoct. Teď jako nastala ta fatální věc, že někdo přišel o život. A ta chvíle, kdy se vlastně tady to formovalo, tak byly právě ty rodiny z roku 2014 z Afghánistánu, především výsadkáři, iniciovali vlastně tu sbírku.
10: Říká tiskový a informační důstojník chrudimského pluku kapitán Marek Ohrabka. Charitativního běhu se zúčastnili i samotní výsadkáři. Mezi nimi byl nadporučík Lukáš Žemlička.
11: Ta podpora řinnosti je pro nás klíčová v dnešní době, kdy vlastně ta bezpečnost je taková, řekněme, horší a horší. A jsem moc rád, že vidím tady ty spousty lidí kolem nás, kteří jsou ochotní i asi volnu s námi běžet a absolvovat těch několik kilometrů běhu společně.
10: Chrudimští výsadkáři mají zkušenosti například ze zahraničních misí v Iráku, Mali nebo Afghánistánu. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Baníku Ostrava hrají v 6. kole šance ligy s olomouckou Sigmou. Je u toho David Procházka.
13: Už končí pomalu 4. minuta, Baník Ostrava, Sigma Olomouc zatím bez šancí a bez gólu. 0-0 z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
12: V dalších zápasech Artis Brno vyhrál na hřišti Pardubic 2-1 a Zbrojovka Brno zvítězila nad Zlínem 3-2. Kanoista Martin Fuxa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a navázal tak na zlato z kilometru. Český reprezentant už má 18 medailí ze světových šampionátů. V polské Poznani ho porazil jen Brazilec Queiroz, který byl o 24 sekundy rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová pak byla na půl kilometru mezi ženami šestá.
14: Kolona na D1 za Brnem má uzavřená silnice z Prahy do Kutné Hory. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stále poměrně silný provoz v okolí Rohlenky. Na kilometru 208 je zúžení do jednoho pruhu. Kolona od kilometru 205 je přibližně na 20 minut. Na D1 pak spozorněte za Vyškovem ve směru do Ostravy. Na kilometru 234,5 pojedete kolem stojícího osobního auta. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je neprůjezdná za Mukařovem. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním autem. Řidiči osobních aut objíždějí okolními ulicemi k Hájovně a Jevanskou. Objíždět se dá i přes Jevany. Na nehodu pozor na příjezdu do Plehřimova od Humpolce. Na silnici 34 v křižovatce na Tábor havarovalo osobní auto a průjezd křižovatkou je teď omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Chodil na obědy do hospody Mexiko v Palackého ulici v Pardubicích. Sedával v samém rohu a do pozdního odpoledne usrkával pivo. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák je bývalý válečný pilot britského královského letectva, držitel mnoha vojenských vyznamenání a jeden z mála, kteří přežili velký útěk ze saganského zajateckého tábora. Jeho příběh zpracovala v dvoudílném pořadu Šárka Kuchtová.
4: Téma plus.

0: Bedřich Dvořák sloužil jako pilot u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v táboře Stalakluv 3 v Saganu. Krátce po jeho příchodu do tábora začali uvěznění letci kopat 3 tunely na svobodu. Uprchnout mělo 220 vybraných zajatců, mezi nimi i pilot Bedřich Dvořák. Více už badatel Vladislav Severin.
1: 11. dubna 1943 to začalo a jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18, musíme mluvit o důstojnicích, tohle všechno byli důstojníci v tom severním táboře, ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě, protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešní dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu. Byl levej na něco přišit jehlou, tak maximálně knoflík, nemohl být v Ryčovské dílně. Takže z toho už byl takhle vlastně vyčleněný, ale co mohli největší masy těchto chlapů dělat potom, když se kopali tunely? Tak vykopeme ze spoda něco, což tam v tom případě byl jasně žlutý písek, tak ho budeme roznášet. A to byli tučňáci, kterých bylo největší množství. Řeklo se jim tučňáci schválně, protože oni měli kolíbovou chůzi, měli pytlíky z ustřížených spodků, měli to pod svými kalhotami a postupně, jak chodili, tak to vypouštěli.

0: začali kopat tunely, tak to nebyl první pokus o útěk podzemním tunelem. Úplně první pokus proběhnul v takzvaném východním sektoru toho tábora, těsně u plotu, kam ještě zajatci mohli, a to pomocí švédské bedny. Sestrojili si z materiálu, který tam našli, nebo jim Němci něco dodali, švédskou bednu na cvičení a na skákání. Byla tak veliká, že ve vnitřku byl kopáč schovaný, 4 statní nosiči vynesli na plochu, poklepali, že už tam je, a on začal hloubit tunel do země. Mezitím tam cvičili a když on už měl naplněný ty váčky, no, pytlíky s pískem, tak zabouchal a ty, kteří tam vlastně dávali záchranu té švédské bedny, tak skončili cvičení, odnesli to dovnitř, vysypal se písek a zase druhý den nebo ten den ještě odpoledne to nosili pořád na stejné místo, které bylo na tajnačku označený, a kopali. To byl tunel, který byl doslova několik metrů, třeba 10 metrů dlouhý, aby se dostali ven z toho tábora, ale nebyl vůbec pažený. On byl hrozně mělko pod povrchem, tak aby se nedal prošlápnout, kdyby někdo pro něm přešel, ale byl ve tvaru vlastně jako vejce, což je nejpevnější tvar v materiálu, který není vydřevený. A zase na tom se podíleli chlapi, kteří trošku něco věděli o hornictví, takže jim řekli, že tenhle ten tvar, vlastně ta elipsa nebo vejce, co tomu říkalo, je nejvíc nosný. Takže skutečně se podařilo tímhle tunelem pár lidem utíct, pak se to zkoušelo sem tam taky, ale prostě to nemělo žádný efekt. Tady se ty tunely začaly stavět, ty Tom, Dick a Harry, opravdu, že budou profesionální, budou vydřevený, budou tam mít osvětlení. Baráky stály na takových pilonech. Byly zhruba 40 cm nad zemí, aby nebyly přímo na zemi. A se zemí ten barák byl spojen akorát vlastně betonovým coklem pod jednotlivými kamny v těch barácích, kde se topilo v těch místnostech pro zajatce. Nebo se zemí byla spojená malá umývárka v tom baráku, kde byl odtok vody do kanalizace. A tyhle ty místa, to znamená, jestliže se chtěli prokopat, tak museli nejdřív se prokopat betonem a cihlami těchto těch pilířů, co byly pod těma kamnama. A teď si vemte, že neměli zbíječku, neměli dláto, to si museli všechno někde ukrást nebo z něčeho vyrobit. A teď ještě, když dělali ten rámus a kopali v té místnosti, aby prokopali třeba konkrétně pod kamny, kde by ustil odba vstupní do podzemí, tak dělal rány tím, jak to oklepal. Takže oni z různých plechovek od sušeného mlíka a těchto těch věcí tak dali dohromady partu dalších zajaců, kteří si před ten barák sedli a začali z těch plechovek vytloukat nějaký nádoby, které by mohli použít jako si pro sebe navaření nebo na něco, takže dělali neskutečný rambaj smlácení do plechu, aby se v tom schovalo to tlučení do betonu a pro tesání se do podzemí. Takže tohle to samo o sobě bylo nesmírně náročné. A pak to ještě někde uklidit. Ale dostáváme se do země a tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení. Takže z čeho pažení? Ze dřeva. Kde se bereme to dřevo? V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka, na kterých byl slamník, papírový slamník vyplněný slámou, měli i papírový polštář naplněný slámou, takže vybírali ty prkínka, které měli pod tou madrací, když to řeknu. Vybírali ty prkínka z postelí, takže pak mnoho zajatců spalo na posteli, že měli jenom 3 prkínka. Jedno prkínko měli pod hlavou, jedno měli pod zadkem, jedno pod patama a ostatní bylo vyplněné různýma provázkama. Takže se stalo, že někdy se blbě zavrtěl, nahoře ono to prasklo, on celý postelí spadnul na toho spodního a ten spadnul s tím až na zem, takže i tohle k tomu patřilo. Samozřejmě vyřezali z baráku, co mohli. Někde zmizeli celý postel, když nebyla obsazena, tak to celý sebrali tu patrovou postel, nebo místnosti v těch dřevěných barácích byly olištovaný v rohách takovýma lištama. Ty utrhali a použili to potom, aby měli kolejnice s vozíky, takže ještě rozřezávali vlastně věcma, které sehnali, nebo si udělali pilky, nebo někde, když tam přišli nějaký dělníci německý něco upravovat, tak jim ukradli. Takhle se stalo, že jim ukradli i elektrický drát, kde si potom celý ten tunel Harry osvětlili elektrikou.
1: Je to těžký jako prase, fuj!
2: Dej to sem, Ivoši.
1: Tady to je, šéfe. I řekl Bůh, budiš světlo. A v tunelu bylo světlo.
2: Nedělej kraviny. Kolik toho asi je?
1: Na 200 metrů.
2: No, tak to bude stačit. Elektrikáři už o tom vědí?
1: Že se jim ztratil drát? No teď už asi jo. Ale ty mají sami strach, hlásit to nebudou, neboj.
2: Dáme to hned dolů do tunelu, kdyby začali šmejdit. Začněte sbírat po barákách žárovky.
1: No to by se člověk nezavděčívali. Holt rozkaz je rozkaz.
2: A potřebujeme taky ještě prkna.
1: Co? To už zas došli? Já už mám pod slamníkem jenom 3? Cigoš mi tam dokonce musel natáhnout provázky, abych k němu v noci nepropadl.
2: No, snad kluci někde něco splašej.
1: Tak já s tím drátem lezu dolů, ať si na to naše veledílo co nejdřív můžeme posvítit. Franto, střídám!
0: Když se začal

0: vykopat tunely vydřevený tak hluboko, aby mikrofony, které oni měli na seismickou činnost, Němci tam taky zabudovaný, který do určité hloubky brali, kdyby se někde kopalo, takže oni se pustili do hloubky až 9 metrů. A tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení ze dřeva. V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka. Byly zhruba 15 cm široký a zhruba do 60 cm dlouhý. Takže tím byl daný limit rozměru toho tunelu. 60 na 60 to bylo v ideálním případě. No a teď si vemte, jaký máte široký ramena, jak jste vysoký, takže vlastně se tam plazíte. Musíte vybírat písek a v té hloubce byl pořád písek, písek, písek. Takže se to muselo dřevit, aby se to nesesypalo. Ale mnohdy se stalo, že i při tomhle kopání zaslechli praskavý zvuk a najednou se to sesypalo. No a spadnul třeba kubík písku. To je tuna. A teďka to toho kopáče klidně zasypalo, že mu koukali jen nohy. Vždycky tam byli ve dvou, ten byl za ním. Ale vemte si v tomhletom rozměru, takže on mu nemohl nikde pomoct obejít ho. Musel zezadu ho vydolovávat a doufat, že bude tak rychlej, že on se v tom písku neudusí. Postupně v té 9-metrové hloubce najednou nebylo jak dýchat. Takže oni z plechovek sušeného mlíka, které dostávali v balicích Červeného kříže, prořízli dno, začali je na sebe napojovat, dělali zhruba metrový kusy, který pak vnášeli do podzemí a tam se to dál posunovalo s tunelem, dávalo se to do podlahy a foukal se vzduch. Ale čím se bude foukat vzduch? Takže ze starých kufrů batohů udělali vlastně dvoučinnou pumpu, takže pro ní museli v podzemí vytvořit zvláštní prostor, kde byl pumpař, který byl jako když vesluje na lodi dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Takže jedním pohybem ta pumpa nasála vzduch ze zhora, druhým pohybem se ten vzduch překlopil klapkama a fouknul se do tunelu čerstvej a při zpětným pohybu to fungovalo zas opačně a ten vydechnutý vzduch šel nahoru zase speciálním kanálkem z toho baráku a ven na střechu, aby to nikdy nebylo vidět. A postupně se tunel prodlužoval. Tom, Dick a Harry se stavili zároveň. Nejvíc postoupil Tom, ale když už byl opravdu daleko na hranici, že už by se pak dalo uvažovat, že jsou mimo tábor, Němci ho objevili a vyhodili ho do vzduchu.
1: Doha je. Roční práce k ničemu.
2: Co budeme dělat, Vali?
3: Dohodli jsme se, že zastavíme práce v Dickovi.
1: Jasný, má sotva 12 metrů.
3: Všechny síly půjdou do Harryho. Teď jsou Němci spokojení, ale nemáme moc času, než začnou zase čmuchat.
2: Kolik zbývá?
3: Mělo by se to stihnout do konce března.
2: Nebudeme mít pro všechny civilní šaty, Vali. Já nemám materiál.
3: Béďo, nestihnou se dodělat ani všechny doklady. Nedá se nic dělat, nemůžeme to oddalovat. Někteří z nás prostě zkusej štěstí.

0: od toho, jak kdo pracoval při té práci, přípravě, dokumenty, kopání a podobně, se odvíjelo i pořadí v tom útěku. Prvních několik desítek zajaců v podstatě bylo určených od toho nejvyššího vedení a záleželo na těch zásluhách. Konkrétně Arnošt Valenta, který byl tím nejvyšším šéfem přes tu zpravodajskou část získávání všech informací a materiálů pro ten velký útěk, tak ten dostal pořadí číslo 3. Když si vezmeme, že přes 200 chtělo utíct, tak je to opravdu něco velmi, velmi zásadního. Ivo Tondr, ten dostal číslo 4 a Bedřich Dvořák číslo 18.
1: Je to tady, pánové. Zítra se jde na věc.
2: Pozítří pivo ve Vratislavi a popozítří u fleku.
3: Kdo má být tvůj parťák, Ivo?
2: To se neví, jak to vyjde. Možná půjdu s Johnem Stourem. Uvidíme, jak to půjde.
1: Sejdeme se v prvním vlaku. Ale neznáme se. To snad nemusím zdůrazňovat.
3: Jasný.
1: Držme si palce.
2: Tak chlapci, přeji nám krásnou a nikým a ničím nerušenou poslední noc v zajetí. Ať se vám zdá něco překrásného.
0: Bylo jich připravených 220. 200 plus 20 jakoby náhradníků. Systém byl udělaný tím způsobem, že všichni dopředu věděli, jak to bude probíhat. Aby to nebylo nápadný, že najednou se 200 lidí nahrne někde do baráku, tak postupně během toho dne, kdy se rozhodlo, že večer se bude utíkat, z té 104 ty obyvatele, kteří nešli do toho útěku, tak se přemysťovali na úplně jiný ubikace a naopak se přemysťovali ti, co měli do útěku, do 104. Na chodbě seděl u stolu důstojník, který řekl, tak ty budeš v pokoji číslo 17, lezeš tam na postel a potom 10 minut předtím řekl, připravte se, za 10 minut jdete, pak přišel další pomocník a teďka jdete a odváděli. Prostě muselo to kmitat za sebou, jaký zní řád japonského Shinkansen. Pod nástupu odpoledním se přesunuli ty důležitý lidi, co se týkalo provozu tunelu do podzemí. Na prvních 15 metrů a posledních 15 metrů dřevěných kolejích v tom tunelu, kde na vozíkách se měli přesunovat ty zajatci, tak rozstříhali deky, natloukli je na ty koleje, aby ty kolečka nerachotily. A navíc se tam dali za sebe dva závěsy z dek, jak se v tunelu svítí, tak aby to nesvítilo šachtou, která vedla kolmu nahoru, ven. Připravil se tam personál, který bude jako první přetahovat planem na vozíčkách mezi těma stanicema Piccadilly Circus a Leicester Square podle londýnského metra na těch vzdálenosti zhruba 110 metrů. Všechno bylo připraveno a večer se mělo začít výstupem z tunelu. No, zjistilo se, že ten první vystrčil hlavu a s hrůzou zjistil, že výpočtáři se spletli ve výpočtu dílky tunelu a nekončí v lese za táborem, ale mezi táborem a tím lesem asi 13 metrů od strážní věže. A navíc po obnějším úvodu tábora chodili i strážní, kteří chodili v podstatě 2-3 metry od ty díry. A byla jenom otázka času, kdy si toho někdo všimne.
4: Další, no tak, rychlé. Poslouchej. Objevily se komplikace. Nevylezeš v lese. Nahoře je k žebříku přivázaný lanko. Když cukne třikrát za sebou, musíš vyskočit a běžet k lesu. Za prvním křovím zalehneš a dáváš signál dalšímu. Hlídáš strážný na věži i pochůzkáře. Všechno jasný? Tak jdi, zlom vás!
0: Takže takhle postupně se tím tunelem dostávali ven a utíkali směrem k nádraží, což bylo přes les ještě dál na sever. To nádraží si musíme představit jako veliký, protože to bylo nejdůležitější nádraží mezi Berlínem, Breslau a východní frontou. Koleje z toho nádraží vedly na 7 směrů, takže opravdu veliký. První desítky těch zajatců, který měli uprchnout, byli nejlíp vybavený. Měli jet vlakama. Měli peníze, doklady, průvodní dopisy, akorát si jízdenky museli koupit na tom nádraží. Takže jejich cesty směřovaly přes les k tomu nádraží, jenže o 10:30 byl poslední britský nálet noční na Berlín. Preventivně byl vyhlášen letecký poplach v Saganu a mělo to za následek to, že se vypnula elektrika. A v tunelu zhasly světla, které tam měli udělaný.
1: Co se děje? Nálet? Do Pěruňka. Sežeňte lampy, musí být někde na baráku. Rychle, rychle! Nestihneme vlak!
0: Čas plynul, ale těch lidí se dostávalo hrozně málo oproti předpokladům. Pak už dostali se i ven takzvaný bačkoráři, to znamená ti, kteří neměli jet vlakem a po skupinách odcházeli. No ale bylo asi 5 hodin ráno. Takže řekli, že půjdou ještě poslední, ale chodil tam strážnej. Ale najednou ten jeden strážnej se zastavil a odbočil a šel směrem k té díře. On ji furt neviděl, protože koukal jinam. A ten, co tam vlastně vylejzal z díry, poslední z toho tunelu, tak s hruzou čekal, že mu šlápne na hlavu. On furt vlastně nevnímal. Až pak najednou se zastavil, asi mu to došlo a teďka uviděl pod sebou tu díru a chlapa, tak sundal pušku s ramenem, namířil na něj, ale spod té zástěny, která byla asi 3 metry dál před tím lesem, tak zakřičel jeden Nicht schießen, Posten.
1: Nestřílej! Nestřílej!
0: Ty, co byli v tunelu, na vstupním žebříku, v tunelech, na přestupních stanicích po baráku, tak začali pálit papíry, začali likvidovat koncentrovanou stravu a všechno možné a vracet se do baráku. Ale byli zamčený, že? Takže byl s tím velikánský problém, vyskakovali oknem. Těm se nestalo nic, ale 80 lidí se dostalo z tunelu. Z těch 80 lidí, 4, byli chycený u východu z toho tunelu tím strážním. Byli okamžitě sebraný do tábora. 76 lidí se z okolí toho tábora rozprchlo. Některým se podařilo odjet vlakem podle toho, jak měli štěstí. A dva z nich, byli to dva Norové, kteří vlastně se dostali vlakem až do Štětína a Nor umí norsky jako německy. Takže tam se dostali do přístavu jako dělníci, kteří jsou poslaní na práci, měli sebou falešný průvodní dopisy, falešný doklady, prošli tou kontrolou na nádraží v Saganu a dalšíma kontrolama po cestě. Nakontaktovali se na námořníky ze švédské lodě, převezli je do Švédska, ze Švédska je dostali k Angličanům a Angličani je letecky převezli do Anglie, ty dva nory. A třetí, který mu se povedlo, to byl Holanďan, tak ten putoval kus vlakem a pak si říkal, nemusí to dopadnout dobře, další kontroly mohli změnit cokoliv a bude poplach, takže se vydal pěšky a šel do Holandska tam, odkud pocházel. Jeho tátu mělo gestapo ve Výsleších strašnou dobu a den předtím, než jemu se podařilo dostat se domů pěšky do toho Holandska, den předtím ho pustili, se synem se sešel a táta druhý den zemřel, jak kdyby čekal. A ještě než skončila válka, tak on už znovu byl v letectvu jako stíhací pilot a znovu lítal a bojoval. Takže to byly 3, kterým se podařilo uprchnout. A zbývá teda 73 těch zajaců. Těch 73 zajaců se rozprchlo, někteří byli chyceni až těsně u Švýcarska, někteří na našem území, někteří v tom Německu. A Hitler, když se to dozvěděl, tak dal příkaz, že všichni se musí postřílet.

0: Göring se proti tomu zbouřil v uvozovkách, takže Hitlera umluvil na 50. Řevný číslo 50, že se postřílí. Zajatci, když připravovali ten útěk a do toho útěku šli, tak samozřejmě vycházeli spíš z těch optimistických věcí, že my se můžeme pokusit o útěk a mohli by nás tak nejvíc zavřít do vězení na nějakou dobu, než nás dostali zpátky. Ale už se něco blížilo a něco ve vzduchu bylo, protože naznačoval to i německý velitel toho celého zajateckého tábora von Lindeiner a říkal, prosím vás, neutíkejte, buďte rádi, že jste tady, protože mohlo by to dopadnout moc špatně, ale myslím až moc špatně. A jeden z zástupců velitele, který měl dost jako styky s těma zajacima, protože to byli letci kolegové, měli korektní vztahy, přišel se rozloučit za jedním z těch starších důstojníků velících britských zajaců. A odcházel a říkal, prosím vás, neutíkejte nikde. Je to špatný, pokud byste chtěli někde utíkat, ať ta skupina není větší než 6 lidí. A rozloučil se, odešel. Takže něco ve vzduchu viselo, ale nikdo nepřemýšlel o tom, až že by to bylo tak brutální. Někteří měli obavy, třeba Arnošt Valenta, který byl popraven, tak se ho z výpovědí toho kolegy Maršla, který s ním ve dvojici utíkal, tak pak vypovídal, že Valenta měl strach z toho, že zkrátka je Čech, tak jestli na to nebudou takhle nahlížet. Ale tohle nepředpokládal vůbec nikdo, protože to bylo absolutně začarou. Ti zajaci, kteří byli pochytaní, tak byl daný povel gestapu, že budou oni řešit všechny tyhle věci a budou mít speciální pak tajný rozkaz. Jinak, jak se ti zajaci rozprchli, tak 90 tisíc německého personálu, ať domobrany v úvozovkách, policie, četnictvo a všechno, tak po nich pátralo 90 tisíc lidí, to znamená, opravdu zaměstnali ten aparát. Takže oni, jak je pochytali, tak dostali se do ruk gestapu. A gestapo je vyslýchalo, ale tam se nerozhodovalo, kdo přežije a kdo bude popravený. Říká se, že rozhodovalo to, jaký byl národnosti. Vůbec to není pravda. Rozhodovali úplně jiné věci. Oni shromáždili všechny tyhle materiály a dostal to za úkol vyřídit a rozhodnout, kdo bude popraven, Artur Nebe. Byl to kriminalista z Berlína, který dostal na stůl tyhle karty. Měl ještě k ruce jednoho pomocníka, který mu připravoval jednotlivé podklady. Ten pomocník, tak pak po válce vzpomínal, že tenhle Artur Nebe začal lidově řečeno doslova chlastat, protože on byl kriminalista, nebyl to nácek, gestapák prvoplánově, ale kriminalista. A dostal tohle na stůl, lidi v životě neviděl, oni nic neprovedli, byli to zajatci, kteří regulérně uprchli. A takže vzpomínal, že tam třeba říkal, tenhle je moc mladý, tenhle má děti malý. Takže ale musel těch 50 udělat. Takže označili 50, pak šli dálnopisy na ty jednotlivé gestapácké stanoviště v uvozovkách, když to takhle řeknu, tam, kde o tom měli rozhodovat a bylo daný, že přijde dálnopis za 15 minut je další a v tu dobu musí u dálnopisu být jenom velitel a nikdo jiný tam se v té místnosti nesmí pohybovat. A tam přišel ten tajný rozkaz už s konkrétníma jménama, protože věděli, kde jsou jednotliví zadržení, který mají být zastřelený. A má se to udělat tak, že je vezou prostě někam do vězení nebo zpátky do tábora a po cestě se má zastavit, aby si odskočili někde u lesa a už byli určeni gestapáci, každý k jednomu a ze zadu je popravili ranou do týla. Pak okamžitě převíz do krematoria, spálit a vrátit ty urny, protože kdyby bylo tělo, tak by bylo jednoznačně vidět, že byli popraveni. Takže těch 50 bylo tímhle způsobem popravených a k těm národnostem v útěku bylo zhruba 7 Poláků. Poláci byli popraveni všichni. Čechoslováci byli 3 v útěku. Tondr, Dvořák, Valenta. Valenta byl zastřelen, Dvořák a Tondr přežili.
1: Arnošt Valenta prchal spolu s Henrym Johnny Marshallem, ale chytili je poblíž Kolfurtu už 26. března. Valiho, tedy Arnošta Valentu, gestapo o 5 dní později popravilo ranou do týla na půli cesty ze Zhořelce do Saganu. Ivo Tondra dopadli nedlouho po něm, pravděpodobně 27. března ve vlaku do Liberce. Nejdéle z této trojice československých pilotů unikal právě Bedřich Dvořák. Více už historik Jiří Rajlich.
2: Pokud je o Bedřicha Dvořáka, on prchal s Desmondem Plunkettem, kapitánem královského letectva. To byl Angličan narozený v dnešní Zimbabwe, tehdy Rodézi. A opustili tunel, dostali se na železniční stanici v Saganu, nastoupili do rychlíku bez lízků, dorazili do Klacka a šli vlastně cestou do protektorátu. Jejich původním záměrem bylo projít protektorát, tam se někde skrýt, připravit se na další etapu, nejspíš do Švýcarska.

0: Šel jsem s Desmontem Planketem. Měli jsme civilní obleky, které jsem ušil z našich leteckých uniform, padělané doklady a velmi dobré cestovní povolení. Nejdřív jsme jeli vlakem a pak pěšky až k protektorátní hranici. Napadlo hodně sněhu a nám se šlo těžko. Místní lidi nám pomohli obejít celnici a doprovodili nás do Nového Hrádku, kde jsme zůstali v hotelu až do večera 28. března. Novohradský hoteliér nás potom poslal dál do Nového Města nad Metují, kde nám domluvil úkryt ve stodole. Pod senem jsme zůstali 4 dny a pak pokračovali dál do vesnice Spy. Tam jsme se dali trochu dokupy, umyli se, oholili a táhli dál. Doufal jsem, že najdeme pomoc u někoho ze starých známých v Pardubicích. V Pardubicích jsem nikoho z přátel nenašel. Přespali jsme v hotelu a druhý den odjeli do Prahy. A po pár dnech pokračovali na jich hranicím protektorátu. Vlakem až do Klatov.
1: 8. dubna 1944 je na Klatovském nádraží zatkla česká protektorátní policie. Ta je předala gestapu. Mimochodem to klatovské gestapo mělo jako opravdu špatnou pověst. A ty je drželi několik měsíců. Ne přímo v Klatovech, tam byli jenom několik dní, ale byli vězněni přímo v Praze, ve věznici gestapa na Pankráci. V listopadu 1944 je odvezli do vojenského vězení v Praze. To už mělo souvislost v tom, že celou tu věc převzala německá vojenská justice. Oni byli vězněni v tom posádkovém vězení na Hradčanech. To byl ten domeček, jak se tomu říkalo. Ten Planket byl pořád s ním, což bylo strašně zajímavé, protože Němci ho podezřívali, že je Čech, přestože česky vůbec neuměl a ani nevypadal moc jako slovanský, on byl takový ryšavej, takže ho podezřívali ještě k tomu, že zatlouká, že je Čech, jo, takže prostě byl na tom opravdu mizerně psychicky. Později si po válce s Bedřichem Dvořákem dopisoval a stěžoval si, že prostě celé ty válečné zážitky na něm zanechali docela dost stop.
2: Když byl tedy dopaden, tak se v Pečkově paláci v Praze zhledal opět s Ivo Tonderem, kterého dopadli o několik dní dříve než jeho, a on také prchal s jedním Britem, Johnem Stowrem. Potom spolu prošli několika zajateckými tábory a nakonec byli jak tedy Bedřich Dvořák, tak Ivo Tonder internováni v táboře Oflak 40 v zámku Kolditz. Při jednom ze spojeneckých náletů na Torgau byl zničen také veškerý soudní spisový materiál, a to včetně obžalob, které se týkaly i obou Čechů, čili v podstatě Němci už proti ním na konci války neměli dostatečný materiál, prostě by mohli odsoudit k nejvyššímu trestu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V létě a na podzim 1944 se ta nacistická justice snažila vypořádat i s těmi takzvanými českými velezráci, to znamená letci, kteří byli drženi v německém zajetí. Hrozil jim samozřejmě trest smrti na základě těch zákonů, hlavně toho pověstného paragrafu 91a Říšského zákoníku. To byla zemězrada, velezrada, vyhnutí se pracovní povinnosti, pozdvižení zbraně proti mateřské říši. V podstatě každé z toho provinění mohlo mít pro ně po té soudní stránce fatální následky. Nicméně, stejně jako předtím, se o tom prostřednictvím ochranné mocnosti dozvěděla britská vláda a pohrozila represáliemi na zajatých německých letcích, pokud se se zajatými českými letci nebude zacházet jako s každými jinými příslušníky královského letectva bez ohledu na národnost.
4: Mezi zajatými piloty byl i československý letec Petr Uruba. Jehož vzpomínky jsou uloženy v archivu Paměti národa.
5: Na Pečkárně v Praze, tam jsme byli vyslýcháni a oni samozřejmě měli naše protože armáda měla dokumenty. I když jsme tvrdili, že nejsme jako třeba Bernard, ten si přejmenoval jméno na Bernet, podobně. Ovšem oni řekli, no jo, dobře, my to tady máme, my víme, kdo jste a jste zrádci a pro vás, ale my budeme dodržovat úmluvu, půjdete před válečný soud. No a taky nám dali německého advokáta. A ten advokát řekl, já vím, tak já vás budu obhajovat, ale vy jste skutečně příslušníci říše, proti říši jste bojovali, tak já nevím, ten trest smrti já asi nezměním. No tak nebylo to nic veselého. Ale slíbili nám, že nás nebudou věšet, že nás zastřelí. Takže jsme měli na vybrání.
1: Němci to vyřešili tak, že aby nestratili tvář, tak ty československé letce v tom soudním řízení dali zpátky do zajateckých táborů s tím, že soud s nimi proběhne až po vítězně skončené válce. Ta se konala trošku jinak, jako než si představovali. Takže z těch 52 zajatých československých letců se z toho zajetí nevrátil jenom ten Arnošt Valenta, kterého zavraždili potom v saganském útěku. A ostatní se v různých táborech dočkali osvobození v průběhu dubna 1945 nebo v prvních květnových dnech. Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak ten se společně s Ivo Tondrem dostal v lednu 1945 do toho speciálního zajateckého tábora Oflak 40 v Koldicu. Tam bylo mnoho kategorií zajatců, mimo jiné i českoslovenští letci v soudním řízení. Dřív, než mohla nacistická justice cokoliv podniknout, tak byl tento zámek, tábor i město osvobozen, respektive obsazen americkou armádou.
5: Koldic, to je město na řece Muldě v tom Sasku mezi Lipskem a Drážďany. A tam jsme byli drženi jako rukojmí a čekali jsme na ten vojenský soud. Jinak tam byla také skupina zvláště důležitých zajatců, příbuzní z královské rodiny, Lord Lascelles, a pak z Varšavského povstání, ten velitel Varšavského povstání, Bůr Komorovský, se svojí skupinou, tam jsme byli drženi. A tak probíhala v nejistotě ta doba, kdy se bude ten proces konat. Ovšem měsíce běžely a mezi tím přirozeně byla invaze a v roce 1944 a americká vojska se valila, že západním Německem. To jsme všechno vlastně sledovali, poněvadž měli jsme tajně sestrojený rádiopřijímač, tak jsme věděli, jak ta situace se vypadá a že ty americké armády postupují poměrně rychle. A skutečně v dubnu, byl to 16. dubna, po nočním boji se americké armády probojovaly až do té pevnosti, kde jsme byli drženi. Ten den je k nezapomenutí, poněvadž sledovali jsme to, to byla neděle, z pokoje tam, kde se konaly bohoslužby. Američané stříleli na jedno postavení dělostřelectva na tu pevnosti a strefili se zrovna do toho křídla, kde byly německé kanceláře. Tak padre rychle ukončil bohoslužby s tím, že abychom sestoupili rychle do sklepa, abychom zachránili nejenom duši, ale také tělo.
6: Hi boys!
7: Američani! Američani jsou tady!
6: Bože, bože, že vám to ale trvalo, vy kuci americký. Kde jste byli tak dlouho?
8: Vy jste Češi?
7: Jo, my jsme Češi.
8: Dělali jsme, co jsme mohli. Já jsem nějaký Joe Stefan z Nebrasky.
6: Chlape zlatej, no tak to s náma pojedeš domů. Kuci, kuci, my jsme svobodní.
7: Svobodní.

0: Tři dny po osvobození letěli českoslovenští piloti zpátky do Anglie. Mezi nimi i Bedřich Dvořák, Ivo Tondr a Petr Uruba.
1: Američané zásobovali svoje jednotky, no a prázdné letouny se vraceli. Takže po tolika letech jsme zase sedli do letounu a pilot byl tak hodný, říká, já vím, se na to třesete, zkuste si to. No tak nám půjčil řízení, tak jsme tam ještě s kamarádem Bildou chvíli se drželi a řídili letoun. Přistáli v Anglii už na vojenském letišti a tam nastala pravda očista. No a to všem se už blížil vlastně ten konec války. A když bylo 8. května hlášeno, že válka skončila, tak jsme se dostali do Londýna. A to bylo něco úžasného, poněvadž po tom, co ten Londýn vytrpěl, tak lidé byli šťastní, tak se dělali velké ohně, pálili se nábytek starý a pilo se na vítězství. A pak jsme se valili z toho Trafalgar Square dolů polmem až k Buckinghamskému paláci a tam jsme se zastavili, že čekali královská rodina, král Jiří VI, královna, matka a obě dcery, že na balkóně a s nimi Churchill. Tak mávali, samozřejmě další vlna už nás potom vytlačila pryč a tak jsme zase šli na zpátek. Tak prostě bylo něco úžasného.

0: dalším osudu pilota Bedřicha Dvořáka vypráví litomyšlský historik Oldřich Pakosta.
1: Po skončení druhé světové války byl Bedřich Dvořák jednak tedy povýšen do hodnosti štábního kapitána a vrátil se do vlasti dříve než ostatní příslušníci československých leteckých jednotek na západě již tedy 2. srpna jako předvoj našich letců z západu a jeho úkolem bylo tady připravovat přesun našich leteckých jednotek právě z Británie do Československa. A 15. srpna roku 1945 stálo na ruzinském letišti 54 Spitfireů československého stíhacího křídla, čili Wingu. A potom slavnostní průvod našich západních letců prošel Prahou 21. srpna 1945. Ta pozice štábního kapitána Bedřicha Dvořáka byla patrná i z pořadí těch účastníků pochodu, boť vlastně pochodoval jako třetí za generálem doktorem Karlem Janouškem a štábním kapitánem Františkem Doležalem.
2: Ten úžasný pochod Prahou, kdy jsme potom procházeli jako ten západní odboj, že jak jsme pochodovali národní třídou a všude lidé jásali a tak dále. A ten Vilda, ten můj kamarád, jak šel vedle mě, říká, vidíš, jak nás oslavují? No, ale nevím, co bude za pár let. Řekl to jen tak a opravdu. Za pár let nastala jiná doba.
1: Od 28. října roku 1945 sloužil Bedřich Dvořák v hodnosti majora u 1. letecké divize a nejprve jako přednosta 1. oddělení štábu a poté jako náčelník štábu. Dnem 1. května roku 1947 se stal velitelem letecké základny 5 v Pardubicích. Ale o rok dříve byl pozván do Velké Británie spolu s dalšími československými letci na slavnostní setkání s králem a královnou u příležitosti oslav 1. výročí ukončení druhé světové války. On dokonce obdržel osobní pozvánku, očíslovanou a označenou tedy číslem 959 tomuto setkání. V době uchopení moci komunistickou stranou v únoru 1948 působil major Bedřich Dvořák v Pardubicích jako velitel stíhacího útvaru vojenského a vlastně v podstatě ho to zasáhlo velice citelně, neboť byl okamžitě zproštěn činné služby. Téhož roku se ovšem v červenci oženil s paní Emou Karáskovou, rozenou Švandovou, a manželka se mu stala obrovskou oporou při zdolávání nastupujících životních útrap, které následovaly. 1. září byl Bedřich Dvořák propuštěn ze služebního poměru a o den později dostal její pojist z městského bytu v Pardubicích, který s manželkou užívali. Od prosince roku 1948 potom se domovem manželů Dvořákových stalo suterénní skladiště vedle skladu uhlí v domě doktora Josefa Krčmáře v Jungmanově ulici v Pardubicích. Zároveň se také o Bedřicha Dvořáka začala zajímat státní bezpečnost. V srpnu roku 1947 byl zatčen a poté internován. Během jeho internace byl suterénní byt vyplaven a Dvořákovi tak přišli o veškerý majetek. Bedřich Dvořák v podstatě nevěděl, proč byl internován na STB. Stále mu se byly kladly nějaké otázky týkající se jakéhosi důstojníka jezdectva, ale prostě důvody, proč byl zatčen, mu STB nezdělila.
3: Referát vojenské kontrarozvědky 9. leteckého praporu. Přísně tajné. 18. února 1956. Věc. Výpis ze zprávy informátora Dalibor. Pramen se dotazoval u soudruha Vladimíra Nekoksy na Bedřicha Dvořáka, bývalého velitele letištní peruti v Pardubicích. Oba bydlí v domě doktora Krčmáře v Jungmanově ulici. Zjištění. Bedřich Dvořák je zaměstnán jako bagrista u národního podniku Zemní stavby Pardubice. Jeho manželka tamtéž v kanceláři. Dvořák chodí zvláště v poslední době do restaurace na Veselce a bývá dost často podnapilý. Nekoksa řekl, že sice neví k jakému účelu, ale že doktor Krčmář měl zvonek napojený přímo na byt Dvořáka. Krčmář byl jako bývalý primář okresní nemocnice nepřátelsky zaujat vůči Lidově demokratickému zřízení, což bylo zřejmé z jeho jednání vůči pacientům a také z toho, že k němu docházela městská buržoazní smetánka. K krčmář měl ve své ordinaci vyvěšený diplom zasloužilého člena Národní gardy, což budilo nelibost pracujících. Dle slov informátora si Dvořák stěžuje, že jsou mu svěřovány ty nejtěžší úkoly, ale je prý se svou prací spokojen a prý si i dost vydělá. Dříve býval Dvořák veselý, ale poslední dobou je mrzut a opíjí se. Podepsán nadporučík vojenské kontrarozvědky Jiří Šimek.
2: Jsem Josef Tomáš, jsem vnuk doktora Krčmáře. Bydleli jsme v domě, který vystavil před válkou v Jungmanově ulici. A pana Dvořáka si pamatuju, když bydlel v bývalé prodejně v domě 1438 mého dědečka, který ho tam ubytoval, když byl ve špatné situaci po vlastně únoru 1948 pronásledován státní tajnou bezpečností a neměl kde bydlet. S dědečkem se znali nejspíše jako vojáci, protože dědeček byl vojenský lékař, byl ředitelem vojenské nemocnice v dneska Štrosově ulici v Pardubicích. A pana Dvořáka si pamatuju ve vzpomínkách z mého dětství jako velmi příjemného, vysokého, elegantního člověka. Byl vždycky moc milý a jeho manželka též. My jsme je chodili s mojí starší sestrou navštěvovat dole, kde bydleli v bývalém obchodu. Potom ještě pamatuju, že dostali byt naproti na rohu Nerudovy a Jungmanovy ulice, ale potom už později už ze vzpomínek mizí. Pak až koncem 60. let jsem se o něm dozvěděl, ale to už jsem ho nikdy nepotkal, když jsem se dozvěděl o jeho kariéře válečné.
1: Začátkem roku 1960 Bedřich Dvořák vážně onemocnil. Tak šlo vlastně o to, že se to nemoci promítla v veškeré jeho strádání, ať šlo vlastně v podstatě o službu v letectvu, o dobu internace, o užívání nezdravého bytu v Pardubicích. On onemocnil skutečně vážně, ochorl mu celé tělo a po prodělání dvou operací hlavy odešel 4. února roku 1961 ve věku necelých 49 let do invalidního důchodu. Ovšem právě reakce lékařů z Hradecké fakultní nemocnice byla podnětná k tomu, aby skutečně získali solidní bydlení. A tak manželům Dvořáku jim přidělil bytový odbor v Pardubicích zdravotně nezávadný byt 1+1 s příslušenstvím. No v roce 1968 zemřela manželka Bedřicha Dvořáka paní Ema a 29. srpna roku 1973 v Pardubicích pak on sám. Při rozloučení se zesnulým v pardubickém krematoriu pronesl smuteční projev jeho kamarád, plukovník František Fajtl.
4: Vážení smuteční hosté, přišli jsme se poklonit památce podplukovníka letectva Bedřicha Dvořáka, vynikajícího letce stíhače, statečného bojovníka za osvobození naší vlasti a našeho kamaráda. Než vypukla válka, sloužil Béďa jako poručík u stíhací letky v Olomouci. Nesmírně rád létal a vynikal v letecké akrobacii. My všichni, kteří jsme se s Béďou denně stýkali, jsme tušili jeho šanci stát se velmi úspěšným stíhacím letcem, akrobatem. Béďa tvrdě trénoval a není pochyb, že cestu k vytyčené metě mu zatarasila jenom válka. Nacističtí okupanti mu násilím vzali křídla, ale ne odhodlání se násilí bránit. Odešel za hranice s vědomím, že musí přijít doba odplaty za brutalitu a bezpráví. S prvními československými letci byl odeslán na frontu do severní Francie. I když se Béďa dozvěděl, že nepřítel má přes 2000 stíhačů a Francie jenom 400, jeho bojové nadšení a duch tím nijak nebyl dotčen. Psali o něm ve francouzských novinách. Za odvahu byl vyznamenán jako jeden z prvních cizinců vůbec francouzským válečným křížem. Když Francie padla, uprchl do Anglie a s 312. československou perutí se účastnil bojů ve slavné letecké bitvě o Velkou Británii. Dne 3. června 1942 se nevrátil z náletu na francouzský přístav Cherbourg. Byl sestřelen, zajat a poslán nacisty do zajateckého tábora. Zapojil se do přípravy útěku a byl vybrán mezi prvních 50 kandidátů. Dostal se až do vlasti. Bohužel byl později zadržen četníky a předán gestapu. V tu dobu začíná pro našeho kamaráda ta nejsmutnější část jeho života. Milý Béďo, loučím se s tebou za všechny tvé kamarády, zahraniční letce, které zpráva o tvém náhlém úmrtí velmi zarmoutila. Nakonec se s tebou loučím i já, jako se svým nejlepším kamarádem, se kterým jsem utíkal za hranice a kterému jsem byl velmi často povděčen i za záchranu života v krutých soubojích nad Severním mořem i anglickým a francouzským nebem. Děkuji ti za velkou službu, kterou si prokázal své zemi, za kterou si byl ochoten položit to nejcennější. Nikdy na tebe, Béďo, nezapomeneme. Budíš čest tvé světlé památce.

0: Bedřich Dvořák za svoji válečnou činnost obdržel celou řadu vysokých vyznamenání, a nejen československých, ale i francouzských a britských. Francouzské obdržel Croix de Guerre, to je válečný kříž, za tu svou bojovou činnost bitvy o Francii a za to svoje zranění v leteckém boji 31. března 40. Obdržel také československý válečný kříž vícekrát, československou medaili za chrabrost, československou vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB, také obdržel československou medaili za zásluhy první třídy, obdržel také několik britských kampaňových vyznamenání, War Medal, Defense Medal, a úplně nejcennější vlastně je 39-45 Star. To je poměrně běžná medaile, ale on na ní měl The Battle of Britain clasp, takovou tu sponu bitvy o Británii. Velmi vzácně udělované ocenění. Dostávali ho jenom přímí účastníci bitvy o Británii z řad stíhacích pilotů, kteří v době od 10. července 1940 do 31. října 1940 podnikli v rámci obrany britských ostrovů alespoň jeden bojový let. Do tohodle toho se vešlo 89 československých stíhačů, mezi nimi i Bedřich Dvořák. Opravdového, to znamená i morálního ocenění se Bedřichovi Dvořákovi a mnoha dalším jeho spolubojovníkům ze západní fronty dostalo až po listopadových letech. Bohužel v jeho případě in memoriam, byl rehabilitován a ke dní 1. června 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka.
1: V roce 2012 byl v rodném Chotinově odhalen Bedřichu Dvořákovi pomník a v roce 2016 mu byl udělen ministrem obrany České republiky kříž obrany státu in memoriam.
2: Slyšeli jste příběh pilota britského královského letectva Bedřicha Dvořáka, jednoho ze tří Čechoslováků, kterým se podařilo utéct tunelem ze saganského zajateckého tábora. A ze dvou Čechoslováků, kteří tento útěk přežili a dočkali se konce války ve vězení v Koldic. Po komunistickém puči zůstal Bedřich Dvořák v Československu. Pilotní kabinu vyměnil za kabinu bagru, služební byt za suterénní místnost bez příslušenství. Dožil v osamění a téměř úplném zapomnění. Jen STB na něho nezapomněla. Protože ten, který neměl strach z nebe ani z hlubin, byl pro lidově demokratickou společnost nebezpečným až do samého konce.

0: pořadu zazněly vzpomínky pilota RAF Petra Uruby, které uchovává paměť národa, a pardubického lékaře Josefa Tomáše. Slyšeli jste také badatele Vladislava Severina, historika Jiřího Rajlicha a archiváře Oldřicha Pakostu. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Josef Pejchal, Jaroslav Pokorný, Jiří Zapletal, Aleš Křivánek a Martin Jung. Na výrobě spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Terza Mičáková. Dvoudílný příběh královského pilota Bedřicha Dvořáka připravila Šárka Kuchtová.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
3: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
4: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
2: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
3: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
5: No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
6: Řekni, děkuji, pane Grex.
5: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
3: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
2: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Začala letošní charitativní sbírka školákům od srdce. Islanďani rozhodují o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Fotbalisti ostravského Baníku hrají ligové utkání se Sigmou Olomouc. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Začíná pátý ročník sbírky školákům od srdce. Ode dneška je tak možné pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek. Sbírku pořádá Diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové-Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály.
9: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu částka, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro který je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
8: Zájemci se můžou zapojit do konce příštího týdne. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se do něj musí lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
10: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
8: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Islanděni mají podle dat volební komise velký zájem o dnešní referendum o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Účast je zatím vyšší než při posledních parlamentních volbách.
11: Islanďané rozhodují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory a předložit občanům návrh, za jakých podmínek by mohl ostrov vstoupit do Evropské unie. Právě tento návrh chce vidět i paní Éna, která hlasovala pro. Část Islanďanů ale namítá, že vyjednávání s Evropskou unií paralyzuje státní správu, která se bude muset věnovat přístupovým rozhovorům a nebude se tím pádem zabývat ostatními tématy. Voliči mohou své hlasy odevzdat do půlnoci českého času. Podle průzkumu budou výsledky pravděpodobně velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
8: Hradcem Králové se šíří podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Obsahují odkaz na web, který se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Provozovatel parkovacího systému i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků touto formou nikdy neposílají. Hradecký magistrát doporučuje zprávy ignorovat a na přiložené odkazy rozhodně neklikat.
12: Fotbalisté Olomouce se můžou v neúplné tabulce šance ligy dostat na první místo. V šestém kole nejvyšší soutěže musí vyhrát na hřišti ostravského Baníku. Podrobnosti ze zápasu přidá David Procházka.
13: Před startem druhého poločasu platí Baník Ostrava Sigma Olomouc 1-0 po gólu Míčka z nastaveného času první půle. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
12: Zbrojovka Brno v lize porazila Zlín 3-2 a Artis Brno vyhrál v Pardubicích 2-1. Fotbalový gólman Lukáš Horníček vychytal své první čisté konto v Premier League. Newcastle pomohl ve druhém kole nejvyšší anglické soutěže k vítězství 2-0 na hřišti Tottenhamu. V jehož brance nastoupil Antonín Kinský. Dva čeští gólmani se v Premier League utkali poprvé po 18 letech. Útočník Patrik Schick pak vstřelil gól v úvodním kole německé Bundesligy. Jeho Leverkusen i tak prohrál na hřišti Nováčka z Elfersbergu 2-3.
14: Zdržení na D1 za Rohlenkou a nehoda ve Strážnici. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova budete brzdit před kolonou u Rohlenky. Od kilometru 206 se pak popojíždí až do zúžení do jednoho pruhu na kilometru 208. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za odbočkou na Benešov. Na konci omezení na 25. kilometru stojí dodávka. A blokuje odstavný pruh, na místě už je světelná šipka, některá vozidla vybočují. Na D1 z Přerova do Ostravy čekejte překážku za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 305 už porouchané auto není, zůstalo tam ale dopravní značení v odstavném pruhu. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je zavřená ve Vyžlovce. Vyšetřují tam srážku osobního auta s dodávkou. Objíždět je možné po místních cestách přes Štíhlice a nebo Jevany. A na nehodu pozor při průjezdu Strážnicí. Na silnici 55 do Veselí nad Moravou u odbočky k nádraží havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost, ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Patříte k těm, kteří v knihách hledají inspiraci nebo dokonce odpovědi na zásadní životní otázky? Pak titul Aleše Palána s názvem Tahle kniha ti změní život by vás mohl zajímat. Můžeme ho vnímat jako nadsázku, inspiraci, poučení či cestu. V rozhovorech s autorem o svém životě otevřeně hovoří například pečovatelka, prozaička, kněz, prostitutka nebo manželé, kteří se vzdali pražského pohodlí a odstěhovali se na Šumavu. Každý z nich se snažil najít cestu ze slepé uličky, vyrovnat se sám se sebou, s nepříjemnou životní situací nebo přenastavit stereotypy. Správný směr jim ukázala kniha. Pojďme si společně zalistovat v rozhovorech o nečekané síle čtení, které vedl se svými respondenty Aleš Palán. K poslechu vás zve Lenka Kopecká.
1: Ex Libris.
16: Co moje paměť sahá, žila jsem v prostředí slova, hudby a soch od malička. Vlastně ještě dřív. Máma celé těhotenství prospívala a já jako batole jsem prý vyžadovala, aby na mě mluvila ve verších, aby mi říkala básničky. Jsem prvorozená, mám mladší sestru a bratra. Takže máma se věnovala prvnímu dítěti nejvíc. Táta byl na vojně, ona po něm tesknila a prospěvovala si. Rodiče byli sochaři, žáci Jana Laudy, Španěla a Vincence Makovského. Domem často zněla hudba, z gramofonu nebo z domácích koncertů. Bratr hrál na čelo, sestra malovala a já psala od 4 let básničky. Sochařina je těžká fyzická práce, 3 děti také, a tak maminka začala psát pohádky. Patřila do okruhu zakladatelů české moderní pohádky, to ona vymyslela jméno Hajaja.
17: Vzpomíná prozaička, básnířka a editorka Markéta Hejná, která se narodila v Moravské Třebové. V době charty 77 uklízela na AVU v Praze. Pohybovala se v prostředí pražského disentu, kam ji přivedla láska. Od roku 1983 pracovala jako sekretářka a tajemnice redakce časopisu Zlatý máj v nakladatelství Albatros. I když byla celý život obklopená knihami, přesto existovala jedna, která pro ní měla mimořádný význam.
16: Na Žižkovském gymnáziu, takzvané Slaďárně, vedla školní knihovnu profesorka češtiny doktorka Brimerová. A ona jednoho dne

0: nejslušnější člověk, jakého znám. Překladatel Shakespearea, přítel Jiřího Ortena, to mi řekl Jan Svoboda. Ptám se, vy jste ten Zdeněk z Ortenových deníků? A on, který, jsou tam dva? Žila jsem verši dávno mrtvého básníka a najednou mluvím s jeho nejbližším přítelem.
1: V době, kdy se Markéta Hejná seznámila s nejbližším přítelem Jiřího Ortena, Zdeňkem Urbánkem, jí bylo 25 let a jemu 58. A byla z toho láska. V té době byla krátce vdaná, měla dítě a její představy o budoucnosti se postupně zásadně měnily.
0: Zdeněk o mě hodně stál, dál mi psal dopisy, občas jsme se viděli a to mi vyprávěl o lidech, jejichž jména jsem znala jen z literatury a on doopravdy. Skrze něho oživli umělci, kteří pro mne byli historií, ti z učebnic a ti, co v učebnicích být nesměli. Jednoho dne jsem mu oznámila, Zdeňku, zůstanu s tebou rok. A on mě okamžitě odvezl i s dcerkou ke svému nejbližšímu příteli, k Havlům na Hrádeček a tam jsme nějaký čas bydleli. V neskutečně krátkém čase dostal můj život jiný obsah, jiné kvality.
1: A já připomenu, že za vše může kniha. V tomto případě výbor z deníků Jiřího Ortena. Markéta Hejná nakonec zůstala se Zdeňkem Urbánkem 2,5 roku. Smyslem jejich vztahu byla radost, dodává. Posloucháte Ex Libris. Listujeme v knize rozhovorů Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Jsou to rozhovory o nečekané síle čtení, kdy vás osudy lidí doslova pohltí, ať už je to životní cesta pro zajíčky nebo faráře. Román Jana Otčenáška, Když v ráji pršelo, přivedl na Šumavu manželé Janu a Jaroslava Pulkrápkovi a začal se odvíjet jejich román.
2: Když na Šumavu hrdinové té knihy šli, byli plní elánu a měli svoje sny, ale realita byla tvrdá a brzy dostali přes čumák. Takhle to zní nezajímavě, ale bylo v tom hodně romantiky. Volání dálek, neznámá a opuštěná krajina, nekonečné lesy, divočina s nádechem tajemství a nebezpečí, boj s přírodou, tajemné příběhy. Něco jako cesta na divoký západ. V 80. letech nebylo z čeho vybírat.
3: Oba jsme trampovali, takže nás ta romantika a touha po dobrodružství oslovila. Vlastně to bylo podobné jako v knize. Opustili jsme dobrou práci, pohodlné bydlení a vydali se do míst, která jsme znali jen z vyprávění a z několika málo knížek. Knížky vlastně vždy v našem životě hrály nemalou roli.
1: Šumavu do té doby, než se přestěhovali z Prahy, Satalic, neznali. Rozhodla za ně knížka, která je nějak podvědomě oslovila. V Praze měli dobrou práci, byt a přesto zvítězila Šumava. Proč? Co hledali?
3: Tajemstvím opředenou krajinu se dodnes snažím pochopit. Bylo to, jako by tu zmizela neznámá civilizace. Nikde se o ní nepsalo, nemluvilo. Nebyly žádné staré fotky, žádné staré mapy. Mapy. To bylo vždycky moje. Jednou nám přivezli maringotku, která dřív stála přímo u hranic. Otevřel jsem šuplík a tam staré lesácké mapy. Krásná hora, Stožec, nové údolí. Poznával jsem Šumavu takhle v náznacích.
2: Chtěli jsme na Šumavě prostě nějak začít. Byt to byl pěkný, hned přes chodbu jsem měla kamarádku Evu. V záblatí byl krám, školka a pošta. Tam jsem chodila telefonovat. Máma mi vždycky v určitý den a určitou hodinu na poštu volala. Měli jsme vyhrazené relace. Já bych tady určitě někde zůstala, i kdybychom se rozvedli. V žádném případě bych nešla zpátky do Prahy.
1: Manželé Jana a Jaroslav Pulkrápkovi si na Šumavě našli cestu k víře. Pan Jaroslav je ředitelem kulturního centra ve Volarech a jednou za 14 dní slouží bohoslužbu v kostele ve Vltavici. Střídá se tak s knězem. Přijdou známí, sousedé, kamarádi, i třeba z Prahy. Píše texty o Šumavě a jeho žena mu je opravuje. Chystá se na třetí díl Šumavských toulání. A jakou roli hrají ve vašem životě knihy dnes? Ptá se Aleš

0: Palán, autor titulu Tahle kniha ti změní život.
1: Knihy jsou to nejcennější, co vlastním. Jsou mezi nimi opravdové skvosty, aspoň pro mě. A Jana? Ta má na knihách úplnou závislost.
2: Vimperskou knihovnu mám už přečtenou celou. Brala jsem to pěkně podle abecedy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Ex Libris. Listujeme knihou Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. A o čem je? O příbězích lidí, kteří si jednoho dne přečetli knihu a díky ní se jejich osud začal měnit. Autor zpovídá 14 osobností různého věku, povolání a založení. Zaujala ho i Jana Millerová, empatická věřící pečovatelka. Její obětavost spolu utvářela kniha Školák Kája Mařík. Čtvrté vydání z roku 1931 je sice potrhané, ale to není ve čtení na překážku. Naopak.
3: Dost jsem ji prožívala, aspoň prvních 5 dílů. Vyrůstala jsem v Polné na Kateřinově, to byl kout, kde se trochu zastavil čas, hlavně ve vztazích. Všichni jsme tam spolu dobře vycházeli. Kája Mařík tak prožíval věci, které jsem znala sama. Imponoval mi, jen mi přišlo divné, že rodičům vyká. Uměla jsem si představit, jak se v knize píše o mých kamarádech ze Špejcharu. S Kájou Maříkem jsem velmi silně prožívala třeba jeho první lež. Nejvíce se mne dotkla kapitola, kde Zdeňa z Hájovny měla spálu a Kája se za ní vydal. Tenkrát k nám jezdila Mařenka, děvče mého nejstaršího bratra, později jeho manželka, a ona byla zdravotní sestrou. Mně se moc líbila uniforma zdravotní sestry. Chtěla jsem být jako Marie. A hlavně, Kája se nebál spály, tak jsem si řekla, že já se nemocí taky bát nebudu.
0: Školák Kája Mařík paní Janu Millerovou fascinoval. Jako malá holčička příběh obdivovala a brala si z něho postupně příklad.
3: Když se Kája připravoval na biřmování, jel na Svatou horu a já si říkala, jak to muselo být velké. Měli jsme strejčka, co bydlel nedaleko Příbrami, tak jsem měla svou dětskou představu, jak tam šli. Byla to zkrátka knížka, která mě provázela dětstvím.
0: Paní Jana nakonec na Svatou horu jela a předčilo to její očekávání a upevnilo cestu k víře.
3: Svatá hora mi učarovala. Šli jsme s Příbrami po schodech vzhůru, po cestě několik oltářů, všude fuchsie a každá jiná. Nebylo to písmo, nebylo to nějaké zbožné kázání, nebylo to nic ve škole, co by mě k tomu přivedlo. Byla to tahle dětská knížka. Jednou mi někdo říkal, že jsem chorobný optimista a že mu tím jdu pěkně na nervy. Já se smála, že z toho mám radost. Vzpomínám, jak jsme jednou byli v Českém Těšíně na duchovních cvičeních, už nebyli na tajňačku jako za komunistů a povídali jsme si o tom, jaká knížka nás nejvíc oslovila. Zaznívaly tituly známých teologů a já si říkala, jen počkejte, zajíci, mě formoval Kája Mařík. Pak jsem to vyslovila a údiv se míchal s pohoršením a smíchem. Došlo mi, jak se lidi rádi škatulkujou. Proč se tlačit do toho, že mě nejvíc oslovilo nějaké složité duchovní dílo? Nejvíc se mi tehdy chechtali 3 chlapy, co tam byli. Ti mladší pomalu ani nevěděli, co to Kája Mařík je.
4: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Listujeme knihou Aleše Palána, novináře a spisovatele, který je autorem i spoluautorem přibližně 60 titulů, převážně rozhovorů a publicistiky. Patří k nim také ten, ze kterého dnes čteme ukázky. Nese název Tahle kniha ti změní život. Co vše na sebe prozradili lidé, které zpovídal Aleš Palán, třeba páter Pavel Šimák z Jihočeské kaplice, který kdysi přečetl jednu knihu a ta ho bytostně zasáhla. Od té chvíle ví, co je jeho posláním, poskytovat zázemí lidem, kteří potřebují pomoc.
1: Pravděpodobně to ovlivnila jedna kniha. Obsahovala něco, co už znělo i v mé duši, ale ona to vyslovila. Byla to slovenská kniha od Ludovíta Fazekaše s názvem Posvěcení jako bohoslužba všedního dne. Vyšla ještě za totality, četl jsem ji tuším v roce 1984. Mimo jiné se v ní psalo o tom, že církevní objekty, střediska dnešní doby, si budou muset zvyknout na to, že v nich nebudou naleštěné mramorové schody, ale že ty schody budou občas třeba pozvracené a ubrusy na stolech budou od propálených cigaret. Fary a podobné církevní objekty by měly být otevřené těm, kteří mají životní těžkosti, třeba i se závislostmi. A církev by měla být nemocnicí, která sice dbá na duchovní hygienu, ale je otevřená všem, kdo jsou jakkoli nemocní. Tato myšlenka mě velice zaujala. Vždycky jsem si církev představoval jako rodinu, která pomáhá všem. V té knize to bylo krásně vyjádřeno.
0: Faráře Pavla Šimáka z Jihočeské kaplice ovlivnila ještě jedna kniha, co se týče služby, která vyžaduje oběť. Byly to příběhy od Bruna Ferrera a jeden vám nyní nabízíme.
1: Je to příběh jedné dívky, která jde s maminkou na procházku. Potkají velice silnou paní a holčička se začne na celé kolo smát. Maminka ji sice nejdřív okřikne, ale potom jí do ucha pošeptá zajímavou větu. Řekni si, to jsem přece já. Holčička tomu nerozumí, tak jí to maminka vysvětlí. Budeme hrát takovou hru. Kdykoliv uvidíš nějakého podivného, nesympatického nebo přímo protivného člověka, zkus se vcítit do jeho kůže. Zkus si počínat tak, jako kdyby spotkala sebe samu a řekni si, ten druhý jsem přece já. Holčička na to po letech vzpomíná. Za tím příběhem je hezká filozofická či teologická myšlenka, že všichni jsme jedno, tvoříme jeden společný organismus. Patříme k sobě podobně, jako k nám patří levá ruka, která obvykle není tak šikovná jako ta pravá, ale naše je úplně stejně. Stejně tak k nám patří ti druzí, kteří třeba nejsou tak krásní a chytří jako my. I s nimi tvoříme jeden organismus.
0: Páter Pavel Šimák by si přál, aby se církev přiblížila ideálu, který byl na počátku. Církev je rodinou, kde se všichni bez rozdílu mohou vyjadřovat a navzájem se starat i o ty takzvaně venku v nouzi. Další zajímavou osobností, kterou zpovídal novinář a spisovatel Aleš Palán, je cestovatelka a spisovatelka Viktorka Rys, která se sama vydává i do pro někoho nehostinných a nebezpečných míst a v její výbavě nechybí ani kniha. Viktorka nemá pevný cíl, ani neví, kdy se vrátí zpět do České republiky, ale co ví přesně, je, že chce napsat beletrii o čtyřech dílech. Dobrodružná povaha, žádné plány, to jsou rysy, které charakterizují Viktorku Rys. Kde se vzala touha po cestování?
2: Když mi bylo 10, přečetla jsem si Robinsona Crusoe a můj osud byl spečetěn. Od té doby mne zajímalo jen to, jak přežít v přírodě, jak si vytvořit olej, z čeho udělat provaz. Tím jsem žila. Přirozeně se dostavil Jaroslav Foglar, Henry David Thoreau, trochu Jack London a zejména Ernest Thompson Seton. Ten někde napsal, že by dokázal přežít v divočině, kdyby měl sebou jediný nástroj – sekeru. Bylo mi zhruba 11, když jsme si pořídili labradorského retrievera a já jsem s ním chodila na procházky. A někdy opravdu se sekerou. Se sekerou jsem jela i na Velkou Fatru na svůj první solo track. To už jsem měla přečtené Karpatské hry. Míla Nevrlí tam, myslím, že to bylo ve hře na poutníka s lehkým srdcem, píše, že je dobré mít jen malinký batůžek a netahat žádné zbytečnosti. Takže jo, vyházím všechny zbytečnosti. Neberu ani stan, protože Míla píše, že ten je pro zelenáče. Na spaní mi stačí plachta. Ale sekerku podle Sejtna mít musím.
0: Těmi největšími překážkami v životě nemusí být jen horské velikány. Své o tom ví další žena, jejíž příběh knihu Aleše Palána otevírá. A my jim naše povídání uzavřeme. Ocitla se na hranici svých sil, byla v nouzi, bezradná, bez náznaku východiska, znásilněná vlastním bratrem. Kamila se nedobrovolně stala prostitutkou. Z Moravy odešla do Prahy s mužem, který jí sliboval úplně jinou kariéru, než jaká byla nakonec realita. Že je vše jinak, pochopila během jediného dne.
3: Dali mi klíče, oblečení a oznámili mi harmonogram. Za chlapama se mnou chodil Ruda, aspoň si tak říkal. Odvezl mě, přivezl a pořád mi stál za zadkem. Ze začátku žádná holka nechce, tak jí začnou vyhrožovat. A když se pokusí utéct, posílají jí SMSky, že vědí, kde bydlí její rodiče a že se s nima může rozloučit, pokud nebude do pár minut zpátky na bytě. Teprve když holka začne hrát jejich hru, dají jí ten luxus, co slibovali. Ale musíš hrát podle jejich pravidel.
0: Eskort na povel, to bylo živobytí Kamily, která od klientů zažila bití, řezání, pálení cigaretou. Život, který prožívala, pro ní rozhodně životem nebyl. A tak začala uvažovat o sebevraždě.
3: První knížka od Paola Coelha, kterou jsem četla, byla Veronika se rozhodla zemřít. Přelouskala jsem to a uvědomila si, jak by bylo sobecké skončit se životem. Minimálně 5, možná 10 lidí by tím trpělo. Bylo by to ode mě nefér. Nemůžu přece postavit rodiče nebo kamaráda do situace, že mi budou chodit zapalovat svíčku na hrob.
0: Kamila 2x spolikala prášky až do úplného bezvědomí. Po druhé to nedomyslela a skolabovala jen pár kilometrů od nemocnice, když šla za klientem, který o ní pálil cigarety. Naštěstí ji nějací kolemjdoucí odvezli do Motola. Jednoho dne se jí dostala do ruky další kniha od Paula Coelha, 11 minut, která je o prostitutce, co odjela do Brazílie a začala se živit v eskortu.
3: Otáčela jsem stránku za stránkou a říkala si, ta hrdinka je ale blbá, vždyť ona je úplně blbá, k tomu bych se nikdy nesnížila. A pak jsem zvedla hlavu od čtení a došlo mi, že dělám úplně to samé. Dostalo mě to zpátky do reality. 14 dní mi to leželo v hlavě tak silně, že jsem si počítala těch 11 minut a při styku koukala na hodinky.
0: Jak se Kamile podařilo prchnout z Prahy a vrátit se domů na Moravu? Mohla za to kniha? Při jejím rozhodování určitě, ale ani knihy nejsou všemocné. Na pasáky potřebovala silnější kalibr. Zaúčinkovalo až nechtěné těhotenství.
3: Ano, když se to pasáci dozvěděli, sebrali mi veškeré věci, mobil i falešné doklady. Sebrali mi hotovost, protože jsem nedodržela smlouvu. Měla jsem naspořeno asi 250 tisíc, z toho mi 150 tisíc sebrali. Vrátila jsem se na Moravu, pronajala jsem si vlastní byt. Mým snem bylo vystudovat psychiatrii, ale bylo mi přes 20. Musela jsem se živit a navíc jsem čekala malou. Pak mi došlo, že můžu být šťastná, i když vystuduju něco obyčejného. V obchodě jsem každý den s lidma, vím, kdo si dárky či kytky kupuje, poslouchám příběhy. Dnes vidím dcerku, jak se těší na karneval, vážím si toho, že si večer pustím film nebo že jedeme na výlet. Díky tomu špatnému jsem se naučila prožívat život.
0: Příběhem Kamily z Moravy jsme uzavřeli knihu Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Ať už jste vášnivými čtenáři, posluchači, diváky nebo pozorovateli, I ve vás může jednou zažehnout jiskra touhy po změně životního stylu. Jiskra pro zatím nesplněné sny. Možná se skrývá mezi řádky knihy, kterou jste ještě nepřečetli. Až ji objevíte, třeba vám změní život. Citace z publikace, kterou vydalo v roce 2024 nakladatelství Host, četli Vladimíra Bezdíčková a Ivo Tajmr. Dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková a za zvukovým pultem seděla Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí autorka Lenka Kopecká.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Česko zaplatilo od roku 2020 za vakcíny proti covidu zhruba 19 miliard korun. Z celkem 41 milionů dodaných dávek se v tuzemsku využila necelá polovina, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Víc než 18 milionů dávek za 8 miliard korun museli zdravotníci kvůli končící použitelnosti zlikvidovat. Pro očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. V Praze končí prázdninový provoz MHD, metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech, od pondělí vyjedou častěji i tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý a v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. A nový norský král Håkon VIII dnes večer poprvé od včerejší smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal. Poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi nory byl oblíbený. Fotbalisti Baníku Ostrava hrají v šestém kole šance ligy proti Sigmě Olomouc na stadionu ve Vítkovicích. To sleduje David Procházka.
6: 73. minuta, Baník Ostrava stále vede nad Sigmou Olomouc 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: V dalších duelech Zbrojovka Brno vyhrála nad Zlínem 3-2 a Artis Brno zvítězil v Pardubicích 2-1.
7: Kolo, který se... Na Zaruhlenkou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte se zdržením Zaruhlenkou. Od kilometru 206 se popojíždí do zúžení na kilometr 208, poté se jede jedním pruhem. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy je opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavil kamion kvůli poruše v zálivu. Pohybuje se tam řidič ve vestě. Na silnici 7 se vyhněte překážce u Chomutova ve směru do Prahy. Za odbočkou na Karlovarskou silnici na kilometru 81,5 máme hlášenou srnu na vozovce. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je neprůjezdná za Mukařovem. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním autem. Řidiči osobních aut objíždějí okolními ulicemi. Na nehodu pozor při průjezdu Pelhřimovem. V křižovatce na Humpolec a Tábor provozu překážejí následky nehody osobního auta. A ve Strážnici pozor na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U odbočky k nádraží havarovalo osobní auto, místem se projíždí pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, při vyjasnění až na 10. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje střední Asii?
9: No, je to mnohem horší než u nás. Takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
8: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
10: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
8: Tak to cítíme i u nás.
11: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
8: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijašová, zooložka, dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Vladimír Hůla, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
12: Dobrý den.
8: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
11: Dobrý den.
13: Laboratoř.
10: Kdo přijde, ten pase.
11: Obrovský louky, kde jsou 1, 2, 3 druhy rostlin a to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
10: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradace.
12: Kolegové z Ulaanbaatáru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
8: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť? Ptám se Vladimíra Huly.
9: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
8: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
9: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
8: Barbora Dobijašová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
10: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo, přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani a ziští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska, ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je, a pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
8: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
11: Mě velice právě zaujalo, že ta desertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohézní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
8: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
9: Oni donedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velký množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jsou jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kolik kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zemi jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
8: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zarámovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, myslím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
9: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ale to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podělím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a o ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovovány pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám ta je permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá. Tam, ano, ano. Jo, nehledě na to, že díky tomu, že se mění klima, otepluje se, tak se tam objevují škůdci, kteří tam doposud nebyli. A to včetně teda jejich lesních dřevin. Teďko budeme mít jeden zajímavý článek na to.
8: Takový nějaký mongolský kůrovec?
9: Třeba máme teďko prvonález ploštice, která se šíří z Ameriky, která likviduje borový semínka a na tom stojí část jejich ekonomiky.
8: Jsme v rozhlasové laboratoři a věnujeme se tentokrát hlavně situaci v Mongolsku, kam jezdí dva z mých hostů. Hosty dnešní debaty jsou ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
8: Na ničení stepy se Mongolsko lidé podílejí nejenom tím, že přispívají ke klimatické změně, ale třeba i změněnou pastvou koz. Pokud je nadměrná, ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k křížení pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Dobijášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
10: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života, tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
8: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
10: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobují tu pastvu těch svých zvířat.
8: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kos je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
9: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, který vlastní ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta desertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta půda degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulanbátaru, jmenuje se to Javland, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama společně s německou rozvojovou pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pastvě. Díky tomu přebytku pastvy je tam nádherný slaný, nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a ku podivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současných lidí tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně dzudy, ty studený zimy. Bohužel to sami ale se děje jako v přírodních ekosystémech, že nám umírají ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
10: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo na nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
8: To trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhleté studii.
11: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Vláďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin, a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje, podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i té biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat než třeba v Mongolsku a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak, k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
9: Navážu hned rychle. Nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tím to nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočít.
11: V Evropě tohle to asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit. K té redukci ale stejně nedochází.
8: No ale to myslím kvůli suchu. Pokračující klimatické změně bylo navíc málo krmiva.
11: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, anebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
8: A tohle nějak řeší i Mongolové.
9: No, Mongolové řeší taky, že tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je teda velký průšvih. Jo.
8: Proč?
9: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosený. A třeba v Numurugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
8: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, s tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se Barbory Dobijašové.
10: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vrátit do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
8: Prospívá to vegetaci?
10: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinu těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním, dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků a takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně větší diverzita potom těch návazných druhů.
8: Takže proto v Mongolsku to střídání pastvin.
9: Určitě. To je hypotéza jednoho pana profesora z Holandska, který přišel s tím, že ta naše krajina musela být vždycky otevřená, protože tady byly ty velký kopytníci, který otvírali. Je okolo toho obrovská diskuze.
8: Že jsme to měli málo lesu?
9: No, že jsme to měli mnohem méně lesa, než si myslíme. Že dokonce i v tom období Atlantik, kdy to bylo vlhký, tak ten les ve skutečnosti byl asi dost řídký. A že třeba palynologické analýzy, které máme, jsou
8: to znamená pilu.
9: Takže jsou zkreslený tím, že některý pil se líp pohybuje než jiný, líp se shromažďuje, my se k němu potom dostaneme v těch 7 dnech, kde se shromáždil a tak dál. Takže vlastně ty vývody jsou jako složitější. Profesor Zravý říkal, my vždycky odvozujeme něco od rozpláclíků, ale my vlastně vůbec nevíme, jak ty rozpláclíci vypadaly, teda myšleno fosílie. My se snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válkou. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc. Jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teď posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí i ty louky se zakládají. Jo, není to tak, že by ta louka jako vznikla, ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu, to nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
8: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hůla, zoložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
8: Na závěr té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhár, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba a ubývání kořisti v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom Mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
10: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
8: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci schovu?
10: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou. Jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
8: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autoru studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
9: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský. Že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí ty zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhko, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív a přijde jich tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje, kde bych neřekl, že to je národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě byl tam zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou, to je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo, to je jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně. Tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
8: To se myslím týká i práce Barbory Dobijášové, že vy se zabýváte právě koňmi
10: ano,
8: tam.
10: Já se zabývám chovem vlastnické péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně převalského do Mongolska, do Kazachstánu.
8: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
10: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře uživnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastev tuta zvířata pást, zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B v jihozápadním Mongolsku vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní převalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba v jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
8: Tak Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
11: Mně to připomnělo třeba populace našeho modrázka černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menších populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohleto je za mě potom ten problém podobně i jako u toho erbise, právě ta fragmentace.
8: On to má asi jinak než třeba modrásek bahení.
11: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v jeseníkách.
8: To tady zbyl z doby ledové.
11: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský, to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy, a nějakým stejným způsobem pozorovat.
8: V debatě k tomu článku o erbisech, tady o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
10: V Mongolsku se právě o té konektivitě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, je snaha nějakým způsobem ty koridory tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné, seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně v Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit i pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
8: Jak ten kulan vypadá?
10: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolný v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
8: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
10: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to pro to zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
8: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
9: Oni vědí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků, anebo teda podle nějakých výrazných míst, a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo? To je jako známá věc.
8: To mají svoji GPS.
9: Ty mají svoji GPS navíc. A my jim do toho potom stavíme nějaké bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů. A samozřejmě ten ekologický by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle tom mají jako navrch docela, protože máme úzesy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš na, jako v některých případech spíš na škodu.
8: Co je ten ekologický přístup?
9: No, ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo. Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HKO Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly být přechody, jak jsem říkal, podle toho úzes, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak jako by mělo. A je zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Jo, když dělala třeba Arnika jako sdružení, když dělali, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, nebo 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byli teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Měla příliš se bála třeba. Jo,
8: tam byla... Tohle řeší i Mongolové.
9: No, samozřejmě.
10: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích a sleduje se, kudy se pohybují.
8: Skončíme možná trochu optimističtěji, protože moji hosté dobře znají i situaci ve východním Mongolsku. Čím je to ekologicky zajímavé?
10: V tom východním Mongolsku vlastně se zachovala pravá step. Opravdu ta úživná vysoká tráva. Je to v současné době v Asii největší celistvá step. Říká se jí také východní step, to opravdu označuje tento cíp toho východního Mongolska. A ten národní park, který tam, jaký my se soustředíme, se jmenuje Numruk. A pro nás je zajímavý proto, že vlastně je to habitat, který by potenciálně mohl podporovat pěknou a velkou populaci koní převalského, kterou bychom tam rádi reintrodukovali. A oproti těm ostatním, řekněme, suším stepím má tu výhodu, že v té vidině nějakého ohřívání nebo vysychání má, řekněme, nějakou rezervu a ta vegetace tam je dostatečně hojná na to, abychom věřili tomu, že vydrží.
8: Tak máte důvod tam cestovat? Já vlastně nevím, kolik hodin je to třeba letecky do Ulaanbaatar a potom dál.
9: A jede se tam 1,5 dne, teda myslím, že jo. Vyjedete po relativně slušný silnici asi den a pak další den po strašném tankodromu, který prostě někdy nejde ani projet. Tam se prostě velice špatně něco plánuje, protože jednak příroda vám to změní, lidi vám to změní. Prostě musíte být opravdu operativní. A já teda jako Numruk miluju, je to fantastický území, který prostě si zaslouží nejpřísnější ochranu. Myslím si, že Mongolové k tomu mají nějak našlápnuto. No a já věřím tomu, že ta introdukce se povede, no, že tam ty koně půjdou. Je to jako hrozně hezký místo.
8: Dnešní laboratoři účinkovali ekolog Vladimír Hula. Děkuju moc.
9: Není zač.
8: Děkuju založce Barboře Dobijášové, že se připojila do této naší debaty, byla v našem pořadu.
10: Děkuju za pozvání.
8: A také studentovi Českolipského gymnázia Davidu Štrupovi, díky, že jste tu byl.
11: Moc děkuji za pozvání.
8: Martina Mašková se těší za týden zase v tomto pořadu naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.
4: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Počet obětí po povodni v Nepálu a Tibetu roste, je jich nejméně 675. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Slovenský cyklista Pogačar musí po pádu na Vueltě na operaci klíční kosti. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na 675. Pohřešováno je v zemi aktuálně přes 2400 lidí. Oznámili to nepálské úřady. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
13: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
5: Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
14: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
5: Stovky lidí si dnes prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
15: Tati, bylo to tady super nebo ne? Jak ty teda, no?
16: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
17: První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No.
18: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
16: Mimořádně se dalo dostat i k jámě a nebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Fotbalisti ostravského Baníku vyhráli v šestém kole šance ligy nad Olomoucí 1-0, Artis Brno zvítězil v Pardubicích 2-1 a Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2. Zbrojovka dvakrát vedla, Zlín ale pokaždé vyrovnal po rohových kopech a o vítězství tak rozhodlo až nastavení. Trenér brněnského týmu Martin Svědík byl nespokojený s bráněním standardních situací.
19: Poprvé to byl out, to bylo varování ve 48. zhruba, pak nedohraný dvě situace, to je jednoznačná zodpovědnost, vlastně individuální zodpovědnost našich hráčů, takže proto jsme si ten zápas zbytečně zkomplikovali. Tohle to prostě se nám nemůže stávat, aby jsme dostali dva góly ze standardní situace v momentě, kdy vedeme ještě.
5: Cyklista Tadej Pogačar utrpěl při pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku a zlomil si klíční kost a krční obratel. Oznámil to jeho tým UAE Emirates s tím, že Pogačar musí na operaci. Navíc jako lídr závodu musel po pádu odstoupit.
7: Nebezpečí na D10 u Bakova nad Jizerou a překážka na D1 za Ostravačicemi. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Turnova buďte velmi opatrní na 51. kilometru. Před odpočívkou u letadla se v okolí vozovky pohybuje srna.
20: Byla tam hned na krajnici, rozhodovala se, jestli spáchá sebevraždu, tak pozor, je to nebezpečné.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Je v zálivu u pruhu pomalá vozidla. Na vozovce se pohybuje řidič ve vestě. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za odbočkou na Mělník. Na 25. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je stále zavřená po nehodě ve Vyžlovce. Srazilo se tam auto s dodávkou. Řidiči objíždějí po místních cestách, například přes Jevany. A v Pelhřimově pozor na silnici 34 do Humpolce a v křižovatce na Tábor havarovalo osobní auto. Připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: České nemocnice stále trpí příliš vertikálním rakousko-uherským způsobem řízení a potřebovaly by výrazný řez, říká muž, který české zdravotnictví zná hodně zblízka. Jako lékař, jako vědec, jako šéf jedné z jeho špičkových klinik. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Vítejte, dobrý den.
22: Dobrý den, dobrý den.
21: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
4: Osobnost Plus.
21: Já si to představuju tak, pane profesore, že se vám stane tu a tam, netroufám si odhadnout, jak často, že někomu změníte život jednou větou. Ta věta zní, máte leukémii. Já se ptám, co je na takovém okamžiku, ze kterého mi jde mráz po zádech i po těch letech pro vás nejtěžší?
22: Tak ono záleží na tom, o jakou leukémii jde, to je hnedka ta druhá věta, kterou tomu pacientovi musíme říct. Takže máme dvě takové skupiny, akutní a chronické. U těch chronických leukémií toho pacienta často uklidňujeme tím, to jsou takové typy leukémie, že ho vůbec nemusíme léčit. a Bůh ví, jestli ho někdy léčit budeme, že to třeba ta leukemie, že se to sice tak děsivě jmenuje, ale že to nepotřebuje. Takže to jsou.
1: A samo to zmizí?
22: A dokonce nezmizí to, ale ten pacient s tím žije a kolikrát ani opravdu
1: bez potíží.
22: A pokud ty potíže nastanou, tak teprve potom si vyléčen. To je jeden typ a to je vlastně nejčastější leukemie. Čili v tomhletom ta naše pozice, pokud jde o tuto leukemii, je celkem snadná, ale samozřejmě ten pacient se s tím nějak musí s naší pomocí umět zžít. No a pak jsou ty jiné leukemie, některé taky chronické, které se ale musí léčit, a to je krásná elegantní tabletková léčba dneska. A pak jsou ty akutní, které se musí léčit teď hned a je ta léčba poměrně intenzivní a jsou i vyléčitelné, dokonce 50% z nich jsou vyléčitelné někdy s pomocí transplantace kostní dřeně. A tam samozřejmě si jaksi s tou zprávou a s tím, jak to tomu pacientovi podat, musíme vyhrát.
1: Tak a to by mě zajímalo, tahle hra o slova. Jak to, nebo kde se to učíte, podle čeho se to učíte, jak to pacientovi říct, že má tu nejrizikovější formu leukemie?
22: Jo, to je dobře, že jste položila tento dotaz, protože já jsem končil vlastně medicínu na konci 80. let a tenkrát ještě se to přelilo trošku do těch 90. se na onkologických, hemato-onkologických pracovištích dokonce před pacienty zakazovalo mluvit o jejich nádorových chorobách. Vůbec vyslovit slovo nádor na onkologickém oddělení bylo někdy zakázané, sám jsem toho byl svědkem, byť jsem původem internista. A pouze na sesternách a na lékařských pokojích se tedy mohla vyslovovat

0: kdysi dávno, kdy se takové věci sdělovaly na chodbě ve stoje nakonec příbuzným a tak dále, tak to samozřejmě už taky jsme naštěstí někde jinde. A je potřeba prostě dopředu toho pacienta a nejenom pacienta, i jeho rodinu, příbuzné nebo blízké, kteří s ním v tu chvíli jsou, odhadnout a některé věci, jak si říct, naplno, ale zároveň říct, že proč tady jsou, to je to nejdůležitější sdělení, je, že jim můžeme pomoct a že to onemocnění je nějakým způsobem ovlivnitelné, léčitelné a v řadě případů i vylečitelné, takže toho se samozřejmě potřeba chytat.
1: Víte, jenom mě maně napadá, když vlastně připomínáte, jak to před pár dekádami bylo, myslíte někdy na to, co všechno, a to se netýká jen medicíny, to se týká vlastně všech oborů, co všechno v minulosti bylo, abych to řekla kulantně, zvoráno, a muselo to být posléze přeoráno?
0: No, samozřejmě, jestli myslíte vůbec ve společnosti, tak ano, v souvislosti třeba s medicínou, pochopitelně ano. Ono teda zase, já jsem strávil nějakou dobu pracovně tehdy v 90. a ve Spojených státech, potom v Anglii, v Irsku, předtím ještě ve Francii a musím říct, že vlastně tahle ta doba, kdy se pacientům ty diagnózy nezdělovaly, ona zase nebyla tak vzdálená ani tam od té doby, kdy já jsem když jsem měl tu možnost se tam vyskytnout, ale tak v Americe to byly desítky let, ale v Evropě to byly skoro jednotky let, takže měli jsme zpoždění, ale řekl bych, že bylo vidět, že ta medicína v tomhletom směru vlastně se vyvíjí i tam, no. Akorát, že rychleji.
1: Když jste použil to slovo zpoždění, tak by mě zajímalo, jak velké zpoždění v tuhle chvíli máme v léčení tohoto typu leukémie, nebo řekněme těch nejrizikovějších, jak velké zpoždění máme za Bostonem, za Londýnem?
0: Tak za Bostonem, já si myslím, že žádné teda, jo. Dovolte mi to teda říct, že teda žádné. Jsou tady velké rozdíly jedině snad v managementu, jak řekněme ta pracoviště, která se tím zabývají, manažovat tak, aby se tam ten pacient cítil dobře. Jo,
1: A co je ten základní rozdíl? Co dělá pacienta nepohodlný, že se cítí nepohodlný?
0: Aby, a to já vám řeknu, tím se zabývám už řadou let a pořád přemýšlím, jak to vylepšit, aby pacient odcházel nebo byl po, řekněme, konverzaci nebo po kontaktu s lékařem, aby měl pocit, že mu byl věnován dostatek času a že se dozvěděl všechno, co chtěl. Ono to druhé, to poslední, co jsem říkal, je objektivně těžké, protože když myslím to, aby ten pacient měl pocit, že se všechno dozvěděl. Jo? Protože jedna z nejčastějších odpovědí po první návštěvě je řek, já vlastně nevím, co mi říkal, anebo on mě nic neřekl. A nebo manželka se ptá pacienta, tak co? Říkali, já nic nevím, on mi nic neřekl.
1: To je ze šoku.
0: To je ze šoku, no. To je často právě ze šoku a chyba je taky na straně nás, lékařů, že se snažíme chybně, a to právě mediky odnaučujeme, těm pacientům v první minutě, dvou říct úplně všechno. To nejde. Zahltit pacienta novými informacemi je prostě chyba.
1: A kdybyste řekl, vemte si papír, tušku a pište si.
0: Tak, to nejlépe a to třeba v těch západních nemocnicích je celkem standard, je, že ten pacient málo kdy zcela vzácně přichází sám. Vždycky je s ním jeho partner, partnerka, manžel a tak dále. A že těch uší je tam víc, což u nás zatím zas tak nebývá často, bohužel. Takže ano, i na ten papír někdy dojde a samozřejmě to je správné. Ale to první vlastně, že ten pacient má pocit, že mu byl věnován čas, to je taky hrozně důležité a to bohužel u nás zatím ne tak úplně je splněno těm pacientům. No.
1: Pane profesore, když jste řekl, že poté, nebo naznačil, že po té kvalitativní úrovni léčba je velmi srovnatelná tady a třeba v Bostonu, tak mě zajímá, kde v těch posledních

0: Více než v třech dekádách, kdy začala tady existovat normální společnost, jsme to vlastně dohnali všechno, to, co v té Americe trvalo dekády, dekády, dekády.
1: Jasně. No tak v našem oboru jsou to hlavně nové léky, že jsme měli možnost jaksi k přístupům k novým těm lékům, které my jsme tady zpočátku třeba mohli považovat ještě za experimentální a už se třeba v Americe používali relativně standardně a tady bych si dovolil říct jednu vsuvku na Ameriku, ale ne pro každého pacienta. Standardně, ale ne pro každého pacienta. To je důležitý si uvědomit. A tak to je jedna skupina, teda, nebo jedna důležitá věc, nové léky a potom nové postupy a také nakonec i ten hardware, že ty nemocnice se tomu těm našim hematologickým pacientům, kteří potřebují speciální, třeba potřebovali při transplantacích kostní dřeně a tak dále, postavit speciální místnosti a vzduchotechniku a tak dále, tak to všechno se v těch 90. letech celkem dohnalo.
0: Navedl jste mě na další otázku těmi novými léky. Mě by zajímalo, stalo se vám někdy, že jste před sebou měl pacienta s jakoukoliv prostě tou rizikovou formou leukémie a prostě jste ho nemohl léčit, protože se to nevešlo do rozpočtu, nebo pojišťovna vám řekla, že to nejde, nebo nemocnice to regulovala, něco takového. Stalo se vám to?
1: Paní redaktorko, dneska už můžu říct, že ano. Už jsem přeci ve věku, kdy si můžu dovolit koukat se dozadu a i na sebe něco špatného prozradit. Ano, stalo se mi to. Stalo se mi to rozhodně minimálně dvakrát nebo třikrát. A bylo to v jednu chvíli, nebyly to už 90, bylo to už v novém miléniu, ale už je to víc než 15 let, možná 20 nakonec, kdy jeden nejmenovaný minister dokonce prohlásil, my jsme spolu osobně mluvili, že pacienti v Angole taky nemají všechny léky. Šlo o tablety.
0: Třeba měl pravdu, že?
1: Ano. Ale pozor, to nebyly 90, ale to už bylo nové milénium. A potom, že jsme tedy měli ten rozpočet, to bylo také za dávného vedení naší nemocnice, že jsme já jsem byl čerstvě, relativně čerstvě ve vedoucí pozici, ve kterým jsem už dneska vlastně 25. rok, takže už je to hodně dlouho. A tam skutečně hrozilo, že tam byly výhrušky ze strany managementu, že kromě toho, že mě vzali osobní ohodnocení dobře, tak já jsem si zadotoval naše pacienty, tak, že se prostě zruší naše oddělení. Tak to bylo, ta hemato-onkologie tehdy, tak ono to trošku jak si přetrvává do dneška, byla shledána tak nákladným oborem, že prostě pro ředitele bylo lepší nemít, než mít. No. Takže to jsou takové dvě moje...
0: Takové tristní. Mě by zajímalo, jak je to právě dneska. Jo, to, že to někdy v historii takhle nastalo, už je to za námi. Ale je to opravdu za námi?
1: Takhle, tohleto brutální, co já jsem musel zažít, přežít, prožít, tak už je za námi. Chvála Bohu, i co mám zprávy tedy z ostatních pracovišť v republice. A nějak se to posunulo. Takovým zvláštním předělem byl COVID. Já to vnímám jako velmi zvláštní předěl, kdy já to řeknu společnost, ale ty, kdo to o tom rozhodovali, si uvědomili, ten COVID byl taková rána mezi oči pro ně, kdy si uvědomili, že ty peníze do toho zdravotnictví nějaký je potřeba fakt dát, jo, když je potřeba. A od té doby, alespoň u nás na pracovišti, vlastně my s tímto nějaké úplně razantní problémy nemáme takovéhle a už vůbec ne ty brutální, které byly před 20 lety. Nicméně ten tlak, ale tomu já rozumím, ten tlak s pojišťovem tady je pořád, ale tomu já rozumím, protože kdyby nám opravdu dali volné ruce ve všem, tak ta příslovečná černá díra se objeví. To, jako kontrola toto být musí a třeba se v tom ještě dneska dostaneme. Ale ta administrativa s tím spojená, ta je teda pořád brutální, to teda jo. Čili Abych odpověděl na vaši otázku, už nejsme pod tak šíleným finančním tlakem, jako jsme bývali. I pojišťovny, i managementy nemocnic si uvědomují, že hematologický pacient není jenom drahý pacient, ale že to je vylečitelný pacient, který se vrátí zpátky do práce a platí daně. A tak to je, zkrátka dobře, ne všichni pochopitelně, ale hodně z nich.
0: Staří pacienti, právě to chci říct, tak, ty se do práce
1: ano,
0: nevrátí.
1: Staří ne. Ale jaksi změna v tom myšlení a náhledu na tu hematologii, hemato-onkologii proběhla. Já teda jsem rád, že jsem to celý před těmi 20 lety přežil nějak tak ve zdraví, ale mám tam určité jizvy a záseky, o kterým jsem před chvílí mluvil. No.
0: Kdo nemá? Ale pane profesore, vy, jak jste zmínil ten COVID a vlastně relativně pozitivně, že to byl ten předěl, kdy začaly tec větší peníze do zdravotnictví, ale tak zároveň v průběhu té pandemie se začaly poprvé ve velkém objevovat takové ty zlehčovací řeči pro vědu. Takové nezajímají nás fakta, zajímají nás, že v Německu roušky, neroušky a tak dále. Víte, co myslím? Že najednou jakoby pro ty lidi přestalo být důležité, co je prokázaná pravda a co není. Hmm. To jste zpozoroval?
1: Ano. To bylo pro mě, já jsem možná o covidu zbytečně mluvil pozitivně, prostě na všem špatném je něco dobré, to na tom se asi shodneme na tomhle rčení. A to, co bylo špatné teda na covidu, kromě tedy samotné té infekce a hrozně mrtvých, které stála ta infekce, tak bylo i to, že se stalo tady v naší společnosti, že cenami ověnčení kolegové a se začali vyjadřovat, myslím, lékaři se začali vyjadřovat k něčemu, čemu nerozuměli. Někdy byste
0: myslíte
1: se zeptala...
0: třeba zubaři.
1: Zubaři, chirurgové, tak. Slovutní a tak dále, kteří asi o nějaké podrobní molekulární genetice možná někdy slyšeli naposledy na, a teď se jich nechci dotknout, opravdu na, ještě na fakultě, kdy byla v plenkách. No tak... začali, oni trošku podlehli, já to jim opravdu vyčítám, ale takhle, abych byl spravedlivý, já jsem část covidu prožil v Anglii a tam to bylo lehce podobné, ne tak zase brutálně jako u nás, ale lehce podobné. A tam teda, těmto lidem já vyčítám, že opravdu podlehli tomu, že jim ti novináři, vy s prominutím, že jste jim vnukli, že oni rozumí úplně všemu. Jo, a když má člověk nějaké ego a podlehne tady tomuhle, no tak pak je výsledek už takový, jaký byl, jaký jsme zažili. No.
0: Já jenom tady se chci na místě na 3 vteřiny obhájit, protože já jsem dávala slovo akorát profesoru Konvalinkovi.
1: Výborně.
0: A ten je docela, bych řekla, erudován.
1: To bylo V s malým V, tak ale vás z toho vyjmu teda.
0: A vy jste řekl, a já jsem to zmínila v tom úvodu, že české nemocnice jsou pořád řízené trochu podle Rakouska-Uherska, že by měl přijít velký řez. Tenhle váš citát je starý 2 roky a já se ptám, platí to stále?
1: Ano. Tak já bych neřekl nemocnice, ale spíš ty jednotky na těch v nemocnicích, které se v třeba krajských okresních jmenují oddělení a tady ve fakultních kliniky. Prostě ty subjekty podle oborů takhle rozdělených, tak oni jsou to vlastně taková, ona jsou to taková malá knížectví, se kterými, a teď se zase těch ředitelů musím zastat, se kterými oni často jako špatně hýbou, prostě protože ta knížata, my k něm patřím taky, knížata, hrabata a tak dále, s těma všichni jaksi jsou nějakým způsobem mocní a vážení a nějaké, řekněme, dramatické manažerské změny, které by vedly k tomu, že třeba bude míst pro pacienty v té dané nemocnici výst více při stejném počtu lůžek například, jo, tak se dělají velmi obtížně. Takže to je taková ta manažerská, ten manažerský pohled a ten odborný pohled je, že od toho šéfa, od toho knížete hrabata šéfa se čeká, že v tom svém oboru rozumí úplně všemu. A to je taky dneska už nesmysl. Takže to, co třeba já jsem zažil v Anglii, v Irsku, ve Spojených státech, ten spíš horizontální vedení, tam třeba v Anglii nebo i v Irsku, tam se ty lidi hádají, kdo bude dělat toho vedoucího. Myslím, hádají, kdo ho ne, nikdo to nechce dělat. Dokonce jsem zažil tahání sirek. Jo. A protože to je velice nevděčná tam role, ale ono to zase souvisí trošku i s ekonomickými podmínkami a tak.
0: Ale víte, co by mě zajímalo, jestli kdyby zítra vám Adam Vojtěch nabídl, že můžete udělat 3 bez kompromisů zásadní změny, ano, v českém zdravotnictví, ano, tak které byste udělal?
1: Já nemám rád Harryho Pottera v podstatě, ale tu jeho hůlku, vím, že nosil hůlku takovou jako kouzelnou. Jo? Čili takhle asi myslíte, kdybych najednou byl Harry Potter díky našemu panu ministrovi a on mi dal tu hůlku. Nevím, jestli 3, ale rozhodně bych propojil všechna zdravotnická zařízení digitálně. To je to, co nám dělá, a ušetřil bych tak 5-10 miliard, možná víc, digitálně.
0: A vám pak řeknu, na proč. Čem byste to ušetřil?
1: Na zbytečných vyšetřeních.
0: Jasně.
1: Vy to zažíváte určitě taky, nebo ve svém okolí, tak mám ultrazvuk, jedu tamhle zase, před 14 dny jsem měl ultrazvuk, jedu na nové vyšetření, protože se tam něco našlo, anebo nenašlo právě, a já mám pořád obtíže, tak přijdu na nemocnice a co mám hned? Ultrazvuk další. Jo. Měl jsem před 14 dny krevní odběry, no jo, no, Bůh ví, kde to bylo. Uděláme další a větší.
0: Já jsem si, Mani, vzpomněla při tom, co říkáte, že to byl taky hlavní problém hygienických stanic v době covidu. Oni vůbec nebyli propojené, jakkoliv.
1: Čili, a my teď jenom takový triviální příklad, k nám se dostane, třeba dostává starší pacient, populace stárne, není to žádné tajemství, tak jaké, že užíváte léky? No, pane doktore, ty modré.
0: Jasně.
1: A jednou týdně si mám vzít ten hnědej.
0: Jasně.
1: Je odpověď. Donutit například, a teď já si jich nechci dotknout, donutit praktické lékaře, aby nám poslali kompletní, nemyslím kompletní dokumentaci, ale kompletní seznam léku například, které pacient užívá, je nadlidský úkon. Já dokonce u sebe na klinice jsme dali dohromady takový objednávací systém, kde teda může lékař na konkrétní hodinu a den objednat pacienta, praktický lékař nebo specialista, to je jedno, ale má za úkol tam napsat, vypsat nebo nakopírovat, prostě oskenovat veškerou medikaci, který ten pacient bere. No myslíte si, že toho využívají? 1 z 10, opravdu. Jo? Čili to je velká bolest, která ale ve finále nešetří jenom čas těm specialistům, ale hrozný peníze na všech těch zbytečných laboratorních a zobrazovacích duplicitních metodách. To jsou miliardy. Podle mě jsou to miliardy.
0: A sekundo, druhá záležitost, kterou byste změnil Harry Potterovským proutkem?
1: Asi bych vedení těch oddělení a klinik, nemyslím, rozpustil, ale horizontalizoval.
0: Jak se to dělá? Jak se to dělá?
1: No, že každý, a to je možná to třetí, co bych vymyslel, že bych jednotlivé atestované specialisty, čili to je hotový lékař. Jo? Tady si řekněme, že absolvent medicíny po 6 letech je nositel titulu MUDr, to není lékař mých očích. S prominutím, tak ne. Ten se tu medicínu učí teprve jaksi potom a za 5, za 10 let podle oboru je opravdu, když má štěstí a je na dobrém pracovišti, je z něho opravdu tedy vzdělaný, erudovaný lékař, kterého v tom oboru můžete postavit kamkoliv a on dělá dobrou práci. Jo. Čili tento lékař by byl, nebo tyto lékaři by byli na stejné úrovni, měli by svoje prostě dané kompetence a ten jejich šéf, ten profesor, primář a tak dále, ten by je pouze koordinoval.
0: Úplně na závěr, pane profesore, řekněte mě, věříte české stávající vládě, že udělá, já se neptám celkově, jo, to bych si netroufla, ale že udělá ve zdravotnictví to, co nahlásila, že bude restrukturalizovat nemocnice, dál centralizovat specializovanou péči. Vy sám vedete špičkové centrum, tak se ptám, radujete se z toho, kdo má to české zdravotnictví v danou chvíli v rukou, anebo jste spíš opatrný?
1: Ne, tak takhle, já jsem ze zásady spíš opatrný, ale Myslím si, že to, jak teď mluvím, jak jsem poslouchal, a nevím, neposlouchal jsem všechny jeho výroky našeho pana ministra, jak jsem ho poslouchal, tak ten směr je správný. Jo. Ten směr by mohl být správný, ale ta vláda má 4 roky, nebo prostě každá vláda má 4 roky. A já pochybuju, že za 4 roky se to všechno dá stihnout, i kdyby, řekněme, zákonodárci a tak dále byli úplně všichni na stejné vlně.
0: Tak to je bohužel bolest každého oboru, ve kterém by měly přijít zásadní změny, že se to nedá stihnout. Mým hostem byl přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesor Tomáš Kozák. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky.
1: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den.
0: A hezkou sobotu, ale i neděli vám taky přeje Barbora Tachecín.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jasnovidná paní Emílie.
1: Je 21. květen 1928. Ze zátoky Kings Bay na Špicberkách startuje vzducholoď Italia. Její parametry: délka 106 metrů, maximální objem 19 000 metrů krychlových, maximální rychlost 113 km v hodině. Na 24. května popolední dosáhla vzducholoď severního pólu. Ovšem vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo vysadit průzkumné družstvo a vzducholoď se vracela zpátky na základnu. V té době bylo na palubě 16 mužů, včetně velitele Umberta Nobileho. Všichni Italové, kromě švédského meteorologa a fyzika Fina Malmgrena a kromě Čecha Františka Běhounka. Tomu bylo souzeno, aby se stal prvním Čechem, který proletěl nad severním pólem. Jinak jeho úkolem byl výzkum elektřiny a kosmického záření v polárních krajích. Sebou tedy vezl i elektroměr na měření intenzity kosmického záření. Zpáteční cesta se podobala hororu. Mlha, sílící protivítr, námraza. Loď se stávala neovladatelnou a začala klesat. František Běhounek na to vzpomínal.
2: Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, prvně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel.
1: Čteme nyní z dnes již legendární knihy Františka Běhounka Trosečníci polárního moře.
0: Muži z kabiny rozeseti po ledě namáhavě se zvedali a setřásali z tváří a šatů sníh. Jen dva z nich zůstali bezmocně ležet, Nobile a Čečiony. Oba měli zlomenou nohu. Vzducholoď s přídí směřující vzhůru těžkopádně stoupala k zamračenému nebi. Její stěny byly zborcené, místo, odkud byla odtržena velitelská kabina, podobalo se rozervané hrudi obrovského ptáka. Na lávce levého motoru stál Arduino nehnutě jako socha. Snad uvažoval, nemá-li se skočit dolů ke svým druhům, ale čas k rozmyšlení byl jen velmi krátký. Vzducholoď rychle stoupala a v několika vteřinách zmizela v mlze, unášejíc sebou 6 mužů.
1: 6 mužů, kteří zůstali ve vzducholodi Italia, mezi nimiž byl i novinář Ugo Lago, nebyli nikdy nalezeni. Jejich osud patří mezi největší záhady příběhu vzducholodi Italia. Zbylé muže, včetně Františka Běhounka, bylo jich 9, a kromě nich také foxtarier Umberta Nobileho, čekal potom strasti plný téměř dvouměsíční pobyt na ledové kře. Nacházeli se asi 100 kilometrů od Špicberků. Měli tu prožít měsíce neuvěřitelného strádání. Muži byli zcela odříznutí od světa. Jejich postavení bylo opravdu zoufalé. První naděje svítla poté, co našli přijímací stanici a pak ještě krátkovlnnou vysílačku. Radiotelegrafista Giuseppe Biaggi se okamžitě pustil do práce, aby se pokusil o její zprovoznění. Později se jim podaří najít náhradní elektronku do přijímače. Hledají pak ještě další potřebné součástky, hlavně akumulátory. Plynou první dny, vyslat ale stále nemohou. Jsou úplně odříznutí od světa. Pak konečně přijde den, kdy Biaggi odvysílá první depeši. František Běhounek psal:
0: Morzeovy značky se řadí v jedinou větu. SOS, SOS, Italia Nobile. Výkřik trosečníků o pomoc ten přece zaslechnou a ihned na něj odpovědí, myslí si důvěřivě malá skupina ubohých k smrti unavených mužů. Visí očima na rtech Biaggiho, když přestane tisknout klíč vysílačky a jemně otáčí knoflíkem přijímací stanice, snaže se zachytit odpověď druhů z Čitady Milano. Ale Biaggi jen kroutí hlavou a smutně odpovídá: Sisentanient není slyšet nic. Biagi odložil s nechutí sluchátka, usedl do sněhu a zabořil hlavu do rukou. Až dosud pracoval s neochabující energií, nyní rázem pozbyl naděje.
1: Bez jakéhokoliv spojení zůstanou muži z Itálie téměř 2 týdny. Tisk celého světa přináší znepokojující zprávy. Co je ze vzducholodí Itálie? Je její posádka vůbec ještě naživu? Začínají si organizovat záchranné akce. Pátat po členech expedice si vydávají a postupně vydají ti nejodvážnější, včetně Roalda Amundsena, tohoto mlčenlivého nora, který v roce 1911 stanul jako úplně první na světě na jižním pólu. Do pátrání se zapojují námořníci, letci a také, věřte nebo ne, spiritisté. Čeští spiritisté. Ledacos o tom ví spisovatel Jiří Kuchař. Při svém bádání vycházel také z knihy Jaromíra Kozáka Spiritismus.
3: Spiritisté byli velice významnou početnou skupinou. V Československu jejich počet odhadoval Tomáš Garrigue Masaryk na téměř 300 tisíc. A když Jaromír Kozák udělal knihu Spiritismus, velice obsažnou a vyčerpávající, tak pod titulem té knihy je zapomenutá klíčová kapitola českých dějin. Centrum jednoho významné bylo v Nové Pace a ještě významnější bylo v Ostravě v Radvanicích, kde měli dokonce spiritisté vlastní dům, dnes tedy k nepoznání představený, a kde se konaly seance.
1: Základem spiritismu, jak se oficiálně uvádí, je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých. To vše se děje prostřednictvím člověka, označovaného jako médium. Toto hodnocení je ale velmi omezené. Spiritismus byl rozšířen ve druhé polovině 19. století, zejména v anglosaských zemích. Mezi jeho velké propagátory patřil například slavný otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle. Nová vlna zájmu o spiritismus nastala po první světové válce. V současné době je spiritismus rozšířen především v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii. A co se týče českého spiritismu, byl rozšířen zejména v oblasti Nové Paky, Jilemnice, Semil a dalších míst. Jiří Kuchař zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Není tajemstvím, že se o spiritismus zajímal. V knize Jaromíra Kozáka Spiritismus je o tom řada důkazů. Například také citáty z dopisů, které Masaryk spiritistům psal. A třeba také dokument o tom, že v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk věnoval spiritistickému spolku bratrství v Radvanicích 2000 korun pro vzdělávací účely. Že je to pro někoho dnes překvapivé, nepochopitelné? Problém tkví, podle mého soudu, v tom, že u nás dodnes dost dobře nevíme, co ten spiritismus vlastně opravdu je. Jaromír Kozák ve své knize uvedl.
0: Řekne-li se dnes spiritismus, většině lidí se vybaví představa blouznivců zcela odtržených od reality. Ve skutečnosti tak ovšem spiritismus představovali veřejnosti jeho odpůrci, kteří se jej nikdy nenamáhali poznat. Málo kdo si totiž uvědomuje, že mluvíme-li o spiritismu, je to vždy nemístná zkratka, protože i v jeho rámci existuje řada škol. Pod toto jediné a příliš zobecňující slovo spadá široké spektrum přístupů k duchovnu, sahající od vysoce duchovní úrovně až po mimořádně primitivní a zavržení hodné projevy zneužívání těchto sil. Osudy spiritismu, zejména v našich zemích, byly natolik rozmanité a pohnuté, že je prostě nelze hodnotit šablonovitě a bezmyšlenkovitě.
1: Jiří Kuchař doplňuje.
3: Spiritismus byl skutečně velmi populární a dokonce nacisti nějakou dobu nechali spiritisty být. Po válce druhé potom chvíli spiritismus fungoval vlastně až do 48. roku, pak byla obrovská pauza. Pokud vím teda, tak pod Krkonoší se držel stále. Léčitel Josef Prouza, kterého jsem leta znal, tak ten byl u několika mediálních sezení a ty sezení měly, co mi aspoň říkal, opravdu velice zajímavý průběh. No a za první republiky u nás vycházelo několik časopisů. Rosa duší byl, to byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
1: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat trosečníky vzducholodi Itália? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
3: Když ztroskotala Itálie, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
1: Než si o výpovědi paní Skálové povíme více, zastavme se krátce u osobnosti zmíněného Františka Jezdinského. Byl to profesor z Jilemnice. Byl rovněž autorem několika prací o spiritistech. V Národních listech dokonce uveřejnil pojednání o jasnovidnosti a o svých výzkumech této oblasti. Jak se dalo čekat, následovaly odmítavé reakce, hlavně ze strany oficiální vědecké obce. Profesor Jezdinský ale se svými experimenty nepřestal a dokonce, jak už víme, jednou takového experimentu chtěl využít k vypátrání a k záchraně trosečníků ze vzducholodi Itália. Právě prostřednictvím vzpomínané Emilie Skálové z Jilemnice. S touto ženou profesor Jezdinský již několik let úspěšně experimentoval. Například v určování vzdálených předmětů a událostí. Paní Skálová se nejprve dostala, jak se říká, do změněného stavu vědomí. V zápětí, jak potvrdilo několik svědků, popsala a podrobně průběh celé katastrofy vzducholodi. Mimo jiné uvedla.
4: Doktor Běhounek je zdrav a těší se ze svého zachránění, ale vrátí se domů pozdě. Vidím ho v mlze na ledové kře, a to na kraji propasti. Ale vrátí se zdrav. Jeho radost i já zde pociťuji.
1: Krátce poté zachytil radioamatér Nikolaj Schmidt, učitel z malého městečka Vosněsenské Vochma v severodvinské oblasti, volání trosečníků z Itálie. Záchrana členů Nobelovy expedice, a tedy Františka Běhounka také, dostala konkrétnější obrysy. Jak se později mělo potvrdit, švadlena z Jilemnice, Emilie Skálová, věrně popsala prostředí, ve kterém se František Běhounek a jeho přátelé ocitli. V jejím případě však nešlo o spiritismus, jako běžně známe. Hovoří opět Jiří Kuchař.
3: Spiritismus, když vzniknul v Hightsville ve Spojených státech, tak vlastně jeho, jak bych řekl, principem bylo komunikace se záhrobím. A z toho potom vyplynula u těch lidí, takzvaných médií, schopnost všeho možného. Například mediální kresby. Dneska bychom jí mohli říkat třeba automatická kresba v nějakém pohledu. A samozřejmě získávání informací jinou než smyslovou cestou. Parapsychologie proto měla termín, nebo našla termín, informační pole. Rupert Sheldrake, britský vědec, tomu říká morfická pole nebo morfická rezonanční pole. Chce se tím naznačit, že všechny informace, které se dějí teď, které se udály, dokonce některé, které existují ještě v latenci teď a teprve se projeví, jsou k dispozici. Zvlášť nadaným jedincům.
1: Zvláště nadaným jedincům. Člověka napadá, jaké mohla mít švadlena z Jilemnice paní Skálová znalosti o Arktidě a vůbec o polárních krajích. Co vlastně byla ona a jí podobní lidé zač?
3: U těch médií je velice zajímavé, aspoň co Jaromír Kozák tedy uvádí a co jsem měl možnost vidět, že to většinou byli nevzdělaní lidé, Dokonce u těch, kteří kreslili, tak nebyli v normálním stavu schopni nakreslit křivý provázek. Ale v tranzu, to znamená v tomhletom změněném stavu vědomí, naprosto úžasné věci. Samozřejmě tahle ta šadlena těžko asi měla vůbec, nejspíš uměla číst, ale jako těžko sledovala třeba osud té vzducholodi. Najednou prostě za ní přišel jeden z hlavních českých spiritistických vůdců a řekl, je to takhle. Možná jí dal fotografii, do detailu to nebylo popsané, každopádně výsledek byl takový.
1: O Emilii Skálové ještě uslyšíme. Pokračujeme v příběhu trosečníků ze vzducholodi Itália. Nikolaj Schmidt uslyšel volání trosečníků 3. června 1928. Zachránit nobelého muže jdou švédští, norští, francouzští a sovětští letci. Včetně již zmíněného Roalda Amundsena. Je mu 53 let. Na záchrannou misi se vydá společně s 5 druhy letounu Latan 47. Vyrazí 18. června časně ráno. Poslední zprávu odvysílá posádka letounu 17.40. Od té doby se už nikdo neozve. Amundsen a další členové posádky zmizí beze stopy. První se k trosečníkům dostane švédský letec Lundborg. Odveze zraněného Umberta Nobileho. Ovšem při návratu k trosečníkům, když se odvez dalšího zraněného, havaruje. A musí zůstat s nimi. Zachránit muže ze vzducholodi Itália spěchá rovněž ledoborec Krasin. Plavidlo, které bylo schopné lámat led silnější než 4 metry. Délka lodi 99,80 metrů. Šířka 21,4 metry. Rychlost 15 uzlů. Na jeho palubě je i velitel záchranné výpravy profesor Rudolf Samojlovič. Krasin pluje ve dne v noci, nikdo z posádky neodpočívá. Počasí je krajně nepříznivé. Je 12. červenec, večer. Ubyly téměř 2 měsíce od katastrofy vzducholodi Itália. A Krasin konečně dorazí k trosečníkům. Krátce poté se z telegramu, který pošle profesor František Jezdinský, František Běhounek dozvídá o švadleně Emilie Skálové. Vypráví o tom také Umberto Nobilemu. Doktor Běhounek pak obratem posílá profesoru Jezdinskému telegram.
0: Vše se shodovalo. Chybí ještě kapitán Sora Sepsi a druhý oddíl posádky Itálie, skupina Alexandriniho. Telegrafujte, jsou-li živí. Nobile čeká netrpělivě vašich zpráv. Pozdravy, Běhounek Nialesund.
1: Běhounkovi, Nobilemu a samozřejmě nejenom jim, ležel stále na srdcích osud druhé nezvěstné části výpravy. Za pár dnů mu prostřednictvím telegramu Emilie Skálová sdělila.
4: Dosud se chvějí hrůzou. Druhý oddíl posádky Itálie byl mrtev dříve, než dopadl na zem. Kapitán Sepsi čeká na svou záchranu podle uhlého ostrova.
1: Kapitán, to byl italský velitel Alpínu Gennaro Sora. Ten se na záchrannou výpravu vydal společně se 2 druhy a také s přím spřežením. Putovali podél pobřeží severovýchodní země. Záchranná výprava našla 14. července. Pár dnů poté se Běhounkovi došel výše citovaný telegram. Sora se opravdu nacházel, jak říkala Emilie Skálová, na pobřeží Úhlého ostrova. Ať už to byla náhoda, byla to v každém případě zajímavá informace. Osud druhé Alexandriniho nezvěstné posádky však už nikdo ověřit nemohl. Takže osud druhé části výpravy zůstává nejasný až do dnešních dnů. Nicméně vize Emilie Skálové i po letech může Leckoho skoro až mrazit. Opět hovoří Jiří Kuchař.
3: To ještě celá se třesu, nebo tenhle ten druh výpovědi, jako myslím, co jsem měl možnost vidět, chce říct, že ona uvolnila určitou část svého eterického těla, což často způsobuje třes, a z toho samozřejmě, a vlastně, jako bychom řekli, kdyby vás ve spánku navštívil, dejme tomu, dvojník, nebo váš kamarád, nebo někdo, takovýmhle jako způsobem se propojila, i když samozřejmě tenhle ten popis je naprosto nesmyslný, protože nic neříká. To bychom museli být v kůži té švadleny.
1: Běžný člověk si stále klade otázku, jak je tohle možné, nešlo o podvod, a vůbec jak pracovní technika, řečeno s nadsázkou, takové paní Skálové vypadala.
3: Jak to dělala Švadlina Skálová, nevím, ale viděl jsem třeba brněnského parapsychologa a malíře automatické kresby Karla Kožíška, který k napojení potřeboval třeba položit levou ruku, kterou nakreslil na fotografii, a pravou rukou maloval automatickou kresbu. On byl schopen touhle cestou podat informace v podstatě o komkoliv, kdekoliv a kdykoliv. To jsem u něj zažil tolikrát, že vůbec jsem ztratil jakoukoliv pochybnost. Zažil jsem několik telepatických přenosů, to znamená, když bych to mohl předvést, tak třeba ty lidi skutečně jsou jako v koncentraci, jako při meditaci. Zavřené oči většinou, úplné soustředění, ale to, co je na tom klíčové, to mentální, to není vidět. Takže my můžeme dedukovat jenom z toho projevu. A ten v tomto případě byl teda stoprocentní.
1: Dopisy, které si profesor František Jezdínský vyměňoval s Františkem Běhounkem a které ve své knize Jaromír Kozák uveřejnil, svědčí mimo jiné o tom, že doktor Běhounek spiritisty nepodceňoval. Přitom by se dalo říci, že Běhounek byl veskrze pragmatický člověk. V roce 1928, kdy ztroskotala v Dukloť Itália, mu bylo 30 let. Za sebou ale už měl úctyhodnou vědeckou kariéru. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. V dalších studiích pokračoval na pařížské Sorboně. Díky dvouletému stipendiu se stal žákem dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny proslulé Marie Skłodowskiej-Curie, pod jejímž vedením studoval radiologii. Schopnosti Emilie Skálové ocenila rovněž také sestra Františka Běhounka Anna, která byla tehdy na palubě lodi Cita di Milano, té lodi, která ze Špicberku odvážela trosečníky ze vzducholodi Itália. Na lístku, který Anna Běhounková přímo z lodi poslala profesoru Jezdinskému, stálo:
4: Vážený, drahý pane profesore, mnoho díků. Měl jste v každém slově pravdu. Jakmile se vrátíme, podrobně napíši. S projevem nejhlubší úcty, vaše Běhounková.
1: Na lístku byla ještě věta, napsaná přímo Františkem Běhounkem:
0: Děkuji vřele za váš zájem o mne, doktor Běhounek.
1: Dodejeme ještě, že profesor Jezdinský se rovněž zajímal o osud nezvěstného Roalda Amundsena. Při dalším experimentu mu Emilie Skalová sdělila, že Amundsen stále ještě žije. Je prý však nemocen a nemůže o sobě dát vědět. Jeho přístroj byl totiž údajně porouchaný. Kolik však na tomhle všem bylo, či nebylo pravdy, už nezjistíme. Osud prvního pokořitele Jižního pólu je až do dnešních dnů obestřený tajemstvím. Bylo objeveno pouze několik předmětů, které, jak se ukázalo, pocházely z Amundsenova letadla. A to bylo všechno. Jaromír Kozák ve své knize uvádí i další případ české jasnovidky, která údajně měla rovněž objevit Nobilého ztracenou výpravu. Šlo o pražskou jasnovidku Bohumilu Šťastnou. Své svědectví uchovala v písemné formě, v podobě pamětí, které se zachovaly až do dnešních dnů.
0: Popisuje, jak poté, co se Itálie přestala hlásit, se vydala v astrálním stavu, ona to popisuje jako prostřednictvím duševního zraku, na místo neštěstí. Pozdější svědectví zachránců i zachráněných o událostech i místu mělo její vizi plně potvrdit. Není ovšem známo, zdali se snažila s někým spojit a ohlásit svá zjištění, která by měla vést k objevení trosečníků. Podle jejich zápisů byla její zjištění nesmírně přesná, včetně toho, že se vzducholoď rozlomila na dvě části a tím se i trosečníci rozdělili na dvě části. Toto neměla být první cesta tohoto druhu, kterou paní Šťastná podle vlastního vyjádření podnikla, protože již v roce 1925 měla být v mentálním spojení s Roaldem Amundsenem, když v roce 1925 letěl k severnímu pólu. Její vize měly být potvrzeny korespondencí. Ta se však nezachovala.
1: Toto svědectví samozřejmě nelze brát jako důkaz. Nicméně je zajímavé, že vize již několikrát zmiňované Emilie Skálové z Nové Paky evidentně zaujala Františka Běhounka. Zaujala také generála Umberta Nobileho. To, že v knihách, které později o tehdejších událostech napsali, o českých spiritistech neuvedli jedinou zmínku, je docela pochopitelné. Bez pochyby by se stali terči tehdejší vědecké veřejnosti. Nicméně Jiří Kuchař ještě dodává.
3: Tahle ta událost z června roku 1929 si myslím, že je v dějinách nejen českého spiritismu, ale kdybychom to zobecnili, tak i parapsychologie velice významná proto, že to je skutečně důkaz. Ta Švadlen naprosto jasně popsala, jak vypadal osud té první části, to znamená, když se vzducholoď rozpůlila, jak dopadly ostatní, na dotaz, co je s kapitánem, co je se psy, naprosto přesně byla schopná na tuhletu obrovskou vzdálenost to jednoznačně popsat. Děkovný Běhounkův dopis a telegram si myslím, že hovoří za všechno.
1: Můžeme si o tomhle vše myslet cokoliv. Nicméně důkazy hovoří jasně. Doktor František Běhounek se spiritisty, kteří usilovali o objasnění jeho osudu v době, kdy byl se svými druhy nezvěstný, měl i po své záchraně těsné kontakty a jednal s nimi s nepředstíranou úctou. Dosud uchované dopisy jsou toho důkazem. Co k tomu ještě říci? Lidé, kteří se tenkrát obětavě a nezištně zapojili do záchranných akcí ve prospěch trosečníků, zaslouží i po letech úctu. Úctu si bezesporu zaslouží třeba i profesor František Jezdinský, Emilie Skálová a jejich přátelé z Podkrkonoší. Lezdo se dnes sice může nad jejich tehdejším počínáním smát, jenomže ti lidé obětavě a nezištně nabízeli to, čemu věřili, a co, jak byli přesvědčeni, ovládali. A to vše proto, aby pomohli uchovat životy těm, kteří se ocitli v těsném dosahu smrti. Co může být na lidském životě ještě vznešenějšího?

0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Julius Nosko, důstojník československé a slovenské armády, který se podílel na přípravě slovenského národního povstání. V 50. letech byl ale bez udání důvodu z armády propuštěn.
2: Přestože Julius Nosko s vyznamenáním vystudoval vyšší hospodářskou školu, kvůli špatné finanční situaci v rodině nemohl pokračovat v dalším studiu. Odešel proto k armádě. V roce 1928 se mu podařilo dostat do jezdecké školy v Pardubicích a na 4 roky nastoupil do jezdeckého pluku v Katovech. V roce 1932 byl povýšen na nadporučíka a převelen na Podkarpatskou Rus a po prodělané malárii působil na Slovensku. Po vzniku slovenského státu se přihlásil do slovenské armády.
1: Tam se seznámil s Janem Golianem, později významným představitelem slovenského národního povstání. Po napadení Sovětského svazu Německem byl Nosko převelen na východní frontu, kde se účastnil například bitvy u Lipovce. V roce 1943 byl vyslán na Ukrajinu. Kvůli údajné nemoci se ale vrátil na Slovensko, kde se začal zapojovat do povstaleckých příprav na povstání proti Němcům.
2: 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání a Julius Nosko byl pověřen funkcí náčelníka štábu velitelství 1. československé armády na Slovensku. Povstání však nebylo úspěšné a Nosko i jeho muži přešli do partizánské války. Ustupovali přes Nízké Tatry a Slovenské Rudohoří. Později se přidali k opětovnému osvobozování Československa pod velením generála Svobody.
1: Po válce se Julius Nosko dál angažoval a byl povýšen do funkce brigádního generála. Na Slovensku se účastnil například bojů proti banderovcům. V roce 1953 byl ale bez udání důvodu propuštěn z armády do zálohy. V 60. letech byl rehabilitován a krátce ještě působil v rehabilitační komisi při Ministerstvu národní obrany. Zemřel v roce 1986.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Artis Brno slaví premiérovou výhru v nejvyšší fotbalové soutěži a zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Nový norský král Håkon VIII. Dnes večer poprvé od včerejší smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal. Poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi Nory byl oblíbený. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé z nich se nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
4: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí ji novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
5: Po dokončení prací bude doprava po Mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
3: Před 90 lety poprvé vjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend, dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Fotbalisté Artisu Brno zvítězili v 6. kole šance ligy v Pardubicích 2-1. Pro brněnský celek je to premiérová klubová výhra v historii nejvyšší soutěže. Ostravský Baník pak vyhrál nad Olomoucí 1-0 a Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2. A česká dvojice Flamíková Podrazil postoupila na mistrovství světa ve veslování do semifinále. Pořadatelé na poslední chvíli změnili pravidla a poslali lodě do netradiční časovky v jedné dráze, pokračuje Pavlína Flamíková.
6: No, byla to opravdu hodně netradiční věc, ještě ke všemu časovkový formát, který není úplně můj oblíbený. Já moc časovkový typ nejsem, já radši ten kontakt. Bylo to zajímavé, nějak jsme to zvládli, hlavně, že jsme to zvládli dobře na postup.
3: Semifinále pojede český pár v neděli, krátce před 10:30.
7: Nehoda na D7 u Buštěhradu a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor u odbočky na Kladno. Na kilometru 6,5 autobus srazil divoké prase. Průjezd je omezený, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion. S asistenční službou tam řeší poruchu. Blokují záliv blízko jízdního pruhu a pohybují se tam lidé. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvěšte pozornost za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 285,5 stojí vozidlo v odstavném pruhu. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Břeclav nepřehlédněte odstavené osobní auto. Je označené pouze trojúhelníkem, i tam dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů, při vyjasnění až na 10. A zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Kam pošle vláda miliardy z Evropské unie? Visegrádská skupina se dělí na chudé a bohaté. Izrael po letech vyšetří smrt palestinské dívky. Jak chce vládní kabinet porušovat ústavu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
8: Velkým celoevropským tématem posledních let je zvyšování odolnosti společností. Evropská unie na to pravidelně vyčleňuje finanční částky. Jenomže vláda premiéra Andreje Babiše na zmíněná opatření nahlíží jako na formu politického aktivismu, který ona odmítá. Nad důsledky takovéhoto přístupu se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
9: Vláda jedná o tom, kam nasměrovat miliardy z Evropské unie. Jde o více než 21 miliard eur přes 500 miliard korun. Balík. Nová evropská pravidla vyžadují, aby státy jednak určily, kam peníze půjdou a jednak jaké výsledky očekávají. Ministerstvo pro místní rozvoj už v květnu nachystalo priority, jak chceme evropské miliardy utratit. K návrhu se sneslo asi 800 připomínek, které vláda nedávno vyhodnocovala a které získal deník N. Jak se ukázalo, ku příkladu úřad vlády, který řídí premiérova pravá ruka Tünde Barta, navrhl vypustit pasáž věnovanou odolnosti občanské společnosti a boji proti dezinformacím. vadila ta část, která hovořila o tom, že Česko není dostatečně připraveno na aktuální výzvy ohrožující společnost, demokratické hodnoty a procesy. Tünde Bárta to navrhla vyhodit. Proč? Vláda prý počítá se zvýšením odolnosti státu vůči hybridním hrozbám výhradně pomocí technických nástrojů, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úřad vlády k tomu napsal, programové prohlášení vlády výslovně stanoví, že veřejné prostředky nesmí být využívány pro politický aktivismus, že vzdělávání musí být prosté ideologických vlivů a působení politických neziskových organizací a že svoboda projevu je nedotknutelná. Co to znamená? Je posilování občanské společnosti politický aktivismus? Samozřejmě je. Musíte být aktivní, abyste lidem demokracii vysvětlili. A posilovat vztah dětí ve školách k obraně svobody a lidských práv, to snad není potřeba? Pro tuto koalici, v níž je Okamurova SPD, ne. Jak chcete tyto věci posilovat výhradně technickými prostředky? To je nesmysl. Vypuštěna byla pasáž o posílení odolnosti společnosti primárně pomocí preventivních nástrojů kulturních, komunitních a vzdělávacích intervencí. Patří sem třeba posilování společenské odolnosti vůči vnitřním i vnějším hrozbám, dezinformacím a polarizačním narrativům. Dál také rozvoj občanské společnosti, dobrovolnictví, aktivního občanství, včetně fyzické odolnosti a tak dále. Výsledkem je, že vše, co posiluje obranu proti dezinformacím, mediální gramotnost a co aktivizuje občany, nebude moci čerpat evropské peníze. Jen dodám, že tento absurdní český plán bude muset schválit Evropská komise, pro niž je, celkem logicky v dnešní době, odolná společnost naprosto klíčová. Úřad vlády tvrdí, že oblast odolnosti nebyla z národního a regionálního

0: Žení, pokud nebudujete společnost odolnou vůči dezinformacím obecně, těžko ji učiníte odolnou vůči falešným zprávám třeba při povodních. Závěrem můžeme konstatovat, Babišova vláda odolnou společnost nechce a nepotřebuje.
1: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V Evropské unii se schyluje ke klíčové bitvě o podobě budoucího víceletého rozpočtu. Státy Visegrádské skupiny se při těchto jednáních v minulosti snažily svůj postup koordinovat a vystupovaly jako blok. Tentokrát tomu bude ale jinak, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
2: Visegrádská skupina se sice vrátila po pádu Viktora Orbána v Maďarsku opět do hry, ale hned první velká zkouška ji čeká při už probíhající přípravě nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Česká republika a také Polsko patří k velmi úspěšně se rozvíjejícím státům Evropy. Náš hrubý domácí produkt se blíží evropskému průměru a obě země se posouvají do středu evropských žebříčků prosperity, životní úrovně, výkonnosti ekonomiky a podobně. Z logiky věci to znamená, že jak pro Česko, tak při pokračování současného vývoje hospodářství i pro Polsko bude příští sedmiletý rozpočet Evropské unie poslední, kdy obě země budou v pozici příjemců unijní pomoci v porovnání s prostředky, které do rozpočtu unie zaplatí. Zlaté časy evropských dotací, které především Polsko dokázali zásadně modernizovat, a v Česku jsou vidět na každém náměstí či návsi, jak v Varšavě, tak Praze končí. A bohaté Česko a Polsko si budou muset zvykat na pozici toho, kdo dostane méně, než do evropského rozpočtu dá. Což je obrovský psychologický zlom, na který jsou možná trochu připraveni Poláci, hrdí na svůj ekonomický úspěch, ale vůbec na něj nejsou připraveni Češi, žijící v představě, že oni jsou stále ti chudí evropští příbuzní. Občas jsme si sice na dovolené všimli, že doma v Česku za mnoho věcí platíme stejně nebo více než v zahraničí, ale pak je nadáváme, jakáže je to v Česku drahota. Zatímco rozumní politici v Praze a Varšavě budou tedy muset začít obyvatele svých zemí připravovat na konec evropského oslíčku otřese, Maďarsko a na Slovensku je tomu jinak. Obě země se poslední roky ekonomicky propadaly až někam na chvost Evropské unie. A pokud má Unie někde dál pomáhat, tak to rozhodně jsou východní regiony Slovenska i Maďarska. Bratislava a Budapešť proto budou muset ve svém vlastním zájmu omezit soudržnost s bohatou českou a polskou dvojkou, pokud mají z nového evropského rozpočtu uhájit, co jim po právu jako chudým částem Evropy patří. A až dojde na lámání chleba, tak to nakonec udělají. Proto spoléhat se, že Visegrád bude při jednáních o evropském rozpočtu spolu držet, tak říkajíc basu, je iluzorní. Prostě proto, že ekonomicky jsou na tom Polsko a Česko na jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé straně prostě jinak. Dodejme k tomu, že nás Čechy by vlastně mělo těšit, že se máme tak dobře. Byť to znamená nenatahovat ruku po evropských penězích, ale podívat se do své peněženky, jak těm skutečně chudým evropským zemím přispět. Jen mě tak napadá, že nechuť dávat peníze chudšímu Slovensku byla jeden z důvodů, proč se část Čechů lehce smířila s rozpadem Československa.
1: Dodává komentátor deníku Luboš Palata. Smrt pětileté palestinské dívky Hind Rajab během izraelského vojenského tažení v pásmu Gazy vyvolala svého času nejenom značné pobouření veřejnosti. Událost se dočkala i filmového zpracování. Trvalo ale 2 roky, než oznámila izraelská justice, že okolnosti její smrti prošetří. Svůj názor připojuje dramaturgině a scénáristka Klára Vlasáková.

0: 29. ledna 2024 zavolala pětiletá Hind Radžab operátorům červeného půlměsíce. Byla uvízlá v autě v Gaze spolu se svými příbuznými během ostřelování izraelskými jednotkami. Hind Radžab byla během telefonátu, který trval několik hodin, jedinou žijící osobou ve voze. Sanitka, která pro ní po několika hodinách vyrazila, k ní ale nakonec nedojela. Dva záchranáři, kteří v ní jeli, byli zabiti, stejně jako také samotná Hind. Izraelská armáda původně tvrdila, že v době incidentu se jí vojáci v oblasti nevyskytovali. Teprve před několika dny poprvé potvrdila, že na vůz skutečně stříleli izraelští vojáci. Zároveň oznámila, že okolnosti smrti Hind, jejich příbuzných i záchranářů začne vyšetřovat vojenská policie. Nejde přitom o jediný případ, který se izraelská armáda rozhodla podrobit vyšetřování. Vojenská policie se bude zabývat také smrtí 15 Palestinců v Gaze v březnu 2025. Izraelští vojáci tehdy stříleli na sanitky, hasičský vůz a označené vozidlo OSN. Armáda nejprve tvrdila, že vozidla jela po tmě bez zapnutých světel. Záznam z telefonu jednoho ze zabitých záchranářů ale později ukázal, že měla zapnutá výstražná světla a armáda následně připustila, že její původní verze se nezakládala na pravdě. Zároveň ale izraelská armáda oznámila několik případů, kterým se věnovat nebude. Patří mezi ně útok z dubna 2024, při kterém bylo v Gaze zabito 7 pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, nebo dva případy, při nichž zahynuli celkem 4 pracovníci Lékařů bez hranic. Podle armády se v těchto případech neobjevily důvody pro zahájení trestního vyšetřování. Za to si vysloužila mezinárodní kritiku. Podle posledních hodin pětileté Hind byl natočený film Hlas Hind Radžab režisérky Kauter Ben-Haniyi. Snímek sleduje především lidi na druhém konci linky, kteří se snaží dívku udržet na telefonu, uklidňovat ji a zároveň k ní dostat pomoc. Dívčin hlas patří skutečné Hind, ale násilí samotné zůstává mimo obraz. O to více jeho tíha přesouvá do zvuku. Slyšíme dívku, která říká, že se stmívá, že má strach a znovu úpěnlivě prosí, aby pro ní někdo přijel. To, že se izraelská armáda rozhodla případ vyšetřovat s takovým odstupem, je alarmující, stejně jako lehkost, se kterou se jiným případům věnovat nebude. Zda vyšetřování povede k trestům pro viníky, je nicméně dost nejisté. Například BBC cituje izraelskou lidskoprávní organizaci Yesh Din, podle které podobná vyšetřování jen velmi zřídka končí obžalobou. Na případu Hind Radžab i řady dalších byla strašlivá také následná lhostejnost. Ta ostatně dosud je patrná i v řadě českých médií nebo na české politické scéně. Přitom podle údajů UNICEF bylo v pásmu Gazy od začátku války do začátku února 2026 evidováno nejméně 21 289 zabitých dětí. UNICEF ve zprávě uvádí, že vychází z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví. Toto číslo přitom může být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože řadu případů se nepodaří doložit či zaznamenat. Příběh Hind Radžab je jedním z 10 000 příběhů těch, kteří přišli o život. Její hlas, na rozdíl od řady jiných, zůstal zachovaný. Je přesto neskutečné, že i v tak jasně zdokumentovaném případu trvalo izraelské armádě 2,5 roku, než připustila, že je na místě ho vyšetřit. Hlasy dalších obětí si často vyslechnout nemůžeme. Nemělo by ale být potřeba slyšet je umírat, aby to, co izraelská armáda v Gaze během posledních téměř 3 let napáchala, stálo za důkladné vyšetření.
1: Míní dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V mnoha zemích se dostávají demokratická pravidla pod stále větší tlak. Dlouhodobě platné normy se často ignorují nebo rovnou porušují. Nezbývá pak jiná možnost, než aby zasáhl ústavní soud, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
3: Přiznejme si, jsme uprostřed jedné z největších technologických revolucí v historii. Něco podobného naše civilizace zažila na zlomu 19. a 20. století. A taková změna vždy vyvolává obavy a niternou úzkost ve všech zemích, který se to týká. A právě tu využívají autokraté nabízející snadná řešení, za nimiž se snaží skrýt svou hrabivost. americký prezident Donald Trump, symbol těchto autokratů, v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal 2,2 miliardy dolarů, informoval The New York Times. U nás se podobně chová premiér a jeho vláda, jak vidíme, na vztahu ke státnímu rozpočtu. Ve sněmovně si nechali schválit zákon o rozvolnění rozpočtové zodpovědnosti. V principu jde o legalizaci únikových doložek, jež umožňují nezapočítávat část státních výdajů do vládního rozpočtového deficitu. A aby takové a podobné kroky nemohla veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, kritizovat, má tato vláda současně v programu zrušení koncesionářských poplatků. Napříště by měla být financována ze státního rozpočtu a tudíž snadno vydíratelná. Oba výše uvedené nebezpečné kroky, které ohrožují demokracii, velice často vláda zdůvodňuje tím, že pouze plní sliby, které dala svým voličům. Jenže právě už tento fakt je v rozporu s ústavním poslaneckým slibem, v němž stojí: slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A u premiéra a ministru jde navíc i o porušení slibu členů vlády, kteří jsou povinni uvádět zákony v život a ne je porušovat. Item. Za prvé, voliči této vlády nepředstavují veškerý lid, ale pouze 34% občanů. Za druhé, neodpovědné navýšení státního rozpočtu k plnění nereálných volebních slibů je zásahem do ústavního principu ochrany státního majetku. Pro nastupující generace se tím vytváří obrovská zátěž platit tyto dluhy i vysoké úroky. Nebylo by překvapující, kdyby toto vláda byla jednou volána k odpovědnosti a na kompenzaci vytvořeného dluhu by další generace sáhly k vyvlastnění majetku členů dnešního kabinetu. A měla by vzor. Po roce 1948 komunistická strana, jejímž aktivním členem premiér Babiš byl, zrušila demokratická pravidla ochrany majetku a následně vyvlastnila téměř všechno a všem bez náhrady. Nutno dodat, že tehdy bohužel šlo o majetky, které se tvořily po generace, z pokolení na pokolení a později v rámci spravedlnosti došlo k jejich částečné restituci. Oč přehlednější a snažší by to jednou mohla mít při vyvlastňování mladá generace s majetkem nabitým na její úkor po roce 1990. Za třetí, přímým financování veřejnoprávních médií by porušila Evropský akt o svobodě médií, který mají být zaručeny adekvátní, stabilní a předvídatelné finanční zdroje. Doufejme, že v takových situacích, pokud ním skutečně dojde, se najde dost poslanců a senátorů, kteří by se obrátili na ústavní soud. K tomu stačí ve sněmovně 41 hlasů a v senátu dokonce jen 17.
1: To byl publicista Karel Hvížděla. A v této chvíli dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Senát, tedy druhá komora českého parlamentu, krátce před doplňovacími volbami na sebe upozornila. Vrátila totiž sněmovně několik důležitých zákonů. Více už v komentáři politického analytika Lukáše Jelínka.
4: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí. Službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arrogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
1: Tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je dlouhodobě nespokojena s měnovou politikou americké centrální banky Fed. Vláda by chtěla, aby banka snižovala úrokové sazby, ta se ale brání, protože chce bojovat proti inflaci. Americké ministerstvo financí tak začalo být samoaktivní na trhu se státními dluhopisy. Nad možnými dopady tohoto postupu se zamýšlí Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
5: Amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministry jakoby nepřestávala lákat práce centrálního bankéře. Přestože prezident má v čele Fedu od května svého nominanta Kevina Borše, nedá si pokoj. Nyní se vláda rozhodla zasahovat do měnové politiky prostřednictvím výkupu dluhopisů. Zdůvodnila to snahou stabilizovat dluhopisový trh. Opatření má ale i jiné účinky. O co jde? Dříve, když vláda potřebovala refinancovat dlouhodobé státní dluhopisy, vydala krátkodobé státní pokladniční poukázky a těmi dluh refinancovala. V systému se vyměnil kus za kus, nevedlo to ke zvýšení množství peněz v oběhu. Trumpův nový mechanismus je jiný. Vláda využije na odkup dluhopisů své vlastní peníze v hodnotě až bilion dolarů, které nyní leží na jejich účtu nazvaném TGA. Leží tam v zásadě nečinně, protože část musí být rezerva a také tam čekají na použití pro běžné vládní výdaje. Peněz v ekonomice přibude. Jinými slovy, krok má měnově expanzivní charakter a takové kroky byly dosud vyhrazeny centrální bance. Trhy mohou vnímat čerpání TGA a expanzivní operace jako inflační impuls a protože Spojené státy hospodaří s velkým deficitem, úrokové sazby mohou klidně ještě růst. To, že investoři před dluhopisy utíkají spíše do bezpečí, je v posledním měsíci vidět na prudkém růstu cen zlata a bitcoinu. Nicméně není to poprvé, kdy ministerstvo financí spouští podobné programy na nákup dluhopisů. Dosud byl ale kontext jiný. V k výkupu historicky docházelo v době, kdy federální rozpočet měl přebytky. Trumpova vláda je v opačné situaci, je zadlužená až po uši. A za druhé, v minulosti byly podobné operace míněny čistě jako technická správa státního dluhu, zatímco nyní Trumpova administrativa otevřeně hledá cesty, jak srazit úrokové sazby a uvolnit měnové podmínky přímo z Bílého domu, bez ohledu na to, zda Fed sazby snižuje či nikoli. A perlička na závěr. Tento týden vyšlo najevo, že firma World Liberty Financial, kterou Trump založil spolu se svými syny a dalšími přáteli, se požádala o bankovní licenci a dostala předběžný souhlas. Pikantní samozřejmě je, že orgán, který založení banky schválil, patří do gesce Trumpovy vlády. Cílem nové banky rodiny Trumpových je směňovat dolary za kryptoměny a vybranou hotovost investovat do amerických státních dluhopisů. Profese bankéře amerického prezidenta evidentně láká. Jak dávno vědí hráči hry Monopoly, málo co je uspokojivější než možnost si vyrábět vlastní peníze.
1: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešního pořadu Názory a argumenty. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem, část devátá. Být východoevropanem. V trůním sále někdejšího normandského hradu v Douvru visí vzácná mapa světa z 12. století. Náš starý dobrý kontinent byste na něm rozpoznali jen stěží. Evropa je jaksi podivně zkroucená v levém spodním rohu. Střed světa představuje Jeruzalém. Nicméně, když se trochu zorientujete, najdete na mapě i pár měst. Pravda, mnoho jich tam není. Řím, Benátky, Cařihrad a světe div se, Praha. Ano, Praha. Schématický kostelík o třech věžích, který je zobrazen při nápisu Praha caput Bohemie, tedy Praha hlavní město Čech, bohužel nepoznávám. Možná je to jen symbolická silueta, znázorňující příslušnost města a země ke křesťanské víře. Nicméně, skutečnost, že mezi několika málo metropolemi tehdejšího světa je uvedeno také naše hlavní město, je jistě pozoruhodná. Kontaktů mezi českými zeměmi a Británií přitom nikdy mnoho nebylo. Ano, je zde oblíbená vánoční koleda Good King Wenceslav, kterou Angličané zpívají na Štěpána. Onen dobrý král Václav není nikdo jiný než náš panovník a světec, zvěčněný mimo jiné na svém, tedy Václavském náměstí. Ovšem o tom, že z plných hrdel uctívají dávného českého krále, nemají většinou zpěváci ani potuchy. Ani my nevíme, jak se tato píseň stala symbolem britských Vánoc, ani jak se vlastně do Británie dostala. Nápěv je starý a Evropou koloval staletí. A slova? Má se za to, že se jedná o překlad básně, kterou v roce 1847 napsal český básník a dramatik Václav Alois Svoboda. Ódu na krále Václava vydal ve třech jazycích – v češtině, němčině a v latině. Anglicky pochopitelně ne. Jak se text písně dostal do Británie, to se asi nedozvíme. Pravděpodobně nejdůležitějším svorníkem našich dějin byla královna Anna Lucemburská, dcera krále Karla IV. Tu otec vlasti provdal za anglického panovníka Richarda II. Svazkem s Anglií hodlal posílit své postavení vůči Francii, a to v době papežského schizmatu, kdy se Karel IV. Spolu s anglickým panovníkem postavil na stranu papeže Urbana. Byť bylo manželství politicky motivované, bylo prý šťastné. Anna se svojí družinou dorazila do Londýna 18. ledna roku 1382. Dva dny na to se konala svatba a o další dva dny později byla korunována anglickou královnou. Zprvu nepříliš oblíbená cizinka si svojí laskavostí získala srdce poddaných. Do dějin vstoupila jako dobrá královna Anna. Potomka však králi nedala a ve svých 28 letech zemřela na mor. Richard II. Se sice záhy znovu oženil, pochovat se ovšem nechal ve společném hrobě se svojí první ženou, Annou Českou. Až budete mít cestu do Londýna, zastavte se za ní do Westminsterského opatství. Na další česko-britský královský svazek jsme si museli počkat skoro 300 let. To, když se Alžběta Stuartovna, dcera skotského krále Jakuba I., stala manželkou českého zimního krále Fridricha Falckého. Ten seděl na trůnu rok a 4 dny. Po bitvě na Bílé hoře byl on i jeho skotská choť nucen české země opustit. Pak se naše cesty nadlouho rozcházejí, až během první světové války trávil Tomáš Garrigue Masaryk část svého exilu v Británii. Během takzvané první republiky pak Británie představovala vzor zejména v oblasti kultury, a to především zásluhou Karla Čapka. Následoval Mnichov, na který se raději snažme zapomenout. Ve snaze předejít konfliktu s Hitlerem se britský předseda vlády Chamberlain spolu s francouzským premiérem a s italským diktátorem rozhodl odevzdat Sudety Německu. Nutno říci, že Britové s Československem formálně žádnou spojeneckou smlouvu neměli.
Nešlo tak v tomto směru o zradu, jak se někdy říká, ale spíš o morální selhání. Tak jako tak, válce to nezabránilo. S jejím začátkem přišel vůbec poprvé do Británie větší počet Čechů. Od exilových politiků přes takzvané Vintnovy děti až po vojáky. Ti dělali naší zemi tu nejlepší reklamu. Činili se i mimo své služební povinnosti. Pro anglické, velšské a skotské ženy byli prý čeští vojáci zajímaví. V nepsaném žebříčku obliby měli být údajně hned za prvními nory. Přišli z nepříliš známé země, avšak provázela je pověst hrdinů z bojů ve Francii, na Blízkém východě i v severní Africe. Skvělou reputaci měli také letci RAF. Když válka skončila, domů si Češi přiváželi 900 britských manželek. 900! Vzhledem k tomu, že v Británii působilo asi 5500 našich mužů, znamená to, že se tam oženil každý šestý. Pak spadla železná opona. Na obou jejich stranách začal čas běžet rozdílně, aby bylo jasno, na té naší podstatně pomaleji. Když potom po pádu komunismu začaly přijíždět do Británie první au-pair, tedy pomocnice v domácnosti, situace už byla jiná. Už to nebyli stateční vojáci, ale holky z východní Evropy. Jedna z nich mi vyprávěla, jak jí domácí zcela vážně zavedla na toaletu, aby jí ukázala, jak se používá splachovací záchod. Vždyť přece přišla ze světa, kde se běžně žije v jeskyních. Stačilo 40 let komunismu a ze země, jejíž hlavní město je mezi několika evropskými metropolemi, které stojí za to umístit na mapu a jejíž šarmantní vojáci lámou srdce místních dívek, je neznámá a barbarská země východní Evropy. Poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, byla Británie jednou z mála zemí, které okamžitě otevřely svůj pracovní trh. A co se stalo? Nahrnuli se tam statisíce lidí z Polska, Slovenska a také z Česka. Důvody byly různé. Vidina lepšího výdělku, snaha začít nový život, útěk před dluhy, před alimenty i před sebou samým. Především mladí muži brali jakoukoliv práci. Byli ochotní pracovat v profesích, které Britům už dávno nevoněly. Od úklidu přes práci na farmách, po stavebnictví. Protože jinak to nešlo, žili společně v pronajatých bytech. A především byli jiní. A bylo jich hodně. Ze střední a východní Evropy jich přišlo skoro 500 000. Takové množství muselo nutně vyvolat nějakou reakci. Britové měli své kolonie a napočetné komunity přistěhovalců z celého světa byli zvyklí. Tito mladí muži ale nebyli ani z Bangladéše, ani z východní Afriky. Přišli z neznáma. Co na tom, že Polák, který v okamžiku, kdy vystoupil na letišti v Lutnu, byl 100x víc integrovaný než přistěhovalec z Indie. Byl cizí a proto vadil. Je to vlastně paradoxní. Noví migranti nepřicházeli pro sociální dávky, ale za prací. To ale taky vadilo. Populisté začali tvrdit, že lidé z východní Evropy berou místním práci. Že je to práce, kterou by žádný Brit nikdy nedělal, to už neřekli. Jednou jsem ve Skotsku navštívil farmu, na které se pěstovaly jahody. Češi, Slováci a Rumuni tam žili ve stanech a v karavanech a celý den za minimální mzdu otročili na jahodových plantážích. Brit se tam prý objevil jen jednou a druhý den se raději vrátil na úřad práce. Být východoevropanem není snadné. Bavil jsem se s mnoha Čechy, kteří v Británii žijí. Většinou zůstávají kvůli zajímavé práci a kvůli dětem. Byť třeba mají britské občanství, stále se cítí být přistěhovalci. Občas nechtěnými. Možná se situace přece jen mění k lepšímu, nevím, ale nedělejme si iluze. Běžný Brit nedokáže rozlišit mezi Českou republikou a Bulharskem. Korunu jsme tomu nasadili neustálými změnami názvu. Ze staré známé Čekoslovakia se stala Czech Republic a z ní Čekia.
Občanům země, která nese tentýž název od dob Římanů, se takové kotrmelce špatně vysvětlují. Na případnou otázku, odkud pocházím, proto raději odpovídám, že z Prahy, byť jsem se narodil v Brně. Praha je totiž takto jediné, co Britové mohou bezpečně znát. Nakonec mají v mapě.

Bez chleba nejde jíst. Anglická kuchyně je dvojího druhu, dobrého a prostředního. Dobrá anglická kuchyně je prostě kuchyně francouzská. Prostřední kuchyně v prostředním hotelu pro prostředního Angličana vysvětluje do velké míry anglickou zasmušilost a zamlklost. Nikdo nemůže zářit a trilkovat, žvíka je pressed beef, pro vysvětlení pokrm, který ze všeho nejvíc připomíná naši tlačenku, potřený ďábelskou hořčicí. Nikdo se nemůže nahlas radovat, odlepuje si od zubů třesoucí se puding z tapioky. Člověk hrozně zvážní, dostane-li lososa, politého růžovou škrobovinou a napil-li se zasmušilého, teplého piva. Zhodnotil Karel Čapek ve svých anglických listech a nad ostrovní kuchyní vynesl rozsudek. Anglické kuchyni schází nějaká lehkost a květnatost, radost ze života, melodičnost a hříšné rozkošnictví. Co dodat? Je zřejmé, že když se řekne anglická či obecně britská kuchyně, nikomu se sliny zbíhat nezačnou. A sami Britové to vědí. Nakonec výrok, který je přisuzován slavnému dramatikovi G.B. Shawovi, praví: dokáží-li Angličané přežít svoji stravu, dokáží přežít všechno. Britskou kuchyni si bere na mušku i internetová tvořivost. Slogan Britové cestovali pro koření na konec světa a pak s ním udělali tohle, provází fotka toastu zoufale se topícího v rajské omáčce s fazolemi nebo vařených těstovinových vrtulí a brokolice. Od roku 1924, kdy Karel Čapek absolvoval svoji cestu po Spojeném království, se mnohé změnilo. Nicméně ani dnes nečekejte, že v britské hospodě budete hlasitě mlaskat a dožadovat se nášupu. Spíš budete rádi, když brambory nebudou příliš nedovařené a dušená zelenina bude alespoň trochu poživatelná. O žádoucí revoluci v britském stravování se snažil Jamie Oliver, který se načas stal globální kuchařskou celebritou. Propagoval, vařil a servíroval v zásadě středomořskou kuchyni, lehkou, zdravou a chutnou. Jeho síť Jamie's Italian se rozrostla na celkem 42 restaurací po celém Spojeném království. Po 9 letech ovšem celý projekt zkrachoval. V zemi, kde jsou za národní pokrm považovány ovčí vnitřnosti smíchané s cibulí a ovesnými vločkami vařené v ovčím žaludku, se tomu nemůžete divit. Popsaná lahůdka se jmenuje haggis a tento vrchol skotské kuchyně vám zpravidla stačí ochutnat pouze jednou. Projekt televizního kuchaře Olivera sice neuspěl, vládu nad britskými žaludky ovšem už dávno převzali cizokrajné kuchyně. Například kuře tikka masala v Británii tak zdomácnělo, že ho má na jídelníčku i ta poslední hospoda. A je to zpravidla to jediné, co se tam dá jíst. Brity také sytí nesčetné množství pizzerií, stánků s kebabem, čínských jídelen a asijských bister. Zemi však vládne takřka národní pokrm, který najdeme na každém rohu. Ano, slavné fish and chips. Ryba zpravidla treska, obalená a osmažená v těstíčku se smaženými hranolky. Britové ji považují za svůj národní klenot a nejvíce britské ze všech britských jídel. Budiž. Brambory však nejprve museli dorazit do země z Jižní Ameriky a byli to nejspíš Francouzi, kdo je jako první začal smažit nakrájené na proužky. A smažená ryba? Ta zase přišla ze Španělska. Nebuďme ale malicherní, kombinace obou složek je nejspíš opravdu britská. O to, koho napadlo oba pokrmy spojit, se sváří hrabství Lancashire a město Londýn. Smažené brambory byly levnou a vydatnou potravinou průmyslového severu. Smažená ryba se zase prodávala i v londýnském East Endu. Ve svém románu Oliver Twist zmiňuje tuto krmy i Charles Dickens. Fish and chips je pokrm relativně levný a vskutku vydatný. Mohu vám garantovat, že po požití tukem nasáklé ryby nebudete mít až do večera na další jídlo ani pomyšlení.
Naopak budete rádi, když vás neskolí žlučníkový záchvat. To nejlepší, co britská kuchyně nabízí, je z ryb. Některé věci přitom pokrok vůbec nepotřebují, tak jako uzený sleď. Ty nejlepší v celé Británii najdete v malé severoanglické rybářské vesničce Craster. Nejstarší tamní rodinný podnik funguje nepřetržitě od roku 1856. Neváhal jsem a při jedné cestě na sever se tam zastavil. Měl jsem štěstí, právě zatápěli v udírně. V prostorné místnosti se stěnami pokrytými černým, lesklým a lepkavým dechtem zažehali pod zavěšenými rybami malé hranice. Když zapláli, zasypali je dubovými pilinami. Udírna se začala okamžitě plnit bílým, vonavým kouřem. V něm se pak ryby udí až 16 hodin. Pracovníci udírny proto musí držet dlouhé šichty, aby mohli piliny pod ryby přisypávat. Neil Robson, muž, který rodinný podnik vede, mi nad porcí uzeného sledě přísahal, že jeho chuť je úplně stejná jako v době jeho pradědečka. V tom prý spočívá kouzlo jeho úspěchu. Své želízko v ohni má i Skotsko. Nejlepší polévkou, co jsem kdy jedl, je polévka s názvem Cullen's King. Zamiloval jsem si ji natolik, že ji občas vařím i doma. Její síla je v jednoduše geniální kombinaci chutí. Základem je uzená ryba, brambory, okurka nebo pórek, voda a mléko. Rybí polévku s poněkud tajemným názvem najdete ve Skotsku na jídelníčku téměř každé restaurace a hospody. Její příprava je jednoduchá a výsledek opravdu lahodný a výživný. A ten tajemný název? Cullen se jmenuje vesnice ležící na severním pobřeží Skotska, kde se polévka zrodila a kde každoročně pořádají soutěž v jejím vaření. A skink není nic jiného než skotský výraz pro polévku. Řeknete si, k ní by se hodil ještě krajíc dobrého chleba. Ale ouvej, chléb představuje v Británii samostatnou a pro Čechy zvláště bolestnou kapitolu. První rok svého pobytu v Británii neřešíte nic jiného, než kde sehnat něco, co se alespoň trochu podobá tomu našemu božímu daru. To, co nabízejí regály běžných obchodů, je chléb toustový. V igelitových obalech leží vedle sebe různé varianty něčeho, co ze všeho nejvíc připomíná pečenou chlebovou pěnu. Zastudena je pro našince skoro nepoživatelná. A kdo by chtěl ke všemu přikusovat topinku? Když už jsme zmínili chléb, každého nejspíš napadne další britská specialita – sandwich, tedy obložený chléb. Za jeho autora je považován čtvrtý hrabě ze sandwiche – diplomat, ministr zahraničí i námořnictva poloviny 18. století hrál s oblibou karty a dokázal prý u nich prosedět dlouhé hodiny. Jednou nařídil svému komorníkovi, ať přinese pečené hovězí obložené z každé strany krajícem chleba. Šlo o to, aby při jídle nemusel přestat hrát karty a zároveň je neznečistil mastnýma rukama. Původně se název sandwich používal jen pro rozbív s chlebem. Postupem času se však rozšířil prakticky na všechny obložené chleby. Stal se synonymem rychlého občerstvení. Když se kolem poledne projdete centrem jakéhokoliv většího města, uvidíte lidi všech profesí, která sedí na lavičce v parku a cpou se sandwichem s kolou. Sladká je vůbec nejoblíbenější britská chuť a nikam před ní neutečete. Po americkém způsobu je všechno cukrem doslova napěchované. Cukr to je základ radosti, a to v tekuté i v pevné formě. Nepochybným přínosem Británie kulinářskému světu je ovšem snídaně. My ji známe pod označením anglická, když se ale rozjedete po zemi, zjistíte, že totéž se ve Skotsku prezentuje jako snídaně skotská a v Irsku, včetně toho severního, zase jako irská. V zásadě se ale vždy jedná o totéž. Smažená vajíčka, fazole v tomatové omáčce, opečené rajče, osmaženou bílou či černou klobásu a především opečenou slaninu.
Ovšem to, co se u nás prodává pod názvem anglická slanina, v Anglii neznají. Tam operují s něčím, co je nesrovnatelně libovější a podobá se spíš naší šunce od kosti. Taková snídaně vás zasytí na dlouhé hodiny a protože je to zdaleka nejlepší a nejchutnější, co britská kuchyně nabízí, podává se často celý den. Pravda, pro vegetariány či jedince, kteří usilují o zdravou výživu, to není. Navíc po nějaké době se i taková snídaně zají. V Británii jsem dost cestoval a trávil hodně času v hotelech. Ty zpravidla ke snídani nic jiného, než tuto kalorickou bombu nenabízejí. Jednou jsem po týdnu ve Walesu skoro až žadonil, jestli by mi nemohli připravit něco studeného, třeba kousek sýra s krychličkou másla. K mému překvapení druhý den ráno přinesli na talířku několik plátků čedaru a dokonce i zeleninu. Vynášel jsem kuchaře do nebes a spíš ze zdvořilosti jsem se zeptal, odkud je. Byl z Rumunska. Ze své knihy Lišky pod Big Benem četl Jaromír Marek. Dramaturgie a režie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Kurt Gödel, matematik a logik, byl autorem jedné z nejznámějších matematických věd 20. století. Brněnský rodák, jehož objevy znamenaly pro matematiku totéž, co teorie relativity nebo princip neurčitosti pro fyziku.
3: Kurt Friedrich Gödel se v roce 1906 narodil do německé rodiny v Brně. Od malička byl zvědavý. Rodiče mu přezdívali pan Proč. V 18 letech odešel na univerzitu do Vídně. Studia dokončil pod vedením matematika Hanse Hána, který ho v druhé polovině 20. let přivedl do prostředí takzvaného vídeňského kruhu. Tam se scházeli významní intelektuálové, kteří patřili mezi stoupence takzvaného logického pozitivismu a ostře se vymezovali vůči jakékoliv metafyzice.
2: Jeho největší objev je dnes znám pod pojmem Gödelovy věty o neúplnosti. Tyto věty znamenaly pro matematiku velký zlom. Spolu s Einsteinovou teorií relativity je někteří filozofové označují za intelektuální revoltu proti objektivitě a racionalitě začátku 20. století. Gödelovy věty totiž nemluví jen o povaze matematiky, ale o podstatných rysech lidského myšlení vůbec.
3: Gödelova neúplnost ve svém důsledku ukazovala, že v každém netriviálním, tedy dostatečně složitém systému či jazyce existují věty, o kterých víme, že jsou pravdivé, ale nikdy je nebudeme schopni dokázat. Neúplnost nabourala představy o způsobu, jakým se dobíráme pravd. Důsledky, které vyvozujeme z námi stanovených základních principů, nemůžeme vždy odvodit z jednou provždy daných pravidel.
2: Gödelův důkaz byl samozřejmě v první řadě matematický a jeho závěry se týkaly aritmetických systémů, tedy systémů, které se zabývají teorií přirozených čísel a jejich sčítáním a odčítáním. Pro filozofii a teorii poznání měl dalekosáhlé důsledky.
3: Když začala druhá světová válka, zvolil Gödel kvůli svým stykům s židovskými přáteli emigraci do Spojených států, do bašty intelektuálů Princetonu. Tam se také seznámil s Albertem Einsteinem. Gödel kvůli své uzavřené nespolečenské povaze, neschopnosti vzepřít se autoritám a lpění na formálních záležitostech si nebyl schopen vydobít jakoukoliv významnější pozici mezi intelektuály a kvůli častým sporům mohl nakonec rozhodovat pouze o věcech týkajících se logiky.
2: Po smrti Alberta Einsteina se začala prohlubovat jeho déle trvající nemoc. Gödel trpěl paranojou, bál se, že se ho někdo snaží otrávit. V 70. letech se téměř přestal ukazovat na veřejnosti. Poté, co jeho žena byla na delší čas hospitalizována, přišel o jediného člověka, kterému důvěřoval. Přestal přijímat potravu. Kurt Gödel zemřel v lednu 1978 na podvýživu a vyčerpání.
0: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 670 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Na Islandu právě skončilo referendum o pokračování vstupních rozhovorů s Evropskou unií. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa stříbro na pětistovce. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů. Je neděle 30. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíce lidí.
5: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Na Islandu se právě zavřely volební místnosti. Obyvatelé ostrova v referendu rozhodovali, jestli má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Podle volební komise se dá na základě předběžných údajů očekávat vysoká volební účast. Přímo v Reykjavíku referendum sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
6: Tady ve volebním štábu těch, kteří vedli kampaň za obnovení přístupových rozhovorů, je, jak je asi slyšet, zatím poměrně veselo, ale taky tady trochu nervozita. Ono v poslední dnech právě tato strana podle průzkumu ztrácela, i když ty ztráty byly drobné. Teď, když jsou volební místnosti zavřené, začne sčítání, to bude zcela uzavřené až ráno. Hlasy se totiž sčítají nejen na vybraných místech, ale tam se musí převést z jednotlivých volebních místností. A na několika místech to přitom bude možné až ráno. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě pak explodovala munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 obyvatel a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
7: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domu pro seniory a lidi s postižením.
8: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
7: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
8: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních 2 měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
9: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
10: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
9: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
11: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
9: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
12: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
13: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
14: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Stovky lidí si v sobotu prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
15: Tati, bylo to tady super, nebo ne?
16: Jak ty teda, no?
17: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
18: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
19: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
17: Mimořádně se dalo dostat i k jámě, anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
4: Kanuista Martin Fuchsa má medaili i z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na pětistovce. Předjel ho jen Brazilec Queiroz. Kanál v Poznani je kanoistům známý častými vlnami. I to Fuchsu ovlivnilo.
20: Vždycky trošku jako snižuje ten můj celkový dojem a výkon, ale třeba medaile super, jsem za ní moc rád, protože pětistovka je prostě jenom takový doplněk pro mě. I přesto jako dokážu na ní být více mistr světa, takže nepředvedu 100% jízdu a stačí to na druhé místo, tak je to fajn.
4: Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá. Je to její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostal postoupil do finále pětistovky, stejně jako double kajak Špicar Havel. O medaile se pojede v neděli po 10. hodině dopoledne. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili v 6. kole šance ligy Olomouc 1-0. Premiérovou klubovou výhru v historii nejvyšší soutěže slaví Artis Brno, který v Pardubicích vyhrál 2-1. Zbrojovka Brno pak zdolala 3-2 Zlín, který tak dál čeká na první letošní body.
21: Překážka na D4 a taky na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D4 pozor za nájezdem ze silnice 20 od Písku směrem na Prahu. Na 85. kilometru D4 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavil kamion kvůli poruše. Stojí v zálivu, na místě už je i asistenční služba a hlavně nákladní vozidla mírně vybočují. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Břeclav nepřehledněte odstavené osobní auto. Místo už je označené šipkou a kužely, kolem vozidla se ale pohybují lidé. A na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Fungování systémů s umělou inteligencí v Evropské unii upravuje akt o umělé inteligenci. Začal platit už v roce 2024, ale jeho ustanovení vcházejí v účinnost postupně. Ale dříve, než začal platit celý, přijala Evropská unie také jeho úpravy. Šlo o legislativní balíček nazvaný AI Omnibus, který začal platit letos na konci července. Co všechno změnil a jak dnes regulace umělé inteligence v praxi funguje, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
1: Online Plus.

0: Český telekomunikační úřad, možná bychom měli na začátku přece jenom připomenout, pokud to někdo z našich posluchačů neví, tak by měl být v Česku právě tím úřadem, který dohlíží nebo bude dohlížet nad tím, jak systémy s umělou inteligencí fungují. Je to tak?
1: Ano, je to přesně tak. Zároveň jsme v takovém bodě, kdy čekáme na to, abychom měli platný a účinný ten prováděcí český zákon, kdy ještě to možná bude nějakou chvíli trvat. Aktuálně jsme v takovém bodě, kdy nás ještě čeká schválení vládou a pak to běžné kolečko v poslanecké sněmovně, v senátu a podpis pana prezidenta.
0: To se ČTU teď stává s těmi digitálními zákony téměř pravidelně. Podobně je to i u dalších evropských regulací, také tam se čeká právě u DS a například na ten český zákon. Ale co tedy vlastně teď úřad už může, než ten zákon byl tedy přijat, ten zákon, který implementuje tedy nějakým způsobem AI Act do českého zákonodárství?
1: Rozdělil bych to do několik vrstev. Možná úplně ta největší, která je i možná teďka nejvíc viditelná, tak je oblast spolupráce. A je to spolupráce na evropské úrovni, respektive tedy na úrovni Evropské unie a pak i zároveň v České republice, kdy zároveň už se koordinujeme jako ty budoucí orgány dozoru nad trhem právě v rámci Evropské unie, protože nechceme úplně dopustit to, že budeme teďka jenom všichni čekat v depu a až se jednou vystřelí, tak my vůbec nebudeme vědět, jak máme se rozběhnout a kam máme přesně jet, takže už se koordinujeme. Bavíme se třeba už nad nějakými, dejme tomu, jako případy modelovými, jak bychom třeba k tomu jako mohli přistoupit. Je to jednoduše taková jako akademická debata mezi těmi orgány. Stejně tak v rámci České republiky spolupracujeme v rámci veřejné správy, například s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale hlavně s dalšími dozorovými orgány, ať je to Česká národní banka, Úřad na ochranu osobních údajů. A to, co je pro nás jako zásadní, tak je samozřejmě kontakt s biznesem. To znamená, bavíme se s těmi jako firmami, se soukromým sektorem v České republice, kde nám třeba i v tom nějak jako vypomáhají české asociace, které se zabývají umělou inteligencí. Takže to je taková ta vrstva, co byste možná jako očekávali od toho jako orgánu, že bude dělat. A pak tam máme i tu část, která už nám taky nějakou dobu běží a teďka se do toho obouváme víc a víc. A je to samozřejmě i nějaká mediální komunikace vůči široké veřejnosti, vůči zvlášť zranitelným skupinám, ať jsou to děti, ať jsou to seniori, nějaké vzdělávání ohledně rizik spojených s umělou inteligencí, ale nejenom o těch rizicích, ale vždycky přijít s tím návrhem. Ale vždycky se na nás můžete obrátit, když máte nějaký dotaz, když máte problém, nevíte, co a jak v oblasti umělé inteligence, tak ČTU je právě ten orgán, který tady pro vás je. Ale jsme vázaní samozřejmě tím bodem, který jste přesně zmínil, to znamená, velmi citlivě v tom chodíme, protože prostě ještě nejsme ten orgán a ještě ten zákon nemáme.
0: Každopádně akt umělé inteligenci je nařízení, takže platí, tedy aspoň ty jeho části, které už vstoupily v účinnost, tak platí bez ohledu na to, jestli ten český zákon je schválen nebo není schválen. Řešíte už třeba nějaké případy, kdy se na vás právě třeba někdo obrátí se stížností a vy vlastně v tom ještě nemůžete úplně nic dělat, nebo co vlastně v takovém případě děláte?
1: Je to situace, kterou už známe, to znamená, my díky tomu, že pak budeme i tím takzvaným jednotným informačním místem, tak samozřejmě se na nás jako veřejnost obrací. Je to přesně tak, jak jsem zmínila, to znamená, my se můžeme vyjádřit v nějaké, jako řeknu, poradenské metodické činnosti. Třeba když bych si vymyslela nějaký modelový případ, že byste třeba chtěli využívat nějaký AI systém v rámci třeba zpravodajské činnosti a obrátíte se na nás. Tyjo, my si nejsme jistí, jestli to splňuje všechny podmínky AI Actu, třeba co se týče transparentnosti nebo čehokoliv jiného. Tak my vám neřekneme, jestli ano nebo ne, nezahájíme ani tu kontrolu, ale můžeme vám poradit, tak třeba běžte za tím poskytovatelem toho AI systému, protože to je ten, na kterého třeba dopadají ty povinnosti. Takže my jsme spíš fakt ti průvodci, kteří zatím můžou vysvětlit, co se v té věci dá dělat, ale nejsme ti drábové, co prostě rozhodnou o té pokutě. Zatím.
0: Chodí vám tedy už nějaké stížnosti, nějaká podání, nějaké dotazy?
1: Spíš bych to dala do té kategorie těch dotazů.
0: No a můžete nám třeba říct, na co se tak lidé ptají, nebo firmy, nebo samozřejmě instituce? Co se nejvíc řeší?
1: Je to přesně tady, myslím, že bych řekla přesně tu jednu oblast, to znamená, jak můžu vnímat tady tohle řešení, nakolik to teda splňuje ty požadavky, nakolik ne, ale i dost často jsou to i právě, že i ty otázky jsou ve výsledku jako, bych taky řekla, dost obecné, to znamená, něco nám říká AI, jak si to mám pro boha jako interpretovat, vlastně, co to teda znamená v praxi. A

0: A samozřejmě se to pak i dotýká toho, co je teďka takové to horké téma, a to je třeba otázka transparentnosti. To znamená, jak to teda všechno jako funguje, jaký to má na mě dopad. Takže to bych řekla, že jsou takové tři kategorie. Mm-hmm.
1: Tak přejeme, aby ten zákon brzy prošel tedy celým legislativním kolečkem. Není to úplně krátké kolečko, ale snad se to nakonec povede. A uvidíme tedy potom, se třeba můžeme setkat znovu a už nám budete moct říct i nějaké třeba sankce, které jste udělali nebo něco podobného. Ale to uvidíme tedy až, dejme tomu třeba za několik měsíců nebo za rok nebo za nějakou takovou dobu. Já jsem na začátku říkal, že vlastně než ten AI Act vstoupil úplně v účinnost, tak už Evropská unie přijala nějaké dodatky, nějaké úpravy vlastně toho nařízení. Proč a co to vlastně tedy ten AI Omnibus, ten balíček je a co vlastně přinesl?
0: Jedna kolegyně pojmenovala AI Omnibus takový autobus, co jezdí všude možně, vždycky někoho nabere a něco vypustí, někoho někde nechá. Myslím si, že to je úplně přesný, takže v jeden moment možná úplně nevíte, koho všeho máte na palubě. AI Omnibus, nebo obecně ten Omnibus, má vést ke zjednodušování, nebo vedl ke zjednodušování té legislativy. Ano, je to taková jako náročná otázka v tom, že ještě předtím, než máte nějakou legislativu úplně účinnou, tak už říkáte, možná jsme si to třeba v něčem nastavili nepřehledně, možná v něčem moc přísně, nebo jsme naopak na něco zapomněli a chtěli bychom to tam dodat. Takže to byl ten záměr zatím. Zjednodušování. Zároveň Česká republika byla jedním z těch hlavních hlasů, který volal po tom zjednodušování. To šlo velmi za bývalým vládním zmocnicem panem Kavalírkem a náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu. Takže jedna věc bylo zjednodušování. Pojďme si tu hru udělat jednodušší pravidla. A k čemu to zjednodušování má vést? K podpoře nějakých inovací, k tomu, že nebudeme brzdit vývoj a nasazování AI v rámci Evropské unie a zároveň, že pořád jako zachováme tu jako ochranu těch lidských práv, což je vlastně to, na čem Evropská unie stojí.
1: Petře, takhle rychle dělat úpravy nějakého nařízení, které vlastně ještě není úplně v účinnosti. O čem to podle tebe svědčí? Je to třeba, nebo dá se to označit za takový doprovodný efekt právě toho rychlého vývoje umělé inteligence, že se tady přijímají nějaké regulace, nějaká pravidla, ale třeba za měsíc, za půl roku už je všechno jinak a musí se to vlastně jako nějakým způsobem zase updateovat, upravovat?
2: Bez pochyby ano. U těch zákonů, které regulují jakoukoliv technologii, tak většinou bývá dobrým a rozumným zvykem chvíli počkat, nechat odstup, aby se do toho nezanášela konkrétní technická řešení, aby to bylo dostatečně obecné. Všechny dobré zákony regulující digitální prostor vznikly tímhle způsobem v Evropě, v Americe, u nás všude. Umělá inteligence je specifická tím, že se moc čekat nedá. Má příliš velký dopad, příliš mění společnost a právní řád na to musí reagovat. My nemáme na spoustu věcí ani nějakou morální nebo etickou reakci, která by měla to právo trochu předcházet a podložit ho, ukázat cestu, co se tak pokládá za správné a přijatelné. Nemáme, protože se to nedá stihnout. Ten vývoj je překotný, takže mě nijak nepřekvapuje. Naopak mě by překvapilo a neměl bych radost, kdyby ten zákon tak, jak byl přijat a proces jeho vzniku byl dlouhý, tak zůstal dlouho neměnný, protože by bez pochyby nereagoval na nové situace.
1: Takže možná za čas přijede další autobus a bude přijímat další změny podle toho, jak ten vývoj tedy se překotně bude ubírat dopředu, no uvidíme. Já vím, že už vlastně, když se původně schvaloval ten původní tedy AI Act, tak když si to tak trošku zjednoduším, tak jedna velká část je to, že jsou tam zakázány nějaké způsoby použití umělé inteligence, je tam přímo nějaký výčet vlastně těch oblastí, ve kterých se nesmí umělá inteligence používat. A pak další část pro mě jsou spíš takové, dejme tomu, byrokratické záležitosti, co vlastně všechno firmy musí udělat, jaké certifikáty musí získat a podobně, aby mohly některé systémy používat. Mám pocit, že ty úpravy se hodně týkaly právě té byrokratické části, tedy ty úpravy v rámci Omnibusu, je to tak?
0: Když to takhle poslouchám, tak možná ano, je to, bych řekla, i v něčem takové hezké zhrnutí té situace, že když se na to jako podíváme, co všechno se změnilo a co bylo zásadní pro firmy, tak třeba je to právě odklad účinnosti těch některých ustanovení, což byla ve výsledku ta alfa a omega i proč se AI Act otevíral. To znamenalo, nebo to znamenalo to, že firmy potřebovaly víc času na přípravu, protože jim chyběly určité věci, které jim měla nebo má poskytnout Evropská unie. To znamená nějaké technické standardy, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se ty povinnosti mají dodržovat. A zároveň to samozřejmě pomohlo i těm státům, i těm orgánům dozoru nad trhem a všem těm dalším subjektům, které jsou do toho zapojeny. Takže určitě ta velká část byla za odkladem té účinnosti určitých ustanovení. Tam se přesně bavíme o těch vysoce rizikových systémech. To, co tam za mě opravdu byla ta jako velká, bych řekla, i ta možná hodnotová změna, tak bylo přesně rozšíření těch zakázaných systémů, kdy se právě se to dotýká oblasti nějaké jako sexuální integrity a ochrany dětí, kde nám vznikly dva nové zakázané systémy.
1: A tak pojďme si právě o nich říct něco více samozřejmě, protože to jsou věci, které asi pro posluchače jsou uchopitelnější než právě třeba ty věci, které se týkají firem a odkladu účinnosti a podobně. Takže jaké tady věci, jaké nové využití AI nebo použití AI Omnibus tady zakázal?
0: Jsou to dvě hlavní situace. Jedna ta situace míří na děti, to znamená, máme zakázané AI systémy, které mají vytvářet jako obsah, který se týká sexuálního zneužívání dětí, respektive, že tím jako výstupem bude přesně obraz, zvuk, video, kdy vy uvidíte přesně tady tenhle obsah sexuálního zneužívání dětí. Samozřejmě to vychází jako z velmi jako silného toho hodnotového zakotvení, které v Evropské unii máme, chráníme děti jako zranitelnou skupinu. Zároveň k tomu to je asi potřeba dodat to, že to tam teďka nově je, to neznamená, že jsme doteď ty děti v téhle oblasti nechránili a že na to už třeba nemáme jiný ustanovení. Ale to, že to ještě takhle podpoří celá Evropská unie, samozřejmě tam vysílá to jako velkou stopu. Takže jedna věc, jako ochrana dětí, respektive ten zákaz obsahu, který se týká sexuálního zneužívání dětí. No a ta druhá věc, tak ta se přesně týká zákaz takových systémů, které budou generovat jako nekonsensuální jako sexuální obsah, ať by se přesně týkalo toho, že budou, že to bude generovat intimní partie nebo třeba osobu zapojenou do nějaké jako sexuální aktivity. Takže zase míříme na jako sexuální integritu fyzické osoby, prostě každého z nás jako člověka. Protože zase tohle nějaký jako obsah, který prostě nechceme. A to, že jsou to zakázané systémy, tak to znamená, že my říkáme, my vůbec nechceme, aby se tyhle systémy dostaly na trh a zároveň nechceme samozřejmě logické, aby byly používány.
1: No tak kolem těch takzvaných svlékacích aplikací, jak se to tak zjednodušeně vlastně označuje, tak tady relativně nedávno byly různé kauzy například kolem sociální sítě X a jejího vlastně AI systému Grok, který tohle to umožňoval. Jak to tady má v praxi fungovat? To znamená, že ti poskytovatelé musí nějak zajistit, aby tam to použití k tomu svlékání třeba lidí nebylo možné a jak se to pak bude kontrolovat tady?
0: Jak se to bude kontrolovat, tak to nám přesně ukáže ta praxe. Když bychom se vrátili k tomu systému zatím a jak by to mělo fungovat, tak vy, když jste poskytovatel toho AI systému, to znamená, že ho vyvíjíte, dodáváte ho na trh, tak ten zákaz se týká toho, že ten systém k tomu vůbec ani nemá být jako určen. Takže primárně to znamená, že dám příklad, nebudu si vytvářet AI systém, který bude pojmenován zneužívání dětí AI a ten účel toho AI systému je přesně generování tohoto obsahu. Takže primárně tyhle AI systémy nemají vznikat. Zároveň ten systém to ani nemá umožňovat. Takže to je přesně to, že pak za tím poskytovatelem jde ta povinnost nastavit taková technická opatření, aby to jednoduše nebylo možné vygenerovat za použití toho AI systému, ani za použití, jako že obejdu nějaká bezpečnostní opatření. Takže to je samozřejmě to, kde bych i možná řekla, že se jako láme ten chleba, jako jak nastavit tu sekuritu tak, toho daného systému, aby to vůbec za žádných podmínek nebylo možné. Samozřejmě tuhle povinnost my pak dáváme na toho poskytovatele, protože to je ten, kdo vidí do toho AI systému a ví, jak jako funguje a může to nastavit.
1: Já myslím, že v IT většinou máme problém s tím 100% zákazem něčeho nebo znemožněním něčeho. Petře, jde to vlastně podle tebe říct jako 100%, mám tady generátor obrázků, dá se 100% zajistit, že prostě tam některé obrázky nemohou vznikat?
2: Já silně pochybuju, že se dá cokoliv na tomto světě říct stoprocentně. A specificky pokud jde o systémy umělé inteligence, u těch se to dělá tak, že se jim vymezí mantinely, za které nemohou jít. Ty mantinely, když jsou dobře vymyšleny, dobře nastaveny, což není jednoduché, tak mohou být velice účinné, ale stoprocentně účinné určitě nebudou. Takže tady vzniká v tom právním posuzování otázka míry odpovědnosti i za tyhle okrajové situace, protože vyžadovat stoprocentní spolehlivost je nerealistické. Většinou to u právních úprav bylo tak, že se na tuhle věc bral ohled, předpokládám, že je to taky teď.
0: Ten systém, který je nastavený zatím a na co míříte a souhlasím s vámi, úplně bych to jako podtrhla, tak se samozřejmě pak bavíme o nějakých případných jako sankcích nebo nápravných opatřeních. Když se podíváte do AI Actu, ty sankce zrovna ve vztahu k zakázaným systému můžou být jako extrémně vysoké. To znamená, my se bavíme až o 35 milionech euro nebo 7% ročního celosvětového obratu, což můžou být opravdu jako 100 miliony korun. Co je důležité říct, ono je tam to až. To znamená vždycky, ten orgán dozoru nad trhem, ať to bude ČTU nebo kdokoliv jiný v rámci Evropské unie, tak on tam má vždycky tu možnost a má tam tu povinnost vzít veškeré okolnosti do hry a na základě toho jako případně rozhodnout. Takže přesně si dokážu představit, že i tohle bude jako předmětem toho posuzování. To znamená, bude rozdíl, jestli máme tady AI systém, který se jmenuje jako zneužíváme děti AI, a nebo jestli je to opravdu poskytovatel, který má úplně jiný AI systém, ale za nějakých okolností bohužel došlo tady k tomuto a třeba to prostě znamená jenom podcenění někde nějaké, jako, nějaké security v nějakém konkrétním bodě. Takže to dává jako oběma těm stranám, mi přijde i nějakou míru jako úlevy, že to přesně, on to nemá zastavit jako AI trh v Evropě, to má jenom nastavit přesně ty mantinely.
1: Já se často setkávám s takovou námitkou, že všechny tyhle regulace platí tedy pro ty evropské poskytovatele, nebo dejme tomu třeba pro ty americké, kteří mají v Evropě hodně zákazníků, ale co když něco podobného umožní nějaký AI systém, generátor obrázků, videí, zvuků, který prostě sídlí někde úplně mimo Evropskou unii, dá se tohleto taky nějakým způsobem postihnout? Pamatuje na to nějakým způsobem ten AI Act?
0: Tak my se samozřejmě bavíme o jako evropském jednotném trhu, kde máme to naše jako fotbalové hřiště, kde si můžeme říct, jaký pravidla tam budou platit. Takže pak přesně je potřeba podívat se na to, když se tady bavíme o nějakém jako náhodném generátoru obrázku, řeknu, jakým způsobem se dostal jako na evropský trh. Takže bude zase potřeba jít do toho detailu, jak se to vůbec na ten evropský trh, řeknu, k těm evropským uživatelům vůbec dostalo, protože zase my máme nějaké jako podmínky, to bychom už se zase víc třeba mohli bavit o nějakém, jak funguje jako trh, to znamená, když vy chcete nějaký produkt dodat na evropský trh, tak jakou legislativu musíte splnit, aby to bylo legální, nebo když to bude jako nelegální. Takže jaký jsou pak jako konsekvence a tak dále. Takže to se přesně už dotýkáme toho, že na AI ještě v kontextu Evropské unie je pohlíženo jako na produkt, to znamená, že vy když chcete dodat produkt na evropský trh, prostě musíte splnit nějaké podmínky, takže v tomhle případě zase, když by k téhle situaci došlo, přišel pak do budoucna jako podnět stížnost na ČTU, tak se přesně bude i ten úřad jako dívat tady na tyhle věci, o čem se teda vůbec bavíme, co je ta daná situace.
1: No, jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Ještě mimochodem tedy ta odpovědnost je tedy na tom poskytovateli toho systému, anebo třeba na tom člověku, který nějakou takovouhle fotku nebo video vyrobí?
0: Ta odpovědnost nebo respektive ten zákaz, on směřuje nejenom na to, že to, ten systém dodáte na ten trh, ale ten zákaz se vztahuje i na to používání. Takže když bych si představila třeba situaci, jsem marketingová agentura, chci prostě tady vygenerovat nějaké video na, nevím, na podporu nějaké školky, úplně si to teďka vymýšlím, tak samozřejmě jako ve chvíli, kdyby tam jako došlo k tomu, že já v rámci té svojí jako videoprodukce prostě použiju něco, co by spadalo reálně do toho zákazu, tak samozřejmě jde to i jako za mnou, jako za tím takzvaným zavádějícím subjektem, který to jako používá. Takže není to jenom na té jedné straně, není to jenom o tom, kdo nám to dodává na trh, ale i o těch, kdo to využívají.
1: Petře, jak myslíš, že tohle bude fungovat? My jsme se bavili o tom tedy, že 100% se nedá úplně zaručit z hlediska toho provozovatele, že jako asi třeba ten generátor obrázků nepůjde nějakým způsobem zmanipulovat, ale jak myslíš, že bude fungovat tedy tahle ta obrana proti vytváření podobných materiálů přes umělou inteligenci?
2: Ty dobře víš, jak mám rád otázky formulované v budoucím čase.
1: Ano.
2: Já nevím, těžko říct, je to bezprecedentní situace. Ještě nikdy tady nebyla takhle silná technologie, která umožňuje něco dělat samostatně. Ještě nikdy tady nebyla takhle rozsáhlá její regulace. Jakým způsobem se ty dvě věci potkají, těžko říct. Já myslím, že je to jediné, co se dá dělat, to, jak je ten zákon formulovaný. Evropský AI Act, přestože byl výsledkem politického kompromisu, dalo by se proti němu ledacos z konkrétního namítnout a něco z toho vyřešil ten omnibus, o kterém mluvíme, tak je pořád na světě nejpokročilejší pokus AI regulovat. Teď se budeme muset všichni pečlivě dívat, jak to v praxi funguje, jak moc je to účinné. Víc k tomu nedovedu říct.
1: Tak uvidíme, jak říká Petr. Nedá se to teďka samozřejmě úplně odhadnout. Také v Česku tedy připomínám, že ČTÚ zatím nemá všechny ty pravomoci, které by potom ten úřad měl mít. Jaké tedy ty pravomoci pak máte mít? Budete moci třeba i něco kontrolovat a dávat ty pokuty a podobně?
0: Je to přesně tak. Právě ten AI Act tam zavádí ten takzvaný orgán dozoru nad trhem, respektive to už je termín, který my v Evropské unii známe. A to, kam půjde ta většina těch kompetencí ČTU, tak jedna ta linie přesně vede směrem k těm zakázaným systémům, to znamená zajistit to, že v České republice tyhle systémy prostě nebudou. Já to vždycky říkám naopak, že to není o tom, co ČTÚ bude moct dělat, ale spíš jaké prostředí má zajistit. A za mě to, co má ten regulátor zajistit, je opravdu možnost bezpečného vývoje, nasazování, používání AI v České republice a EU mu k tomu dává nějaké nástroje. Takže jedna věc je přesně odhalování zakázaných systémů, vedení těch konkrétních jako kontrol, přijímání stížností, případné sankce. Velmi obdobně je to u těch takzvaně vysoce rizikových systémů, kde také jsou tam nějaké povinnosti, které musí být splněny a ve chvíli, kdy by tam bylo nějaké podezření, že nejsou splněny, nastupuje ten regulátor, který má zajistit, jestli teda k tomu nějakému porušení došlo nebo nedošlo. Stejně tak se můžeme bavit o transparentnosti, o povinnostech týkající se toho krásného článku 50, ale pak nám třeba může připadnout i ta možnost jako povolování, testování třeba mimo regulatorní sandbox.
1: A právě o té transparentnosti, čili zjednodušeně řečeno označování toho, co tedy AI vytvořila a nevytvořila, tak budeme mluvit zase za týden, kdy naším hostem opět bude Ivana Kudláčková z Českého telekomunikačního úřadu, které tímto děkuji za dnešní tedy povídání o omnibusu a AI aktu a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání, budu se těšit.
1: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N. Petru Koupskému, s kterým se také za týden zase setkáme.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět, proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomínáme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
5: Dobrý den.
3: Michale, my jsme se dostali na úplný závěr naší série, tak bychom se měli podívat na to, proč finanční gramotnost rozhoduje o kvalitě života jednotlivce a vlastně i o kvalitě a výkonnosti a prosperitě celé společnosti. A proč vlastně nestačí umět peníze jenom vydělávat, ale proč jim také máme rozumět. co to vlastně znamená být finančně gramotným člověkem, ale v 21. století, protože ty poslední roky přinesly řadu změn, ať už technologických, anebo náročných ekonomických, dejme tomu, problémů, které se řešily na celospolečenské úrovni a bylo třeba a je třeba jim rozumět i do budoucna.
4: To jádro, to gro je pořád stejné už desítky let. To znamená, když zůstaneme na půdě vysloveně té domácnosti, tak prostě mít svůj rozpočet pod kontrolou, vědět, jak to je s našimi příjmy a výdaji, nedopustit, aby se to dalo do nějakého rozkolu, o kterém jsme nevěděli, který jsme nečekali a tak dál, který nás zaskočil. To je první věc. A když se pak rozhlídeme po té krajině, tak prostě umět používat ty nástroje, které se nám nabízejí, ať už to jsou platební nástroje, ať už to jsou investiční nebo dluhové nástroje. Tam se ta situace samozřejmě komplikuje neustále, ale na druhou stranu já si myslím, že samozřejmě ti, kteří nám je nabízejí, tak oni dobře vědí, že lidská mysl má svá omezení a že jsme v nějakém světě, který na nás útočí ze spousty stran, že máme málo času, že spoustu času trávíme prostě úplně jiným způsobem, než abychom se kochali svým internetovým bankovnictvím, co tam je všechno za nové funkcionality. Čili oni o tom vědí a snaží se nám mít vstříc a všechny tyhle ty věci, všechny ty nástroje pořád držet na nějaké úrovni srozumitelnosti, abychom prostě to zvládli. Plus samozřejmě je tady celé odvětví poradenské, ať už samostatní poradci nebo instituce, která nám nějak radí, které nám taky s tím pomáhají, čili celý ten systém samozřejmě ví, že člověk je pořád jenom člověk a že je potřeba se mu jako přiblížit, jinak prostě ty jejich produkty nepoužijeme a nebo je použijeme úplně špatně.
3: My teď aktuálně sledujeme prudký nástup umělé inteligence. A to i ve světě financí samozřejmě. Jak důležité je vlastně rozumět základům umělé inteligence, protože ona už dokáže absorbovat ta základní pravidla, o kterých my jsme se bavili a dokáže nějak zhodnotit. Je vlastně i pro finanční gramotnost zásadní rozumět i tomu, jak funguje umělá inteligence? Protože ji budeme potkávat ve světě s peněz čím dál častěji, to se odvážím říct.
4: To určitě. Já si myslím, že nemusíme ani tak úplně rozumět tomu, jak funguje, protože to je velice složitá věc a navíc se to pořád mění, ale měli bychom minimálně být si dobře vědomi omezení, která má. To znamená, je to úžasný nástroj, ve spoustě věcí nám usnadňuje situaci, urychluje uvažování a tak dále, ale měli bychom vědět, že ona se prostě vždycky nakonec ty její odpovědi budou závislé na tom, kde se učila v úzovkách. Zatím, pokud se nepletu, nejsem žádný velký expert na AI, ale pokud se nepletu, tak neustále vlastně veškerá AI halucinuje takzvaně, čili občas dělá vysloveně chyby, naprosto nevysvětlitelné. Může to být jednou za 10 let. Nebo za 10 000 našich dotazů, které jí položíme. No jo, ale co když zrovna ten 10 000 je dotaz týkající se hypotéky, kde my prostě řešíme, co máme dělat na dalších 20 let s našimi penězi, respektive si chceme půjčovat cizí peníze. A možná zrovna tahle odpověď bude prostě s halucinací a bude problém. Navíc je tady a bude vždycky problém to, co se říká lidově, že by mohla být cinknutá. Tu AI někdo vyrábí a má nějaké obchodní zájmy. A může se stát, že prostě zrovna té naší kauzy, mini kauzy, protože naše hypotéka nikoho ve Silicon Valley asi nezajímá, ale může se to prostě tak se běhnout, že zrovna na nás padne nějaké nenápadné pravidýlko, které je tam zakomponováno a které prostě má za úkol tlačit klienty nějakým konkrétním způsobem. Proč o tom všem mluvím? Myslím si, že AI je dobrý nástroj, ale nikdy to nebude, nebo by nemělo být tak, že to je prostě ten, kdo rozhoduje. Vždycky by to mělo být jenom nějaká příprava, jenom nějaký náš asistent. A pak bychom měli přijít my s našimi znalostmi, s naším selským rozumem, případně s naším poradcem, pokud máme pocit, že na to sami nestačíme. A měli bychom to probrat s kamarády, zeptat se ještě někde jinde, ale rozhodně bych varoval předtím něco odevzdat AI, zeptat se, aha, poradila mi, že mám investovat zrovna sem, tak to tam ty peníze poslat a prostě čekat, že to dopadne dobře.
3: Mm-hmm, takže jaké znalosti bys měl obyčejný člověk znát z pole ekonomiky, aby dokázal zhodnotit to, co mu vlastně AI asistent poradí?
4: Měl by vždycky měl mít pocit, že tomu v zásadě vlastně rozumí to, co se mu říká, že to dává nějaký smysl jemu samotnému, že si umí představit, jak to funguje. Když prostě, já nevím, investuju do nemovitostního fondu, který má nakoupeny domy, kde jsou nějaké nájmy, tak já vím, že to bude z těch nájmů ty peníze. Umím si představit, kolik tak asi nájemné vynáší, že tam jsou potíže občas nájemníky a tak dále, takže nemůžu čekat od takového fondu 30% zhodnocení každoročně, ale zase asi ne třeba nulu. Musím mít nějaký prostě cit pro to, co asi se tak dá očekávat. A pokud ho nemám, tak buď se do těch transakcí nepouštím, což bych doporučoval mnohým z nás, prostě nemít tu ambici příliš vysoko, jo, s hospodařením. Nepouštět se zbytečně jenom proto, že někdo jiný, kdo ale třeba k tomu má, buď má to má ty nervy, nebo na to má znalosti a prostě koupil si kryptoměny, řekněme například, jeden příklad z mnoha, tak to ještě neznamená, že všichni si je musí kupovat prostě, čili musím to mít neustále pod kontrolou, všechno, co dělám v té finanční oblasti, buď sám, anebo po případě, pokud teda mám pocit, že přece jenom se držím příliš při zemi, tak se jít někam poradit. Ale vždycky musím mít pocit, jako že to stádo mám někde v nějaké ohradě a ne, že se mě to rozutíkalo někam za kopec a vlastně vůbec nevím, co se děje. A jenom tak doufám, prostě mám hlavu v dlaních a doufám, že nakonec to snad dopadne dobře.
5: A jakou roli dáváte v ekonomice kryptoměnám, které jste sám zmínil?
4: No, já si myslím, že kryptoměny, zase je to dynamické odvětví, kde se spousta věcí samozřejmě vyvíjí, ale už se to tak trošku stříbří, aspoň v tuhle tu chvíli se to stříbří, že vlastně celý ten obor se rozpadl na dvě základní části, které mají výrazně odlišné vlastnosti. Jedna věc jsou takzvané stablecoiny, což jsou kryptoměny, jejichž hodnota je pevně navázána na hodnotu nějaké konkrétní normální měny, skoro všechny jsou na dolar navázané. A tam se ukazuje, že tenhle ten konkrétní vynález těch stablecoinů, pokud bude dobře regulován, což zatím úplně není, ale myslím si, že ta regulace se zesiluje, tak vlastně do budoucna může začít hrát roli, řekl bych, velmi nebezpečnou pro bankovní sektor, protože se ukazuje, že možná v řadě oblastí je to rychlejší, jednodušší, levnější řešení pro platby, zejména přeshraniční. To jsou stablecoiny, které začínají být těmi hlavními hvězdami z mého pohledu v rámci celého toho kryptosvěta. A pak je tady ten zbytek, nebo teda konkrétně minimálně ty ostatní kryptoměny, typicky Bitcoin, to je největší, odjakživa největší hvězda, která trpí právě tím, co u těch stablecoinů je definiční znak, jaksi, aby to tam nebylo, to znamená kolísání hodnoty. Tak stablecoiny jsou tak definovány a doufáme vždycky, že to tak zůstane, tak Bitcoin a řada dalších kryptoměn, prostě ta jejich hodnota se natolik mění, nejenom z roku na rok, ale z měsíce na měsíc a dokonce občas i ze dne na den, že to prostě tu původní ambici, aby to byla skutečně měna, aby to byl platební prostředek, prostě nesplňují. A tam si myslím, že je určitá šance, že to nespadne zpátky na nulu. Je spousta ekonomických finančních guru, kteří se Bitcoinu vysmívají, že to je naprostý nesmysl. To já si nemyslím, nějaký zdroj poptávky tam je. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, ale je to, bych řekl, část, která víc a víc začíná připomínat prostě jenom další způsob investování, ale rozhodně ne něco, co bychom používali každý den k placení.
5: Každý den k placení používáme hotovost, ale řada z nás už hotovost prakticky nepoužívá. Platí vše kartami, mobily, hodinkami. Přežije hotovost 21. století, protože tato otázka se kladla právě v souvislosti s kryptoměnami a s pokračující digitalizací stále častěji. Většinou ekonomové řeknou, že hotovost má nezastupitelnou roli v ekonomice a že nezmizí nikdy. Ale my stále častěji vidíme, že už i ti stánkaři někde na horách řeknou, zaplatíte QR kódem, blik, blik a je zaplaceno a už spousta lidí s sebou ani hotovost možná nenosí.
4: Dokonce u nás máme snahu dlouhodobou prosadit právo na placení hotovostí i do ústavy, mám ten pocit. Čili je to evidentně horké téma. Já osobně jsem skálopevně přesvědčen, že hotovost nezmizí. Přesně právě proto, že má v jistých okamžicích, které třeba teď ani nezažíváme, ale prostě můžou přijít období různých blackoutů, kybernetických útoků, prostě okamžiků, kdy ten bezhotovostní systém, elektronický systém přestane fungovat nebo přestane fungovat pořádně a v tu ránu najednou zase budeme velmi rádi, že máme doma ty 10 koruny a 100 koruny a 1000 koruny. A tak zrovna mimochodem třeba některé severské státy, které se uvádějí jako naprostí průkopníci v používání bezhotovostní hotovostního platebního styku, tak zrovna ty byly první, protože ty už došli k tomu bodu, kde to začínalo zavánět skutečně zánikem hotovosti, tak tam centrální banky a možná i ministerstva financí a další instituce vydávají oficiální jednoznačná doporučení tamním domácnostem, velmi silná doporučení. Prosím vás, hlavně nedělejte tu chybu, že byste neměli vůbec žádnou hotovost. Mějte to doma nachystáno, dokonce myslím, je to asi třeba konkrétní částky 2000 na naše v přepočtu zhruba 2-3 tisíce korun na dospělého na týden. Prostě mít je doma někde v knihovně schováno, v hrníčku a tak dále. Nemusí to být moc, ale to znamená, že prostě ta hotovost jako instituce by měla zůstat zachována. Bude asi ustupovat, ano, ale za jistých okolností nadále určitě bude existovat, takže já bych se rozhodně nebál, že zanikne. Druhá věc je s tím právem placení, protože jsou mezi námi tací zejména třeba důchodci nebo lidé, kteří mají panickou hrůzu z toho, že někdo uvidí jejich platby tím elektronickým způsobem, kteří chtějí mít možnost platit všude hotovostí. Já osobně v tomhle směru jsem liberál a myslím si, že by bylo nejlepší to nechat na trhu. Pokud na těch horách skoro všichni chtějí platit bezhotovostně, tak ať ten člověk prostě zruší placení hotovostí. Ten, kdo tam přijde, má jenom hotovost, no tak má hold smůlu, musí si to předem nějakým způsobem zjistit. Ale to jsem už já liberál, asi jsou mezi námi jiní, kteří to vidí výrazně jinak a tu regulaci by rádi viděli. Já osobně jsem proti téhle regulaci.
5: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává nadále naším hostem.
6: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Michale, vy se finanční gramotnosti věnujete dlouhodobě. Kdy jste si jako ekonom uvědomil, že právě finanční gramotnost může zásadně ovlivnit kvalitu života celé společnosti?
4: No, ono to bylo vlastně nepřímo, protože já jsem původně hlavně chtěl dělat ekonomickou gramotnost, protože jsem viděl kolem sebe, jsem ekonom, ale viděl jsem kolem sebe mezi známými, příbuznými, že mnohdy ty lidé vůbec nevědí, o čem je řeč, že chodí k volbám a nerozumí těm politikům nebo nejsou schopni posoudit ty makroekonomické vize, které jim ty různé strany nabízejí. Takže tam jsem viděl určitý problém. No a když jsem jaksi začal zjišťovat, v jakém stavu je výuka ekonomických témat ve školách, tak v Turánu jsem zjistil, že v podobném stavu nepříliš lichotivém, ale to se bavíme o stavu před 20 lety. Takže v podobném stavu je i výuka těch finančních témat, osobních financí a podobně, takže vlastně nakonec, když jsem pak dával dohromady první učebnici, tak už rovnou ta učebnice se jmenovala finanční a ekonomická gramotnost, protože tam bylo obojí. Myslím si, že to patří k sobě, je tam spousta provazeb a mimochodem ta úroveň se výrazně zlepšila. Čili už to není něco, to bývalo, ale myslím si, že ještě pořád v cíli nejsme.
5: Vy se hned ve dvou kapitolách ve své knize věnujete kapesnému pro děti. Proč je kapesné z vašeho pohledu tak zásadním momentem pro, dejme tomu, finanční gramotnost, kterou získáváme?
4: No, je to úžasný vynález kapesné, protože je to jakési pískoviště v úzovkách, na kterém si to dítě, pokud se teda bavíme o kapesném pro děti, malé děti, tak si tam může prostě vyzkoušet v malém, v mikroskopickém měřítku, kde prakticky o nic nejde, kde kdykoliv jsme my schopni z našeho skutečného rozpočtu to dítě zasanovat, kdyby se tam stala nějaká úplná katastrofa. Ale to dítě si tam prostě může vyzkoušet základní principy, takový ten vůbec ten pocit základní, že tady jsou nějaké příjmy a proti ním tím pádem můžou být nějaké výdaje, že tam musí být nějaká rovnováha, těch příjmů není nekonečně mnoho. Dokonce můžeme hrát s dětmi hru, já jsem i sám se svými dětmi hrál. A byla to veliká zábava na půjčování, kdy prostě to dítě si může trošku něco maličko půjčit a zažije ten pocit, já tohle taky musím splatit a co když to nedodržím tu smlouvu, jsou tam nějaké pokuty, je tam případně třeba dokonce i nějaké úročení mikroskopické a podobně. Čili je to prostě učební pomůcka. Znám lidi, kteří řeknou, no to vy otravujete to dítě už od mala.
5: No právě.
4: něčím tak odpudivým a nudným a nepříjemným, jako jsou ekonomické záležitosti.
5: A nebo rodiče kapesné zasanují, když dojde, tak koupí to dítěti stejně to, co chce.
4: No,
5: pak to možná ten efekt úplně postrádá.
4: No to samozřejmě, že postrádá. Tam prostě musí být ten prvek toho napětí, té konečnosti, toho limitu, toho mantinelu. A já osobně si myslím, že naopak, pokud to samozřejmě všecko probíhá v tom správném duchu, tak to dítě to naopak ocení, protože je to jedna z prvních věcí, kde to dítě, když pomineme hračky na zemi někde v pokojičku, tak je to jedna z prvních věcí z toho dospělého světa, kde to dítě má svoji vlastní kontrolu nad něčím. Ono je pánem něčeho, má svůj malý svět, kde prostě si ono může rozhodovat. A pak můžeme, i je to užitečné i v tom, že pak můžeme debatovat s tím dítětem u útrat konkrétní, když vidíme, že to dítě míří k tomu, že si chce koupit nějakou úplnou ptákovinu. Tak my mu to samozřejmě můžeme rozmlouvat sáhodlouze, ale pak určitě 100% musíme nakonec zvednout ruce. A pokud to dítě skálo pevně přesvědčeno přes všechny argumenty, které s námi probralo, že si to chce koupit, tak prostě my mu musíme dát tu šanci, protože jinak to spálíme celou tu myšlenku té svobody. A to dítě může říct, no tak v tom případě, k čemu to mám.
5: No ale není největší školou pro dítě to, jak se chovají jeho rodiče, protože od nás se učí jak společenskému chování, ale také tomu, jak zacházíme s penězi, za co nakupujeme, kdy nakupujeme.
4: Ano, do jisté míry ano, ale já mám trošku obavu, že to úplně tak nefunguje, protože za prvé velká část hospodaření domácnosti se odehrává vlastně ve skrytu. To dítě to nevidí. Mnohdy, když s námi vůbec to dítě jde do nějakého obchodu, tak vidí jenom, jak někam dáme nějakou kartičku, k něčemu ono to pípne, nebo dokonce dneska už jenom telefon. A co si se tam přihodí a najednou můžeme si odvést to, co ještě před chvilkou nám nepatřilo. To pak znamená sáhodlouhé vysvětlovat, jak to celá tahle ta věc funguje. Na tohle vysvětlování mnozí rodiče za druhé nemají prostě chuť a čas, nebo ani třeba buňky někdy. Čili z tohoto pohledu ano, pomáhá to asi hlavně u těch starších, kteří kapírují trošku víc, ale minimálně u těch nejmenších dětí si myslím, že to kapesné má nezastupitelnou roli. A mimochodem zapomněl jsem, že na kapesném se dá trénovat taky budování rezervy, jako klíčová záležitost, o které jsme mluvili hned na začátku těchto finančních jednohubek.
5: My jsme se ve finančních jednohubkách snažili ukázat, že ekonomie není disciplína jenom odborníků, nebo jenom pro odborníky, tak to řeknu přesněji, ale je to součást každodenního života každého člověka. Jedna z kapitol nese dokonce název Existuje něco zadarmo a právě schopnost rozpoznat skutečnou cenu věcí je jedním ze základů finanční gramotnosti, které se děti mohou už prostřednictvím toho kapesného učit. Ale jak poznat v dospělosti to, jestli kupujeme správně nebo neskupujeme správně, to je přeci jako ryze individuální věc. Univerzální pravidlo na to neexistuje.
4: Tady platí totéž, co se říká tak o takzvaných svátečních řidičích. Nejhorší je prostě sváteční řidič. Tak buď jezdím pravidelně, to znamená, buď používám nějaký finanční produkt, ne snad třeba pravidelně, ale opakovaně, abych získal nějakou zhruba představu, nějaký cit pro to, jak ten produkt asi tak funguje, co se od něj dá čekat a nedá, anebo radši vůbec. Největší riziko je prostě, když do toho vstupuju poprvé, tam zase znova je dobře mít nějakého poradce po ruce, nebo teda si hodně důkladně proklepnout, jak to funguje, ale to konec konců zná každý z nás běžného života. Když jdeme nakupovat máslo, je super, když víme, kolik to máslo asi tak má stát. Že prostě, když se někde prodává za 90, tak je asi docela drahé, a když je za 20, tak je ukrutně levné. A možná bychom se měli ptát, proč je tak levné. Ale prostě pokud někdo z nás pravidelně chodí nakupovat věci, no tak získá časem tuhle expertizu získá a je daleko silnější, potom to jeho rozhodování v tom obchodě je daleko efektivnější a dá daleko méně peněz za ty věci, než někdo, kdo přijde do obchodu jednou za rok a vůbec netuší, jestli na něj je právě páchán podvod v tom, že za něco platí strašně moc a o kus dál by dal za to daleko méně nebo o týden později.
5: A tyto finanční nebo sváteční nákupy, to jsou největší chyby, které můžeme z hlediska financí udělat.
4: Já bych neřekl, že to je chyba se do toho pustit, ale je chyba se do toho pustit bez hlavy a neopatrně. Ale to si myslím, že asi každý snad pro Boha má, jaksi ve svých instinktech, že pokud začínám s něčím nově, je to pro mě novinka, no tak jsem velmi opatrný, nedám tam hned všechny své peníze, řekněme, do nějaké investice. Hodně se poradím, dělám si průzkum, čtu si na internetu a tak dále. To předpokládám, že většina z nás tohle má v krvi.
5: Když se podíváme na ty finanční chyby, které neděláme, protože nejsme nezodpovědní, ale protože nerozumíme základům těch ekonomických principů, o kterých jsme se tady bavili, které nejsou konec konců tak složité. Ale jaké chyby vlastně děláme nejčastěji? Na co bychom si měli dávat největší pozor?
4: No tak úplně obecně si myslím, že to je právě tahle ta otázka té opatrnosti. Měli bychom prostě být opatrní, nedělat věci rychle, nenechat se zmást tím, že je něco okamžitě v tuhle chvíli k dispozici a za chvilku už to nebude. Nemít přehnané ambice. Prostě nečekat, že pokud se tím neživím, pokud jsem investor amatér, like, který to dělá jednu hodinu týdně, prostě si sedne večer k počítači, tak nečekat, že prostě si budu vydělávat to, co si vydělává soused, který leží v terminálech burzovních celé dny. Prostě je to zaměstnání jako každé jiné a pokud jsem like, tak nečekat toho zázraky a v podstatě od toho čekat jenom nějaké drobné jaksi výnosy nebo ochranu, řekněme, před inflací, ale jaksi nestat se obětí takové té emoce, všichni kolem mě zbohatli, tak já teď taky strašně rychle zbohatnu.
5: A co bude výzvou pro finanční gramotnost v těch příštích dekádách? Co bude to nové, co se budeme učit a co budeme poznávat? Budou to ty nové technologické výzvy, o kterých jsme mluvili na začátku toho dnešního povídání?
4: No pravděpodobně největší výzvou minimálně v nejbližších letech bude asi právě ta umělá inteligence a ta její svůdnost, protože ty její odezvy jsou čím dál dokonalejší na venek. Už tam nejsou pravopisné chyby, už tam nejsou češtinářské chyby prostě. Takže to skoro začíná skutečně vypadat, že si povídáme s něčím naprosto, s někým rozumným, kdo si dokonce pamatuje, na co jsme se ho ptali před pár dny třeba, v jaké situaci žijeme a tak dále. A to se obávám, že někteří z nás prostě ztratí právě tu obezřetnost a neudělají ten druhý krok, že si zaprvé řeknou, dobře, AI mě velmi takovým důvěryhodným způsobem doporučuje tohle, ale já se prostě buď zeptám dalších třech různých AI, nebo se zeptám kamarádů, kteří tomu rozumí, nebo se zeptám paní v bance u přepážky nebo nějakého poradce a podobně. To v tuhle chvíli vypadá skutečně asi ta AI jako největší hrozba.
5: A příležitost, je to i příležitost, protože od řady ekonomů slýcháme, že AI bude největší příležitost pro nás jako pro společnost, jak se posunout rychleji dál.
4: Určitě, jako z hlediska ekonomiky jako celku je AI velká příležitost. Myslím si, že v té finanční oblasti to zas tak velká příležitost není. Asi nám trošku usnadňuje určité rozhodování, ale myslím si, že naši v úzovkách produktivitu v téhleté oblasti zase tak strašně moc nezvýší, takže toho bych z toho bych si tolik nesliboval, ale možná jsem chtěl říct ještě druhou věc, že taková další velký trend v poslední době je investování napřímo přes aplikace, kde někteří z nás mohli by také podlehnout prostě tomu problému, že to je tak strašně jednoduché a rychlé a přijít tam o hodně peněz. Takže je to určitě dobrá věc třeba v mládí zkoušet to i třeba z toho kapesného, si maličko něco málo, jenom tak čistě cvičně, abych si vyzkoušel ten pocit, že jsem zbohatl a pak zase schudnul, že prostě to není pořád jenom nahoru, ale i v téhle oblasti je potřeba být opatrný.
5: Kdybychom na závěr celé té série naší prázdninové měli dát jednu ekonomickou radu, kterou bychom si měli zapamatovat na celý život, jak by zněla? Je to ta obezřetnost?
4: Já bych řekl přiměřená obezřetnost. To znamená nebát se nějakým úplně panickým způsobem vycházet na ulici v uvozovkách na tu finanční, ale vycházet na ní opatrně, našlapat opatrně, zejména pokud jsme tam poprvé, jak jsme o tom mluvili.
5: Nejlépe s doprovodem.
4: Pokud možno s doprovodem, bude to něco stát, na to se připravme, prostě doprovod vždycky něco stojí, čili musíme za tu pomoc něco zaplatit, ale prostě snažit se vždycky zvolit nějaký ten rozumný střed, neštítit se těch věcí, ale na druhou stranu dávat si pozor, aby jsme jim nepropadli, aby se z pomocníka nestal nepřítel.
5: A to je z finančních jednohubek vše. Snažili jsme se říct, že finanční gramotnost není znalost několika finančních produktů, ale je to způsob přemýšlení o hodnotě, o riziku, odpovědnosti a především o budoucnosti. A já doufám, že jsme společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou přispěli k tomu, že my všichni budeme více přemýšlet o svém hospodaření, o hospodaření státu, o kterém jsme se taky bavili, a budeme dělat kvalifikovanější a kvalitnější rozhodování i hodnocení. Michale, já děkuji za váš čas. čas, který jste s námi přes prázdniny strávil a který jsme společně věnovali těmto důležitým tématům.
4: Já děkuji za pozvání a děkuji Českému rozhlasu, že dává prostor těmhle velmi užitečným tématům.
5: A ke všem předchozím dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v knihách Finanční a ekonomické jednohubky, které napsal náš dnešní host, ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
6: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Nepál po ničivé povodni hlásí nejméně 675 obětí. Záchranné akce dál pokračují. Začala charitativní sbírka školákům od srdce. Má pomoct obstarat potřebným základní školní vybavení. Baník Ostrava porazil ve fotbalové lize Olomouc 1-0 a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle s přeháňkami, teploty až 30 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 675. S odvoláním na úřady o tom informovala agentura AFP. V čínském Tibetu zemřelo 7 lidí. V oblasti dál pokračují záchranné akce a obě strany hlásí dohromady tisíce pohřešovaných. Jsou mezi nimi taky cizinci. České ministerstvo zahraničí dosud nemá informace, že by mezi mrtvými nebo pohřešovanými byli Češi. Resort už v pátek oznámil, že do Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionů korun. Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko demonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v projevu na sobotních oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň zkritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27. podle něj nepotřebuje více zbraní a rusofobii, ale více diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Lidé mohou až do konce příštího týdne pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek. Začal pátý ročník sbírky školákům od srdce. Hlavním organizátorem je diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové-Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály.
8: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu částka, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro který je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
7: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeáš se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech včera pořádal vojenský historický ústav. Podle něj mezi zraněnými je zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se zabývá vojenská policie. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavili zhruba 2 roky. Dosud se duchovní služby konaly v tamních učebnách, doplňuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
9: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
7: Kaply můžou využívat odsouzení i zaměstnanci bez ohledu na jejich vyznání. Fotbalisté Baníku Ostrava zvítězili v 6. kole šance ligy nad Sigmou Olomouc 1-0. Jediný gol ve svém 5. ligovém utkání vstřelil v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
10: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
7: Zvítězily i oba brněnské celky. Artis porazil venku Pardubice 2-1 a Zbrojovka zdolala doma Zlín 3-2. Dnes jsou na programu 6. kola nejvyšší fotbalové soutěže další 3 zápasy. V 15 hodin začne utkání Liberce s Hradcem Králové. Od 17 hodin bude hrát Plzeň se Slováckem a Teplice s Jabloncem. A ve 20 hodin nastoupí fotbalisté Slávie v pražském derby na hřišti Sparty. A jablonecké fotbalisty posílil Garang Kuol. 21-letý australský křídelník zamířil na sever Čech na roční hostování se Sparty. Kluby o tom informovaly na svých webech.
11: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda u Stráže nad Nisou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. Na silnici 35 z Liberce do Chrastavy pozor na nehodu ve směru na Frýdlant. Ve sjezdu na kruhovém objezdu na exitu 17 osobní auto narazilo do svodidel. Čekejte omezený průjezd. A nehodu vyšetřují také u Brodců na Mladoboleslavsku. Na silnici 275 do Horek nad Jizerou havarovalo vozidlo. Překáží provozu i tímto místem, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť, a to hlavně ráno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Poslanci přehlasovali veto prezidenta u novely, která mění rozpočtová pravidla. Stovky obětí si vyžádaly bleskové povodně, které zasáhly oblast na hranici mezi Tibetem a Nepálem. Náročné onkologické operace by měly v budoucnu dělat jen lékaři ve specializovaných centrech. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. No a lidé mohli v Česku pozorovat částečné zatmění měsíce. Události, které stály za pozornost, události, které stojí za to rozebrat. O tom bude následující půl hodina. Přichystaný je souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu zdraví Veronika Malá.
6: Týden plus.
12: Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů státu se nově nebudou započítávat některé výdaje, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace. Téma pro redaktorku Adélu Burešovou.
13: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
14: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
13: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
15: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
13: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři.
12: Na plénu vystupovali převážně opoziční poslanci. Na všechny se ale nedostalo. Koalice si totiž prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 řečníků. A i to je jeden z důvodů, proč se opozice plánuje obrátit na ústavní soud. Pokračuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
16: Ta stížnost se bude věnovat jak aspektům procedurálním, tak i aspektům takzvaně meritorním. To znamená, jednak nedostali prostor k vyjádření všichni poslanci a za druhé je tam i meritorní důvod, protože tady jde o narušení dělby moci.
12: Pojďme si tedy schválenou novelu rozebrat. Nejprve ekonomický pohled. Čím ministryně financí vysvětluje možnost nezapočítávat některé výdaje do rozpočtového schodku? To rozebral moderátor Vladimír Kroc s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
17: Vysvětluje to tak, že jde o strategické investice, tedy podobně jako existuje úniková doložka na výdaje na obranu a bezpečnost, to znamená, že po určitou dobu si je nemusíte promítat nad určité procento výdajů do zákonem povolených těch výdajových rámců, takže vlastně ona teď přichází s rozšířením tady toho právě i na ty strategické investice. Má se to vztahovat na půjčky na nové jaderné bloky a některé dopravní stavby. A u těch jaderných elektráren je taková zajímavost, že se to ani doposud nezapočítávalo vlastně do schodku, ale ta půjčka se musela v tom roce, kdy jí stát dal, tak se v tom schodku musela objevit a prostě se to potom jenom odečetlo z toho výkazu té výše toho schodku, takže nezačínaly žádné procedury na jeho snížení a tak dále. Protože právě to byla půjčka s tím, že se to vrátí v budoucnu. Teď je ale ta změna tak, že ani v tom roce, kdy stát tu půjčku dá, tak se to nedá do rozpočtu, bude to tedy méně transparentní a také se to ani nebude započítávat do té zákonné dluhové brzdy státu. A u těch dopravních staveb, tak tam opozice namítá, že podle ní nejde o žádné strategické stavby, že ty vyjmenované, kterých se to má týkat, ta úniková doložka, jsou obyčejné silnice, obchvaty, regionální kusy železnic.
18: Ministryně Šilerová taky řekla, že opozice nepřišla s žádnými návrhy, jak situaci řešit. Co na to opozice říká?
17: No tak ta to samozřejmě odmítá, tvrdí, že ve sněmovně přišla s návrhy, kde šetří. Třeba TOP 09 navrhla nenavyšovat zemědělské dotace x miliard korun navíc. ODS chce víc šetřit na provozu státu, snížit některé platové valorizace. Starostové by nedávali každoročních 17 miliard zhruba, které vláda začala vyplácet za lidi a firmy na poplatky za obnovitelné zdroje a snížila jim tak tedy účty za elektřinu, nebo je podle nich přehnané navýšení plateb za státní pojištěnce bez reformy systému zdravotnictví, což je ale všechno, jsou to návrhy, které jsou pro tuto vládu prostě neprůchozí.
19: A ještě právní hledisko a avizovaná ústavní stížnost. Vladimír Kroc o ní mluvil s Andreou Procházkovou, která působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
20: Asi se obecně dá říct, že ústavní soud je poměrně zdrženlivý, pokud jde o posuzování právě těch hospodářských, sociálních otázek a že vlastně samotné jako zadlužování žádná kategorie ústavně právní není, ale samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, které i opozice zmiňuje a kterým se asi dostaneme, které by teoreticky protiústavní mohly být.
18: No, jakou tedy šanci mohou mít opoziční strany uspět u ústavních soudců s poukazem na to, že

0: a rozhodovat o tom, respektive její poradní orgán Bezpečnostní rada státu. Co to znamená, to zhoršení bezpečnostní situace? Bude sama rozhodovat o tom, jestli si může navýšit sama ten rozpočet, který vytváří. Tak to do určité míry jako je obcházení sněmovny, která tam má být jistým kontrolorem, ale je otázkou, jestli... jestli vlastně to, co máme upravené v ústavě, upravuje pouze to schvalování rozpočtu, ne jeho provádění, a to bude muset posoudit ústavní soud.
1: No, další součástí ústavní žaloby má být ta procedurální stránka. Opozice se stěžuje, že se nemohla vyjádřit vzhledem k pevně stanovenému času hlasování. A vadí i to, že některé věci ministryně načetla jako pozměňovací návrhy, to znamená v jiném režimu, bez předchozí debaty. Už se k podobným výtkám někdy ústavní soud vyjadřoval?
0: Ano, několikrát ta judikatura ústavního soudu se trochu posouvá, ale řekla bych, že spíš zatím nepříznivě vůči argumentům opozice, protože jako samo o sobě pevné určení hlasování nebo předložení úpravy jako pozměňovacího návrhu později v tom dalším čtení by pravděpodobně jako nebylo dostačující. To, co tam ústavní soud bude posuzovat, je, jestli tahle kombinace těchto postupů opozici připravila o možnost nějakým způsobem informovaně reagovat nebo se nějak připravit a debatovat nad tím, co vládní většina předkládá. A když se ukneme na příklady z minulosti, kde naopak vlastně ty strany sporu byly prohozené, kdy tehdy vládla vláda Petra Fialy a opozice to napadala, tak přesto ústavní soud vlastně došel k závěru, že i ty vlastně excesivní věci, které my vnímáme z hlediska jako politické kultury, nemusí být sami o sobě protiústavní.
2: Tolik Andrea Procházková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Záběry z Nepálu v tomto týdnu obletěly celý svět. Vidět na nich byla masa vody, která v úzkých horských údolích ničila vše, co jí přišlo do cesty. Hraniční přechod mezi Nepálem a Čínou, nedaleká městečka, domy, pole, sklady i silnice. Přívalová vlna bleskové povodně ničila s nebývalou silou a zanechala po sobě stovky mrtvých. Češi by mezi nimi podle ministerstva zahraničí být neměli. Záchranné práce a pátrání po pohřešovaných z více než 30 zemí komplikuje déšť i přírodní podmínky. Proč k neštěstí došlo, shrne redaktor Jiří Chábera.
3: Voda v řece Tríšuli vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Valící se voda a bahno zničily téměř vše, co jim stálo v cestě. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a hinduističtí poutníci, kteří putovali na posvátnou horu Kailáš v Tibetu. Indie, Spojené státy i Evropská unie do oblasti posílají humanitární pomoc.
2: V současnosti záchranné práce v Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plnila dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Pokračuje z Nepálu zpravodaj David Jakš.
4: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tríšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií.
2: A ještě jednou David Jakš natáčel s místními lidmi přímo na místě.
4: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Kátmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
5: Nemáme, tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
4: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic metropoly. anebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích

0: severního Nepálu, kde už po nich pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
1: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
0: Říká paní Cha Min Dee a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bhairava. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Katmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků.
2: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, přiblížil jeho prezident Marek Jukl.
3: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
2: První 1 000 000 korun do Nepálu poslala už zmíněná organizace Člověk v tísni. Na co přesně peníze jdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
4: Ten první 1 000 000 stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
2: Nepál leží na místě, kde se střetávají obrovské síly, které neustále přetvářejí celý himalajský region. Výsledkem jsou proto častá zemětřesení i sesuvy. Proč je Nepál na podobné jevy náchylný, probírala moderátorka Lucie Vopálenská s Václavem Kunou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
5: Dochází ke styku nebo k násunu dvou tektonických desek. Jedná se o desku indickou a o desku eurazijskou a vlastně dochází k tomu, že tyto velké síly vyzdvihují to pohoří Himalaje. Je to jedna z nejvíce geologicky aktivních oblastí na světě.
6: Jak velké riziko ty následné jevy, jako jsou zemětřesení, povodně a podobně, pro obyvatele Nepálu představují? Nakolik jsou z vašeho pohledu, z toho, co víte, místní obyvatelé a tamní úřady připraveni tomu čelit?
5: Je to složitá otázka. Myslím, že obyvatelé na nějaký způsob připravení aspoň mentálně jsou, protože ty katastrofy se tam dějí na málem každodenní bázi, ať už nějaké sesuvy půdy nebo povodně, nebo i vlastně ta zemětřesení. Takže na nějaké úrovni obyvatelé připravení jsou, většinou vědí, co nějak tak zhruba mají dělat. Nicméně potom je spousta úrovní, kterých bohužel se připravit nedá. Za prvé, Nepál je relativně chudá země, čili ty budovy a obecně struktury, které tam jsou postavené, tak mají své nějaké limity inženýrské, čili bohužel ne každé to zemětřesení nebo se sucho dokáží přestát bez poškození. A hlavně, co je úplně nejdůležitější v tom Nepálu, tak ve 2/3 té země, která leží v té hornaté oblasti, tak bohužel před těmi přírodními katastrofami se schovat vůbec nemůžete. Je to natolik dynamické, že a vlastně spousta těch vesnic nebo měst musí ležet v nějakém údolí pod vysokými kopci a tam bohužel, ať už ta povodeň nebo ten sesuch, tak hrozí bohužel neustále a je to opravdu velmi složitá země na to se tam připravit na všechno.
2: Může se něco podobného stát i v Evropě? Na to odpověděl Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity.
7: Z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho, té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, k smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. V principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
2: Situaci v Nepálu budou naši reportéři dál sledovat.
8: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nejnáročnější onkologické operace by se do roku 2030 měly přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomu jater, slinivky, plic nebo močového měchýře. Téma pro redaktorku Michaelu Bacílkovou.
9: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
10: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
11: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v těch menších nemocnicích vůbec operovaní nebyly. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost nebo ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
10: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
12: Ale od roku 2028, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok, takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
10: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní.
2: Děti si užívají poslední dny prázdnin, učitelé už se ale vrátili do práce. Ladili rozvrhy, připravovali nástěnky, pro prvňáčky zdobili třídy. Přípravu výuky i učeben na nový školní rok dokončovali třeba na základní škole ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Natáčela tam redaktorka Magdalena Machová.
13: Mám výzdobu ve stylu poslední sezóny, protože pro děti je to tady poslední rok.
14: Učitelka Kristýna Douchová mi ukazuje nástěnku v 9. a Štocké základní školy, kterou sama vyráběla.
13: Bude laděná trošku do hokejového stylu, zároveň ale v růžových barvách, aby si tam každý našel to své. Vyloženě jsem jim připravila hokejové dresy s jejich příjmením. Tady právě stříhám další výzdobu, která je trošku laděná ještě do přírody, což je takové uklidňující v té třídě.
15: Takže půjdeme nejdřív nahoru do poschodí, kde máme druhý stupeň, dole potom máme celý první stupeň.
14: Na přípravě tady dohlíží i ředitel školy Petr Jakeš. Nejnáročnější na celém procesu je podle něj příprava rozvrhů hodin. Žádné větší změny tady ale letos nechystají. Ředitel nesouhlasí ani s plánovaným zákazem mobilních telefonů.
15: Jak říká Jára Cibrman, ať je to jako ze života. A pokud my děti připravujeme na běžný život, tak se domnívám, že i ty mobily k tomu běžnému životu patří. Proč jít cestou zákazu? Naopak, raději jim tady nabídneme ty alternativy, jak vidíte tady tyhle ty stolní fotbálky, no a ať si potom vyberou.
2: Od nového školního roku přicházejí ale i některé změny, například přísnější odklady školní docházky, asistent v prvních třídách s více než 15 žáky a nemožnost v první třídě propadnout. Jak s dětmi o začátku školního roku mluvit a jak je na nový školní rok připravit, na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové.
16: Já si myslím, že většina rodičů už začala trošku dřív, v tomto posledním týdnu, že začali dětem měnit režim dne, aby věděli, že budou muset vstávat v nějakém čase a odchází spát taky v nějakém čase. Myslím si, že hodně důležité je, aby jsme děti nestrašili školou, aby jsme je spíš podporovali v tom, že se na školu těší. A většinou je to spojeno i s tím, že se dělají nákupy, školní pomůcek, nové věci, takže to děti většinou těší.
6: No a jak mluvit s těmi dětmi, které se třeba chystají do školy poprvé a mají z první třídy obavy a moc se tedy netěší?
16: No většinou je vhodné těm dětem sdělovat, že tam budou na ně čekat kamarádi, že budou dělat činnosti, které třeba i doma dělají rádi, jako je malování, vystřihování, že se budou taky třeba hezky hýbat, budou mít nějaké zajímavé programy, pořady, které školy pro ně dělají. Takže nalákat je, nebo respektive motivovat ty děti pozitivně a nestrašit je tím počkej, až ti začne škola, to teprve uvidíš. To je úplně nevhodné.
2: Tolik předsedkyně Asociace školní psychologie Jana Zapletalová. Po zatmění slunce bylo v Česku možné pozorovat i částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. K zatmění dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy ale nastává jen několikrát do roka. Zajímavý úkaz mohli lidé v pátek ráno pozorovat například na Hvězdárně v Plzni. Byla tam i redaktorka Martina Klímová.
17: Pojďte se podívat, jak je to jak dalekohledu těch očima, že je to opravdu stín země. Takže teď je tam příležitost, kde opravdu to zatmění poprvé vidíme.
18: Komentuje na Hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
17: Máme tady takový velký zrcadlový dalekohled, ale bez dalekohledu je ten pohled možná lepší, protože tam toho světla nám přijde míň do toho oka. Takže zatmění měsíce má výhodu, že se dá na něj podívat očima bez naprosto jakékoliv pomůcky.
18: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
19: Jsme tady úplně poprvé a je to díky tomu, že dcera přišla o zatmění slunce, protože byla u babičky a tam to nepozorovali, tak chtěla vidět aspoň zatmění měsíce, proto jsme přišli.
18: Tak jste si přivstali.
19: Ano, ano, ano.
18: A v kolik jste vstávali?
19: 3:30.
2: A tím už končí i dnešní souhrn toho, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
6: Co je to státní dluh?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
8: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Na Islandu začalo sčítání hlasů právě ukončeného referenda. Islanděné v něm rozhodovali o obnovení přístupových rozhovorů o vstupu do Evropské unie. Konečné výsledky budou podle předběžných odhadů známy v ranních nebo dopoledních hodinách. Island je členem schengenského prostoru i jednotného evropského trhu. Jednání o přístupu do Evropské unie země zahájila v roce 2010. O 3 roky později od nich ale upustila. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o údajných polských nárocích na české území. Vadí mu, že o případu se dozvěděl nejdříve z médií a vládu podle něj služby informovaly až o 2 dny později. Prezident Petr Pavel dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší. V Česku je stále zhruba 1800 míst bez mobilního signálu. Lidé se odtud nedovolají ani na tísňové linky. Český telekomunikační úřad chce, aby operátoři do roku 2034 pokryli 2/3 těchto lokalit. Jde například o části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Signál mají operátoři zajistit taky na hlavních železničních koridorech. A Vyšší Brod na Českokrumlovsku propojila s rakouským Reichentálem nová cyklostezka. Měří přes 3,5 kilometru a stála téměř 22 milionů korun. Trasu doplnila i nabíjecí stanice na elektrokola. První fotbalový soupeř pražské Slavie v Lize mistrů Lán prohrál ve druhém kole francouzské ligy 1-2 na hřišti Štrasburku. Čerstvý vítěz domácího superpoháru tak nenavázal na drtivé domácí vítězství z minulého víkendu, kdy porazil 5-2 Auxerre. Tabulku první francouzské ligy vede po dvou kolech Lille, Lens je se 3 body páté.
1: Překážky na D1 za Ostrovačicemi i na silnici 43 za Černou horou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Obsadil záliv u pruhu pro bomalá vozidla. Kamiony tam mohou vybočovat. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Krhovem. V místě rozšíření vozovky u odbočky na Voděrady leží na vozovce sražená srna. A nehodu vyšetřují u Mošnova na Novojičínsku na silnici 464. Mezi kruhovými objezdy k průmyslové zóně a do Sedlnic havarovalo vozidlo. Připravte se na omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Naší národní rostlinou je sice lípa, ale možná by byl příhodnější chmel. České země totiž nejen, že rodí pijáky piva s největším splávkem na světě, ale také se tu daří chmelu, který je pokládán za nejkvalitnější vůbec. Pojďme se v příštích minutách zastavit u historie jeho pěstování u nás. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
21: Historie Plus.

0: Čas přišel česat chmel. Chmelař nyní jest vesel. Chmele dost, pěkně vzrost. O, to je radost. Jestli bude platit hezky, zapomeneme na stezky, až peněz jak želez schrábneme za chmel.
1: Zní úvodní báseň Písně při česání chmele. Napsal ji František Chládek, básník z poloviny 19. století, který svými verši opěvoval rodné Rakovnicko, kraj chmele. Jeho básnička nás bude naší výpravou za historií pěstování chmele provázet. Chmel otáčivý, latinsky humulus lupulus, je vytrvalá rostlina z řádu konopovitých. Divoce se vyskytuje zejména v lužních lesích nebo na březích vodních toků. Jako kulturní rostlinu ho lidé vysazují už mnoho set let. Jednak kvůli léčivým schopnostem, ale především jako prostředek na ochucení piva. Nejstarší dochovaná zmínka právě o tomto užití chmelu pochází z 8. století z listiny franského krále Pipina III. A co v českých zemích?
2: Určitě to zasahuje do raného středověku. První zmínky, ze kterých můžeme vyvozovat, že se tady s chmelem počítalo jako s kulturní plodinou, jsou z 11. století. I z pozdějších období většinou se to týká nějakých donačních listin, které zakládají středověké kláštery, ve kterých král nově zřizovanému klášteru věnuje nějakou půdu, majetek a u toho jsou uvedené třeba i chmelnice.
1: Říká host našeho pořadu Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, která se mimo jiné zabývá památkami spojenými s pěstováním a zpracováním chmele. O konkrétní podobě a způsobu pěstování chmele se ve zmíněných středověkých zápisech mnoho nedočteme. Co ale o této době víme? Bylo chmelařství už tehdy soustředěné v těch známých chmelových oblastech, jako je tomu dnes?
2: Nebylo, probíhalo to zcela odlišně. Vychází to z toho, že chmel je velmi specifická rostlina, která vyžaduje určitý typ zpracování a uchování. Není to plodina, kterou v tom předprůmyslovém období můžete nějakým způsobem skladovat dlouhodobě nebo přepravovat tak, aniž by ztratila své kvality. Takže až vlastně do skoro 30leté války to probíhalo tak, že u každého pivovaru stála chmelnice. A vlastně každý sládek měl povinnost pro svůj pivovar zajistit chmel. Takže ty chmelnice byly rozprostřené opravdu rovnoměrně po celém území, ale ta kvalita toho chmele už se v té době lišila a už se vědělo, že třeba ten žatecký chmel nebo úštěcký chmel je kvalitnější, ale nebyly technické prostředky pro to, jak ho zpracovat a někam ho dopravovat a někam ho uchovávat tak, aby vlastně se ten žatecký chmel mohl využívat v jiných pivovarech. K tomu docházelo jako velmi, velmi postupně.
1: Soustředění chmelařství v těch regionech, kde se chmelu daří nejlépe, ve větší míře dovolila až průmyslová revoluce, říká Lucie Radová.
2: Ve chvíli, kdy máte technické prostředky a rozvoj železnice tam hrál taky velkou roli, především v té možnosti ten chmel vyvážet teda ještě za hranice a prakticky od konce 19. století se vyvážel do celého světa. Takže v tom hrála polovina 19. století úplně zásadní roli a ty největší technologické změny a inovace jsou spojené právě s tímhletím obdobím a s tím je taky spojený, ale následně ten největší rozkvět našeho chmelařství.
1: Čím to bylo, že byl právě o náš chmel ve světě zájem? Vždyť ve velkém se tato plodina pěstovala a pěstuje také třeba v sousedním Bavorsku, v Polsku, Velké Británii. O důvodech úspěchu českého chmelu mluví ve své knize Zelené zlato historik Vojtěch Pojar.
0: Měl totiž ve srovnání s mnoha konkurenčními chmely vedle své kvality ještě jednu podstatnou výhodu. Byl mimořádně vhodný pro výrobu spodně kvašeného piva, především ležáku plzeňského typu. Proces spodního kvašení se přitom ve druhé polovině 19. století výrazně rozšířil. V Čechách zanikla výroba svrchně kvašených piv v druhé polovině 19. století a v roce 1884 se již 99% piva vyrobilo právě procesem spodního kvašení. Segment trhu, na který se většina českých chmelařů zaměřovala, tedy ve sledované době zaznamenal mimořádný růst. Změny pivovarské techniky a technologie tak z Čech v době po přelomu století učinili, co se výměry chmelnic týče, čtvrté největší centrum světového chmelařství.
1: Lucie Radová před chvílí hovořila o tom, že původně se chmel pěstoval u každého pivovaru a až časem se jeho pěstování koncentrovalo v těch nejvhodnějších oblastech. Pojďme si tedy říct, které to jsou.
2: Od poloviny 19. století se dá vysledovat opravdu jako velká koncentrace na ty výtečné chmelařské lokality, které známe dneska. Je to Uštěcko a Žatecko zejména. Z toho staršího období třeba měl i velmi dobrou pověst chmel, který se pěstoval v Klatovech a který se pěstoval v Sokolově. Ale ten už právě od té poloviny 19. století zase nebyl schopný konkurovat tomu žateckému. Ve chvíli, kdy bylo možné ten žatecký někam dovést a někam dopravit, tak tyhle ty menší, byť do té doby poměrně známé chmelařské lokality vlastně začínají upadat. A od té poloviny 19. století teda zejména ta žatecká chmelařská oblast prostě nastoupila jako velmi výraznou konjunkturu a to chmelařství se velmi rozvíjelo.
0: Chmelnice ta sice dá roboty nejvíce, orání, kopání, podřezávání, tyčení a povazování, stahování a česání, tu práci však splácí hojně zlatý chmel.
1: Básník nám práce na chmelnici popsal v několika verších. Historička Lucie Radová z pobočky Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k tomu dodává, že už od poloviny 19. století je pro práci na chmelnici typická vysoká míra organizace. Taková, jakou mnozí z nás zažili na chmelové brigádě.
2: Zejména teda ta sklizeň se organizovala velmi podobným způsobem. U toho chmele je strašně důležitý, kdy ho začnete česat a jak rychle ho zpracujete. Na tom, jak tohle to uděláte, velmi závisela jeho kvalita. To velmi ovlivňovalo i cenu a proto už ta sklizeň už od té poloviny 19. století je velmi náročná, velmi na ní záleží a všichni hospodáři si dávají pozor na to, aby tu sklizeň měli zajištěnou. Měli svoje vlastní party, které jezdily k ním na statek, velmi čile s nimi korespondovali, třeba už od dubna jim psali, jak se to na chmelnicích rozvíjí, v červnu už byly takové první odhady o tom, jaká bude úroda. A to bylo důležité kvůli tomu, aby věděli, kolik lidí sebou mají vzít. Protože v době sklizně na ty vesnice přijížděly tisíce lidí. Jo, vesnice, která měla třeba 300 obyvatel, tak tam najednou přijeli 3000 česáčů, kteří byli potřeba, aby zpracovali během těch 14 dní, 3 týdnů tu úrodu. Většinou se snažili využívat ty, se kterými měli dobré zkušenosti, někdy stačili, někdy byla ta úroda tak bohatá, že museli schánět i nové lidi. Tady hodně čile využívali třeba horníky z Krušnohoří. A zároveň třeba tohle byla práce, na kterou chodili i chudší lidi z měst. Chodili si o prázdninách přivydělat, protože to bylo velmi pro ně lukrativní. Ale teda zároveň to byla velká sociální stigmatizace. Ty lidi byli považovaní za takovou chudinu. Z období první republiky jsou zprávy o tom, jak prostě z Prahy táhnou česáči na chmel, že jsou nepříliš čistí, že to je prostě taková v podstatě jako spodina té společnosti. Ale zároveň třeba mezi nimi bylo hodně učitelů, protože i ti učitelé si chtěli přivydělávat a snažili se to třeba i nějakým způsobem maskovat, takže jsou vzpomínky pamětníků, kteří píší o tom, jak tvrdili, že jedou na letní byt k tetě, ale ve skutečnosti jeli na chmel, ale styděli se za to, takže se to báli říkat otevřeně.
1: Sklizeň byla a je jenom začátkem. Po ní následuje sušení, proces téměř magický, který vyžadoval značné zkušenosti.
2: Otázka sušení chmele je opravdu zásadní prakticky po celou dobu chmelařství a i v té době, kdy to probíhalo jenom přirozeně, že ten chmel se sušil na půdách, tak i to byla velká věda, protože to muselo probíhat při určité teplotě, při určité vlhkosti. Musel se pravidelně obracet. Zároveň bylo důležité, aby uměli prostě poznat, jestli už je to usušené správně nebo jestli se má dál pokračovat. Tohle všechno do toho vnášelo další prvek nejistoty a byla celou dobu snaha to nějakým způsobem ošetřit tak, aby bylo garantováno, že ten chmel bude usušený kvalitně a aby se vlastně eliminoval vstup těch vnějších vlivů. To jsou věci, které pravděpodobně probíhaly už od středověku, minimálně od novověku. Proto existují i písemné zprávy, že sice se teda většina produkce chmele suší přirozeně na těch půdách, ale zároveň už je snaha proto využívat nějaké nucené teplo.
1: Chmel se tak dával sušit například do sladoven na takzvané hvozdy, ve kterých se vysoušel slad. V Anglii, kde se pěstitelé chmele potýkali s velmi nestabilním počasím, které správnému průběhu sušení moc nepřeje, vymysleli v 19. století speciální sušárny chmele. Čeští pěstitelé se u anglické konkurence inspirovali a začali si podobné sušárny také stavět a později i všelijak vylepšovat a modernizovat. Velmi výrazně do vývoje sušáren zasáhl majitel slévárny v Rakovníku Jan Linhart se svým zaměstnancem Janem Vltavským, který později založil vlastní továrnu.
2: Ti začali právě přemýšlet nad tím, že to chmelařství a sušení by bylo jako potenciálně zajímavé odvětví a začali vlastně modernizovat ty různé typy těch sušáren, které na tom venkově u nás po domácku nějakým způsobem fungovaly. A podívali se na to, co se osvědčilo už v tom novověku, podívali se na pivovarské hvozdy a v podstatě na základě těch pivovarských hvozdů vymysleli systém pro sušení chmele. My tomu říkáme hvozdové sušárny chmele, jsou to takové vysoké věžovité stavby, které většinou převyšují zástavbu. V nich byly umístěné lísky a pod nimi bylo topeniště. A ten jejich vklad spočíval v tom, že oni velmi dobře vymysleli tu technologii. Proto sušení je strašně důležité, jakým způsobem probíhá, jak v tom hvozdu proudí vzduch, aby prostě to bylo rovnoměrné, aby tam nebyla příliš vysoká teplota, ten chmel se nesmí sušit při teplotě větší, jak je 35 stupňů, jinak se zničí. A zároveň, aby ve všech těch částech ta teplota byla odpovídající. Ten jejich systém byl opravdu technologicky nejúspěšnější. A velmi se osvědčil a v podstatě během 20 let úplně vytlačil ty všechny ostatní sušárny a stal se opravdu i dobrým vývozním artiklem, protože tyhle ty sušárny se vyvážely i do Bavorska potom.
1: Popisuje Lucie Radová s tím, že tyto sušárny byly dalším prvkem, který napomohl českému chmelařství. Zakrátko se rozšířily i mezi běžné pěstitele.
2: V každé vesnici v podstatě v té žatecké oblasti, na každém statku takováhle sušárna byla. Každý sedlák si ji postavil. Je to poměrně stavebně, nechci říct, že náročná věc, ale je to prostě část objektu, kterou využíváte jenom během 3 týdnů v roce. A přesto stálo za to těm chmelařům prostě do tohohle zainvestovat, protože věděli, že se jim to velmi rychle vrátí na ceně, protože ten dobře usušený chmel prodají za víc peněz.
1: To musím potvrdit, i v domě mojí babičky taková sušárna byla. A to přesto, že pro babičiny rodiče nebyl chmel hlavní obživou. Byli totiž obchodníci a měli 3 obchody se smíšeným zbožím. Po válce, když rodina musela chmelnice dát družstvu, se sušárna přestavila na koupelnu. Abyste rozuměli, dobrá polovina mých předků žila na Rakovnicku a Žatecku a nejméně od 18. století všichni pěstovali chmel.
0: Tatíci pěnící nechci prázdní sklenici, manželky na dcerky kupují šperky, synáčkové ať si hýří, až se jim tváře zapíří, všecky ty outraty pak zaplatí chmel. Tak hoši s rozkoší přisedněte ke koši, s chmelinky hlávčinky češte dívčinky, kde jste kdo i staré babky, česejte a nechte křapky jen čistě a hbitě, ať přibývá chmel.
1: Aby bylo možné outraty zaplatit, musel se chmel nejprve prodat. A obchodování s chmelem, to byla další složitá záležitost.
2: To obchodování bylo velmi závislé na světovém trhu. Ty ceny se měnily opravdu každý den, takže bylo i velmi důležité, jestli se rozhodnete, že prodáte chmel třeba 2. týden v září nebo 1. týden v listopadu. Ty ceny se mohly lišit třeba o 100%. A z toho samozřejmě těžili ti překupníci, kteří objížděli ty vesnice a obchodovali vlastně s těmi místními zemědělci. A teprve od těchto lokálních překupníků potom ten chmel směřoval do světa. Ale většinou, i když to byly jako velké obchodní firmy, které měly vlastní zastoupení v New Yorku nebo v Jižní Americe nebo ve Francii, tak nebyli schopní tam ten chmel prodat pivovarům sami. Takže většinou ještě měli jednoho partnera v té zemi, který tam znal ty místní podmínky a přeprodával. Ale zároveň byla teda část producentů, kteří byli napojeni přímo na konkrétní pivovary ve světě a dodávali teda přímo jim. A zároveň na Žatecku byl teda velký v podstatě evropský pivní hráč, velkou část chmelnic na Žatecku vlastně Dreher, významný pivovarník Rakousko-Uherska, který s tím chmelem ze Žatecka zajišťoval chmel pro všechny svoje pivovary v Evropě.
1: Pojďme se ještě zastavit u těch zmíněných překupníků, kteří od pěstitelů vykupovali chmel. Můj dědeček vyprávěl, že většinou to byli obchodníci židovští a že chmelaři zpravidla měli svého obchodníka, kterému prodávali přednostně.
2: Já jsem slyšela krásnou příhodu o tom, jak vždycky v ten určitý den, každý rok prostě přijel ten překupník židovský. Opravdu většina, 90% z těchto překupníků byli židé. A přijel do té vesnice, tam seděli ty místní chmelaři, všichni, on tam přijel, začal jim nabízet nějakou cenu. A teď začali licitovat. Bylo to o tom, kdo vydržel víc, kdo měl jaké zprávy o tom, za kolik se zrovna vykupuje chmel ve světě, kdo si byl jistý tím, že když neprodá jemu, tak třeba se prodá někde jinde, protože třeba ve Velké Británii bude špatná úroda, tak třeba věděl, že i když neprodá teď, tak na začátku roku může být o chmel scháňka, takže ho třeba prodá později. A dokonce byly takové úsměvné jako situace, kdy třeba ti místní chmeláři řekli, že to neprodají, protože cena je příliš nízká. Pak se rozešli z té hospody a pak toho židovského překupníka začali honit a říkali mu, tak jo, já vám to za tohle to prodám.
1: Prodej chmele a vyjednávání bylo zkrátka ritualizovanou záležitostí, říká Lucie Radová. Vedle kvality chmele, správného sušení a dostatečné poptávky záleželo i na vyjednávacích schopnostech toho kterého chmelaře.
2: Oni opravdu byli schopní tu cenu někdy vyšponovat tak, že jste na té jedné úrodě třeba opravdu nesmírně zbohatli. To byly částky, které se v období první republiky pohybovaly v řádech 100 tisíců za tu úrodu. Ale bylo to velmi náhodné, takže vy jste mohla hodně vydělat a váš soused, který to tak dobře neuměl, tak mohl velmi prodělat v té samé lokalitě.
1: Jeden z mých praprastrýců patřil k těm, kteří uměli chmel prodat velmi výhodně. Z výdělku si vždycky nechal něco stranou na příští sezónu a se zbytkem peněz odjel na zimu do Prahy, kde se ubytoval v pěkném hotelu a peníze utratil ve všelijakých zábavních podnicích, pokud možno v doprovodu nějaké té zábavné krasavice.
2: Přesně tenhle ten příklad, který říkáte, to je opravdu v těch pramenech velmi často. Třeba od farářů, kteří si stěžují, že lidi, prostě, kteří takhle vydělávají, že ani nechodí do kostela, protože se vrhli jenom na to chmelařství a prostě všechno jako tomu obětujou a včetně teda té víry. A opravdu se třeba z ničeho nic začaly vydělávat takovéhle ohromné částky a spoléhali na to, že to tak bude každý rok. A když se to nestalo, tak je opravdu řada velmi smutných příběhů, kdy to skončilo jako exekucí, úplnou chudobou a vlastně likvidací té rodiny a toho chmelaře.
1: Například můj praděda Augustin Kindl si jednoho roku plánoval, že za peníze z chmelu si koupí auto. Předcházející sezónu si vydělal opravdu mnoho a tak neviděl důvod, proč by se to nemělo opakovat. Jenže jeho obchodník mu nabídl mnohem, mnohem méně, než si praděda původně představoval. Obchodník mu řekl, že to je maximum, co může letos za chmel získat, protože v Británii se hodně urodilo a ceny českého chmele letí rychle dolů. A ať tedy praděda neváhá a prodá hned. Praděda neposlechl a vyčkával a to byla chyba. Obchodník měl pravdu. Nakonec mohl být pradědeček rád, že aspoň prodal. To jiní chmelaři z jeho vesnice dokonce neprodali chmel vůbec a přes zimu pak místo dřevem topili neprodanými chmelovými hlávkami. Čas od času prostě přišla chmelová krize. Jedna byla na konci 20. let, způsobila ji nadprodukce českého chmele, svůj díl měla i prohibice v USA, ale i další faktory.
0: Situaci československých pěstitelů chmele v podstatě závislých na vývozu vlastního produktu výrazně zkomplikoval vzestup hospodářského nacionalismu v evropských státech. Největší ranou pro Československo bylo zavedení povinného zpracování určité kvóty německého chmele německými pivovary v roce 1931 a zvýšení německých cel. Československu byl přiznán kontingent, který mohlo dovést za nižší celní sazbu a obnovován byl každoročně až do konce 30. let. Jednalo se o méně než polovinu množství, které Československá republika vyvážela do Německa v letech 1928 až 1930. Současně tlačili na zvýšení cla na chmel i pěstitelé ve dvou zbývajících evropských státech, které byly velkými odběrateli českého chmele, Francii a Belgii.
1: Během 30. let se situace opět zlepšila. V Československu se zásadně snížila výměra chmelnic a v USA zrušili prohibici. A právě Spojené státy se pak staly klíčovým odběratelem českého chmele. Sotva se chmelařství postavilo na nohy a pěstitelé zase začali velmi slušně vydělávat. Přišla další rána, Mnichovská dohoda, která znamenala odtržení pohraničí. Československo mimo jiné přišlo o Žatecko, klíčovou chmelařskou oblast. Zde totiž rostl ten nejžádanější chmel.
2: Ideálně Žatecký městský nebo přinejhorším Žatecký okresní. To byly kategorie, které prostě určovaly cenu chmele. Ten chmel, který prostě je blíž. Už tehdy vlastně to fungovalo marketingově tak, že ten byl považovaný za nejlepší. I to byla taková měrná jednotka. Když se někomu mimo Žatec podařilo prodat chmel za stejnou cenu jako v Žatci, tak to byla opravdu výhra. Zdá se, že v tomhletom směru hrála i ta lokalita velkou roli. I ten hůř zpracovaný žatecký městský chmel se mohl někdy prodat za vyšší cenu než kvalitněji zpracovaný chmel z jiné oblasti.
1: Vysvětluje Lucie Radová z Národního památkového ústavu. Ztráta Žatecka tedy znamenala velikou ekonomickou ztrátu. Vždyť chmel byl jednou z mála plodin, které jsme vyváželi a stále vyvážíme do zahraničí.
2: Zároveň takovém jako vzepnutí všichni řekli, to nevadí, my máme ten rakovník, který nám zůstal a tam ten chmel je vlastně jako kvalitnější a ten pro ty naše pivovary bude stačit. Ale začala jako postupná devastace celého toho odvětví, ono to bylo vlastně způsobené i tím, že ti židovští obchodníci už začali odcházet, že Němci prostě začali chmelařství jako organizovat. A ve chvíli, kdy nastoupila válka, tak to chmelařství začalo velmi skomírat. I díky tomu, že je vlastně náročné na práci na chmelnici, na velký počet lidí, který zajistí tu sklizeň, což v době války bylo velmi obtížné a bylo to velmi obtížné i třeba ve 40. letech. Jo. Zajištění sklizně ve 46. roce byl velký úkol a nebylo to vůbec jednoduché. A ten stát se vlastně uvědomoval, že tohle to teda musí začít postupně obnovovat, až samozřejmě teda po nástupu komunismu se to dopracovalo do té opravdu státní, velmi precizně organizované formy.
1: Po válce se Československu vrátilo po Mnichovské dohodě odtržené pohraničí, jenže kvůli odsunu z něj zmizeli lidé, pěstitelé chmele.
2: Určitě to byla rána těch bolavých témat od 38. do 48. je v této oblasti strašně moc. Samozřejmě se vylidnily úplně vesnice. Přišli lidi, kteří to neuměli. To chmelařství je opravdu velmi náročné na znalosti a na vědomosti. To, co dělá úspěch českého chmele, je kromě ideálních přírodních podmínek, jsou ty znalosti a to vědomí toho, jakým způsobem s tím chmelem pracovat, kdy co dělat v chmelnici. A to vlastně odsunem úplně zaniklo. Přicházeli lidi, kteří neměli žádnou vazbu na chmelařství a většinou ani neměli žádnou vazbu na zemědělství. A už ze začátku 50. let zase existuje řada případů, kdy ty nově přišlí dokázali to zemědělství v těchto jako opravdu nejkvalitnějších lokalitách, kde to zemědělství jako bylo velmi výnosné. Během 3 let to dokázali úplně zlikvidovat. Ty statky začaly chátrat, pole se neudržovaly, chmelnice se neudržovaly. Zároveň některý byly zničený za druhé světové války, takže ty už nebyly obnovovaný, protože stavba chmelnice je finančně velmi nákladná. Takže ta 40. léta a začátek 50. let rozhodně nebyly pro české chmelařství jednoduché.
1: I o tom mi vyprávěl můj děda. Do jejich vesnice po válce místo Němců přicházeli z Ukrajiny volinští Češi. Ti sice měli se zemědělstvím zkušenosti velké, ale o chmelu nevěděli zhola nic. Ptali se proto místních, kolik hlávek si mají z úrody nechat na sadbu na příští rok. Mysleli zkrátka, že s chmelem je to jako s obilím.
0: Pivačbán bude dán, až bude chmel očesán. Koláče, roháče jsou pro česáče, hudba zazní ta nejlepší, kdo česal, ten si vytančí, jen až se očeše, těšme se na chmel.
2: Já hrozně ráda říkám a myslím si, že se to málo lidi uvědomují, že chmelařství je odvětví, ve kterém jsme po staletí nejlepší na světě. A trvá to i teď. Žatecký chmel je pořád považovaný i za standard pro hodnocení jemně aromatických chmelů, za světový standard. A myslím si, že to je věc, na kterou můžeme být fakt pyšní.
1: Uzavírá Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. A to je z Historie Plus o pěstování chmelu v Čechách všechno. Režii měla Michaela Krčmová, ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a Martin Tomas. A od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 13:00 odpoledne a v neděli po 19:00 večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Island čeká noc plná sčítání hlasů. O půlnoci tam skončilo referendum o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Kajakář Dostal a double kajak Špicar Havel dnes pojedou na mistrovství světa o medaile a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Islanďany čeká napínavá noc. Od půlnoci se tam sčítají výsledky referenda o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Výsledky budou podle předběžných odhadů velmi těsné. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
5: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
4: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat, některé druhy jsou přemnožené.